0: Místy oblačno. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, no až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná, nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená ráno. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, jasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude odpoledne až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačno. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačno. Objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovský. Denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. 18 až 23 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. 23 stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Stupňů. Toliko počasí Ivana Bálkovská. Rádio Blaník. Počasí Ivana Bálkovská, Rádio Blaník. Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
1: Česká profesionálka,
0: Rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika,
0: Rádio Blaník.
1: Česká profesionálka. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř třika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Tetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.synca. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: Pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky. Dámy a pánové,

značky Pánské obleky Bandy bych rád vám, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům tele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním se značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním se obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Vašim pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Pánské obleky Bandy.

0: i ty.
1: Ty nejoblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste.
1: Nejoblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli.
1: Nejoblíbenější, které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A
1: které znáte.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli. A navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si.
0: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si.
0: Kterých jste vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě.
0: Vyrostli. A už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny.
0: A už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám
0: je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom. Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od pěti.
1: Dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od pěti do šesti.
1: A hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od pěti do šesti.
1: A potom po pravém. Jenom hezky česky.
0: Ráno od pěti do šesti.
1: A potom po pravém poledni. Hezky česky.
0: Ráno od pěti do šesti.
1: A potom po pravém poledni. Odky.
0: Ráno od pěti do šesti.
1: A potom po pravém poledni. Od 12.
0: Od pěti do šesti.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky.
1: Potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky.
1: Po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Od 12 do 1.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Rádio 12 do 1.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Do jedné.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku.
1: Rádio.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

než brát. Na dně víc dávat, než brát. Na dně víc dávat, než brát. A i když dávat, než brát. A i když se vleče, než brát. A i když se vleče a je než brát.

tím směrem, tou cestou, tím směrem, tou cestou, tím směrem, prý bych, tou cestou, tím směrem, prý bych se dáv, tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno, tou, tím směrem, prý bych se dávno, tím směrem.

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Jo.
0: Blaník.

0: Hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Zezdi na mě tupě.

Stále posloucháte Rádio Blaník, hezké české písničky zní noc co noc. Rádio Blaník, hezké české písničky zní noc co noc. Tady u nás v našem vysílání. Blaník, hezké české písničky zní noc co noc. Tady u nás v našem vysílání mezi půlnocí a zní noc co noc. Tady u nás v našem vysílání mezi půlnocí a čtvrtou noc co noc. Tady u nás v našem vysílání mezi půlnocí a čtvrtou nepřetržitě. No a pak máme ještě v našem vysílání mezi půlnocí a čtvrtou nepřetržitě. No a pak máme ještě hodinu hezky mezi půlnocí a čtvrtou nepřetržitě. No a pak máme ještě hodinu hezky česky mezi pátou a půlnocí a čtvrtou nepřetržitě. No a pak máme ještě hodinu hezky česky mezi pátou a šestou a taky mezi dvanáctou nepřetržitě. No a pak máme ještě hodinu hezky česky mezi pátou a šestou a taky mezi dvanáctou a třináctou. No a pak máme ještě hodinu hezky česky mezi pátou a šestou a taky mezi dvanáctou a třináctou. Ano, jsme Blaník. Ještě hodinu hezky česky mezi pátou a šestou a taky mezi dvanáctou a třináctou. Ano, jsme Blaník. A pokud česky mezi pátou a šestou a taky mezi dvanáctou a třináctou. Ano, jsme Blaník. A dvanáctou a třináctou. Ano, jsme Blaník. A pokud by vám to přece jenom nestačilo, stačí přeladit na našeho. Ano, jsme Blaník. A pokud by vám to přece jenom nestačilo, stačí přeladit na našeho mladšího Bráník. A pokud by vám to přece jenom nestačilo, stačí přeladit na našeho mladšího Brášku. By vám to přece jenom nestačilo, stačí přeladit na našeho mladšího Brášku. Rádio Česko nestačilo, stačí přeladit na našeho mladšího Brášku. Rádio Český Blaník. Stačí přeladit na našeho mladšího Brášku. Rádio Český Blaník. A právě tohle na našeho mladšího Brášku. Rádio Český Blaník. A právě tohle rádio našeho mladšího Brášku. Rádio Český Blaník. A právě tohle rádio mladšího Brášku. Rádio Český Blaník. A právě tohle rádio hraje ryze hezky česky. Rádio Český Blaník. A právě tohle rádio hraje ryze hezky česky. 24 hodin Blaník. A právě tohle rádio hraje ryze hezky česky. 24 hodin denně hraje ryze hezky česky. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu české písničky, které hezky česky. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu české písničky, které 24 hodin denně, 7 dní v týdnu české písničky, které máte rádi. 7 dní v týdnu české písničky, které máte rádi. České písničky, které máte rádi. Písničky, které máte rádi. Které máte rádi.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

ale svinkovaný mod jak... Já se v městě nerodil, tedy žiju moc let, ale svinkovaný mod jak živa si mě každý... Já se v městě nerodil, tedy žiju moc let, ale svinkovaný mod jak živa si mě každý plet. Proto se v městě nerodil, tedy žiju moc let, ale svinkovaný mod jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tím lidil, tedy žiju moc let, ale svinkovaný mod jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tím lidil, svěřil právě vám, moc let, ale svinkovaný mod jak živa.

Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

každou noc v kalendáři, každou noc v kalendáři, každou noc ze spaní zní moři, každou noc ze spaní zní moje volá, každou noc ze spaní zní moje volání do tmy, každou noc ze spaní zní moje volání do tmy, každou noc ze spaní.

smrznou, to není on. Mě smrznou vůlí dávají, to není on. Mě smrznou vůlí dávají pryč, jak bloumání on. Mě smrznou vůlí dávají pryč, jak bloumání kolem mi ne... Mě smrznou vůlí dávají pryč, jak bloumání kolem mi nedá...

0: Radio. Radio Blaní. Radio Blaní.
1: Hezký.
0: Radio Blaní.
1: Hezký česky.
0: Radio Blaní.
1: Hezký česky.
0: Radio Blaní.
1: Hezký česky.
0: Radio Blaní.
1: Hezký česky.
0: Radio Blaní.
1: Hezký česky. Hezký česky. Ty česky.

0: Toliko počasí Ivana Balkovská, 18 až 23 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. 23 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Česká profesionálka,
0: Rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika,
0: Rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika krásu. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, termokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečuje a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. VVA kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy.
1: 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: O vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele.
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky
1: Syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské
1: obleky.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, ke obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i další Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavost zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si vám. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si vady se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úsměv. Bandy si váží vaší práce

vyjádřil, bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás, pánské obleky bandy.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Moment.
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně. Rádio Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středečno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy přes stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno. Hlavně obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno. Hlavně v Čechách se ojedině obná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy odpoledne. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy odpoledne, bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejčách se ojediněle objeví mlhy odpoledne, bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty objeví mlhy odpoledne, bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Ivana Balkovská. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: na světě.
1: Na tabletu, mobil.
0: Kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu.
0: Kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A
0: kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A nebo klidně.
0: Kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A nebo klidně na klasickém
0: světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A nebo klidně na tabletu, mobilním telefonu. A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude.
1: Mobilním telefonu. A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete.
1: Telefonu. A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat.
1: A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat. Rádio
1: klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat. Rádio
1: klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat. Rádio Blaní.
1: Dva počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat. Rádio Blaní.
1: 20.
0: Tady všude můžete poslouchat. Rádio Blaní.
1: 24 hodin.
0: Můžete poslouchat. Rádio Blaní.
1: 24 hodin denně.
0: 7 dnů v týdnu. Rádio Blaní.
1: 24 hodin denně.
0: 7 dnů v týdnu.
1: Nehledej.
0: Rádio Blaní.
1: 24 hodin denně.
0: 7 dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio. 24 hodin denně.
0: 7 dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio. 4 hodin denně.
0: 7 dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaní.
1: Denně.
0: 7 dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdy. 7 dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po
1: ruce. Hledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
1: Na webu rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
1: Na webu rádio Blaník.cz.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvář. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích cejch oček. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích cejch očekávání. Pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích cejch očekávání. Před salonem stál v prachu dav v tvářích cejch očekávání. Stál v prachu dav v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice dav v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerif. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul od. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl. Šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. Sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. A dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Šuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Já jsem zašunil překvapením. Ten noc. I já jsem zašunil překvapením. Ten noc souzenec jsem byl já. I já jsem zašunil překvapením. Ten noc souzenec jsem byl já. Šerif četl zašunil překvapením. Ten noc souzenec jsem byl já. Šerif četl neúprostným. Ten noc souzenec jsem byl já. Šerif četl neúprostným hlasem roz. Souzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Ten noc souzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Souzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Pověstného vejš. A šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Pověstného vejš, ať se ho. Četl neúprostným hlasem rozsudek. Pověstného vejš, ať se houpá. Pověstného hlasem rozsudek.

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Na ptáky jsme.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Na ptáky jsme krátký.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
3: Na ptáky jsme krátký.
1: Rádio
3: Blaník.

Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Krásný a nejšiu nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa, 7. nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Kdy svůj svátek slaví Justýna, tak přejeme všechno. Středa 7. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Justýna, tak přejeme všechno nejlepší.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky. Česky.

stránek, a pak mi klesla víčka v ten stránek, a pak mi klesla víčka v ten moment už jsem, a pak mi klesla víčka v ten moment už jsem spal, a pak mi klesla víčka v ten moment už jsem spal, klesla víčka v ten moment už jsem spal, sen dostavil, už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, vyšel

hráče, tam byl hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí, a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí čítal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, umí.

a co chtějí v očích říct. Poznat, o co kráčí, a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Děláš chyby, chtěl bys víc.

poznal, byl to on, ký. Já v tu chvíli nepoznal, byl to on, nebo já. Já v tu chvíli nepoznal, byl to on, nebo já. V tu chvíli nepoznal, byl to on.

platit. Ten, kdo prohrál, musí platit, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si po... Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Musí platit, tak nech si poradit. Tak nech si poradit.

0: Hezky Česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio
0: Blaní. Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: I Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

palce, mi kdo si říká, a v temné noci v dálce, mi kdo si říká díky, v temné noci v dálce, mi kdo si říká díky, v dálce, mi kdo si říká díky, a já se, mi kdo si říká díky.

pustil, zač bys potom, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál, chvíli pustil, zač bys potom stál, pustil, zač bys potom stál, život je hrou.

0: Blaní.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno.
0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až poloj.
0: Počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší. Momentálně máme jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší jasno až polojasno od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 od jeho západu, místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zataženo 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno. Středeční obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno. Obloha bude oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno, hlavně v Čechách se ojedině oblačná až polojasná místy přechodně až zatažená ráno, hlavně v Čechách se ojediněle objeví jasná místy přechodně až zatažená ráno, hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude přechodně až zatažená ráno, hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude ožená ráno, hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačno, hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Ivana Balkovská. 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. 23 stupňů. Toliko počasí. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Počasí Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Česká Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Česká Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika
1: Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově trhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečuje a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť.

hledá v záliže, jsme. Kdo hledá mes?

0: www.simcare.cz.
1: Radio
0: 20 let pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus.
0: www.simcare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je
0: www.simcare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu
0: CZ.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a iHouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoreklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví znak Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná roční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Dary. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové,
1: jména pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové,
1: jména malých firem na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní
1: radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské.cz. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky Banové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem majitelům modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dableky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou pracovním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Všem pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají spolu ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny tavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy si. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane. Profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani pojí společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkstí často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování Bandy si vněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží, někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz se. A rád

respekt. Jako výraz uznání vám rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas mě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali mentní slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.

Měli jsme dva hrníčky. Měli jsme dva hrníčky. Čtyři talíře. Měli jsme dva hrníčky. Čtyři talíře. Měli jsme dva hrníčky. Čtyři talíře. Vyzdobeníčky. Čtyři talíře. Vyzdobené s... Čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky. Čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky. Talíře.

stoupání. Ku přišlo stoupání. Přišlo stoupání. Bylo více, přišlo stoupání.

prodáváme za úspěch. Za nový koberec do předsíně. Prodáváme za úspěch. Za nový koberec do předsíně. Za úspěch. Za nový koberec do předsíně. Za novou značku auta. Za nový koberec do předsíně. Za novou značku auta. Za to předsíně. Za novou značku auta. Za

naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš báječné dovolené? Proč mě kdy nekoupíš dovolené? Proč mě kdy nekoupíš třeba? Proč mě kdy nekoupíš třeba polár? Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Kdy nekoupíš třeba polárku?

mi řekneš, já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec, já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezmění. Teď mi řekneš, že se vůbec nic, teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. To, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Si dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť. My vlastně tu jsme přece nechtěli. Vždyť. My vlastně tu naši lásku. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodávali. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme. My vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. My vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový kusku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec.

вуні, а кату. Кім проти вуні,

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: A nezapomeňte, že podle vás hrajeme každý naše internetové stránky radioblaník.cz a nezapomeňte, že podle vás hrajeme každý večer radioblaník.cz a nezapomeňte, že podle vás hrajeme každý večer vždy od 19. A nezapomeňte, že podle vás hrajeme každý večer vždy od 19 hodin. Tak si napište, těšíme se na vás, že podle vás hrajeme každý večer vždy od 19 hodin. Tak si napište, těšíme se na vaše vzkazy. Hrajeme každý večer vždy od 19 hodin. Tak si napište, těšíme se na vaše vzkazy.
1: Večer
0: vždy od 19 hodin. Tak si napište, těšíme se na vaše vzkazy.
1: Rádio
0: 19 hodin. Tak si napište, těšíme se na vaše vzkazy.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.
0: Vaše vzkazy.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

Stále poslouchá. Stále posloucháte Rádio Blaník noční vysílání z Plastu. Stále posloucháte Rádio Blaník noční vysílání. Stále posloucháte Rádio Blaník noční vysílání s Plastou Sukem a pokud byste chtěli někoho. Stále posloucháte Rádio Blaník noční vysílání s Plastou Sukem a pokud byste chtěli někoho. Stále posloucháte Rádio Blaník noční vysílání s Plastou Sukem a pokud byste chtěli někoho potěšit. Rádio Blaník noční vysílání s Plastou Sukem a pokud byste chtěli někoho potěšit písničkou na přání, tak není noční vysílání s Plastou Sukem a pokud byste chtěli někoho potěšit písničkou na přání, tak není nic jednoduššího než písničkou na přání, tak není nic jednoduššího než si o ní napsat právě prostřednictvím ani, tak není nic jednoduššího než si o ní napsat právě prostřednictvím Rádia Blaník. Jednoduše přes naše internetové stránky radioblaník.cz a nezapomeňte, že podle vás jednoduše přes naše internetové stránky radioblaník.cz

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

očkovacího centra. To bude poskytovat vakcíny proti Masarykově nemocnici provoz očkovacího centra. To bude poskytovat vakcíny proti COVID-19 nemocnici provoz očkovacího centra. To bude poskytovat vakcíny proti COVID-19 a chřipkovat vakcíny proti COVID-19 a chřipce osobám starším 12 let. Proti COVID-19 a chřipce osobám starším 12 let. 17 a chřipce osobám starším 12 let. V 7 chřipce osobám starším 12 let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka osobám starším 12 let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka koláč 12 let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka koláč pro hosti let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka koláč pro hospic. Lidé budou moci na různých místech v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního. Moci na různých místech v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Místech v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Sbírka v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Sbírka bude probíhat i v Třešti přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Sbírka bude probíhat i v Třešti Jihlavské mobilního hospice Bárka. Sbírka bude probíhat i v Třešti Jihlavská oblastní charita. Sbírka bude probíhat i v Třešti Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6000 koláčů. Probíhat i v Třešti Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6000 koláčů. A v Třešti Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6000 koláčů. A v Praze začne Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6000 koláčů. A v Praze začne na výstavišti Tradita nabídne přes 6000 koláčů. A v Praze začne na výstavišti tradiční přehlídka Disney koláčů. A v Praze začne na výstavišti tradiční přehlídka designu a módy design. A v Praze začne na výstavišti tradiční přehlídka designu a módy design blok a potrvá tradiční přehlídka designu a módy design blok a potrvá do 10. října. Přehlídka designu a módy design blok a potrvá do 10. října. Tolik designu a módy design blok a potrvá do 10. října. Tolik očekávané události blok a potrvá do 10. října. Tolik očekávané události. Hezký den pro 10. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Očekávané. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno.
0: Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa se...
0: Události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 7. Krásné ráno. Je středa 7. října. Dnes má svátek Justýna. Krásné ráno. Je středa 7. října. Dnes má svátek Justýna. A já mám pro vás přehled. 7. října. Dnes má svátek Justýna. A já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes má svátek Justýna. A já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před Justýna. A já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech. A já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech na událostí. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření nově opraven. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření nově opraveného Cypher. Proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření nově opraveného Cyphertova náměstí. Mladé Boleslavou slavnostní otevření nově opraveného Cyphertova náměstí. Mladé Boleslavnostní otevření nově opraveného Cyphertova náměstí. Mladé Boleslavy otevřou nově opraveného Cyphertova náměstí. Mladé Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Městí. Mladé Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Pírka. Mladé Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme o Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme o nový pavilon kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkové kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkového cyklu doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkového cyklu. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkového cyklu boxu svého druhu v Česku. Mimo čekáme otevření prvního zásilkového cyklu boxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cykl prvního zásilkového cyklu boxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cyklistu zásilkového cyklu boxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cyklistu boxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cyklistům možnost využít nabíječku na elektrokola. Nabízí cyklistům možnost využít nabíječku na elektrokola, kompresor na pneu a cyklistům možnost využít nabíječku na elektrokola, kompresor na pneu a servisní sadu. Užít nabíječku na elektrokola, kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou na elektrokola, kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou v záblatí na pa. Kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou v záblatí na Prachaticku. Kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou v záblatí na Prachaticku. Krajská zdravotní zahájí v Ústecké Masarykově nemocnici provoz očkovací. Zdravotní zahájí v Ústecké Masarykově nemocnici provoz očkovacího centra. To bude poskyt Ústecké Masarykově nemocnici provoz očkovací.

0: hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Už nejsem tu.
0: Mám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Už nejsem tu.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Už nejsem tu, a ty nejsi mám.
1: Rádio Blaník.
2: Už nejsem tu, a ty nejsi mám. Ničeho nelí.
1: Blaník.
2: Už nejsem tu, a ty nejsi mám. Ničeho nelí.

tak všechno mám. Když jsi blízko, tak všechno mám. Ty blízko, tak všechno mám. Blízko, tak všechno mám. Tak všechno mám.

peřin. A v noci přistávám do peřin. V noci přistávám do peřin.

0: vystačím. Jsem šťastný a s tím si vystačím.
1: Už ne.
0: Jsem šťastný a s tím si vystačím.
1: Už ne.
0: Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Africa. Rádio Blaní. All Africa. Rádio Blaní. Česká profesionální kosmetika. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika, kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hne vaši krásu. Skincare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sinca. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které...
0: www.sincare.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: CZ.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte...
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
1: Školo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková
1: bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola... Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedineč v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete. Elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací ček a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. A jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. A testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte, můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Ušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. A přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
2: Ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
2: DD Bike.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy
2: CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a při prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit

0: Prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun firmy CariReal? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku 500 000 korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nám. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několika a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákazníků. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Pavsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více na jedný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na CariReal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Za programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete
0: plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Tak najdete na carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
0: carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy
0: víc.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup.
1: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vás
2: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
2: ty, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Příští výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy
2: v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. To vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Autohity víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Autohity. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Ještě tady
1: Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Ještě tady Broučku vidí?
1: www.autohity.cz.
3: Ještě tady Broučku vidíš?
1: I autohity.cz.
3: Ještě tady Broučku vidíš?
1: I Broučci CZ.
3: Ještě tady Broučku vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležité je.
3: Ještě tady Broučku vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit.
3: Ještě tady Broučku vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulu.
3: Broučku vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulu. I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí. Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat do. Věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat. Důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte úniku, utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za

0: Perlo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Odtat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a z okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte je. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravaři, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Na Šupík.cz.
1: Dobré ráno, hezký den, je tu střed. Dobré ráno, hezký den, je tu středa s datem 7. října a vy Dobré ráno, hezký den, je tu středa s datem 7. října a vy Dobré ráno, hezký den, je tu středa s datem 7. října a vy posloucháte Rádio Blaník. Dobré ráno, hezký den, je tu středa s datem 7. října a vy posloucháte Rádio Blaník. Ano, hezký den, je tu středa s datem 7. října a vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás na Blaníku máme tu středa s datem 7. října a vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás na Blaníku máme připravenou datem 7. října a vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás na Blaníku máme připravenou hodinku je a vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás na Blaníku máme připravenou hodinku jenom českých písniček Rádio Blaník. Tady u nás na Blaníku máme připravenou hodinku jenom českých písniček Blaník. Tady u nás na Blaníku máme připravenou hodinku jenom českých písniček. A teď se máme připravenou hodinku jenom českých písniček. A teď se podíváme na české a moravské a taky připravenou hodinku jenom českých písniček. A teď se podíváme na české a moravské a taky slezské počasí. Jenom českých písniček. A teď se podíváme na české a moravské a taky slezské počasí. Českých písniček. A teď se podíváme na české a moravské a taky slezské počasí. Rádio. A teď se podíváme na české a moravské a taky slezské počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Máme na české a moravské a taky slezské počasí.
2: Rádio Blaník.
1: A moravské a taky slezské počasí.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Taky slezské počasí.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
1: Meteorologové tvrdí, že dnešní den bude posledním dnem toho babího léta. Potom se nám citelně ochladí. Dnešní den bude posledním dnem toho babího léta. Potom se nám citelně ochladí, ale dnes posledním dnem toho babího léta. Potom se nám citelně ochladí, ale dnes ještě teploty do toho babího léta. Potom se nám citelně ochladí, ale dnes ještě teploty léta. Potom se nám citelně ochladí, ale dnes ještě teploty do 23 stupňů. Obloha citelně ochladí, ale dnes ještě teploty do 23 stupňů. Obloha jasná, ale dnes ještě teploty do 23 stupňů. Obloha jasná až polojasná, až k večeru ještě teploty do 23 stupňů. Obloha jasná až polojasná, až k večeru nám začne přibývat do 23 stupňů. Obloha jasná až polojasná, až k večeru nám začne přibývat oblačnosti stupňů. Obloha jasná až polojasná, až k večeru nám začne přibývat oblačnosti. Obloha jasná až polojasná, až k večeru nám začne přibývat oblačnosti. Tolik tady o počasí. Polojasná, až k večeru nám začne přibývat oblačnosti. Tolik tady o počasí přeji krásná, až k večeru nám začne přibývat oblačnosti. Tolik tady o počasí přeji krásnou středu. K večeru nám začne přibývat oblačnosti. Tolik tady o počasí přeji krásnou středu. Nám začne přibývat oblačnosti. Tolik tady o počasí přeji krásnou středu. Tolik tady o počasí přeji krásnou středu. Středu.
2: Martin Císař
4: na rádiu.
2: Martin Císař
4: na rádiu.
2: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
1: Počasí jako
2: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
1: Počasí jako na svatbu.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Počasí jako na svatbu dělané.
1: Na rádiu Blaník.
2: Počasí jako na svatbu dělané.
1: Rádiu Blaník.
2: Počasí jako na svatbu dělané. O svatbě to totiž bude, zamíříme ale...
1: Blaník.
2: Počasí jako na svatbu dělané. O svatbě to totiž bude, zamíříme ale do svatbě to totiž bude, zamíříme ale do jaderné elektrárny v Temelíně. I tam se svatby zamíříme ale do jaderné elektrárny v Temelíně. I tam se svatby konají, nevěříte? Ale do jaderné elektrárny v Temelíně. I tam se svatby konají, nevěříte? Poslouchejte elektrárny v Temelíně. I tam se svatby konají, nevěříte? Poslouchejte do zítrárny v Temelíně. I tam se svatby konají, nevěříte? Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. I tam se svatby konají, nevěříte? Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. Já vám přeji krásné. Tam se svatby konají, nevěříte? Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. Já vám přeji krásné ráno. A konají, nevěříte? Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi. Víte? Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi. Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi. Za chvíli víc. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi. Rádio Blaník. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi. Rádio Blaník. A buďte s námi.

hvězd a nad tím vším ještě víc hvězd chceš a nad tím vším ještě víc hvězd chceš ať mě a nad tím vším ještě víc hvězd chceš ať mě střeží nad tím vším ještě víc hvězd chceš ať mě střeží tím ještě víc hvězd chceš ať mě střeží hvězd chceš ať mě střeží.

rolí a tisíc rolí a uprostřed všech rolí a uprostřed všech ta jediná a uprostřed všech ta jediná, co by a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát.

0: do 6.
1: Které máte rádi?
0: Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6. Každé všední ráno
1: od 5
0: do 6.
1: Od 5
0: do 6.
2: Do 6.

0: Dobré ráno, hezký den, ráno plné. Dobré ráno, hezký den, ráno plné českých písní. Dobré ráno, hezký den, ráno plné českých písniček. Dobré ráno, hezký den, ráno plné českých písniček. Dobré ráno, hezký den, ráno plné českých písniček. Dobré ráno, hezký den, ráno plné českých písniček.
1: Hezký český
0: na ráno plné českých písniček.
1: Hezký český
2: s Martinem
0: plné českých písniček.
1: Hezký český
2: s Martinem Císařem
0: písniček.
1: Hezký český
2: s Martinem Císařem.
0: Ale také
1: hezký český
2: s Martinem Císařem.
0: Ale také plné zajímavostí.
1: Hezký český
2: s Martinem Císařem.
0: Ale také plné zajímavostí. Máme sedm
1: český
2: s Martinem Císařem.
0: Ale také plné zajímavostí. Máme 7. října za námi.
2: Martinem Císařem.
0: Ale také plné zajímavostí. Máme 7. října
2: Císařem.
0: Ale také plné zajímavostí. Máme 7. října za námi. Hlavní sezona. Ale také plné zajímavostí. Máme 7. října za námi. Hlavní sezona dovolených, ale také svatební zajímavostí. Máme 7. října za námi. Hlavní sezona dovolených, ale také svatební sezona. Máme 7. října za námi. Hlavní sezona dovolených, ale také svatební sezona. Poslední října za námi. Hlavní sezona dovolených, ale také svatební sezona. Poslední letošní sňatek. Hlavní sezona dovolených, ale také svatební sezona. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v sezona dovolených, ale také svatební sezona. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně, ale také svatební sezóna. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné svatební sezóna. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně v Temelíně. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně v Temelíně. A podrobnosti doplní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně v Temelíně. A podrobnosti doplní tamní mluvčí Mar už uzavřeli také v jaderné elektrárně v Temelíně. A podrobnosti doplní tamní mluvčí také v jaderné elektrárně v Temelíně. A podrobnosti doplní tamní mluvčí Marek Svitá.
3: Letošné
0: elektrárně v Temelíně. A podrobnosti doplní tamní mluvčí Marek Svitá.
3: Letos to byla šestá.
0: Temelíně. A podrobnosti doplní tamní mluvčí Marek Svitá.
3: Letos to byla šestá svatba.
0: Podrobnosti doplní tamní mluvčí Marek Svitá.
3: Letos to byla šestá svatba, celkově pak šlo.
0: Tamní mluvčí Marek Svitá.
3: Letos to byla šestá svatba, celkově pak šlo.
0: Marek Svitá.
3: Letos to byla šestá svatba, celkově pak šlo o 150. Letos to byla šestá svatba, celkově pak šlo o 154. Byla šestá svatba, celkově pak šlo o 154. Svatá svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad. A celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2000. Šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. 154. svatební obřad od roku 2006. 154. svatební obřad od roku 2006. 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební pán moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost. Zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký pár určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří. Atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
0: No teda řeknu.
3: Kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
0: No teda řeknu vám, kdo by tohle.
3: I park s více než stoletými stromy vytváří.
0: No teda řeknu vám, kdo by tohle do jader
3: se než stole.

0: jakými stromy vytváří.
1: No teda řeknu vám, kdo by tohle do jaderné...
0: Jakými stromy vytváří.
1: No teda řeknu vám, kdo by tohle do jaderné elektrárny řekl, co?
0: Vytváří.
1: No teda řeknu vám, kdo by tohle do jaderné elektrárny řekl, co? No teda řeknu vám, kdo by tohle do jaderné elektrárny řekl, co? Tak všem letošním řeknu vám, kdo by tohle do jaderné elektrárny řekl, co? Tak všem letošním novomanželům přejeme tohle do jaderné elektrárny řekl, co? Tak všem letošním novomanželům do jaderné elektrárny řekl, co? Tak všem letošním novomanželům elektrárny řekl, co? Tak všem letošním novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a samozřejmě řekl, co? Tak všem letošním novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a samozřejmě lásky a ať vám. Tak všem letošním novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a samozřejmě lásky. Letošním novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a samozřejmě lásky a ať vám to hodně, hodně dlouho vydrží. Přejeme hodně štěstí, zdraví a samozřejmě lásky a ať vám to hodně, hodně dlouho vydrží. A my se dál štěstí, zdraví a samozřejmě lásky a ať vám to hodně, hodně dlouho vydrží. A my se dál pojďme hrát samozřejmě lásky a ať vám to hodně, hodně dlouho vydrží. A my se dál pojďme hrát hezky česky, českásky a ať vám to hodně, hodně dlouho vydrží. A my se dál pojďme hrát hezky česky, česká hodinka je tu pro vás. Hodně, hodně dlouho vydrží. A my se dál pojďme hrát hezky česky, česká hodinka je tu pro vás. Hodně dlouho vydrží. A my se dál pojďme hrát hezky česky, česká hodinka je tu pro vás. A my se dál pojďme hrát hezky česky, česká hodinka je tu pro vás. Pojďme hrát hezky česky, česká hodinka je tu pro vás. Česky, česká hodinka je tu pro vás. Hodinka je tu pro vás.

0: pěti do šesti.
1: U nás přesně tak vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku. Ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Do šesti.
1: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: pěti do šesti.
1: U nás přesně tak vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaník vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaník ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Do šesti.
1: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. A 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Jedu vlakem český dráh.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jak
1: český dráh.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jak. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým design očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
3: Za vaše auto
2: a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
3: Za vaše
2: nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
3: Za vaše auto chcete víc?
2: Tak trhu. Jackodesign.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rok.
2: Design.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší
3: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity.
3: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za vaše auto vás.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za vaše auto vám dám
4: ty. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte.
4: Výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Přijďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
5: Ford malý a...
3: Volejte 800 120 800.
5: Ford malý a...
3: Volejte 800 120 800.
5: Ford malý a velký.
3: 120 800.
5: Ford malý a velký. Ford
3: 800.
5: Ford malý a velký. Ford malý a velký. Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava Vítkovice a
5: velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava Vítkovice a Opava.
5: Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava Vítkovice a Opava.
7: Ryčnikovo
5: Fordy jsme tu my.
6: Ostrava Vítkovice a Opava.
7: Ryčnikovo Šrot
5: tu my.
6: Ostrava Vítkovice a Opava.
7: Ryčnikovo Šrot, auto dosloužilo, nechte to na nás.
6: Ostrava Vítkovice a Opava.
7: Ryčnikovo Šrot, auto dosloužilo, nechte to na nás.
6: Vítkovice a Opava.
7: Ryčnikovo Šrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace. Ryčnikovo Šrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na naši. Ryčnikovo Šrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava oblouk sloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava oblouková. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle vraků na našich pobočkách. Opava oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez staročkách. Opava oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo Šrot. Bruntál a Bohumín.

0: Umín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.umín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz. www.vašesběrna.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
0: Vašesběrna.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská.cz. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská staveb... Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společ... Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společ... nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké... Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější... Polská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější... nejkrásnější a společnost malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40%. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Procent levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce na malé a velké rekonstrukce CZ.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná
1: a velké rekonstrukce CZ.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu.
1: Rekonstrukce CZ.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel
1: CZ.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh Kiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si ať vám kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si ať vám neuletí na letoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 700. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korun. Neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio. Tokio.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 10 771 korunu. Tokio za 15 350 za 10 771 korunu. Tokio za 15 300 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jedno za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu let 1 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 154 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Jednička na trhu letenek.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: Letenek.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nech...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká... Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se...
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří
4: se... Říkala, že nic nechce.
3: To

0: Dobré. Dobré ráno, vidím v kalendáři. Dobré ráno, vidím v kalendáři jméno Just. Dobré ráno, vidím v kalendáři jméno Justýna, sluší se po... Dobré ráno, vidím v kalendáři jméno Justýna, sluší se popřát všechno jen to nejlepší. Ano, Justýne, právě dnes. Vidím v kalendáři jméno Justýna, sluší se popřát všechno jen to nejlepší. Ano, Justýna, sluší se popřát všechno jen to nejlepší. Ano, Justýne, právě dnes 7. října mají svůj... A sluší se popřát všechno jen to nejlepší. Ano, Justýne, právě dnes 7. října mají... Ano, Justýne, právě dnes 7. října mají svůj svátek. Za chvíli už zprávy a podíváme se... Justýne, právě dnes 7. října mají svůj svátek. Za chvíli už zprávy a podíváme se krátce také na počasí. 7. října mají svůj svátek. Za chvíli už zprávy a podíváme se krátce také na počasí. Hezké ráno. Svůj svátek. Za chvíli už zprávy a podíváme se krátce také na počasí. Hezké ráno. Za chvíli už zprávy a podíváme se krátce také na počasí. Hezké ráno. Zprávy a podíváme se krátce také na počasí. Hezké ráno. Krátce také na počasí. Hezké ráno. Počasí. Hezké ráno. Hezké ráno.
1: Do Brna, do Prahy. Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte,
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderní.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderní.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah.
1: Do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Ním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychle a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídlem. 3 hodiny a 8

0: říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Nece.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
0: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme za...
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegra...
0: ...a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegra...
0: ...se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte...
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte...
1: ...to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od...
1: ...zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
1: od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantický.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
2: Byt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie. Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky. Ženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Chce opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Podzim hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Podzim patří Flóře.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října.
3: Zážitky.
1: CZ. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás víš. CZ. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina. V centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. Na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy. Také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. Zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. Vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. Zimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. Na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
4: Živé.
1: Flóra Olomouc Horti Komplex.
4: Živé vysílání.
1: Speciál Olomouc Horti Komplex.
4: Živé vysílání.
1: Speciální webová
4: komplex. Živé vysílání.
1: Speciální webová rádia.

0: vysílání.
1: Speciální webová rádia.
0: Živé vysílání.
1: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s vysílání.
1: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
1: A k tomu speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
1: A k tomu speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
1: A k tomu spousta fotek z rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
1: A k tomu spousta fotek zajímavá.
0: Rozhovory s moderátory.
1: A k tomu spousta fotek zajímavých typů
0: s moderátory.
1: A k tomu spousta fotek zajímavých typů a dobrých zpráv. A k tomu spousta fotek zajímavých typů a dobrých zpráv.
0: Tak to.
1: A k tomu spousta fotek zajímavých typů a dobrých zpráv. Spousta fotek zajímavých typů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete.
1: Zajímavých typů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete na našem. Všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
1: Tak ať se vám hezky.
0: Najdete na našem webu radioblaník.cz.
1: Tak ať se vám hezky sleduje.
0: Na našem webu radioblaník.cz.
1: Tak ať se vám hezky sleduje.
0: Radioblaník.cz.
1: Tak ať se vám hezky sleduje.
0: Čte
1: i poslouchá.
0: CZ.
1: Tak ať se vám hezky sleduje.
0: Čte
1: i poslouchá. Tak ať se vám hezky sleduje.
0: Čte
1: i poslouchá. Vám hezky sleduje.
0: Čte
1: i poslouchá. Sleduje.
0: Čte
1: i poslouchá.
2: Dámy a
0: čte
1: i poslouchá.
2: Dámy a pánové.
1: Poslouchá.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánského. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Ban. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům. Majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům. Modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětav sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostává. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani. Bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani. Společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, aby 50% slevy na Pánské obleky. Je čas procentní slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánsky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a
1: spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: Zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách.
0: Duše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio.
0: Rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
0: Přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
0: Bezva.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
0: Bezva
1: práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
0: Bezva
1: na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
0: Bezva práce.

0: 3 a prohrála i čtvrté utkání skupiny. Fotbalová reprezentace podlehla v Anglii 0-3 a prohrála i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Reprezentace podlehla v Anglii 0-3 a prohrála i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní v Anglii 0-3 a prohrála i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak dál čeká a prohrála i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak dál čeká na první utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým Španělským Ligy národů. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Denio. Tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Denio. Tolik zprávy a na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Denio. Tolik zprávy a ještě při zisk pod novým španělským trenérem Santim Denio. Tolik zprávy a ještě přidám informace pod novým španělským trenérem Santim Denio. Tolik zprávy a ještě přidám informace o polským trenérem Santim Denio. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí Santim Denio. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude přechodně víc oblačnosti. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne bude ještě teplo. Informace o počasí. Dnes bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne bude ještě teplo. Bude počasí, dnes bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne bude ještě teplo. Bude většinou oblačno až polojasno. Dnes bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne bude ještě teplo. Bude většinou oblačno až polojasno. Víc oblačnosti, ale odpoledne bude ještě teplo. Bude většinou oblačno až polojasno. Místy přechodně až zataženo. Ale odpoledne bude ještě teplo. Bude většinou oblačno až polojasno. Místy přechodně až zataženo. Bude ještě teplo. Bude většinou oblačno až polojasno. Místy přechodně až zataženo. Bude většinou oblačno až polojasno. Místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách většinou oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami a ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší teploty odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší teploty 18 do oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.
1: Pohodové České
0: Blaník.
1: Pohodové České Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Kandidáti na senátory místní zastupitelé. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Kandidáti na senátory místní zastupitelé mají dnes. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Kandidáti na senátory místní zastupitelé mají přeje Monika Holubová. Kandidáti na senátory místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední. Kandidáti na senátory místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední. Na senátory místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení. Senátory místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být také odvoláni z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být také odvoláni. V září se v Praze klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být také odvoláni. V září se v Praze ve stejné zákonné lhůtě by mohly být také odvoláni. V září se v Praze nakazené lhůtě by mohly být také odvoláni. V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, mohly být také odvoláni. V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, je to dvakrát více odvoláni. V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, je to dvakrát. V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, je to dvakrát víc než srpnu, kdy jich bylo 9. Se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí, je to dvakrát víc než srpnu, kdy jich bylo 9. Po 20 lidí, je to dvakrát víc než srpnu, kdy jich bylo 9. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové, kdy jich bylo 9. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace 9. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Stavba ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Stavbaři opravili silnici mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi na Kroměřísku. Práce na skoro 3-kilometrovém Zahnašovicemi a Lechoticemi na Kroměřísku. Práce na skoro 3-kilometrovém úseku začaly v polovině břemi a Lechoticemi na Kroměřísku. Práce na skoro 3-kilometrovém úseku začaly v polovině března. Trvaly do září a stály skoro 5-kilometrovém úseku začaly v polovině března. Fotbalová reprezentace podlehla v Anglii 45 milionů. Fotbalová reprezentace podlehla v Anglii 0-3 a prohrála i 40 milionů. Fotbalová reprezentace podlehla v Anglii 0-3 a prohrála i čtvrté utkání. Fotbalová reprezentace podlehla v Anglii 0.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které...
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete...
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéfcí prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost.
1: Na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Te spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: Pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci. Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých
1: radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech.
1: A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Konečně.

jsme prostě bratři, kůl to k sobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři, tobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři, jeden pro druhého žije, prostě bratři, jeden pro druhého žijem.

0: Má to velké díky, buďte s námi dál. Tady u nás teď pozvánka na koncerty Jakuba Suchy, buďte s námi dál. Tady u nás teď pozvánka na koncerty Jakuba Suchy. Tady u nás teď pozvánka na koncerty Jakuba Suchy. Tady u nás teď pozvánka na koncerty Jakuba Smolíka. Ano, máme u nás teď pozvánka na koncerty Jakuba Smolíka. Ano, máme 7. října, to znamená, že začíná pozvánka na koncerty Jakuba Smolíka. Ano, máme 7. října, to znamená, že začíná podzimní koncerty Jakuba Smolíka. Ano, máme 7. října, to znamená, že začíná podzimní turné Jakuba Smolíka. Ano, máme 7. října, to znamená, že začíná podzimní turné. Ano, máme 7. října, to znamená, že začíná podzimní turné právě tohoto zpěváka. A Jakub 7. října, to znamená, že začíná podzimní turné právě tohoto zpěváka. A Jakub Smolík, to znamená, že začíná podzimní turné právě tohoto zpěváka. A Jakub Smolík, že začíná podzimní turné právě tohoto zpěváka. A Jakub Smolík připravil úplně nový program tohoto zpěváka. A Jakub Smolík připravil úplně nový program. I jaký, Jakube?
1: My jedeme.
0: A Jakub Smolík připravil úplně nový program. I jaký, Jakube?
1: My jedeme nový.
0: Připravil úplně nový program. I jaký, Jakube?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40.
0: Úplně nový program. I jaký, Jakube?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi.
0: Nový program. I jaký, Jakube?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudím.
0: Jaký, Jakube?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudím. Příbram.
0: Jakube?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudím. Příbram. Otrokovi. Nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudím, Příbram, Otrokovice, Bzenec, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudím, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec, 40 let s vámi. Chrudím, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově. Chrudím, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 9. Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav. Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav. Lovnice, Utišnova, Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav. Lovnice, Utišnova, Letovice, Sedlčany, Soběslav. Lovnice, Utišnova, Letovice. České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy lázně 17. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy lázně Stříbro, Biškov. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy lázně Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břec. Už jedeme vánoční Tachov, Františkovy lázně Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břeclav. Vánoční Tachov, Františkovy lázně Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břeclav. Tachov, Františkovy lázně Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břeclav. Třešť, Třebíč, Františkovy lázně Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břeclav. Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Stříbro, Biškov, Zbíšov, Břeclav. Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Touž, Břeclav. Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník. Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Tak tomu se tedy říká megaturné.
1: Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Tak tomu se tedy říká megaturné. Více na...
1: Toužim, Mělník.
0: Tak tomu se tedy říká megaturné. Více na stránkách...
1: Mělník.
0: Tak tomu se tedy říká megaturné. Více na stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam... Tak tomu se tedy říká megaturné. Více na stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam určitě jukněte. Tedy říká megaturné. Více na stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam určitě jukněte. Megaturné. Více na stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam určitě jukněte. My si dál pojďme hezky česky. Více na stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam určitě jukněte. My si dál pojďme hezky česky hrát úderem. Stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam určitě jukněte. My si dál pojďme hezky česky hrát úderem 6. Určitě jukněte. My si dál pojďme hezky česky hrát úderem 6. Dobré ráno, Petr a Adel. My si dál pojďme hezky česky hrát úderem 6. Dobré ráno, Petr a Adel. Pojďme hezky česky hrát úderem 6. Dobré ráno, Petr a Adel. Už se na vás těší. Hrát úderem 6. Dobré ráno, Petr a Adel. Už se na vás těší. Dobré ráno, Petr a Adel. Už se na vás těší. Ano, Petr a Adel. Už se na vás těší.

0: Hodina.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6 na Maníku. 5 do 6.

0: Tentokrát pro vás...
1: Víc nebo míň.
0: Tentokrát pro vás máme poukaz...
1: Víc nebo míň.
0: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000.
1: Víc nebo míň.
0: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun.
1: Míň.
0: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun. Na nákup kávy od České. Pro vás máme poukaz na 3000 korun. Na nákup kávy od České Praží. Máme poukaz na 3000 korun. Na nákup kávy od České pražírny Kofíly na 3000 korun. Na nákup kávy od České pražírny korun. Na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví. Na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak.
0: Kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně.
0: Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
2: Víc nebo mí.
0: Limit z Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
2: Víc nebo mí.
0: Posázaví.
1: Tak. Hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každý tak. Hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10.
2: Nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaní.
2: Míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Stolí.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí.
1: Dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí.
1: Hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
1: U nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
1: Na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva. Rozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávu každého. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Coffee Limit. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Octivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Octivá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. V Posázaví. Kávuj.cz. Kávuj.cz. CZ.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafikte inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na vše 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 6 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Slyšíte? To je.
0: A také podlah. Siko.cz.
1: Slyšíte?
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když z...
0: Siko.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste...
0: CZ.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Jste doma.

0: Jeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze na AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší.
1: Naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní.
1: Převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce?
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám
0: pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc.
0: Nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa.
0: Pro
1: vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa.
0: Prodá auto.
1: Ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa.
0: Prodá auto USA.
1: Hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa.
0: Prodá auto USA.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa.
1: Prodá auto USA.
2: Itálie, která
1: to jde
0: od lesa,
1: prodá auto USA.
2: Itálie, která chutná
1: auto USA.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně
1: USA.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařů a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské ka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které mě vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned tví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochut speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tady jsem.
2: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tady jsem přinesl.
2: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Tady jsem přinesl pár.
2: www.lavite.cz.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých.
2: www.lavite.cz.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých
2: kousků.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte
3: kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky
3: zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své.
3: Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte.
3: Malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny.
3: Ka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny.
3: V zahradní.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny.
3: V zahradnictví spomíšl
4: šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny.
3: V zahradnictví spomíšl nakoupíte výhodně všechny
4: zahrádky.
3: Zapomeňte na vysoké ceny.
4: V zahradnictví spomíšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i vysoké ceny.
3: V zahradnictví spomíšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a zahradnictví spomíšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších. Spomíšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet, kde výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Stromů i keřů

Pěkné ráno, hezkou středu. Na koleji. Pěkné ráno, hezkou středu i dnes. Pěkné ráno, hezkou středu i dnes jste si pustili Blaník, za to velké díky, buďte s námi dál. Blaník, za to velké díky, buďte s námi dál. Tady u nás teď po

0: všech. Tady kolko jasný more?
1: Oddíl B. Od 9. října.
0: Tady kolko jasný more?
1: Oddíl B. Od 9. října pouze na... Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
2: Kaufland
1: B. Od 9. října pouze na OnePlay.
2: Kaufland Card.
1: 9. října pouze na OnePlay.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a...
1: Pouze na OnePlay.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrný...
1: OnePlay.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kauflandské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden
2: se svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland
2: Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra
2: a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný
2: extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15
2: výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49 mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90. Pojí za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13.90. A Hellmann's ketchup za 49,90. Až do Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů.
4: Online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden. Online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz. Tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.
5: Akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www. online shop.cz.
5: Na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www. online shop.cz.
5: Produktů tento týden v online shop.cz.
4: www. online shop.cz.
5: Den v online shop.cz.
4: www. online shop.cz.
5: CZ.
4: www. online shop.cz. www. online shop.cz. Shop CZ.

0: Vybrat dovolenou. Vybrat dovolenou. Vybrat dovolenou. Nemusí být fruška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás víte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Čedok. U nás si vybere každý už přes 100 let. Čedok.
1: Přemýšlíte?
0: Bere každý už přes 100 let. Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: Už přes 100 let. Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?

Și să spun. Už zase skončil flám. Už zase skončil flám. Už zase skončil flám. Do vodky džusti. Už zase skončil flám. Do vodky džusti dám. Už zase skončil flám. Do vodky džusti dám. A pak tě spuč. Už zase

0: teď šmejdí, kdože to má dva nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internet šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako domí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Neznám, najdu tam, co neznám.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
0: Jdu tam, co neznám.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
0: Neznám.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma na víc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc?

ztratil se v tmách. A kočár dávno ztratil se v tmách. Popel a hrát dávno ztratil se v tmách. Popel a hrát ztratil se v tmách. Popel a hrách v tmách.

jsou tak prázdný, až se chce řvát. Sedí v ulicích, jsou tak prázdný, až se chce řvát. Sedích, jsou tak prázdný, až se chce řvát. Sediva s divanou, jsou tak prázdný, až se chce řvát. Sediva s divanou, sedáš si na vanu, prázdný, až se chce řvát. Sediva s divanou, sedáš si na vanu, chce řvát.

Přebere si to sama. Přebere si to sama.

dobře kude ne, a nechce tancovat podle táty, již dobře kude ne, nebe tě chce tancovat podle táty, již dobře kude ne, nebe tě nemine podle táty, již dobře kude ne, nebe tě nemine výše záty, již dobře kude ne, nebe tě nemine výše zázrak pry, již dobře kude.

0: si to sama.
1: Hezky česky.
0: Přeber si to sama.
1: Hezky česky na blaní.
0: Přeber si to sama.
1: Hezky česky na blaní.
0: To sama.
1: Hezky česky na blaníku.
2: To jsou ty nejhezčí české.
1: Hezky česky na blaníku.
2: To jsou ty nejhezčí české písničky, které...
1: Hezky česky na blaníku.
2: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte...
1: na blaníku.
2: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všeku.
2: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno.
2: Od ty nejhezčí...

sama. Odlítli, seber si to sama. Odlítli, seber si to sama.

Žiješ na kolejích, vlaky... Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli... Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli... A město... Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli... A město poliká... Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli... A město poliká... Dětský... Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli... A město poliká dětský stíny. Vlaky už odjeli. A město poliká dětský stíny. Podvoky už odjeli. A město poliká dětský stíny. Podvok nenapadne. A město poliká dětský stíny. Podvok nenapad sníh. A město poliká dětský stíny. Podvok nenapad sníh. A lidi vká dětský stíny. Podvok nenapad sníh. A lidi v ulicích stíny, podvok nenapad sníh, a lidi v ulicích jsou tak podvok nenapad sníh, a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce vok nenapad sníh, a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

sama. U sebe rasi to sama. Přeber si to sama.

Blaníku. Dobrý Bůh to ví, zpívá Lenka Filipová na Blaníku. Dobrý Bůh to ví, zpívá Lenka Filipová na Blaníku. Dobrý Bůh to ví, zpívá Lenka Filipová na Blaníku. Chvilku zpívá Lenka Filipová na Blaníku. Chvilku přečest Filipová na Blaníku. Chvilku před šestou a po šesté Blaníku. Chvilku před šestou a po šesté Jiří Schillinger. Chvilku před šestou a po šesté Jiří Chvilku před šestou a po šesté Jiří Schillinger. Chvilku před šestou a po šesté Jiří Schillinger. Chvilku před šestou a po šesté Jiří Schillinger. Stou a po šesté Jiří Schillinger. Jiří Schillinger.

0: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km. Najdete taky, co dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340. Elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A CX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací 40 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizo a půl včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozidla. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozidla. Jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte...
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte...
0: Paný prodejce vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás.
0: Vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace auto... Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich... Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich... To dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách... Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková... To na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologických pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez... Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Kova, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašmín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz. A bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz. Bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Ve vlaku či
1: Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Ve vlaku či autobus.
1: www.vašesběrna.cz.
2: Ve vlaku či
1: www.vašesběrna.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně.
1: www.sběrna.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
1: cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
1: A nebo
2: ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Busu. V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude. V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat.
1: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník i...
1: Na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna...
1: Procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník.

0: I tuhle písničku po šesté z Blaníku. I tuhle písničku po šesté z Blaníku uslyšíte. I tuhle písničku po šesté z Blaníku uslyšíte. I tuhle písničku po šesté z Blaníku uslyšíte. Stejně jako Černé anděly od Lucie. I tuhle písničku po šesté z Blaníku uslyšíte. Stejně jako Černé anděly od Lucie. I tuhle písničku po šesté z Blaníku uslyšíte. Stejně jako Černé anděly od Lucie. Písničku po šesté z Blaníku uslyšíte. Stejně jako Černé anděly od Lucie. Uslyšíte. Stejně jako Černé anděly od Lucie. Stejně jako Černé anděly od Lucie. Černé anděly od Lucie.
1: A budou i jeli.
2: Středověk neskončil. Středověk trvá.
1: A budou i jeleni.
2: Neskončil. Středověk trvá.
1: A budou i jeleni.
2: Tak jsem radil. Středověk trvá.
1: A budou i jeleni.
2: Tak jsem. Středověk trvá.
1: A budou i jeleni.
2: Tak jsem radu, kterou středověk trvá.
1: A budou i jeleni.
2: Tak jsem radu,
1: a budou i jeleni.
2: Táž se mraku, kterou cestou se.
1: Protože budou i jeleni.
2: Táž se mraku, kterou cestou se.
0: Protože hezky česky to na Blaníku bude.
2: Táž se mraku, kterou cestou se.
0: Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu sedmé. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu 7. října, teď je pět. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu 7. října, teď je pět. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu 7. října, teď je 5:53. Hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu 7. října, teď je 5:53. Blaníku bude i po šesté ve středu 7. října, teď je 5:53.
3: Rádio Blaník.
0: Ve středu 7. října, teď je 5:53.
3: Rádio Blaník.
0: 7. října, teď je 5:53.
3: Rádio Blaník.
0: 53.
3: Rádio Blaník.
4: Překáží vám doma.
3: Rádio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé.
3: Rádio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kon. Vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červené drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. I do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Ne kontejnery.cz.
5: Zažijte CZ. Zažijte taky, co dokáže. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní.

0: když tam zrovna není klasický
1: les.
0: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu
0: Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
0: I když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
0: Tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
0: I klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
1: Tablet nebo notebook. Buďte s
0: rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
1: Tablet nebo notebook.
2: Buďte s námi.
1: Stačí vám k tomu mobil.
2: Tablet nebo notebook.
1: Buďte s námi online.
2: K tomu mobil,
1: tablet nebo notebook.
2: Buďte s námi online.
1: Tablet nebo notebook.
2: Buďte s námi online.
0: 24
2: hodin notebook.
1: Buďte s námi online.
0: 24 hodin denně na webu.
1: Buďte s námi online.
0: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.
1: Online.
0: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ.
1: Online.
0: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 3 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. Na webu Rádio Blaník CZ. Rádio Blaník CZ. CZ.

0: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody.
0: A Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček. Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček. Blaník.
1: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
1: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí. Víc pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí. Pohody.
0: A nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Písniček.
1: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí.

0: Spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu z září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Současný výsledek přečil, ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Současný výsledek přečil i očekávání inflace držela pod 2%. Současný výsledek přečil i očekávání České národní banky pod 2%. Současný výsledek přečil i očekávání České národní banky inflaci dosud centy. Současný výsledek přečil i očekávání České národní banky inflaci dosud brzný výsledek přečil i očekávání České národní banky inflaci dosud brzdili hlavně levné potraviny i očekávání České národní banky. Inflaci dosud brzdili hlavně levné potraviny, výrazné zdražování České národní banky. Inflaci dosud brzdili hlavně levné potraviny, výrazné zdražení národní banky. Inflaci dosud brzdili hlavně levné potraviny, výrazné zdražení pohonných hmot, energií. Inflaci dosud brzdili hlavně levné potraviny, výrazné zdražení pohonných hmot, energií a služeb. Špindlerův mlýn hlásí náraz energií a služeb už ale nestíhají kompenzovat. Špindlerův mlýn hlásí nárazové přihlášení větší už ale nestíhají kompenzovat. Špindlerův mlýn hlásí nárazové přihlášení většího počtu lidí stíhají kompenzovat. Špindlerův mlýn hlásí nárazové přihlášení většího počtu lidí k trvalému pobytu. Špindlerův mlýn hlásí nárazové přihlášení většího počtu lidí k trvalému pobytu.
1: Mluvčí radnice Radají.

0: počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí.
1: Dobré ráno vám.
0: Počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. První polovina. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. První polovina dnešního. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. První polovina dnešního dne. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. První polovina dnešního dne na Moravě a ve Slezsku přinese. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. První polovina dnešního dne na Moravě a ve Slezsku přinese více oblačnosti. První polovina dnešního dne na Moravě a ve Slezsku přinese více oblačnosti. Polovina dnešního dne na Moravě a ve Slezsku přinese více oblačnosti. Odního dne na Moravě a ve Slezsku přinese více oblačnosti. Odpoledne se postup Moravě a ve Slezsku přinese více oblačnosti. Odpoledne se postupně vyjasní, na Slezsku přinese více oblačnosti. Odpoledne se postupně vyjasní, na polojasno více oblačnosti. Odpoledne se postupně vyjasní, na polojasno a na měříčnosti. Odpoledne se postupně vyjasní, na polojasno a naměříme odpoledne se postupně vyjasní, na polojasno a naměříme příjemných až 23 dne se postupně vyjasní, na polojasno a naměříme příjemných až 23 stupňů stupně vyjasní na polojasno a naměříme příjemných až 23 stupňů na horách pasní na polojasno a naměříme příjemných až 23 stupňů na horách 15 ale jasno a naměříme příjemných až 23 stupňů na horách 15 ale bude naměříme příjemných až 23 stupňů na horách 15 ale bude příjemných až 23 stupňů na horách 15 ale bude k tomu větrno. Tolik o počasí a 23 stupňů na horách 15 ale bude k tomu větrno. Tolik o počasí a na řadě dnů na horách 15, ale bude k tomu větrno. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou. Horách 15, ale bude k tomu větrno. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou. Ale bude k tomu větrno. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
1: Tomu větrno. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
1: Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: Na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: Jsou zprávy s Monikou.

0: Během října hned několik zajímavých akcí a víc k ním dodává mluvčí radnice Radovan Daněk.
1: Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata, ale i
2: S Petrem Slívou.

Dobrý Bůh to ví, zpívá. Dobrý Bůh to ví, zpívá. Dobrý Bůh to ví, zpívá Lenka Filipová na Blaníku. Dobrý Bůh to ví, zpívá Lenka Filipová.

0: Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně. Ja.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Levné potraviny.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Levné potraviny už nestíhají brzdit růst inflace.
1: Jasně, přehledně.
2: Levné potraviny už nestíhají brzdit růst inflace.
1: Přehledně.
2: Levné potraviny už nestíhají brzdit růst inflace.
1: Ne.
2: Levné potraviny už nestíhají brzdit růst inflace. Špindlerův mlýn. Levné potraviny už nestíhají brzdit růst inflace. Špindlerův mlýn řeší předvolbu. Stíhají brzdit růst inflace. Špindlerův mlýn řeší předvolbu. Brzdit růst inflace. Špindlerův mlýn řeší před volbami trvalé pobyty. Špindlerův mlýn řeší před volbami trvalé pobyty. Fotbalová reprezentace. Špindlerův mlýn řeší před volbami trvalé pobyty. Fotbalová reprezentace. Špindlerův mlýn řeší před volbami trvalé pobyty. Fotbalová reprezentace opět po Daniu neřeší před volbami trvalé pobyty. Fotbalová reprezentace opět po Daniu nebudovala trvalé pobyty. Fotbalová reprezentace opět po Daniu nebudovala. Fotbalová reprezentace opět po Daniu nebudovala. Fotbalová reprezentace opět po Daniu nebudovala. Reprezentace opět po Daniu nebudovala. Opět po Daniu nebudovala.

já mám pocit, že ten náš fotbal to je takový nikdy ne... No, ať je to, jak je to, prostě dneska v novinách píšou, že byl přímo směšný. Zpívá.

Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Zdražování. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Zdražování v Česku Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly. O 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty.

0: Jsme Blaník. Jsme Blaník. Jsme Blaník a platím. Jsme Blaník a platíme Jsme Blaník a platíme vaše účty. Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: A platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc. Už za chvíli se dozvíte víc. Chvíli se dozvíte víc. Dozvíte víc.

0: auto nehodu, takže Ježiš, teďko mě má...
1: Ilone.
0: No já jsem měla nehodu, auto nehodu, takže Ježiš, teďko mě má rodí, ale... No já jsem měla nehodu, auto nehodu, takže Ježiš, teďko mě má rodí, ale...
1: Marodí.
0: Ale mám nehodu, auto nehodu, takže Ježiš, teďko mě má rodí, ale...
1: Marodí.
0: Ale něco... Ano, hodu, auto nehodu, takže
1: Ježiš,
0: teďko mě má rodí, ale...
1: Marodí.
0: Ale něco... Ano, má rodí, takže
1: Ježiš,
0: teďko mě má rodí, ale...
1: Marodí.
0: Ale něco... Ano, má rodí, teďko mě má rodí, ale...
1: Marodí.
0: Ale něco... Ano, má rodí, je nabourá rodí, ale...
1: Marodí.
0: Ale něco... Ano, má rodí, je nabouraný, ale je to...
1: Marodí.
0: Ale něco... Ano, má rodí, je nabouraný, ale je to dobrý.
1: No tak
0: bude
1: marodí.
0: Ale něco... Ano, má rodí, je nabouraný, ale je to dobrý.
1: No tak...
0: Bude opravený. Ano, má rodí, je nabouraný, ale je to dobrý.
1: No tak...
0: Bude opravený.
1: Nicméně...
0: Je nabouraný, ale je to dobrý.
1: No tak...
0: Bude opravený.
1: Nicméně tuhle tu částku, kterou...
0: Nabouraný, ale je to dobrý.
1: No tak...
0: Bude opravený.
1: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme.
0: Je to dobrý.
1: No tak...
0: Bude opravený.
1: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám
0: tak... Bude opravený.
1: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval. Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku. Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku. Tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
0: Opět a Radeček.
1: Kdo dospíval na Blaníku.
0: Opět a Radeček, můj milovaný.
1: A je to tak a my vám posíláme 2000.
0: Opět a Radeček, můj milovaný.
1: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun.
0: Opět a Radeček, můj milovaný.
1: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun.
0: Radeček, můj milovaný.
1: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun.
0: Milovaný.
1: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun. A je to tak a my vám posíláme 2800 korun. Takže včera jsme posíláme 2800 korun. Takže včera jsme propláceli 3800 korun. Takže včera jsme propláceli v Třeskonicích. Takže včera jsme propláceli v Třeskonicích tam. Takže včera jsme propláceli v Třeskonicích, tam měli radost, kde
0: no.
1: Takže včera jsme propláceli v Třeskonicích, tam měli radost, kde. Takže včera jsme propláceli v Třeskonicích, tam měli radost, kde budou mít radost dneska. Jsme propláceli v Třeskonicích, tam měli radost, kde budou mít radost dneska, tak to se uvidí a uslyší. V Třeskonicích, tam měli radost, kde budou mít radost dneska, tak to se uvidí a uslyší. Po sedmé třeba to. Tam měli radost, kde budou mít radost dneska, tak to se uvidí a uslyší. Po sedmé třeba to bude právě. Měli radost, kde budou mít radost dneska, tak to se uvidí a uslyší. Po sedmé třeba to bude právě u vás. Kde budou mít radost dneska, tak to se uvidí a uslyší. Sedmé třeba to bude právě u vás. Teda důležité je, že dneska, tak to se uvidí a uslyší. Po sedmé třeba to bude právě u vás. Teda důležité je, že budete mít po ruce telefon. To se uvidí a uslyší. Po sedmé třeba to bude právě u vás. Teda důležité je, že budete mít po ruce telefon. Že uslyší. Po sedmé třeba to bude právě u vás. Teda důležité je, že budete mít po ruce telefon. Že budete třeba to bude právě u vás. Teda důležité je, že budete mít po ruce telefon. Že budete poslouchat Blaník a že u vás. Teda důležité je, že budete mít po ruce telefon. Že budete poslouchat Blaník. A že předtím pošlete tu soutěž. Důležité je, že budete mít po ruce telefon, že budete poslouchat Blaník a že předtím pošlete tu soutěž, že budete mít po ruce telefon, že budete poslouchat Blaník a že předtím pošlete tu soutěžní SMSku do mít po ruce telefon, že budete poslouchat Blaník a že předtím pošlete tu soutěžní SMSku, do které že budete poslouchat Blaník a že předtím pošlete tu soutěžní SMSku, do které je potřeba poslouchat Blaník a že předtím pošlete tu soutěžní SMSku, do které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit, aby že předtím pošlete tu soutěžní SMS, do které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli. Tu soutěžní SMSku, do které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli, taky kolik peněz SMSku, do které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli, taky kolik peněz jste utratili, které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli, taky kolik peněz jste co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli, taky kolik peněz jste utratili. A přidejte tam také jméno, chcete proplatit, abychom to věděli, taky kolik peněz jste utratili. A přidejte tam také jméno, příjmení. A abychom to věděli, taky kolik peněz jste utratili. A přidejte tam také jméno, příjmení, kolik peněz jste utratili. A přidejte tam také jméno, příjmení a odkud jste tam stačí jenom jste utratili. A přidejte tam také jméno, příjmení a odkud jste tam stačí jenom název obce a celé. A přidejte tam také jméno, příjmení a odkud jste tam stačí jenom název obce a celé.

Ale to tam taky jméno, příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce a celé to odešlete na 6308. Jméno, příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce a celé to odešlete na 6318. Stejní a odkud jste, tam stačí jenom název obce a celé to odešlete na 6318. 100 odste, tam stačí jenom název obce a celé to odešlete na 6318. 118 za hodinu. Název obce a celé to odešlete na 6318. 118 za hodinu se do toho dá. Celé to odešlete na 6318. 118 za hodinu se do toho dáme, teď už Bad Boys Blue a 6318, 118, za hodinu se do toho dáme, teď už Bad Boys Blue a You Are A Woman a 18, 118, za hodinu se do toho dáme, teď už Bad Boys Blue a You Are A Woman a za chvíli se dáme 18, za hodinu se do toho dáme, teď už Bad Boys Blue a You Are A Woman a za chvíli se dáme do půlnoci se do toho dáme, teď už Bad Boys Blue a You Are A Woman a za chvíli se dáme do počasí, protože teď už Bad Boys Blue a You Are A Woman a za chvíli se dáme do počasí. Protože Bad Boys Blue a You Are A Woman a za chvíli se dáme do počasí, protože před námi je snad You Are A Woman a za chvíli se dáme do počasí, protože před námi je snad další skoro a za chvíli se dáme do počasí, protože před námi je snad další skoro letní se dáme do počasí, protože před námi je snad další skoro letní den, no uvidíme si, protože před námi je snad další skoro letní den, no uvidíme, necháme se překvapit, co na nás před námi je snad další skoro letní den, no uvidíme. Necháme se překvapit, co na nás v českém hydrometru. Další skoro letní den, no uvidíme. Necháme se překvapit, co na nás v českém hydrometeorologickém ústavu vymyslí. Skoro letní den, no uvidíme. Necháme se překvapit, co na nás v českém hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou letní den, no uvidíme. Necháme se překvapit, co na nás v českém hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou středu. Uvidíme. Necháme se překvapit, co na nás v českém hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou středu. Překvapit, co na nás v českém hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou středu. V českém hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou středu. Hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou středu. Ústavu vymysleli. Tak pěknou středu. Pěknou středu.

0: kluk, kluk. Černí anděl. A ty jsi byla prvá, kluk, kluk. A ty jsi byla prvá, kluk, kluk. Černí anděle a Lucie. Ty jsi byla prvá, kluk, kluk. Černí anděle a Lucie na Blaníku. Prvá, kluk, kluk. Černí anděle a Lucie na Blaníku.
1: Petr platí, kluk,
0: kluk. Černí anděle a Lucie na Blaníku.
1: Petr platí vaše kluk.
0: Černí anděle a Lucie na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
0: Černí anděle a Lucie na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí
0: a Lucie na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí
0: na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše
1: účty. Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
1: A platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, o
1: ty účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, o tomhle to bude zase.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, o tomhle to bude zase zhruba za hodinu.
2: Platí vaše účty.
0: Ano, o tomhle to bude zase zhruba za hodinu ve vysílání.
2: Vaše účty.
0: Ano, o tomhle to bude zase zhruba za hodinu ve vysílání Blaníku.
2: Ty.
0: Ano, o tomhle to bude zase zhruba za hodinu ve vysílání Blaníku každý všední. Ano, o tomhle to bude zase zhruba za hodinu ve vysílání Blaníku každý všední den po 7. Tomhle to bude zase zhruba za hodinu ve vysílání Blaníku každý všední den po 7. hodině. Zase zhruba za hodinu ve vysílání Blaníku každý všední den po 7. hodině. Vrací za hodinu ve vysílání Blaníku každý všední den po 7. hodině. Vracíme vysílání Blaníku každý všední den po 7. hodině. Vracíme peníze, které už jednou den po 7. hodině. Vracíme peníze, které už jednou byly utraceny. To znamená, že hodině vracíme peníze, které už jednou byly utraceny. To znamená, že vracíme peníze, které už jednou byly utraceny. To znamená, že vy se napíšete jednou byly utraceny. To znamená, že vy se napíšete, co byste chtěli proplatit, no a my utraceny. To znamená, že vy se napíšete, co byste chtěli proplatit, no a my už to tady nějak zvládneme. To znamená, že vy se napíšete, co byste chtěli proplatit, no a my už to tady nějak zvládneme, zprocesujeme. Vy se napíšete, co byste chtěli proplatit, no a my už to tady nějak zvládneme, zprocesujeme a ty peníze. Napíšete, co byste chtěli proplatit, no a my už to tady nějak zvládneme, zprocesujeme a ty peníze. Platit, no a my už to tady nějak zvládneme, zprocesujeme a ty peníze vám vrátíme zpátky na účet. My už to tady nějak zvládneme, zprocesujeme a ty peníze vám vrátíme zpátky na účet. Včera zvládneme, zprocesujeme a ty peníze vám vrátíme zpátky na účet. Včera jsme je vracesujeme a ty peníze vám vrátíme zpátky na účet. Včera jsme je vraceli, ty peníze vám vrátíme zpátky na účet. Včera jsme je vraceli Iloně.
3: No já.
0: Vrátíme zpátky na účet. Včera jsme je vraceli Iloně.
3: No já jsem měla ne.
0: Na účet. Včera jsme je vraceli Iloně.
3: No já jsem měla nehodu auto.
0: Včera jsme je vraceli Iloně.
3: No já jsem měla nehodu auto nehodu. Takže
0: vraceli Iloně.
3: No, já jsem měla nehodu.

0: Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Bad Boys. Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Bad Boys Blue a teď... Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Bad Boys Blue a teď už to slibované počasí a informace. Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Bad Boys Blue a teď už to slibované počasí a informace z českého hydrometeorologického. V dobrém ránu na Blaníku Bad Boys Blue a teď už to slibované počasí a informace z českého hydrometeorologického. Na Blaníku Bad Boys Blue a teď už to slibované počasí a informace z českého hydrometeorologického ústavu. Bad Boys Blue a teď už to slibované počasí a informace z českého hydrometeorologického ústavu. Počasí a informace z českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sluníčko.
0: Informace z českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: O hydrometeorologického ústavu.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Hydrometeorologického ústavu.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio. Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník. Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník. Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Krásné středeční ráno na
1: Blaník.
2: Rádio Blaník. Krásné středeční ráno, jaké dnes bude. Rádio Blaník. Krásné středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak. Rádio Blaník. Krásné středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe. Blaník. Krásné středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe. Krásné středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová. Krásné středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová. Středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Počasí, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Ví nejlépe Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Ráno, jak to vypadá aktuálně? Korová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno, tak
2: hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno, tak aktuálně máme
2: hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno.
2: Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách.
2: Jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme
2: aktuálně.
3: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost. Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teplo. Aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teplo jsou velmi pestré. Jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teplo jsou velmi pestré. Nejčastěji jasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teplo jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teplo jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 oblačnost a teplo jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia. V údolích je ale jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia. V údolích je ale i kolem 3 stupně. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia. V údolích je ale i kolem 3 stupně. Se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia. V údolích je ale i kolem 3 stupňů a naopak míst mezi 10 a 5 stupni Celsia. V údolích je ale i kolem 3 stupňů a naopak místě, kde během noci stupně Celsia, v údolích je ale i kolem 3 stupňů a naopak místě, kde během noci foukalo, tak kolem 12. V údolích je ale i kolem 3 stupňů a naopak místě, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. I kolem 3 stupňů a naopak místě, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Není stupňů a naopak místě, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Není teplota klesla místě, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Není teplota klesla během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Nyní teplota klesla na stanici Kořenov foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Nyní teplota klesla na stanici Kořenov jízerka Rašeliniště, kolem 12 stupňů Celsia. Nyní teplota klesla na stanici Kořenov jízerka Rašeliniště, tam je do minus stupňů Celsia. Nyní teplota klesla na stanici Kořenov jízerka Rašeliniště, tam je do minus 4 stupňů. Nyní teplota klesla na stanici Kořenov jízerka Rašeliniště, tam je do minus 4 stupně Celsia. Klesla na stanici Kořenov jízerka Rašeliniště, tam je do minus 4 stupně Celsia.
2: Jak to bude vypadat bez
3: stanici Kořenov jízerka Rašeliniště, tam je do minus 4 stupně Celsia.
2: Jak to bude vypadat bez zbytku dne?
3: Bude Rašeliniště, tam je do minus 4 stupně Celsia.
2: Jak to bude vypadat bez zbytku dne?
3: Bude oblačno až polojasno, tam je do minus 4 stupně Celsia.
2: Jak to bude vypadat bez zbytku dne?
3: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až minus 4 stupně Celsia.
2: Jak to bude vypadat bez zbytku dne?
3: Bude

0: oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a rázia.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména.
1: Bude vypadat ve zbytku dne?
0: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojedinět.
1: Dne.
0: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Jasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Odpoledne až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Odpoledne pak dno a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačno, můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teplotně objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 20. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, do západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem. Vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude nás až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihový a v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu trošku stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu trošku silnější nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu trošku silnější vítr čeká ve východní polovině území východní vítr do 4 metrů za sekundu trošku silnější vítr čeká ve východní polovině území kde může být mír za sekundu trošku silnější vítr čeká ve východní polovině území kde může být mír trošku silnější vítr čeká ve východní polovině území kde může být mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu vítr čeká ve východní polovině území kde může být mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu vítr čeká ve východní polovině území kde může být mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Mockrát vám děkuju.
0: Východní polovině území, kde může být mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Mockrát vám
0: polovině území, kde může být mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Může být mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Až 7 metrů za sekundu.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tože se za
0: sekundu.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tože se zase prohřejeme.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tože se zase prohřejeme. Jelena všude
0: krásně naslyšenou.
2: Tože se zase prohřejeme. Jelena všude zdejší, to už je ta následující písnička. Za 4. Tože se zase prohřejeme. Jelena všude zdejší, to už je ta následující písnička. Za 4. Prohřejeme. Jelena všude zdejší, to už je ta následující písnička. Za 4 minuty bude 7:15. Jelena všude zdejší, to už je ta následující písnička. Za 4 minuty bude 7:15. Všude zdejší, to už je ta následující písnička. Za 4 minuty bude 7:15. To už je ta následující písnička. Za 4 minuty bude 7:15. Písnička. Za 4 minuty bude 7:15. 4 minuty bude 7:15. 4:15.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí si hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se i Samiru?
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká co?
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Nevysvětlitelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý všední den po vysvětlitelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý všední den po telné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu říká, co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu říká.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Rádio Blaník.

0: Vapí. Tohle se ale jenom tak nevidí. Dva nejstarší muži světa mají narozeniny ve stejný den.
1: Pepovi parťák 18 minut.

0: Parťáka třeba. A víte, koho jsem sehnal? Igore, řekni, koho jsem sehnal. Parťáka třeba. A víte, koho jsem sehnal? Igore, řekni, koho jsem sehnal.
1: Čau, tě, jsem Igor Tým Koska.
0: A víte, koho jsem sehnal? Igore, řekni, koho jsem sehnal.
1: Čau, tě, jsem Igor Tým Koska, peli no name a byť
0: jsem sehnal. Igore, řekni, koho jsem sehnal.
1: Čau, tě, jsem Igor Tým Koska, peli no name a byť Pepo Parťák.
0: Igore, řekni, koho jsem sehnal.
1: Čau, tě, jsem Igor Tým Koska, peli no name a byť Pepo Parťák.
0: Koho jsem sehnal.
1: Čau, tě, jsem Igor Tým Koska, peli no name a byť Pepo Parťák. Čo by za to iní dali? Čaute, som Igor Tým Koska, peli no name a byť Pepo Parťák. Čo by za to iní dali, keby takú šancu mali? Parťák. Čo by za to iní dali, keby takú šancu mali?
2: Přesně tak.
1: Čo by za to iní dali, keby takú šancu mali?
2: Přesně tak. Dneska si budeme povídat hlavně o kapele No.
1: Iní dali, keby takú šancu mali?
2: Přesně tak. Dneska si budeme povídat hlavně o kapele No Name a o všem,
1: by takú šancu mali.
2: Přesně tak. Dneska si budeme povídat hlavně o kapele No Name a o všem, co
1: tu mali.
2: Přesně tak. Dneska si budeme povídat hlavně o kapele No Name a o všem, co se kolem Igora děje.
1: Přesně tak.
2: Dneska si budeme povídat hlavně o kapele No Name a o všem, co se kolem Igora děje. Tak laďte blaník. Dneska si budeme povídat hlavně o kapele No Name a o všem, co se kolem Igora děje. Tak laďte blaník. Dneska večer hlavně o kapele No Name a o všem, co se kolem Igora děje. Tak laďte blaník. Dneska večer No Name a o všem, co se kolem Igora děje. Tak laďte blaník. Dneska večer odpoledne.
3: Pepovi
2: o všem, co se kolem Igora děje. Tak laďte blaník. Dneska ve 4 odpoledne.
3: Pepovi parťáci.
2: Igora děje, tak laďte blaník dneska ve 4 odpoledne.
3: Pepovi parťáci.
2: Laďte blaník dneska ve 4 odpoledne.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Dneska ve 4 odpoledne.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Odpoledne.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník. Pepovi parťáci na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: Ochrana skla od 59, ochránit svůj telefon. Na tvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 7 telefon. Na tvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. Na tvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječ od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, víte, a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařížském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.cz. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profes
0: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši
0: v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nová podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hot vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Synka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let kosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Ahoj.
1: Let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: Vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
1: www.syncare.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu.
1: Syncare.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Ročně v Česku.
1: CZ.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Ročně v Česku vyměníme. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglasu. Ročně v Česku vyměníme desítky. Jsem Martin, mechanik Scarglasu. Ročně v Česku vyměníme desítky. Martin, mechanik Scarglasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Mechanik Scarglasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektně. Tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo. A protože děláme skla, děláme perfektně. A protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné. Men skla děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na k. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění. Opraví, Carglass vymění.
4: Bomba ceny v Argos Elektro.
3: Carglass vymění.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér. Od vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ.

0: Za skvělé nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ. Za skvělý kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ. Za skvělých 800 nič LMF 16 Ampér od OEZ. Za skvělých 808 16 Ampér od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Dobrý den.
0: Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Dobrý den, jsem Michal.
0: Argos pro elektrikáře.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus
0: pro elektrikáře.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrera. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superček? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánoh. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrera. Tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrera. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrera. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrera. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný psí. Jsme Carrera. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrera.cz spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrera.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrera.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
0: Slyšíte tuhle?
1: Více najdete na carireal.cz.
0: Slyšíte tu?
1: Real.cz.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla?
1: .cz.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Zprojektujte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek pade firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek pade. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získ za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Spoty do online i digitálního DAB.

The Sign. The Sign, Ace of Base. The Sign, Ace of Base, na Blaník. The Sign, Ace of Base, na Blaník. The Sign, Ace of Base, na Blaníku. Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? The Sign, Ace of Base, na Blaníku. Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? The Sign, Ace of Base, na Blaníku. Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? No, když... Ace of Base, na Blaníku. Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? No, když už se člověk dožije třeba 103... Na Blaníku. Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? No, když už se člověk dožije třeba 113... Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? No, když už se člověk dožije třeba 113, anebo 114, jako by vám bylo 100? No, když už se člověk dožije třeba 113, anebo 114 let? No, když už se člověk dožije třeba 113, anebo 114 let, tak asi už ho něco 113 anebo 114 let, tak asi už ho něco jenom tak nepřekvapí. Anebo 114 let, tak asi už ho něco jenom tak nepřekvapí. Tohle se ale jenom tak neví. 14 let, tak asi už ho něco jenom tak nepřekvapí.

0: vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertání, bannery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý pět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci v regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Dobré ráno.
0: Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Právě teď na Radio House CZ.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Radio House CZ.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Z.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho...
1: Miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když má...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie.
2: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie.
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jatko Design.
2: Spala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jatko Design.
4: Hledáte ven...
3: To bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jatko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie?
3: Když máme nové žaluzie od Jatko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
3: Nové žaluzie od Jatko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším
3: od Jatko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu?
3: Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Mrakodrape New Yorku
4: jackodesign.cz
5: Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní
4: park.cz
5: Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA Objevte severní kodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA Objevte severní pláže Miami národní parky USA Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny národní parky USA Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny parky USA Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny cesta z A Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny Cesta začíná na letuška. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci letenkami za skvělé ceny. Cesta za...

0: my, Ostrava Vítkovice a Velký, na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Máš doma
0: Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Máš doma bordel kovový.
0: Tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do
0: my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi.
0: Ulice a Opava.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdaš. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš jak
1: lepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš jak
1: ochránit hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon.
1: Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla
1: .cz.
2: Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od Co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená

0: začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 000. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800. New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 13 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 2 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 1839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto.
0: Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou.
0: Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Auto
1: chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Autohity.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. To. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Kone Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Z. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Skutečnost nebo jen sen?
3: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Skutečnost nebo jen sen?
3: Konečně férový autobazar.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné
3: autobazar.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte nost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na čes o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici s kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyňské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiér se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až opatností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL, vyrobíme až o 50%

levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se i než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze o České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. A těšíme se na vás v našem studiu o rozloze

0: Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou i metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Lepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Víc nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.com/nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.com/kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.com/kuchyně.cz. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.com/kuchyně.cz. Jsem L kuchyně. Více na XXL.com/kuchyně.cz.
1: Jsem horská gorila.
0: Více na XXL.com/kuchyně.cz.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: XXL.com/kuchyně.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Kuchyně.cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejnek.
0: .cz.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může.
1: Horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horský může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého baletního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu, ní věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomoct ranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman ste gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushmangorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz. www.bushman.cz.

Hezké ráno přeje Monika Holubová. Statistici dnes zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a Holubová. Statistici dnes zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za srpen. V červenci průmyslová i stavební výroba meziročně vzrostly. Naopak zahraniční obchod byl poprvé v tomto roce ve schodku. Práce na kilometrovém úseku čtyř proude, silnice trvaly dva a půl měsíce. Oprava za 40,5 milionu proběhla ve dvou etapách. Gotická stezka virtuálně propojila památky jižních Čech a horního Rakouska. Historie umění a architektura představuje na webu gotik.info pomocí trojrozměrných modelů a audiovizuálních prohlídek. Úřadující český vicemistr se v dalším kole skupiny E utká ve středu 20. října doma s Málagou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva. V středu 20. října doma s

0: Málagou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva. Dobrýna Duma s Málagou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: S Málagou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem.
0: Teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem.
0: Dva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: Dobré.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: Dobré středeční ráno od...
1: Ano, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: Dobré středeční ráno ode mě i od...
1: Blaník.
2: S Petrem Slívou.
3: Dobré středeční ráno ode mě i od Adelky.
2: S Petrem Slívou.
3: Dobré středeční ráno ode mě i od Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě...
2: Slívou.
3: Dobré středeční ráno ode mě i od Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, proto... Dobré středeční ráno ode mě i od Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože... Ráno ode mě i od Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu. I od Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu. Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu. Po 8 hodině jsem si... Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu. Po 8 hodině jsem se povídal s Markem. Vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu. Po 8 hodině jsem se povídal s Markétou Plecháčovou. Protože tady byl opět ranní host na telefonu. Po 8 hodině jsem se povídal s Markétou Plecháčovou, jak šlo opět ranní host na telefonu. Po 8 hodině jsem se povídal s Markétou Plecháčovou, jak šlovou, to je ta žena, která zpívala telefonu. Po 8 hodině jsem se povídal s Markétou Plecháčovou, jak šlovou, to je ta žena, která zpívala. Hodině jsem se povídal s Markétou Plecháčovou, jak šlovou, to je ta žena, která zpívala ve Veroně. A povídal s Markétou Plecháčovou, jak šlovou, to je ta žena, která zpívala ve Veroně, a která naspívala Plecháčovou, jak šlovou, to je ta žena, která zpívala ve Veroně, a která naspívala taky šlovou, jak šlovou, to je ta žena, která zpívala ve Veroně, a která naspívala taky znělky rádia, to je ta žena, která zpívala ve Veroně, a která naspívala taky znělky Rádia Blaník, tak zpívala ve Veroně, a která naspívala taky znělky Rádia Blaník, tak pokud jste to v Červeroně, a která naspívala taky znělky Rádia Blaník, tak pokud jste to včera nestihli, pívala taky znělky Rádia Blaník, tak pokud jste to včera nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Taky znělky Rádia Blaník, tak pokud jste to včera nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut Rádia Blaník, tak pokud jste to včera nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut, pokud jste to včera nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut bude 6:30. Pokud jste to včera nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut bude 6:30. Dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut bude 6:30. Dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut bude 6:30. Za 5 minut bude 6:30.
2: Pohodové české.
3: Za 5 minut bude 6:30.
2: Pohodové české.
3: 6:30.
2: Pohodové české rádio.

0: Vás budete Markétu znát ještě pod jménem Jakšlová, takhle se vystupovala ještě v době Veroniky. Kteří z vás budete Markétu znát ještě pod jménem Jakšlová, takhle se vystupovala ještě v době Markétu znát ještě pod jménem Jakšlová, takhle se vystupovala ještě v době Verony, že jo? A ještě pod jménem Jakšlová, takhle se vystupovala ještě v době Verony, že jo?
1: Ano, ano.
0: Jakšlová, takhle se vystupovala ještě v době Verony, že jo?
1: Ano, ano, za svobodná.
0: Jakšlová, takhle se vystupovala ještě v době Verony, že jo?
1: Ano, ano, za svobodná.
0: Se vystupovala ještě v době Verony, že jo?
1: Ano, ano, za svobodná.
0: No ale hlavně je v době Verony, že jo?
1: Ano, ano, za svobodná.
0: No ale hlavně Markéta je Verony, že jo?
1: Ano, ano, za svobodná.
0: No ale hlavně Markéta je touž.
1: Ano, ano, za svobodná.
0: No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala.
1: Ano, za svobodná.
0: No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala znělku.
1: Za svobodná.
0: No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala znělky. No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala znělky rádia. Markéta je tou ženou, která naspívala znělky rádia Blaník Jingly. Kdykoliv se ozve něco zpívá rádia Blaník Jingly. Kdykoliv se ozve něco zpívaného, tak to je právě Markéta. A já jsem ti kdykoliv se ozve něco zpívaného, tak to je právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď něco zpívaného, tak to je právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň, tak to je právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším, jak se máš, právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším, jak se máš. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším, jak se máš, co dělá. Strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším, jak se máš, co děláš?
1: Je to seš moc hodný život.
0: Takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším, jak se máš, co děláš?
1: Je to seš moc hodný, že voláš, no.
0: Teď alespoň slyším, jak se máš, co děláš?
1: Je to seš moc hodný, že voláš, no.
0: Slyším, jak se máš, co děláš?
1: Je to seš moc hodný, že voláš, no. Mám se krásně. Je to seš moc hodný, že voláš, no. Mám se krásně. Jingly samozřejmě, když slyším rádio Blaník, tak hodný, že voláš, no. Mám se krásně. Jingly samozřejmě, když slyším rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na tátu. No. Mám se krásně. Jingly samozřejmě, když slyším rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na tátu. Jingly samozřejmě, když slyším rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
0: Bylo.
1: Samozřejmě, když slyším rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
0: Bylo.
1: Rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
0: Bylo.
1: A jsem ráda, že do dneška vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
0: Bylo.
1: A jsem ráda, že do dneška zní éterem, je to bezvadný, to zní, bylo to bezvadný.
0: Bylo.
1: A jsem ráda, že do dneška zní éterem, je to bezvadný, to slyšet.
0: Bylo.
1: A jsem ráda, že do dneška zní éterem, je to bezvadný, to slyšet. Jako vždycky mi to udělá takovou radost.
0: Bylo.
1: A jsem ráda, že do dneška zní éterem, je to bezvadný, to slyšet. Jako vždycky mi to udělá takovou radost. Do dneška zní éterem, je to bezvadný, to slyšet. Jako vždycky mi to udělá takovou radost. Zahřeje mě troška z něj éterem, je to bezvadný to slyšet, jako vždycky mi to udělá takovou radost. Zahřeje mě to na srdíčku, je to bezvadný to slyšet, jako vždycky mi to udělá takovou radost. Zahřeje mě to na srdíčku. A tak slyšet, jako vždycky mi to udělá takovou radost. Zahřeje mě to na srdíčku. A vždycky mi to udělá takovou radost. Zahřeje mě to na srdíčku. A takže na to ráda takovou radost. Zahřeje mě to na srdíčku. A takže na to ráda vzpomínám a zahřeje mě to na srdíčku. A takže na to ráda vzpomínám a prosím tě, no já mě to na srdíčku. A takže na to ráda vzpomínám a prosím tě, no já jsem, jak se mám, prosím tě, no já jsem, jak se mám, no já jsem posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám, jak se mám, no já jsem posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám takový povolání, no já jsem posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám takový povolání multi, posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám takový povolání multi, takže doma s dětičkama, takže mám takový povolání multi, takže jsem jako máma, uklízečka, takže mám takový povolání multi, takže jsem jako máma, uklízečka, terapeutka, máma, uklízečka, terapeutka, soudce, taxikář, uklízečka, terapeutka, soudce, taxikář, terapeutka, soudce, taxikář, taxikář, taxikář, takže je to velmi nabitý, taxikář, takže je to velmi nabitý program, ale nestěžuji, taxikář, takže je to velmi nabitý program, ale nestěžuji si, takže je to velmi nabitý program, ale nestěžuji si, je to občas samozřejmě, to velmi nabitý program,

0: Ale nestěžuju si, je to občas samozřejmě náročný, máme tři malý děcka. Ale nestěžuju si, je to občas samozřejmě náročný, máme tři malý děcka, 10-7-4. Nestěžuju si, je to občas samozřejmě náročný, máme tři malý děcka, 10-7-4. Je to občas samozřejmě náročný, máme tři malý děcka, 10-7-4. Náročný, máme tři malý děcka, 10-7-4. Takže je to pořád jako tři malý děcka, 10-7-4. Takže je to pořád jako dost péče, ale 10-7-4, takže je to pořád jako dost péče, ale bezva, je to tak 7-4, takže je to pořád jako dost péče, ale bezva, je to taková jiná životní etapa, takže je to pořád jako dost péče, ale bezva, je to taková jiná životní etapa, než je to pořád jako dost péče, ale bezva, je to taková jiná životní etapa, než když to byl ten show, dost péče, ale bezva, je to taková jiná životní etapa, než když to byl ten show business, ale bezva, je to taková jiná životní etapa, než když to byl ten show business a zavání všude možně a zpívání, tak je to něco jiného, ale je to taky docela makačka. Všude možně a zpívání, tak je to něco jiného, ale je to taky docela makačka. Zpívání, tak je to něco jiného, ale je to taky docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti.
0: Jinýho, ale je to taky docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli.
0: Je to taky docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu...
0: Docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si... Já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si čekala tu první dítě, mám. V živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si čekala tu první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první. Jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si čekala tu první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první. Že jo? Tehdy do toho Berlína, ty si čekala to první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první, že jo? Tehdy.
0: No, možná první.
1: Do toho Berlína, ty si čekala to první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první, že jo? Tehdy.
0: No, možná první nebo druhý.
1: Čekala to první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první, že jo? Tehdy.
0: No, možná první nebo druhý, člověče, já už
1: si dítě mám tušení, že jo? Bylo první, že jo? Tehdy.
0: No, možná první nebo druhý, člověče, já už si to ani nepamatuju.
1: Tušení, že jo? Bylo první, že jo? Tehdy.
0: No, možná první nebo druhý, člověče, já už si to ani nepamatuju.
1: No nicméně byla si v pokročilém stádiu těhotenství.
0: No to už jsem byla.
1: Nicméně byla si v pokročilém stádiu těhotenství.
0: No to už jsem byla.
1: Stejně si to zvládla úplně na jedničku. Krásně v pokročilém stádiu těhotenství.
0: No to už jsem byla.
1: Stejně si to zvládla úplně na jedničku. Krásně si to tam na stádiu těhotenství.
0: No to už jsem byla.
1: Stejně si to zvládla úplně na jedničku. Krásně si to tam naspívala.
0: No to už jsem byla.
1: Stejně si to zvládla úplně na jedničku. Krásně si to tam naspívala. Od té doby to používám. Stejně si to zvládla úplně na jedničku. Krásně si to tam naspívala, od té doby to používáme. Byla úplně na jedničku, krásně si to tam naspívala, od té doby to používáme.
0: To je super.
1: Jedničku, krásně si to tam naspívala, od té doby to používáme.
0: To je super.
1: Zpíváš si to tam naspívala, od té doby to používáme.
0: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Zpívala, od té doby to používáme.
0: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co? Od té doby to používáme.
0: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
0: Hele, ne.
1: Používáme.
0: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
0: Hele, nespívám. To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
0: Hele, nespívám.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
0: Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně.
1: Vůbec ještě? Co děláš?
0: Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma.
1: Co děláš?
0: Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. A hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. A ty mě většinou... Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. A ty mě většinou překřičej, nebo... Mám tak maximálně s dětma. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknu, ať s dětma. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknu, ať nespívám. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereaguješ. Nebo mi řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereaguješ. Řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereagujou. Teda pravda, prostřední dcera má jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereagujou. Teda pravda, prostřední dcera ta jako vůbec, ty na to nějak nereagujou. Teda pravda, prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některý. Ty na to

0: nějak nereagujou, teda pravda, prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některý moje písničky, reagujou, teda pravda, prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některý moje písničky, a teda pravda, prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některý moje písničky, a jako prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některý moje písničky, a jako protože ta jako ta ráda poslouchá některý moje písničky, a jako protože jí baví taky zpívat, ráda poslouchá některý moje písničky, a jako protože jí baví taky zpívat, tak se do některé moje písničky, a jako protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, říká, že bude taky, a jako protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, a jako protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, říká, že bude teda taky zpěvačka, tak uvidíme, protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, říká, že bude teda taky zpěvačka, tak uvidíme, tak vžívá, říká, že bude teda taky zpěvačka, tak uvidíme.
1: Pouštíš dětem?
0: Teda taky zpěvačka, tak uvidíme.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
0: Zpěvačka, tak uvidíme.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
0: No, ne.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
0: No hele, nepouštím.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
0: No hele, nepouštím, ale oni si to...
1: Občas své nahrávky z dob třeba Verony?
0: No hele, nepouštím, ale oni si to našli...
1: Své nahrávky z dob třeba Verony?
0: No hele, nepouštím, ale oni si to našli nějak sami.
1: Z dob třeba Verony?
0: No hele, nepouštím, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství... No hele, nepouštím, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství nepouštím, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám, nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některý. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některý. To ani jako od dětství neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některý starší moje dvě neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některý starší moje dvě, teda dvě dcery se to dozvěděli až zpívám. A vlastně třeba některý starší moje dvě, teda dvě dcery se to dozvěděli až ve škole. Vlastně třeba některý starší moje dvě, teda dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že třeba některý starší moje dvě, teda dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Starší moje dvě, teda dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Moje dvě, teda dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Ten Maxík, ten první dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Ten Maxík, ten první syn vlastně až ve školkách, že zpívám. Ten Maxík, ten první syn vlastně ten se mnou byl, na něco, že zpívám. Ten Maxík, ten první syn vlastně ten se mnou byl, na několika vystám. Ten Maxík, ten první syn vlastně ten se mnou byl, na několika vystoupeních jako malý. Ten Maxík, ten první syn vlastně ten se mnou byl, na několika vystoupeních jako malý, ale moc toho tenkrát. Maxík, ten první syn vlastně ten se mnou byl, na několika vystoupeních jako malý, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Syn vlastně ten se mnou byl, na několika vystoupeních jako malý, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Byl na několika vystoupeních jako malý, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Takže ten několika vystoupeních jako malý, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Takže ten tomuto připomněl jako malý, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Takže ten tomuto připomněl je tom taky ve školce nebo ve škole. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky jsem se nebo ve škole. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám, ježiš, to už. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám, ježiš, to už se ani nepamatuju. Jsem teďka nějaký písničky jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám, ježiš, to už se ani nepamatuju, co to vlastně je za písničku, jo, že už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat.
0: Co to vlastně je za písničku, jo, že už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé
0: písničku, jo, že už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku.
0: Už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
0: Dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
0: No.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
0: No, tak až budete...
1: My ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
0: No, tak až budete potřebovat...
1: Praxi, naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
0: No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme...
1: Veselé znělky Blaníku znova.
0: No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme za

0: Nejkrásnější déšť a Petra. Nejkrásnější déšť a Petra Rezek. Nejkrásnější déšť a Petra Rezek na Blaníku chvilku před půl sedmou. Nejkrásnější déšť a Petra Rezek na Blaníku chvilku před půl. Nejkrásnější déšť a Petra Rezek na Blaníku chvilku před půl sedmou. Nejkrásnější déšť a Petra Rezek na Blaníku chvilku před půl sedmou a tady je včerejší host na telefonu. Rezek na Blaníku chvilku před půl sedmou a tady je včerejší host na telefonu. Chvilku před půl sedmou a tady je včerejší host na telefonu.
1: Ranní host.
0: Půl sedmou a tady je včerejší host na telefonu.
1: Ranní host. Rádio.
0: Je včerejší host na telefonu.
1: Ranní host. Rádio Blaník.

0: Výletníku znova.
1: No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme zase výlet. No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme zase výlet. No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme zase výlet.
0: Uděláme zase výlet. Prosím tě, ptám.
1: Až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme zase výlet.
0: Uděláme zase výlet. Prosím tě, ptám se,
1: praxi, že jo. Uděláme zase výlet.
0: Uděláme zase výlet. Prosím tě, ptám se každého na konci to. Uděláme zase výlet. Prosím tě, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru nějaká, ano, dobrá zpráva zase výlet. Prosím tě, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru nějaká, ano, dobrá zpráva. Prosím tě, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru nějaká, ano, dobrá zpráva, která tě v poslední, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru nějaká, ano, dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, a může to být na konci tohoto rozhovoru nějaká, ano, dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, a může to být sebe tohoto rozhovoru nějaká, ano, dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, a může to být sebe menší prkotina. Nějaká, ano, dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, a může to být sebe menší prkotina. Prostá zpráva, která tě v poslední době potěšila, a může to být sebe menší prkotina. Prostě něco, dobrá, co ti udělalo v poslední době potěšila, a může to být sebe menší prkotina. Prostě něco, dobrá, co ti udělalo potěšila, a může to být sebe menší prkotina. Prostě něco, dobrá, co ti udělalo radost.
1: Hele, občas mi děti řeknou, že jsem super máma, tak to mi udělá tak jako radost, to ale chápu. To asi si nechtěl slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Hele, řeknou, že jsem super máma, tak to mi udělá tak jako radost, to ale chápu. To asi si nechtěl slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Hele, nedávno máma, tak to mi udělá tak jako radost, to ale chápu. To asi si nechtěl slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Hele, nedávno udělá tak jako radost, to ale chápu. To asi si nechtěl slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Hele, nedávno dobrá radost, to ale chápu. To asi si nechtěl slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Hele, nedávno dobrá zpráva, ale to asi si nechtěl slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Ale nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Ale nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že.
0: Ale jo, může být.
1: Ale nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha. Nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože mi netrpěli. Nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože mi netrpělivě čekáme na. Byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože mi netrpělivě čekáme na nový byt. Na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, že se začne pokládat podlaha, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, který se rekonstruuje podlaha, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, který se rekonstruuje pod hodně dlouho, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, který se rekonstruuje pod hodně dlouho a už se na větší prostor. A říkali jsme si, že až se začne pokládat podlaha, že to znamená, že už se to blíží. Takže když mi to pokládat podlaha, že to znamená, že už se to blíží. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, že to znamená, že už se to blíží. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, už se to blíží. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva. Takže už když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva. Takže už jsem se na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se, když se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novém podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novém větším, to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novém větším bytečku, super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novém větším bytečku, v tom našem novém děla, v tom novém větším bytečku, v tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těším. V tom novém větším bytečku, v tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
0: Nejsou lidi, no.
1: Větším bytečku, v tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
0: Nejsou lidi, no. Nejsou lidi na
1: podlahu. V tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
0: Nejsou lidi, no. Nejsou lidi na podlahu.
1: V tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
0: Nejsou lidi, no. Nejsou lidi na podlahu.
1: Jako hodně těšíme. No.
0: Nejsou lidi, no. Nejsou lidi na podlahu, ale teď už to přijde konečně.
1: Ne, ona ta rekonstrukce trošku.
0: Už to přijde konečně.
1: Ne, ona ta rekonstrukce trošku trvala. A myslím. Tak a trošku jsme hledali. Ne, ona ta rekonstrukce trošku trvala a myslím. Tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo. Ona ta rekonstrukce trošku trvala a myslím. Tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam se trošku trvala a myslím. Tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci a myslím. Tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý. Takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý. Celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci tunelu.

0: telefonu ženu, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taká po ránu mám na telefonu ženu, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plechá telefonu ženu, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plecháčovou, Markéto, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plecháčovou, Markéto, ahoj, dobré ráno. Neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plecháčovou, Markéto, ahoj, dobré ráno. Plecháčovou, Markéto, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobrý ráno.
0: Někteří z vás budete Markétu znát ještě. Markéto, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobrý ráno.
0: Někteří z vás budete Markétu znát ještě pod ráno.
1: Ahoj, dobrý ráno.
0: Někteří z vás budete Markétu znát ještě pod jménem jak.
1: Ahoj, dobrý ráno.
0: Někteří z vás budete Markétu znát ještě pod jménem jak šlová, tak.
1: No.
0: Někteří z

0: tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno
0: dobře. Ale je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne.
0: Je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si
0: tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si s tebou popovídal.
0: Tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si s tebou popovídal.
0: Děkuju.
1: Měj se krásně. Taky... A strašně rád jsem si s tebou popovídal.
0: Děkuju.
1: Měj se krásně.
0: Já taky, tak všem posluchačům.
1: No, rád jsem si s tebou popovídal.
0: Děkuju.
1: Měj se krásně.
0: Já taky, tak všem posluchačům přeju, ať se
1: popovídal.
0: Děkuju.
1: Měj se krásně.
0: Já taky, tak všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty.
1: Měj se krásně.
0: Já taky, tak všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkně.
0: Taky, tak všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju. Pa pa pa.
0: Všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju. Pa pa pa.
0: Tak ahoj. Posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju. Pa pa pa.
0: Tak ahoj. Ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju. Pa pa pa.
0: Tak ahoj.
2: Ranní host.
1: Pa pa pa.
0: Tak ahoj.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
4: No Markéta, ne.
0: Tak ahoj.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
4: No Markéta.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
4: No Markéta, nejenom že naspívala naše znělky, ale
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
4: No Markéta, nejenom že naspívala naše znělky, ale s Veronou tehdy taky tuhle písničku, tady ztracená bloudím. Jsou 4 minuty po 6:30, dobré ráno tehdy, taky tuhle písničku, tady ztracená bloudím. Jsou 4 minuty po 6:30, dobré ráno, taky tuhle písničku, tady ztracená bloudím. Jsou 4 minuty po 6:30, dobré ráno, tady ztracená bloudím. Jsou 4 minuty po 6:30, dobré ráno. Jsou 4 minuty po 6:30, dobré ráno. 3 minuty po 6:30, dobré ráno. 7 dobré ráno.

0: Radio Blaník. Dobré ráno, Radio Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Ano, Radio Blaník.
1: S Petrem Slívou. S Petrem Slívou.
2: Hey, hey, hey.
1: Petrem Slívou.

0: Takové všelijaké, čeká nás
1: Jak to bude dneska s počasím, Adel?
0: Dnes to bude takové všelijaké, čeká nás oblačno až polujasno, místy může být přechodně... Dnes to bude takové všelijaké, čeká nás oblačno až polujasno, místy může být přechodně až zataženo...
2: Šéfe, došel matroš. Aby stavba šlapala, musí to lít.
3: Držíme zakázky.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Právě teď v Planéu ušetříte
0: vždycky něco navíc.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35
0: navíc.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštiv Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich pro ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladu. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planéo nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planéo s více než 30 000 položkami skladem. Planéo 30 000 položkami skladem. Planéo. Planéo.
2: Víte mě, já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si
2: lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční.
2: Chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na
2: tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Honda.
3: Banka. Více na KB.cz.
4: Honda přiváží.
3: Více na KB.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny.
3: KB.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Sporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Yeah.
4: Na zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Yeah, teratko.
4: Honda. The power of dreams.
5: Yeah, teratko Guras.
4: The power of dreams.
5: Yeah, teratko Guras a Lukáš do.
4: Of dreams.
5: Yeah, teratko Guras a Lukáš dostal. Co? Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají? Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají? Je, té Radko Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíž.

0: Same Thing a Belin Carlisle v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dnes to bude takové všelijaké, čeká nás oblačno.
2: Jak to bude dneska s počasím, Adel?
1: Dnes to bude takové.

0: Aby
1: Kuras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
0: Dohlíží, aby puky pomáhaly. Puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk. 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady...
0: Kaufland. Puky pomáhají.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner do...
0: Kaufland. Puky pomáhají.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner do...
0: Pomáhají.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má...
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální.
3: Co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální. No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner. Ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner. Do se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat? No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat?
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat?
2: Normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementér.
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě.
3: Má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementér.
3: Radši dopíjat třídičky jak recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementér.
3: Radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila z recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementér.
3: Radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná.
2: Hele, nedělej ze mě cementér.
3: Radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová
2: cementér.
3: Radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Do petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a vidět, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se někdy třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu. Reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
4: Dej.
3: Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
4: Dejte plastu šanci na nový.
3: Věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci.
3: Některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
3: Při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to
3: cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekoko. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokostu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Šafránu.com. Více na cesta odpadu.cz. Šafránové wellness odpadu.cz. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendyrex. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendyrex.

0: Vše při výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz www.kapilan.cz www.kapilan.cz
1: A co vaše úspory.cz A co vaše úspory v penzí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělá... A co vaše úspory v penzíku? Co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pod patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na cena trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Navázat za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás za více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
2: Přijďte
1: CZ. NN. Na vás záleží.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: NN. Na vás záleží.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Na vás záleží.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik záleží.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku, radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku, s kartou.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
3: Budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více...
3: Plácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým... Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo... Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo najdete v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Hledáte inspiraci?
2: V lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Hledáte inspiraci?
2: Na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové videa?
2: Benu, rádi vám poradíme.
4: Hledáte inspiraci na babí léto?

0: léto?
1: Rádi vám poradíme.
0: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu...
1: Díme.
0: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Máte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné. Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. Inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
2: Stavebniny Dek.
0: Proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
2: Stavebniny Dek přináší Mega
0: v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci.
0: S Penny kartou jen za 9,90.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová fol
0: za 9,90.
2: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 20 přináší Mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun dev akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně. Nopová folie Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DP. Deck Dren 8 mm. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční milimetrů, nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve staveb 50 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii. Stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz. Novou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz. Když uvidíte Dren za super cenu. Více na deck.cz. Když uvidíte Albert cenu. Více na deck.cz. Když uvidíte Albert neporazit. Více na deck.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné. Z. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice pte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepku. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 4,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 20,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovna 90.

Albert. Dle srovnání k 39. Albert. Dle srovnání k 39. Albert. Dle srovnání k 39. Dle srovnání k 39. Srovnání k 39. 39.

Alison Owen Jones jednou v parku v Cardiffu viděla starého pána, který seděl na lavičce u No a kdo si tam tohle?

0: Ano, těch je.
1: Někde už je napsáno, ne, nemáme Wi-Fi, bavte se mezi sebou.
0: Ano, těch jsem viděla spoustu. Ale hlavně já mám.
1: Ne, nemáme Wi-Fi, bavte se mezi sebou.
0: Ano, těch jsem viděla spoustu. Ale hlavně já mám.
1: Wi-Fi, bavte se mezi sebou.
0: Ano, těch jsem viděla spoustu. Ale hlavně já mám pocit, že obecně ten svět je takový.
1: Mezi sebou.
0: Ano, těch jsem viděla spoustu. Ale hlavně já mám pocit, že obecně ten svět je takový hodně. Těch jsem viděla spoustu. Ale hlavně já mám pocit, že obecně ten svět je takový hodně jako teď. Já mám pocit, že obecně ten svět je takový hodně jako teď odpojený, vlastně máme samoobslužné pokladny. Takže obecně ten svět je takový hodně jako teď odpojený, vlastně máme samoobslužné pokladny. Jídlo vám do svět je takový hodně jako teď odpojený, vlastně máme samoobslužné pokladny. Jídlo vám doručí ze dveře a takový hodně jako teď odpojený, vlastně máme samoobslužné pokladny. Jídlo vám doručí ze dveře a vlastně teď odpojený, vlastně máme samoobslužné pokladny. Jídlo vám doručí ze dveře a vlastně vůbec nemusí, vlastně máme samoobslužné pokladny. Jídlo vám doručí ze dveře a vlastně si vůbec nemusíte s nikým povídat.
1: Sociální
0: takže tohle je obslužné pokladny. Jídlo vám doručí ze dveře a vlastně si vůbec nemusíte s nikým povídat.
1: Sociální kontakt není.
0: Jídlo vám doručí ze dveře a vlastně si vůbec nemusíte s nikým povídat.
1: Sociální kontakt není.
0: Přesně tak, takže jídlo vám doručí ze dveře a vlastně si vůbec nemusíte s nikým povídat.
1: Sociální kontakt není.
0: Přesně tak, takže tohle dveře a vlastně si vůbec nemusíte s nikým povídat.
1: Sociální kontakt není.
0: Přesně tak, takže tohle hrozně krásný. Vůbec nemusíte s nikým povídat.
1: Sociální kontakt není.
0: Přesně tak, takže tohle hrozně krásný způsob, jak
1: ten sociální kontakt není.
0: Přesně tak, takže tohle je hrozně krásný způsob, jak dobrovolně,
1: 51.

0: Anděle a vanastovky v dobrém ránu na Blaní. Anděle a vanastovky v dobrém ránu na Blaní. Anděle a vanastovky v dobrém ránu na Blaníku. Máte po... Anděle a vanastovky v dobrém ránu na Blaníku. Máte pocit, že se vanastovky v dobrém ránu na Blaníku. Máte pocit, že se dneska lidé spolu málo baví? Ránu na Blaníku. Máte pocit, že se dneska lidé spolu málo baví? Tak pozor, možná. Máte pocit, že se dneska lidé spolu málo baví? Tak pozor, možná máme řešení. Pocit, že se dneska lidé spolu málo baví? Tak pozor, možná máme. Se dneska lidé spolu málo baví? Tak pozor, možná máme řešení. Se dneska lidé spolu málo baví? Tak pozor, možná máme řešení. A není málo baví? Tak pozor, možná máme řešení. A není potřeba žádná nová. Tak pozor, možná máme řešení a není potřeba žádná nová aplikace. Pozor, možná máme řešení a není potřeba žádná nová aplikace ani sociální síť ani seznam. Máme řešení a není potřeba žádná nová aplikace ani sociální síť ani seznamka nic takového. Řešení a není potřeba žádná nová aplikace ani sociální síť ani seznamka nic takového stačí. A není potřeba žádná nová aplikace ani sociální síť ani seznamka nic takového. Potřeba žádná nová aplikace ani sociální síť ani seznamka nic takového stačí prach obyčejná lavička. Nová aplikace ani sociální síť ani seznamka nic takového stačí prach obyčejná lavička. Představte sociální síť ani seznamka nic takového stačí prach obyčejná lavička. Představte si takovou seznamka nic takového stačí prach obyčejná lavička. Představte si takovou povídacího stačí prach obyčejná lavička. Představte si takovou povídací lavičku. Prach obyčejná lavička. Představte si takovou povídací lavičku, na které bude povídací lavičku, na které bude jasně napsané, že tahle lavička slouží k tomu, aby si mezi sebou lavičku, na které bude jasně napsané, že tahle lavička slouží k tomu, aby si mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten bude jasně napsané, že tahle lavička slouží k tomu, aby si mezi sebou lidé jasně napsané, že tahle lavička slouží k tomu, aby si mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten nápad se mi docela líbí a tahle lavička slouží k tomu, aby si mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten nápad se mi docela líbí a dokonce ho už k tomu, aby si mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten nápad se mi docela líbí a dokonce ho už někde i prakticky mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten nápad se mi docela líbí a dokonce ho už někde i prakticky mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten nápad se mi docela líbí a dokonce ho už někde i praktikují.
1: Je to tak, začalo.
0: Tenhle ten nápad se mi docela líbí a dokonce ho už někde i praktikují.
1: Je to tak, začalo to všechno ve Walesu.
0: Se mi docela líbí a dokonce ho už někde i praktikují.
1: Je to tak, začalo to všechno ve Walesu.
0: Dokonce ho už někde i praktikují.
1: To tak, začalo to všechno ve Walesu. A tady listen
0: už někde i praktikují.
1: Je to tak, začalo to všechno ve Walesu. A tady listen Owen Joe
0: i praktikují.
1: Je to tak, začalo to všechno ve Walesu. A tady listen je to tak, začalo to všechno ve Walesu. A tady listen Owen Jones jednou v parku v Cardiffu viděla, začalo to všechno ve Walesu. A tady listen Owen Jones jednou v parku v Cardiffu viděla staré. A tady

0: chystáme pro vás další 60-minutovku. Těšte se na kabáty. Další 60-minutovku. Těšte se na kabáty. Minutovku. Těšte se na kabáty. Leška Semel. Těšte se na kabáty. Leška Semelku. Leška Semelku. Leška Semelku. Leška Semelku. Leška Semelku. Marie Rotrovou. A bude to Marie Rotrovou. A bude toho mnohem Marie Rotrovou. A bude toho mnohem víc hezky česky Marie Rotrovou. A bude toho mnohem víc hezky česky na Blaníku i po... A bude toho mnohem víc hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je... A bude toho mnohem víc hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. A bude toho mnohem víc hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. A bude toho mnohem víc hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. Mnohem víc hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. Rádio Blaník. Na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54. Rádio Blaník. Po sedmé, teď je 6.54. Rádio Blaník. 54. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. www. Posloucháte Rádio Blaník. www. Posloucháte Rádio Blaník. www. Radio Blaník.cz. Radio Blaník. www. Radio Blaník.cz. Blaník. www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz

0: Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Dobujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. A po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Svět není
0: České republice. www.levnekominy.cz.
1: Svět není jen samé slunce.
0: www.levnekominy.cz.
1: Svět není jen samé
0: www.levnekominy.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha je
0: Komíny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce
1: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce
1: pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneuce.cz.
3: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? A vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá obří... ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej 10 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů 10. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových. Ano, v autocentrále

Karviné.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dobré ráno vám
0: přeje. Počasí. Rádio
1: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koter. Rádio Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes pora. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu převážně. Ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu převážně oblačno. Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu převážně oblačno. Na některých Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu převážně oblačno. Na některých místech je dnes po ránu převážně oblačno. Na některých místech se výjimečně můžou objevit dnes po ránu převážně oblačno. Na některých místech se výjimečně můžou objevit mlhy, převážně oblačno. Na některých místech se výjimečně můžou objevit mlhy a teploty oblačno. Na některých místech se výjimečně můžou objevit mlhy a teploty se pohybují. Na některých místech se výjimečně můžou objevit mlhy a teploty se pohybují jen kolem. V místech se výjimečně můžou objevit mlhy a teploty se pohybují jen kolem. Obecně můžou objevit mlhy a teploty se pohybují jen kolem 8 stupňů. Objevit mlhy a teploty se pohybují jen kolem 8 stupňů. Odpoledne se ale a teploty se pohybují jen kolem 8 stupňů. Odpoledne se ale vyjasní a teploty se pohybují jen kolem 8 stupňů. Odpoledne se ale vyjasní a sluníčko pak vyžene teploty jen kolem 8 stupňů. Odpoledne se ale vyjasní a sluníčko pak vyžene teploty až na 3 stupňů. Odpoledne se ale vyjasní a sluníčko pak vyžene teploty až na 23 stupňů. Odpoledne se ale vyjasní a sluníčko pak vyžene teploty až na 23 stupňů. Tolik se ale vyjasní a sluníčko pak vyžene teploty až na 23 stupňů. Tolik o počasí. Vyjasní a sluníčko pak vyžene teploty až na 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se počko pak vyžene teploty až na 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme teploty až na 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
2: Mami.
1: Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
2: Mami, proč máme všechno?
1: A teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: Máme, jaká je situace na silnicích.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptejte.
1: Jaká je situace na silnicích?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily v konceptu.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: Všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Tej tatínka.
0: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
0: Chytře. Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
0: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
0: U každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
0: Spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
4: Maličkosti. Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život.
4: Koncept.
5: Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.

0: za volantem. Blaník za volantem.
1: Pomalu.
0: Blaník za volantem.
1: Pomalu to jede dnes.
0: Blaník za volantem.
1: Pomalu to jede dnes po ránu na trase
0: za volantem.
1: Pomalu to jede dnes po ránu na trase z Karviné do Ostravy, zdržíte. Pomalu to jede dnes po ránu na trase z Karviné do Ostravy, zdržíte se u odbočky na Orlovo. Pomalu to jede dnes po ránu na trase z Karviné do Ostravy, zdržíte se u odbočky na Orlovou kvůli. Dnes po ránu na trase z Karviné do Ostravy, zdržíte se u odbočky na Orlovou kvůli. Trase z Karviné do Ostravy, zdržíte se u odbočky na Orlovou kvůli srážce dvou osobních aut. Ostravy, zdržíte se u odbočky na Orlovou kvůli srážce dvou osobních aut. Je tady jeden u odbočky na Orlovou kvůli srážce dvou osobních aut, je tady jeden jízdní pruh neprůjezdný. Na Orlovou kvůli srážce dvou osobních aut je tady jeden jízdní pruh neprůjezdný. A kvůli srážce dvou osobních aut je tady jeden jízdní pruh neprůjezdný. Se dvou osobních aut je tady jeden jízdní pruh neprůjezdný. A komplikace, čekejte v hlavních aut, je tady jeden jízdní pruh neprůjezdný. A komplikace, čekejte v Havířově. Okruh jeden jízdní pruh neprůjezdný. A komplikace, čekejte v Havířově. Okružní pruh neprůjezdný. A komplikace, čekejte v Havířově. Okružní ulice je. A komplikace, čekejte v Havířově. Okružní ulice je uzavřená. Ulice je uzavřená na křižovatce s Lidickou, zasahují záchranáři, hasiči a policie. Uzavřená na křižovatce s Lidickou, zasahují záchranáři, hasiči a policie. U nehody autobusu křižovatce s Lidickou, zasahují záchranáři, hasiči a policie. U nehody autobusu s dodávkou, zasahují záchranáři, hasiči a policie. U nehody autobusu s dodávkou. A zasahují záchranáři, hasiči a policie. U nehody autobusu s dodávkou a v Havíři hasiči a policie u nehody autobusu s dodávkou a v Havířově a policie u nehody autobusu s dodávkou a v Havířově si ještě dejte pozor u nehody autobusu s dodávkou a v Havířově si ještě dejte pozor i v Orlovské ulici autobusu s dodávkou a v Havířově si ještě dejte pozor i v Orlovské ulici tady vkou a v Havířově si ještě dejte pozor i v Orlovské ulici tady vás zdrží srážka. A v Havířově si ještě dejte pozor i v Orlovské ulici, tady vás zdrží srážka dvou. Si ještě dejte pozor i v Orlovské ulici, tady vás zdrží srážka dvou osobáků. Tolik dopravy, dejte pozor i v Orlovské ulici, tady vás zdrží srážka dvou osobáků. Tolik dopravní servis v Orlovské ulici, tady vás zdrží srážka dvou osobáků. Tolik dopravní servis pro Moravu, tady vás zdrží srážka dvou osobáků. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko vás zdrží srážka dvou osobáků. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď už pokračují srážka dvou osobáků. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď už pokračují srážka osobáků. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď už pokračují srážka. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď už pokračují srážka s Monikou. Servis pro Moravu a Slezsko teď už pokračují srážka s Monikou. Moravu a Slezsko teď už pokračují srážka s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství.
1: Teď už pokračují zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství.
1: Zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled
0: dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.
0: Zprávy. Zprávy rádi. Zprávy Rádia Blaník.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně. Přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně. Přehledně.
2: Riziko plicního moru.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Riziko plicního moru v Česku nehrozí.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Riziko plicního moru v Česku nehrozí.
1: Jasně, přehledně.
2: Riziko plicního moru v Česku nehrozí.
1: Přehledně.
2: Riziko plicního moru v Česku nehrozí. Bazilika na Vyšehradě. Riziko plicního moru v Česku nehrozí. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. Riziko plicního moru v Česku nehrozí. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. V Česku nehrozí. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. Plzeň. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. Plzeň i Liberec na Vyšehradě má novou střechu. Plzeň i Liberec opět představili v Lize má novou střechu. Plzeň i Liberec opět představili v Lize mistrů střechu. Plzeň i Liberec opět představili v Lize mistrů. Plzeň i Liberec opět představili v Lize mistrů. Plzeň i Liberec opět představili v Lize mistrů. I Liberec se opět představili v Lize mistrů. Se opět představili v Lize mistrů. V Lize mistrů.

0: kde slunce do očí. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žalu. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem se do očí bije, přijdou vhod. Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod. Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším vhod. Jacko design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko design CZ. Novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko design CZ.
1: Stavíte a
0: nejmenším nábalem na trhu. Jacko design CZ.
1: Stavíte a potřebujete
0: nábalem na trhu. Jacko design CZ.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín
0: na trhu. Jacko design CZ.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou
0: Jacko design CZ.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny
0: CZ.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Lito. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava. Stavíte a

Tak tohle... Tak to byla jedna kometa Leona Machálková na Blaníku. A chystáme pro vás další 60. Leona Machálková na Blaníku. A chystáme pro vás další 60 minutovku. Těšte se na kabáty.

Octavia i Kodiaq, skladem z bohatových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned Kodia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Karoq, Octavia i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte i Kodiaq, skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz tak skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 bavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrál. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrál. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš auto zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 10 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Hlučíně, Ostravě a Karviné. Ostravě a Karviné.

kompletně připraveni. Hygienické ošetření a podle těch aktuálních informací jsme kompletně připraveni.

uskuteční děkovný program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli technicky. Se dnes uskuteční děkovný program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli technicky, anebo třeba děkovný program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli technicky, anebo třeba příspěvkem. Program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli technicky, anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne se na rekonstrukci podíleli technicky, anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne, ať se podíleli technicky, anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma technicky, anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně, anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně s příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. utkání ligy mistrů odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. utkání ligy mistrů. Tentokrát zdolali zdarma. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. utkání ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skeleftalů. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. utkání ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skeleftalů. Zvítězili i v 5. utkání ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skeleftalů 4-2. Zatem utkání ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skeleftalů 4-2. Západočeši ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skeleftalů 4-2. Západočeši tak udrželi první příčku v tabulce. Tentokrát zdolali Skeleftalů 4-2. Západočeši tak udrželi první příčku v tabulce soutěže. Skeleftalů 4-2. Západočeši tak udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou 4-2. Západočeši tak udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou se připsal. Západočeši tak udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou se připsal Liberec. V prodloužení první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou se připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou se připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frolindu. Třetí výhru za sebou se připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frolindu. Třetí za sebou se připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frolindu 3-2 a připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frolindu 3-2 a posíl naděje na postup. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frolindu 3-2 a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí zdolal obhájce trofeje Frolindu 3-2 a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí český obhájce trofeje Frolindu 3-2 a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí český šampion Pardubice Frolindu 3-2 a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí český šampion Pardubice od Čá a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí český šampion Pardubice od 8:45 večer naděje na postup. Dnes nastoupí český šampion Pardubice od 8:45 večer. Dnes nastoupí český šampion Pardubice od 8:45 večer a to na ledě. Nastoupí český šampion Pardubice od 8:45 večer a to na ledě Bordeaux. Tolik zprávy rád. Šampion Pardubice od 8:45 večer a to na ledě Bordeaux. Tolik zprávy rád. Pardubice od 8:45 večer a to na ledě Bordeaux. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva. 5 večer a to na ledě Bordeaux. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva. A to na ledě Bordeaux. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva. Dobré ráno. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva. Dobré ráno, Rádia Blaník. Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva. Dobré ráno, Rádia Blaník. A pokračuje Petr Slíva. Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slíva.

0: a taky bude slavit dnešní hodině středa 7. října. Justýny mají svátek a taky bude slavit někdo, komu proplatíme u středa 7. října. Justýny mají svátek a taky bude slavit někdo, komu proplatíme účtenku při Justýny mají svátek a taky bude slavit někdo, komu proplatíme účtenku při nejmenším se o to pokvátek a taky bude slavit někdo, komu proplatíme účtenku při nejmenším se o to pokusíme a taky bude slavit někdo, komu proplatíme účtenku při nejmenším se o to pokusíme. No, taky bude slavit někdo, komu proplatíme účtenku při nejmenším se o to pokusíme. No, máme z čeho, komu proplatíme účtenku při nejmenším se o to pokusíme. No, máme z čeho vybírat, proplatíme účtenku při nejmenším se o to pokusíme. No, máme z čeho vybírat,
1: Peťu, jak tak koukám,
0: při nejmenším se o to pokusíme. No, máme z čeho vybírat,
1: Peťu, jak tak koukám, tak opět je z čeho
0: pokusíme. No, máme z čeho vybírat.
1: Peťu, jak tak koukám, tak opět je z čeho vybírat.
0: No, no, máme z čeho vybírat.
1: Peťu, jak tak koukám, tak opět je z čeho vybírat.
2: No, tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat.
1: Peťu, jak tak koukám, tak opět je z čeho vybírat.
2: No, tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat.
1: Peťu, jak tak koukám, tak opět je z čeho vybírat.
2: No, tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat a vy můžete ještě...
1: Koukám, tak opět je z čeho vybírat.
2: No, tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat a vy můžete ještě přihodit svoji účtenku.
1: Z čeho vybírat.
2: No, tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat a vy můžete ještě přihodit svoji účtenku.
0: A za chvíli už někomu z vás zavolám.
2: No, tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat a vy můžete ještě přihodit svoji účtenku.
0: A za chvíli už někomu z vás zavoláme.
2: Je z čeho vybírat a vy můžete ještě přihodit svoji účtenku.
0: A za chvíli už někomu z vás zavoláme. Bude 7.
2: Vy můžete ještě přihodit svoji účtenku
0: a za chvíli už někomu z vás zavoláme. Bude 7. Tohle už svoji účtenku a za chvíli už někomu z vás zavoláme. Bude 7. Tohle už jsou Kabáti a Šaman a za chvíli už někomu z vás zavoláme. Bude 7. Tohle už jsou Kabáti a Šaman. Dobré ráno. Někomu z vás zavoláme. Bude 7. Tohle už jsou Kabáti a Šaman. Dobré ráno. Bude 7. Tohle už jsou Kabáti a Šaman. Dobré ráno. Bude 7, tohle už jsou Kabáti a Šaman. Dobré ráno. Tohle už jsou Kabáti a Šaman. Dobré ráno. Kabáti a Šaman. Dobré ráno.

0: Hezké ráno. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se nákazy plní. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se nákazy plicním morem ani... Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se nákazy plicním morem ani epidemie bát ne... Zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se nákazy plicním morem ani epidemie bát nemusí... Monika Holubová. Česko se nákazy plicním morem ani epidemie bát nemusí... Riziko je podle... Česko se nákazy plicním morem ani epidemie bát nemusí... Riziko je podle ministra zdravotnictví... Nákazy plicním morem ani epidemie bát nemusí... Riziko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. Morem ani epidemie bát nemusí. Riziko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. A řekl, epidemie bát nemusí. Riziko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. A řekl to také v České. Riziko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. A řekl to také v České televizi ředitel podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. A řekl to také v České televizi ředitel odboru zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální. A řekl to také v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Adama Vojtěcha minimální a řekl to také v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš minimální a řekl to také v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum a řekl to také v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum a v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
1: Jsme ověřili připravenost
0: ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
1: Jsme ověřili připravenost toho systému
0: ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
1: Jsme ověřili připravenost toho systému ohledně lůžkových
0: kapacit Matyáš Fošum.
1: Jsme ověřili připravenost toho systému ohledně lůžkových kapacit
0: Fošum.
1: Jsme ověřili připravenost toho systému ohledně lůžkových kapacit vyšetřovacích metod z toho systému ohledně lůžkových kapacit vyšetřovacích metod a případě hygienického ošetření a ohledně lůžkových kapacit vyšetřovacích metod a případě hygienického ošetření a podle těch aktuálních informací kapacit vyšetřovacích metod a případě hygienického ošetření a podle těch aktuálních informací to a případě hygienického ošetření a podle těch aktuálních informací jsme

Dobré ráno, tak... Dobré ráno. Dobré ráno, tak jsme v další hodině, nebo téměř. Dobré ráno, tak jsme v další hodině, nebo téměř jsme v další. Dobré ráno, tak jsme v další hodině, nebo téměř jsme v další ranní hodině. Dobré ráno, tak jsme v další hodině, nebo téměř jsme v další ranní hodině. Dobré ráno, tak jsme v další hodině, nebo téměř jsme v další ranní hodině. Středa 7. října, tak jsme v další hodině, nebo téměř jsme v další ranní hodině. Středa 7. října, Justýnovi hodině, nebo téměř jsme v další ranní hodině. Středa 7. října, Justýny mají svátek, nebo téměř jsme v další ranní hodině. Středa 7. října, Justýny mají svátek. A taky bude další ranní hodině. Středa 7. října, Justýny mají svátek.

0: Hezky česky. Hezky česky a Hezky česky a Petr Slíva. A Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Petr Slíva.
1: Dobré ráno.

0: studiovému telefonu a pokusit se, teď nezbývá nic jiného, než se nahnout tady k našemu studiovému telefonu a pokusit se to vytočit.
1: Pokusit se to vytočit.

0: Jména, tak se jmenuje... Jména, tak se jmenuje písnička, která pomalu dohrá. Jména, tak se jmenuje písnička, která pomalu dohrá. Jména, tak se jmenuje písnička, která pomalu dohrává v tom dnešním dobrém ránu a zpívá jí. Jména, tak se jmenuje písnička, která pomalu dohrává v tom dnešním dobrém ránu a zpívá jí. Lešná, tak se jmenuje písnička, která pomalu dohrává v tom dnešním dobrém ránu a zpívá jí. Lešek Semel. Písnička, která pomalu dohrává v tom dnešním dobrém ránu a zpívá jí. Lešek Semelka. Dohrává v tom dnešním dobrém ránu a zpívá jí. Lešek Semelka. Petr v dnešním dobrém ránu a zpívá jí. Lešek Semelka. Petr platí vaše... A zpívá jí. Lešek Semelka.
1: Petr platí vaše účty.
0: Lešek Semelka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí
0: Semelka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí
0: vaka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To je dobré.
2: Vaše účty.
0: To je dobré teď vědět, že tu poslední písničku zpíval Lešek Semelka, protože
2: ty.
0: To je dobré teď vědět, že tu poslední písničku zpíval Lešek Semelka, protože na to se za chvíli někoho teď vědět, že tu poslední písničku zpíval Lešek Semelka, protože na to se za chvíli někoho z vás poslední písničku zpíval Lešek Semelka, protože na to se za chvíli někoho z vás zeptáme. A písničku zpíval Lešek Semelka, protože na to se za chvíli někoho z vás zeptáme. A už víme koho Lešek Semelka, protože na to se za chvíli někoho z vás zeptáme. A už víme koho se zeptáme.
2: No já
0: Semelka, protože na to se za chvíli někoho z vás zeptáme. A už víme koho se zeptáme.
2: No já už to vím.
0: To se za chvíli někoho z vás zeptáme. A už víme koho se zeptáme.
2: No já už to vím.
0: No zeptáme někoho z vás zeptáme. A už víme koho se zeptáme.
2: No já už to vím.
0: No zeptáme se v případě, že zeptáme. A už víme koho se zeptáme.
2: No já už to vím.
0: No zeptáme se v případě, že se dovoláme koho se zeptáme.
2: No já už to vím.
0: No zeptáme se v případě, že se dovoláme na číslo, které my teď ptáme.
2: No já už to vím.
0: No zeptáme se v případě, že se dovoláme na číslo, které my teď Adel.
2: Já už to vím.
0: No zeptáme se v případě, že se dovoláme na číslo, které mi teď Adel právě posílá. No zeptáme se v případě, že se dovoláme na číslo, které mi teď Adel právě posílá. Takže já už vidím telefon. Se v případě, že se dovolám na číslo, které mi teď Adel právě posílá. Takže já už vidím telefonní číslo někoho. Volám na číslo, které mi teď Adel právě posílá. Takže já už vidím telefonní číslo někoho z vás. Číslo, které mi teď Adel právě posílá. Takže já už vidím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste poslali soutěž. Adel právě posílá. Takže já už vidím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku. Posílá. Takže já už vidím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku. No a mě, že já už vidím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku. No a mě teď nezbývá nic jiného, telefonní číslo někoho z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku. No a mě teď nezbývá nic jiného, než se náhnout. Koho z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku. No a mě teď nezbývá nic jiného, než se náhnout tady k našemu. Poslali soutěžní SMSku. No a mě teď nezbývá nic jiného, než se náhnout tady k našemu studiovému SMSku. No a mě teď nezbývá nic jiného, než se náhnout tady k našemu studiovému telefonu. No a mě teď nezbývá nic jiného, než se náhnout tady k našemu studiu.

0: práci, čekám na váš telefonát.
1: Jo, čekáte na náš telefonát?
2: Jo, ale no.
0: Jsem v práci, čekám na váš telefonát.
1: Jo, čekáte na náš telefonát?
2: Ale no.
0: Jsem v práci, čekám na váš telefonát.
1: Jo, čekáte na náš telefonát? No, no, ale podívejte se.
0: Jsem v práci, čekám na váš telefonát.
1: Jo, čekáte na náš telefonát? No, no, ale podívejte se.
2: Jste si byla...
0: Čekám na váš telefonát.
1: Jo, čekáte na náš telefonát? No, no, ale podívejte se.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom...
0: Telefonát.
1: Jo, čekáte na náš telefonát? No, no, ale podívejte se.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo?
1: Čekáte na náš telefonát? No, no, ale podívejte se.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo dneska v noci, ne?
1: Telefonát? No, no, ale podívejte se.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo dneska v noci, ne?
1: Ale podívejte se.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo dneska v noci, ne?
1: Podívejte se.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo dneska v noci, ne?
0: Už další dobu.
2: Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo dneska v noci, ne?
0: Už další dobu.
2: Adel, co to proplácíme?
0: Už další dobu.
2: Adel, co to proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek.
0: Už další dobu.
2: Adel, co to proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek pro syna za rovné.
0: Už další dobu.
2: Adel, co to proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek pro syna za rovné 4000.
2: Adel, co to proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek pro syna za rovné 4000 korun.
2: To se proplácíme dneska.
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek pro syna za rovné 4000 korun.
2: To sedí.
0: Ano.
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek pro syna za rovné 4000 korun.
2: To sedí.
0: Ano, sedí.
3: Platit fotbalový kroužek pro syna za rovné 4000 korun.
2: To sedí.
3: Ano. Kroužek pro syna za rovné 4000 korun.
2: To sedí.
0: Ano, sedí.
2: Jak to jde,
3: synku? Rovné 4000 korun.
2: To sedí.
0: Ano, sedí.
2: Jak to jde, synkovi? Ano. Bude nový Ronaldo nebo ne?
3: 4000 korun.
2: To sedí.
0: Ano, sedí.
2: Jak to jde, synkovi? Ano. Bude nový Ronaldo nebo ne?
0: No, my doufám.
2: To sedí.
0: Ano, sedí.
2: Jak to jde, synkovi? Ano. Bude nový Ronaldo nebo ne?
0: No, my doufám. Ano, sedí.
2: Jak to jde, synkovi? Ano. Bude nový Ronaldo nebo ne?
0: No, my doufáme, že jo?
2: Že jo, no. Jak to jde, synkovi? Ano. Bude nový Ronaldo nebo ne?
0: No, my doufáme, že jo?
2: Že jo, no. Takhle, synkovi, ano. Bude nový Ronaldo nebo ne?
0: No, my doufáme, že jo?
2: Že jo, no. Takhle, po tom včerejším, bude nový Ronaldo nebo ne?
0: No, my doufáme, že jo?
2: Že jo, no. Takhle, po tom včerejším, nebo ne?
0: No, my doufáme, že jo?
2: Že jo, no. Takhle, po tom včerejším úspěchu v uvozovkách.
0: Doufáme, že jo?
2: Že jo, no. Takhle, po tom včerejším úspěchu v uvozovkách našeho nároďáku. Že jo, no. Takhle, po tom včerejším úspěchu v uvozovkách našeho nároďáku z Anglii. Takhle, po tom včerejším úspěchu v uvozovkách našeho nároďáku z Anglii by se to hodilo. Po tom včerejším úspěchu v uvozovkách našeho nároďáku z Anglii by se to hodilo, že by tady úspěchu v uvozovkách našeho nároďáku z Anglii by se to hodilo, že by tady byl někdo, kdo by to v uvozovkách našeho nároďáku z Anglii by se to hodilo, že by tady byl někdo, kdo by to konečně uměl. Nároďáku z Anglii by se to hodilo, že by tady byl někdo, kdo by to konečně uměl.
0: Tak doufáme.
2: Anglii by se to hodilo, že by tady byl někdo, kdo by to konečně uměl. Tak by se to hodilo, že by tady byl někdo, kdo by to konečně uměl.
0: Tak doufáme.
2: Držíme palce a možno, že by tady byl někdo, kdo by to konečně uměl.
0: Tak doufáme.
2: Držíme palce a možná byl někdo, kdo by to konečně uměl.
0: Tak doufáme.
2: Držíme palce a možná teda konečně uměl.
0: Tak doufáme.
2: Držíme palce a možná teda až z něj bude ten nový.
0: Tak doufáme.
2: Držíme palce a možná teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom držíme palce a možná teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu možná teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, možná teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku. Až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo? Nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo? Potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku? Je to díky Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku? Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
0: Semelka.
2: Jo, jo. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
0: Semelka.
2: Jo, jo, já to beru. Kdo pak nám dospíval na Blaníku?
0: Semelka.
2: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Píval na Blaníku.
0: Semelka.
2: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řeknete mi křesním.

0: На границе. На границе цвечения за мной. На границе цвечения за мной. На границе цвечения за мной. На границе цвечения за мной.
1: Мама.
0: На границе цвечения за мной.
1: Máme vytočeno a
0: hraní cvičení je za mnou.
1: Máme vytočeno a uvidíme, jestli se dovolám.
0: Je za mnou.
1: Máme vytočeno a uvidíme, jestli se dovoláme tam, kam se... Máme vytočeno a uvidíme, jestli se dovoláme tam, kam se dovolat máme. Máme vytočeno a uvidíme, jestli se dovoláme tam, kam se dovolat máme. Máme vytočeno a uvidíme, jestli se dovoláme tam, kam se dovolat máme. Dovoláme tam, kam se dovolat máme. Slipak tam, kam se dovolat máme. Slipak tam posmáme. Slipak tam poslouchají. Slipak tam poslouchají. Slipak tam poslouchají. Slipak tam poslouchají. Slipak tam poslouchají. Tím teda kají. Tím teda zvoníme. Tím teda zvoníme. Tím teda zvoníme. Tím teda zvoníme. Teda zvoníme. Tím teda zvoníme. Prošacujte se, jestli vám náhodou. Tím teda zvoníme. Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse. Zvoníme. Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon. Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon. Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon. Nebo jestli... Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon.
2: Nebo
0: jestli... Dobrý den. Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon.
2: Nebo
0: jestli... Dobrý den, tady je Rádio Blaník. Jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon.
2: Nebo jestli...
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Kde v kapse nevibruje telefon.
2: Nebo jestli...
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a telefon.
2: Nebo jestli...
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Alena?
2: Nebo jestli... Prosím.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Alena?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Alena?
2: Dobrý den, ano.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Alena?
2: Dobrý den, ano.
0: Co pak Petr a Adel? Je tam Alena?
2: Dobrý den, ano.
0: Co pak děláte teď pěkného Aleno? Adel, je tam Alena?
2: Dobrý den, ano.
0: Co pak děláte teď pěkného Aleno? Alena?
2: Dobrý den, ano.
0: Co pak děláte teď pěkného Aleno?
2: Jsem v práci, čekám. Dobrý den, ano.
0: Co pak děláte teď pěkného Aleno?
2: Jsem v práci, čekám na váš telefonát. Dobrý den, ano.
0: Co pak děláte teď pěkného Aleno?
2: Jsem v práci, čekám na váš telefonát.
0: Jo, co pak děláte teď pěkného Aleno?

0: Děkuju.
1: Vše známe, vy jste Alena, my už se známe.
0: Děkuju.
1: Tak Aleně jsme proplatili. Vy jste Alena, my už se známe.
0: Děkuju.
1: Tak Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek. Proč se známe?
0: Děkuju.
1: Tak Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek. Prosím.
0: Děkuju.
1: Tak Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek. Prosím na 4000 korun. Tak Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek. Prosím na 4000 korun. Další. Tak Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek. Prosím na 4000 korun. Další účtenka zase zítra ráno. Jsme proplatili fotbalový kroužek. Prosím na 4000 korun. Další účtenka zase zítra ráno po 7. Tak nám pište. Fotbalový kroužek. Prosím na 4000 korun. Další účtenka zase zítra ráno po 7. Tak nám pište. Co chcete? Prosím na 4000 korun. Další účtenka zase zítra ráno po 7. Tak nám pište. Co chcete proplatit? 1000 korun. Další účtenka zase zítra ráno po 7. Tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno. Další účtenka zase zítra ráno po 7. Tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno, příjmení odkud. Zase zítra ráno po 7. Tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno, příjmení odkud jste. Ráno po 7. Tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno, příjmení odkud jste. Poslat nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo jméno, příjmení odkud jste. Poslat na 6318. Co chcete proplatit, kolik to stálo jméno, příjmení odkud jste. Poslat na 6318. Kolik to stálo jméno, příjmení, odkud jste, poslat na 6318 118. Jméno, příjmení, odkud jste, poslat na 6318 118.
2: Sluníčko Rádia Planet,
1: odkud jste, poslat na 6318 118.
2: Sluníčko Rádia Planík,
1: poslat na 6318 118.
2: Sluníčko Rádia Planík,
1: rádio 18 118.
2: Sluníčko Rádia Planík.

0: společnosti opět ubývat.
1: No a k tomu fotbalu ještě trošku toho fotbalového štěstíčka.
2: Rotrová teď na Blaníku je čtvrt na osm.

0: I wanna be with you. I wanna be with you. A fun factory in a blank. I wanna be with you a fun factory na Blaníku před chvílí. I wanna be with you a fun factory na Blaníku před chvílí jsme proplatili. I wanna be with you a fun factory na Blaníku před chvílí jsme proplatili. I wanna be with you a fun factory na Blaníku před chvílí jsme proplatili další účtenku. I wanna be with you a fun factory na Blaníku před chvílí jsme proplatili další účtenku.
1: Teda až z něj bude ten nový Ronaldo
0: a fun factory na Blaníku před chvílí jsme proplatili další účtenku.
1: Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom
0: na Blaníku před chvílí jsme proplatili další účtenku.
1: Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam,
0: jsme proplatili další účtenku.
1: Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na adres, že
0: další účtenku.
1: Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na adres, že je to díky Blaníku. Teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na adres, že je to díky Blaníku třeba. Jo? Ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na adres, že je to díky Blaníku třeba. Jo? Tak potom napište mu někam na adres, že je to díky Blaníku třeba. Jo? Pokud to teď vyjde. Napište mu někam na adres, že je to díky Blaníku třeba. Jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám na adres, že je to díky Blaníku třeba. Jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku? Je to díky Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku? Blaníku třeba, jo? Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
2: Semelka.
0: Pokud to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
2: Semelka.
0: Jo, jo. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
2: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru jistě. Kdo pak nám dospíval na Blaníku?
2: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru s tím příjmením. Byl na Blaníku.
2: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru s tím příjmením. Řeknete mi.
2: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru s tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno. Jo, jo, já to beru s tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno.
2: Moje, nebo jeho?
0: Jo, já to beru s tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno.
2: Moje, nebo jeho?
0: Jeho. S tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno.
2: Moje, nebo jeho?
0: Jeho. Řeknete mi křesní jméno.
2: Moje nebo jeho?
0: Jeho.
2: Lešek,
0: no jasně. Vaše.
2: Lešek.
0: Lešek, no jasně. Vaše známé.
2: Lešek,
0: no jasně. Vaše známé, vy jste Alena. Lešek, no jasně. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. No jasně. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe.

0: A pokud má malý myslím. Do Rádia Blaník. Rádio Blaník. A pokud má malý, myslím si, že. Blaník. Rádio Blaník. A pokud má malý, myslím si, že se jmenoval David, jo? Rádio Blaník. A pokud má malý, myslím si, že se jmenoval David, jo?
1: Já myslím, ano, David.
0: A pokud má malý, myslím si, že se jmenoval David, jo? A pokud má malý, myslím si, že se jmenoval David, jo?
1: Já myslím, ano, David.
0: Malý David. A pokud má malý, myslím si, že se jmenoval David, jo?
1: Já myslím, ano, David.
0: Malý David zrovna. Malý, myslím si, že se jmenoval David, jo?
1: Já myslím, ano, David.
0: Malý David zrovna dneska fotbal, tak se mu bude dobře. Jmenoval David, jo?
1: Já myslím, ano, David.
0: Malý David zrovna dneska fotbal, tak se mu bude dobře hrát, protože.
1: Já myslím, ano, David.
0: Malý David zrovna dneska fotbal, tak se mu bude dobře hrát, protože má být. Malý David zrovna dneska fotbal, tak se mu bude dobře hrát, protože má být pěkně.
1: Tak
0: se mu bude dobře hrát, protože má být pěkně.
1: Je to tak, dnes nás čekají podobné teploty jako včera. Čeká nás 18.
0: Hrát, protože má být pěkně.
1: Je to tak, dnes nás čekají podobné teploty jako včera. Čeká nás 18 až.
0: Pěkně.
1: Je to tak, dnes nás čekají podobné teploty jako včera. Čeká nás 18 až 23 v maximech na horách. To tak, dnes nás čekají podobné teploty jako včera. Čeká nás 18 až 23 v maximech na horách bude 16. Čekají podobné teploty jako včera. Čeká nás 18 až 23 v maximech na horách bude 16 stupňů. Jinak nás jako včera. Čeká nás 18 až 23 v maximech na horách bude 16 stupňů. Jinak nás čeká a nás 18 až 23 v maximech na horách bude 16 stupňů. Jinak nás čeká oblačno, ale místy může být až 23 v maximech na horách bude 16 stupňů. Jinak nás čeká oblačno, ale místy může být v maximech na horách bude 16 stupňů. Jinak nás čeká oblačno, ale místy může být i polojasno. Přechodně bude 16 stupňů. Jinak nás čeká oblačno, ale místy může být i polojasno. Přechodně může být nás čeká oblačno, ale místy může být i polojasno. Přechodně může být zataženo, ale to se hned rozpustí. Oblačno, ale místy může být i polojasno. Přechodně může být zataženo, ale to se hned rozpustí a teď po ráno v Čechách může být i polojasno. Přechodně může být zataženo, ale to se hned rozpustí a teď po ráno v Čechách ojediněle pasno. Přechodně může být zataženo, ale to se hned rozpustí a teď po ráno v Čechách ojediněle počítejte i s. Přechodně může být zataženo, ale to se hned rozpustí a teď po ráno v Čechách ojediněle počítejte i s mlhami. Navíc odpoledne zataženo, ale to se hned rozpustí a teď po ráno v Čechách ojediněle počítejte i s mlhami. Navíc odpoledne bude hned rozpustí a teď po ráno v Čechách ojediněle počítejte i s mlhami. Navíc odpoledne teď po ráno v Čechách ojediněle počítejte i s mlhami. Navíc odpoledne bude od jeho západu oblačnosti opět ubývat. Ojediněle počítejte i s mlhami. Navíc odpoledne bude od jeho západu oblačnosti opět ubývat.
0: No,
1: dejte i s mlhami. Navíc odpoledne bude od jeho západu oblačnosti opět ubývat.
0: No, k tomu fotbalu ještě.
1: Navíc odpoledne bude od jeho západu oblačnosti opět ubývat.
0: No, k tomu fotbalu ještě trošku.
1: Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti opět ubývat.
0: No, k tomu fotbalu ještě trošku toho fotbalu.

0: Hipovendas je rok vašeho života. Hipovendas je rok vašeho života. Hipovendas je rok vašeho života.
1: Každý všední.
0: Hipovendas je rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9.
0: Hipovendas je rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9.
0: Hipovendas je rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: K vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Na Blaníku.
1: V 9

0: která tak vydávají nové album a to už zítra, navíc tohle je písnička, která už nějakou vydávají nové album a to už zítra, navíc tohle je písnička, která už nějakou dobu figuruje i v album a to už zítra, navíc tohle je písnička, která už nějakou dobu figuruje i, která už nějakou dobu figuruje i v české desítce na Blaníku a patří mezi už nějakou dobu figuruje i v české desítce na Blaníku a patří mezi 10 nejhranějších českých figuruje i v české desítce na Blaníku a patří mezi 10 nejhranějších českých i v české desítce na Blaníku a patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích, tak si na Blaníku a patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích, tak si a patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích, tak si vlastně zítra patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích, tak si vlastně zítra. Zítra je teprve čtvrtek, co? Takže v pátek oprava, deska vyjde v pátek a v pátek si, čtvrtek, co? Takže v pátek oprava, deska vyjde v pátek a v pátek si, taky o pátek, oprava, deska vyjde v pátek a v pátek si, taky otestujte, oprava, deska vyjde v pátek a v pátek si, taky otestujte v nové české desítce a v pátek si, taky otestujte v nové české desítce, jestli to tak je, jestli, taky otestujte v nové české desítce, jestli to tak je, jestli je to stále nejhraní. Otestujte v nové české desítce, jestli to tak je, jestli je to stále nejhranější česká písnička v rádích. Nebo v nové české desítce, jestli to tak je, jestli je to stále nejhranější česká písnička v rádích nebo mezi desítkou desítce, jestli to tak je, jestli je to stále nejhranější česká písnička v rádích nebo mezi desítkou nejhranějších česk. To tak je, jestli je to stále nejhranější česká písnička v rádích nebo mezi desítkou nejhranější, jestli je to stále nejhranější česká písnička v rádích nebo mezi desítkou nejhranějších českých písniček za chvíli, nejhranější česká písnička v rádích nebo mezi desítkou nejhranějších českých písniček za chvíli, už krátké zprávy v rádích nebo mezi desítkou nejhranějších českých písniček za chvíli, už krátké zprávy a teď je 7:20 desítkou nejhranějších českých písniček za chvíli, už krátké zprávy a teď je 7:22 dneska je středa nejhranějších českých písniček za chvíli, už krátké zprávy a teď je 7:22 dneska je středa 7. písniček za chvíli, už krátké zprávy a teď je 7:22 dneska je středa 7. října. Krátké zprávy a teď je 7:22. Dneska je středa 7. října. Rádio Blaník. A teď je 7:22. Dneska je středa 7. října. Rádio Blaník. 22. Dneska je středa 7. října. Rádio Blaník. Dneska je středa 7. října. Rádio Blaník. Ani 7. října. Rádio Blaník. Ani rychlejší by. Října. Rádio Blaník. Ani rychlejší by. Ani rychlejší by.
1: Ani osamělá srdce.
0: Ani rychlejší by.
1: Ani osamělá srdce.
0: Ani rychlejší by.
1: Ani osamělá srdce.
0: V našem klubu mají své místo by.
1: Ani osamělá srdce.
0: V našem klubu mají své místo ti nejlepší.
1: Ani osamělá srdce.
0: V našem klubu mají své místo
1: osamělá srdce.
0: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z
1: srdce.
0: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači.
0: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači.
0: Mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaník.
0: Své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio Blaník.
1: Posluchači Blaníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedníku.
0: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou. Buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde.
1: Nebo jednou z nás.
0: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete. Den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů.
0: Jdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník. Posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník. Rádia Blaník. Rádia Blaník.

0: Jeď
1: do Brna, do Prahy.
0: Jeďte, jeďte mod.
1: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte, jeďte mod.
1: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah.
1: Jeďte do Prahy.
0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a strach. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně setem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. A 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujete se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte se jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem, český. Te si je taky.

0: akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčič akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle FME, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.ime osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarent vedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. Navštivte Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek. www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek. Pořídit.cz. SFZ Tománek.
1: Pořídit si vůz
0: SFZ Tománek.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě i
0: nek.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. Z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou Fabia Scala Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely s zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda i celým servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše 400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte
1: akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Auto
1: Easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek.
1: Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek.
1: Pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek. Váš autorizovaný. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami. Autodružstvo Frýdek Místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Ahoj, jsem Martin.
2: U Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
2: Ostravě a Českém Těšíně.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
2: Těšíně.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snad, vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na kár.

Písnička, kterou... Písnička, kterou skupina Krištof... Písnička, kterou skupina Krištof natočila s influencerkou, herečkou a zpěvačkou do... Skupina Krištof natočila s influencerkou, herečkou a zpěvačkou Dominikou Aládžia. S influencerkou, herečkou a zpěvačkou Dominikou Aládžia. Nazvala ji Půlnoční hřích. Herečkou a zpěvačkou Dominikou Aládžia. Nazvala ji Půlnoční hřích a stejný název. Zpěvačkou Dominikou Aládžia. Nazvala ji Půlnoční hřích a stejný název. Aládžia. Nazvala ji Půlnoční hřích a stejný název ponese taky nové album. Z téhleté desky vznikala v legendárních Real World Studios Petra Gabriela v Anglii. Na desce bude 11 v legendárních Real World Studios Petra Gabriela v Anglii. Na desce bude 11 Real World Studios Petra Gabriela v Anglii. Na desce bude 11 písniček. Těch spoluprací je tam víc, třeba i se skupinou Jelena nebo reprem Sergejem Barakudou. Takže Krištof po 5 letech vydá skupinou Jelena nebo reprem Sergejem Barakudou. Krištof po pěti letech vydávají nové album a to už zítra. Navíc tohle je písnička.

0: CarGlass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlass.cz. Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
0: Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
0: Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
0: CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
0: Z.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění. CarGlass opraví, CarGlass vymění.
2: Bomba ceny v Argos.
1: CarGlass vymění.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argo. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých. Kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých 8. LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých 888 od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Z. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektriky. Něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Léto je pryč a je
2: CZ. Argos pro elektrikáře.
3: Léto je pryč a je tu podzim. Zas
2: Argos pro elektrikáře.
3: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta
2: pro elektrikáře.
3: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevné
2: káře.
3: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivistí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy jak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí a ty báječné barvy já chci jasně a ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíkové barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy a chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy mě vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních sportovních dioptrických Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních sportovních dioptrických brýlí a nezapomeň nabídne velký výběr slunečních sportovních dioptrických brýlí, velký výběr slunečních sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní slunečních sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontakt sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetřických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Zapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková opa bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková opa. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavl. Podzim vidět. Optika Hadam.

0: Hadamčíková Opava. www.optika. Vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
1: Outlet.
0: Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
1: Outlet Arena Moravias.
0: Opava. www.optikavh.cz.
1: Outlet Arena Moravia slaví
0: www.optikavh.cz.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok.
0: CZ.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop. Do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšíme skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšíte slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšíte na slavnost. Startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšíte na slavnostní program a soutěž Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autobí se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více větší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outlet roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. A ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Více na outletmoravia.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude
1: na outletmoravia.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které
1: CZ.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
2: Elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si může. Elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Kde si můžete vyzkoušet na světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Ušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike kola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike sněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Neváhejte.
1: Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Neváhejte. Nakupujte. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Půjte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široka.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek.

0: máš doma bordel kovový. Odvez vlakem,
1: je to vlakem český dráh.
0: Máš doma bordel kovový.
1: Odvez vlakem český dráh.
0: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi.
1: Český dráh.
0: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Má bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší tvý. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Dnej Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz
2: Nové bagry,
0: a zaplatí hned. Drdašrot.cz
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tomán.
0: Hned. Drdašrot.cz
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tomán.
0: Drdašrot.cz
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
0: Půjčovat.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavební. Staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinář. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme. Zdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlit. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za

0: Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen se světem. Letuška.cz, víc než jen letenka. Letuška.cz, víc než jen letenka. Víc než jen letenka.
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: Letenka.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmaloval. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc věku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhá trochu víc. Malíři na těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci, uklidí a navíc garantují nejnižší. Odtáhnou a zakryjí nábytek po práci, uklidí a navíc garantují nejnižší. A zakryjí nábytek po práci, uklidí a navíc garantují nejnižší cenu. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači.cz. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači.cz. Nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači.cz. Zdarma cenu i vy, malíři na těrači.cz. Vymalování bytu z i vy, malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu. CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 22. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. Ani bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. 800 226 226.
2: 800 226 226.
1: Zmalování neděláme divadlo. 226 226.
2: 800 226 226.
1: Zmalování neděláme divadlo. 226
2: 826 226.
1: Zmalování neděláme divadlo.
2: 226 226.
1: Zmalování neděláme divadlo.
3: Vyber si ze široké.
1: Zmalování neděláme divadlo.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Auto.
1: Ani neděláme divadlo.
3: Vyber si ze široké nabídky. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto Bazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto Bazaru. A zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto Bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direct Auto Bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každé nabídky Direct Auto Bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Auto Bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v mému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ.

0: Auto. Konečně férový autobazar.
1: V dnešním světě...
0: Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: V dnešním světě je fajn mít...
0: Konečně férový autobazar.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.
0: Férový autobazar.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.
0: Že... Autobazar.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, potě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku vizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť .org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a tele, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. .org. Rychlý internet, televize a telefon. Rychlý internet, televize a telefon. Internet, televize a telefon. Televize a telefon.

0: křižovatce s Lidickou se vyšetřuje nehoda. Uzavřená okružní ulice na křižovatce s Lidickou se vyšetřuje nehoda autobusu. Na okružní ulice na křižovatce s Lidickou se vyšetřuje nehoda autobusu s dodávkou.
1: Aktuální přehled každý den.

0: fotbalista Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč opustil portugalský národní tým. Podle jeho slov porušil trenér už dvakrát svůj slib. Za odjezd od týmu očekává nyní tresty, v nároďáku je ale připraven dál pokračovat.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Pokračuje také Dobré ráno na
1: Rádia Blaník. S Petrem Svíbou.
2: Pokračuje také Dobré ráno na Blaníku, dneska už máme středu. Pokračuje také Dobré ráno na Blaníku, dneska už máme středu.
3: Pohodové České rádio.

0: Hezké ráno přeje Monika.
1: Zprávy.
0: Hezké ráno přeje Monika. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud už rozhodl o návrhu skupiny senátorů. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud už rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení. Ano, přeje Monika Holubová. Ústavní soud už rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení. Ústavní soud už rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví. Rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví. A to před nepříznivými senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví. A to před nepříznivými účinky hluku a vibrací vládního nařízení o ochraně zdraví. A to před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle nich se plní o ochraně zdraví. A to před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle nich se povolené vibrací. Podle nich se povolené limity postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Na zahájení se povolené limity postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Na zahájení fraku limity postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Na zahájení fraku frankfurtského knižně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Na zahájení fraku frankfurtského knižního veletrhu, zatímco míra ochrany klesá. Na zahájení fraku frankfurtského knižního veletrhu vystoupil míra ochrany klesá. Na zahájení fraku frankfurtského knižního veletrhu vystoupil český ministr. Na zahájení fraku frankfurtského knižního veletrhu vystoupil český ministr kultury Ota Klempíř. Na zahájení fraku frankfurtského knižního veletrhu vystoupil český ministr kultury Ota Klempíř. Frankfurtského knižního veletrhu vystoupil český ministr kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovaného knižního veletrhu vystoupil český ministr kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovali kritické výkřiky. Knižního veletrhu vystoupil český ministr kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovali kritické výkřiky. Český ministr kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovali kritické výkřiky, bučení a písko. Český ministr kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovali kritické výkřiky, bučení kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovali kritické výkřiky, bučení a pískot. V Praze dnes startuje křiky, bučení a pískot. V Praze dnes startuje 28. ročník design bloku. Dějištěm budou jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový ročník design bloku. Dějištěm budou jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový palác na výstavišti. A také Umělecko-průmyslové muzeum a Tržní palác, Průmyslový palác na výstavišti a také Umělecko-průmyslové muzeum, akce potrvá Průmyslový palác na výstavišti a také Umělecko-průmyslové muzeum, akce potrvá do neděle 11. na výstavišti a také Umělecko-průmyslové muzeum, akce potrvá do neděle 11. října. Průmyslové muzeum, akce potrvá do neděle 11. října. Vězný fotbalista Cristiano Ronaldo, akce potrvá do neděle 11. října. Vězný fotbalista Cristiano Ronaldo vypadá do neděle 11. října. Vězný fotbalista Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč 11. října. Vězný fotbalista Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč opustil portugalský národ. Října. Vězný fotbalista Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč opustil portugalský národní tým. Podle vězný

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na trase z Bruntálu do Opavy za malými Heralticemi srazil motorkář. Na trase z Bruntálu do Opavy za malými Heralticemi srazil motorkář divočáka na místě. Čekejte, že tady se záchranáři, policie řídí provoz jedním pruhem. Komplikace hlásí Ostrava dnes po ránu na Plzeňské směrem do centra u sjezdu z Rudné. Se totiž vyšetřuje hromadná srážka 4 osobních aut a v Havířově ulici zůstává uzavřená okružní ulice na křižovatce s Lidickou.

0: průměr okolo vlastně dobře, potom se to snížilo a dneska už je průměr okolo 36, potom se to snížilo a dneska už je průměr okolo 36,5 stupně. Dneska už je průměr okolo 36,5 stupně Celsia je tělesná teplota. Průměr okolo 36,5 stupně Celsia je tělesná teplota. Měřila se z někdy okolo 36,5 stupně Celsia je tělesná teplota. Měřila se z někdy 36,5 stupně Celsia je tělesná teplota. Měřila se z někdy, když ti bylo dobře, stupně Celsia je tělesná teplota. Měřila se z někdy, když ti bylo dobře a zjistila si, jak je tělesná teplota. Měřila se z někdy, když ti bylo dobře a zjistila si, jakou máš teplota. Měřila se z někdy, když ti bylo dobře a zjistila si, jakou máš teplotu, když je ti dobře? Měřila se z někdy, když ti bylo dobře a zjistila si, jakou máš teplotu, když je ti kdy, když ti bylo dobře a zjistila si, jakou máš teplotu, když je ti dobře?
1: To jsem asi nikdy nedělala.
0: Bylo dobře a zjistila si, jakou máš teplotu, když je ti dobře?
1: To jsem asi nikdy nedělala. A jestli jo, tak si to ne...
0: A zjistila si, jakou máš teplotu, když je ti dobře?
1: To jsem asi nikdy nedělala. A jestli jo, tak si to ne...
0: Zjistila si, jakou máš teplotu, když je ti dobře?
1: To jsem asi nikdy nedělala. A jestli jo, tak si to nepamatuju. Takže
0: tu, když je ti dobře?
1: To jsem asi nikdy nedělala. A jestli jo, tak si to nepamatuju. Takže já se většinou měřím jenom. To jsem asi nikdy nedělala. A jestli jo, tak si to nepamatuju. Takže já se většinou měřím jenom, když mi něco je, abych zjistila. Nedělala. A jestli jo, tak si to nepamatuju. Takže já se většinou měřím jenom, když mi něco je, abych zjistila, jestli tu teplotu. Jo, tak si to nepamatuju. Takže já se většinou měřím jenom, když mi něco je, abych zjistila, jestli tu teplotu nemám. Ale je pravda, že možná. Já se většinou měřím jenom, když mi něco je, abych zjistila, jestli tu teplotu nemám. Ale je pravda, že možná, když jsme si poprvé pořídili tu teplotu nemám. Ale je pravda, že možná, když jsme si poprvé pořídili takový ten přístroj, jak pípá.
0: Ano.
1: Jak to jenom namíříš na čelo. Ale je pravda, že možná, když jsme si poprvé pořídili takový ten přístroj, jak pípá,
0: ano.
1: Jak to jenom namíříš na čelo, tak mě to, jak to jenom namíříš na čelo, tak mě to asi tolik bavilo, že jsem se možná i v tom zdravém namíříš na čelo, tak mě to asi tolik bavilo, že jsem se možná i v tom zdravém stavu měřila. Tak mě to asi tolik bavilo, že jsem se možná i v tom zdravém stavu měřila.
0: Já myslím, že během covidu.
1: Tolik bavilo, že jsem se možná i v tom zdravém stavu měřila.
0: Já myslím, že během covidu.
1: Možná i v tom zdravém stavu měřila.
0: Já myslím, že během covidu jsme se spousta z nás.
1: I v tom zdravém stavu měřila.
0: Já myslím, že během covidu jsme se spousta z nás dozvěděla,
1: kolik. V zdravém stavu měřila.
0: Já myslím, že během covidu jsme se spousta z nás dozvěděla.
1: Měřila.
0: Já myslím, že během covidu jsme se spousta z nás dozvěděla. Kolik měříme nebo jakou teplotu. Já myslím, že během covidu jsme se spousta z nás dozvěděla, kolik měříme nebo jakou teplotu máme. I covidu jsme se spousta z nás dozvěděla, kolik měříme nebo jakou teplotu máme, i když je nám dobře. Spousta z nás dozvěděla, kolik měříme nebo jakou teplotu máme, i když věděla, kolik měříme nebo jakou teplotu máme, i když je nám dobře v tu chvíli. Takže 36,5 měříme nebo jakou teplotu máme, i když je nám dobře v tu chvíli. Takže 36,5 je teď taková nebo jakou teplotu máme, i když je nám dobře v tu chvíli. Takže 36,5 je teď taková průměrná teplota. Máme, i když je nám dobře v tu chvíli. Takže 36,5 je teď taková průměrná teplota. Dobře v tu chvíli. Takže 36,5 je teď taková průměrná teplota. Já mám možná. Takže 36,5 je teď taková průměrná teplota. Já mám možná k tomu nějaké vysvětlení, nebo možná k tomu nějaké vysvětlení, nebo je to vysvětlení pro mě, proč já kolikrát si naměřím třeba tři vysvětlení, nebo je to vysvětlení pro mě, proč já kolikrát si naměřím třeba 35,5. Je to vysvětlení pro mě, proč já kolikrát si naměřím třeba 35,5. A to je mi třeba i špatně. Pro mě, proč já kolikrát si naměřím třeba 35,5. A to je mi třeba i špatně. A kolikrát si naměřím třeba 35,5. A to je mi třeba i špatně. Ale když mám 37, tak to už 35,5. A to je mi třeba i špatně. Ale když mám 37, tak to už umírám úplně. Půl. A to je mi třeba i špatně. Ale když mám 37, tak to už umírám úplně. Kolik ty tak míváš, když 37, tak to už umírám úplně. Kolik ty tak míváš, když umíráš?
1: Jo, tak to bych řekla, že ta 37
0: už umírám úplně. Kolik ty tak míváš, když umíráš?
1: Jo, tak to bych řekla, že ta 37 je už jako že už
0: úplně. Kolik ty tak míváš, když umíráš?
1: Jo, tak to bych řekla, že ta 37 je už jako že už se cítím jako
0: tak míváš, když umíráš.
1: Jo, tak to bych řekla, že ta 37 je už jako že už se cítím jako hodně nemocný.
0: Umíráš.
1: Jo, tak to bych řekla, že ta 37 je už jako že už se cítím jako hodně nemocně. Tak to bych řekla, že ta 37 je už jako že už se cítím jako hodně nemocně. Je. Takže asi jo, asi těch 37 je už jako že už se cítím jako hodně nemocně. Je. Takže asi jo, asi těch hodně nemocně. Je. Takže asi jo, asi těch 37 taky, no ale 30, že máš po 36, tak to se mi zdá. Takže asi jo, asi těch 37 taky, no ale 30

0: Láska umí... Láska umí víc a Lucie... Láska umí víc a Lucie Vondráčková na... Láska umí víc a Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc. Láska umí víc a Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc. Třeba i... Láska umí víc a Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc. Třeba i zvýšit teplotu. Víc a Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc. Třeba i zvýšit teplotu.
1: Rádio Blaník.
0: Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc. Třeba i zvýšit teplotu.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku. Láska umí víc. Třeba i zvýšit teplotu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
0: Láska umí víc. Třeba i zvýšit teplotu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Třeba i zvýšit teplotu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to s tou zvýšit teplotu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to s tou tělesnou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to s tou tělesnou teplotou.
1: Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to s tou tělesnou teplotou už totiž.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to s tou tělesnou teplotou už totiž není tak
2: ráno.
0: Ono to s tou tělesnou teplotou už totiž není. Ono to s tou tělesnou teplotou už totiž není tak, jako jsme se to třeba učili ve škole. S tou tělesnou teplotou už totiž není tak, jako jsme se to třeba učili ve škole. S tou teplotou už totiž není tak, jako jsme se to třeba učili ve škole. Už totiž není tak, jako jsme se to třeba učili ve škole. Už máme jasno, proč tak, jako jsme se to třeba učili ve škole. Už máme jasno, proč jako jsme se to třeba učili ve škole. Už máme jasno, proč je nám posle učili ve škole. Už máme jasno, proč je nám poslední dobou třeba trošku zima. Protože už máme jasno, proč je nám poslední dobou třeba trošku zima. Protože máme jasno, proč je nám poslední dobou třeba trošku zima. Protože nemůže za to jenom říjnové. Proč je nám poslední dobou třeba trošku zima. Protože nemůže za to jenom říjnové počasí. Je nám poslední dobou třeba trošku zima. Protože nemůže za to jenom říjnové počasí. Ještě v 19. trošku zima. Protože nemůže za to jenom říjnové počasí. Ještě v 19. století bylo. Protože nemůže za to jenom říjnové počasí. Ještě v 19. století bylo normální. Nemůže za to jenom říjnové počasí. Ještě v 19. století bylo normální, že člověk za to jenom říjnové počasí. Ještě v 19. století bylo normální, že člověk měl 37 stupňů. Ještě v 19. století bylo normální, že člověk měl 37 stupňů, když mu bylo 19. století bylo normální, že člověk měl 37 stupňů, když mu bylo vlastně dobře. Normální, že člověk měl 37 stupňů, když mu bylo vlastně dobře. Potom se to sníží, že člověk měl 37 stupňů, když mu bylo vlastně dobře. Potom se to snížilo 37 stupňů, když mu bylo vlastně dobře. Potom se to snížilo. A dneska už je stupňů, když mu bylo vlastně dobře. Potom se to snížilo. A dnes vlastně dobře. Potom se to snížilo. A dneska už je

0: Že máš po 36, tak to se mi zdá, jako že můžeš asi jo, asi těch 37 taky, no, ale 30, že máš po 36, tak to se mi zdá, jako že můžeš umírat zase na tu druhou stranu. 37 taky, no, ale 30, že máš po 36, tak to se mi zdá, jako že můžeš umírat zase na tu druhou stranu.
1: Dík.
0: 30, že máš po 36, tak to se mi zdá, jako že můžeš umírat zase na tu druhou stranu.
1: Dík.
0: Po 36, tak to se mi zdá, jako že můžeš umírat zase na tu druhou stranu.
1: Dík.
0: Tak to se mi zdá, jako že můžeš umírat zase na tu druhou stranu.
1: Dík. Dneska
0: na tu druhou stranu.
1: Dík. Dneska jsem se ještě neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy... Dík. Dneska jsem se ještě neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu... Dneska jsem se ještě neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu... Dneska jsem se ještě neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu horečku, jakože 38 a... Dneska jsem se ještě neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu horečku, jakože 38 a víc. Neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu horečku, jakože 38 a víc.
0: Mm-hmm.
1: No, že 37. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu horečku, jakože 38 a víc.
0: Mm-hmm.
1: No, že 37 prostě. Nikdy neměl takovou tu horečku, jakože 38 a víc.
0: Mm-hmm.
1: No, že 37 prostě a končím.
0: Peťo,
1: no, že 37 prostě a končím.
0: Peťo, zaklepej to radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že, ale... Že 37 prostě a končím.
0: Peťo, zaklepej to radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že, ale podle mě moje te... prostě a končím.
0: Peťo, zaklepej to radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že, ale podle mě... A končím.
0: Peťo, zaklepej to radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že, ale podle mě moje te... tělesná teplota tam nikdy nedus...
0: Peťo, zaklepej to radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že, ale podle mě moje te... tělesná teplota tam nikdy nedosáhne. Prostě
0: radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že, ale podle mě moje te... tělesná teplota tam nikdy nedosáhne. Prostě já toho nejsem... Moje te... tělesná teplota tam nikdy nedosáhne. Prostě já toho nejsem schopný. Tak třeba to má taky nějaké... Tělesná teplota tam nikdy nedosáhne. Prostě já toho nejsem schopný. Tak třeba to má taky nějaké vysvětlení. Tohle nedosáhne. Prostě já toho nejsem schopný. Tak třeba to má taky nějaké vysvětlení. Tohle už se u Ricky... Já toho nejsem schopný. Tak třeba to má taky nějaké vysvětlení. Tohle už se u Ricky Epovery a Mama Maria schopný. Tak třeba to má taky nějaké vysvětlení. Tohle už se u Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku. Tak třeba to má taky nějaké vysvětlení. Tohle už se u Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku. 6 minut po půl osmé. Má taky nějaké vysvětlení. Tohle už se u Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku. 6 minut po půl osmé. Už jsou Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku, 6 minut po půl osmé. Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku, 6 minut po půl osmé. 6 minut po půl osmé. Po půl osmé.

0: Je tu podzim. Je tu podzim.
1: Chvíle pohody.
0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody.
0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na...
0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
2: Rádio Blaň.
0: Tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
2: Rádio Blaň.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.
2: Rádio Blaň.
1: Pohody na chatě i na zahrádce.
2: Rádio Blaň.
1: Rádio Blaň. I na zahrádce.
2: Rádio Blaň.
1: Rádio Blaň. Zahrádce.
2: Rádio Blaň.

0: Mandra, že a brouci. Dneska s brouky musíme počítat, protože dneska jim bude venku ještě krásně teplo. Brouci. Dneska s brouky musíme počítat, protože dneska jim bude venku ještě krásně teplo.
1: Je to tak.
0: Dneska s brouky musíme počítat, protože dneska jim bude venku ještě krásně teplo.
1: Je to tak. A teplo bude.
0: Brouky musíme počítat, protože dneska jim bude venku ještě krásně teplo.
1: Je to tak. A teplo bude i vám, protože nás.
0: Počítat, protože dneska jim bude venku ještě krásně teplo.
1: Je to tak. A teplo bude i vám, protože nás dnes čekají.
0: Dneska jim bude venku ještě krásně teplo.
1: Je to tak. A teplo bude i vám, protože nás dnes čekají příjemné teploty.
0: Ještě krásně teplo.
1: Je to tak. A teplo bude i vám, protože nás dnes čekají příjemné teploty podobné jako v
0: teplo.
1: Je to tak. A teplo bude i vám, protože nás dnes čekají příjemné teploty podobné jako v předchozích dnech. Protože nás dnes čekají příjemné teploty podobné jako v předchozích dnech. 18 až 23 stupňů na horách. Příjemné teploty podobné jako v předchozích dnech. 18 až 23 stupňů na horách bude okolo 6 dnech. 18 až 23 stupňů na horách bude okolo 16. Jinak počítejte ale s oblohou. 18 až 23 stupňů na horách bude okolo 16.

0: volbou pro rodiny můžete odletět třeba už tento víkend z Brna nebo Ostravy, a to i na kratší pobyt.
1: Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Právě teď. Více na bluestyle.cz. Více na bluestyle.cz. Značkové.cz. Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snacky, Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snacky, Cabanos Favor It, Classic nebo potěší celou rodinu. Například Snacky, Cabanos Favor It, Classic nebo kuřecí za 20 celou rodinu. Například Snacky, Cabanos Favor It, Classic nebo kuřecí za 24. Například Snacky, Cabanos Favor It, Classic nebo kuřecí za 24,90. Tek Kit, Cabanos Favor It, Classic nebo kuřecí za 24,90. Tékané os Favor It, Classic nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé, Classic nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 2 kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufla keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland 13,90 až do 13. října. Kaufland 50. Až do 13. října. Kaufland.
1: Šéfe, došel matro.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Šéfe,
0: došel října. Kaufland.
1: Šéfe, došel matroš.
0: Kaufland.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapal.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: Došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: A matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítám to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme? A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme? Naložíme? To lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme? Naložíme? Přivezeme. Nebo so? Je tu Stavmat. Spočítáme? Naložíme? Přivezeme. Nebo se stavte sami Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na... Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavit. Dáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme za kávu. Sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. To je stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Tom Hardy.
2: Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren.
2: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen
2: Mirren. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na...
2: Držíme zakázky v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show...
2: ...v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš...
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak...
3: Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada se vracejí...

0: Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
1: Všude válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou
1: Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Připlaťte si tarif standard Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Připlaťte si tarif standard jen za 140 jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Připlaťte si tarif standard jen za 140 Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Připlaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 249 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdy měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
3: Nissan.
0: Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
3: Nissan Days jsou
0: 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
3: Nissan Days jsou tady.
0: Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan
0: platí smluvní podmínky.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou
0: podmínky.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc ty. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou 50 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol z 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan ne. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Slyšíte? To je slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmu, to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchá seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává, no zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejí, se vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejí, kdože to má dneska nové zprávy. A teď šmejí, kdože to má dneska svátek šikovný. A teď šmejí, kdože to má dneska svátek šikovný. Teď šmejí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jakýdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jde jednoduše
4: parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jde jednoduše
4: seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytek. Jde jednoduše zjistit.

0: zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z
0: Jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND.
0: Jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND, to jde.
0: Za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND, to jde.
0: Zavolejte nám zdarma, jíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND, to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 804 moc?
1: No jasně, z MND, to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800...
1: No jasně, z MND, to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800-405...
1: Z MND, to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800-405 pro nezávaznou kalkulaci.
1: To jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800-405 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Zavolejte nám zdarma na 800-405 pro nezávaznou kalkulaci. Na 800-405 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavat 100-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu. 100 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu. Nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
2: Ne.
0: MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
2: Ne.
0: MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
2: Ne.
0: A plynu.
2: Ne. Ne.
3: Každý je na...
2: Ne. Ne.
3: Každý je na...
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. U nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup krát 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. 10% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Refi, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Kaufland.
3: Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Kaufland Card X.
3: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Kaufland Card
3: Extra. Více na rb.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a
3: více na rb.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body.
3: .cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedno extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extrní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden
4: Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
4: a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
4: Te extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
4: Extra výhody.
5: Tento

0: 15,90 a Hellmann's ketchup za 49 až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede?
0: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní
0: 90 až do 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede? Už máš
0: až do 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
0: 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový
0: Kaufland.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No ne, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8.
1: Cej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu. My extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. 30. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupi?
3: Mrkněte na Citroën.cz.
4: Přemýšlíte
3: Citroën.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Z, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh koupelnější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáždy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také z koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen ten kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a takent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tako. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah.

0: Syko.cz. Kuchyní a také Podlah. Syko.cz.
1: Tati, to bylo chytré.
0: A také Podlah. Syko.cz.
1: Tati, to bylo chytrý.
0: Podlah. Syko.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit.
0: Syko.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chyt.
1: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý.
1: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytral.
1: Chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme.
1: Datartu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co?
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je
2: chytrárt? Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřile. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřile. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřile jako já, tak víš šetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřile jako já, tak víš, že nízké.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřile jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Chytrárt.
2: Kdyby se snachytřile jako já, tak víš, že nízké ceny. Tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Přechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
1: Stavební. Úplnej Einstein.

0: produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš na Nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na per ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Una.
0: Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: U nás byl rozhodně.
0: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: U nás byl rozhodně.
0: Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: U nás byl rozhodně nakoupeno.
0: Když něco, tak Allegro.
1: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně.
0: Tak Allegro.
1: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's. U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 60 hodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko oves ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90 za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90 byl 9,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90 byla to dát, nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás. Vše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás. 90. Byla. To dobré začíná u nás. Byla. To dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. Začíná u nás.

0: přináší mega akci. Ucelené komínové systémy
1: Datart.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i zostat stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i zostatickou komínovou vložkou přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i zostatickou komínovou vložkou nyní za akci. Ucelené komínové systémy Shields i zostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně systémy Shields i zostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. I zostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebnin nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínovou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny z Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz. Dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší.
0: Více na Dek.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Al.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce...

Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Kart Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 4 Miller Milch mléčný nápoj za

0: je dnešní oslavenec. Zpěvák Luis Capaldi, který dneska slaví 30. narozeniny.
1: Takže Luizovi, pokud teď poslouchá Blaník, jakože občas.
2: Je to krásný příběh.
1: Takže Luizovi.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

Pokud teď poslouchá Blaník, jakože občas ano, poslouchá Blaník, jakože občas ano, určitě. Přejeme hodně zdraví, pohodu, hodně sil. A ten jeho příběh je vlastně takovou připomínkou toho, že nějaká zdraví, pohodu, hodně sil. A ten jeho příběh je vlastně takovou připomínkou toho, že nějaká pohodu, hodně sil. A ten jeho příběh je vlastně takovou připomínkou toho, že nějaká překážka ještě rozhodně neznamená to, že nemůžete sil. Takže Luis Capaldi, dnešní třicátník.

0: stříkám.
1: Buďte v pohodě.
0: Už teď mám rýmu, chod se postříkám.
1: Buďte v pohodě, když
0: se mám rýmu, chod se postříkám.
1: Buďte v pohodě, když jste po kotníky ve vodě, což se vám
0: postříkám.
1: Buďte v pohodě, když jste po kotníky ve vodě, což se vám dneska pravděpodobně nestane, Standa Hložek a buďte v pohodě, když jste po kotníky ve vodě, což se vám dneska pravděpodobně nestane, Standa Hložek a Petr buďte v pohodě, když jste po kotníky ve vodě, což se vám dneska pravděpodobně nestane, Standa Hložek a Petr když jste po kotníky ve vodě, což se vám dneska pravděpodobně nestane, Standa Hložek a Petr Kotwald na ke ve vodě, což se vám dneska pravděpodobně nestane, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. Někdy nám dneska pravděpodobně nestane, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. Někdy nám život rozdá karty, které pravděpodobně nestane, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. Někdy nám život rozdá karty, Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. Někdy nám život rozdá karty, které nejsou zrovna ideální, ale i a Petr Kotwald na Blaníku. Někdy nám život rozdá karty, které nejsou zrovna ideální, ale i z Blaníku. Někdy nám život rozdá karty, které nejsou zrovna ideální, ale i s handicapem se dají dokázat velké. Někdy nám život rozdá karty, které nejsou zrovna ideální, ale i s handicapem se dají dokázat. Rozdá karty, které nejsou zrovna ideální, ale i s handicapem se dají dokázat velké věci a důkazem zrovna ideální, ale i s handicapem se dají dokázat velké věci a duní, ale i s handicapem se dají dokázat velké věci a důkazem je dnešní handicapem se dají dokázat velké věci a důkazem je dnešní oslavenec. Dají dokázat velké věci a důkazem je dnešní oslavenec. Zpěvák Louis velké věci a důkazem je dnešní oslavenec. Zpěvák Louis Capaldi a důkazem je dnešní oslavenec. Zpěvák Louis Capaldi, který dneska slaví...

0: someone you loved. Used to be it, so were you loved. Someone you loved. Luis Capaldi. So were you loved. Someone you loved. Luis Capaldi, dnešní oslavenec. Someone you loved. Luis Capaldi, dnešní oslavenec. 30 mu je. Someone you loved. Luis Capaldi, dnešní oslavenec. 30 mu je dneska. Someone you loved. Luis Capaldi, dnešní oslavenec. 30 mu je dneska. Loved. Luis Capaldi, dnešní oslavenec. 30 mu je dneska. A tohle z Capaldi, dnešní oslavenec. 30 mu je dneska. A tohle už jsou ti, dnešní oslavenec. 30 mu je dneska. A tohle už jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat. 30 mu je dneska. A tohle už jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat v té příska. A tohle už jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat v té příští hodině. A tohle už jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat v té příští hodině. A tohle už jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat v té příští hodině. Jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat v té příští hodině. Budou z Blaníku zpívat v té příští hodině. Uslyšíte Petru Janu zpívat v té příští hodině. Uslyšíte Petru Janu, taky Petra hodině. Uslyšíte Petru Janu, taky Petra Muka. Uslyšíte Petru Janu, taky Petra Muka. Uslyšíte Petru Janu, taky Petra Muka. Uslyšíte Petru Janu, taky Petra Muka. I Michala Tučného. Petru Janu, taky Petra Muka. I Michala Tučného. Snídaní v trávě. Taky Petra Muka. I Michala Tučného. Snídaní v trávě. I Michala Tučného. Snídaní v trávě. Protože hezky česky. I Michala Tučného. Snídaní v trávě. Protože hezky česky to na i Michala Tučného. Snídaní v trávě. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé. Snídaní v trávě. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé. Trávě. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé, teď je 7:55. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé, teď je 7:55. Rádio Blaník. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po osmé, teď je 7:55. Rádio Blaník. Na Blaníku bude i po osmé, teď je 7:55. Rádio Blaník. I po osmé, teď je 7:55.
1: Rádio Blaník. Rádio
0: 7:55.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový. Teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Rádio, pro váš pohodový den. Pro váš pohodový den. Pohodový den.

0: České republice www.levnekominy.cz České republice www.levnekominy.cz
1: Svět není jen samé slunce
0: www.levnekominy.cz
1: Svět není jen samé slunce a duha je
0: www.levnekominy.cz
1: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně zlý
0: www.levnekominy.cz
1: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně zlý a drsný místo
0: www.levnekominy.cz
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější
1: pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz
1: jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz
1: na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz
1: nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz
1: hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz nejlevnější pneu.cz nejlevnější pneu.cz

0: Poslouchejte Blaník a
1: správné počasí na výlet.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se
1: počasí na výlet.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Výlet.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Víc.

0: Dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď je tu Monika a zprávy. Kolem nehody opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď je tu Monika a zprávy.
1: Šťastnou cestu.
0: Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď je tu Monika a zprávy.
1: Šťastnou cestu.
0: Dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď je tu Monika a zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přeji.
0: Moravu a Slezsko, teď je tu Monika a zprávy.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka.
0: Počasí.
1: Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě. Rádio Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu a během dopoledne. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu a během dopoledne většinou. Přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu a během dopoledne většinou pod Koterová na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu a během dopoledne většinou pod mrakem. Od na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu a během dopoledne většinou pod mrakem. Slezsku je dnes po ránu a během dopoledne většinou pod mrakem, odpoledne bude postupně dopoledne většinou pod mrakem, odpoledne bude postupně oblačnosti, ale ubývat většinou pod mrakem, odpoledne bude postupně oblačnosti, ale ubývat a vyjasní se pod mrakem, odpoledne bude postupně oblačnosti, ale ubývat a vyjasní se až na polo, odpoledne bude postupně oblačnosti, ale ubývat a vyjasní se až na polo jasno. Ne, bude postupně oblačnosti, ale ubývat a vyjasní se až na polojasno. A teplotně na tom budem postupně oblačnosti, ale ubývat a vyjasní se až na polojasno. A teplotnosti, ale ubývat a vyjasní se až na polojasno. A teplotně na tom budem podobně jako včera, ubývat a vyjasní se až na polojasno. A teplotně na tom budem podobně jako včera, v maxi se až na polojasno. A teplotně na tom budem podobně jako včera, v maximech na měsno. A teplotně na tom budem podobně jako včera, v maximech naměříme až 23 stupňů. Teplotně na tom budem podobně jako včera, v maximech naměříme až 23 stupňů. Tolik budem podobně jako včera, v maximech naměříme až 23 stupňů. Tolik o počera, v maximech naměříme až 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na... V maximech naměříme až 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice. Měříme až 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
0: Kdy bude to
1: 20 stupňů? Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
0: Kdy?
1: Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
0: Kdy bude to správné počasí?
1: Počasí a teď se podíváme na silnice.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Máme na silnice.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Silný provoz hlásí.
0: Blaník za volantem.
1: Silný provoz hlásí Ostrava.
0: Za volantem.
1: Silný provoz hlásí Ostrava v Plzeňské směrem do centra.
0: Volantem.
1: Silný provoz hlásí Ostrava v Plzeňské směrem do. Silný provoz hlásí Ostrava v Plzeňské směrem do centra u sjezdu z Rudné se vyšetřuje. Silný provoz hlásí Ostrava v Plzeňské směrem do centra u sjezdu z Rudné se vyšetřuje hromadná srážka. Hlásí Ostrava v Plzeňské směrem do centra u sjezdu z Rudné se vyšetřuje hromadná Ostrava v Plzeňské směrem do centra u sjezdu z Rudné se vyšetřuje hromadná srážka 4 oké směrem do centra u sjezdu z Rudné se vyšetřuje hromadná srážka 4 osobních aut. Tady centra u sjezdu z Rudné se vyšetřuje hromadná srážka 4 osobních aut. Tady počítejte. Se vyšetřuje hromadná srážka 4 osobních aut. Tady počítejte opravdu. Hromadná srážka 4 osobních aut. Tady počítejte opravdu s kolonou zhruba na půl hodinky. 4 osobních aut. Tady počítejte opravdu s kolonou zhruba na půl hodinky. V ulici osobních aut. Tady počítejte opravdu s kolonou zhruba na půl hodinky. V ulici 17. listopadu. Tady počítejte opravdu s kolonou zhruba na půl hodinky. V ulici 17. počítejte opravdu s kolonou zhruba na půl hodinky. V ulici 17. listopadu v Ostravě na opravdu s kolonou zhruba na půl hodinky. V ulici 17. listopadu v Ostravě na křižovatce s Vřesinou zhruba na půl hodinky. V ulici 17. listopadu v Ostravě na křižovatce s Vřesinskou hodinky. V ulici 17. listopadu v Ostravě na křižovatce s Vřesinskou nefungují. V ulici 17. listopadu v Ostravě na křižovatce s Vřesinskou nefungují semafory. 17. listopadu v Ostravě na křižovatce s Vřesinskou nefungují semafory. Čekejte komplikace. Listopadu v Ostravě na křižovatce s Vřesinskou nefungují semafory. Čekejte komplikace. Na křižovatce s Vřesinskou nefungují semafory. Čekejte komplikace a také dlouhé. Fungují semafory. Čekejte komplikace a také dlouhé zdržení. A na Novojčínsku. Čekejte komplikace a také dlouhé zdržení. A na Novojčínsku mezi bejte komplikace a také dlouhé zdržení. A na Novojčínsku mezi Bravanticemi a také dlouhé zdržení. A na Novojčínsku mezi Bravanticemi a Klimkovicemi u odbočky na zdržení. A na Novojčínsku mezi Bravanticemi a Klimkovicemi u odbočky na Josefovi. A na Novojčínsku mezi Bravanticemi a Klimkovicemi u odbočky na Josefovice boural. Na Novojčínsku mezi Bravanticemi a Klimkovicemi u odbočky na Josefovice bouralo. Mezi Bravanticemi a Klimkovicemi u odbočky na Josefovice bouralo osobní auto i tady. Bravanticemi a Klimkovicemi u odbočky na Josefovice bouralo osobní auto i tady. Počítejcemi u odbočky na Josefovice bouralo osobní auto i tady. Počítejte s pomalejším provozem. Odbočky na Josefovice bouralo osobní auto i tady. Počítejte s pomalejším provozem a projíždějte. Bouralo osobní auto i tady. Počítejte s pomalejším provozem a projíždějte kolem nehody. Osobní auto i tady. Počítejte s pomalejším provozem a projíždějte kolem nehody opatrně. Tolik dopravní auto i tady počítejte s pomalejším provozem a projíždějte kolem nehody opatrně. Tolik dopravní servis promo. Počítejte s pomalejším provozem a projíždějte kolem nehody opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Pomalejším provozem a projíždějte kolem nehody opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď je tu Monika a projíždějte kolem nehody opatrně. Tolik dopravní

0: Hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace z tu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz
1: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Pořízení Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Pořízení vlastního bydlení.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Pořízení vlastního bydlení se prodražuje.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Pořízení vlastního bydlení se prodražuje.
2: Jasně, přehledně.
3: Pořízení vlastního bydlení se prodražuje.
2: Přehledně.
3: Pořízení vlastního bydlení se prodražuje. Frýdlantská. Pořízení vlastního bydlení se prodražuje. Frýdlantská nemoc. Pořízení vlastního bydlení se prodražuje. Frýdlantská nemocnice projde. Vlastního bydlení se prodražuje. Frýdlantská nemocnice projde modernizací. Se prodražuje. Frýdlantská nemocnice projde modernizací. Frýdlantská nemocnice projde modernizací. Frýdlantská nemocnice projde modernizací. Nedvěd. Frýdlantská nemocnice projde modernizací. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalu. Nemocnice projde modernizací. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalu. Modernizací. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalové reprezentace. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalové reprezentace. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalové reprezentace. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalové reprezentace. Výkony v fotbalové reprezentace. Fotbalové reprezentace.

0: V Česku zdražili za pouhého půl roku o 1%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na zdražili za pouhého půl roku o 1%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu pouhého půl roku o 1%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let musí počítat o 1%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let musí počítat se splátkami o 2. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let musí počítat se splátkami o 22. Úvěrem 3,5 milionu na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně, 2,5 milionu na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Válka zdražuje ropu o 1000 korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Válka zdražuje ropu a tlačně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Válka zdražuje ropu a tlačí vzoru inflaci, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Válka zdražuje ropu a tlačí vzoru inflaci, ceny hypoték i vzali v březnu. Válka zdražuje ropu a tlačí vzoru inflaci, ceny hypoték i pro březnu. Válka zdražuje ropu a tlačí vzoru inflaci, ceny hypoték i pro to podle novinek CZ rozdražuje ropu a tlačí vzoru inflaci, ceny hypoték i pro to podle novinek CZ rostou už 7. měsíc a tlačí vzoru inflaci. Ceny hypoték i proto podle novinek CZ rostou už 7. měsíc v řadě. Inflaci, ceny hypoték i proto podle novinek CZ rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve hypoték i proto podle novinek CZ rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu proto podle novinek CZ rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou novinek CZ rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro 270. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro 275 milionů. Ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro 275 milionů zlepší projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro 275 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky proměnou. Modernizace za skoro 275 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky. Modernizace za skoro 275 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky. Hlavní cíl oprav ve skoro 275 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky. Hlavní cíl 55 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské zlepší zázemí pro zdravotníky. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec pod kterou zemí pro zdravotníky. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec pod zdravotníky. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec pod kterou Friedlandská nemocnice. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec pod kterou Friedlandská nemocnice spadá. Richard vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec pod kterou Friedlandská nemocnice spadá. Richard Lukáš ředitel krajské nemocnice Liberec pod kterou Friedlandská nemocnice spadá. Richard Lukáš nemocnice Liberec pod kterou Friedlandská nemocnice spadá. Richard Lukáš
1: udržet tu péči zdravotní
0: Liberec pod kterou Friedlandská nemocnice spadá. Richard Lukáš
1: udržet tu péči zdravotní
0: Friedlandská nemocnice spadá. Richard Lukáš
1: udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě
0: nemocnice spadá. Richard Lukáš
1: udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě poliklinik.
0: Richard Lukáš
1: udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou normálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady ode mě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětská odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále. A pak už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále. A pak otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále. A pak samozřejmě následnou i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále. A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehab ambulanci, plicní.

nový plot mám. Nový plot? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý? Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává.

0: plicní a tak dále. A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehabilitační péči, plicní a tak dále. A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehabilitační péči, tak dále. A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehabilitační péči.
1: Stavební práce.
0: A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehabilitační péči.
1: Stavební práce by měly být hotové.
0: Následnou péči a následnou rehabilitační péči.
1: Stavební práce by měly být hotové na jaře 2000.
0: A následnou rehabilitační péči.
1: Stavební práce by měly být hotové na jaře 2029.
0: Péči.
1: Stavební práce by měly být hotové na jaře 2029. Stavební práce by měly být hotové na jaře 2029. Konec stavební práce by měly být hotové na jaře 2029. Konec rychlíků v Křižanově by měl být hotové na jaře 2029. Konec rychlíků v Křižanově na Žďárskové na jaře 2029. Konec rychlíků v Křižanově na Žďársku se místní snaží zvrat 2029. Konec rychlíků v Křižanově na Žďársku se místní snaží zvrátit petici 9. Konec rychlíků v Křižanově na Žďársku se místní snaží zvrátit petici. Konec rychlíků v Křižanově na Žďársku se místní snaží zvrátit petici. Vlaky jezdí na trase Praha. V Křižanově na Žďársku se místní snaží zvrátit petici. Vlaky jezdí na trase Praha Havlíčku se místní snaží zvrátit petici. Vlaky jezdí na trase Praha Havlíčkův Brod Brno se místní snaží zvrátit petici. Vlaky jezdí na trase Praha Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdí zvrátit petici. Vlaky jezdí na trase Praha Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdního řádu. Vlaky jezdí na trase Praha Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdního řádu tu linku R9 začíná na trase Praha Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdního řádu tu linku R9 začne na místo Praha Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdního řádu tu linku R9 začne na místo Českých drah Obst Brno a od nového jízdního řádu tu linku R9 začne na místo Českých drah obsluhovat nového jízdního řádu tu linku R9 začne na místo Českých drah obsluhovat RegioJet a tu linku R9 začne na místo Českých drah obsluhovat RegioJet a rychlík 9 začne na místo Českých drah obsluhovat RegioJet a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat místo Českých drah obsluhovat RegioJet a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat podobnou situaci obsluhovat RegioJet a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat podobnou situaci tu místní zažívat RegioJet a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat podobnou situaci tu místní zažívali i před a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat podobnou situaci tu místní zažívali i před 10 lety nebudou v Křižanově zastavovat podobnou situaci tu místní zažívali i před 10 lety i před Křižanově zastavovat podobnou situaci tu místní zažívali i před 10 lety i přes 4 porážky podobnou situaci tu místní zažívali i před 10 lety i přes 4 porážky v lize mistrů byl tu místní zažívali i před 10 lety i přes 4 porážky v lize mistrů byl první sraz fotbalovali i před 10 lety i přes 4 porážky v lize mistrů byl první sraz fotbalovali lety i přes 4 porážky v lize mistrů byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým i přes 4 porážky v lize mistrů byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní 4 porážky v lize mistrů byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní i tak toho v lize mistrů byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní i tak toho byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní i tak to hodnotil generální manažer fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní i tak to hodnotil generální manažer reprezentace pod novým trenérem pozitivní i tak to hodnotil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd novým trenérem pozitivní i tak to hodnotil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přesně i tak to hodnotil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přesto ale připustil že prohrou 0 hodnotil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přesto ale připustil že prohrou 0-3 ve Wembley udělal manažer reprezentací Pavel Nedvěd přesto ale připustil že prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým popří Pavel Nedvěd přesto ale připustil že prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech přesto ale připustil že prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech zápustil že prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět španělský trenér Dani Abli udělal národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět španělský trenér Dani Abli bude podle národní tým po předchozích třech zápasech krok zpět španělský trenér Dani Abli bude podle něj potřebovat předchozích třech zápasech krok zpět španělský trenér Dani Abli bude podle něj potřebovat čas pak vše společně v jeho pasech krok zpět španělský trenér Dani Abli bude podle něj potřebovat čas pak vše společně vyhodnotí krok zpět španělský trenér Dani Abli bude podle něj potřebovat čas pak vše společně vyhodnotí španělský trenér Dani Abli bude podle něj

0: potřebovat čas, pak vše společně vyhodnotí. Tolik zprávy, je tu já bude podle něj potřebovat čas, pak vše společně vyhodnotí. Tolik zprávy, je tu Petr Slíva. Potřebovat čas, pak vše společně vyhodnotí. Tolik zprávy, je tu Petr Slíva.
1: Myslím si, že nejenom trenér.
0: Pak vše společně vyhodnotí. Tolik zprávy, je tu Petr Slíva.
1: Myslím si, že nejenom trenér bude potřebovat
0: vyhodnotí. Tolik zprávy, je tu Petr Slíva.
1: Myslím si, že nejenom trenér bude potřebovat čas.
0: Tolik zprávy, je tu Petr Slíva.
1: Myslím si, že nejenom trenér bude potřebovat čas.
0: Dobré ráno. Je tu Petr Slíva.
1: Myslím si, že nejenom trenér bude potřebovat čas.

0: Myslím, že se nám to vše musí trošku rozležet. Myslím, že se nám to vše musí trošku rozležet v hlavě ten včerejší fotbal.
1: Kdo? No tak to připomenu. 8 středa 7. října a včera tady zase byl. Kdo? No tak to připomenu už za malou. Středa 7. října a včera tady zase byl. Kdo? No tak to připomenu už za malou. 7. října a včera tady zase byl. Kdo? No tak to připomenu už za malou chvíli. Dobré ráno. A včera tady zase byl. Kdo? No tak to připomenu už za malou chvíli. Dobré ráno. Byl. Kdo? No tak to připomenu už za malou chvíli. Dobré ráno. Kdo? No tak to připomenu už za malou chvíli. Dobré ráno. Za malou chvíli. Dobré ráno.

Hezké ráno. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého půl. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého. Ano, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého půl roku o 1%. Vás vítá Monika Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého půl roku o 1%. Doma Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého půl roku o 1%. Domácnost s úvěrem 3. Hypotéky v

0: ráno.
1: Kdo někdy projížděl Blaníku?
2: Rádio Blaník.
0: Pohodové ráno.
1: Kdo někdy projížděl
2: Rádio Blaník?
0: Pohodové ráno.
1: Kdo někdy projížděl Libercem, tak nemohl minout Liberecký tunel.
0: Pohodové ráno.
1: Kdo někdy projížděl Libercem, tak nemohl minout Liberecký tunel, protože ten je
0: ráno.
1: Kdo někdy projížděl Libercem, tak nemohl minout Liberecký tunel, protože ten je součástí toho hlavního. Kdo někdy projížděl Libercem, tak nemohl minout Liberecký tunel, protože ten je součástí toho hlavního. Projížděl Libercem, tak nemohl minout Liberecký tunel, protože ten je součástí toho hlavního tahu. Tak nemohl minout Liberecký tunel, protože ten je součástí toho hlavního tahu. Liberecký tunel, protože ten je součástí toho hlavního tahu. Nedávno se rekonstruoval a teď se tam ten je součástí toho hlavního tahu. Nedávno se rekonstruoval a teď se tam bude zase tak trošku hlavního tahu. Nedávno se rekonstruoval a teď se tam bude zase tak trošku. Nedávno se rekonstruoval a teď se tam bude zase tak trošku pracovat. I o tom včera dávno se rekonstruoval a teď se tam bude zase tak trošku pracovat. I odstruoval a teď se tam bude zase tak trošku pracovat. I o tom včera promluvil náš dopravní expert. Teď se tam bude zase tak trošku pracovat. I o tom včera promluvil náš dopravní expert a bude zase tak trošku pracovat. I o tom včera promluvil náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a trošku pracovat. I o tom včera promluvil náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic. I o tom včera promluvil náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic. O tom včera promluvil náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Honza Rýdl mluvil náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Honza Rýdl. No a došlo právě i na ten dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Honza Rýdl. No a došlo právě i na ten Liberecký a mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Honza Rýdl. No a došlo právě i na ten Liberecký silnic a dálnic. Honza Rýdl. No a došlo právě i na ten Liberecký tunel.
3: Ty už jsou
1: dálnic. Honza Rýdl. No a došlo právě i na ten Liberecký tunel.
3: Ty už jsou od loňska krásně.
1: Honza Rýdl. No a došlo právě i na ten Liberecký tunel.
3: Ty už jsou od loňska krásně zrekonstruované.
1: No a došlo právě i na ten Liberecký tunel.
3: Ty už jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bez
1: ten Liberecký tunel.
3: Ty už jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní. Ty už jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. Od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. Krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systém. Tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy kamery. Provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy kamery a všechny ty čidla v bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy kamery a všechny ty čidla v tunelech pořád kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Tému, to je strašně důležitý mít ty systémy kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty důležitý mít ty systémy kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale ne ty systémy kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to. Ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: A celé
3: vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: A celé včerejší povídání
3: s tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: A celé včerejší povídání s Honzou si můžete zase.
3: Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: A celé včerejší povídání s Honzou si můžete zase poslechnout
3: v Praze, tak stejně to má i Liberec.
1: A celé včerejší povídání s Honzou si můžete zase poslechnout na
3: stejně to má i Liberec.
1: A celé včerejší povídání s Honzou si můžete zase poslechnout na našem webu
3: Liberec.
1: A celé včerejší povídání s Honzou si můžete zase poslechnout na našem webu a v sekci podcasty. A včerejší povídání s Honzou si můžete zase poslechnout na našem webu a v sekci podcasty. A povídání s Honzou si můžete zase poslechnout na našem webu a v sekci podcasty. A Honza dorazí zase příští týden v úterý. Můžete zase poslechnout na našem webu a v sekci podcasty. A Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. Poslechnout na našem webu a v sekci podcasty. A Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. hodině webu a v sekci podcasty. A Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. hodině.

Teď je tady Asty a Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. hodině. Teď je tady Aliče a za chvilku mrknem. Je 8 hodin a tady Aliče a za chvilku mrkneme na počasí. Je 8 hodin na téměř 9 minut.

Hola, mura, Petre Muk. Hola, mura, Petre Muk. Hola, mura, Petre Muk na Blaníku. Rádio. Hola, mura, Petre Muk na Blaníku. Rádio Blaník. Pohodové. Hola, mura, Petre Muk na Blaníku. Rádio Blaník. Pohodové ráno. Hola, mura, Petre Muk na Blaníku. Rádio Blaník. Pohodové ráno. Kdo někdy projí Petr Muk na Blaníku? Rádio Blaník.

Aliče na Blaníku v dobrém. Aliče na Blaníku v dobrém ránu. Aliče na Blaníku v dobrém ránu. Dneska je 7. října. Aliče na Blaníku v dobrém ránu. Dneska je 7. října před 100. Aliče na Blaníku v dobrém ránu. Dneska je 7. října před 131 lety. Aliče na Blaníku v dobrém ránu. Dneska je 7. října před 131 lety byla v Českém v dobrém ránu. Dneska je 7. října před 131 lety byla v ránu. Dneska je 7. října před 131 lety byla v Českém akciovém pivovaru v Českých. Je 7. října před 131 lety byla v Českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích. 7. října před 131 lety byla v Českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena. 31 lety byla v Českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. Ty byla v Českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. A poprvé v akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. A poprvé byl při pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva. A poprvé byl před 100 Budějovicích uvařena první várka piva. A poprvé byl před 126 lety použit uvařena první várka piva a poprvé byl před 126 lety použit název první várka piva a poprvé byl před 126 lety použit název orientační běh a poprvé byl před 126 lety použit název orientační běh. Tak abyste se poprvé byl před 126 lety použit název orientační běh. Tak abyste 126 lety použit název orientační běh. Tak abyste se zorientovali v dnešku, tady jsou důležité 120 lety použit název orientační běh. Tak abyste se zorientovali v dnešku, tady jsou důležité informace. Název orientační běh. Tak abyste se zorientovali v dnešku, tady jsou důležité orientační běh. Tak abyste se zorientovali v dnešku, tady jsou důležité informace. Sluníčko rádia. Abyste se zorientovali v dnešku, tady jsou důležité informace. Sluníčko rádia. Zorientovali v dnešku, tady jsou důležité informace. Sluníčko rádia Blaník. Rádio. Tady jsou důležité informace. Sluníčko rádia Blaník. Informace. Sluníčko.

0: Odpoledne bude i té částečné, po ránu a dopoledne počítejte v Čechách ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne bude i té částečné oblačnosti, nepočítejte v Čechách ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne bude i té částečné oblačnosti postupně v Čechách ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne bude i té částečné oblačnosti postupně ubývat.
1: Tak jste to slyšeli
0: s mlhami. Odpoledne bude i té částečné oblačnosti postupně ubývat.
1: Tak jste to slyšeli po ránu.
0: Odpoledne bude i té částečné oblačnosti postupně ubývat.
1: Tak jste to slyšeli po ránu, pozor na mlhu, pokud se
0: i té částečné oblačnosti postupně ubývat.
1: Tak jste to slyšeli po ránu, pozor na mlhu, pokud se hodláte
0: částečné oblačnosti postupně ubývat.
1: Tak jste to slyšeli po ránu, pozor na mlhu, pokud se hodláte
0: oblačnosti postupně ubývat.
1: Tak jste to slyšeli po ránu, pozor na mlhu, pokud se hodláte věnovat běhu, tak tak jste to slyšeli po ránu, pozor na mlhu, pokud se hodláte věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už slyšeli po ránu, pozor na mlhu, pokud se hodláte věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už Michal Davida žiju na mlhu, pokud se hodláte věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už Michal Davida život je náš na Blaníku. Hodláte věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už Michal Davida život je náš na Blaníku. Za dvě věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už Michal Davida život je náš na Blaníku. Za dvě minuty věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už Michal Davida život je náš na Blaníku. Za dvě minuty bude 8:45. Pomalu a nízko. A teď už Michal Davida život je náš na Blaníku. Za dvě minuty bude 8:45. A teď už Michal Davida život je náš na Blaníku. Za dvě minuty bude 8:45. Za život je náš na Blaníku. Za dvě minuty bude 8:45. Blaníku, za dvě minuty bude 8:45. Ty bude 8:45.

0: Rádia Blaník. Rádio Blaník. Na Blaník. Rádio Blaník.
1: Krásné ráno vám přeje vaše Blaník. Rádio Blaník. Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko dnes. Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko, dnes se to na ten Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko, dnes se to na ten orientační běh určitě hodí. Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko, dnes se to na ten orientační běh určitě hodí, protože teplo. Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko, dnes se to na ten orientační běh určitě hodí, protože teploty budou příznivé. Vaše blaňské sluníčko, dnes se to na ten orientační běh určitě hodí, protože teploty budou příznivé. 8 sluníčko, dnes se to na ten orientační běh určitě hodí, protože teploty budou příznivé. 18 až 20 orientační běh určitě hodí, protože teploty budou příznivé. 18 až 23 na horách bude okolo 6 běh určitě hodí, protože teploty budou příznivé. 18 až 23 na horách bude okolo hodí, protože teploty budou příznivé. 18 až 23 na horách bude okolo 16 a jinak na teploty budou příznivé. 18 až 23 na horách bude okolo 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. Příznivé 18 až 23 na horách bude okolo 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. 18 až 23 na horách bude okolo 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. Pokud bude za 3 na horách bude okolo 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. Pokud bude zataženo, tak jen bude okolo 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. Pokud bude zataženo, tak jen místy a přechodně 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. Pokud bude zataženo, tak jen místy a přechodně a teď po nás čeká oblačno až polojasno. Pokud bude zataženo, tak jen místy a přechodně a teď po ránu a dopoledne až polojasno. Pokud bude zataženo, tak jen místy a přechodně a teď po ránu a dopoledne počítejte v Čechách. Pokud bude zataženo, tak jen místy a přechodně a teď po ránu a dopoledne počítejte v Čechách ještě ojediněle smrt. Zataženo také místy a přechodně a teď po ránu a dopoledne počítejte v Čechách ještě ojediněle smlhami. Odpoledne bude i té a teď po ránu a dopoledne počítejte v Čechách ještě ojediněle smlhami.

0: Hezky česky a Petr Slíva. Hezky česky a Petr Slíva. Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
0: A Petr Slíva.
1: Dobré ráno.

0: A divadlo Na Fidlovačce připravilo novou divadelní podobu tohoto slavného muzikálu.
1: Hledáte místo na školení? Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20? Postaráme se o vás od A do Z.

0: A do Z. Technické za Z, nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělé, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering, považujeme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering, považujeme za samot A do Z. Technické zázemí a skvělý catering, považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz. www.centrumakademie.cz.
1: Toužíte i vy po
0: centrumakademie.cz.
1: Toužíte i vy po zánovním a
0: ověř.cz.
1: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já. Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu. Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já. Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svenky po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svenkár a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svenkár pár vyzkoušel. Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svenkár pár vyzkoušel. Díky Svenka. Já jich v programu Volvo Select ze Svenkár pár vyzkoušel. Díky Svenkár. V programu Volvo Select ze Svenkár pár vyzkoušel. Díky Svenkár. Svenkár ze Svenkár pár vyzkoušel. Díky Svenkár. Svenkár Ostrava pár vyzkoušel. Díky Svenkár. Svenkár Ostrava. Díky Svenkár. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a díky Svenkár. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vod. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. VVV Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. VVV Svenkár.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. VVV Svenkár.cz. Ojetých vozů Volvo. VVV Svenkár.cz. Vyberte si své Volvo. Svenkár.cz. Vyberte si své Volvo. Svenkár.cz. Vyberte si své Volvo.
2: Luxusní chlebičky a oblož.
0: Vyberte si své Volvo.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy a
0: žvejte si své Volvo.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl.
0: Volvo.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Si až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich jíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak ve zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.ky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.ky vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.cz. Mňam. Tak neváhej a umaledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. A umaledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Zlato. Objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Zlato. Já už bych www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Zlato. Já už bych potřebovala. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
3: A co bys si představovala? Nějaký wellness?
0: Zlato,
3: já už bych potřebovala někam vypadnout. A co by

Снидание. Снидание в траве. Снидание в траве, а Михал Тучный. Снидание в траве, а Михал Тучный в Снидание в траве, а Михал Тучный в добрém ránu на Blaníku. Я си теперь помогу. Снидание в траве, а Михал Тучный в добрém ránu на Blaníku. Я си теперь помогу. Снидание в траве, а Михал Тучный в добрém ránu на Blaníku. Я си теперь помогу иной песничкой. A Michal Tučný v dobrém ránu na Blaníku, já si teď pomůžu jinou písničkou. Tučný v dobrém ránu na Blaníku, já si teď pomůžu jinou písničkou. V dobrém ránu na Blaníku, já si teď pomůžu jinou písničkou. Já si teď pomůžu jinou písničkou. Pomůžu jinou písničkou. Písničkou. Pamatujete? Pamatujete si na tramvaječku? Pamatujete si na tramvaječku Marie? Pamatujete si na tramvaječku Marie Kučerovou, která řeší? Pamatujete si na tramvaječku Marie Kučerovou, která řeší nevěru své? Pamatujete si na tramvaječku Marie Kučerovou, která řeší nevěru svého manžela? Pamatujete si na tramvaječku Marie Kučerovou, která řeší nevěru svého manžela? A hlavně na ty tramvaječku Marie Kučerovou, která řeší nevěru svého manžela? A hlavně na ty Marie Kučerovou, která řeší nevěru svého manžela? A hlavně na ty vlastně kradla, která řeší nevěru svého manžela? A hlavně na ty vlastně další krásné nevěru svého manžela? A hlavně na ty vlastně další krásné písničky z filmu Dáma manžela? A hlavně na ty vlastně další krásné písničky z filmu Dáma na kolejích? Tak tahle tačně na ty vlastně další krásné písničky z filmu Dáma na kolejích? Tak tahle ta česká filmová z filmu Dáma na kolejích? Tak tahle ta česká filmová klasika z roku 1966 znovu kolejích? Tak tahle ta česká filmová klasika z roku 1966 znovu ožívá a tentokrát 66 znovu ožívá a tentokrát na divadelním jevišti. A divadlo na Fidlovačce připravu ožívá a tentokrát na divadelním jevišti. A divadlo na Fidlovačce připravilo novokrát na divadelním jevišti. A divadlo na Fidlovačce připravilo novou divadelní podobu tohoto divadelním jevišti. A divadlo na Fidlovačce připravilo novou divadelní podobu tohoto slavného.

0: jsi představovala? Nějaký wellness?
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by jsi představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
1: Někam vypadnout.
0: A co by jsi představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do procházky v přírodě.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádko hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Tí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Pěš. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný.
0: Víc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
0: Obora a zřícenina hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě
1: na vás.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LM právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OS. Nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OS. Kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 800 nič LMF 16 ampér od OEZ za skvělých 888 korun 16 ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně pér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdřív 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argo. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim.
2: Nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim.
2: Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim patří Flóře. Od 8.
2: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země na vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhyště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival Zvena Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v té expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouc expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. Vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Tři rozkvetlé památky.

0: Látky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Florátky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flora Olomouc Horti. Zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flora Olomouc Horti Komplex. Květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flora Olomouc Horti Komplex. Podzimu, to všechno na jednom místě. Flora Olomouc Horti Komplex. Na jednom místě. Flora Olomouc Horti Komplex.
1: Vyber
0: si Flora Olomouc Horti Komplex.
1: Vyber si ze široké
0: Olomouc Horti Komplex.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozbídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Tuto
1: CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Tuto zimu.
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Tuto zimu.
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Tuto zimu.
1: Konečně férový autobazar.
2: Tuto zimu.
1: Férový autobazar.
2: Tuto zimu.
1: Autobazar.
2: Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovice. Prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4 novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná Arábia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Obě na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy, Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestě Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluj za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluj letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluj létat. Na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluj létat.
3: Radio House
1: 3.com a v cestovních kancelářích.

0: Katowice Airport miluji létat.
1: Radio House 300 Cross Plus.
0: Katowice Airport miluji létat.
1: Radio House 300 Cross Plus.
0: To je airport miluji létat.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
0: Létat.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikáciu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikáciu. Komunikační mix line na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Dobré ráno.
1: Podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
1: Na radiohouse.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
1: .cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: Miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád.
3: Když dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie,
3: dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Spala.
4: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte
4: Tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkov
4: Už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým
4: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenší
4: žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším
4: Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jackovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, tím nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod je Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design je, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ. Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ.
6: Tak co jí
5: žaluzie. www. Jacko Design CZ.
6: Tak co jí koupí? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky. Co?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky. Pak dostane svíčku.
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, nechce.
6: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj.
6: To říká vždycky.

0: pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme.
0: Cky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
2: Když
1: přijme zážitkem od Allegry.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Od Allegry.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
2: Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House Run.
2: Co darovat, darujte zážitek od Allegry.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House Run.
2: Allegry.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House Running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House Running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
1: House Running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou.
2: Dva.
1: House Running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegry.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegry vyberete dárek.
1: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Zaslouženou masáž.
2: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky. Masáž.
2: Na Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Allegry vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Broze.
1: Zážitky hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Broze.
1: Hledejte na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Broze, více než čtvrt století.
1: CZ.
4: Broze, více než čtvrt století v České republice. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využíváme. Čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony. V České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. Vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě pro miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším od celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo je proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let tím oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života, než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všech než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dává života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Každý den. Broze, společně silnější.
5: Počkejte.
4: Broze, společně silnější.
5: Počkejte, vy mi chcete říct
4: společně silnější.
5: Počkejte, vy mi chcete říct
4: silnější.
5: Počkejte, vy mi chcete říct

že na novém... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, vpadte, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá... Můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá obří víc. Ano, v autocentrále...

0: Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběr. Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: S chytrým oblečením Citizen
0: a Karviné.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská... S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Citizen.

0: motorkáře s divočáralticemi, zasahují záchranáři a policie u nehody motorkáře s divočákem. Zablokovaný zůstává jeden pruh. A ve studence na novo s divočákem. Zablokovaný zůstává jeden pruh. A ve studence na Novojičínském. Zablokovaný zůstává jeden pruh. A ve studence na Novojičínsku v ulici Sjednocení bouraný zůstává jeden pruh. A ve studence na Novojičínsku v ulici Sjednocení bouralo osobní a jeden pruh. A ve studence na Novojičínsku v ulici Sjednocení bouralo osobní auto. A ve studence na Novojičínsku v ulici Sjednocení bouralo osobní auto, místo je ale s opatrností průjezdné jedním pruhem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou krátké zprávy.
1: Šťastnou cestu domů. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Radio Blaník. Zprávy. Hubičku.cz.

0: je omezena na volební obvod. Především děti trvalého pobytu. Působnost dokumentu je omezena na volební obvod. Především děti s působnost dokumentu je omezena na volební obvod. Především děti s újezdu nad lesy u Prahy dál dokumentu je omezena na volební obvod. Především děti s újezdu nad lesy u Prahy dál trápí salmonela na volební obvod. Především děti s újezdu nad lesy u Prahy dál trápí salmonelóza obvod. Především děti s újezdu nad lesy u Prahy dál trápí salmonelóza. Podle hygieniku je Především děti s újezdu nad lesy u Prahy dál trápí salmonelóza. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí. 99 z nich muselo do nemocnice. K nákaze došlo necelých 500 lidí. 99 z nich muselo do nemocnice. K nákaze došlo v tamní jídelně základní školy. Z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymburku došlo v tamní jídelně základní školy. Z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymburskou tekl 27 základní školy. Z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymburskou tekl 27letý vězeň školy. Z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymburskou tekl 27letý vězeň. Rodinné vazby má na Pardubice, takže by mohl být tam. Muž není podle policie nebezpečný. Fotbalová jedna Pardubice, takže by mohl být tam. Muž není podle policie nebezpečný. Fotbalová 21 zakopy mohl být tam. Muž není podle policie nebezpečný. Fotbalová 21 zakončila kvalifikaci. Muž není podle policie nebezpečný. Fotbalová 21 zakončila kvalifikaci o postup na policie nebezpečný. Fotbalová 21 zakončila kvalifikaci o postup na mistrovství bezpečný. Fotbalová 21 zakončila kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2. Fotbalová 21 zakončila kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Lvíčata kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
3: A my se za chvíli podíváme na
1: Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
3: A my se za chvíli podíváme na zoubek
2: s Petrem Slívou.
3: A my se za chvíli podíváme na zoubek jedné takové zajímavé
2: s Petrem Slívou.
3: A my se za chvíli podíváme na zoubek jedné takové zajímavé akci.
4: Dozvíte víc teď Petra Černocká a Saxána a teď je minuta a půl před půl devátou.

0: Petra Černocká a Saxána a teď je minuta a půl před půl devátou.
1: Pohodové České ráno.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Pomalu jede dálnice D4.
0: Blaník za volantem.
1: Pomalu jede dálnice D48.
0: Blaník za volantem.
1: Pomalu jede dálnice D48 ve směru na Olomouc.
0: Za volantem.
1: Pomalu jede dálnice D48 ve směru na Olomouc, vás zdrží. Pomalu jede dálnice D48 ve směru na Olomouc, vás zdrží nehoda dvou. Pomalu jede dálnice D48 ve směru na Olomouc, vás zdrží nehoda dvou osobních aut. D48 ve směru na Olomouc, vás zdrží nehoda dvou osobních aut na 40. Ve směru na Olomouc, vás zdrží nehoda dvou osobních aut na 44. kilometru. Olomouc, vás zdrží nehoda dvou osobních aut na 44. kilometru. Další drží nehoda dvou osobních aut na 44. kilometru. Další osobních aut na 44. kilometru. Další komplikace jsou na 44. kilometru. Další komplikace jsou na trase Bruntál o 54. kilometru. Další komplikace jsou na trase Bruntál Opava za malým 4. kilometru. Další komplikace jsou na trase Bruntál Opava. Za malými Heralticemi zasahují záchranáři a policie u nehody motorkáře s divokým. Malými Heralticemi zasahují záchranáři a policie u nehody motorkáře.

0: Hezké ráno přejeme.
1: Blaník, zprávy. Rádio
0: Blaník. Hezké ráno přejeme, Monika Holubová.
1: Zprávy. Rádio
0: Blaník. Hezké ráno přejeme, Monika Holubová. 16 hodin. Rádio Blaník. Hezké ráno přejeme, Monika Holubová. 16 hodin uplyne. Rádio Blaník. Hezké ráno přejeme, Monika Holubová. 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti. Hezké ráno přeje Monika Holubová. 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti o volický. Hezké ráno přeje Monika Holubová. 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti o volický průkaz pro Monika Holubová. 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti o volický průkaz. 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti o volický průkaz pro volby do Senátu. Ten voličům uplyne lhůta pro podání žádosti o volický průkaz pro volby do Senátu. Ten voličům umožní hlasovat podání žádosti o volický průkaz pro volby do Senátu. Ten voličům umožní hlasovat mimo místo žádosti o voličský průkaz pro volby do Senátu. Ten voličům umožní hlasovat mimo místo voličský průkaz pro volby do Senátu. Ten voličům umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu pro volby do Senátu. Ten voličům umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu působnost dokumentu. Ten voličům umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu působnost dokumentu je omezena na voličům umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu působnost dokumentu je omezena na voličům. Hlasovat mimo místo trvalého pobytu. Působnost dokumentu je omezena na volební obvod. Mimo místo trvalého pobytu. Působnost dokumentu.

0: Saxána Petra Černocká. Saxána Petra Černocká na Blaní. Saxána Petra Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
0: Saxána Petra Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
0: Saxána Petra Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Saxána Petra Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Už nějakou dobu. Saxána Petra Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Už nějakou dobu. Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Už nějakou dobu vás zveme do Pražské.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Už nějakou dobu vás zveme do pražského planetária na sérii.
2: Pohodové ráno.
0: Už nějakou dobu vás zveme do pražského planetária na sérii koncertů. Už nějakou dobu vás zveme do pražského planetária na sérii koncertů, která už nějakou dobu vás zveme do pražského planetária na sérii koncertů, která nemá obdoby. Pražského planetária na sérii koncertů, která nemá obdoby s hvězdnou a na sérii koncertů, která nemá obdoby s hvězdnou oblohou nad hlavou ani koncertů, která nemá obdoby s hvězdnou oblohou nad hlavou, aniž byste zmokli, ale nemá obdoby s hvězdnou oblohou nad hlavou, aniž byste zmokli, ale umějí s hvězdnou oblohou nad hlavou, aniž byste zmokli, ale umějí vám tam vytvořit i pod oblohou nad hlavou, aniž byste zmokli, ale umějí vám tam vytvořit i pocit, že jste uvnitř hlavou, aniž byste zmokli, ale umějí vám tam vytvořit i pocit, že jste zmokli, ale umějí vám tam vytvořit i pocit, že jste uvnitř Sixtínské kaple. Umějí vám tam vytvořit i pocit, že jste uvnitř Sixtínské kaple a ve spojení s hudbou vám tam vytvořit i pocit, že jste uvnitř Sixtínské kaple a ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně i pocit, že jste uvnitř Sixtínské kaple a ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně uvnitř Sixtínské kaple a ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně za to a v Sixtínské kaple a ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně za to a včera si kaple a ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně za to a včera si to takhle mohli užít ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně za to a včera si to takhle mohli užít fanoušci Olgy Lounovou to stojí dvojnásobně za to a včera si to takhle mohli užít fanoušci Olgy Lounové a už dvojnásobně za to a včera si to takhle mohli užít fanoušci Olgy Lounové to a včera si to takhle mohli užít fanoušci Olgy Lounové a už se teď prodávají vstupenky na další a už se teď prodávají vstupenky na další koncert, kde vám bude tentokrát prodávají vstupenky na další koncert, kde vám bude tentokrát 3. listopadu na další koncert, kde vám bude tentokrát 3. listopadu zpívat koncert, kde vám bude tentokrát 3. listopadu zpívat Petr Kolář Planetum, kde vám bude tentokrát 3. listopadu zpívat Petr Kolář Planetum.cz tentokrát 3. listopadu zpívat Petr Kolář Planetum.cz tam je najdete listopadu zpívat Petr Kolář Planetum.cz tam je najdete a nedávno zpívat Petr Kolář Planetum.cz tam je najdete a nedávno jste si Kolář Planetum.cz tam je najdete a nedávno jste si mohli pod hvězdami vychutnat.cz tam je najdete a nedávno jste si mohli pod hvězdami vychutnat i skupinu Čechomor. Vstupenky jste si mohli, kromě toho, že jste si je mohli vychutnat i skupinu Čechomor. Vstupenky jste si mohli, kromě toho, že jste si je mohli koupit, taky vyhrát Čechomor. Vstupenky jste si mohli, kromě toho, že jste si je mohli koupit, taky vyhrát u nás na Blaníku. A pokud jste nebyli, tak si můžete udělat představu, odkud jste si je mohli koupit, taky vyhrát u nás na Blaníku. Podle té nadcházející písničky, která je totiž živým záznamem právě z pražského planetária. Tady je Čechomor z pražského planetária. Tak se teď pohodlně usaďte.

Tady je Čechomor, planetárie. Tak se teď pohodlně usaďte. Tady je Čechomor a vyšla hvězda. Tak se teď pohodlně usaďte. Tady je Čechomor a vyšla hvězda. Jasná. Usaďte. Tady je Čechomor a vyšla hvězda. Jasná. Tady je Čechomor a vyšla hvězda. Jasná. Live ze Čechomor a vyšla hvězda. Jasná. Live ze série koncertů a vyšla hvězda. Jasná. Live ze série koncertů. Vyšla hvězda. Jasná. Live ze série koncertů. Hvězdy pod hvězdami. Zda. Jasná. Live ze série koncertů. Hvězdy pod hvězdami. Live ze série koncertů. Hvězdy pod hvězdami. Ze série koncertů Hvězdy pod hvězdami. Ze série koncertů Hvězdy pod hvězdami. Koncertů Hvězdy pod hvězdami. Pod hvězdami.

0: chtěl by si říct už dost lůží.
1: Zachstáno.
0: Měl by si říct už dost.
1: Zachstáno.
0: Měl by si říct už dost.
1: Ano.
0: Měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Dost.

0: si říct už dost.
1: Tak sáno.
0: Měl by si říct už dost.
1: Sáno.
0: Měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Říct už dost.

0: Bylo dobré už se podívat na stránky vašeho pneuservisu a někde se už možná by bylo dobré už se podívat na stránky vašeho pneuservisu a někde se už zarezervovat. Dobré už se podívat na stránky vašeho pneuservisu a někde se už zarezervovat. Ať potom nepřijdete na stránky vašeho pneuservisu a někde se už zarezervovat. Ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Vašeho pneuservisu a někde se už zarezervovat. Ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím pneuservisu a někde se už zarezervovat. Ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
1: Dnes...
0: A někde se už zarezervovat. Ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
1: Dneska to ještě napřezu.
0: Zarezervovat. Ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
1: Dneska to ještě napřezování nebude.
0: Ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
1: Dneska to ještě napřezování nebude.
0: Přijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
1: Dneska to ještě napřezování nebude. Minimálně pocitově, protože na
0: funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
1: Dneska to ještě napřezování nebude. Minimálně pocitově, protože nás čekají teploty.
0: S tím počasím.
1: Dneska to ještě napřezování nebude, minimálně pocitově, protože nás čekají teploty 18 až 20. Dneska to ještě napřezování nebude, minimálně pocitově, protože nás čekají teploty 18 nebude, minimálně pocitově, protože nás čekají teploty 18 až 20 minimálně pocitově, protože nás čekají teploty 18 až 23 stupňů, takže pořád tady máme spíš to. Čekají teploty 18 až 23 stupňů, takže pořád tady máme spíš to babí léto. Na horách bude okolo 18 až 23 stupňů, takže pořád tady máme spíš to babí léto. Na horách bude 23 stupňů, takže pořád tady máme spíš to babí léto. Na horách bude okolo 16 a co se týká oblohy, takže pořád tady máme spíš to babí léto. Na horách bude okolo 16 a co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte s máme spíš to babí léto. Na horách bude okolo 16 a co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte babí léto. Na horách bude okolo 16 a co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte s oblačnou až polojasnou. Na horách bude okolo 16 a co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou. 16 a co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou. Co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou. Místy může být přechodně zataženo, ale tak tady dnes počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou. Místy může být přechodně zataženo, ale odpoledne s oblačnou až polojasnou oblohou. Místy může být přechodně zataženo, ale odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti. Místy může být přechodně zataženo, ale odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti opět ubývat.
0: No a za chvíli už
1: přechodně zataženo, ale odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti opět ubývat.
0: No a za chvíli už
1: no ale odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti opět ubývat.
0: No a za chvíli už malá nápověda
1: od jihozápadu oblačnosti opět ubývat.
0: No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.4.
1: oblačnosti opět ubývat.
0: No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40.
1: opět ubývat.
0: No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40. No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40.
2: Českovíří.
0: Malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40.
2: Českovíří oběd.
0: K dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40.
2: Českovíří oběd. K volbám.
0: Roku. Je 8.40.
2: Českovíří oběd. K volbám.
3: Už ten.
0: 40.
2: Českovíří oběd. K volbám.
3: Už tento pátek a sobotu.
2: Českovíří oběd. K volbám.
3: Už tento pátek a sobotu.
2: Jiří oběd. K volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitelstvo.
2: K volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitelstvo. Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A kdo?
3: A sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetí
3: si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu
3: zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A u třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše po
3: Reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální a
2: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální a senátní volby 2.
2: O první dozvíte vše podstatné.

0: komunální a senátní volby 2000.
1: Víte vše podstatné.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Podstatné.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Na rádiu.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Na rádiu Blaník.
0: A senátní volby 2026.
1: Na rádiu Blaník.
0: Senátní volby 2026.
1: Na rádiu Blaník.
0: 2026.
1: Na rádiu Blaník.
0: 26.
1: Na rádiu Blaník.
2: Značkové slevy v Kauflandu. Nové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It. Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It. Klasik nebo potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 20 celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit, Cabanos Favor It. Klasik nebo kuřecí za 24. Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 20, kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. A holba keprník svět, ovocný čaj, různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až 9,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října až do 13. října Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej
2: 15. října. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo
2: Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Cake Tech najdete
3: vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské
3: AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovky. Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry teplej i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 2. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 204 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 240 pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od stah a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 nich od 249 korun a pro děti už od 199 korun víc 49 korun a pro děti už od 199 korun víc pro každý den a pro 199 korun víc pro každý den a pro zvláštní momenty víc v prodejnách 9 korun víc pro každý den a pro zvláštní momenty víc v prodejnách Kik víc pro každý den a pro zvláštní momenty víc v prodejnách Kik víc než si myslíte den a pro zvláštní momenty víc v prodejnách Kik víc než si myslíte momenty víc v prodejnách Kik víc než si myslíte
5: Doktor Max
4: víc než si myslíte
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let
4: víte
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a nakupte během října alespoň za 250

0: korun a získejte kód k registraci během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodí a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodí kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukaz o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu více na hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu více na dermax.cz lomeno soutěž na měření cholesterolu více na dermax.cz lomeno soutěž měření cholesterolu více na dermax.cz lomeno soutěž více na dermax.cz lomeno soutěž
1: Honda
0: na dermax.cz lomeno soutěž
1: Honda
0: přiváží.cz lomeno soutěž
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny
0: lomeno soutěž
1: Honda přiváží akční nabídku těž Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. RV nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisícké HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. I zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Power of dreams.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou
0: rodinu. Dreams.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 18, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs 10. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnko. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo. Jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 13 zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 13 kávy

0: You give love a bad name a Bon Jovi na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: You give love a bad name a Bon Jovi na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: V druhé polovině dne a Bon Jovi na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: V druhé polovině Bon Jovi na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: V druhé polovině týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si...
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: V druhé polovině týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si...
1: Ráno,
0: v druhé polovině týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul
1: stránku.
0: V druhé polovině týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul. V druhé polovině týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul stránky pneuservisu. Týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul stránky pneuservisu, kam jezdilo ochladit, tak já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul stránky pneuservisu, kam jezdívám přes. Já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul stránky pneuservisu, kam jezdívám přezouvat. A ono se to docela zvědavosti jenom rozkliknul stránky pneuservisu, kam jezdívám přezouvat. A ono se to docela plní. Kliknul stránky pneuservisu, kam jezdívám přezouvat. A ono se to docela plní. Takže ono pneuservisu, kam jezdívám přezouvat. A ono se to docela plní. Takže ono pokud su kam jezdívám přezouvat. A ono se to docela plní. Takže ono pokud plánuje zouvat. A ono se to docela plní, takže ono, pokud plánujete letos přezouvat, a ono se to docela plní, takže ono, pokud plánujete letos přezouvat, to docela plní, takže ono, pokud plánujete letos přezouvat, což asi plánujete, takže ono, pokud plánujete letos přezouvat, což asi plánujete, tak možná by bylo, no, pokud plánujete letos přezouvat, což asi plánujete, tak možná by bylo dobré už se podívat letos přezouvat, což asi plánujete, tak možná by bylo dobré už se podívat na stránky, což asi plánujete, tak možná by bylo dobré už se podívat na stránky vašeho pneuservisu, plánujete, tak možná by bylo

0: Kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. Kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland. 299,90 až do 13. října. Kaufland. 290 až do 13. října. Kaufland.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: 13. října. Kaufland.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s
0: Kaufland.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iFood do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech. Mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Smart/soutěž. Soutěž.
2: Každý je každý je naladěný na něco jiného.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného.
3: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete... Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat... Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. U nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a tu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální ten zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností, Raiffeisen Bank, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností, Raiffeisen Bank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Bez navýšení a za 0...
2: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Bez navýšení a za 0%.
2: Prosím. Více na rb.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.
2: rb.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte navýšení. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0. Míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy jde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. Při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonusky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě ten úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a. Pořiďte si právě teď vůz na splátky.

0: a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volej a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800 bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Kaufland Card.
0: aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Kaufland Card Extra.
0: CZ nebo volejte 800 110 800.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Volejte 800 110 800.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedna extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15
1: výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 4. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49. Nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49.

0: Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na něl či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte své vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí, nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Návštěva lékaře je důležitá. Je důležitá.
1: To bylo chytrý
0: důležitá.
1: To bylo chytrý.

90 pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás. 90 pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás. Pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás. Byla, to dobré začíná u nás. Byla, to dobré začíná u nás. Začíná u nás.

české. Pohodové české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: Chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo chytrý koupitelku v datártu.
0: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí v datártu.
0: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
0: Vy chytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej.
0: S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů.
0: Chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe

0: latte i osvěžující cold brew, který snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující cold espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový a osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový cí cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: U nás
0: nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: U nás
0: nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: U nás byle rozhodně.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
0: Ský elektrospecialista.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro.
0: Sta.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle natural 5. Byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle natural 500 gramů. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle natural 500 gramů v Byla klubu zhodně. Skočte si pro mandle natural 500 gramů v Byla klubu za 89,90. Neskočte si pro mandle natural 500 gramů v Byla klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Byla v půl litru za 98,90 pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás. Za 98,90.

Teď jsou 3 minuty po 8:45. Po 9. Teď jsou 3 minuty po 8:45. Po 8:45.

0: Čím to je a No Name dneska odpoledne?
1: A člověk ním len praletí.
0: Čím to je a No Name dneska odpoledne po 16. hodině?
1: Člověk ním len praletí.
0: Čím to je a No Name dneska odpoledne?
1: Len praletí.
0: Čím to je a No Name dneska odpoledne po 16. hodině si puste Pepovi?
1: Praletí.
0: Čím to je a No Name dneska odpoledne po 16. hodině si puste Pepovi parťáky, protože čím to je a No Name dneska odpoledne po 16. hodině si puste Pepovi parťáky, protože kolega Pepa Černý si bude. No Name dneska odpoledne po 16. hodině si puste Pepovi parťáky, protože kolega Pepa Černý si bude. Po 16. hodině si puste Pepovi parťáky, protože kolega Pepa Černý si bude povídat právě s Igorem Týmkem. Z hodině si puste Pepovi parťáky, protože kolega Pepa Černý si bude povídat právě s Igorem Týmkem. Z No Name puste Pepovi parťáky, protože kolega Pepa Černý se bude povídat právě s Igorem Týmkem. Z No Name. To bude po šparťáky, protože kolega Pepa Černý se bude povídat právě s Igorem Týmkem. Z No Name. To bude po 16. hodině. Kolega Pepa Černý se bude povídat právě s Igorem Týmkem. Z No Name. To bude po 16. hodině. Bude povídat právě s Igorem Týmkem. Z No Name. To bude po 16. hodině. A co bude po 9.? Igorem Týmkem. Z No Name. To bude po 16. hodině. A co bude po 9.? Z No Name. To bude po 16. hodině. A co bude po 9.?
2: Tajemný
0: 16. hodině a co bude po 9.?
2: Tajemný rok.
0: A co bude po 9.?
2: Tajemný rok Rádia Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Po 9. nás
2: rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Po 9. nás čeká další hled
2: Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Po 9. nás čeká další
2: hledání.
3: Tajemný rok.
0: Po 9. nás čeká další hledání tajemného roku, tentokrát.
3: Tajemný rok.
0: Po 9. nás čeká další hledání tajemného roku, tentokrát zavítáme do roku.
3: Rok.
0: Po 9. nás čeká další hledání tajemného roku, tentokrát zavítáme do roku, kdy jste poprvé. Po 9. nás čeká další hledání tajemného roku, tentokrát zavítáme do roku, kdy jste poprvé mohli. Čeká další hledání tajemného roku, tentokrát zavítáme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět. Hledání tajemného roku, tentokrát zavítáme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět. Seriál ze kterého roku, tentokrát zavítáme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět. Seriál, ze kterého pochází tahle, zavítáme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět. Seriál, ze kterého pochází tahle ukázka, za roku, kdy jste poprvé mohli vidět. Seriál, ze kterého pochází tahle ukázka, záměrně se mi vybral mohli vidět. Seriál, ze kterého pochází tahle ukázka, záměrně se mi vybral hodně krátkou. Seriál, ze kterého pochází tahle ukázka, záměrně se mi vybral hodně krátkou.
4: Pověsit, prosím.
0: Pochází tahle ukázka, záměrně se mi vybral hodně krátkou.
4: Pověsit, rozsekat,
0: rozsekat. Se mi vybral hodně krátkou.
4: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
0: A více si řekneme po 9. krátkou.
4: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
0: A více si řekneme po 9.
4: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
0: A více si řekneme po 9. Teď jsou 3 minuty po
4: 3. Rozsekat, rozčtvrtit.
0: A více si řekneme po 9. Teď jsou 3 minuty po 3.
4: Rozčtvrtit.
0: A více si řekneme po 9. Teď jsou 3 minuty po 3. A více si řekneme po 9. Teď jsou 3 minuty po 3 čtvrtě na 9. A více si řekneme po 9.

0: pochází třeba tahle písnička. A dnes rok, ze kterého pochází třeba tahle písnička. Pochází třeba tahle písnička. Nebo tahle. Nebo tahle. Nebo tahle. Nebo tahle. A nebo tahle. Nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A více po deváté i s vaším. A více po deváté i s vašimi. A více po deváté i s vašimi typy a vzpomínkami. A více po deváté i s vašimi typy a vzpomínkami. Teď je 8:50. A více po deváté i s vašimi typy a vzpomínkami. Teď je 8:53. A více po deváté i s vašimi typy a vzpomínkami. Teď je 8:53. Více po deváté i s vašimi typy a vzpomínkami. Teď je 8:53. Rádio Blaník. Vašimi typy a vzpomínkami. Teď je 8:53. Rádio Blaník. Vzpomínkami. Teď je 8:53. Rádio Blaník. 8:53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte. Rádio Blaník. Posloucháte. Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Bazén, sauny, minila, hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové sní. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a ven, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. JuraHotel.cz.
1: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je Iva.
1: CZ. Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha.
1: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu.
1: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu.
1: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky.
1: Kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky.
1: Letěl.
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí i vaše střecha v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí v žalostném stavu. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomoh. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit na. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se, vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kraší a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kraši, snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupíkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. V Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ.
3: Ford
2: Šupík CZ.
3: Střechy Šupík CZ.
4: Ford Ford Ford Malý.
3: Střechy Šupík CZ.
4: Ford Ford Ford Malý.
3: Šupík CZ.
4: Ford Ford Ford Malý a Velký.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Hezké dopoledne.
0: Počasí.
1: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Kotrová. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Kotrová. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Kotrová. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Kotrová na Moravě. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Kotrová. Na Moravě a ve Slezsku je zatím podmrak. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Kotrová. Na Moravě a ve Slezsku je zatím podmrakem. A te přeje Hanka Kotrová. Na Moravě a ve Slezsku je zatím podmrakem. A Kotrová. Na Moravě a ve Slezsku je zatím podmrakem. A teploty se drží kolem. Na Moravě a ve Slezsku je zatím podmrakem. A teploty se drží kolem 10 stupňů. Ve Slezsku je zatím podmrakem. A teploty se drží kolem 10 zatím pod mrakem a teploty se drží kolem 10 stupňů během mrakem a teploty se drží kolem 10 stupňů během odpoledne se ale a teploty se drží kolem 10 stupňů během odpoledne se ale postupně se drží kolem 10 stupňů během odpoledne se ale postupně vyjasní až kolem 10 stupňů během odpoledne se ale postupně vyjasní až na polojasno. Stupňů během odpoledne se ale postupně vyjasní až na polojasno. A také se během odpoledne se ale postupně vyjasní až na polojasno. A také se oteplí v maximech se ale postupně vyjasní až na polojasno. A také se oteplí v maximech na 9 postupně vyjasní až na polojasno. A také se oteplí v maximech na 19 až 3 až na polojasno. A také se oteplí v maximech na 19 až 23 jasno. A také se oteplí v maximech na 19 až 23 stupňů. A také se oteplí v maximech na 19 až 23 stupňů. Oteplí v maximech na 19 až 23 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr. Maximech na 19 až 23 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí. Teď až 23 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí. Teď se po 20 stupňů. K tomu bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak se jezdí na silnici. K tomu bude foukat mírný vítr. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích. Foukat mírný vítr. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
2: Mami.
1: Tolik o počasí, teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
2: Mami. Proč má?
1: Počasí, teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
2: Mami. Proč máme všechno od konceptu?
1: Se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se...
1: Jak se jezdí na silnicích?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého...
2: Všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na malý...
2: Tu.
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i...
3: Zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšlený.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro ženy.
4: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: U každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
0: Blaník zavol. Blaník zavolat. Blaník zavolatem. Blaník zavolatem.
1: Na dálnici.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici.
0: Blaník

0: volantem.
1: Na dálnici D48 nám brzdí...
0: za volantem.
1: Na dálnici D48 nám brzdí provoz srážky...
0: volantem.
1: Na dálnici D48 nám brzdí provoz srážky... Na dálnici D48 nám brzdí provoz srážka dvou osobních aut. Na dálnici D48 nám brzdí provoz srážka dvou osobních aut na 48 nám brzdí provoz srážka dvou osobních aut na 44. kilometru. Nám brzdí provoz srážka dvou osobních aut na 44. kilometru směrem na Olomouc. Srážka dvou osobních aut na 44. kilometru směrem na Olomouc. Dvou osobních aut na 44. kilometru směrem na Olomouc. Na trase z Bruntálu aut na 44. kilometru směrem na Olomouc. Na trase z Bruntálu do 84. kilometru směrem na Olomouc. Na trase z Bruntálu do Opavy se zdržíte za kilometru směrem na Olomouc. Na trase z Bruntálu do Opavy se zdržíte za Malými Heraldicemi na Olomouc. Na trase z Bruntálu do Opavy se zdržíte za Malými Heraldicemi. Na trase z Bruntálu do Opavy se zdržíte za Malými Heraldicemi. Po ránu trase z Bruntálu do Opavy se zdržíte za Malými Heraldicemi. Po ránu se tady srazálu do Opavy se zdržíte za Malými Heraldicemi. Po ránu se tady srazil Mavy se zdržíte za Malými Heraldicemi. Po ránu se tady srazil motorkář s divočáky za Malými Heraldicemi. Po ránu se tady srazil motorkář s divočáky Heralticemi. Po ránu se tady srazil motorkář s divočákem na místě zůstmi. Po ránu se tady srazil motorkář s divočákem na místě zůstávají záchranáři i po se tady srazil motorkář s divočákem na místě zůstávají záchranáři i policie a prů srazil motorkář s divočákem na místě zůstávají záchranáři i policikář s divočákem na místě zůstávají záchranáři i policie a průjezdný je jen jeden takem na místě zůstávají záchranáři i policie a průjezdný je jen jeden pruh a tě zůstávají záchranáři i policie a průjezdný je jen jeden pruh a v Odrách na Novou záchranáři i policie a průjezdný je jen jeden pruh a v Odrách na Novojičínsku policie a průjezdný je jen jeden pruh a v Odrách na Novojičínsku máme hlášenou srážku jeden pruh a v Odrách na Novojičínsku máme hlášenou srážku dvou osobních aut v ulici ke Koupu. A v Odrách na Novojičínsku máme hlášenou srážku dvou osobních aut v ulici ke Koupališti. I tady na Novojičínsku máme hlášenou srážku dvou osobních aut v ulici ke Koupališti. I tady počítejte se máme hlášenou srážku dvou osobních aut v ulici ke Koupališti. I tady počítejte se silnějším provozem. Srážku dvou osobních aut v ulici ke Koupališti. I tady počítejte se silnějším provozem. V Olomouci aut v ulici ke Koupališti. I tady počítejte se silnějším provozem. V Olomouci pak Koupališti. I tady počítejte se silnějším provozem. V Olomouci pak opatrně na Mrštíkově počítejte se silnějším provozem. V Olomouci pak opatrně na Mrštíkově náměstí osobně se silnějším provozem. V Olomouci pak opatrně na Mrštíkově náměstí osobozem. V Olomouci pak opatrně na Mrštíkově náměstí osoba tu narazil do lampy. V Olomouci pak opatrně na Mrštíkově náměstí osoba tu narazil do lampy. Tolik dopravní servis pak opatrně na Mrštíkově náměstí osoba tu narazil do lampy. Tolik dopravní servis pro Moravu a na Mrštíkově náměstí osoba tu narazil do lampy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď zprávy náměstí osoba tu narazil do lampy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď zprávy s Monikou tí osoba tu narazil do lampy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď zprávy s Monikou. Narazil do lampy. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu.
1: Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko teď zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí
1: servis pro Moravu a Slezsko teď zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C.
1: Moravu a Slezsko teď zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
1: Zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Ryczny kowośrot, auto do... Ryczny kowośrot, auto dosloužilo. Ryczny kowośrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás, ekolog... Ryczny kowośrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ryczny kowośrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Ryczny kowośrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich použilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna tečka ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna tečka a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna tečka cz. Kovošrot. www. Vaše sběrna tečka cz.
1: Jura Hotel Čeladná.
0: www. Vaše sběrna tečka cz.
1: Jura Hotel Čeladná.
0: Sběrna tečka cz.
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
0: Z.
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.

Señorita. Señorita Juanita. Señorita Juanita. Señorita Juanita. Iveta Bartošová na Blaníku na konci dnešního dobrého. Señorita Juanita, Iveta Bartošová na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. Señorita Juanita, Iveta Bartošová na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. A Juanita, Iveta Bartošová na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. A tajemný rok už v příští hodině. A Iveta Bartošová na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. A tajemný rok už v příští hodině. A dnes na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. A tajemný rok už v příští hodině. A dnes rok dnešního dobrého rána. A tajemný rok už v příští hodině. A dnes rok, ze kterého pochází třeba ta rána a tajemný rok už v příští hodině a dnes. Rok, ze kterého pochází třeba tahle písnička. Tajemný rok už v příští hodině a dnes. Rok, ze kterého pochází třeba tahle písnička. Už v příští hodině a dnes. Rok, ze kterého

0: matracezahubičku.cz. Vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. www.matracezahubičku.cz. Zprávy matracezahubičku.cz. Zprávy radiohubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník. Z. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Chřipková sezóna by měla...
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Chřipková sezóna by měla letos dorazit...
1: Jasně, přehledně.
2: Chřipková sezóna by měla letos dorazit později...
1: Přehledně.
2: Chřipková sezóna by měla letos dorazit později... Kvůli se...
1: Přehledně.
2: Chřipková sezóna by měla letos dorazit později... Kvůli... Chřipková sezóna by měla letos dorazit později. Kvůli senátním volbám končí další sezóna by měla letos dorazit později. Kvůli senátním volbám končí další lhuta. Letos dorazit později. Kvůli senátním volbám končí další lhuta. Později. Kvůli senátním volbám končí další lhuta. Pražanům. Kvůli senátním volbám končí další lhuta. Pražanům poradí studenti Karlovy volbám končí další lhuta. Pražanům poradí studenti další lhuta. Pražanům poradí studenti Karlovy univerzity. Pražanům poradí studenti Karlovy univerzity. Pražanům poradí studenti Karlovy univerzity. Pražanům poradí studenti Karlovy univerzity. Studenti Karlovy univerzity. Karlovy univerzity. Rádio.

0: víc vakcín než loni. Chřipková sezóna letos je objednáno o 15% víc vakcín než loni. Chřipková sezóna letos podle je objednáno o 15% víc vakcín než loni. Chřipková sezóna letos podle epidemiologů na 15% víc vakcín než loni. Chřipková sezóna letos podle epidemiologů nastoupí o něco později než loni. Chřipková sezóna letos podle epidemiologů nastoupí o něco později.
1: Volby.
0: Chřipková sezóna letos podle epidemiologů nastoupí o něco později.
1: Volby 2000.
0: Ona letos podle epidemiologů nastoupí o něco později.
1: Volby 2002.
0: Podle epidemiologů nastoupí o něco později.
1: Volby 2026.
0: Nastoupí o něco později.
1: Volby 2026.
0: Kandidáti něco později.
1: Volby 2026.
0: Kandidáti na senátory i
1: volby 2026.
0: Kandidáti na senátory i místní za
1: 2026.
0: Kandidáti na senátory i místní zastupitelé
1: 2026.
0: Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do
1: 2026.
0: Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední. Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci. Senátory i místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení. Místní zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně lhůtě by mohly být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit změny ve být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit změny ve volebních místech. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit změny ve volebních místnostech a umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit změny ve volebních místnostech, aby hlasy pro takové volebním úřadům následně písemně oznámit změny ve volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty písemně oznámit změny ve volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. Změny ve volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. Praženému volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. Pražané můžou i letos, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. Pražané můžou i letos zdarma probrat své pro takovéto kandidáty nepropadly. Pražané můžou i letos zdarma kandidáty nepropadly. Pražané můžou i letos zdarma probrat své právní problémy propadly. Pražané můžou i letos zdarma probrat své právní problémy, a to se studenty. Pražané můžou i letos zdarma probrat své právní problémy, a to se studenty Právnické fakulty univerzity. Můžou i letos zdarma probrat své právní problémy, a to se studenty Právnické fakulty, kteří jim pomůžou třeba s otázkami kolem práce, nájmu, dědictví anebo třeba exekucí. Víc tomu říká mluvčí otázkami kolem práce, nájmu, dědictví anebo třeba exekucí. Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman. Práce, nájmu, dědictví anebo třeba exekucí. Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Poradna
0: dědictví anebo třeba exekucí. Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Poradna poskytuje především
0: nebo třeba exekucí. Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Poradna poskytuje především
0: informací. Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Poradna poskytuje především informace.
0: Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Poradna poskytuje především informace o možnostech.
0: Mluvčí Prahy Vít Hofman.
2: Poradna poskytuje především informace o možnostech řešení konkrétní.
0: Hofman.
2: Poradna poskytuje především informace o možnostech řešení konkrétní situace. Poradna poskytuje především informace o možnostech řešení konkrétní situace. Nevypracovává písemná podání ani možnostech řešení konkrétní situace. Nevypracovává písemná podání ani smlouvy řešení konkrétní situace. Nevypracovává písemná podání ani smlouvy

0: a nenahrazuje služby advokátů či notářů. A písemná podání ani smlouvy a nenahrazuje služby advokátů či notářů. Zadání ani smlouvy a nenahrazuje služby advokátů či notářů. Zájemcům smlouvy a nenahrazuje služby advokátů či notářů. Zájemcům proto v případě nenahrazuje služby advokátů či notářů. Zájemcům proto v případě potřeby služby advokátů či notářů. Zájemcům proto v případě potřeby odborného právního notářů. Zájemcům proto v případě potřeby odborného právního zastoupení zájemcům proto v případě potřeby odborného právního zastoupení doporučujeme využít služeb. To v případě potřeby odborného právního zastoupení doporučujeme využít. V případě potřeby odborného právního zastoupení doporučujeme využít služeb kvalifikovaného odborného právního zastoupení doporučujeme využít služeb kvalifikovaného právního profesionála. Zastoupení doporučujeme využít služeb kvalifikovaného právního profesionála. Doporučujeme využít služeb kvalifikovaného právního profesionála.
1: Poradna funguje ve Škodově.
0: Využít služeb kvalifikovaného právního profesionála.
1: Poradna funguje ve Škodově Paláci každé pondělí.
0: Kvalifikovaného právního profesionála.
1: Poradna funguje ve Škodově Paláci každé pondělí.
0: Právního profesionála.
1: Poradna funguje ve Škodově Paláci každé pondělí a středu od 2 do 4. Poradna funguje ve Škodově Paláci každé pondělí a středu od 2 do 4 odpoledne. Návštěvuje poradna funguje ve Škodově Paláci každé pondělí a středu od 2 do 4 odpoledne. Návštěvuje poradna paláci každé pondělí a středu od 2 do 4 odpoledne. Návštěvuje potřeba předem objednat. Pondělí a středu od 2 do 4 odpoledne. Návštěvuje potřeba předem objednat. Lionel Messi se rozloučil od 2 do 4 odpoledne. Návštěvuje potřeba předem objednat. Lionel Messi se rozloučil odpoledne. Návštěvuje potřeba předem objednat. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací potřeba předem objednat. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací předem objednat. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací 126. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací 126. gólem. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací 126. gólem. Ve svém posledním utkání s argentinskou reprezentací 126. gólem. Ve svém posledním utkání se podílel argentinskou reprezentací 126. gólem. Ve svém posledním utkání se podílel na reprezentací 126. gólem. Ve svém posledním utkání se podílel na všech třech gólech při výhře 20. gólem. Ve svém posledním utkání se podílel na všech třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. Ve svém posledním utkání se podílel na všech třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. Nad první posledním utkání se podílel na všech třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. Nad první podílel na všech třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. Nad první dvě branky letošních vicemistrů z třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. Nad první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál při výhře 3:0 nad Beninem. Nad první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu nad Beninem. Nad první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v nad první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 1.70 dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 1.70. minutě letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 1.70. minutě z penalty. Ta přihrál a skóre zápasu pečetil v 1.70. minutě z penalty. Tolik zprávy rádia skóre zápasu pečetil v 1.70. minutě z penalty. Tolik zprávy rádia Blaník a pokračuje Petr Svečetil v 1.70. minutě z penalty. Tolik zprávy rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva. Blaník a pokračuje Petr Slíva. Pokračuje Petr Slíva.
2: Tajemný rok a tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
4: Otevíráme středeční
2: a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
4: Otevíráme středeční hledání
3: na rádiu Blaník.
4: Otevíráme středeční hledání tajemného roku. Otevíráme středeční hledání tajemného roku. Obě otevíráme středeční hledání tajemného roku. Obě telefonní čísla jsou připraveny středeční hledání tajemného roku. Obě telefonní čísla jsou připravena 8

my. Ostrava Vítkovice a Velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava. Jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava. My. Ostrava Vítkovice a Opava. Ostrava Vítkovice a Opava. Vítkovice a Opava.

Hledání tajemného roku. Obě telefonní čísla jsou připravena 800-109 tajemného roku. Obě telefonní čísla jsou připravena 800-109-109. Obě telefonní čísla jsou připravena 800-109-109. To je to volací číslo 603. Telefonní čísla jsou připravena 800-109-109. To je to volací číslo 603-118. Jsou připravena 800-109-109. To je to volací číslo 603-118-118. Tam na 800-109-109. To je to volací číslo 603-118-118. Tam můžete posílat své 109. To je to volací číslo 603-118-118. Tam můžete posílat své tipy a vzpomínky. To je to volací číslo 603-118-118, tam můžete posílat své tipy a vzpomínky v SMS číslo 603-118-118, tam můžete posílat své tipy a vzpomínky v SMSkách 603-118-118, tam můžete posílat své tipy a vzpomínky v SMSkách i dneska 118, tam můžete posílat své tipy a vzpomínky v SMSkách i dneska můžete přidávat tip, tam můžete posílat své tipy a vzpomínky v SMSkách i dneska můžete přidávat tipy a vzpomínky do komentů, své tipy a vzpomínky v SMSkách i dneska můžete přidávat tipy a vzpomínky do komentářů, vzpomínky v SMSkách. I dneska můžete přidávat tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku v SMSkách. I dneska můžete přidávat tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku. Dneska můžete přidávat tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku. No a dávat tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku. No a nápovědou nám opět budou tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku. No a nápovědou nám opět budou písničky a slovo do komentářů na našem Facebooku. No a nápovědou nám opět budou písničky a slovní nápovědy na našem Facebooku. No a nápovědou nám opět budou písničky a slovní nápovědy na první slovní. No a nápovědou nám opět budou písničky a slovní nápovědy na první slovní. Už za malou chvíli nám opět budou písničky a slovní nápovědy na první slovní. Už za malou chvíli a na začátek a slovní nápovědy na první slovní. Už za malou chvíli a na začátek písnička, za kterou si slovní nápovědy na první slovní. Už za malou chvíli a na začátek písnička, za kterou si Helena na první slovní, už za malou chvíli a na začátek písnička, za kterou si Helena Vondráčková slovní, už za malou chvíli a na začátek písnička, za kterou si Helena Vondráčková v tajemném roce, už za malou chvíli a na začátek písnička, za kterou si Helena Vondráčková v tajemném roce a na začátek písnička, za kterou si Helena Vondráčková v tajemném roce odnesla z Bratislavské letek písnička, za kterou si Helena Vondráčková v tajemném roce odnesla z Bratislavské, kterou si Helena Vondráčková v tajemném roce odnesla z Bratislavské liry ocenění. Helena Vondráčková v tajemném roce odnesla z Bratislavské liry ocenění Zlačková v tajemném roce odnesla z Bratislavské liry ocenění Zlatá lira. Malém roce odnesla z Bratislavské liry ocenění Zlatá lira. Malovaný odnesla z Bratislavské liry ocenění Zlatá lira. Malovaný čbánku se jmenuje. Bratislavské liry ocenění Zlatá lira. Malovaný čbánku se jmenuje. Ocenění Zlatá lira. Malovaný čbánku se jmenuje. Zlatá lira. Malovaný čbánku se jmenuje. Malovaný čbánku se jmenuje. Čbánku se jmenuje.

Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do Česka letos dorazí část vakcín Letos je objednáno o 15% víc vakcín než loni.

0: tajemný rok.
1: Našli jste.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho ž...
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
1: Rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
1: Pišta.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 100.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603
0: 100 109 109.
2: Pište na 603 118
0: 109 109.
2: Pište na 603 118 118
0: 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: No.
2: Pište na 603 118 118.
3: No.
2: 603 118 118.
3: No, daj modu dit.
2: 118 118.
3: No, daj modu dit trovar.
2: 118.
3: No, daj modu dit trovar.
2: 118.
3: No.

0: Piccola e fragile, malá. Piccola e fragile, malá a křehká. Piccola e fragile, malá a křehká. Piccola e fragile, malá a křehká. Drupy na blaníku. Piccola e fragile, malá a křehká. Drupy na blaníku. Fragile, malá a křehká. Drupy na blaníku. Malá a křehká, drupy na blaníku.
1: Tajemný rok.
0: A křehká, drupy na blaníku.
1: Tajemný rok.

0: 77, tím, že to byl rok 1977, a nebo 78, teď 1977, a nebo 78, teď nevím, kde to bylo, 77, a nebo 78, teď nevím, kde to bylo natočený a kdy to bylo v televizi. 7, a nebo 78, teď nevím, kde to bylo natočený a kdy to bylo v televizi.
1: Tak moc...
0: A nebo 78, teď nevím, kde to bylo natočený a kdy to bylo v televizi.
1: Tak moc vám děkuju, mějte...
0: 78, teď nevím, kde to bylo natočený a kdy to bylo v televizi.
1: Tak moc vám děkuju, mějte se krásně.
0: Teď nevím, kde to bylo natočený a kdy to bylo v televizi.
1: Tak moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
0: Je taky, naschledanou, natočený a kdy to bylo v televizi.
1: Tak moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
0: Je taky, naschledanou. A to bylo v televizi.
1: Tak moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
0: Je taky, naschledanou.
1: A jdeme na SMSky. Tak moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
0: Taky, naschledanou.
1: A jdeme na SMSky.
2: Pěkný den.
1: Děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
0: Taky, naschledanou.
1: A jdeme na SMSky.
2: Pěkný den.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Taky, naschledanou.
1: A jdeme na SMSky.
2: Pěkný den, tady Alča podle...
1: Naschledanou.
0: Taky, naschledanou.
1: A jdeme na SMSky.
2: Pěkný den, tady Alča podle písničky Heleny Vondra...
0: Naschledanou.
1: A jdeme na SMSky.
2: Pěkný den, tady Alča podle písničky Heleny Vondráčkové.
1: A jdeme na SMSky.
2: Pěkný den, tady Alča podle písničky Heleny Vondráčkové, typu je rok 1970.
1: SMSky.
2: Pěkný den, tady Alča podle písničky Heleny Vondráčkové, typu je rok 1970. Pěkný den, tady Alča podle písničky Heleny Vondráčkové, typu je rok 1973, kdyby bylo krásný. Alča podle písničky Heleny Vondráčkové, typu je rok 1973, kdyby bylo krásných 6 let. Ke Heleny Vondráčkové, typu je rok 1973, kdyby bylo krásných 6 let.
1: Děkujeme.
2: Potom Vondráčkové, typu je rok 1973, kdyby bylo krásných 6 let.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1973, kdyby bylo krásných 6 let.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1973, kdyby bylo krásných 6 let.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1970, kdyby bylo krásných 6 let.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1976 let.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1974. Ten je
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 1974. Ten je teda Potom přidám tip na rok 1974. Ten je teda anonymní, ale nicméně tady tip na rok 1974. Ten je teda anonymní, ale nicméně tady posluchač či 1974. Ten je teda anonymní, ale nicméně tady posluchač či posluch 74. Ten je teda anonymní, ale nicméně tady posluchač či posluch posluchačka typu je podle 4. Ten je teda anonymní, ale nicméně tady posluchač či posluch posluchačka typu je podle Ten je teda anonymní, ale nicméně tady posluchač či posluch posluchačka typu je podle Drupyho. Ale nicméně tady posluchač či posluch posluchačka typu je podle Drupyho.
1: Díky.
2: A potom tady posluchač či posluch posluchačka typu je podle Drupyho.
1: Díky.
2: A potom přidám či posluch posluchačka typu je podle Drupyho.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta posluchačka typu je podle Drupyho.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta taky typu je podle Drupyho.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta taky typu je rok 1970 Drupyho.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta taky typuje rok 1974.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta taky typuje rok 1974, napsala. Potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta taky typuje rok 1974, napsala. Mně byly 3 roky a narodila se. Prostějova, ta taky typuje rok 1974, napsala. Mně byly 3 roky a narodila se. Typuje rok 1974, napsala. Mně byly 3 roky a narodila se mi skvělá sestřička z Deníku 74, napsala. Mně byly 3 roky a narodila se mi skvělá sestřička z Deníčka. Ři napsala, mně byly 3 roky a narodila se mi skvělá sestřička z Deníčka.
1: Děkujeme.
2: Mně byly 3 roky a narodila se mi skvělá sestřička z Deníčka.
1: Děkujeme.
2: Narodila se mi skvělá sestřička z Deníčka.
1: Děkujeme. No, tak se do
2: toho... sestřička z Deníčka.
1: Děkujeme. No, tak se do toho dáme.
2: Deníčka.
1: Děkujeme. No... Tak se do toho dáme. Tak nemocnice. Děkujeme. No, tak se do toho dáme. Tak nemocnice na kraji města. No, tak se do toho dáme. Tak nemocnice na kraji města, říkala posluchačka. Tak se do toho dáme. Tak nemocnice na kraji města, říkala posluchačka. No tak já ještě se do toho dáme. Tak nemocnice na kraji města, říkala posluchačka. No tak já ještě. Tak nemocnice na kraji města, říkala posluchačka. No tak já ještě jednou pustím tu ukázku, kterou jsem pouštěl. Tak nemocnice na kraji města, říkala posluchačka. No tak já ještě jednou pustím tu ukázku, kterou jsem. Tak nemocnice na kraji města.

0: Tajemný rok
1: a písnička
2: Rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok
1: a písnička z tajemného roku
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok
1: a písnička z tajemného roku
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok
1: a písnička z tajemného roku a tady jsou vaše první tipy.
0: Tajemný rok
1: a písnička z tajemného roku a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva.
0: Rok
1: a písnička z tajemného roku a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý písnička z tajemného roku a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den. Tajemného roku a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý.
1: A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Marie.
1: První tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý den. Já.
1: Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý den.
1: Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý den. Já bych...
1: A tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý den. Já bych chtěla vám...
1: Dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý den. Já bych chtěla vám tak nějak říct... Tady je Marie, dobrý den. Já bych chtěla vám tak nějak říct rok.
1: No.
3: Dobrý den. Já bych chtěla vám tak nějak říct rok.
1: No, povídej.
3: Já bych chtěla vám tak nějak říct rok.
1: No, povídej.
3: Chtěla vám tak nějak říct rok.
1: No, povídejte.
3: Toho seriálu je to z vám tak nějak říct rok.
1: No, povídejte.
3: Toho seriálu je to z nemocnice nějak říct rok.
1: No, povídejte.
3: Toho seriálu je to z nemocnice na kraji města.
1: No, povídejte.
3: Toho seriálu je to z nemocnice na kraji města.
1: Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl.
3: Seriálu je to z nemocnice na kraji města.
1: Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl, máte pocit...
3: Seriálu je to z nemocnice na kraji města.
1: Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl, máte pocit, že byla z nemocnice na kraji...
3: Nemocnice na kraji města.
1: Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl, máte pocit, že byla z nemocnice na kraji... Teda znělka.
3: Města.
1: Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl, máte pocit, že byla z nemocnice na kraji, teda znělka.
3: Určitě.
1: Nebo ta Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl, máte pocit, že byla z nemocnice na kraji, teda znělka.
3: Určitě.
1: Nebo ta ukázka, kterou jsem pouštěl, máte pocit, že byla z nemocnice na kraji, teda znělka. Nebo ta ukázka.
3: Nezapomenutelný pan Kopecký.
1: Máte pocit, že byla z nemocnice na kraji, teda znělka. Nebo ta ukázka.
3: Nezapomenutelný pan Kopecký, to je
1: nemocnice na kraji, teda znělka. Nebo ta ukázka.
3: Nezapomenutelný pan Kopecký, to je jako takhle.
1: Teda znělka. Nebo ta ukázka.
3: Nezapomenutelný pan Kopecký, to je takhle.
1: Možná vás vyvedu z omylu.
3: Ta ukázka. Nezapomenutelný pan Kopecký, to je jako takhle.
1: Možná vás vyvedu z omylu.
3: Nezapomenutelný pan Kopecký, to je jako takhle.
1: Možná vás vyvedu z omylu za chvilku, ale povídejte dál.
3: Pan Kopecký, to je jako takhle.
1: Možná vás vyvedu z omylu za chvilku, ale povídejte dál.
3: To je jako takhle.
1: Možná vás vyvedu z omylu za chvilku, ale povídejte dál.
3: Takhle.
1: Možná vás vyvedu z omylu za chvilku, ale povídejte dál.
3: Tak dobře, no to je...
1: Možná vás vyvedu z omylu za chvilku, ale povídejte dál.
3: Tak dobře, no to je možný.
1: Omylu za chvilku, ale povídejte dál.
3: Tak dobře, no to je možný.
1: Povídejte dál.
3: Tak dobře, no to je možný. Tak jo, a myslím, že to byl rok... Tak dobře, no to je možný. Tak jo, a myslím, že to byl rok 90... Dobře, no to je možný. Tak jo, a myslím, že to byl rok 1970... To je možný. Tak jo, a myslím, že to byl rok 1977 možný. Tak jo, a myslím, že to byl rok 1977. Tak jo, a myslím, že to byl rok 1977.

0: města, říkala posluchačka. No tak já ještě jednou pustím tu ukázku, kterou jsem pouštěl před devátou. Kraje města, říkala posluchačka. No tak já ještě jednou pustím tu ukázku, kterou jsem pouštěl před devátou. Posluchačka. No tak já ještě jednou pustím tu ukázku, kterou jsem pouštěl před devátou. To není Miloš Kopecký. Tak já pustím tu ukázku celou.
1: Hana Maciuchová jako Anče a Jaroslav Satoranský jako Kuba.

0: A Jaroslav Satoranský jako Kuba. Vzpomínáte? Jako Kuba. Vzpomínáte?
1: To kyselo je moc kyselý.
0: Jako Kuba. Vzpomínáte?
1: To kyselo je moc kyselý. Ten bramborák je moc...
0: Vzpomínáte?
1: To kyselo je moc kyselý. Ten bramborák je moc bramborové. To kyselo je moc kyselý. Ten bramborák je moc bramborovej. A vůbec moc kyselý. Ten bramborák je moc bramborovej. A vůbec co? Ten bramborák je moc bramborovej. A vůbec co si myslíš? Ten bramborák je moc bramborovej. A vůbec co si myslíš? Panské. Ten bramborák je moc bramborovej. A vůbec co si myslíš? Panák je moc bramborovej. A vůbec co si myslíš? Panský žaludek je fajnový žaludek. Bramborovej. A vůbec co si myslíš? Panský žaludek je fajnový žaludek. A vůbec co si myslíš? Panský žaludek je fajnový žaludek. Co si myslíš? Panský žaludek je fajnový žaludek. Panský žaludek je fajnový žaludek. Panský žaludek je fajnový žaludek. Fajnový žaludek.
0: Tak krkonošské pohádky dnes. Tak krkonošské pohádky dnešní první Tak krkonošské pohádky dnešní první nápověda, kdy jste mohl. Tak krkonošské pohádky dnešní první nápověda. Tak krkonošské pohádky dnešní první nápověda, kdy jste mohli vidět poprvé. Napište na. Tak krkonošské pohádky dnešní první nápověda, kdy jste mohli vidět poprvé. Napište nám to. Pohádky dnešní první nápověda, kdy jste mohli vidět poprvé. Napište nám to. Zavolejte. První nápověda, kdy jste mohli vidět poprvé. Napište nám to. Zavolejte. Naš... Nápověda, kdy jste mohli vidět poprvé. Napište nám to. Zavolejte.
2: Našli jste rok vašeho života.
0: Jste mohli vidět poprvé. Napište nám to. Zavolejte.
2: Našli jste rok vašeho
0: života. Poprvé. Napište nám to. Zavolejte.
2: Našli jste rok vašeho života?
0: Napište nám to, zavolejte.
2: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800.
0: Nám to, zavolejte.
2: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800.
0: Volejte.
2: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
2: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
2: Rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
2: Vota?
3: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603.
3: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603.
3: 800 109 109.
2: Pište na 603 118
3: 9 109.
2: Pište na 603 118 118
3: 9.
2: Pište na 603 118 118. Pište na 603 118 118.
0: Z tajemného roku
2: 603 118 118.
0: Z tajemného roku je i tahle písnička.
2: 118 118.
0: Z tajemného roku je i tahle písnička Petra Reska.
2: 118 118.
0: Z tajemného roku je i tahle písnička Petra Reska. Modrá zem.
2: 118.
0: Z tajemného roku je i tahle písnička Petra Reska. Modrá zem. Z tajemného roku je i tahle písnička Petra Reska. Modrá zem. Roku je i tahle písnička Petra Reska. Modrá zem. Písnička Petra Reska. Modrá zem. Petra Reska. Modrá zem. Modrá zem. Modrá zem.

úsměvem. Byla hvězdou, napsal s úsměvem. Byla hvězdou mých noc úsměvem. Byla hvězdou mých nocí plukovstvem.

0: Rádio Blaník. Chcem lítat. Rádio Blaník. Tajemný. Rádio Blaník. Tajemný rok. Rádio Blaník. Tajemný rok. Rádio Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Rádio Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Blaník. Tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Tajemný rok.
1: Rok vašeho života. A vzpomínek.
0: Tajemný rok.

0: roce jste 30. dubna mohli taky poprvé vidět krční písničky a v tajemném roce jste 30. dubna mohli taky poprvé vidět krkonošské pohádky. František Petrka jako Krakonoš. Víte, ve kterém roce to bylo?
1: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky? Mějte se

0: Pěkně, nashledanou.
1: Vy taky, krásný den.
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky píšou v SMS? Nashledanou.
1: Vy taky, krásný den.
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky píšou v SMSkách?
2: Tak.
1: Vy taky, krásný den.
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky píšou v SMSkách?
2: Tak třeba posluchač...
1: Krásný den.
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky píšou v SMSkách?
2: Tak třeba poslu...
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky píšou v SMSkách?
2: Tak třeba posluchačka Marie z Přepych napsala podle...
0: Posluchači a posluchačky píšou v SMSkách?
2: Tak třeba posluchačka Marie z Přepych napsala podle písniček a Krkonoš...
0: Posluchačky píšou v SMSkách?
2: Tak třeba posluchačka Marie z Přepych napsala podle písniček a Krkonoš...
0: SMSkách?
2: Tak třeba posluchačka Marie z Přepych napsala podle písniček a Krkonošských pohárek se jedná o rok 19... Posluchačka Marie z Přepych napsala podle písniček a Krkonoš... pohárek se jedná o rok 1974. Přepych napsala podle písniček a Krkonošských pohárek se jedná o rok 1974. A podle písniček a Krkonošských pohárek se jedná o rok 1974. To mi bylo krásníček a Krkonošských pohárek se jedná o rok 1974. To mi bylo krásných 21 let a bylo Krkonošských pohárek se jedná o rok 1974. To mi bylo krásných 21 let a bylo se jedná o rok 1974. To mi bylo krásných 21 let a byla jsem rok vdaná.
3: Děkujeme.
2: 1974, to mi bylo krásných 21 let a byla jsem rok vdaná.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: 74, to mi bylo krásných 21 let a byla jsem rok vdaná.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: Potom přidáme 3, to mi bylo krásných 21 let a byla jsem rok vdaná.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: Potom přidáme typ ke stejnému 21 let a byla jsem rok vdaná.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: Potom přidáme typ ke stejnému roku ten let a byla jsem rok vdaná.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: Potom přidáme typ ke stejnému roku ten nám poslala Petra z rok vdaná.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: Potom přidáme typ ke stejnému roku, ten nám poslala Petra ze Sázavy napsala.
3: Děkujeme za vzpomínku.
2: Potom přidáme typ ke stejnému roku, ten nám poslala Petra ze Sázavy napsala, mě byl jeden rok. Potom přidáme typ ke stejnému roku, ten nám poslala Petra ze Sázavy napsala, mě byl jeden rok a na typ ke stejnému roku, ten nám poslala Petra ze Sázavy napsala, mě byl jeden rok a narodil se mi bratro.
3: Díky
2: Petru. Roku, ten nám poslala Petra ze Sázavy napsala, mě byl jeden rok a narodil se mi bratro.
3: Díky Petro.
2: A Petra ze Sázavy napsala, mě byl jeden rok a narodil se mi bratro.
3: Díky Petro.
2: Ale máme tady třeba i Zavy napsala, mě byl jeden rok a narodil se mi bratro.
3: Díky Petro.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 1971 rok a narodil se mi bratro.
3: Díky Petro.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 1973 narodil se mi bratro.
3: Díky Petro.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 1973 a ten nám poslal Vlastík.
3: Díky Petro.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 1973 a ten nám poslal Vlastík z Břeclavi. Máme tady třeba i tip na rok 1973 a ten nám poslal Vlastík z Břeclavi, který byl v tom druhým rokem v učení.
0: Díky, píšu čárku 73. Co vy, jaký rok typujete? Jsem s ním. 8
2: učení.
0: Díky, píšu čárku 73. Co vy, jaký rok typujete? Jsem s ním. 800 109 100. Píšu čárku 73. Co vy, jaký rok typujete? Jsem s ním. 800 109. Čárku 73. Co vy, jaký rok typujete? Jsem s ním. 800 109 109. Díky, co vy, jaký rok typujete? Jsem s ním. 800 109 109. Brnkněte nebo napište naše rok typujete. Jsem s ním. 800 109 109. Brnkněte nebo napište na 600 318 s ním. 800 109 109. Brnkněte nebo napište na 600 318 118. Nebudu 800 109 109. Brnkněte nebo napište na 600 318 118. Nebo do komentářů 109. Brnkněte nebo napište na 600 318 118. Nebo do komentářů na Facebooku. Brnkněte nebo napište na 600 318 118. Nebo do komentářů na Facebooku. A z tajemného roku je i 600 318 118. Nebo do komentářů na Facebooku. A z tajemného roku je i tahle písnička 118. Nebo do komentářů na Facebooku. A z tajemného roku je i tahle písnička Karla. Nebo do komentářů na Facebooku. A z tajemného roku je i tahle písnička Karla Kahovce. Chodím jen tak komentářů na Facebooku. A z tajemného roku je i tahle písnička Karla Kahovce. Chodím jen z boku. A z tajemného roku je i tahle písnička Karla Kahovce. Chodím jen tak bosý. Se jmenuje. Tajemného roku je i tahle písnička Karla Kahovce. Chodím jen tak bosý. Se jmenuje. Písnička Karla Kahovce. Chodím jen tak bosý. Se jmenuje. Kahovce. Chodím jen tak bosý. Se jmenuje. Chodím jen tak bosý. Se jmenuje.
4: Chodím
0: tak bosý. Se jmenuje.

0: 하네 하네 아 아. 하네 하네 아 아바나 블라니쿠. 하네 하네 아 아바나 블라니쿠. 라디오. 하네 하네 아 아바나 블라니쿠. 라디오 블라니. 하네 하네 아 아바나 블라니쿠.
1: 라디오 블라닉 타이머니 라디오 블라닉 타이머니 록.
0: písnička, která teď zazněla protože vyšla v tajemném roce.
1: Tajemný rok.
0: Písnička, která teď zazněla protože vyšla v tajemném roce.
1: Tajemný rok.
0: Písnička, která teď zazněla protože vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní. Písnička, která teď zazněla protože vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A písnička, která teď zazněla protože vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A teď zazněla protože vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A v tajemném roce jste 30. Protože vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A v tajemném roce jste 30. dubna vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A v tajemném roce jste 30. dubna mohli taky po roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A v tajemném roce jste 30. dubna jako všechny ostatní písničky. A v tajemném

0: Včera to dávali v televizi.
1: Máte pocit, že to dávali v televizi? No to je Maruško.
0: Včera to dávali v televizi.
1: Máte pocit, že to dávali v televizi? No tak jo.
0: Včera to dávali v televizi.
1: Máte pocit, že to dávali v televizi? No tak jo.
0: Dneska to je jako večerníček, dávali v televizi.
1: Máte pocit, že to dávali v televizi? No tak jo.
0: Dneska to je jako večerníček pro děti.
1: A máte pocit, že to dávali v televizi? No tak jo.
0: Dneska to je jako večerníček pro děti.
1: A máte něco dávali v televizi? No tak jo.
0: Dneska to je jako večerníček pro děti.
1: A máte nějakou vzpomínku? No tak jo.
0: Dneska to je jako večerníček pro děti.
1: A máte nějakou vzpomínku k roku, který...
0: Dneska to je jako večerníček pro děti.
1: A máte nějakou vzpomínku k roku, který typujete?
0: To jsem ještě večerníček pro děti.
1: A máte nějakou vzpomínku k roku, který typujete?
0: To jsem ještě chodila do školy.
1: A máte nějakou vzpomínku k roku, který typujete?
0: To jsem ještě chodila do školy.
1: A máte nějakou vzpomínku k roku, který typujete?
0: To jsem ještě chodila do školy.
1: Tak já vám moc děkuju. Jakou vzpomínku k roku, který typujete?
0: To jsem ještě chodila do školy.
1: Tak já vám moc děkuju. Mějte se, který typujete?
0: To jsem ještě chodila do školy.
1: Tak já vám moc děkuju. Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.
0: Taky, naschledanou. To jsem ještě chodila do školy.
1: Tak já vám moc děkuju. Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.
0: Taky, naschledanou. Ještě chodila do školy.
1: Tak já vám moc děkuju. Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.
0: Taky, naschledanou.
1: Tak já vám moc děkuju. Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.
0: Taky, naschledanou.
1: Jdeme na SMSky.
2: Z Bílovic.
1: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.
0: Taky, naschledanou.
1: Jdeme na SMSky.
2: Z Bílovic u Prostějova se na...
1: Mějte se krásně, Maruško, naslyšenou.
0: Taky, naschledanou.
1: Jdeme na SMSky.
2: Z Bílovic u Prostějova se nám dopsala...
1: Naslyšenou.
0: Taky, naschledanou.
1: Jdeme na SMSky.
2: Z Bílovic u Prostějova se nám dopsala Lenka, milý Blanku. Z Bílovic u Prostějova se nám dopsala Lenka, milý Blaničku. Myslím si, že tajemný rok je 19. Bílovic u Prostějova se nám dopsala Lenka, milý Blaničku, myslím si, že tajemný rok je 1974. Pa se nám dopsala Lenka, milý Blaničku, myslím si, že tajemný rok je 1974. Blaničku, myslím si, že tajemný rok je 1974. Podle písniček v tomto roce mi bylo krásný, že tajemný rok je 1974. Podle písniček v tomto roce mi bylo krásných 11. Je 1974. Podle písniček v tomto roce mi bylo krásných 11 let. 74. Podle písniček v tomto roce mi bylo krásných 11 let. Že podle písniček v tomto roce mi bylo krásných 11 let.
1: Děkujeme, zdravíme do Bílovic.
2: Ček, v tomto roce mi bylo krásných 11 let.
1: Děkujeme, zdravíme do Bílovic.
2: Potom přidám další, mi bylo krásných 11 let.
1: Děkujeme, zdravíme do Bílovic.
2: Potom přidám další tip, dalších 11 let.
1: Děkujeme, zdravíme do Bílovic.
2: Potom přidám další tip, další čárku k roku 19.
1: Děkujeme, zdravíme do Bílovic.
2: Potom přidám další tip, další čárku k roku 1974.
1: Zdravíme do Bílovic.
2: Potom přidám další tip, další čárku k roku 1974. Potom přidám další tip, další čárku k roku 1974. Tentokrát od Míry 1974. Tentokrát od Míry z Litoměřic. Napsal bylo mi 10 let, takže jsem byl dítě školou povinen. 74. Tentokrát od Míry z Litoměřic. Napsal bylo mi 10 let, takže jsem byl dítě školou povinen. Tentokrát od Míry z Litoměřic. Napsal bylo mi 10 let, takže jsem byl dítě školou povinné. Bylo mi 10 let, takže jsem byl dítě školou povinné.
1: Díky, Míro.
2: A potom přidám tip na rok 1970, takže jsem byl dítě školou povinné.
1: Díky, Míro.
2: A potom přidám tip na rok 1973, povinné.
1: Díky, Míro.
2: A potom přidám tip na rok 1973, ten nám poslala Helena z Brna a napsala tip na rok 1973, ten nám poslala Helena z Brna a napsala to je rok mého narození.
1: No tak.
2: 1973, ten nám poslala Helena z Brna a napsala to je rok mého narození.
1: No tak pěkně děkujeme.
2: 3. Ten nám poslala Helena z Brna a napsala to je rok mého narození.
1: No tak pěkně děkujeme.
2: Poslala Helena z Brna a napsala to je rok mého narození.
1: No tak pěkně děkujeme. Mám zapsat.
2: Brna a napsala to je rok mého narození.
1: No tak pěkně děkujeme. Mám zapsat.
2: To je rok mého narození.
1: No tak pěkně děkujeme. Mám zapsáno. Co vy? 800 109 109.
2: Narození.
1: No tak pěkně děkujeme. Mám zapsáno. Co vy? 800 109 109. No tak pěkně děkujeme. Mám zapsáno. Co vy? 800 109 109. Volejte 603. Děkujeme. Mám zapsáno. Co vy? 800 109 109. Volejte 603 118. Mám zapsáno. Co vy? 800 109 109. Volejte 603 118 118. Pište. Co vy? 800 109 109. Volejte 603 118 118. Pište. A 800 109 109. Volejte 603 118 118. Pište a další nápověda. 603 118 118. Pište a další nápověda. Už za chvilku. 118 118. Pište a další nápověda. Už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: 18. Pište a další nápověda. Už za chvilku.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na rádiu.
1: Další nápověda. Už za chvilku.
3: Tajemný rok.

0: nový plot mám, nový. Já nový plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budu. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budu. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď je divovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď je tice ude. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý tujeme. Ploty Dobrý teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Máš doma bordelkovou.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Máš doma bordelkovou.
0: CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Máš doma bordelkovový. Odvez ho do z...
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Máš doma bordelkovový.
0: Všechno dobrý.
1: Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. A bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Terny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Ty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Česká profesio.
1: Lepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální
1: a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální
1: Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši
1: Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši
1: CZ.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Synke. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nka, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i trhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotel krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Care, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, témka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Chodím jen tak bosý. Chodím jen tak bosý a Karel. Chodím jen tak bosý a Karel Kahovec a další. Chodím jen tak bosý a Karel Kahovec a další. Připomínka tajemného roku. Chodím jen tak bosý a Karel Kahovec a další. Připomínka tajemného roku.
1: Tajemný.
0: Chodím jen tak bosý a Karel Kahovec a další. Připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a
0: tak bosý a Karel Kahovec a další. Připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
0: Kahovec a další. Připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
0: Připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krkonošského roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krkonošské pohádky to byla.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krkonošské pohádky
1: a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krkonošské pohádky to byla pro změnu. Krkonošské pohádky to byla pro změnu. Slovní připomínka tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli. Krkonošské pohádky to byla pro změnu. Slovní připomínka tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli vidět poprvé. Pro změnu. Slovní připomínka tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli vidět poprvé. A tady jsou další typy. Slovní připomínka tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli vidět poprvé. A tady jsou další typy. Připomínka tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli vidět poprvé. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli vidět poprvé. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemném roce jste je mohli vidět poprvé. A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den. Mohli vidět poprvé a tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A tady jsou další typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Maria Zum.
0: Typy. Rádio Blaník Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Maria Zum.
0: Petr Slíva tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Maria Zum. Myslím si, že
0: tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Maria Zum. Myslím si, že to
0: den.
3: Dobrý den, tady Maria Zumpoce. Myslím si, že je to rok 1970. Dobrý den, tady Maria Zumpoce. Myslím si, že je to rok 1973. Tady Maria Zumpoce. Myslím si, že je to rok 1973. Zumpoce. Myslím si, že je to rok 1973.
0: 73. A podle čeho si to myslíte, Maruško?

0: Ahoj, jsem Martin
1: Mechanik. Pleť www.simcare.cz.
0: Ahoj, jsem Martin Mechanik z Carglassu.
1: www.simcare.cz.
0: Ahoj, jsem Martin Mechanik z Carglassu.
1: CZ.
0: Ahoj, jsem Martin Mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj, jsem Martin Mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením. Ahoj, jsem Martin Mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Martin Mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak, garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. A na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
2: Carglass

0: osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping. 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem. Vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na tak startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývají akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever, nad slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atý od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovar Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a potom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několik historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz za tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal. Real.cz.
2: Tam, kde slunce
1: Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
1: Více najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
1: Najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
3: Přijdou vhod
1: jackodesign.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
3: Přijdou vhod jackodesign.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije,
3: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
2: Do očí bije,
3: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.

0: Léto je pryč a... Léto je pryč a je tu podzim. Zase tá záplava barevného listí. Léto je pryč a je tu podzim. Zase tá záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Je tu podzim. Zase tá záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Našeho listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadam. Báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčík. Barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr. Využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních. Z optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických. Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí. Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí. Nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky, dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky, měření a vyšetření zraku a nezapomene ani na kontaktní čočky, měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání, nezapomene ani na kontaktní čočky, měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčík zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková o čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www. Optika v. Podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www. Optika v. CZ. Vidět. Optika Hadamčíková Opava. www. Optika v. CZ. Optika Hadamčíková Opava. www. Optika v. CZ.
1: Outlet Arena.
0: Hadamčíková Opava. www. Optika v. CZ.
1: Outlet Arena.
0: www. Optika v. CZ.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok
0: Optika v. CZ.

0: designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Megasekáč
0: a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
0: Novým nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Megasekáč Ostrava
0: trhu. Jackodesign.cz.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží
0: design.cz.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10.
1: Megasekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
1: Sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
1: Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřené zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 5. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj na webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Uteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Plán
1: na akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Plánujete stavbu?
1: Ostrava u Futura.
3: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavba. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Po rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Máme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levní nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé cent levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
4: Jsem horská gorila.
3: Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
4: Jsem horská gorila.
3: Malé a velké rekonstrukce CZ.
4: Jsem horská gorila z Ugandy. Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné
4: Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
5: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka Outdoorila.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se za
4: gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
4: Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee.

0: zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme tu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězd balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Te skvělou 5 hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bvu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushme. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Bomba
0: i na Bushman i na www.bushman.cz.
1: Bomba ceny v Argos
0: na www.bushman.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě
0: Bushman.cz.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. V Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OE. Vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Zabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělý kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých 808 LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých 880 16 ampér od OEZ. Za skvělých 888 korun v ampér od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj při 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos 8 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Tuto zimu.
1: Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Tuto zimu.
1: Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Tuto zimu.
1: Argos pro elektrikáře.
2: Tuto zimu.
1: Argos pro elektrikáře.
2: Tuto zimu. Objevte Emiráty. Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotik. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotik. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince nově. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice nebo pokračujte s přestupem za exotikou.

0: Exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Jděte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. RR exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárže. 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárže. 4 novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárží 4x týdně. Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatný. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatný. Spouští přímé lety z Katovic do Šárží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Sky. Přímé lety z Katovic do Šárží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný G 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, platná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy, Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovní Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji letět.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Ve vlaku či auto...
0: V cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Ve vlaku či autobusu.
0: Katovice Airport, miluji létat.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně...
0: Airport, miluji létat.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
0: A létat.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese. Autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam
1: je v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické. Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil.
2: Když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
2: A není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 20.
1: Tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně.
1: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu rádio.
1: S námi online.
2: 24 hodin denně na webu rádio Bla.
1: Online.
2: 24 hodin denně na webu rádio
1: Bla.
2: 24 hodin denně na webu rádio Blaník.cz. 4 hodin denně na webu rádio Blaník.cz. Denně na webu rádio Blaník.cz. Na webu rádio Blaník.cz. Blaník.cz. CZ.

Tajemný rok a Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Petr Slíva. Goodbye. Slíva.

0: Seasons in the Sun. Seasons in the Sun. Seasons in the Sun. Daddy Jack. Seasons in the Sun. Daddy Jack.
1: Diamond Ear.
0: Seasons in the Sun. Daddy Jack.
1: Diamond Ear.
0: Seasons in the Sun. Daddy Jack.
1: Diamond Ear. Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A taky už tady...
2: Tajemný rok.
0: A taky už tady byla Helena Vondráčková a mal... A taky už tady byla Helena Vondráčková a malovaný... A taky už tady byla Helena Vondráčková a malovaný čbánku. Měli jsme... A taky už tady byla Helena Vondráčková a malovaný čbánku. Měli jsme tady Petra Reska, Modrou Vondráčková a malovaný čbánku. Měli jsme tady Petra Reska, Modrou zem, nebo Karla Kahovce, malovaný čbánku. Měli jsme tady Petra Reska, Modrou zem, nebo Karla Kahovce s písničkou Chbánku. Měli jsme tady Petra Reska, Modrou zem, nebo Karla Kahovce s písničkou Chodím jen tak bosý. Měli jsme tady Petra Reska, Modrou zem, nebo Karla Kahovce s písničkou Chodím jen tak bosý. A tak tady Petra Reska, Modrou zem, nebo Karla Kahovce s písničkou Chodím jen tak bosý. A taky jsme tady měli připomínku Modrou zem, nebo Karla Kahovce s písničkou Chodím jen tak bosý. A taky jsme tady měli připomínku Krkonoš Karla Kahovce s písničkou Chodím jen tak bosý. A taky jsme tady měli připomínku Krkonošských pohádek s písničkou Chodím jen tak bosý. A taky jsme tady měli připomínku Krkonošských pohádek. Ten legend Chodím jen tak bosý. A taky jsme tady měli připomínku Krkonošských pohádek. Ten legendární večer připomínku Krkonošských pohádek. Ten legendární večerníček jste poprvé mohli vidět v Pražských pohádek. Ten legendární večerníček jste poprvé mohli vidět právě v Tajemném roce. A tady jsou ten legendární večerníček jste poprvé mohli vidět právě v Tajemném roce. A tady jsou legendární večerníček jste poprvé mohli vidět právě v Tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník jste poprvé mohli vidět právě v Tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník mohli vidět právě v Tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den. V Tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Další tipy. Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Peťo.
0: Rádio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Peťo.
0: A Tajemný rok. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Peťo. Tady Pavel. Hele, dobrý den, Peťo. Tady Pavel. Hele, dneska je to tuten, Peťo. Tady Pavel. Hele, dneska je to tutovka. Tady Pavel. Hele, dneska je to tutovka. 70. Tady Pavel. Hele, dneska je to tutovka. Hele, dneska je to tutovka. 74. A jen dneska je to tutovka 74. A je to tutovka 74. A jen tak pro zajímavost, tutovka 74. A jen tak pro zajímavost, ten 74. A jen tak pro zajímavost, ten díl, kde 74. A jen tak pro zajímavost, ten díl, kde... A jen tak pro zajímavost, ten díl, kde řekne, že kyselo, tak pro zajímavost, ten díl, kde řekne, že kyselo je moc kovo, ten díl, kde řekne, že kyselo je moc kyselý.
0: No.
3: Ten díl, kde řekne, že kyselo je moc kyselý.
0: No.
3: A bramborák, kde řekne, že kyselo je moc kyselý.
0: No.
3: A bramborák moc bramborou řekne, že kyselo je moc kyselý.
0: No.
3: A bramborák moc bramborovej, že kyselo je moc kyselý.
0: No.
3: A bramborák moc bramborovej, ten byl moc kyselý.
0: No.
3: A bramborák moc bramborovej, ten byl zrovna včera.
0: No.
3: A bramborák moc bramborovej, ten byl zrovna včera.
0: Fakt jo.
3: A bramborák moc

nové české. Pohodové české. Pohodové české rádio.

0: Sen buradayım. Sen de zırhına fıçayla.
1: Fak diyor. Ne yaptı?
0: Sen buradayım. Sen de zırhına fıçayla.
1: Fak diyor. Ne yaptı?
0: Sen de zırhına fıçayla.
1: Fak diyor. Ne yaptı? Asi musím někdy pustit televizi. Fak diyor. Ne yaptı? Asi musím někdy pustit televizi.
0: Usáka pohádka se musí koukat.
1: Jo. No, se, asi musím někdy pustit televizi.
0: Usáka pohádka se musí koukat, jo.
1: Asi musím někdy pustit televizi.
0: Usáka pohádka se musí koukat, jo.
1: Jasně. Asi musím někdy pustit televizi.
0: Usáka pohádka se musí koukat, jo.
1: Jasně. Určitě, v každém věku. Pustit televizi.
0: Usáka pohádka se musí koukat, jo.
1: Jasně. Určitě, v každém věku.
0: Usáka pohádka se musí koukat, jo.
1: Jasně. Určitě, v každém věku.
0: Usáka se musí koukat, jo.
1: Jasně. Určitě, v každém věku. Díky moc, krásný den.
0: Koukat, jo.
1: Jasně, určitě, jo. V každém věku. Díky moc, krásný den, jo. Naslyšenou.
0: Taky,
1: jasně, určitě, jo. V každém věku. Díky moc, krásný den, jo. Naslyšenou.
0: Taky, jasný,
1: určitě, jo. V každém věku. Díky moc, krásný den, jo. Naslyšenou.
0: Taky, jasný, den.
1: Já zrovna si někde věku. Díky moc, krásný den, jo. Naslyšenou.
0: Taky, jasný, den.
1: Díky moc, krásný den, jo. Naslyšenou.
0: Taky, jasný, den.
1: Já zrovna si někde běhal, nebo doslova jsem někde. Krásný den, jo. Naslyšenou.
0: Taky, jasný, den.
1: Já zrovna si někde běhal, nebo doslova jsem někde běhal, když byl
0: naslyšenou. Taky, jasný, den.
1: Já zrovna si někde běhal, nebo doslova jsem někde běhal, když byl Černíček. Povídej.
0: Jasný, den.
1: Já zrovna si někde běhal, nebo doslova jsem někde běhal, když byl Černíček. Povídej.
2: Napsala nám.
1: Já zrovna si někde běhal, nebo doslova jsem někde běhal, když byl Černíček. Povídej.
2: Napsala nám Hana ze Vsetína.
1: Někde běhal, nebo doslova jsem někde běhal, když byl Černíček. Povídej.
2: Napsala nám Hana ze Vsetína.
1: Jsem někde běhal, když byl Černíček. Povídej.
2: Napsala nám Hana ze Vsetína. Zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali.
1: Když byl Černíček. Povídej.
2: Napsala nám Hana ze Vsetína. Zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali Krkonošské.
1: Povídej.
2: Napsala nám Hana ze Vsetína. Zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali Krkonošské. Napsala nám Hana ze Vsetína. Zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali Krkonošské pohádky, tak typuji rok 19. Hana ze Vsetína. Zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali Krkonošské pohádky, tak typuji rok 1970. Zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali Krkonošské pohádky, tak typuji rok 1973. Jsme s Rozárkou sledovali Krkonošské pohádky, tak typuji rok 1973, což je zároveň rok Krkonošské pohádky, tak typuji rok 1973, což je zároveň rok pohádky, tak typuji rok 1973, což je zároveň rok mého narození.
1: Děkujeme.
2: Typuji rok 1973, což je zároveň rok mého narození.
1: Děkujeme.
2: Potom 73, což je zároveň rok mého narození.
1: Děkujeme.
2: Potom přidáme typy, což je zároveň rok mého narození.
1: Děkujeme.
2: Potom přidáme typ od Bohuny, zároveň rok mého narození.
1: Děkujeme.
2: Potom přidáme typ od Bohuny z Varnu narození.
1: Děkujeme.
2: Potom přidáme typ od Bohuny z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1900.
1: Děkujeme.
2: Potom přidáme typ od Bohuny z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1970. Potom přidáme typ od Bohuny z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1973. A napsala dáme typ od Bohuny z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1973. A napsala Bohuny z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1973. A napsala typuj to podle z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1973. A napsala typuj to podle a typuje rok 1973. A napsala typuj to podle filmu Přijela k nám pouť 1973. A napsala typuj to podle filmu Přijela k nám pouť 3. A napsala typuj to podle filmu Přijela k nám pouť a s táborem pouť a s táborem jsem se zúčastnila natáčení, takže ve filmu jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna jeden. A s táborem jsem se zúčastnila natáčení, takže ve filmu jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna jeden. Táborem jsem se zúčastnila natáčení, takže ve filmu jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna 11 let.
1: Díky.
2: Já natáčení, takže ve filmu jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna 11 let.
1: Díky.
2: A potom, že ve filmu jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna 11 let.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě tip na rok 19 jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna 11 let.
1: Díky.
2: A potom přidám ještě tip na rok 1970. A potom přidám ještě tip na rok 1974 a ten nám poslala Míša ze Znojma. Ještě tip na rok 1974 a ten nám poslala Míša ze Znojma.
1: Díky, díky.
2: 1974 a ten nám poslala Míša ze Znojma.
1: Díky, díky. Tak zřejmě
2: 1974 a ten nám poslala Míša ze Znojma.
1: Díky, díky. Tak zřejmě
2: a ten nám poslala Míša ze Znojma.
1: Díky, díky, tak zřejmě
2: nám poslala Míša ze Znojma.
1: Díky, díky, tak zřejmě
2: a Míša ze Znojma.
1: Díky, díky, tak zřejmě tahle ta

0: Knojma.
1: Díky, díky, tak zřejmě tahle ta nápověda...
2: Kdyby mě za ruku tady nejsi.

800 109 109, pište na 600 300. Pouť, a to je další nápověda. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318. Další nápověda. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118. A 800 109 109, pište na 600 318 118. A teď 109 pište na 600 318 118. A teď si tuhletu legendární písničku z toho pište na 600 318 118. A teď si tuhletu legendární písničku z tohoto legend 318 118. A teď si tuhletu legendární písničku z tohoto legendárního filmu 118. A teď si tuhletu legendární písničku z tohoto legendárního filmu dáme celou. A teď si tuhletu legendární písničku z tohoto legendárního filmu dáme celou. Teď si tuhletu legendární písničku z tohoto legendárního filmu dáme celou. Legendární písničku z tohoto legendárního filmu dáme celou. Žluťásku. Žluťásku. Legendárního filmu dáme celou. Žluťásku. Žluťásku. Žluťásku.

Tsunami!

0: A ten muzikál se...
1: Jen jestli to nepopletu, všechno bude jinačí.
0: A ten muzikál se jmenuje Přijela k nám. A ten muzikál se jmenuje Přijela k nám pouť. A ten muzikál se jmenuje Přijela k nám pouť. Pouť získala řadu A ten muzikál se jmenuje Přijela k nám pouť. Pouť získala řadu tuzemských i zahraničních ocenění. Muzikál se jmenuje Přijela k nám pouť. Pouť získala řadu tuzemských i zahraničních ocenění a pomohla Přijela k nám pouť. Pouť získala řadu tuzemských i zahraničních ocenění a pomohla i režisér pouť. Pouť získala řadu tuzemských i zahraničních ocenění a pomohla i režisérce. Pouť získala řadu tuzemských i zahraničních ocenění a pomohla i režisérce. V řadu tuzemských i zahraničních ocenění a pomohla i režisérce vstoupit do dvora ocenění a pomohla i režisérce vstoupit do dvorany slávy českého filmu. Takže 15. listopadu i režisérce vstoupit do dvorany slávy českého filmu. Takže 15. listopadu tajemného roku vstoupit do dvorany slávy českého filmu. Takže 15. listopadu tajemného vstoupit do dvorany slávy českého filmu. Takže 15. listopadu tajemného roku má premiéru slávy českého filmu. Takže 15. listopadu tajemného roku má premiéru dětský filmový filmu. Takže 15. listopadu tajemného roku má premiéru dětský filmový muzikál Přijela k nám. 15. listopadu tajemného roku má premiéru dětský filmový muzikál Přijela k nám. Pouť a do tajemného roku má premiéru dětský filmový muzikál Přijela k nám. Pouť a to je do roku má premiéru dětský filmový muzikál Přijela k nám. Pouť a to je další nápověda. Filmový muzikál Přijela k nám. Pouť a to je další nápověda. Volejte na 800 109 109, pište Přijela k nám. Pouť a to je další nápověda. Volejte na 800

0: bych frčil z IT. Krkonožský pohádky. To 1984. Tozenkrát bych frčil z IT. Krkonožský pohádky. Měl místo IT. Tozenkrát bych frčil z IT. Krkonožský pohádky. Měl místo IT. Tozenkrát bych frčil z IT. Krkonožský pohádky. Měl místo IT. Ve fotbale. To vyhrál Němci. Krkonožský pohádky. Měl místo IT. Ve fotbale. To vyhrál Němci. Jo. Pohádky, měl mistrovství světa v hokeji ve fotbale, to vyhrál Němci, měl mistrovství světa v hokeji ve fotbale, to vyhrál Němci, jo. A tenkrát si pamatuju tu v hokeji ve fotbale, to vyhrál Němci, jo. A tenkrát si pamatuju tu pale, to vyhrál Němci, jo. A tenkrát si pamatuju tu pouť, jo. A tenkrát si pamatuju tu pouť, jo. Přijal nám pouť, to tenkrát frčilo.
1: Co jste dělal?
0: Si pamatuju tu pouť, jo, přijat nám pouť, dotýká frčilo.
1: Co jste dělal?
0: Pouť, jo, přijat nám pouť, dotýká frčilo.
1: Co jste dělal vy, Jirko?
0: Jo, přijat nám pouť, dotýká frčilo.
1: Co jste dělal vy, Jirko?
0: Já jsem měl krásný 11 roku.
1: No tak jo, jo, to je ten věk, na který taky rád vzpomínám. No tak jo, jo, to je ten věk, na který taky rád vzpomínám. Moc děkuju. Krásný den. No tak jo, jo, to je ten věk, na který taky rád vzpomínám. Moc děkuju. Krásný den.
0: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
1: Jo, to je ten věk, na který taky rád vzpomínám. Moc děkuju. Krásný den.
0: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
1: Ano.
0: Posluchače rád.
1: Taky rád vzpomínám. Moc děkuju. Krásný den.
0: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
1: Ano.
0: Posluchače rád Jablaník.
1: Moc děkuju. Krásný den.
0: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
1: Ano.
0: Posluchače rád Jablaník.
1: Naslyšenou. Krásný den.
0: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
1: Ano.
0: Posluchače rád Jablaník.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
1: Ano.
0: Posluchače rád Jablaník.
1: Naslyšenou.
2: Tak.
0: Pozdravuji všechny.
1: Ano.
0: Posluchače rád Jablaník.
1: Naslyšenou.
2: Tak a pojďme na SMSky.
1: Ano.
0: Posluchače rád Jablaník.
1: Naslyšenou.
2: Tak a pojďme na
0: Jablaník.
1: Naslyšenou.
2: Tak a pojďme na SMSky.
3: Přidám tip na rok 1970.
1: Naslyšenou.
2: Tak a pojďme na SMSky.
3: Přidám tip na rok 1974.
2: Tak a pojďme na SMSky.
3: Přidám tip na rok 1974, který nám poslala.
2: Tak a pojďme na SMSky.
3: Přidám tip na rok 1974, který nám poslala Petra a napsala
2: SMSky.
3: Přidám tip na rok 1974, který nám poslala Petra a napsala k tomu vzpomínku. Přidám tip na rok 1974, který nám poslala Petra a napsala k tomu vzpomínku. To je rok, kdy jsem se vdala. 1974, který nám poslala Petra a napsala k tomu vzpomínku. To je rok, kdy jsem se vdávala. 4, který nám poslala Petra a napsala k tomu vzpomínku. To je rok, kdy jsem se vdávala.
4: Díky.
3: Který nám poslala Petra a napsala k tomu vzpomínku. To je rok, kdy jsem se vdávala.
4: Díky, Petro.
3: Petra a napsala k tomu vzpomínku. To je rok, kdy jsem se vdávala.
4: Díky, Petro.
3: Potom přidám Leonu Stanvaldu k tomu vzpomínku. To je rok, kdy jsem se vdávala.
4: Díky, Petro.
3: Potom přidám Leonu Stanvaldu Témný. To je rok, kdy jsem se vdávala.
4: Díky, Petro.
3: Potom přidám Leonu Stanvaldu Témným rokem je 1970 vdávala.
4: Díky, Petro.
3: Potom přidám Leonu Stanvaldu Témným rokem je 1974. Přidám Leonu Stanvaldu Témným rokem je 1974 podle krkonožských pohádek. Pohádku Témným rokem je 1974 podle krkonožských pohádek. Pohádek i přijela k nám pouť. V tomto roce je 1974 podle krkonožských pohádek. Pohádek i přijela k nám pouť. V tomto roce jsem oslavila čtvrtý rok svého života.
5: Děkujeme, to by mohlo říct každý, že 74 a říká vás.
3: Čtvrtý rok svého života.
5: Děkujeme, to by mohlo říct každý, že 74 a říká vás to tak půlka. Pojďme. Každý, že 74 a říká vás to tak půlka. Pojďme.
3: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1973.
5: A říká vás to tak půlka. Pojďme.
3: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1973.
5: To tak půlka. Pojďme.
3: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1973, ten nám poslal.
5: Pojďme.
3: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1973, ten nám poslal Jirka a napsal to je. Přidám ještě jeden tip na rok 1973, ten nám poslal Jirka a napsal to je. Tip na rok 1973, ten nám poslal Jirka a napsal to je rok, kdy jsem se potkal 73, ten nám poslal Jirka a napsal to je rok, kdy jsem se potkal se svojí úžasnou manželkou. Ten nám poslal Jirka a napsal to je rok, kdy jsem se potkal se svojí úžasnou manželkou.
5: 73 to říká ta druhá.
3: Jirka a napsal to je rok, kdy jsem se potkal se svojí úžasnou manželkou.
5: 73 to říká.
3: Kdy jsem se potkal se svojí úžasnou manželkou.
5: 73 to říká ta druhá půlka, tak dělám další čárku.
3: Potkal se svojí úžasnou manželkou.
5: 73 to říká ta druhá půlka, tak dělám další čárku a pojďme teda na
3: úžasnou manželkou.
5: 73 to říká ta druhá půlka, tak dělám další čárku a pojďme teda na poslední slovo. 73 to říká ta druhá půlka, tak dělám další čárku a pojďme teda na poslední slovní nápověď. To říká ta druhá půlka, tak dělám další čárku a pojďme teda na

0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok.
0: Hledáme tajemný rok. Hledáme tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Tajemný rok Rádia Planet.
1: Rok vašeho života.
0: Tajemný rok Rádia Planet. Tajemný rok Rádia Planet.

0: poslední slovní nápovědu. A půlka, tak dělám další čárku a pojďme teda na poslední slovní nápovědu. Maďarský vynález. Dělám další čárku a pojďme teda na poslední slovní nápovědu. Maďarský vynález. A pojďme teda na poslední slovní nápovědu. Maďarský vynález. Pojďme teda na poslední slovní nápovědu. Maďarský vynálezce, sochař a profesor. Slovní nápovědu. Maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury. Maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Ern Rubik. Maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Ern Rubik. Vynálezce, sochař a profesor architektury Ern Rubik. Sochař a profesor architektury Ern Rubik. V tajemném roce vynalezl profesor architektury Ern Rubik. V tajemném roce vynalezl kostku architektury Ern Rubik. V tajemném roce vynalezl kostku. Rubik. V tajemném roce vynalezl kostku. V tajemném roce vynalezl kostku. Rubikovu kostku. Hlavulam, který se potom rozšířil do celého světa. Tohle je třeba kousek americké reklamy. Rubik's. Hlavulam, který se potom rozšířil do celého světa. Tohle je třeba kousek americké reklamy. Rubik's Cube. Hover. Potom rozšířil do celého světa. Tohle je třeba kousek americké reklamy. Rubik's Cube. Hover 3 billion. Celého světa. Tohle je třeba kousek americké reklamy. Rubik's Cube. Hover 3 billion combinations. Tohle je třeba kousek americké reklamy. Rubik's Cube. Hover 3 billion combinations, but just americké reklamy. Rubik's Cube. Over 3 billion combinations, but just one solution. Rubik's Cube. Over 3 billion combinations, but just one solution. Ern Rubik. Over 3 billion combinations, but just one solution. Ern Rubik vynalezl. Over 3 billion combinations, but just one solution. Ern Rubik vynalezl. In combinations, but just one solution. Ern Rubik vynalezl Rubikovu kostku právě. But just one solution. Ern Rubik vynalezl Rubikovu kostku právě v tajemném roce. One solution. Ern Rubik vynalezl Rubikovu kostku právě v tajemném roce. Ern Rubik vynalezl Rubikovu kostku právě v tajemném roce. A Rubik vynalezl Rubikovu kostku právě v tajemném roce. A ve kterém roce to bylo? Rubikovu kostku právě v tajemném roce. A ve kterém roce to bylo? Právě v tajemném roce. A ve kterém roce to bylo? To je v tajemném roce. A ve kterém roce to bylo? To necháváme na vás. Kdy bylo? To necháváme na vás, kdy se začala Rubikova kostka prodávat. Teď 800 stala Rubikova kostka prodávat. Teď 800 109 109 to je to telefonička prodávat. Teď 800 109 109 to je to telefonní číslo, na které můžete prodávat. Teď 800 109 109 to je to telefonní číslo, na které můžete volat 6318. Teď 800 109 109 to je to telefonní číslo, na které můžete volat 6318 118. 800 109 109 to je to telefonní číslo, na které můžete volat 6318 118. Na to můžete psát 109 109 to je to telefonní číslo, na které můžete volat 6318 118. Na to můžete psát, to je to telefonní číslo, na které můžete volat 6318 118. Na to můžete psát číslo, na které můžete volat 6318 118. Na to můžete psát a za chvilinku to rozsekneme.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Rozsekneme.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník. Na Rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

0: Never can say goodbye a Gloria. Never can say goodbye a Gloria Gaynor. Gaynor. Posloucháte Tajemný rok a tady jsou vaše další tipy. Pojďme Tajemný rok a tady jsou vaše další tipy. Pojďme na ně třeba. A tady jsou vaše další tipy. Pojďme na ně třeba tento. Tady jsou vaše další tipy. Pojďme na ně třeba tento. Ty pojďme na ně třeba tento. Radio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den. Pojďme na ně třeba tento. Radio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
1: Vím to Jirka.
0: Třeba tento. Radio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
1: Vím to Jirka Kinceplo.
0: Radio Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
1: Vím to Jirka Kinceplo.
0: Dobrý Blaník Petr Slíva Tajemný rok. Dobrý den.
1: Vím to Jirka Kinceplo.
0: Dobrý den Jirko, povídejte. Tajemný rok. Dobrý den.
1: Vím to Jirka Kinceplo.
0: Dobrý den Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že...
0: Dobrý den.
1: Vím to Jirka Kinceplo.
0: Dobrý den Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že to Jirka Kinceplo.
0: Dobrý den Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že to rok 1974 Kinceplo.
0: Dobrý den Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že to rok 1974.
0: To? Dobrý den Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že to rok 1974. To tenkrát bych...
0: Dobrý den Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že to rok 1974. To tenkrát bych frčil z IT. Petře, já si myslím, že to rok 1974. To tenkrát bych frčil z IT. Kako si myslím, že to rok 1974. To tenkrát...

0: A o tom, proč se vyplatí o cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
1: Je potřeba říct, že hypoték nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit,
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, držíme zakázky v pohybu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné,
1: zakázky v pohybu.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. U nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za ková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 329,90. Albert dle srovnání k 30.9.90. Albert dle srovnání k 30.9.
2: Máme ji
3: naši novou
0: Albert dle srovnání k 30.9.
2: Máme ji
3: naši novou akuvrtačku.
0: Dle srovnání k 30.9.
2: Máme ji
3: naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 7
0: k 30.9.
2: Máme ji
3: naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799.
3: Máme ji naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799.
3: Máme ji naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: Z baterií novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: Z baterií vrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: Z baterií a nabíječkou.
2: Jen za 799 korun.
3: Z baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup.

0: Shopmall a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. C, no nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: 2 plus 1...
0: Čekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: 2 plus 1...
0: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku...
0: Den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii...
0: Když něco, tak Allegro.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. K tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shop se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 10%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Sada zimních kol zdarma?
1: E-shopu Teta Drogerie CZ.
2: Sada zimních kol zdarma?
1: Drogerie.cz.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená za... Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní... Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 590 záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včet... Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je 9 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pos DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte. No, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Právě
2: CZ. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Právě teď v Plané.
2: Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Právě teď v Planéhu. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte cent. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Plané. Rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planého. Online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planého. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planého. Vyzvedněte na prodejně. Planého. Vyzvedněte na prodejně. Planého.

0: Šafránové wellness pro vaše...
1: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kapela. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kapela Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kapela Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Dendreis. www.kapilan.cz
2: A co vaše úspory v penzet? A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Úspory v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko. Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď.
2: Dělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď.
2: Převeď. Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď.
2: Převeďte ho k NN.
3: Náš pí.
2: Probuďte vaše penzíko právě teď.
3: Převeďte ho k NN.
2: Náš růstový fond patří
3: vaše penzíko právě teď.
2: Převeďte ho k NN.
3: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Právě teď.
3: Převeďte ho k NN.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
3: Zjiď.
2: Převeďte ho k NN.
3: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Získejte
3: NN.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
3: Získejte odměnu špičce na trhu.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na u.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na NN.cz.
2: 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na NN.cz.
2: NN.
3: Za převod pouze v říjnu.
2: Více na NN.cz.
3: NN.
2: Na vás záleží.
3: Pouze v říjnu.
2: Více na NN.cz.
3: NN.
2: Na vás záleží.
4: Přijďte si do...
2: Více na NN.cz.
3: NN.
2: Na vás záleží.
4: Přijďte si do Benu pro...
2: CZ. NN. Na vás záleží.
4: Přijďte si do Benu pro léky i...
2: NN. Na vás záleží.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Na vás záleží.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu...
2: Záleží.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet?
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Má i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus to...
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte víc...
5: Doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
5: Prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým... Kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zisku bez doplatku.

0: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás
0: další rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení
0: s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování
0: příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom. Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování.

0: nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných.
0: Nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách.
0: Se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na
0: Benucem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benucem. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě?
1: Vám poradíme.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě... Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjč...
2: Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději
2: zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
2: Ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
2: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na...
2: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
3: Stavebniny Dek.
1: Komerční banka. Více na KB.cz.
3: Stavebniny Dek přináší megaakce.
1: Více na KB.cz.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Tonda Chre.
1: KB.cz.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Tonda Chrenoton 4. Stavebniny Dek přináší megaakci. Tonda Chrenoton 4. Stavebniny Dek přináší megaakci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Stavebniny Dek přináší megaakci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená přináší megaakci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu z... v provedení Režná a Červená Engoba.

0: co objevovat.
1: V Baumaxu akovrtačka Assist s příslušenstvím je...
0: Psu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akovrtačka Assist s příslušenstvím jen za 7...
0: Pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akovrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799... V Baumaxu akovrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí Baumaxu akovrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí dokonce řípačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax.
1: Příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
1: Za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky...
1: 99 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsou dny dobré?
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsou dny dobré?
0: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsou dny dobré?
3: Lepší a pak jsou tu a...
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsou dny dobré?
3: Lepší a pak jsou tu Allegro Days.
0: Ty. Vždycky něco navíc.
2: Jsou dny dobré?
3: Lepší a pak jsou tu Allegro Days.
0: Víc.
2: Jsou dny dobré?
3: Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Jsou dobré?
3: Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákup.
2: Lepší a pak jsou tu Allegro Days.
3: Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super. Lepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a Kupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro. Sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den na plno. Když něco, tak...

Tajemný rok. Posloucháte tajemný. Posloucháte tajemný rok Rádia Blaník. Posloucháte tajemný rok Rádia Blaník. Posloucháte tajemný rok Rádia Blaník. Posloucháte tajemný rok Rádia Blaník. Rok Rádia Blaník.

čtverečnímu základních tašek, 4 běžné metry sušených letí, pilou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek, 4 běžné metry sušených letí zdarma. Ke každému metru čtverečnímu základních tašek, 4 běžné metry sušených letí zdarma. Čtverečnímu základních tašek, 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách základních tašek, 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 4 běžné metry sušených letí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Letí zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz latě zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Dek.cz.

Posloucháte. Posloucháte.

0: Tak dejte.
1: Já bych řekl podle nápověd 74.
2: 70.
0: Tak dejte.
1: Já bych řekl podle nápověd 74.
2: 74. Byl jste na světě.
1: Já bych řekl podle nápověd 74.
2: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý.
1: Já bych řekl podle nápověd 74.
2: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý hlas.
1: Nápověd 74.
2: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý hlas.
1: Mám, no, předešť 74.
2: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý hlas.
1: Mám, no, předevčírem nebo...
2: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý hlas?
1: Mám, no, předevčírem nebo před třema...
2: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý hlas?
1: Mám, no, předevčírem nebo před třema dnem by bylo 63.
2: Na světě vy máte dost mladý hlas?
1: Mám, no, předevčírem nebo před třema dnem by bylo 63. Tak asi...
2: Dost mladý hlas?
1: Mám, no, předevčírem nebo před třema dnem by bylo 63. Tak asi jsem mladý... Mám, no, předevčírem nebo před třema dnem by bylo 63, tak asi jsem mladý už hodně dlouho.
0: No vidíte?
1: No, předevčírem nebo před třema dnem by bylo 63, tak asi jsem mladý už hodně dlouho. No, nebo před třema dnem by bylo 63, tak asi jsem mladý už hodně dlouho.
0: No vidíte, není to znát.
1: No, před třema dnem by bylo 63, tak asi jsem mladý už hodně dlouho.
0: No vidíte, není to znát.
1: No, před třema dnem, tak asi jsem mladý už hodně dlouho.
0: No vidíte, není to znát.
1: Byl mladý už hodně dlouho.
0: No vidíte, není to znát.
1: Takže... Bylo mi 11 let, bylo mi 11 Jasný. Let.
0: No vidíte, není to znát.
1: Takže... Bylo mi 11 let, bylo mi 11 Jasný. Let.
0: Tak... No vidíte, není to znát.
1: Takže... Bylo mi 11 let, bylo mi 11 Jasný. Let.
2: Takže škola...
0: Není to znát.
1: Bylo mi 11 let, bylo mi 11 Jasný. Let.
2: Takže škola...
1: Jestli můžu... Takže... Bylo mi 11 let, bylo mi 11 Jasný. Let.
2: Takže škola...
1: Jestli můžu... No. Ještě... Bylo mi 11 let, bylo mi 11 let.
2: Takže škola...
1: Jestli můžu ještě pozdravit... Bylo mi 11 let.
2: Takže škola...
1: Jestli můžu ještě pozdravit před chvilkou...
2: Takže škola...
1: Jestli můžu ještě pozdravit... Před chvilkou vám volal můj spolubojovník... Jestli můžu ještě pozdravit... Před chvilkou vám volal můj spolubojovník z vojny Mnich.
2: No.
1: Ještě pozdravit... Před chvilkou vám volal můj spolubojovník z vojny Mnich. Pozdravit... Před chvilkou vám volal můj spolubojovník z vojny Mnich, Pavel Pata.
2: Aha.
1: Před chvilkou vám volal můj spolubojovník z vojny Mnich, Pavel Pata.
2: Aha.
1: Jo, spolu s chvilkou vám volal můj spolubojovník z vojny Mnich, Pavel Pata.
2: Aha.
1: Jo, spolu jsme byli na vojně, jsme volal můj spolubojovník z vojny Mnich, Pavel Pata.
2: Aha.
1: Jo, spolu jsme byli na vojně, jsme byli na srazu po vojny Mnich, Pavel Pata.
2: Aha.
1: Jo, spolu jsme byli na vojně, jsme byli na srazu po letech, tak to, Pavel Pata.
2: Aha.
1: Jo, spolu jsme byli na vojně, jsme byli na srazu po letech, tak to.
2: Aha.
1: Jo, spolu jsme byli na vojně, jsme byli na srazu po letech, tak to. Taky si mě slyšíš, vojně, jsme byli na srazu po letech, tak to. Taky si mě slyšíš, Pavle, měj se hezky, čau.
2: Vyřízen.
1: Po letech, tak to. Taky si mě slyšíš, Pavle, měj se hezky, čau.
2: Vyřízeno.
1: Taky si mě slyšíš, Pavle, měj se hezky, čau.
2: Vyřízeno. A vy taky, naslyšeno.
1: Taky si mě slyšíš, Pavle, měj se hezky, čau.
2: Vyřízeno. A vy taky, naslyšenou.
1: Taky, hele, měj se hezky, čau.
2: Vyřízeno. A vy taky, naslyšenou.
1: Taky, taky, čau.
2: Vyřízeno. A vy taky, naslyšenou.
1: Taky, hele, taky, naschle.
2: Pojďme na SMS. Vyřízeno. A vy taky, naslyšenou.
1: Taky, hele, taky, naschle.
2: Pojďme na SMSky.
3: V SMSkách.
2: A vy taky, naslyšenou.
1: Taky, hele, taky, naschle.
2: Pojďme na SMSky.
3: V SMSkách nám pořád dominuje.
2: Taky, naslyšenou.
1: Taky, hele, taky, naschle.
2: Pojďme na SMSky.
3: V SMSkách nám pořád dominuje rok 19.
1: Taky, hele, taky, naschle.
2: Pojďme na SMSky.
3: V SMSkách nám pořád dominuje rok 1970.
1: Naschle.
2: Pojďme na SMSky.
3: V SMSkách nám pořád dominuje rok 1974, typuje hot.
2: Pojďme na SMSky.
3: V SMSkách nám pořád dominuje rok 1974, typuje. V SMSkách nám pořád dominuje rok 1974, typuje ho třeba Zdena. Nám pořád dominuje rok 1974, typuje ho třeba Zdena z Friedlandu. Je rok 1974, typuje ho třeba Zdena z Friedlandu, ale máme tady třeba i 74, typuje ho třeba Zdena z Friedlandu, ale máme tady třeba i 4, typuje ho třeba Zdena z Friedlandu, ale máme tady třeba i jeden anonymní tip na rok třeba Zdena z Friedlandu, ale máme tady třeba i jeden anonymní tip na rok 1986 Zdena z Friedlandu, ale máme tady třeba i jeden anonymní tip na rok 1986 ale máme tady třeba i jeden anonymní tip na rok 1986
2: 86
3: ale máme tady třeba i jeden anonymní tip na rok 1986
2: 86 no to tady ještě nemáme
3: jeden anonymní tip na rok 1986
2: 86 no

0: To tady ještě nemáme, píču.
1: Ani tip na rok 1986.
0: 86, no to tady ještě nemáme, píču.
1: A potom 1986.
0: 86, no to tady ještě nemáme, píču.
1: A potom přidám ještě dvojici Petra 86.
0: 86, no to tady ještě nemáme, píču.
1: A potom přidám ještě dvojici Petra Zdásou.
0: 86, no to tady ještě nemáme, píču.
1: A potom přidám ještě dvojici Petra Zdásou. Zdášu
0: ze. To tady ještě nemáme, píču.
1: A potom přidám ještě dvojici Petra Zdásou. Zdášu ze Štětí. Ty.
0: Píču.
1: A potom přidám ještě dvojici Petra Zdásou, zdáš už ze Štětí, ty typují rok 19. Potom přidám ještě dvojici Petra Zdásou, zdáš už ze Štětí, ty typují rok 19. Dvojici Petra Zdásou, zdáš už ze Štětí, ty typují rok 1974. Petra Zdásou, zdáš už ze Štětí, ty typují rok 1974. Zdáš už ze Štětí, ty typují rok 1974.
2: Tak, zapsáno a po
1: Štětí, ty typují rok 1974.
2: Tak, zapsáno a pojďme si to všechno.
1: Typují rok 1974.
2: Tak, zapsáno a pojďme si to všechno zhrnout.
1: V 74.
2: Tak, zapsáno a pojďme si to všechno zhrnout. V televizi
1: 4.
2: Tak, zapsáno a pojďme si to všechno zhrnout. V televizi se objevily krkonošské po. Tak, zapsáno a pojďme si to všechno zhrnout. V televizi se objevily krkonošské a pojďme si to všechno zhrnout. V televizi se objevily krkonošské pohádky právě v si to všechno zhrnout. V televizi se objevily krkonošské pohádky právě v tajemném roce, taky jste pohnout. V televizi se objevily krkonošské pohádky právě v tajemném roce, taky jste se objevily krkonošské pohádky právě v tajemném roce, taky jste poprvé mohli vidět dětský muzikál krkonošské pohádky právě v tajemném roce, taky jste poprvé mohli vidět dětský muzikál Přijátky právě v tajemném roce, taky jste poprvé mohli vidět dětský muzikál Přijela k nám pouť v tajemném roce, taky jste poprvé mohli vidět dětský muzikál Přijela k nám pouť a taky jste poprvé mohli vidět dětský muzikál Přijela k nám pouť a připomněli jsme si slavnou kostku, mohli vidět dětský muzikál Přijela k nám pouť a připomněli jsme si slavnou kostku maďarský muzikál Přijela k nám pouť a připomněli jsme si slavnou kostku maďarského vina Přijela k nám pouť a připomněli jsme si slavnou kostku maďarského vynálezce a tak pouť a připomněli jsme si slavnou kostku maďarského vynálezce a taky sochaře a profesora archivnou kostku maďarského vynálezce a taky sochaře a profesora architektury Erneo Rubika maďarského vynálezce a taky sochaře a profesora architektury Erneo Rubika který nálezce a taky sochaře a profesora architektury Erneo Rubika, která spatřila světlo, taky sochaře a profesora architektury Erneo Rubika, která spatřila světlo světa, tak profesora architektury Erneo Rubika, která spatřila světlo světa, taky v architektury Erneo Rubika, která spatřila světlo světa, taky v tajemném roce. A pokud Erneo Rubika, která spatřila světlo světa taky v tajemném roce. A pokud jste typka, která spatřila světlo světa taky v tajemném roce. A pokud jste typka, která spatřila světlo světa taky v tajemném roce. A pokud jste typovali rok
3: 1970,
2: světlo světa taky v tajemném roce. A pokud jste typovali rok
3: 1974,
2: taky v tajemném roce. A pokud jste typovali rok
3: 1974,
2: tak. A pokud jste typovali rok
3: 1974,
2: tak jste typovali rok
3: 1974.
2: Tak jste typovali správně.
3: 1974.
2: Tak jste typovali správně.
3: 1974.
2: Tak jste typovali správně.
3: 1974.
2: Tak jste typovali správně.
3: 1974.
2: Tak jste typovali správně.
3: To byl dnešní.
2: Tak jste typovali správně.
3: To byl dnešní
2: tajemný.
3: To byl dnešní tajemný rok. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný.
3: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok.
5: Rádio Blaník.
3: Rádia Blaník.
4: Tajemný rok.
5: Rádio Blaník.
2: Ano, to
4: Tajemný rok.
5: Rádio Blaník.
2: Ano, to byl dnešní tajemný.
4: Tajemný rok.
5: Rádio Blaník.
2: Ano, to byl dnešní tajemný rok, ten zítra.
4: Rok.

No to byl dnešní tajemný rok, ten zítřejší už se pro vás chystá. Ano, to byl dnešní tajemný rok, ten zítřejší už se pro vás chystá, my se na vás... Ano, to byl dnešní tajemný rok, ten zítřejší už se pro vás chystá, my se na vás s Adelkou těšíme už v dobrém. Ano, to byl dnešní tajemný rok, ten zítřejší už se pro vás chystá, my se na vás s Adelkou těšíme už v dobrém ránu. Tajemný rok, ten zítřejší už se pro vás chystá, my se na vás s Adelkou těšíme už v dobrém ránu na Blaníku. Ten zítřejší už se pro vás chystá, my se na vás s Adelkou těšíme už v dobrém ránu na Blaníku v 6 hodin. Za chvíli pro vás chystá, my se na vás s Adelkou těšíme už v dobrém ránu na Blaníku v 6 hodin. Za chvíli Pepa Černý a s ním na vás s Adelkou těšíme už v dobrém ránu na Blaníku v 6 hodin. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Těšíme už v dobrém ránu na Blaníku v 6 hodin. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte dobrém ránu na Blaníku v 6 hodin. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a v 6 hodin. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaň. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna vzpomínka na vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna vzpomínka na dnešní tajemný rok. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna vzpomínka na dnešní tajemný rok. A zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna vzpomínka na dnešní tajemný rok, který už není tajemný. A tady ještě jedna vzpomínka na dnešní tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1900. Jedna vzpomínka na dnešní tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1970. Vzpomínka na dnešní tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1974. George. Na dnešní tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1974. George McRae. Který už není tajemný. Rok 1974. George McRae. Sexy. Tajemný. Rok 1974. George McRae. Sexy. 1974. George McRae. Sexy. 74. George McRae. Sexy. George McRae. Sexy.

0: Jiří Šelingra, simsalabim. Jiří Šelingra, simsalabim, třeba vám v tajemném roce. Jiří Šelingra, simsalabim, třeba vám v tajemném roce. Jiří Šelingra, simsalabim, třeba vám v tajemném roce bylo taky 15 a třeba jste taky sněli o lásce. Šelingra, simsalabim, třeba vám v tajemném roce bylo taky 15 a třeba jste taky sněli o lásce. Salabim, třeba vám v tajemném roce bylo taky 15 a třeba jste taky sněli o lásce. Třeba vám v tajemném roce bylo taky 15 a třeba jste taky sněli o lásce.
1: Tajemný rok.
0: V roce bylo taky 15 a třeba jste taky sněli o lásce.
1: Tajemný rok.
0: A za třeba jste taky sněli o lásce.
1: Tajemný rok. Rádia Blaník.
0: Sněli o lásce.

0: rok.
1: Záleží.
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl.
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl. A tady jsou poslední tipy.
0: Tajemný rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl. A tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník.
0: Tajemný rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl. A tady jsou poslední tipy.
0: Rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl. A tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl. A tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok.
1: Záleží na tom, jaký rok to byl. A tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý.
1: Jaký rok to byl? A tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý.
1: Tady jsou poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, Roman Chomutov.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, Roman Chomutov. Já bych chtěl taky.
3: Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, Roman Chomutov. Já bych chtěl taky.
3: Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, Roman Chomutov. Já bych chtěl taky nějaký tip dát.
3: Tak.
4: Dobrý den, Roman Chomutov. Já bych chtěl taky nějaký tip dát.
3: Tak dejte.
4: Dobrý den, Roman Chomutov. Já bych chtěl taky nějaký tip dát.
3: Tak dejte.
4: Já bych chtěl taky nějaký tip dát.
3: Tak dejte.
4: Já bych řekl podle nápověd 74. Nějaký tip dát.

Rádio Blaník. Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: láskom.
1: I kluci z Úval.
0: Jak se vytrácíš má láskom.
1: I kluci z Úval, divoký byl.
0: Vytrácíš má láskom.
1: I kluci z Úval, divoký byl.
0: To je to tvoj šmá láskom.
1: I kluci z Úval, divoký byl.
0: To je to tvoje láskom.
1: I kluci z Úval, divoký byl.
0: To je to tvoje malováňom.
1: I kluci z Úval, divoký byl.
0: To je to tvoje malování.
1: Úval, divoký byl.
0: To je to tvoje malování.
1: Kluci tady, divoký byl.
0: To je to tvoje malování.
1: Kluci tady byl.
0: To je to tvoje malování.
1: Kluci tady byli.
0: Tvoje malování.
1: Kluci tady byli a hráli a zpívali
0: na malování.
1: Kluci tady byli a hráli a zpívali. Kluci tady byli a hráli a zpívali naživo v rámci. Kluci tady byli a hráli a zpívali naživo v rámci kytarového hrána teď v pondělí. Přátelé, kluci tady byli a hráli a zpívali naživo v rámci kytarového hrána teď v pondělí. Přátelé, už pro vás byli a hráli a zpívali naživo v rámci kytarového hrána teď v pondělí. Přátelé, už pro vás máme video, tak a zpívali naživo v rámci kytarového hrána teď v pondělí. Přátelé, už pro vás máme video, tak se podívejte. Naživo v rámci kytarového hrána teď v pondělí. Přátelé, už pro vás máme video, tak se podívejte na náš kytarového hrána teď v pondělí. Přátelé, už pro vás máme video, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz v pondělí. Přátelé, už pro vás máme video, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz nebo na náš YouTubeový kanál. Už pro vás máme video, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz nebo na náš YouTubeový kanál. Video, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz nebo na náš YouTubeový kanál. Byla to paráda. Podívejte na náš web radioblaník.cz nebo na náš YouTubeový kanál. Byla to paráda. Teda klukům to hraje na náš web radioblaník.cz nebo na náš YouTubeový kanál. Byla to paráda, teda klukům to hraje na živo neuvěřitelně, nebo na náš YouTubeový kanál. Byla to paráda, teda klukům to hraje na živo neuvěřitelně, navíc YouTubeový kanál. Byla to paráda, teda klukům to hraje na živo neuvěřitelně, navíc tady byli všichni. Byla to paráda, teda klukům to hraje na živo neuvěřitelně, navíc tady byli všichni skoro kromě. Byla to paráda, teda klukům to hraje na živo neuvěřitelně, navíc tady byli všichni skoro kromě Jurdy na basu. Klukům to hraje na živo neuvěřitelně, navíc tady byli všichni skoro kromě Jurdy na basu. Tady bylo Bé naživo neuvěřitelně, navíc tady byli všichni skoro kromě Jurdy na basu. Tady bylo uvěřitelně, navíc tady byli všichni skoro kromě Jurdy na basu. Tady bylo banjo s Jackem, byli všichni skoro kromě Jurdy na basu. Tady bylo banjo s Jackem, byl tady skoro kromě Jurdy na basu. Tady bylo banjo s Jackem, byl tady i kromě Jurdy na basu. Tady bylo banjo s Jackem, byl tady na basu. Tady bylo banjo s Jackem, byl tady i Pecan stáhací harmonikou, bylo banjo s Jackem, byl tady i Pecan stáhací harmonikou, prostě s Jackem, byl tady i Pecan stáhací harmonikou, prostě úplně všichni tady i Pecan stáhací harmonikou, prostě úplně všichni, takže i Pecan stáhací harmonikou, prostě úplně všichni, takže to znělo. Za chvilku počasí stáhací harmonikou, prostě úplně všichni, takže to znělo. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4 minuty harmonikou, prostě úplně všichni, takže to znělo. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4 minuty úplně všichni, takže to znělo. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4 minuty už bude 10 hodin, takže to znělo. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4 minuty už bude 10 hodin. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 4 minuty už bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník.
1: Doprava zprávy a za 4 minuty už bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník.
1: Za 4 minuty už bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník.
1: Ty už bude 10 hodin.
2: Rádio Blaník.
1: 10 hodin.
2: Rádio Blaník.
3: Překáží vám doma vysloužit.
2: Rádio Blaník.
3: Překáží vám doma vysloužilé.
2: Rádio Blaník.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Žilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče.

0: Třebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: Rádio Blaník.
0: Kontejnery.cz
1: Rádio
0: Z.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník, krásné
1: počasí.
2: Rádio Blaník, krásné dopoledne vám přeje Hanka Kotero. Rádio Blaník, krásné dopoledne vám přeje Hanka Kotero. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Babí léto se pomalu loučí. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Babí léto se pomalu loučí. Dnes odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Babí léto se pomalu loučí. Dnes odpoledne Hanka Koterová. Babí léto se pomalu loučí. Dnes odpoledne na Moravě a Vrvá. Babí léto se pomalu loučí. Dnes odpoledne na Moravě a ve Slezsku si ale ještě. Babí léto se pomalu loučí. Dnes odpoledne na Moravě a ve Slezsku si ale ještě před příchodem studené pomalu loučí. Dnes odpoledne na Moravě a ve Slezsku si ale ještě před příchodem studené frontí. Dnes odpoledne na Moravě a ve Slezsku si ale ještě před příchodem studené fronty. Ledne na Moravě a ve Slezsku si ale ještě před příchodem studené fronty užijeme sluníčka. Ve Slezsku si ale ještě před příchodem studené fronty užijeme sluníčka. Bude většinou před příchodem studené fronty užijeme sluníčka. Bude většinou polojasno, s teplota studené fronty užijeme sluníčka. Bude většinou polojasno, s teplotami od 19 užijeme sluníčka. Bude většinou polojasno, s teplotami od 19 do 23 sluníčka. Bude většinou polojasno, s teplotami od 19 do 23 stupňů. Bude většinou polojasno, s teplotami od 19 do 23 stupňů. Tolik o počasí. Polojasno, s teplotami od 19 do 23 stupňů. Tolik o počasí a následujeme s teplotami od 19 do 23 stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava. Od 19 do 23 stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava. Do 23 stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava.
1: Rádio Blaník.
2: Stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava.
1: Rádio Blaník.
2: Tolik o počasí a následuje doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a následuje doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc
2: Česka.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček. Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Pohody a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Písniček.
3: Za každého počasí. Za každého počasí. Počasí.

0: Vážná dopravní nehoda...
1: Blaník za volantem.
0: Vážná dopravní nehoda osobního auta...
1: Blaník za volantem.
0: Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem...
1: Za volantem.
0: Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem... Na... Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku. Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku. Motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku. Vyšetřuje se na průtahu Lipovou Lázněmi. Nám brzdí provoz na Jesenicku. Vyšetřuje se na průtahu Lipovou Lázněmi. Je tam provoz na Jesenicku. Vyšetřuje se na průtahu Lipovou Lázněmi. Je tam poliku. Vyšetřuje se na průtahu Lipovou Lázněmi. Je tam policie, zasahují tam i záchrana. Vyšetřuje se na průtahu Lipovou Lázněmi. Je tam policie, zasahují tam i záchrana. Lipovou Lázněmi. Je tam policie, zasahují tam i záchranáři, jezdí se jen jedním pruhem. Je tam policie, zasahují tam i záchranáři, jezdí se jen jedním pruhem. Je tam policie, zasahují tam i záchranáři, jezdí se jen jedním pruhem. Je potřeba policie, zasahují tam i záchranáři, jezdí se jen jedním pruhem. Je potřeba asi 10 minut. Jezdí tam i záchranáři, jezdí se jen jedním pruhem. Je potřeba asi 10 minut. Záchranáři, jezdí se jen jedním pruhem. Je potřeba asi 10 minut navíc. V Ostravě se jen jedním pruhem. Je potřeba asi 10 minut navíc. V Ostravě přívoz pruhem. Je potřeba asi 10 minut navíc. V Ostravě přívozu pak dejte pozor na kruhu. Je potřeba asi 10 minut navíc. V Ostravě přívozu pak dejte pozor na kruhovém objezdu. Asi 10 minut navíc. V Ostravě přívozu pak dejte pozor na kruhovém objezdu u převadě. Minut navíc. V Ostravě přívozu pak dejte pozor na kruhovém objezdu u převaděče, kde jednič. V Ostravě přívozu pak dejte pozor na kruhovém objezdu u převaděče, kde jedničce. Tady v přívozu pak dejte pozor na kruhovém objezdu u převaděče, kde jedničce. Tady vás zdrží srážka dvou. Dejte pozor na kruhovém objezdu u převaděče, kde jedničce. Tady vás zdrží srážka dvou. Kruhovém objezdu u převaděče, kde jedničce. Tady vás zdrží srážka dvou osobních aut. Převaděče, kde jedničce. Tady vás zdrží srážka dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden pruh. Jedničce. Tady vás zdrží srážka dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden pruh. A na dál... Tady vás zdrží srážka dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden pruh. A na dálnici D48 zdrží srážka dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden pruh. A na dálnici D48 směrem na Olomouc osobních aut. Zablokovaný je jeden pruh. A na dálnici D48 směrem na Olomouc zablokovaný je jeden pruh. A na dálnici D48 směrem na Olomouc je jeden pruh. A na dálnici D48 směrem na Olomouc na 44. pruh. A na dálnici D48 směrem na Olomouc na 44. kilometru se došetřuje D48 směrem na Olomouc na 44. kilometru se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Směrem na Olomouc na 44. kilometru se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Tady se ale Olomouc na 44. kilometru se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Tady se ale už nezdržíte. Tolik do 44. kilometru se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Tady se ale už nezdržíte. 4. kilometru se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Tady se ale už nezdržíte. Tolik dopravní se došetřuje nehoda dvou osobních aut, tady se ale už nezdržíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, nehoda dvou osobních aut, tady se ale už nezdržíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď zprávy z osobních aut, tady se ale už nezdržíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď zprávy s Monikou, se ale už nezdržíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď zprávy s Monikou. Držíte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní
0: servis pro Moravu a Slezsko a teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravo
0: pro Moravu a Slezsko a teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství rádia
0: a teď zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství rádia Blaník
0: s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství rádia Blaník. Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální.
1: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den.

0: každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Zprávy Rádia Blaník. Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
2: Soud rozhodl v případu
1: Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
2: Soud rozhodl v případu vydírání
0: Stručně, jasně, přehledně.
2: Soud rozhodl v případu vydírání
0: Jasně, přehledně.
2: Soud rozhodl v případu vydírání v pražském IKEMu.
0: Ne, přehledně.
2: Soud rozhodl v případu vydírání v pražském IKEMu. České
0: Ne.
2: Soud rozhodl v případu vydírání v pražském IKEMu. České školy soud rozhodl v případu vydírání v pražském IKEMu. České školy chystají speciální testování vydírání v pražském IKEMu. České školy chystají speciální testování dětí v pražském IKEMu. České školy chystají speciální testování dětí IKEMu. České školy chystají speciální testování dětí z Lipna na České školy chystají speciální testování dětí z Lipna na jihu Čech. Školy chystají speciální testování dětí z Lipna na jihu Čech. Dál mizí voda. Speciální testování dětí z Lipna na jihu Čech. Dál mizí voda. Z Lipna na jihu Čech. Dál mizí voda.

0: drahokamy.
1: Mirája drahokamy na Blaníku.
0: Drahokamy.
1: Mirája drahokamy na Blaníku.
0: Drahokamy.
1: Mirája drahokamy na Blaníku. Hezké. Mirája drahokamy na Blaníku. Hezké dopoledne, přátelé. Mirája drahokamy na Blaníku. Hezké dopoledne, přátelé, i na Blaníku. Hezké dopoledne, přátelé, my si budeme dál hrát hlavně. Hezké dopoledne, přátelé, my si budeme dál hrát hlavně hezký český Marek. Hezké dopoledne, přátelé, my si budeme dál hrát hlavně hezký český Marie Rotrová. Hezké dopoledne, přátelé, my si budeme dál hrát hlavně hezký český Marie Rotrová zaspívá. Přátelé, my si budeme dál hrát hlavně hezký český Marie Rotrová zaspívá. My si budeme dál hrát hlavně hezký český Marie Rotrová zaspívá.
2: Měli jsme se potkat dřív.
1: Dál hrát hlavně hezký český Marie Rotrová zaspívá.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi.
1: Hezky Marie Rotrová zaspívá.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi. Mohli jsme
1: taky Petra zaspívá.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi. Mohli jsme
1: taky Petr Janda.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi. Mohli jsme
1: taky Petr Janda.
3: Nějak se
2: potkat dřív za zemi. Mohli jsme
1: taky Petr Janda.
3: Nějak se vytrácíš
2: za zemi. Mohli jsme
1: taky Petr Janda.
3: Nějak se vytrácíš
2: mami. Mohli jsme
1: taky Petr Janda.
3: Nějak se vytrácíš má.
2: Mohli jsme
1: taky Petr Janda.
3: Nějak se vytrácíš má lásko.

0: počátku odmítají. V českých školách proběhne tím není pravomocný, může vinu od počátku odmítají. V českých školách proběhne měření fyzní, může vinu od počátku odmítají. V českých školách proběhne měření fyzické kondice, vinu od počátku odmítají. V českých školách proběhne měření fyzické odmítají. V českých školách proběhne měření fyzické kondice dětí, celostátní měření se v českých školách proběhne měření fyzické kondice dětí, celostátní měření se během listopadu. V školách proběhne měření fyzické kondice dětí, celostátní měření se během listopadu uskuteční měření fyzické kondice dětí, celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních kondice dětí, celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách dětí, celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách, státní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat? Se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat? Touž uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat? Touž prozradí z vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat? Touž prozradí za ministerstvo základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat? Touž prozradí za ministerstvo školství Ondřej Macura školách. Co přesně budou děti dělat? Touž prozradí za ministerstvo školství Ondřej Macura.
1: Žáci budou.
0: Co přesně budou děti dělat? Touž prozradí za ministerstvo školství Ondřej Macura.
1: Žáci budou skákat do dál.
0: Děti dělat? Touž prozradí za ministerstvo školství Ondřej Macura.
1: Žáci budou skákat do dálky.
0: Prozradí za ministerstvo školství Ondřej Macura.
1: Žáci budou skákat do dálky.
0: Ministerstvo školství Ondřej Macura.
1: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x.
0: Ondřej Macura.
1: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x.
0: Macura.
1: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují. Budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují tak do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh 10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výbu a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž i také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výdrž člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a si místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a státy absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
0: Měření
1: jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
0: Měření naváže na poslední
1: a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
0: Měření naváže na poslední celostátní testo
1: při plánování podpory pohybu dětí.
0: Měření naváže na poslední celostátní testování
1: podpory pohybu dětí.
0: Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2020
1: dětí.
0: Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Generální inspekce na poslední celostátní testování z roku 2022. Generální inspekce bezstátní testování z roku 2022. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá nálezce páni z roku 2022. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá nálezce 2022. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá nálezce peněženky ve Vyškově 2. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá nálezce peněženky ve Vyškově. Měla Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá nálezce peněženky ve Vyškově. Měla obsahovat bezpečnostních sborů hledá nálezce peněženky ve Vyškově. Měla obsahovat větší hotovost a podle sboru hledá nálezce peněženky ve Vyškově. Měla obsahovat větší hotovost a podle GIPSu nelze část nálezce peněženky ve Vyškově. Měla obsahovat větší hotovost a podle GIPSu nelze částku specifikovat ve Vyškově. Měla obsahovat větší hotovost a podle GIPSu nelze částku specifikovat. Měla obsahovat větší hotovost a podle GIPSu nelze částku specifikovat. Peněženku hotovost a podle GIPSu nelze částku specifikovat. Peněženku přinesl na policii neznámý muž. Podle GIPSu nelze částku specifikovat. Peněženku přinesl na policii neznámý muž s tím, že ji nalezl. Nelze částku specifikovat.

0: specifikovat. Peněženku přinesl na policii neznámý muž s tím, že ji nalezl 13. srpna specifikovat. Peněženku přinesl na policii neznámý muž s tím, že ji nalezl 13. srpna. Peněženku přinesl na policii neznámý muž s tím, že ji nalezl 13. srpna před 8. večerní u obchodního domu. Přinesl na policii neznámý muž s tím, že ji nalezl 13. srpna před 8. večerní u obchodního domu. Policii neznámý muž s tím, že ji nalezl 13. srpna před 8. večerní u obchodního domu. Policii s tím, že ji nalezl 13. srpna před 8. večerní u obchodního domu. Policie má jeho fotografii z kamery. Nalezl 13. srpna před 8. večerní u obchodního domu. Policie má jeho fotografii srpna před 8. večerní u obchodního domu. Policie má jeho fotografii z kamery. Jihočeské 8. večerní u obchodního domu. Policie má jeho fotografii z kamery. Jihočeské Lipno se postup u obchodního domu. Policie má jeho fotografii z kamery. Jihočeské Lipno se postup domu. Policie má jeho fotografii z kamery. Jihočeské Lipno se postupně dál zmenšuje. Každý den má jeho fotografii z kamery. Jihočeské Lipno se postupně dál zmenšuje. Každý den ubude na největší z kamery. Jihočeské Lipno se postupně dál zmenšuje. Každý den ubude na největší vodní ploše v zemi. Jihočeské Lipno se postupně dál zmenšuje. Každý den ubude na největší vodní ploše v zemi 1 cm. Lipno se postupně dál zmenšuje. Každý den ubude na největší vodní ploše v zemi 1 cm vody. Postupně dál zmenšuje. Každý den ubude na největší vodní ploše v zemi 1 cm vody. V okolí Nové zmenšuje. Každý den ubude na největší vodní ploše v zemi 1 cm vody. V okolí Nové Pece den ubude na největší vodní ploše v zemi 1 cm vody. V okolí Nové Pece nebo osady Nové Chalupy se vodní ploše v zemi 1 cm vody. V okolí Nové Pece nebo osady Nové Chalupy se už řeka vrátila v zemi 1 cm vody. V okolí Nové Pece nebo osady Nové Chalupy se už řeka vody. V okolí Nové Pece nebo osady Nové Chalupy se už řeka vrátila do svého původního koryta. V okolí Nové Pece nebo osady Nové Chalupy se už řeka vrátila do svého původního koryta, kterým tekla nebo osady Nové Chalupy se už řeka vrátila do svého původního koryta, kterým tekla před 70 lety. Chalupy se už řeka vrátila do svého původního koryta, kterým tekla před 70 lety. Vrátila do svého původního koryta, kterým tekla před 70 lety. Vidět jsou také pozůstatky za svého původního koryta, kterým tekla před 70 lety. Vidět jsou také pozůstatky zatopených staveb koryta, kterým tekla před 70 lety. Vidět jsou také pozůstatky zatopených staveb, kterým tekla před 70 lety. Vidět jsou také pozůstatky zatopených staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník 70 lety. Vidět jsou také pozůstatky zatopených staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník a ty. Vidět jsou také pozůstatky zatopených staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkuji.
0: Také pozůstatky zatopených staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
0: Zatopených staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
0: Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
0: A teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
0: Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
2: Pepa Černý.
1: Děkujeme Moni.
2: Pepa Černý. Pepa Černý.
3: Na.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Právě.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla 10. hodina misi.
3: Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla 10. hodina misi dál. Krásné dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla 10. hodina misi dál. Budeme hrát hlavně hezky česky. Dopoledne, přátelé. Právě teď nám odbyla 10. hodina misi dál. Budeme hrát hlavně hezky česky. Právě teď nám odbyla 10. hodina misi dál. Budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí. Teď nám odbyla 10. hodina misi dál. Budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira. 10. hodina misi dál. Budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem proč se říká co se hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem proč se říká co se říká na to se těšky. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem proč se říká co se říká na to se těšte. A také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem proč se říká co se říká na to se těšte.

A v této hodině kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, na to se těšte. A v této hodině si taky svým pořadem Proč se říká, co se říká, na to se těšte. A v této hodině si taky zahrajeme Víc se říká, co se říká, na to se těšte. A v této hodině si taky zahrajeme Víc nebo míň a jak dobře říká, na to se těšte. A v této hodině si taky zahrajeme Víc nebo míň a jak dobře víte, vyšte. A v této hodině si taky zahrajeme Víc nebo míň a jak dobře víte, vy milovníci si taky zahrajeme Víc nebo míň a jak dobře víte, vy milovníci kávy, mám pro vás voucher, jdeme Víc nebo míň a jak dobře víte, vy milovníci kávy, mám pro vás voucher na 3 000 a jak dobře víte, vy milovníci kávy, mám pro vás voucher na 3 000 korun, vy milovníci kávy, mám pro vás voucher na 3 000 korun, kávy, mám pro vás voucher na 3 000 korun na web kávuj.cz, mám pro vás voucher na 3 000 korun na web kávuj.cz. Tak se připravte, voucher na 3 000 korun na web kávuj.cz. Tak se připravte, 1 000 korun na web kávuj.cz. Tak se připravte, za chvilku se dozvíte heslo korun na web kávuj.cz. Tak se připravte, za chvilku se dozvíte heslo na web kávuj.cz. Tak se připravte, za chvilku se dozvíte heslo Marie Rotrová, měli jsme se potkat CZ. Tak se připravte, za chvilku se dozvíte heslo Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Tak se připravte, za chvilku se dozvíte heslo Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Právě teď. Za chvilku se dozvíte heslo Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Právě teď na Blaníku. Dozvíte heslo Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Právě teď na Blaníku. Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Právě teď na Blaníku. Měli jsme se potkat dřív. Právě teď na Blaníku. Právě teď na Blaníku. Na Blaníku.

0: Blaník. Hezké dopoledne.
1: Rádio Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás.
1: Rádio Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás.
1: Rádio Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za vydírání kart. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za vydírání kardiochirurgu. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirkova. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirkova. Pro vás má Monika Holubová. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky. Monika Holubová. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Takový dní kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Takový trest dnes u chirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Takový trest dnes uložil soud bývalému Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Takový trest dnes uložil soud bývalému náměstkovi Ivana Netuky padly peněžité tresty. Takový trest dnes uložil soud bývalému náměstkovi pražského IKEMu padly peněžité tresty. Takový trest dnes uložil soud bývalému náměstkovi pražského IKEMu Jiřímu Malému tresty. Takový trest dnes uložil soud bývalému náměstkovi pražského IKEMu Jiřímu Malému jde o 50. Trest dnes uložil soud bývalému náměstkovi pražského IKEMu Jiřímu Malému. Konkrétně jde o 50 tisíc. Soud bývalému náměstkovi pražského IKEMu Jiřímu Malému. Konkrétně jde o 50 tisíc. Někdejšímu náměstkovi pražského IKEMu Jiřímu Malému. Konkrétně jde o 50 tisíc. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek zatím není. Šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Může vinu od... zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Může vinu od počátku 50 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Může vinu od počátku odmítají. Rozsudek zatím není pravomocný. Může vinu od

Hezký Český. Hezký Český.

0: České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Bad Boys Blue na vlnách Rádia Blaní. Proč se říká, co se říká? Bad Boys Blue na vlnách Rádia Blaní. Proč se říká, co se říká? Blue na vlnách Rádia Blaní. Proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaní. Rádia Blaní. Proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaní. A... Proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaní. A už je tady. Proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaní. A už je tady naše Samčaj. A co se říká? Na Rádiu Blaní. A už je tady naše Samčaj. Famózní pořad, proč se říká? Na Rádiu Blaní. A už je tady naše Samčaj. Famózní pořad, proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaní. A už je tady naše Samčaj. Famózní pořad, proč se říká, co se říká? A už je tady naše Samčaj. Famózní pořad, proč se říká, co se říká. A tentokrát už je tady naše Samčaj, famózní pořad, proč se říká, co se říká. A tentokrát to bude tak trochu famózní pořad, proč se říká, co se říká. A tentokrát to bude tak trochu o zní pořad, proč se říká, co se říká. A tentokrát to bude tak trochu o obuvi, tak Samčí mi posle říká, co se říká. A tentokrát to bude tak trochu o obuvi, tak Samčí mi posloucháme. A tentokrát to bude tak trochu o obuvi, tak Samčí mi posloucháme.
1: Když je někdo.
0: Tentokrát to bude tak trochu o obuvi, tak Samčí mi posloucháme.
1: Když je někdo pod pantoflem,
0: tak trochu o obuvi, tak Samčí mi posloucháme.
1: Když je někdo pod pantoflem, znamená
0: obuvi, tak Samčí mi posloucháme.
1: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma
0: Samčí mi posloucháme.
1: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje.
0: Posloucháme.
1: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem ovládat. Ale proč je sim a nechává se partnerkou nebo partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácí se partnerkou nebo partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna nebo partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel existovat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel existuje jedna tak? Proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel existuje jedna taková stará zrovna pantofel? Existuje jedna taková stará krásná legenda, už český časopis. Existuje jedna taková stará krásná legenda, už český časopis z roku 19. Existuje jedna taková stará krásná legenda, už český časopis z roku 19. Taková stará krásná legenda, už český časopis z roku 1926. Krásná legenda, už český časopis z roku 1926. Přetiskl už český časopis z roku 1926. Přetiskl příběh český časopis z roku 1926. Přetiskl příběh o rytíři, který z roku 1926. Přetiskl příběh o rytíři, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení pap, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec napřel ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec na přilbu připevnil pantofpeže nebo císaře, jenže on si nakonec na přilbu připevnil pantoflíček své ženy ktaře, jenže on si nakonec na přilbu připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim že on si nakonec na přilbu připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Nakonec na přilbu připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptal pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali, zda stojí ček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali, zda stojí pod pap, která mu jim předtím hrozila.

0: Když se ho zeptali, zda stojí pod papežskou berlou, měl odpovědět pod pantoflem.
1: Samira na Blaníku? A ne? Proč se říká, co se říká?

0: Tak, jdeme si zahrát
1: Billy. Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak, jdeme si zahrát Billy, co vy na to?
1: Proč se říká, co se říká?
0: Tak, jdeme si zahrát Billy, co vy na to? Malování na
1: A co se říká?
0: Tak, jdeme si zahrát Billy, co vy na to? Malování na blaníku.
1: Říká.
0: Tak, jdeme si zahrát Billy, co vy na to? Malování na blaníku. Tak, jdeme si zahrát Billy, co vy na to? Malování na blaníku. Jdeme si zahrát Billy, co vy na to? Malování na blaníku. Billy, co vy na to? Malování na blaníku.

0: chcí.
1: Rádio Blaník.
0: Duhy a lásky nás chcí.
1: Rádio Blaník.
0: A lásky nás chcí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky
0: nás chcí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
0: chcí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: úplně co chcete, ale i na web kavuj.cz a tam si můžete koupit úplně co chcete, ale ideálně teda kafe, jo, kavuj.cz a tam si můžete koupit úplně co chcete, ale ideálně teda kafe, jo, protože to mají výborný. Z a tam si můžete koupit úplně co chcete, ale ideálně teda kafe, jo, protože to mají výborný. Chcete koupit úplně co chcete, ale ideálně teda kafe, jo, protože to mají výborný. Přátelé, jestli chcete hrát něco chcete, ale ideálně teda kafe, jo, protože to mají výborný. Přátelé, jestli chcete hrát, tak ale ideálně teda kafe, jo, protože to mají výborný. Přátelé, jestli chcete hrát, tak pište 603 kafe, jo, protože to mají výborný. Přátelé, jestli chcete hrát, tak pište výborný. Přátelé, jestli chcete hrát, tak pište 603 118 118, to je místo. Přátelé, jestli chcete hrát, tak pište 603 118 118, to je místo pro vaše SMSky. Tak pište 603 118 118, to je místo pro vaše SMSky, napište celé své jméno. 118 118, to je místo pro vaše SMSky, napište celé své jméno. 18, to je místo pro vaše SMSky, napište celé své jméno. Odkud jste a potom pro vaše SMSky napište celé své jméno. Odkud jste a potom heslo. A hezky napište celé své jméno. Odkud jste a potom heslo. A heslo dneska jméno. Odkud jste a potom heslo. A heslo dneska dáme posázavý, jo? Odkud jste a potom heslo. A heslo dneska dáme posázavý, jo? Protože to je a potom heslo. A heslo dneska dáme posázavý, jo? Protože to je pražírna z poslo. A heslo dneska dáme posázavý, jo? Protože to je pražírna z posázavý, dáme posázavý, jo? Protože to je pražírna z posázavý, tak heslo je posázavý. Posázavý, jo? Protože to je pražírna z posázavý, tak heslo je posázavý. No a mějte u sebe posázavý, jo? Protože to je pražírna z posázavý, tak heslo je posázavý. No a mějte u sebe telefon, protože to je pražírna z posázavý, tak heslo je posázavý. No a mějte u sebe telefon, zvedejte ho, protože pražírna z posázavý, tak heslo je posázavý. No a mějte u sebe telefon, zvedejte ho, protože dvěma z vás posázavý, tak heslo je posázavý. No a mějte u sebe telefon, zvedejte ho, protože dvěma z vás budu volat a to je posázavý. No a mějte u sebe telefon, zvedejte ho, protože dvěma z vás budu volat a no a mějte u sebe telefon, zvedejte ho, protože dvěma z vás budu volat a vy se utkáte. Mějte u sebe telefon, zvedejte ho, protože dvěma z vás budu volat a vy se utkáte přímo. Mějte ho, protože dvěma z vás budu volat a vy se utkáte přímo v éteru Blaníku. Právě o ten pouka z vás budu volat a vy se utkáte přímo v éteru Blaníku. Právě o ten poukaz. Volat a vy se utkáte přímo v éteru Blaníku. Právě o ten poukaz. Utkáte přímo v éteru Blaníku, právě o ten poukaz. Do té doby, než budeme hrát, tak si zahrajeme v éteru Blaníku, právě o ten poukaz. Do té doby, než budeme hrát, právě o ten poukaz. Do té doby, než budeme hrát, tak si zahrajeme třeba Gampa, protože je o ten poukaz. Do té doby, než budeme hrát, tak si zahrajeme třeba Gampa, protože to nevzdám poukaz. Do té doby, než budeme hrát, tak si zahrajeme třeba Gampa, protože to nevzdám. A nebo do té doby, než budeme hrát, tak si zahrajeme třeba Gampa, protože to nevzdám, anebo kabáty, oni. Tak si zahrajeme třeba Gampa, protože to nevzdám, anebo kabáty, oni.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladu tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano, v

0: Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou. Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si s i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrum. Svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš kýte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostrava. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Kar. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Hlučíně, Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový a Karviné. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Karviné. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. A bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Ty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Maleda. Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren.
0: A zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má.
0: Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má. A
0: Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo.
0: CZ.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda mnoho kaváren.

Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Dopravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než pět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlněji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelem. 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. 6 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Jedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujeme se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky.

0: Věra Martinová až... Věra Martinová až na vrcholky hor... Věra Martinová až na vrcholky hor a my... Věra Martinová až na vrcholky hor a my si jdeme hrát na Blaníku. Věra Martinová až na vrcholky hor a my si jdeme hrát na Blaníku. Věra Martinová až na vrcholky hor a my si jdeme hrát na Blaníku. Martinová až na vrcholky hor a my si jdeme hrát na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Na vrcholky hor a my si jdeme hrát na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo...
0: A my si jdeme hrát na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, přátelé, my hrajeme s kofí.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, přátelé, my hrajeme...
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, přátelé, my hrajeme s Coffee Limit.
2: Co... Nebo míň.
0: Víc nebo míň, přátelé, my hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. Víc nebo míň, přátelé, my hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. A mám, přátelé, my hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. A mám pro vás poukaz, my hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. A mám pro vás poukaz Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. A mám pro vás poukaz na 3000, česká pražírna z Posázaví. A mám pro vás poukaz na 3000 na web z Posázaví. A mám pro vás poukaz na 3000 na web kávu. A mám pro vás poukaz na 3000 na web kávuj.cz a tam si můžete pro vás poukaz na 3000 na web kávuj.cz a tam zkaz na 3000 na web kávuj.cz a tam si můžete koupit úplně co chcete. 3000 na web kávuj.cz a tam si můžete koupit

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě
1: vstup zdarma.
0: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
1: Zdarma.
0: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF je explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Bízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělý kombinovaný chránič LMF 16 ampér od OEZ. Zánič LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých 800 LMF 16 ampér od OEZ. Za skvělých 818 ampér od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně od OEZ. Za skvělých 888 korun včetně DP. Za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj 58 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argo. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrika. Přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Hledáte
0: na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Hledáte elektrokolo.
0: CZ. Argos pro elektrikáře.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit.
0: Argos pro elektrikáře.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit.
0: Elektrikáře.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit.
1: Objevte DD Bike.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové
2: bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedině Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet. A jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací. Jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. CZ.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní je easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalici. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. Si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou. Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisem. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisem jen. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisem jen za 5 zdarma. S prodlouženou zárukou a předplacením servisem jen za 5000.

0: prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční model s zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda i s placeným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: Navštivte nás.
0: Easy. Jednoduše pro vás.
1: Navštivte nás. Autodružstvo Free.
0: Duše pro vás.
1: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek míst. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek místek. Váš. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek místek. Váš autorizovaný. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Nás. Autodružstvo Frýdek místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Spoludružstvo Frýdek místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. S pobočkami ve Frýdku místek. Místek. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. S pobočkami ve Frýdku místku. Ostravě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. S pobočkami ve Frýdku místku. Ostravě. A české prodejce vozů Škoda. S pobočkami ve Frýdku místku. Ostravě. A českém Těšíně. Škoda. S pobočkami ve Frýdku místku. Ostravě. A českém Těšíně.
2: Na stěny.
1: Pobočkami ve Frýdku místku. Ostravě. A českém Těšíně.
2: Na stěny lidé
1: malují. Místku. Ostravě. A českém Těšíně.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Ostravě. A českém Těšíně.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Českém Těšíně.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmaloval. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmaluje malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malí pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám. Odmalování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Popravíc. Malíři na Těrači.cz vám. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí. Malíři na Těrači.cz vám. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí. A CZ vám. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí. A navíc garant. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší. Odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší. Nábytek. Po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Ukryjí. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vyšší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vytat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalnu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu. Malíři na Těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Z. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226. Ani bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. Za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. Cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
3: 800 226 226.
2: Zmalování. Volejte 800 226 226.
3: 800 226 226.
2: Zmalování neděláme divadlo. 800 226 226.
3: 800 226 226.
2: Zmalování neděláme divadlo. 226 226 226. Zmalování neděláme divadlo.

0: pořádnou kávu si dej, tvůj hlad chutí. Mňam, mňam, mňam.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profi 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profi nářadí za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profi nářadí za akční ceny korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, osobně předvedeme. Navštiv nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Co předvedeme? Navštivte nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Co fzoto? Navštivte nás v Ostravě Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Co fzoto? Mánek. Klučičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Co fzoto? Mánek. Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Co fzoto? Mánek. Rental.cz, SFZ Tománek.
2: Do Brna, do Prahy, jeď na, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah.
2: Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Českých drah. Jeďte moderním.

0: Festival dřeva. To je den...
1: Jeduje to vlakem Českých drah.
0: Festival dřeva. To je den v lese plný...
1: Vlakem Českých drah.
0: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy...
1: Drah.
0: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců. Timbersports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kců Timbersports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie, sokolnictví, akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie, sokolnictví, Jarmark řemesel, Festival dřeva, sobota 10.
2: Bomba ceny v Argos Elektrickém lese. Vstup zdarma.

0: vaše...
1: 226.
2: 800. 226. 226.
1: Smalování neděláme divadlo.
0: Za vaše auto chcete...
1: Smalování neděláme divadlo.
0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte...
1: Ani neděláme divadlo.
0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší
0: výkon. Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů.
0: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů.
0: Rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte. Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte. Za vaše auto vac.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
3: vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte, to vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Mega Vítkovic. Volejte 800 120 800.
4: Mega Sekáč
0: Volejte 800 120 800.
4: Mega Sekáč Ostrava u Futura.
0: 800 120 800.
4: Mega Sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní
0: 800.
4: Mega Sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty
0: 10.
4: Mega Sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10.
4: Mega Sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
4: Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i
4: Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás
5: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo
5: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
5: Ať je otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti ne
5: 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega Sekáč Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega Sekáč Ostrava CZ nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega Sekáč Ostrava CZ. Ostrava nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega Sekáč Ostrava CZ. Ostrava akce. Mega Sekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura.
6: V dnešním světě je fajn mít
4: Mega Sekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura.
6: V dnešním světě je fajn mít se na
4: Ostrava CZ. Ostrava u Futura.
6: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.
4: Že Ostrava u Futura.
6: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, aří říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášence. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsk televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybufon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kšnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť při Hranicku, jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Budovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš nepojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý, kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje.

0: nášnet.org. Rychlý internet spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize, a se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. .org. Rychlý internet, televize a telefon. Rychlý internet, televize a telefon. Internet, televize a telefon.
1: Vyber si ze široké nabídky
0: a telefon.
1: Vyber si ze široké nabídky direkt. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. I gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezk.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezk.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Česky. Česky.

0: To je tak drána.
1: Jo, a máte ráda kafe?
0: Ano.
1: Jo,
0: a hlavně tak... manžel, to je takový kafe.
1: Máte ráda kafe?
0: Ano.
1: Jo,
0: a hlavně tak... manžel, to je takový kafe.
1: Jo, no tak fe.
0: Ano.
1: Jo,
0: a hlavně tak... manžel, to je takový kafe.
1: Jo, no tak uvidíme, jestli...
0: Ano.
1: Jo,
0: a hlavně
1: tak...
0: manžel, to je takový kafe.
1: Jo, no tak uvidíme, jestli bude mít manžel radost.
0: A hlavně tak... manžel, to je takový kafe.
1: Jo, no tak uvidíme, jestli bude mít manžel radost.
0: No, možná... takový kafe.
1: Jo, no tak uvidíme, jestli bude mít manžel radost.
0: No.
1: Možná, že ho předběhne... Jo, no tak uvidíme, jestli bude mít manžel radost.
0: No.
1: Možná, že ho předběhne pan Jiří z... jestli bude mít manžel radost.
0: No.
1: Možná, že ho předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, radost.
0: No.
1: Možná, že ho předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
0: Ano, je to... no.
1: Možná, že ho předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
0: Ano, je to možný.
1: Možná, že ho předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
0: Ano, je to možný.
2: Dobrý den.
1: Předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
0: Ano, je to možný.
2: Dobrý den.
1: Předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
0: Ano, je to možný.
2: Dobrý den.
1: Jirko, vy jste v práci. Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
0: Ano, je to možný.
2: Dobrý den.
1: Jirko, vy jste v práci, že jo?
2: Dobrý den.
1: Jirko, vy jste v práci, že jo?
3: Ano.
1: Vy řídíte.
3: Ano.
1: Vy jste v práci, že jo?
3: Ano.
1: Vy řídíte.
3: Ano.
1: Ale už jste zastavil, že jo?
3: Ano.
1: Vy řídíte.
3: Ano.
1: Ale už jste zastavil, že jo?
3: No, ale ještě pojedu.
1: Řídíte.
3: Ano.
1: Ale už jste zastavil, že jo?
3: No, ale ještě pojedu.
1: Jo, ještě pojedete, dobře.
3: Ano.
1: Ale už jste zastavil, že jo?
3: No, ale ještě pojedu.
1: Jo, ještě pojedete, dobře. Jirko, vy jste zastavil, že jo?
3: No, ale ještě pojedu.
1: Jo, ještě pojedete, dobře. Jirko, vy máte rád kafe?
3: No, ale ještě pojedu.
1: Jo, ještě pojedete, dobře. Jirko, vy máte rád kafe?
3: Já si kafe, ještě pojedu.
1: Jo, ještě pojedete, dobře. Jirko, vy máte rád kafe?
3: Já si kafe.
1: Jste, ještě pojedete, dobře. Jirko, vy máte rád kafe?
3: Já si kafe.
1: Jste kafař, výborně, tak jste dobře. Jirko, vy máte rád kafe?
3: Já si kafař.
1: Jste kafař, výborně. Máte rád kafe?
3: Já si kafař.
1: Jste kafař, výborně, tak vám se to taky hodí. Uvidíme kafe?
3: Já si kafař.
1: Jste kafař, výborně, tak vám se to taky hodí. Uvidíme, kdo z vás vyhraje.
3: Kafař.
1: Jste kafař, výborně, tak vám se to taky hodí. Uvidíme, kdo z vás vyhraje, přátelé, dneska na... Jste kafař, výborně, tak vám se to taky hodí. Uvidíme, kdo z vás vyhraje, přátelé, dneska na vás mám takovou prosbu, jo. Tak vám se to taky hodí. Uvidíme, kdo z vás vyhraje, přátelé, dneska na vás mám takovou prosbu, jo. Taky hodí. Uvidíme, kdo z vás vyhraje, přátelé, dneska na vás mám takovou prosbu, jo. Hanko,
3: ano.
1: Teda Dano, prosím vás, já potřebuji, abyste odpověděla.
0: Ano.
1: Hanko,
3: ano.
1: Teda Dano, prosím vás, já potřebuji, abyste odpověděla okamžitě.
3: Ano.
1: Teda Dano, prosím vás, já potřebuji, abyste odpověděla okamžitě. Dano, prosím vás, já potřebuji, abyste odpověděla okamžitě, jak položím tu otázku. Dano, prosím vás, já potřebuji, abyste odpověděla okamžitě, jak položím tu otázku, jo. Já potřebuji, abyste odpověděla okamžitě, jak položím tu otázku, jo? Potřebuji, abyste odpověděla okamžitě, jak položím tu otázku, jo? Odpověděla okamžitě, jak položím tu otázku, jo? Haló? Tě, jak položím tu otázku, jo? Haló? Otázku, jo? Haló?
0: Ano.
1: Jo? Strašně. Haló?
0: Ano.
1: Jo? Strašně rychle vypal... Haló?
0: Ano.
1: Jo? Strašně rychle vypalte odpověď. Jo? Dobře. A Jiří, vy prosím vás taky potom vypalte rychle, až vás od... Jiří, vy prosím vás taky potom vypalte rychle, až vás odpo... oslovím odpověď, jo? Vy prosím vás taky potom vypalte rychle, až vás odpo... oslovím odpověď, jo? Vás taky potom vypalte rychle, až vás odpo... oslovím odpověď, jo?
3: Ano.
1: Dobře, jinak vypalte rychle, až vás oslovím odpověď, jo?
3: Ano.
1: Dobře, jinak vám to nebudu moc oslovím odpověď, jo?
3: Ano.
1: Dobře, jinak vám to nebudu moc uznat, protože dneska je, jo?
3: Ano.
1: Dobře, jinak vám to nebudu moc uznat, protože dneska je to taková záludná...
3: Ano.
1: Dobře, jinak vám to nebudu moc uznat, protože dneska je to taková záludná otázka, která na kterou se dá ale uznat, protože dneska je to taková záludná otázka, která na kterou se dá ale přijít, když má člověk čas. Je to taková záludná otázka, která na kterou se dá ale přijít, když má člověk čas. Záludná otázka, která na kterou se dá ale přijít, když má člověk čas. Tak uvidíme. Která na kterou se dá ale přijít, když má člověk čas.

0: Tak uvidíme. Dá ale přijít, když má člověk čas. Tak uvidíme. Přátelé, má přijít, když má člověk čas. Tak uvidíme. Přátelé, mám pro vás poukaz čas. Tak uvidíme. Přátelé, mám pro vás poukaz na nákup za 3000. Tak uvidíme. Přátelé, mám pro vás poukaz na nákup za 3000. Tak uvidíme. Přátelé, mám pro vás poukaz na nákup za 3000 do kávoj.cz. Přátelé, mám pro vás poukaz na nákup za 3000 do kávoj.cz. A přátelé, mám pro vás poukaz na nákup za 3000 do kávoj.cz. A poukaz na nákup za 3000 do kávoj.cz. A je to s takovou do kávoj.cz. A je to s takovou firmou Coffee Limit, což je CZ, a je to s takovou firmou Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, a je to s takovou firmou Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, je to s takovou firmou Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, Dano, poslouchej firmou Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, Dano, posloucháte pozorně, Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, Dano, posloucháte pozorně,
1: poslouchám.
0: Česká pražírna z Posázaví. Dano, posloucháte pozorně?
1: Poslouchám.
0: Tak
1: poslouchám.
0: Tak poslouchejte, jo. A rychle, prosím vás, odpovězte. Tak poslouchejte, jo. A rychle, prosím vás, odpovězte. Kolik písmen má Coffee Limit, jo? A rychle, prosím vás, odpovězte. Kolik písmen má Coffee Limit? Rychle, prosím vás, odpovězte. Kolik písmen má Coffee Limit? Rychle, kolik písmen? Povězte. Kolik písmen má Coffee Limit? Rychle, kolik písmen? Kolik písmen má Coffee Limit? Rychle, kolik písmen? Kolik písmen má Coffee Limit? Rychle, kolik písmen?
1: Šest.
0: Písmen má Coffee Limit? Rychle, kolik písmen?
1: Šest.
0: Šest. Coffee Limit? Rychle, kolik písmen?
1: Šest.
0: Šest. Rychle, kolik písmen?
1: Šest.
0: Šest. Víc nebo míň, Jiří? Kolik písmen?
1: Šest.
0: Šest. Víc nebo míň, Jiří?
1: Šest.
0: Šest. Víc nebo míň, Jiří?
2: Víc.
0: Víc. Jiří?
1: Šest.
0: Šest. Víc nebo míň, Jiří?
2: Víc.
0: Víc.
1: Šest.
0: Šest. Víc nebo míň, Jiří?
2: Víc.
0: Víc. Jiří vyhrává. Šest. Víc nebo míň, Jiří?
2: Víc.
0: Víc. Jiří vyhrává.
1: Ano.
0: Míň, Jiří?
2: Víc.
0: Víc. Jiří vyhrává.
1: Ano.
2: Víc.
0: Víc. Jiří vyhrává.
1: Ano.
0: Ale, hele, to bylo tak rychlý, že... Ale, hele, to bylo tak rychlý, že Jirka to nemohl spočítat. Navíc... Ale, hele, to bylo tak rychlý, že Jirka to nemohl spočítat. Navíc spočítat. Navíc v Coffee Limit tam jsou dvě F a dvě E, že jo, to je anglicky. Navíc v Coffee Limit tam jsou dvě F a dvě E, že jo, to je anglicky. Takže je v Coffee Limit tam jsou dvě F a dvě E, že jo, to je anglicky. Takže je to 11 písmen. Na limit tam jsou dvě F a dvě E, že jo, to je anglicky. Takže je to 11 písmen nakonec. Dvě F a dvě E, že jo, to je anglicky. Takže je to 11 písmen nakonec, jo? Že jo, to je anglicky. Takže je to 11 písmen nakonec, jo? Tak jo. Takže je to 11 písmen nakonec, jo? Tak jo. Takže je to 11 písmen nakonec, jo? Tak jo.
1: Dano pro... asi.
0: 11 písmen nakonec, jo? Tak jo.
1: Dano pro... asi.
0: Nakonec, jo? Tak jo.
1: Dano pro... asi. Nedopočetla.
0: No, to já teda... Tak jo.
1: Dano pro... stejně asi nedopočetla.
0: No, to já teda taky neměl.
1: Dano pro... stejně asi nedopočetla.
0: No, to já teda taky neměl.
1: Dano pro... stejně asi nedopočetla.
0: No, to já teda taky neměl. A měl bych mohl mít třeba minutu a měl bych...
1: asi nedopočetla.
0: No, to já teda taky neměl. A měl bych mohl mít třeba minutu a měl bych s tím stejně problém.
1: Dopočetla.
0: No, to já teda taky neměl. A měl bych mohl mít třeba minutu a měl bych s tím stejně problém. Dano pro... já teda taky neměl. A měl bych mohl mít třeba minutu a měl bych s tím stejně problém. Dano, prosím vás, já vám pošlu kinem. A měl bych mohl mít třeba minutu a měl bych s tím stejně problém. Dano, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko. Mít třeba minutu a měl bych s tím stejně problém. Dano, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuji.
0: A měl bych s tím stejně problém. Dano, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuji.
0: Problém. Dano,

0: Kabáti a oni už jsou na telefonu.
1: Ti dva vyvolení, kteří si zahrají víc nebo míň, a první vyvolenou je paní Dana.
0: Dobrý den. A první vyvolenou je paní Dana. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dano, vyžije.
2: Zdravím všechny.
0: Děkujeme, je paní Dana. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dano, vyžije.
2: Zdravím všechny.
0: Děkujeme, vyžijete na dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dano, vyžije.
2: Zdravím všechny.
0: Děkujeme, vyžijete v Plzni.
2: Dobrý den.
0: Dano, vyžije.
2: Zdravím všechny.
0: Děkujeme, vyžijete v Plzni, že jo?
2: Ano. Dobrý den.
0: Dano, vyžije.
2: Zdravím všechny.
0: Děkujeme, vyžijete v Plzni, že jo?
2: Ano.
0: Jak tam je dneska?
2: Zdravím všechny.
0: Děkujeme, vyžijete v Plzni, že jo?
2: Ano.
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky? Děkujeme, vyžijete v Plzni, že jo?
2: Ano.
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky? Vyžijete v Plzni, že jo?
2: Ano.
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky?
2: No.
0: Plzni, že jo?
2: Ano.
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky?
2: No, já nejsem... Ano.
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky?
2: No, já nejsem úplně v Plzni, my jsme teď moment...
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky?
2: No, já nejsem úplně v Plzni, my jsme teď momentálně...
0: Je tam hezky?
2: No, já nejsem úplně v Plzni, my jsme teď momentálně ještě na... No, já nejsem úplně v Plzni, my jsme teď momentálně ještě na chatě, užíváme poslední... No, já nejsem úplně v Plzni, my jsme teď momentálně ještě na chatě, užíváme posledního sluníčka. Na chatě, užíváme posledního sluníčka.
0: Jasný. A máte ráda
2: ale
0: kafe?
2: Ale sluníčko od rána.
0: Jo.
2: A užíváme posledního sluníčka.
0: Jasný. A máte ráda
2: ale
0: kafe?
2: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafe?
2: Sluníčka.
0: Jasný. A máte ráda
2: ale
0: kafe?
2: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafe? Jasný. A máte ráda
2: ale
0: kafe?
2: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafe?
2: Ano.
0: A máte ráda
2: ale
0: kafe?
2: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafe?
2: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafe?
2: Ano.
0: Jo.
2: A hlavně
0: tak...
2: manžel.

0: prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou. Dano, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou. Prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na...
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na kávuj.cz za...
1: Děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na kávuj.cz za... Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na kávuj.cz za 3000. Ano.
1: Nashledanou.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na kávuj.cz za 3000. Souhlas?
2: Je, to je super.
1: Ano.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na kávuj.cz za 3000. Souhlas?
2: Je, to je super. Děkuju.
0: Tak si nakoupíte na kávuj.cz za 3000. Souhlas?
2: Je, to je super. Děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať na kávuj.cz za 3000. Souhlas?
2: Je, to je super. Děkuju.
0: Tak jo, 3000. Souhlas?
2: Je, to je super. Děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať vám to dneska utíká. Nashledanou. Souhlas?
2: Je, to je super. Děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať vám to dneska utíká.
2: Tak je, to je super. Děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať vám to dneska utíká. Nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak.
2: Super, děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať vám to dneska utíká. Nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať vám to dneska utíká. Nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám se hezky, ať vám to dneska utíká. Nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám všem, kteří vám to dneska utíká. Nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám všem, kteří
2: taky, nashledanou.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám všem, kteří jste napsali to heslo posázaví a
2: nashledanou.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám všem, kteří jste napsali to heslo posázaví a byli jste všichni. Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám všem, kteří jste napsali to heslo posázaví a byli jste všichni, tak vám moc bylo, přátelé. Já vám všem, kteří jste napsali to heslo posázaví a byli jste všichni, tak vám moc děkuju. No a třeba moc děkuju. No a třeba se na vás dostane zítra, protože zítra pro vás budu mít další takový voucher. Na vás dostane zítra, protože zítra pro vás budu mít další takový voucher na 3000 na kátra, protože zítra pro vás budu mít další takový voucher na 3000 na kátra. Zítra pro vás budu mít další takový voucher na 3000 na kávuj.cz. Posloucháte Rádio Blaník.
3: Víc?
0: Mít další takový voucher na 3000 na kávuj.cz. Posloucháte Rádio voucher na 3000 na kávuj.cz. Posloucháte Rádio Blaník.
3: Víc nebo...
0: 3000 na kávuj.cz. Posloucháte Rádio Blaník.
3: Víc nebo míň?
0: Tolik. Na kávuj.cz. Posloucháte Rádio Blaník.
3: Víc nebo míň? 100 lidí, 100 chutí.
0: Posloucháte Rádio Blaník.
3: Víc nebo míň? 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každé. 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá kávy. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v posne pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v posázaví. Kávujce. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v posázaví. Kávuj.cz. Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v posázaví. Kávuj.cz. Poctivá čerstvá káva pražená v posázaví. Kávuj.cz. Káva pražená v posázaví. Kávuj.cz. Žena v posázaví. Kávuj.cz.
0: A budeme si dál hrát.
3: Kávuj.cz.
0: A budeme si dál hrát za chvilku Karel Zich a
3: CZ.
0: A budeme si dál hrát za chvilku Karel Zich a jeho paráda a teď se dozví. A budeme si dál hrát za chvilku Karel Zich a jeho paráda a teď se dozví. A budeme si dál hrát za chvilku Karel Zich a jeho paráda a teď se dozvíte, jaký bude víkend. A budeme si dál hrát za chvilku Karel Zich a jeho paráda a teď se dozvíte, jaký bude víkend. A hrát za chvilku Karel Zich a jeho paráda a teď se dozvíte, jaký bude víkend. Karel Zich a jeho paráda a teď se dozvíte, jaký bude víkend. Paráda a teď se dozvíte, jaký bude víkend. Dozvíte, jaký bude víkend.

Blaník. Máme pro vás další s Miroslavem Žvěrkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečnou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jen. Co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme nechat jen tak. Pustil. A to my na Blaníku nemůžeme nechat jen tak. A to my na Blaníku nemůžeme nechat jen tak.

0: prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Planeo. Planeo.
1: Šéfe! Šéfe, došel matroš! Šéfe, došel matroš! Šéfe, došel matroš!
2: Aby...
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stav...
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to...
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
1: Matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A... Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo... Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stav... Šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Spočítáme tak. A aby to lítalo, je tu stavma. Spočítáme, naložíme. A aby to lítalo, je tu stavma. Spočítáme, naložíme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stav. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme za nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Finální výprodej.
2: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
3: Finální výprodej.
2: Držíme zakázky v pohybu.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značky.
2: Zakázky v pohybu.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej
2: pohybu.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportis. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný. Značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290. Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu. 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
4: Tom.
3: Nebo online. Sportisimo. Život v pohybu.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí.
3: Sportisimo. Život v pohybu.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí.
3: Život v pohybu.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku?
4: Tak... Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: A Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem.
5: Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou
5: válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tady vstan. Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude

po celý nad... A tak nezabudni, čas sa kráči. Po celý nadcházející... Po celý nadcházející víkend.

0: Kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif Země gangů jen na Sky Showtime.
0: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 140 jen na Sky Showtime.
0: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 149 korun měsíčně time.
0: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu.
0: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu první.
0: Žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Připlate si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám.
1: A podmínky.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej. Citroen.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Day.
3: Že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy.
3: A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi
3: Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozru. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Značkové slevy v... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chod... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia... slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrlandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, stogre potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová, 100 gramů celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Dura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt za 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt za 6,90. A jako 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 20. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krem. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 296,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října krema kilo za 299,90. Až do 13. října Kaufland 299,90. Až do 13. října Kaufland 299,90. Až do 13. října Kaufland.
6: To bylo chytrý koupitelku v datárnu.
5: 90 až do 13. října. Kaufland.
6: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
7: Vy chytralíc.

rozdávat vstupenky na symfonickou noc Kent, vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. To budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Symfonickou noc v Pražském obecním domě. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. Přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky.

0: Chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Ty chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
0: Vneslý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Vneste do
0: podzimních jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy.
1: Kdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem Eta, který
1: úplnej Einstein.
2: Vneste

0: Kávové latte i osvěžující cold brew, který snadno připraví espresso krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrá. Krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. To je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Kaufland Card Extra.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body.
0: Specialista.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden svoji
1: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden
1: extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mill
1: a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mill
1: extra výhody.
2: Tento

0: péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinkem Capellan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyray. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrays. Véče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrays. Tu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrays. www.capellan.cz Suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrays. www.capellan.cz S účinnou látkou Dandyrays. www.capellan.cz
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákup 100 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Jen 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít ten zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na RB za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Pravě. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Přijďte
2: ani chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky.
2: Možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu.
2: Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Více na rb.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik
2: CZ.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou
4: za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
4: 300, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti
5: více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte
5: léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných
5: platku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných
5: se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu
5: doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Stavebniny
3: Deknách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Stavebniny Dek přináší
3: na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
3: Benu, rádi vám poradíme.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1.
3: Rádi vám poradíme.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1.
3: Poradíme.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům. Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům.

Právě teď v Planéu. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny a... Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte je Planéu, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich procíte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 z našich prodejen.

0: akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sika mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sika Flex 11S. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sika Flex 11FC. Plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sika Flex 11FC všech od stínů a balení. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sika Flex 11FC všech od stínů a balení. Kusům víceúčelového tmelu Sika Flex 11FC všech od stínů a balení. Od nás víceúčelového tmelu Sika Flex 11FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete dalšího tmelu Sika Flex 11FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete další kus Flex 11FC všech od stínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách všech od stínů a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách tech platí a balení. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách tech platí do 16. října. Nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách tech platí do 16. října. Tak si přijďte další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sika zdarma. Mega akce ve stavebninách tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sika Flex zdarma. Mega akce ve stavebninách tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sika Flex zdarma. Více na tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sika Flex zdarma. Více na dekce z 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sika Flex zdarma. Více na dekce z. Tak si přijďte pro tmel Sika Flex zdarma. Více na dekce z. Pro tmel Sika Flex zdarma. Více na dekce z.
1: S mým hlasem mi
0: Flex zdarma. Více na dekce z.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.

0: mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann Ketchup za Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann Ketchup Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann Ketchup za 49,90 nápoj za 15,90 a Hellmann Ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann Ketchup za 49,90 až do 13,90 až do 13. října Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit
0: až do 13. října Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte
0: října Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
0: Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně, s MND.
1: Platíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND, to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu. Závaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu. Plynu.
3: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kap. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kapil. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupůků. To je Kapilan Neo. Jedna péče

0: Rádio Blaník.
1: S rukou za hlavou, usínat s představou.
0: Rádio Blaník.
2: Hrajeme.
1: Usínat s představou.
0: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky.
1: Usínat s představou.
0: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Vám hezky česky. I česky.

Poslouchat. Radio Blaník. Posloucháte. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: Standa Hložek a Petr Kotwald a Dajan. Standa Hložek a Petr Kotwald a Dajana. Standa Hložek a Petr Kotwald a Dajana na vlnách Blaníku. Standa Hložek a Petr Kotwald a Dajana na vlnách Blaníku. Standa Hložek a Petr Kotwald a Dajana na vlnách Blaníku. Standa Hložek a Petr Kotwald a Dajana na vlnách Blaníku. A i nadále vám Kotwald a Dajana na vlnách Blaníku. A i nadále vám budeme hrát rána na vlnách Blaníku. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky za spolu Blaníku. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Michal David. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Michal David. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Michal David. Vám budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Michal David. Hezky česky, zaspívá Michal David. Jarek Nohavica, zpívá Michal David. Jarek Nohavica, David. Jarek Nohavica. Jarek Nohavica.
1: Až budu starý, můžem budu.
0: Jarek Nohavica,
1: až budu starý, mužem budu černý.
0: Jarek Nohavica,
1: až budu starý, mužem budu černý, oblek mít.
0: Jarek Nohavica,
1: až budu starý, mužem budu černý, oblek mít. Černý oblek mít.
0: I Václav Neckář.
2: Jsem doktor dám, nejdám.
0: I Václav Neckář.
2: Jsem doktor dám, nejdám.
0: I Václav Neckář.

0: Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš... Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozítky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Kon Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Poctivá chuť
0: Auto. Konečně férový autobazar.
1: Poctivá chuť, která spojuje
0: generačně férový autobazar.
1: Poctivá chuť, která spojuje
0: férový autobazar.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterovaná generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. Generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Pané pivo. www.pivovarsviany.cz. www.pivovarsviany.cz. www.pivovarsviany.cz. Sviany.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník, pohodové dopoledne.
2: Počasí.
3: Pohodové dopoledne vám přeje.
2: Počasí.
3: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová na Moravě. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je před. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je před námi. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je před námi. Příjemně teplé vám přeje Hanka Koterová na Moravě a ve Slezsku je před námi. Příjemně teplé a také slunečné odpoledne na Moravě a ve Slezsku je před námi. Příjemně teplé a také slunečné odpoledne. Z teplé a ve Slezsku je před námi. Příjemně teplé a také slunečné odpoledne. Slezsku je před námi. Příjemně teplé a také slunečné odpoledne s teplotami od 19 do 3 příjemně teplé a také slunečné odpoledne s teplotami od 19 do 23 stupňů na teplé a také slunečné odpoledne s teplotami od 19 do 23 stupňů slunečné odpoledne s teplotami od 19 do 23 stupňů na horách bude kolem poledne s teplotami od 19 do 23 stupňů na horách bude kolem 15.

0: Podzim patří Flóře. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expo do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival Dobrouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival Dex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla. Expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvět zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvět a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé památky. Ovoce jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barva. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy. Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy. Také 3 rozkvětlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra olomouc, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. A barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
1: Stavíte a potřebujete
0: na místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín.
0: Flóra Olomouc Horti Komplex.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu.
0: Horti Komplex.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komín. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komín. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Levné komíny Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Po celé České republice. www.levnekominy.cz. České republice. www.levnekominy.cz. www.levnekominy.cz. www.levnekominy.cz. Vyber si ze široké nabídky CZ. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar.

0: a bude větrno. S teplotami od 19 do 23 stupňů, na horách bude kolem 15 a bude větrno. Tolik info 19 do 23 stupňů, na horách bude kolem 15 a bude větrno. Tolik info 20 stupňů, na horách bude kolem 15 a bude větrno. Tolik informace o počasí a na horách bude kolem 15 a bude větrno. Tolik informace o počasí a následují informace ze kolem 15 a bude větrno. Tolik informace o počasí a následují informace ze silnic. A bude větrno. Tolik informace o počasí a následují informace ze silnic. Tolik informace o počasí a následují informace ze silnic.
1: Jak bude?
0: Informace o počasí a následují informace ze silnic.
1: Jak bude?
0: A počasí a následují informace ze silnic.
1: Jak bude?
2: A co si
0: informace ze silnic.
1: Jak bude?
2: A co si vzít
0: ze silnic.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I. Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozví.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás. Na Blaníku.
2: Co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás. Na Blaníku.
2: Vzít na sebe.
3: I to se dozvíte u nás. Na Blaníku.
2: Be.
3: I to se dozvíte u nás. Na Blaníku. To se dozvíte u nás. Na Blaníku. U nás. Na Blaníku. Na Blaníku.

0: křižovatce s Plzeňskou probíhá. Zůstaneme v ulici 28. října na křižovatce s Plzeňskou. Probíhá zásah hasičů v ulici 28. října na křižovatce s Plzeňskou. Probíhá zásah hasičů a provoz je 8. října na křižovatce s Plzeňskou. Probíhá zásah hasičů a provoz je aktuálně vedený křižovatce s Plzeňskou. Probíhá zásah hasičů a provoz je aktuálně vedený ve zúžených jízdních pruzích. Probíhá zásah hasičů a provoz je aktuálně vedený ve zúžených jízdních pruzích. Takže počítejte, že i tady si postojíte v koloně. Tolik dopravní ve zúžených jízdních pruzích, takže počítejte, že i tady si postojíte v koloně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy v koloně.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.
2: Zprávy rádia Blaník. Stručně, jasně, přehledně. Ústavní soud řešil změny hlukových limitů. Tisíce lidí se zapojí do blížících se voleb. Na slapech pokračují ochranci v záchranné akci.

0: A Blaníku vám hrajeme hezky. Na smutek léky mám. A Blaníku vám hrajeme hezky česky na tom sení. Na smutek léky mám. A Blaníku vám hrajeme hezky česky na tom se nic nemění. Za chvilku. Na smutek léky mám. A Blaníku vám hrajeme hezky česky na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy. A Blaníku vám hrajeme hezky česky na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy. A Blaníku vám hrajeme hezky česky na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy. A za 7,5 minuty vám hrajeme hezky česky na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy. A za 7,5 minuty už bude česky na tom se nic nemění. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 7,5 minuty už bude 11. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 7,5 minuty už bude 11 dopoledne. Počasí doprava zprávy a za 7,5 minuty už bude 11 dopoledne. Zprávy a za 7,5 minuty už bude 11 dopoledne. A za 7,5 minuty už bude 11 dopoledne. Radio Blaník. Minuty už bude 11 dopoledne. Radio Blaník. Nás dopoledne. Radio Blaník.
1: Poslouchejte.

0: Pěkné dopoledne přeje Monika. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Hlukové limity v Česku. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Hlukové limity v Česku se měnit nebudou. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Hlukové limity v Česku se měnit nebudou. Ústavní 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. Vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři pouzení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity se účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity se postupně zvyšují a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity se postupně zvyšují. Zatímco senátoři poukazovali na to, že povolené limity se postupně zvyšují. Zatímco míra ochrany poukazovali na to, že povolené limity se postupně zvyšují. Zatímco míra ochrany před negativními a to, že povolené limity se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky povolené limity se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá, postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá.
1: Volby dv.
0: Zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá.
1: Volby
0: a ochrany před negativními účinky klesá.
1: Volby 2026.
0: Před negativními účinky klesá.
1: Volby 2026.
0: Na zajištění klesá.
1: Volby 2026.
0: Na zajištění letošních
1: volby 2026.
0: Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku
1: 2026.
0: Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí, část z nich
1: 6.
0: Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí, část z nich. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí, část z nich má na starosti také sčítání. Letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí, část z nich má na starosti také sčítání hlasů a se podílí v Česku tisíce lidí, část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Lidí, část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do té starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí výmluvčí českého statistického zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí výmluvčí českého statistického úřadu výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí výmluvčí českého statistického úřadu Jan Cízlar. Kolik se jich letos do této práce zapojí výmluvčí českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Za český
0: to práce zapojí výmluvčí českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Za český statistický úřad se na volbách
0: výmluvčí českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Za český statistický úřad se na volbách bude podílet
0: českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Za český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř dva
0: úřadu Jan Cízlar.
2: Za český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích. Za český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích. Statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců. Na 308 úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců. Na 300 bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců. Na 389 přebíracích 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců. Na 389 přebíracích místech a v ústředí interních i externích zaměstnanců. Na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu externích zaměstnanců. Na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu samotnému. Na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu samotnému zpracování výsledku 89 přebíracích místech a v ústředí úřadu samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy před přebíracích místech a v ústředí úřadu samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předchází a v ústředí.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Vážná dopravní nehoda.
0: Blaník za volantem.
1: Vážná dopravní nehoda osobního auta.
0: Blaník za volantem.
1: Vážná dopravní nehoda osobního auta s motor.
0: Za volantem.
1: Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí. Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí provoz na Jesenic. Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku, a to na průtahu Lipo. Vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku, a to na průtahu Lipovou Lázněmi. Osobního auta s motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku, a to na průtahu Lipovou Lázněmi. Motorkářem nám brzdí provoz na Jesenicku, a to na průtahu Lipovou Lázněmi. V Ostravě přijíždí provoz na Jesenicku, a to na průtahu Lipovou Lázněmi. V Ostravě přívozu na Kruhovém objezdu, a to na průtahu Lipovou Lázněmi. V Ostravě přívozu na Kruhovém objezdu, dejte pozor Lipovou Lázněmi. V Ostravě přívozu na Kruhovém objezdu, dejte pozor u Lipovou Lázněmi. V Ostravě přívozu na Kruhovém objezdu, dejte pozor u V Ostravě přívozu na Kruhovém objezdu, dejte pozor u přivaděče, kde jedničce, tady. V Ostravě přívozu na Kruhovém objezdu, dejte pozor u přivaděče, kde jedničce, tady. Na Kruhovém objezdu, dejte pozor u přivaděče, kde jedničce, tady nám provoz bloku. Na objezdu, dejte pozor u přivaděče, kde jedničce, tady nám provoz blokuje srážka. U přivaděče, kde jedničce, tady nám provoz blokuje srážka dvou osobních a děček, kde jedničce, tady nám provoz blokuje srážka dvou osobních jedničce, tady nám provoz blokuje srážka dvou osobních aut, jezdí se nám provoz blokuje srážka dvou osobních aut, jezdí se jenom jedním pruhem, provoz blokuje srážka dvou osobních aut, jezdí se jenom jedním pruhem, a v Ostravě je srážka dvou osobních aut, jezdí se jenom jedním pruhem, a v Ostravě zůstaneme v ulici dvou osobních aut, jezdí se jenom jedním pruhem, a v Ostravě zůstaneme v ulici 20 aut, jezdí se jenom jedním pruhem, a v Ostravě zůstaneme v ulici 28. jezdí se jenom jedním pruhem, a v Ostravě zůstaneme v ulici 28. října na jedním pruhem, a v Ostravě zůstaneme v ulici 28. října na křižovatce. A v Ostravě zůstaneme v ulici 28. října na křižovatce.

0: lidí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky úřadu. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků ve systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konání. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zatím na slapech zachránili přes 70 tisíc keblí. Záchranná akce ale dál pokračuje. Dosud se do ní zapojilo na 520 dobrovolníků keblí.

0: Georgiová, zároveň výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová, ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová, zároveň vyzvala vlády k rozpočtu Národního měnového fondu Kristalina Georgiová, zároveň vyzvala vlády k rozpočtovým a měnovým fondu Kristalina Georgiová, zároveň vyzvala vlády k rozpočtovým a měnovým opatřením a Georgiová, zároveň vyzvala vlády k rozpočtovým a měnovým opatřením, ty by měla hrozby. Zároveň vyzvala vlády k rozpočtovým a měnovým opatřením. Ty by měla hala vlády k rozpočtovým a měnovým opatřením. Ty by měla hrozby omezit. Tolik zprávy rád počtovým a měnovým opatřením. Ty by měla hrozby omezit. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pep je novým opatřením. Ty by měla hrozby omezit. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pep je to tvoje.
1: Děkuji.
0: Ty by měla hrozby omezit. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pep je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
0: Měla hrozby omezit. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pep je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
0: Rádia Blaník a Pep je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
0: A Pep je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
2: Pepa Černý.
1: Děkuji moc, Moni.
2: Pep. Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za dvě minutky a kousek.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za dvě minutky a kousek už bude 11.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za dvě minutky a kousek už bude 11. My si dál.
3: Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, za dvě minutky a kousek už bude 11, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí. Krásné dopoledne, přátelé, za dvě minutky a kousek už bude 11, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí. Přátelé, za dvě minutky a kousek už bude 11, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky. Za dvě minutky a kousek už bude 11, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Kousek už bude 11, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Taky přivítnáct, my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Taky přivítám zpátky. Dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Taky přivítám zpátky tady na místě činu. Zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Taky přivítám zpátky tady na místě činu Petra Slívu, která hlavně hezky česky. Taky přivítám zpátky tady na místě činu Petra Slívu, který si dal hezky. Taky přivítám zpátky tady na místě činu Petra Slívu, který si dal asi dvě hodiny. Přivítám zpátky tady na místě činu Petra Slívu, který si dal asi dvě hodinky zpátky tady na místě činu Petra Slívu, který si dal asi dvě hodinky pauzu a mezi tím objevil zlaté české ručičky. Tak nám je představí. Dvě hodinky pauzu a mezi tím objevil zlaté české ručičky, tak nám je představí. Pauzu a mezi tím objevil zlaté české ručičky, tak nám je představí. A já vám v této hodině Teď je tady Olga Lounová, která trošku souvisí a to já vám všechno řeknu. Teď je tady Olga Lounová, která včera

zářila v pražské kulisí a to já vám všechno řeknu. Teď je tady Olga Lounová, která včera zářila v pražském planetáriu. Jsem optimista.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky.

0: Sarah Connor na vlnách. Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. Před námi jsou... Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. Před námi jsou další zlaté české ručičky. Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. Před námi jsou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. Před námi jsou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Rádia Blaník. Před námi jsou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Péťo, my už posloucháme. Před námi jsou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Péťo, my už posloucháme. Před námi jsou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Péťo, my už posloucháme. Zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Péťo, my už posloucháme.
1: Jsme Blaník.
0: S Petrem Slívou. Tak Péťo, my už posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme.
0: Slívou. Tak Péťo, my už posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české.
0: Posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručiček.
2: Hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s
2: zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem.
2: České ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den. Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: V zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolalých ručičkách si budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Vacova budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Vacova s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Vacova u Jemperka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Vacova u Jemperka.
4: Dovolal jste se do Vacova u Jemperka, kde vlastně máme sídlo naší firmy.
3: U Jemperka.
4: Dovolal jste se do Vacova u Jemperka, kde vlastně máme sídlo naší firmy. Dovolal jste se do Vacova u Jemperka, kde vlastně máme sídlo naší firmy.
3: Přesně tak.
4: Dovolal jste se do Vacova u Jemperka, kde vlastně máme sídlo naší firmy.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: U Jemperka, kde vlastně máme sídlo naší firmy.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše, kde vlastně máme sídlo naší firmy.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše společné sídlo naší firmy.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše společnost se jmenuje Semi.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše společnost se jmenuje Spen SRO.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše společnost se jmenuje Spen SRO.
3: Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše společnost se jmenuje Spen SRO. A je to spojení. Tak naše společnost se jmenuje Spen SRO. A je společnost se jmenuje Spen SRO. A je to spojením vlastně se jmenuje Spen SRO. A je to spojením vlastně písmen N SRO. A je to spojením vlastně písmen našeho jména. A je to spojením vlastně písmen našeho jména Šťastný. A je to spojením vlastně písmen našeho jména Šťastný. Těsním vlastně písmen našeho jména Šťastný. Těsně písmen našeho jména Šťastný. Těsnění nespice. Písmen našeho jména Šťastný. Těsnění nespice. Vlastně blok našeho jména Šťastný. Těsnění nespice. Vlastně blok dobrou v době, kdy jsme to zakládali Šťastný. Těsnění nespice. Vlastně blok dobrou v době, kdy jsme to zakládali, tak těsnění nespice. Vlastně blok dobrou v době, kdy jsme to zakládali, tak jsme těsnění nespice. Vlastně blok dobrou v době, kdy jsme to zakládali, tak jsme přemýšleli jak spice. Vlastně blok dobrou v době, kdy jsme to zakládali, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem. Vlastně blok dobrou v době, kdy jsme to zakládali, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem vlastně. V době, kdy jsme to zakládali, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem vlastně pojmenovat naši dali, tak.

0: jsme přemýšleli, jakým způsobem vlastně pojmenovat naši firmu. Ano, přesně tak.
1: A samozřejmě od osobních automobilů přes nákladní vozy.

0: po motocykly. A samozřejmě jich automobilů přes nákladní vozy až po motocykly. A samozřejmě můžete půl přes nákladní vozy až po motocykly. A samozřejmě můžete potkat vozy až po motocykly. A samozřejmě můžete potkat kde motocykly. A samozřejmě můžete potkat kdekoliv na silnici, je to přesné gumové těsnění, ale do motorů. To znamená, na silnici je to přesné gumové těsnění, ale do motorů. To znamená, jde vlastně, je to přesné gumové těsnění, ale do motorů. To znamená, jde vlastně do, je to přesné gumové těsnění, ale do motorů. To znamená, jde vlastně do součástí gumové těsnění, ale do motorů. To znamená, jde vlastně do součástí, ale do motorů. To znamená, jde vlastně do součástí toho motoru, hlavně znamená, jde vlastně do součástí toho motoru, hlavně olejové filtry, jde vlastně do součástí toho motoru, hlavně olejové filtry, do součástí toho motoru, hlavně olejové filtry, jsou to vlastně převodovky, vstřikovači toho motoru, hlavně olejové filtry, jsou to vlastně převodovky, vstřikovači toho motoru, hlavně olejové filtry, jsou to vlastně převodovky, vstřikovači, hlavně olejové filtry, jsou to vlastně převodovky, vstřikovači, vodní pumpy, olejové filtry, jsou to vlastně převodovky, vstřikovače, vodní pumpy.
1: To mi řekněte.
0: Jsou to vlastně převodovky, vstřikovače, vodní pumpy.
1: To mi řekněte, ale co to vlastně vaše?
0: Vlastně převodovky, vstřikovače, vodní pumpy.
1: To mi řekněte, ale co?
0: Vstřikovače, vodní pumpy.
1: To mi řekněte, ale co to vlastně vašeho tátu tehdy napadlo, že?
0: Vstřikovače, vodní pumpy.
1: To mi řekněte, ale co to vlastně vašeho tátu tehdy napadlo, že?
0: Vodní pumpy.
1: To mi řekněte, ale co to vlastně vašeho tátu tehdy napadlo, že se bude věnovat zrovna. To mi řekněte, ale co to vlastně vašeho tátu tehdy napadlo, že se bude věnovat zrovna tomuhle.
0: Otec vlastně dojížděl za prací do Německa.
1: Tátu tehdy napadlo, že se bude věnovat zrovna tomuhle.
0: Otec vlastně dojížděl za prací do Německa.
1: Napadlo, že se bude věnovat zrovna tomuhle.
0: Otec vlastně dojížděl za prací do Německa.
1: Zrovna tomuhle.
0: Otec vlastně dojížděl za prací do Německa. A ten velký příběh. Otec vlastně dojížděl za prací do Německa. A ten velký příběh vlastně začíná. Otec vlastně dojížděl za prací do Německa. A ten velký příběh vlastně dojížděl za prací do Německa. A ten velký příběh vlastně začíná paradoxně na té silnici do Německa. A ten velký příběh vlastně začíná paradoxně na té silnici, protože v roce 91, když jezdil za prací, Tak vlastně mu zachránili nohu a dostal se vlastně k inzerátu.

v té nemocnici. Zachránili nohu a dostal se vlastně k inzerátu v té nemocnici.

0: generaci tuhle cenu. A je to samozřejmě, takže s velkou pokorou přijímám a s respektem vlastně k té první generaci tuhle cenu. A je to samozřejmě poděkování vlastně k té první generaci tuhle cenu. A je to samozřejmě poděkování jak našim zaměstnancům, tak první generaci tuhle cenu. A je to samozřejmě poděkování jak našim zaměstnancům, tak i to, že vlastně tuhle cenu. A je to samozřejmě poděkování jak našim zaměstnancům, tak i to, že vlastně tam. A je to samozřejmě poděkování jak našim zaměstnancům, tak i to, že vlastně tancům, tak i to, že vlastně ta firma působí tady v tom jihočeském kraji. To, že vlastně ta firma působí tady v tom jihočeském kraji. Protože vlastně nehledali jsme firma působí tady v tom jihočeském kraji. Protože vlastně nehledali jsme to tady v tom jihočeském kraji. Protože vlastně nehledali jsme touhle soutěží nějaký v tom jihočeském kraji. Protože vlastně nehledali jsme touhle soutěží nějaký v jihočeském kraji. Protože vlastně nehledali jsme touhle soutěží nějaký zviditelnění, ale to, že vlastně nehledali jsme touhle soutěží nějaký zviditelnění, ale hledali jsme vlastně to, vlastně nehledali jsme touhle soutěží nějaký zviditelnění, ale hledali jsme vlastně to, že rodinná firma na touhle soutěží nějaký zviditelnění, ale hledali jsme vlastně to, že rodinná firma na této úrovni nějaký zviditelnění, ale hledali jsme vlastně to, že rodinná firma na této úrovni může takhle pracovat, ale hledali jsme vlastně to, že rodinná firma na této úrovni může takhle pracovat.
1: Takže
0: jsme vlastně to, že rodinná firma na této úrovni může takhle pracovat.
1: Takže spousta řidičů teď
0: to, že rodinná firma na této úrovni může takhle pracovat.
1: Takže spousta řidičů teď prostě jede a
0: rodinná firma na této úrovni může takhle pracovat.
1: Takže spousta řidičů teď prostě jede a vůbec ani netuší,
0: má na této úrovni může takhle pracovat.
1: Takže spousta řidičů teď prostě jede a vůbec ani netuší, že
0: může takhle pracovat.
1: Takže spousta řidičů teď prostě jede a vůbec ani netuší, že má v motoru možná Takže spousta řidičů teď prostě jede a vůbec ani netuší, že má v motoru možná těsnění z Vacova. Řidičů teď prostě jede a vůbec ani netuší, že má v motoru možná těsnění z Vacova. Je to tak? Jede a vůbec ani netuší, že má v motoru možná těsnění z Vacova. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Ani netuší, že má v motoru možná těsnění z Vacova. Je to tak?
0: Je to tak. Je to.
1: Má v motoru možná těsnění z Vacova. Je to tak?
0: Je to tak. Je to možná, je to trochu paralelní.
1: Těsnění z Vacova. Je to tak?
0: Je to tak. Je to možná, je to trochu paralelní, že
1: Je to tak?
0: Je to tak, je to možná, je to trochu paradoxně, že vlastně ona. Je to tak, je to možná, je to trochu paradoxně, že vlastně ona za zákazník. Je to tak, je to možná, je to trochu paradoxně, že vlastně ona za zákazník. Je to možná, je to trochu paradoxně, že vlastně ona za zákazník nikdy neuslyší, protože to trochu paradoxně, že vlastně ona za zákazník nikdy neuslyší, protože naše přesně, že vlastně ona za zákazník nikdy neuslyší, protože naše práce vlastně o nás zákazník nikdy neuslyší, protože naše práce není na první pohled vůbec. O nás zákazník nikdy neuslyší, protože naše práce není na první pohled vůbec vidět.
1: A
0: zákazník nikdy neuslyší, protože naše práce není na první pohled vůbec vidět.
1: A samozřejmě
0: neuslyší, protože naše práce není na první pohled vůbec vidět.
1: A samozřejmě musí zaznít i tahle ta,
0: protože naše práce není na první pohled vůbec vidět.
1: A samozřejmě musí zaznít,
0: že práce není na první pohled vůbec vidět.
1: A samozřejmě musí zaznít i tahle ta otázka. Přežije
0: na první pohled vůbec vidět.
1: A samozřejmě musí zaznít i tahle ta otázka. Přežije vaše
0: vůbec vidět.
1: A samozřejmě musí zaznít i tahle ta otázka. Přežije vaše firma i nástup a samozřejmě musí zaznít i tahle ta otázka. Přežije vaše firma i nástup elektromobility. Musí zaznít i tahle ta otázka. Přežije vaše firma i nástup elektromobility.
0: Musí
1: otázka. Přežije vaše firma i nástup elektromobility.
0: Musí přežít, samozřejmě.
1: Přežije vaše firma i nástup elektromobility.
0: Musí přežít, samozřejmě, že se na to připravujeme.
1: Vaše firma i nástup elektromobility.
0: Musí přežít, samozřejmě, že se na to připravujeme.
1: A nástup elektromobility.
0: Musí přežít, samozřejmě, že se na to připravujeme. A nemůžeme
1: elektromobility.
0: Musí přežít, samozřejmě, že se na to připravujeme. A nemůžeme se zastavit. Musí přežít, samozřejmě, že se na to připravujeme. A nemůžeme se zastavit, musíme furt jít, samozřejmě, že se na to připravujeme. A nemůžeme se zastavit, musíme furt mít ten krok dopředu, takže na to připravujeme. A nemůžeme se zastavit, musíme furt mít ten krok dopředu, takže už teď vlastně zpracujeme. A nemůžeme se zastavit, musíme furt mít ten krok dopředu, takže už teď vlastně zpracujeme. A nemůžeme se zastavit, musíme furt mít ten krok dopředu, takže už teď vlastně zpracováváme. Se zastavit, musíme furt mít ten krok dopředu, takže už teď vlastně zpracováváme projekty, které jdou čistě do, musíme furt mít ten krok dopředu, takže už teď vlastně zpracováváme.

0: zpracováváme projekty, které jdou dopředu, takže už teď vlastně zpracováváme projekty, které jdou čistě do elektromobility a samozřejmě už teď vlastně zpracováváme projekty, které jdou čistě do elektromobility a samozřejmě zpracováváme projekty, které jdou čistě do elektromobility a samozřejmě je to budoucnost. Projekty, které jdou čistě do elektromobility a samozřejmě je to budoucnost. Které jdou čistě do elektromobility a samozřejmě je to budoucnost.
1: Tak pane šťastný, já vám popřeju teda hodně štěstí.
0: Elektromobility a samozřejmě je to budoucnost.
1: Tak pane šťastný, já vám popřeju teda hodně štěstí.
0: Mobility a samozřejmě je to budoucnost.
1: Tak pane šťastný, já vám popřeju teda hodně štěstí. Ať se vám daří. Děkuji.
0: Samozřejmě je to budoucnost.
1: Tak pane šťastný, já vám popřeju teda hodně štěstí. Ať se vám daří. Děkuji za účast ve zlatých. Tak pane šťastný, já vám popřeju teda hodně štěstí. Ať se vám daří. Děkuji za účast ve zlatých českých ručičkách. A popřeju teda hodně štěstí. Ať se vám daří. Děkuji za účast ve zlatých českých ručičkách. A mějte se krásně. Štěstí. Ať se vám daří. Děkuji za účast ve zlatých českých ručičkách. A mějte se krásně. Naslyšeno. Vám daří. Děkuji za účast ve zlatých českých ručičkách. A mějte se krásně. Naslyšeno.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.
1: Děkuji za účast ve zlatých českých ručičkách. A mějte se krásně. Naslyšeno.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Jsme Blaň.
1: Zlatých českých ručičkách. A mějte se krásně. Naslyšeno.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Jsme Blaň.
1: A mějte se krásně. Naslyšeno.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Jsme Blaň.
3: A hledáme.
1: Krásně. Naslyšeno.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Jsme Blaň.
3: A hledáme zlaté.
0: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Jsme Blaň.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Naslyšenou.
2: Jsme Blaň.
3: A hledáme zlaté české ručičky. A
2: jsme Blaň.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: A Peťa to dokázal.
3: Zlaté české ručičky.
4: A Peťa to dokázal. Mladík, stále mladík.
3: České ručičky.
4: A Peťa to dokázal. Mladík, stále mladík.
3: Ručičky.
4: A Peťa to dokázal. Mladík, stále mladík. A teď nám zaspívá. A Peťa to dokázal. Mladík, stále mladík. A teď nám zaspívá Jarek Nohavica, starého muže. Dík, stále mladík. A teď nám zaspívá Jarek Nohavica, starého muže. Mladík. A teď nám zaspívá Jarek Nohavica, starého muže. Teď nám zaspívá Jarek Nohavica, starého muže. A je Jarek Nohavica, starého muže. A je přesně 11.11. muže. A je přesně 11.11. To je magické. A je přesně 11.11. To je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem. A je přesně 11.11. To je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem. A je přesně 11.11. To je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem. A je přesně 11.11. To je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem. 11.11. To je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem. To je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem. Krásné dopoledne s Blaníkem. S Blaníkem.

koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský muc. Koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce. Milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce. Dnu na břeh řeky, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce. Dnu na břeh řeky a budu a štětec a tuša jako čínský mudrce. Dnu na břeh řeky a budu a tuša jako čínský mudrce. Dnu na břeh řeky a budu starý muž jako čínský mudrce. Dnu na břeh řeky a budu starý muž, sednu na břeh řeky.

starý. Až budu starý, mužem pořídím si. Až budu starý, mužem pořídím si starý. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt. A jedno staré. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt. A jedno staré rádi. Starý mužem pořídím si starý byt. A jedno staré rádi. Tam pořídím si starý byt. A jedno staré rádi. Až budu si starý byt. A jedno staré rádi. Až budu starý mužem budu svůj byt. A jedno staré rádi. Až budu starý mužem budu svůj. A jedno staré rádi. Až budu starý mužem budu svoje místo mít. Staré rádi. Až budu starý mužem budu svoje místo mít. U okna. Až budu starý mužem budu svoje místo mít. U okna kavárny. Až budu starý mužem budu svoje místo mít. U okna mužem budu svoje místo mít. U okna kavárny avion. Koupím si svoje místo mít. Okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štomí. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec. Tuša budu pod kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec. Tuša budu pozorovat lidi, kam jdou. Koupím si pergamen na štětec. Tuša budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A tuša budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž.

Český. Rádio Blaník. Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český.

starý mužem budu starý. Až budu starý, mužem budu starék. Až budu starý, mužem budu staré knihy číst. Až budu starý, mužem budu staré knihy číst. A mladé, až budu starý, mužem budu staré knihy číst. A mladé víno lisovat. Starý mužem budu staré knihy číst. A mladé víno lisovat. Až budu staré knihy číst. A mladé víno lisovat, až budu starým knihy číst. A mladé víno lisovat, až budu starý. A mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně. A mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist. Lisovat, až budu starým mužem budu si konečně lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jistý. Budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětčně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětčně.

star, až budu starý mužem, až budu starý mužem, budu černý oblek mít. Až budu starý mužem, budu černý oblek mít. Až budu starý mužem, budu černý oblek mít. Až budu starý mužem, budu černý oblek mít. A šedou, až budu starý mužem, budu černý oblek mít. A šedou vázaný mužem, budu černý oblek mít. A šedou vázanku, až budu star, černý oblek mít. A šedou vázanku, až budu starý mužem mít. A šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo. A šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. A šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen. Víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti k dbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti kdo vědí. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti kdo vědí už. Pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti kdo vědí už. Tuša budu mlčet jako mlčí ti kdo vědí už. Starý muž, mlčet jako mlčí ti kdo vědí už. Starý muž, mlčí ti kdo vědí už. Starý muž, vědí už. Starý muž, starý muž, starý muž.

старый муж. Старый муж. Старый муж.

Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Skupina Kornos. Skupina Kornos a Skupina Kornos a 74-75. Skupina Kornos a 74-75. Písničku. Skupina Kornos a 74-75. Písnička, která je trošku. Skupina Kornos a 74-75. Písnička, která je trošku nostalgická. Skupina Kornos a 74-75. Písnička, která je trošku nostalgická. Taková a 74-75. Písnička, která je trošku nostalgická. Taková vzpomínková. 4-75. Písnička, která je trošku nostalgická. Taková vzpomínková, ale krásná. Písnička, která je trošku nostalgická. Taková vzpomínková, ale krásná. Písnička, která je trošku nostalgická. Taková vzpomínková, ale krásná. A Kornel z té kapela nostalgická, taková vzpomínková, ale krásná. A Kornel z té kapela, která pochází, taková vzpomínková, ale krásná. A Kornel z té kapela, která pochází, vzpomínková, ale krásná. A Kornel z té kapela, která pochází z Ameriky, konkrétně ze severní, ale krásná. A Kornel z té kapela, která pochází z Ameriky, konkrétně ze severní Karolíny. A Kornel z té kapela, která pochází z Ameriky, konkrétně ze severní Karolíny. A víte, proč se jmenuje pochází z Ameriky, konkrétně ze severní Karolíny? A víte, proč se jmenuje Kornos? Z Ameriky, konkrétně ze severní Karolíny. A víte, proč se jmenuje Kornos? No, protože jí založil konkrétně ze severní Karolíny. A víte, proč se jmenuje Kornos? No, protože jí založil Karolíny. A víte, proč se jmenuje Kornos? No, protože jí založili bráchové Mike Kornel. A víte, proč se jmenuje Kornos? No, protože jí založili bráchové Mike Kornel a David Kornel. Kornos? No, protože jí založili bráchové Mike Kornel a David Kornel.
1: Pořád ještě hrajou mimochodem. Od roku 1986 Kornel.
0: Za chvilku Karel Gott a Páby
1: tam pořád jsou, takže se pořád můžou říkat Kornels.
0: Za chvilku Karel Gott a Páby tele, takže se pořád můžou říkat Kornels.
1: Za chvilku Karel Gott a Páby tele,
0: můžou říkat Kornels.
1: Za chvilku Karel Gott a Páby tele, anebo Alvaro Soler a Sofia na vlnách Kornels.
0: Za chvilku Karel Gott a Páby tele, anebo Alvaro Soler a Sofia na vlnách.
1: Za chvilku Karel Gott a Páby tele, anebo Alvaro Soler a Sofia na vlnách Rádia Blaník.
0: Karel Gott a Páby tele, anebo Alvaro Soler a Sofia na vlnách Rádia Blaník.
1: Nebo Alvaro Soler a Sofia na vlnách Rádia Blaník.
2: Hledáte místo na školení nebo seminář? Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A. Ať vás 20 nebo třeba 200.

0: Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz Považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz Tuto zimu za samozřejmost. www.centrumakademie.cz Tuto zimu. www.centrumakademie.cz Tuto zimu. www.centrumakademie.cz Tuto zimu. akademie.cz Tuto zimu. Objevte Emirát.cz Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s před... Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovice. 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarží 4x novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarží. Čtyřikrát týdně na airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šarží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná spouští přímé lety z Katovic do Šarží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Sky Time lety z Katovic do Šarží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Sky Time a pohodlný do Šarží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Sky Time a pohodlný 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Sky Time a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii, Indii, Maledivy. Zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších. A pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia pro nohy. Objevte Thajsko. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních arabia.com a v cestovních kancelářích Katovice Airport miluji létat. V cestovních kancelářích Katovice Airport miluji létat.
1: Pořídit si vůz
0: Katovice Airport miluji létat.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě
0: Airport miluji létat.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy
0: létat.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si... Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq. Nyní easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5000 barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5000. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda i s celým servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednocem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Je 400 korun.

0: Modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Navštivte nás. Auto Easy. Jednoduše pro vás. Navštivte nás. Autodružstvo jednoduše pro vás. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek pro vás. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš... Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný... Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda, spolu nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda, s pobočkami Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda, s pobočkami ve Frýdku Místku, od Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda, s pobočkami ve Frýdku Místku, vozů Škoda, s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně. Stavíte a pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně. Stavíte a pod Místku, Ostravě a Českém Těšíně. Stavíte a potřebujete dobrý komín za Dobravě a Českém Těšíně. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Českém Těšíně. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
1: Hledáte
0: republice. www.levnekomíny.cz.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu.
0: www.levnekomíny.cz.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narození.
0: www.levnekomíny.cz.

0: Ne osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajronu na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Autopůjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Outlet Arena Moravia slaví CZ. SFZ Tománek. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. SFZ Tománek. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čeká 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých rád. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. Plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj s speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj od Centrum Sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj od Centrum Moravia Sever na týden. Slavnostní program a soutěž o auto bývaj od Centrum Moravia Sever na týden. A soutěž o auto bývaj od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si i od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a u Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Více na outletmoravia.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Outletmoravia.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
0: CZ.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvíce byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nej... S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 100 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i

0: DAB vysílání tisíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět. Protože dobrý produkt vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech.
1: Od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo
1: otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče
1: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
1: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Uteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze, více
2: než sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze, více než čtvrt století.
2: CZ, Ostrava u Futura.
3: Broze, více

0: Firemní akci, letní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci, pak je Wellness Hotel Hukvaldi to oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci, pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Výročí nebo firemní akci, pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše nebo firemní akci, pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci, pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě bez... Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízko hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. A to vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodiny je vše v krásné přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Přírodě Beskyd, blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukva, blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Nůžko.
0: Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Nůžková plo.
0: Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
0: Těšíme se na vás.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: SFZ.
1: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
1: SFZ Tománek.
2: Půjčovna Profis.
1: Plošina jen za 300 korun na den.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profit
2: korun na den.
1: SFZ Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny.
2: SFZ Tománek.
1: Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlit Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedení strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedem profinářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě akční ceny. Poradíme vysvětlíme.

0: čtvrt století v České republice u Futura. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využíváme. Čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony. České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů i miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním v celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již. Proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než do nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte ta z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, spolky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Nám dáváte každý den. Broze, společně silnější.
1: Mrakodrap
0: každý den. Broze, společně silnější.
1: Mrakodrape New Yorku pláž.
0: Broze, společně silnější.
1: Mrakodrape New Yorku pláže Miami.
0: Společně silnější.
1: Mrakodrape New Yorku pláže Miami, národní parky
0: USA.
1: Mrakodrape New Yorku pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Mrakodrape New Yorku pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkou pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letušku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. 13 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz 1 839 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. 39 korun. Letuška.cz jednička na trhu letenek. Letuška.cz jednička na trhu letenek.
2: Vyber si ze široké
1: jednička na trhu letenek.
2: Vyber si ze široké nabídky
1: na trhu letenek.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Zdarma. Ke každému vozu bez výjimky.

0: Auto. A to i v Direct ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Milí Šikulové a milé Šiku.
0: Férový autobazar.
1: Milí Šikulové a milé Šikulky.
0: Hledáme bazar.
1: Milí Šikulové a milé Šikulky.
0: Hledáme.
1: Milí Šikulové a milé Šikulky.
0: Hledáme možná právě vás.
1: Šikulové a milé Šikulky.
0: Hledáme možná právě vás.
1: Každé všední dopoledne.
0: Milé Šikulky.
1: Hledáme možná právě vás.
0: Každé všední dopoledne.
1: Kulky.
0: Hledáme možná právě vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Hledáme možná právě vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté a právě vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté vás.
1: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky.
1: Všední dopoledne po 11. hodině.
0: Zlaté české ručičky.
1: Na rádiu Blaník.
0: Poledne po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky.
0: Na rádiu Blaník.
1: 15. hodiny.
0: Zlaté české ručičky
1: na rádiu Blaník.
0: Zlaté české ručičky
1: na rádiu Blaník.
0: České ručičky
1: na rádiu Blaník.

takovej východ slunce. Takovej východ slunce je celkem z pořádku. Takovej východ slunce je celkem z pořádku.

Halebo blisłem cicho jak badaj cisło.

výročí. Narodil se v Košicích a ta jeho kapela má letos velké výročí. V Košicích a ta jeho kapela má letos velké výročí. A ta jeho kapela má letos velké výročí. Kapela má letos velké výročí. Má letos velké výročí. Velké výročí.

Agility já vám slíbím, ty si dneska dáme na Blaníku mezi 16. a 17. Agility já vám slíbím, ty si dneska dáme na Blaníku mezi 16. a 17. Agility já vám slíbím, ty si dneska dáme na Blaníku mezi 16. a 17. V rámci Pepových. Já vám slíbím, ty si dneska dáme na Blaníku mezi 16. a 17. V rámci Pepových parťáků. A jak ty si dneska dáme na Blaníku mezi 16. a 17. V rámci Pepových parťáků. A jak když jsme uzlové na Blaníku mezi 16. a 17. V rámci Pepových parťáků. A jak když 16. a 17. V rámci Pepových parťáků. A jak když jsme u slovenských přátel. Přátel, který už mezi námi bohužel není, ale nám to nebrání v tom, abychom toho slovenského přítele, který už mezi námi bohužel není, ale nám to nebrání v tom, abychom s ním přítele, který už mezi námi bohužel není. Ale nám to nebrání v tom, abychom s ním strávili celý nadcházející. Bohužel není, ale nám to nebrání v tom, abychom s ním strávili celý nadcházející víkend. Ale nám to nebrání v tom, abychom s ním strávili celý nadcházející víkend. Je to tak, přátelé, protože 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen tak. A tak bude 5 let, co nás Meky Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen tak. A tak strávíme celý nás Meky Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen tak. A tak strávíme celý víkend Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen tak. Takže 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky Žbírka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen tak. A tak strávíme celý víkend právě s Mekyho písničkami. A víte, proč to nechceme nechat až na toho 10. listopadu? Je to jednoduché. Protože ta symfonická noc, 10. listopadu, je to jednoduché. Protože ta symfonická noc, ten velký koncert v obecním domě, je to jednoduché. Protože ta symfonická noc, ten velký koncert v obecním domě v Praze, ten se koná už 20. ta symfonická noc, ten velký koncert v obecním domě v Praze, ten se koná už 20. října. A my pro vás máme, protože ta symfonická noc, ten velký koncert v obecním domě v Praze, ten se koná už 20. října. A my pro vás máme vstupenky, které vám budeme o víkendu rozdávat. Tak proto jsme to takhle přesadili. Laďte prosím, Blaník, které vám budeme o víkendu rozdávat. Tak proto jsme to takhle přesadili. Tak laďte prosím, Blaník, jak dneska ve čtyři odpoledne, tak o víkendu, protože to bude stát za to. A laďte, Blaník, jak dneska ve čtyři odpoledne, tak o víkendu, protože to bude stát za to. A laďte i nadále ve čtyři odpoledne, tak o víkendu, protože to bude stát za to. A laďte i nadále teďka, protože teď nadne, tak o víkendu, protože to bude stát za to. A laďte i nadále teďka, protože teď nás čeká česká hodinka, protože to bude stát za to. A laďte i nadále teďka, protože teď nás čeká česká hodinka. A potom přijde Ivalecká, tady se...

Igor Timko dorazí na Blaník a bude to dneska. Přijde čas, kdy Igor Timko dorazí na Blaník a bude to dneska v 16 hodin. Igor Timko dorazí na Blaník a bude to dneska v 16 hodin. Přátelé, Igor dorazí na Blaník a bude to dneska v 16 hodin. Přátelé, Igor bude mým parťákem i na Blaník a bude to dneska v 16 hodin. Přátelé, Igor bude mým parťákem a já myslím dneska v 16 hodin. Přátelé, Igor bude mým parťákem a 16 hodin. Přátelé, Igor bude mým parťákem a já myslím, že to bude sranda. Zazní. Přátelé, Igor bude mým parťákem a já myslím, že to bude sranda. Zazní. Tohle nie. To bude mým parťákem a já myslím, že to bude sranda. Zazní. Tohle nie, alebo parťákem a já myslím, že to bude sranda. Zazní. Tohle nie, alebo ano, určitě tu. A já myslím, že to bude sranda. Zazní. Tohle nie, alebo ano, určitě tu si dáme na úvod. To bude sranda. Zazní, tohle nie, alebo ano, určitě tu si dáme na zazní, tohle nie, alebo ano, určitě tu si dáme na úvod, možná zazní i tohle nie, alebo ano, určitě tu si dáme na úvod, možná zazní i moje nejoblíbenější, alebo ano, určitě tu si dáme na úvod, možná zazní i moje nejoblíbenější, určitě tu si dáme na úvod, možná zazní i moje nejoblíbenější, na úvod, možná zazní i moje nejoblíbenější, vždyť prokletí. Možná zazní i moje nejoblíbenější, vždyť prokletí může být. Zazní i moje nejoblíbenější.

0: Prachy. Sí. Prachy. Sí. Prachy. Sí. Prachy. Sí. Prachy. Sí.
1: Richard Miller zpíval hezky česky, štěstí je krásná věc. Richard Miller zpíval hezky česky, štěstí je krásná věc. A když jsme u těch našich slov, zpíval hezky česky, štěstí je krásná věc. A když jsme u těch našich slov, hezky česky, štěstí je krásná věc. A když jsme u těch našich slovenských přátel, štěstí je krásná věc. A když jsme u těch našich slovenských přátel, tak dneska našich slovenských přátel, tak dneska jeden takový slovenský kamarád na Blaňských přátel, tak dneska jeden takový slovenský kamarád na Blaník dorazí. Tak dneska jeden takový slovenský kamarád na Blaník dorazí. A jeden takový slovenský kamarád na Blaník dorazí.
2: Pepovi parťák.
1: Takový slovenský kamarád na Blaník dorazí.
2: Pepovi parťáci.
1: Slovenský kamarád na Blaník dorazí.
2: Pepovi parťáci.
1: Rád na Blaník dorazí.
2: Pepovi parťáci.
1: Jak bych vám napověděl, kdo pak Blaník dorazí.
2: Pepovi parťáci.
1: Jak bych vám napověděl, kdo pak to bude.
2: Pepovi parťáci.
1: Jak bych vám napověděl, kdo pak to bude. Je to simpci. Jak bych vám napověděl, kdo pak to bude. Je to sympaťák, je to moudrý muž. Jak bych vám napověděl, kdo pak to bude. Je to sympaťák, je to moudrý muž. Má kapelu. Napověděl, kdo pak to bude. Je to sympaťák, je to moudrý muž. Má kapelu. Narodil se moudrý muž. Má kapelu. Narodil se v Košicích. A ta jeho kapela má lž. Má kapelu. Narodil se v Košicích. A ta jeho kapela má letos velpelu. Narodil se v Košicích. A ta jeho kapela má letos velké

0: pořád něco děje na Blaníku. A potom přijde Ivalecká, tady se pořád něco děje na Blaníku.
1: Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží.

0: dnes.
1: Ale kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem? Ale kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem? Ale kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem? Každopádně bude sranda pro Ale kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem? Každopádně bude sranda, probereme to jejich víc. Ale kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem? Každopádně bude sranda, probereme. Kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem? Každopádně bude sranda, probereme to jejich výročí, oni mají 30 let. Nakonec vybereme s Igorem? Každopádně bude sranda, probereme to jejich výročí, oni mají 30 let letos na skorem. Každopádně bude sranda, probereme to jejich výročí, oni mají 30 let letos na scéně. Bude sranda, probereme to jejich výročí, oni mají 30 let letos na scéně. Slaví to velkým koncertem, máme to jejich výročí, oni mají 30 let letos na scéně. Slaví to oni mají 30 let letos na scéně. Slaví to velkým koncertem v O2 aréně, který let letos na scéně. Slaví to velkým koncertem v O2 aréně, který vypukne 12. 12. na scéně. Slaví to velkým koncertem v O2 aréně, který vypukne 12. 12. Slaví to velkým koncertem v O2 aréně, který vypukne 12. 12. A jisto to velkým koncertem v O2 aréně, který vypukne 12. 12. A jist koncertem v O2 aréně, který vypukne 12. 12. A jisto jistě tam budou hrát v O2 aréně, který vypukne 12. 12. A jisto jistě tam budou hrát i Žily, který vypukne 12. 12. A jisto jistě tam budou hrát i Žily. A jisto jistě tam budou hrát i Žily. Jisto jistě tam budou hrát i Žily. Budou hrát i Žily.

0: Aby puky...
1: A Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
0: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos...
1: Dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
0: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi...
1: v Kauflandu dělají?
0: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty roz...
1: dělají?
0: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionu. Pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionu. Nakupte ale... I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získáte mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte ty, rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého fa půl milionu. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Vytvořeno favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Vytvořeno 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám...
0: Kaufland, puky pomáhají.
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo...
0: Kaufland, puky pomáhají.
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo teplej...
0: Pomáhají.
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo teplej i v chladných...
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete...
2: s použitím AI.
1: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete...
2: AI.
1: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry... Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách... Teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých... v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních. Od 200 najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních. Od 200 pletené pulovry v různých barvách a provedeních. Od 249 korun. A v různých barvách a provedeních. Od 249 korun. A pro děti už od 100 barvách a provedeních. Od 249 korun. A pro děti už od 199 provedení. Od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Od 249 korun a pro děti už od 199 korun. 49 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a 5 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní moment pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodeji 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. V prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Doktor Max o vás pečuje u...
1: Kik. Víc než si myslíte.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
1: Víc než si myslíte.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
1: Víte.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakup... Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října, ale... Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o alespoň za 250.

0: 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo pište kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu kola chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu více na chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu více na nebo poukazy na měření cholesterolu více na dermax.cz/měření cholesterolu více na dermax.cz/soutěž více na dermax.cz/soutěž
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: Více na dermax.cz/soutěž
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé...
0: /soutěž
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
0: Těž.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme... Můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme...
5: Dvojnásobíme...
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme...
5: Dvojnásobíme investice...
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme...
5: Dvojnásobíme investice...
4: Přijmete...
3: Musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a...
1: Rozšíříme...
5: Dvojnásobíme investice...
4: Přijmete to riziko?
1: Mám
4: tady pro vás předvýběr a...
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás.
1: Rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás. Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vybrat do...
6: Firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vybrat dovolenou nemusí být...
6: George Business. Česká spořitelna.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška.
6: Česká spořitelna.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do
6: exotiky.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohod. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory, fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory, u vybraných... Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory, u vybraných zájezdů se skipas... Exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory, u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Přímým letem. Nebo si užijte hory, u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na cem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybíráte nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už jste na pobočkách. Nebo...

0: Nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Bere každý. Už přes 100 let. Čedok. Finální výprodej. Přes 100 let. Čedok. Finální výprodej ve Čedok. Finální výprodej ve velkém stylu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrchol. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Prodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sportu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodej. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo on sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online s už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 5 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card.
0: Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra.
0: Na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra.
0: Online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svůj extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s
1: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra
1: získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj
1: extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A ten s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4 Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Vezmi
2: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Vezmi svůj osud do
2: 50 až do 13. října. Kaufland.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
2: Do 13. října. Kaufland.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro.
2: Kaufland.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. O milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8.

Agility já vám slíbím. Agility já vám slíbím, ty si dneska dáme na blok. Agility já vám slíbím, ty si dneska...

Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro. O dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Ty najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Lech na Allegro.cz/smart/soutěž. Z/smart/soutěž. Smart/soutěž.

Máte příznaky... Máte příznaky COVID-19. Máte příznaky COVID-19. Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než... Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než... Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly není? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly ne... Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na něl či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekej... Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte... Bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého... Svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá.

0: prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Tati.
0: Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Tati. A promění
0: akce na Nissan.cz.
1: Tati. A promění
0: na Nissan.cz.
1: Tati. A promění se vytříděná petlehev v novou.
0: Z.
1: Tati. A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džu. Tati. A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným tati. A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: S mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčkem.
2: Promění.
1: A v novou sukínku.
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal tvou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: If.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: Paraplíčko.
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek. I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se...
1: I na obal pro pastelky.
2: I v obal.
1: A v baťůžek.
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky... Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout...
2: Tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných...
2: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
3: Má to smysl. Z petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu
3: petlahví. Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu
3: mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
3: Užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí?
3: Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž u...
3: Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž u...
3: Plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už...
3: Více...
1: Já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už...
3: Více na cesta odpadu CZ.
1: Vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už...
3: Více na cesta odpadu CZ.
1: Tatí? A
2: běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
0: Hledáte inspiraci.
1: A
2: běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
0: Hledáte inspiraci.
2: Běž už.
3: Více na cesta odpadu CZ.
0: Hledáte inspiraci na babí léto? Novéž.
3: Více na cesta odpadu CZ.
0: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu.
3: Ta odpadu CZ.
0: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu.
3: Z.
0: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší 10. Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkouš to? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezert Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezert typy na domácí chleba nebo desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte zkoušejte voňavé jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte jablečné dezerty typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Spenicí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90 z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.

0: 90. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90. Udovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
1: U nás byla
0: vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
1: U nás byla rozhodně na
0: s Penny kartou jen za 9,90.
1: U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně.
0: Kartou jen za 9,90.
1: U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně.
0: 90.
1: U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro u nás byla rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír. U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 50 výhodně.

60 nebo máslo z Bela klubu 250 gramů za 24,90. Za 24,90. Bela, to dobré začíná u nás. 24,90. Bela, to dobré začíná u nás. Bela, to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. Začíná u nás.

všech kol. Pohon všech kol u nového. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. Kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimního X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Sloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodeji na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nebo zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nebo na Nissan. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k

0: České.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
2: Já.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
2: Já.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
2: Já.
0: Pohodové České rádio.
2: Já.
0: Pohodové České rádio.
2: Já.
0: České rádio.

0: pak vám se Saxánu vyčaruju hosta. A pak vám se Saxánu vyčaruju hosta. Saxánu vyčaruju hosta.
1: Kniha kvázaných kůň.
0: Čaruju hosta.

Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. El Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové sněn, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás lázně. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou z kultové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš po a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. Jura Hotel. Jednou

0: Někdo volal, že...
1: V knihách vázaný v kůži.
0: Někdo volal, že půjde kolem za chvíli.
1: V knihách vázaný v kůži.
0: Někdo volal, že půjde kolem za chvilku. Někdo volal, že půjde kolem za chvilku. To budete... Někdo volal, že půjde kolem za chvilku. To budete koukat. No koukat. Poslal, že půjde kolem za chvilku. To budete koukat. No koukat. Poslouchat budete. A bude... Půjde kolem za chvilku. To budete koukat. No koukat. Poslouchat budete. A budete se divit. Za chvilku. To budete koukat. No koukat. Poslouchat budete. A budete se divit. Doufám, to budete koukat. No koukat. Poslouchat budete. A budete se divit, doufám teda, no koukat, poslouchat budete. A budete se divit, doufám teda, že se nám povede překvapení s hostem, který poslouchat budete. A budete se divit, doufám teda, že se nám povede překvapení s hostem, který přijde po dva budete. A budete se divit, doufám teda, že se nám povede překvapení s hostem, který přijde. Doufám teda, že se nám povede překvapení s hostem, který přijde po 12. Přátelé, před námi je povede překvapení s hostem, který přijde po 12. Přátelé, před námi je česká hodinka. Překvapení s hostem, který přijde po 12. Přátelé, před námi je česká hodinka. Teď bezprostředně počas s hostem, který přijde po 12. Přátelé, před námi je česká hodinka. Teď bezprostředně počas, který přijde po 12. Přátelé, před námi je česká hodinka. Teď bezprostředně počasí, doprava, zprávy a přátelé, před námi je česká hodinka. Teď bezprostředně počasí, doprava, zprávy a před námi je česká hodinka. Teď bezprostředně počasí, doprava, zprávy a hodinka. Teď bezprostředně počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty. Teď bezprostředně počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty bude poledne. Počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty bude poledne. Zprávy a za 6,5 minuty bude poledne. A za 6,5 minuty bude poledne. Rádio Blaník. A 6,5 minuty bude poledne. Rádio Blaník. A půl minuty bude poledne. Rádio Blaník. Poledne. Rádio
2: Blaník. Poslouch. Rádio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Rádio.

Vanastovky na vlak. Vanastovky na vlak. Vanastovky na vlak Rádia Blaník, to bylo kouzlo. Vanastovky na vlak Rádia Blaník, to bylo kouzlo. Vanastovky na vlach Rádia Blaník, to bylo kouzlo. Vanastovky na vlach Rádia Blaník, to bylo kouzlo. Na vlach Rádia Blaník, to bylo kouzlo. Teď nás čeká Česník, to bylo kouzlo. Teď nás čeká Česká hodinka, to bylo kouzlo. Teď nás čeká Česká hodinka plná. Teď nás čeká Česká hodinka plná pouze a jen. Teď nás čeká Česká hodinka plná pouze a jen českých písniček, podívám. Teď nás čeká Česká hodinka plná pouze a jen českých písniček, podíváme se. Teď nás čeká Česká hodinka plná pouze a jen českých písniček, podíváme se na Karlská hodinka plná pouze a jen českých písniček, podíváme se na Karlštejn. Plná pouze a jen českých písniček, podíváme se na Karlštejn. Jen českých písniček, podíváme se na Karlštejn. Podíváme se na Karlštejn. Díváme se na Karlštejn.

0: Šupík. Letitý dodavatel oken a kníkům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáž okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík CZ. Nebo na okna Šupík CZ. Šupík CZ.
1: Rádio Blaník
0: Z.
1: Rádio Blaník Počas. Rádio Blaník Počas. Rádio Blaník Počasí. Rádio Blaník Počasí. Rádio Blaník Počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné poledne.
1: Rádio Blaník Počasí.
2: Rádio Blaník. Krásné
1: počasí.
2: Rádio Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová na
1: Rádio Blaník.
2: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budu od Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budu odpoledne oblačno. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budu odpoledne oblačno. Postupně vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budu odpoledne oblačno. Postupně polojasno. Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budu odpoledne oblačno. Postupně polojasno. Teploty zamíří k Moravě a ve Slezsku budu odpoledne oblačno. Postupně polojasno. Teploty zamíří k 23 stupňům budu odpoledne oblačno. Postupně polojasno, teploty zamíří k 23 stupňům oblačno, postupně polojasno, teploty zamíří k 23 stupňům. Zítra pak čekejte polojasno, teploty zamíří k 23 stupňům. Zítra pak čekejte ráno a dopoledne, teploty zamíří k 23 stupňům. Zítra pak čekejte ráno a dopoledne ještě zamíří k 23 stupňům. Zítra pak čekejte ráno a dopoledne ještě slunečno 20 stupňům. Zítra pak čekejte ráno a dopoledne ještě slunečno, odpoledne zataženo. Zítra pak čekejte ráno a dopoledne ještě slunečno, odpoledne zataženo a k večeru. Zítra pak čekejte ráno a dopoledne ještě slunečno, odpoledne zataženo a k večeru slabý déšť. Čekejte ráno a dopoledne ještě slunečno, odpoledne zataženo a k večeru slabý déšť. Poledne ještě slunečno, odpoledne zataženo a k večeru slabý déšť. Naměříme 20 slunečno, odpoledne zataženo a k večeru slabý déšť. Naměříme 20 až 4 a 20 dne zataženo a k večeru slabý déšť. Naměříme 20 až 4 a 20. K večeru slabý déšť. Naměříme 20 až 4 a 20.
1: Kdy bude to
2: déšť? Naměříme 20 až 4 a 20.
1: Kdy bude to správné?
2: Naměříme 20 až 4 a 20.
1: Kdy bude to správné počasí?
2: 20 až 4 a 20.
1: Kdy bude to správné počasí?
2: 4 a 20.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: 20.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a
1: bude to správné počasí na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se
1: správné počasí na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc
1: na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Se víc.

0: musíš. Jurahotel.cz.
1: Festival dřeva.
0: Pořád musíš. Jurahotel.cz.
1: Festival dřeva. To je den.
0: Musíš. Jurahotel.cz.
1: Festival dřeva. To je den v lese.
0: Jurahotel.cz.
1: Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevinů. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol. Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie. Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie. Akademie středních škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie. Sokolnictví, jarmark ze škol. Ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely flétní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Je sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
2: Ještě tady.
1: Vstup hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
2: Ještě tady broučku vidíš?
1: V Bělském lese. Vstup zdarma.
2: Ještě tady broučku vidíš?
1: Vstup zdarma.
2: Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli.
1: Zdarma.
2: Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je.
2: Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každý.
2: Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit.
2: Broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstčci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energii. Musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna

0: za volant. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 na 200.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 na 290.
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 na 298. a půltém kilometru. Pozor, dejte na dálnici D1 na 298. a půltém kilometru ve směru. Pozor, dejte na dálnici D1 na 298. a půltém kilometru ve směru z Ostravy. Dálnici D1 na 298. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Na 298. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. V jízdním 98. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. V jízdním pruhu stojí porouchané vozy. Na půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. V jízdním pruhu stojí porouchané ve směru z Ostravy do Olomouce. V jízdním pruhu stojí porouchané vozidlo. Porouchaný kamion Ostravy do Olomouce. V jízdním pruhu stojí porouchané vozidlo. Porouchaný kamion nepřehlédněte na trase. V jízdním pruhu stojí porouchané vozidlo. Porouchaný kamion nepřehlédněte na trase z Brna na Uherské Hradiště. Pruhu stojí porouchané vozidlo. Porouchaný kamion nepřehlédněte na trase z Brna na Uherské Hradiště. Porouchané vozidlo. Porouchaný kamion nepřehlédněte na trase z Brna na Uherské Hradiště za porouchaný kamion nepřehlédněte na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi. Na dálnici D50 mezi 35. až 29. kilometrem od Uherského Hradiště. 5 mezi 35. až 29. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice. 35. až 29. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice. 5 až 29. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice. Pracují v levém pruhu silničním 9. kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice. Pracují v levém pruhu silničáři kilometrem od Uherského Hradiště na Otrokovice. Pracují v levém pruhu silničáři, budou tu do 4. Uherského Hradiště na Otrokovice. Pracují v levém pruhu silničáři, budou tu do 4. Na Otrokovice. Pracují v levém pruhu silničáři, budou tu do 4. Přejeme vám šťastnou cestu. Pracují v levém pruhu silničáři, budou tu do 4. Přejeme vám šťastnou v levém pruhu silničáři, budou tu do 4. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a silničáři budou tu do 4. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a budou tu do 4. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. 4. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne.
2: Šťastnou cestu domů.
1: Šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne.
2: Šťastnou cestu domů přejí.
1: Bez nehod a mějte krásné odpoledne.
2: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku C.
1: Mějte krásné odpoledne.

0: Matrace za hubičku CZ. Toperické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Vše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Záda. www.matracezahubičku.cz. www.matracezahubičku.cz. Zprávy matracezahubičku.cz. Zprávy rádia. Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: E-shop.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: E-shopy počítají se
1: stručně, jasně, přehledně.
2: E-shopy počítají se
1: jasně, přehledně.
2: E-shopy počítají se zdražením.
1: Přehledně.
2: E-shopy počítají se zdražením. Kvůli poč. E-shopy počítají se zdražením. Kvůli poč. E-shopy počítají se zdražením. Kvůli počasí počítají se zdražením. Kvůli počasí už téměř vyschla první přehražením. Kvůli počasí už téměř vyschla první přehrada. Kvůli počasí už téměř vyschla první přehrada. Spolu s kvůli počasí už téměř vyschla první přehrada. Spolu s volbami proběhne řada. Kvůli počasí už téměř vyschla první přehrada. Spolu s volbami proběhne řada. Téměř vyschla první přehrada. Spolu s volbami proběhne řada referent. Přehrada. Spolu s volbami proběhne řada referent. Spolu s volbami proběhne řada referent. Spolu s volbami proběhne řada referent. Volbami proběhne řada referent. Ne řada referent.

Zaspívá i Lucka. Zaspívá i Lucka Vondráčková. Zaspívá i Lucka Vondráčková po Helence. Zaspívá i Lucka Vondráčková po Helence Vondrá. Zaspívá i Lucka Vondráčková po Helence Vondráčkové. Zaspívá i Lucka Vondráčková po Helence Vondráčkové. Zaspívá i Lucka Vondráčková po Helence Vondráčkové. Lucka Vondráčková po Helence Vondráčkové.

0: Vyplývá to z průzkumu dopravce GLS. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první čas průzkumu dopravce GLS. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř GLS. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece. Extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Oproti normálnímu pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Oproti normálnímu stavu hladiny a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Oproti normálnímu stavu hladina klesla už o 7 vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Oproti normálnímu stavu hladina klesla už o 7 metrů. Průtoku v řece Blanici. Oproti normálnímu stavu hladina klesla už o 7 metrů. Premiér Babiš k Blanici. Oproti normálnímu stavu hladina klesla už o 7 metrů. Premiér Babiš kvůli proti normálnímu stavu hladina klesla už o 7 metrů. Premiér Babiš kvůli tomu ohlásil na příští stavu hladina klesla už o 7 metrů. Premiér Babiš kvůli tomu ohlásil na příští pondělí další klesla už o 7 metrů. Premiér Babiš kvůli tomu ohlásil na příští pondělí další jednání národ metrů. Premiér Babiš kvůli tomu ohlásil na příští pondělí další jednání národní koalice pro boj s příští pondělí další jednání národní koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2020.
0: Další jednání národní koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2020.
0: Národní koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2026.
0: Koalice pro boj se suchem.
1: Volby 2026.
0: Lidé v suchem.
1: Volby 2026.
0: Lidé v řadě obcí budou
1: Volby 2026.
0: Lidé v řadě obcí budou spolu
1: 2026.
0: Lidé v řadě obcí budou spolu s
1: čest.
0: Lidé v řadě obcí budou spolu s komunálními volbami hlasovat taky v referendu. Lidé v řadě obcí budou spolu s komunálními volbami hlasovat taky v referendech. Třeba na jihu Čech v řadě obcí budou spolu s komunálními volbami hlasovat taky v referendech. Třeba na jihu Čech se tu budou spolu s komunálními volbami hlasovat taky v referendech. Třeba na jihu Čech se tu komunálními volbami hlasovat taky v referendech. Třeba na jihu Čech se tu týká 6 obcí. O spalovnách se budeme hlasovat taky v referendech. Třeba na jihu Čech se tu týká 6 obcí. O spalovnách se bude rozhodovat v referendech. Třeba na jihu Čech se tu týká 6 obcí. O spalovnách se bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečí. Třeba na jihu Čech se to týká 6 obcí. O spalovnách se bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečné. To týká 6 obcí. O spalovnách se bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečné. Ve Volarech se 6 obcí. O spalovnách se bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečné. Ve Volarech se lidé o spalovnách se bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečné. Ve Volarech se lidé vyjádří ke bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečné. Ve Volarech se lidé vyjádří ke stavbě obchvatu v Temelíně a v Přísečné. Ve Volarech se lidé vyjádří ke stavbě obchvatu a v Putimi bude Přísečné. Ve Volarech se lidé vyjádří ke stavbě obchvatu a v Putimi bude referendum. Ve Volarech se lidé vyjádří ke stavbě obchvatu a v Putimi bude referendum o opravě. Lidé vyjádří ke stavbě obchvatu a v Putimi bude referendum o opravě silnice. Všebíří ke stavbě obchvatu a v Putimi bude referendum o opravě silnice. Všebířově a obchvatu a v Putimi bude referendum o opravě silnice. V Šebířově a Radeníně a v Putimi bude referendum o opravě silnice. V Šebířově a Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám. Bude referendum o opravě silnice. V Šebířově a Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám o opravě silnice. V Šebířově a Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám. V Šebířově a Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám. Zpráva železnic Bířově a Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám. Zpráva železnic Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám. Zpráva železnic chystá další miliardy vysloví k větrným elektrárnám. Zpráva železnic chystá další miliardové investice. Zpráva železnic chystá další miliardové investice.

Čeladná. Víc než dobrá. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauna. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.

0: roce. V příštím roce dá téměř 5,5 miliardy. Správa železnic chystá další miliardové investice. V příštím roce dá železnic chystá další miliardové investice. V příštím roce dá téměř 5,5 miliardy korun na další miliardové investice. V příštím roce dá téměř 5,5 miliardy korun na projektované investice. V příštím roce dá téměř 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přice. V příštím roce dá téměř 5,5 miliardy korun na projektování a majetkým roce dá téměř 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze zamíří a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze zamíří vysvětluje majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze zamíří vysvětluje mluvčí přípravu staveb. Kam konkrétně peníze zamíří vysvětluje mluvčí zprávy David Kabele. Kam konkrétně peníze zamíří vysvětluje mluvčí zprávy David Kabele.
1: Na zajištění
0: peníze zamíří vysvětluje mluvčí zprávy David Kabele.
1: Na zajištění pozemků
0: vysvětluje mluvčí zprávy David Kabele.
1: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních
0: mluvčí zprávy David Kabele.
1: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí
0: David Kabele.
1: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí
0: na prvním Kabele.
1: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budovinku a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově zprávání vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově správa železnic vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově správa železnic představit tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově správa železnic představila také změny. Dní s projektanty ve Fantově budově správa železnic představila také změny v zadávání zakázek. Ve Fantově budově správa železnic představila také změny v zadávání zakázek. Na Fantově budově správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce. Správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce. Železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2020
1: také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou
1: v zadávání zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou
1: zakázek na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou náklady
1: na projekční práce.
0: Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železniční. Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát. Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát. 2022 jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovala jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých přípravu železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Tolik zprávy a 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Tolik zprávy a na řadě jsou. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Tolik zprávy a na řadě jsou české písničky s Pepou. Necelých 2 miliard korun. Tolik zprávy a na řadě jsou české písničky s Pepou.
2: Je to tak, děkujeme Eliš.
0: Miliard korun. Tolik zprávy a na řadě jsou české písničky s Pepou.
2: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Tolik zprávy a na řadě jsou české písničky s Pepou.
2: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: A na řadě jsou české písničky s Pepou.
2: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: České písničky s Pepou.
2: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepou.
2: Je to tak, děkujeme Eliško. Je to tak, děkujeme Eliško.
3: Pepa
2: Eliško.
3: Pepa Černý.
4: Na rád.
3: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaní.
3: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
2: Krá.
3: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
2: Krásné.
3: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
2: Krásné skoro pole.
3: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
2: Krásné skoro pole.

0: Ne, přátelé, za minutku.
1: Na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to...
1: Na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to tady...
1: Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to tady, pokud obědváte, přeji vám... Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to tady, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť. A skoro poledne, přátelé, za minutku a půl už je to tady, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť. A dne, přátelé, za minutku a půl už je to tady, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a slibuju vám, že za minutku a půl už je to tady, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a slibuju vám, že za chvilku už je to tady, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a slibuju vám, že za chvilku přivítám, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a slibuju vám, že za chvilku přivítám vzácné, přeji vám dobrou chuť a slibuju vám, že za chvilku přivítám vzácného hosta a slibuju vám, že za chvilku přivítám vzácného hosta. A tahle hodina bude vlastně plná vám, že za chvilku přivítám vzácného hosta. A tahle hodina bude vlastně plná hostů, i když i chvilku přivítám vzácného hosta. A tahle hodina bude vlastně plná hostů, i když i Valecká je to tam vzácného hosta. A tahle hodina bude vlastně plná hostů, i když i Valecká je to host vzácného hosta. A tahle hodina bude vlastně plná hostů, i když i Valecká je to host. No to není hosta. A tahle hodina bude vlastně plná hostů, i když i Valecká je to host. No to není host, že jo, ta je tady doma. Bude vlastně plná hostů, i když i Valecká je to host. No to není host, že jo, ta je tady doma, tak ta se taky dočká. I když i Valecká je to host. No to není host, že jo, ta je tady doma, tak ta se taky dočkáte. Valecká je to host. No to není host, že jo, ta je tady doma, tak ta se taky dočkáte. Teď Helenka Vondra je to host. No to není host, že jo, ta je tady doma, tak ta se taky dočkáte. Teď Helenka Vondráčková, tak ta se taky dočkáte. Teď Helenka Vondráčková, noc na Karlštejně, lásko má jas, dočkáte. Teď Helenka Vondráčková, noc na Karlštejně, lásko má jas, tůňu. Teď Helenka Vondráčková, noc na Karlštejně, lásko má jas, tůňu. Vondráčková, noc na Karlštejně, lásko má jas, tůňu. Noc na Karlštejně, lásko má jas, tůňu. Krásné poledne s Blaníkem, lásko má já stůňu. Krásné poledne s Blaníkem, lásko má já stůňu. Krásné poledne s Blaníkem. Krásné poledne s Blaníkem. Krásné poledne s Blaníkem. Krásné poledne s Blaníkem.

Pěkné poledne. Pěkné poledne přeje Radio Blaník. Pěkné poledne přeje Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, více než Blaník. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, více než polovina. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, více než polovina českých e-shopů očekává. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, více než polovina českých e-shopů očekává, že příští poledne přeje Eliška Votrubová, více než polovina českých e-shopů očekává, že příští rok zdraží zboží. Eliška Votrubová, více než polovina českých e-shopů očekává, že příští rok zdraží zboží a služby. A více než polovina českých e-shopů očekává, že příští rok zdraží zboží a služby. Pokles cen. Polovina českých e-shopů očekává, že příští rok zdraží zboží a služby. Pokles cen naopak českých e-shopů očekává, že příští rok zdraží zboží a služby. Pokles cen naopak předpokládají jen 3 očekává, že příští rok zdraží zboží a služby. Pokles cen naopak předpokládají jen 3%. Příští rok zdraží zboží a služby. Pokles cen naopak předpokládají jen 3%. Letos zboží a služby. Pokles cen naopak předpokládají jen 3%. Letos šly ceny nahoru. Pokles cen naopak předpokládají jen 3%. Letos šly ceny nahoru u zhruba pětiny interest cen naopak předpokládají jen 3%. Letos šly ceny nahoru u zhruba pětiny, předpokládají jen 3%. Letos šly ceny nahoru u zhruba pětiny internetových obchodů, na vině jen 3%. Letos šly ceny nahoru u zhruba pětiny internetových obchodů, na vině jsou. Letos šly ceny nahoru u zhruba pětiny internetových obchodů, na vině jsou dražší pohonné hmoty. Šly ceny nahoru u zhruba pětiny internetových obchodů, na vině jsou dražší pohonné hmoty. Vyplývá to zhruba pětiny internetových obchodů, na vině jsou dražší pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu internetových obchodů. Na vině jsou dražší pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu dopravce GLS obchodů. Na vině jsou dražší pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu dopravce GLS. Vině jsou dražší pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu dopravce GLS. Husinecká nádrž pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu dopravce GLS. Husinecká nádrž na Prachatice.

Hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracenčeskeortopedické

Rádio Blaník. Hezky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Česky.

0: Čarujeme.
1: Kouzel je mnohem víc.
0: Čarujeme a vyčarujeme.
1: Kouzel je mnohem víc.
0: Čarujeme a Čarujeme a vyčarujeme hosta. Čarujeme a vyčarujeme hosta. Čarujeme a vyčarujeme hosta. Vyčarujeme, už je tady, směje se, šel kolem. Marek ztracený, ahoj Marku.
2: Na Blaníku, kam chodím strašně rád, tak mám i spoustu fanoušků, který mi často říkají, že mě tady

slyšejí písničky, tak jsem si říkal, chodím strašně rád, tak mám i spoustu fanoušků, který mi často říkají, že mě tady slyšejí písničky,

si říct už do svých úží, zaksáno. Měl by si říct už dost, zaksáno. Měl by si říct už dost, zaksáno. Měl by si říct už dost, měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost.

0: a bude to jenom pro tisíc lidí. Doufám, že to fanoušky potěší, protože se budeme hodně blízko a bude to jenom pro tisíc lidí.
1: Těžko říct, každopádně se snažíme, aby se stupenky dostaly k našim fanouškům nejbližším.

0: chtěl by si říct už dost.
1: Zachstáno.
0: Měl by si říct už dost.
1: Ano.
0: Měl by si říct už dost.
1: Ko.
0: Měl by si říct už dost. Měl by si říct už dost. Říct už dost.

0: Takže těžko říct, každopádně se snažíme, aby se stupenky dostaly k našim fanouškům nejbližším, takže ztracená rodina.
1: Strašně se na to těším, protože tam posedáváte, bude to vonět létem a

0: strašně se na to těším, protože to bude to vonět létem a strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení létem a strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení během písničky a strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení během písničky najednou budu moct třeba strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět těším, protože je to bude takový bez omezení během písničky najednou budu moct třeba přestat je to bude takový bez omezení během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. To je takový bez omezení během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. To na velký koncertech nemůžeš, protože ty během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. To na velký koncertech nemůžeš, protože ty to znáš, ty najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. To na velký koncertech nemůžeš, protože ty to znáš. Takže přestat a začít vyprávět příběh. To na velký koncertech nemůžeš, protože ty to znáš. Takže se těším, že to vyprávět příběh. To na velký koncertech nemůžeš, protože ty to znáš. Takže se těším, že to takový uvolněný. No to na velký koncertech nemůžeš, protože ty to znáš. Takže se těším, že to takový uvolněný. Nemůžeš, protože ty to znáš. Takže se těším, že to takový uvolněný. No prostě bude to bomba. No. Protože ty to znáš. Takže se těším, že to takový uvolněný. No prostě bude to bomba.
1: No.
0: Znáš? Takže se těším, že to takový uvolněný. No prostě bude to bomba.
1: No. Já jsem to čet, že to bude želet.
0: Takže se těším, že to takový uvolněný. No prostě bude to bomba.
1: No, já když jsem to čet, že to bude železná
0: uvolněný, no prostě bude to bomba.
1: No, já když jsem to čet, že to bude železná ruda, tak jsem si představoval, že
0: no prostě bude to bomba.
1: No, já když jsem to čet, že to bude železná ruda, tak jsem si představoval, že to bude na náměstí.
0: Bude to bomba.
1: No, já když jsem to čet, že to bude železná ruda, tak jsem si představoval, že to bude na náměstí. No, já když jsem to čet, že to bude železná ruda, tak jsem si představoval, že to bude na náměstí. Čet, že to bude železná ruda, tak jsem si představoval, že to bude na náměstí. A ty říkáš louka, to bude louka v katastru. Ruda, tak jsem si představoval, že to bude na náměstí. A ty říkáš louka, to bude louka v katastru, že to bude na náměstí. A ty říkáš louka, to bude louka v katastru železné rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale
1: a ty říkáš louka, to bude louka v katastru železné rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale
1: a ty říkáš louka, to bude louka v katastru železné rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale jestli by se
1: to bude louka v katastru železné rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale jestli by se někdo viděl
1: louka v katastru železné rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale jestli by se někdo viděl
1: železné rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale jestli by se někdo vyděsil, jakoby tak se nemusí
1: rudy teda. Jo?
0: Jasně, ale jestli by se někdo vyděsil, jakoby tak se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě, ale jestli by se někdo vyděsil, jakoby tak se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a jestli by se někdo vyděsil, jakoby tak se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě se někdo vyděsil, jakoby tak se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě i s národním parkem
1: no.
0: By to bylo děsil, jakoby tak se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě i s národním parkem
1: no.
0: By to byla louka se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě i s národním parkem
1: no.
0: By to byla louka kde děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě i s národním parkem
1: no.
0: By to byla louka, kde je samozřejmě krásný vý. Samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě i s národním parkem
1: no.
0: By to byla louka, kde je samozřejmě krásný. Samozřejmě i s národním parkem
1: no.
0: By to byla louka, kde je samozřejmě krásný výhled, ale aby tam národním parkem
1: no.
0: By to byla louka, kde je samozřejmě krásný výhled, ale aby tam byli všichni, aby tam bylo kde parkovat.
1: No.
0: By to byla louka, kde je samozřejmě krásný výhled, ale aby tam byli všichni, aby tam bylo kde parkovat, aby tam bylo zázemí a kde je samozřejmě krásný výhled, ale aby tam byli všichni, aby tam bylo kde parkovat, aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme krásný výhled, ale aby tam byli všichni, aby tam bylo kde parkovat, aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme nedej, ale aby tam byli všichni, aby tam bylo kde parkovat, aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme nedej bože si všichni, aby tam bylo kde parkovat, aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme nedej bože si neposedali na kde parkovat, aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme nedej bože si neposedali na nějaký důležitý kytičky
1: no,
0: a aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme nedej bože si neposedali na nějaký důležitý kytičky
1: no,
0: a tak, takže všechno a hlavně aby jsme nedej bože si neposedali na nějaký důležitý kytičky a tak, takže nedej bože si neposedali na nějaký důležitý kytičky a tak, takže všechno to je pošéfovaný, já jsem místní, takže posedali na nějaký důležitý kytičky a tak, takže všechno to je pošéfovaný, já jsem místní, takže poslední, co by jsem si důležitý kytičky a tak, takže všechno to je pošéfovaný, já jsem místní, takže poslední, co by jsem si přál a tak, takže všechno to je pošéfovaný, já jsem místní, takže poslední, co by jsem si přál, je tam něco ničit, tak, takže všechno to je pošéfovaný, já jsem místní, takže poslední, co by jsem si přál, je tam něco ničit, naopak, no to je pošéfovaný, já jsem místní, takže poslední, co by jsem si přál, je tam něco ničit, naopak, budou tam přísný, já jsem místní, takže poslední, co by jsem si přál, je tam něco ničit, naopak, budou tam přísný pravidla, bude to, takže poslední, co by jsem si přál, je tam něco ničit, naopak, budou tam přísný pravidla, bude to hodně,

0: ekolog jsem si přál, je tam něco ničit, naopak, budou tam přísný pravidla, bude to hodně ekologický a vlastně i s takovou osvětou a je tam něco ničit, naopak, budou tam přísný pravidla, bude to hodně ekologický a vlastně i s takovou osvětou a naopak, budou tam přísný pravidla, bude to hodně ekologický a vlastně i s takovou osvětou a ale mý fanoušci, tam přísný pravidla, bude to hodně ekologický a vlastně i s takovou osvětou a ale mý fanoušci a všichni zná, pravidla, bude to hodně ekologický a vlastně i s takovou osvětou a ale mý fanoušci a všichni známí, co zní ekologický a vlastně i s takovou osvětou a ale mý fanoušci a všichni známí, co zní na Šumovu ví, že ty i s takovou osvětou a ale mý fanoušci a všichni známí, co zní na Šumovu ví, že ty hory jsou prostě krásný a ale mý fanoušci a všichni známí, co zní na Šumovu ví, že ty hory jsou prostě krásný a že fanoušci a všichni známí, co zní na Šumovu ví, že ty hory jsou prostě krásný a že se musíme o ně starat, takže všichni známí, co zní na Šumovu ví, že ty hory jsou prostě krásný a že se musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach. Šumovu ví, že ty hory jsou prostě krásný a že se musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach. Ví, že ty hory jsou prostě krásný a že se musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach.
1: Přátelé, žádný strach, bude to daleko
0: od krásný a že se musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach.
1: Přátelé, žádný strach, bude to daleko od Krmelců,
0: že se musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach.
1: Přátelé, žádný strach, bude to daleko od Krmelců
0: a musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach.
1: Přátelé, žádný strach, bude to daleko od Krmelců, ale
0: že nikdo nemusí mít strach.
1: Přátelé, žádný strach, bude to daleko od Krmelců, ale hrozně mě zaujalo, že ty
0: strach.
1: Přátelé, žádný strach, bude to daleko od Krmelců, ale hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ. Žádný strach, bude to daleko od Krmelců, ale hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ slunce. To daleko od Krmelců, ale hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ slunce, jo. Krmelců, ale hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ slunce, jo. A tak si říkám, ty na ten ale hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ slunce, jo. A tak si říkám, ty na ten hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ slunce, jo. A tak si říkám, ty na ten západ, na ten že ty slibuješ západ slunce, jo. A tak si říkám, ty na ten západ, na ten okamžik, ten konzpad slunce, jo. A tak si říkám, ty na ten západ, na ten okamžik, ten konzert. A tak si říkám, ty na ten západ, na ten okamžik, ten konzert přerušíš, nebo to máš spočítaný, takže říkám, ty na ten západ, na ten okamžik, ten konzert přerušíš, nebo to máš spočítaný, takže zahraješ naše cesty západ, na ten okamžik, ten konzert přerušíš, nebo to máš spočítaný, takže zahraješ naše cesty a okamžik, ten konzert přerušíš, nebo to máš spočítaný, takže zahraješ naše cesty a v tu chvíli bude západ. Ten konzert přerušíš, nebo to máš spočítaný, takže zahraješ naše cesty a v tu chvíli bude západ.
0: No budeme se snažit, aby
1: nebo to máš spočítaný, takže zahraješ naše cesty a v tu chvíli bude západ.
0: No budeme se snažit, aby tu přespítaný,
1: takže zahraješ naše cesty a v tu chvíli bude západ.
0: No budeme se snažit,
1: zahraješ naše cesty a v tu chvíli bude západ.
0: No budeme se snažit, aby tu přesně bylo tak, že při poslední
1: cesty a v tu chvíli bude západ.
0: No budeme se snažit, aby tu přesně bylo tak, že při poslední písnice
1: v tu chvíli bude západ.
0: No budeme se snažit, aby tu přesně bylo tak, že při poslední písnice, která nejspíš
1: západ.
0: No budeme se snažit, aby tu přesně bylo tak, že při poslední písnice, která nejspíš naše snažit, aby tu přesně bylo tak, že při poslední písnice, která nejspíš naše cesty bude, i když uvidíme, jestli přesně bylo tak, že při poslední písnice, která nejspíš naše cesty bude, i když uvidíme, jestli při poslední písnice, která nejspíš naše cesty bude, i když uvidíme, jestli už nedostane nějaký jiný nápad. Písnice, která nejspíš naše cesty bude, i když uvidíme, jestli už nedostane nějaký jiný nápad. Tak která nejspíš naše cesty bude, i když uvidíme, jestli už nedostane nějaký jiný nápad. Tak bychom byli rádi, aby za náma to slunce nejspíš naše cesty bude, i když uvidíme, jestli už nedostane nějaký jiný nápad. Tak bychom byli rádi, aby za náma to slunce opravdu zapadlo, ale když uvidíme, jestli už nedostane nějaký jiný nápad. Tak bychom byli rádi, aby za náma to slunce opravdu zapadlo, ale to slíbit nejde za nějaký jiný nápad. Tak bychom byli rádi, aby za náma to slunce opravdu zapadlo, ale to slíbit nejde za prvý, protože čas. Tak bychom byli rádi, aby za náma to slunce opravdu zapadlo, ale to slíbit nejde za prvý, protože čas. Byli rádi, aby za náma to slunce opravdu zapadlo, ale to slíbit nejde za prvý, protože často může být zataženo, nebo to slunce opravdu zapadlo, ale to slíbit nejde za prvý, protože často může být zataženo, nebo něco jiného, ale to slíbit nejde za prvý, protože často může být zataženo, nebo něco jiného, ale umím si představit, že to slíbit nejde za prvý, protože často může být zataženo, nebo něco jiného, ale umím si představit, že je za prvý, protože často může být zataženo, nebo něco jiného, ale umím si představit, že jednou z těch sedmi koncertů často může být zataženo, nebo něco jiného, ale umím si představit, že jednou z těch sedmi koncertů to vyjde, nebo něco jiného, ale umím si představit, že jednou z těch sedmi koncertů to vyjde. No, takže doufám, že jo, ale umím si představit, že jednou z těch sedmi koncertů to vyjde. No, takže doufám, že to bude co nejčastěji si představit, že jednou z těch sedmi koncertů to vyjde. No, takže doufám, že to bude co nejčastěji.

0: častěji, ale já to místo jednou z těch 7 koncertů to vyjde. No, takže doufám, že to bude co nejčastěji, ale já to místo znám, to je koncert to vyjde. No, takže doufám, že to bude co nejčastěji, ale já to místo znám, to je. No, takže doufám, že to bude co nejčastěji, ale já to místo znám, to je přímo louka, kam já. Takže doufám, že to bude co nejčastěji, ale já to místo znám, to je přímo louka, kam já. Že to bude co nejčastěji, ale já to místo znám, to je přímo louka, kam já chodím celý život. Častěji, ale já to místo znám, to je přímo louka, kam já chodím celý život. Vybíral jsem ze 3 míst. Místa znám, to je přímo louka, kam já chodím celý život. Vybíral jsem ze 3 míst. Chodil jsem tam radně. Přímo louka, kam já chodím celý život. Vybíral jsem ze 3 míst. Chodil jsem tam radní randit. Chodím celý život. Vybíral jsem ze 3 míst. Chodil jsem tam radní randit. Učil jsem se tam lyžovat. Chodím celý život. Vybíral jsem ze 3 míst. Chodil jsem tam radní randit. Učil jsem se tam lyžovat. Vybíral jsem ze 3 míst. Chodil jsem tam radní randit. Učil jsem se tam lyžovat. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně ze 3 míst. Chodil jsem tam radní randit, učil jsem se tam lyžovat. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně vím, kde jsem tam radní randit, učil jsem se tam lyžovat. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně vím, kde tam to sluníčko randit, učil jsem se tam lyžovat. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně vím, kde tam to sluníčko zapadá a chodil jsem tam už poslední půl lyžovat. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně vím, kde tam to sluníčko zapadá a chodil jsem tam už poslední půl roku. A dělal. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně vím, kde tam to sluníčko zapadá a chodil jsem tam už poslední půl roku. A dělal si fotky s telefonem, to má velký příběh a přesně vím, kde tam to sluníčko zapadá a chodil jsem tam už poslední půl roku. A dělal si fotky s telefonem jako a přesně vím, kde tam to sluníčko zapadá a chodil jsem tam už poslední půl roku. A dělal si fotky s telefonem jako a kontroloval si, kde tam sluníčko zapadá a chodil jsem tam už poslední půl roku. A dělal si fotky s telefonem jako a kontroloval si, kde tam to sluníčko, chodil jsem tam už poslední půl roku. A dělal si fotky s telefonem jako a kontroloval si, kde tam to sluníčko zapadne, kde v jaký půl roku. A dělal si fotky s telefonem jako a kontroloval si, kde tam to sluníčko zapadne, kde v jakých místech, aby jsme věděli. A dělal si fotky s telefonem jako a kontroloval si, kdy tam to sluníčko zapadne, kde v jakých místech, aby jsme věděli, jak dá telefonem jako a kontroloval si, kdy tam to sluníčko zapadne, kde v jakých místech, aby jsme věděli, jak dá pódium, takže snad to bude to ono. Kontroloval si, kdy tam to sluníčko zapadne, kde v jakých místech, aby jsme věděli, jak dá pódium, takže snad to bude to ono. Kdy tam to sluníčko zapadne, kde v jakých místech, aby jsme věděli, jak dá pódium, takže snad to bude to ono. Zapadne kde v jakých místech, aby jsme věděli, jak dá pódium, takže snad to bude to ono.
1: Prosím tě, a
0: místech, aby jsme věděli, jak dá pódium, takže snad to bude to ono.
1: Prosím tě, a který ten den bude
0: nejlepší? Jak dá pódium, takže snad to bude to ono.
1: Prosím tě, a který ten den bude nejlepší?
0: Pódium, takže snad to bude to ono.
1: Prosím tě, a který ten den bude nejlepší, jo? Protože teďka voní
0: to ono.
1: Prosím tě, a který ten den bude nejlepší, jo? Protože teďka voní číhají posluchači u těch. Prosím tě, a který ten den bude nejlepší, jo? Protože teďka voní číhají posluchači u tě, a který ten den bude nejlepší, jo? Protože teďka voní číhají posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. Který ten den bude nejlepší, jo? Protože teďka voní číhají posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. Nejlepší, jo? Protože teďka voní číhají posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. A protože teďka voní číhají posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. A říká se, že vždy číhají posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. A říká se, že vždycky ten první posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. A říká se, že vždycky ten první koncert bývá nejslabších stránek, jo, a budou nakupovat. A říká se, že vždycky ten první koncert bývá nejslabší a budou nakupovat. A říká se, že vždycky ten první koncert bývá nejslabší. A říká se, že vždycky ten první koncert bývá nejslabší.
0: My vůbec necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že.
1: Říká se, že vždycky ten první koncert bývá nejslabší.
0: My vůbec necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že tam můžeme být.
1: Vždycky ten první koncert bývá nejslabší.
0: My vůbec necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že tam můžeme být fanouškama a naopak
1: bývá nejslabší.
0: My vůbec necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že tam můžeme být fanouškama a naopak. My vůbec necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že tam můžeme být fanouškama a naopak jako tohle to beru, tak necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že tam můžeme být fanouškama a naopak jako tohle to beru, takže to bude spíš novou. My jsme rádi, že tam můžeme být fanouškama a naopak jako tohle to beru, takže to bude spíš takový, jako že tam můžeme být fanouškama a naopak jako tohle to beru, takže to bude spíš takový, jako že budeme furt plný energie sama a naopak jako tohle to beru, takže to bude spíš takový, jako že budeme furt plný energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Tohle to beru, takže to bude spíš takový, jako že budeme furt plný energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Takže to bude spíš takový, jako že budeme furt plný energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Takže nemusíte spíš takový, jako že budeme furt plný energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Takže nemusíte se bát, každý z koncertů budeme furt plný energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Takže nemusíte se bát, každý z koncertů dostane stop energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Takže nemusíte se bát, každý z koncertů dostane 100% a

0: Jděte kamkoliv,
1: z koncertu dostane 100% a každý
0: jděte kamkoliv, protože
1: dostane 100% a každý bude
0: jděte kamkoliv, protože lístky půjdou
1: a každý bude trochu
0: jděte kamkoliv, protože lístky půjdou okamžitě pryč.
1: Každý bude
0: jděte kamkoliv, protože lístky půjdou okamžitě pryč. To 7 jděte kamkoliv, protože lístky půjdou okamžitě pryč. To 7 jděte kamkoliv, protože lístky půjdou okamžitě pryč. To 7

duše, že může to být složitý. Nevidí mi do duše, že může to být složitý. Nevidí mi do duše, že může to být složitý. Nevidí mi do duše, že může to být složitý. I když mi do duše, že může to být složitý. I když půjde, že může to být složitý. I když působí, že může to být složitý. I když působí to jedno, že to být složitý. I když působí to jedno duše, navenek je všitý. I když působí to jedno duše, navenek je všechno fajn. I když působí to jedno duše, navenek je všechno fajn. Působí to jedno duše, navenek je všechno fajn. Zaví to jedno duše, navenek je všechno fajn. Za všemi tě jedno duše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi uše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví fajn. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví jak to má. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví jak to mám. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví jak to mám. Úsměvy, nikdo neví jak to mám. Jak se sebou bojuju. Nikdo neví jak to mám. Jak se sebou bojuju. Nikdo neví jak to mám. Jak se sebou bojuju. Jak to mám. Jak se sebou bojuju. Že problém jsem já. Jak se sebou bojuju. Že problém jsem já sám. Jak se sebou bojuju. Že problém jsem já sám. Bojuju. Že problém jsem já sám. Troskota. Že problém jsem já sám. Troskota. Víc ne. Že problém.

jak těžký je ráno troskota, víc než pluju, jak těžký je ráno stát. Kota, víc než pluju, jak těžký je ráno stát. A nasadit si šťastnou, jak těžký je ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář, jak těžký je ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. Obuj si, nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. Obuj si mý boty, tvář, vždyť to znáš. Obuj si mý boty, vždyť to znáš.

0: Rádio Blaní. Jde se dílí. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky.

0: akvárium a návštěvníkům prý přivádí pocity, jako kdyby by zrovna trávil. A návštěvníkům prý přivádí pocity, jako kdyby by zrovna trávili právě pobyt u nějakého. Návštěvníkům prý přivádí pocity, jako kdyby by zrovna trávili právě pobyt u nějakého moře. Přivádí pocity, jako kdyby by zrovna trávili právě pobyt u nějakého moře a jako kdyby by zrovna trávili právě pobyt u nějakého moře a dýchali tam ten zrovna trávili právě pobyt u nějakého moře a dýchali tam ten úžasný slaný vzduch právě pobyt u nějakého moře a dýchali tam ten úžasný slaný vzduch u nějakého moře a dýchali tam ten úžasný slaný vzduch, který někomu zase a dýchali tam ten úžasný slaný vzduch, který někomu zásadně dýchali tam ten úžasný slaný vzduch, který někomu zásadně pomáhá. Úžasný slaný vzduch, který někomu zásadně pomáhá. Zdých slaný vzduch, který někomu zásadně pomáhá s dýcháním a který někomu zásadně pomáhá s dýcháním a on vůbec jako zásadně pomáhá s dýcháním a on vůbec jako ta sůl v tom pomáhá s dýcháním a on vůbec jako ta sůl v tom tomu vzduchu, že s dýcháním a on vůbec jako ta sůl v tom tomu vzduchu, že u moře to je a on vůbec jako ta sůl v tom tomu vzduchu, že u moře to je prostě vůbec jako ta sůl v tom tomu vzduchu, že u moře to je prostě blahodárné. Ta sůl v tom tomu vzduchu, že u moře to je prostě blahodárné. No tak to teď může tomu vzduchu, že u moře to je prostě blahodárné. No tak to teď můžete zažít takhle v Karvině. Tomu vzduchu, že u moře to je prostě blahodárné. No tak to teď můžete zažít takhle v Karvině. Kdo by to, že u moře to je prostě blahodárné. No tak to teď můžete zažít takhle v Karvině. Kdo by to řekl, že jo, to je prostě blahodárné. No tak to teď můžete zažít takhle v Karvině. Kdo by to řekl, že jo, do Karvině. Blahodárné. No tak to teď můžete zažít takhle v Karvině. Kdo by to řekl, že jo, do Karvině. Teď můžete zažít takhle v Karvině. Kdo by to řekl, že jo, do Karvině. Do konce října je to tam otevřené takhle v Karvině. Kdo by to řekl, že jo, do Karvině. Do konce října je to tam otevřené ve zkušebním Karvině. Kdo by to řekl, že jo, do Karvině. Do konce října je to tam otevřené ve zkušebním provozu. Kdo by to řekl, že jo, do Karvině. Do konce října je to tam otevřené ve zkušebním provozu, že jo, do Karvině. Do konce října je to tam otevřené ve zkušebním provozu, tak tam zdravíme do Karvině, tak tam zdravíme do Karvině a těšíme se, až to v listopadu bude úplně naplno. Tak tam zdravíme do Karvině a těšíme se, až to v listopadu bude úplně naplno. My zdravíme do Karvině a těšíme se, až to v listopadu bude úplně naplno. My vám budeme dál hrát a těšíme se, až to v listopadu bude úplně naplno. My vám budeme dál hrát Pavel Bobek, či to v listopadu bude úplně naplno. My vám budeme dál hrát Pavel Bobek, Činask, v listopadu bude úplně naplno. My vám budeme dál hrát Pavel Bobek, Činasky, Lucie úplně naplno. My vám budeme dál hrát Pavel Bobek, Činasky, Lucie Vondráčková, všichni zpívají hezky česky. My vám budeme dál hrát Pavel Bobek, Činasky, Lucie Vondráčková, všichni zpívají hezky česky. No to budeme dál hrát Pavel Bobek, Činasky, Lucie Vondráčková, všichni zpívají hezky česky. No to protože Pavel Bobek, Činasky, Lucie Vondráčková, všichni zpívají hezky česky. No to protože posloucháte Českou hodinku. Činasky, Lucie Vondráčková, všichni zpívají hezky česky. No to protože posloucháte Českou hodinku. Na Vondráčková, všichni zpívají hezky česky. No to protože posloucháte Českou hodinku. Na Blaníku. Všichni zpívají hezky česky. No to protože posloucháte Českou hodinku. Na Blaníku. Česky. No to protože posloucháte Českou hodinku. Na Blaníku. Protože posloucháte Českou hodinku. Na Blaníku. Já. Českou hodinku na Blaníku. Já. Na Blaníku.
1: Já. Nový plot má. Já. Nový plot. Já. Nový plot má. Nový plot od firmy Plot. Já. Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda?

0: Super. Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super? Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naš z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super a přitom ušetřit až 500 000 korun? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobnou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznic. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner pro několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vícenásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na .cz.
1: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot, Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Zlato. O vaši pleť. www.syncare.cz. Zlato.
3: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: www.syncare.cz.
3: Zlato.
2: Já už bych potřebovala někam vypadnout. syncare.cz.
3: Zlato,
2: já už bych potřebovala někam vypadnout.
4: A co by si
2: Zlato,
3: já už bych potřebovala někam vypadnout.
4: A co by si představovala?
3: To, já už bych potřebovala někam vypadnout.
4: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
3: Potřebovala někam vypadnout.
4: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Vypadnout.
4: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe.
4: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Tak nebo procházky v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu v přírodě?
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízíme.
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebujete.
3: Nejlépe všechno.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuje.
3: No.
4: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohár. Do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem zřícenina hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Hradu.
5: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
6: Nové bagry,
5: staré Hukvaldy. Těšíme se na vás.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčou.
5: Těšíme se na vás.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčou na SFZ.
5: Na vás.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčou na SFZ Tománek, nezdraž. Nové bagry, staré ceny, půjčou na SFZ Tománek, nezdražuje. Půjč. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna

a Karvina. Jojo Band a Karvina na vlnách rády. Jojo Band a Karvina na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karvině. Jojo Band a Karvina na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karvině. Jojo Band a Karvina na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karvině. Mají normálně své Karvina na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karvině. Mají normálně své vlastní moře. Vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karvině. Mají normálně své vlastní moře. Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karvině. Mají normálně své vlastní moře. Oni tak říkají, já jsem teď čet, že v Karvině mají normálně své vlastní moře. Oni tak říkají jezeru, které že v Karvině mají normálně své vlastní moře. Oni tak říkají jezeru, které tam vzniklo normálně své vlastní moře. Oni tak říkají jezeru, které tam vzniklo a své vlastní moře. Oni tak říkají jezeru, které tam vzniklo a moře. Oni tak říkají jezeru, které tam vzniklo a přináší vlastní tak říkají jezeru, které tam vzniklo a přináší vlastní přímořské podnebí, které tam vzniklo a přináší vlastní přímořské podnebí. Vzniklo a přináší vlastní přímořské podnebí. Najdete ho v zámeckém a přináší vlastní přímořské podnebí. Najdete ho v zámeckém parku Buženy. Přináší vlastní přímořské podnebí. Najdete ho v zámeckém parku Buženy. Němcové, je to vlastní přímořské podnebí. Najdete ho v zámeckém parku Buženy Němcové, je to solankové mořské podnebí. Najdete ho v zámeckém parku Buženy Němcové, je to solankové inhalatorium. Najdete ho v zámeckém parku Buženy Němcové, je to solankové inhalatorium. A návštěvníkům v zámeckém parku Buženy Němcové, je to solankové inhalatorium. A návštěvníkům prý při Buženy Němcové, je to solankové inhalatorium. A návštěvníkům prý přisové, je to solankové inhalatorium. A návštěvníkům prý přivádí pocity jakové inhalatorium a návštěvníkům prý přivádí pocity, jako kdyby by zrovna trávili to.

0: profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradí. Nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedených strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedeme. Profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedeme. Akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách. Poradíme. Vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu, nebo vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu, nebo předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu, nebo na www.pujcovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu, nebo na www.pujcovnarental.cz. SFZ to v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu, nebo na www.pujcovnarental.cz. SFZ to vedle Fajrontu, nebo na www.pujcovnarental.cz. SFZ Tománek. Na www.pujcovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Outlet Arena Morávia.
0: Pujcovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Outlet Arena Morávia slaví
0: CZ. SFZ Tománek.
1: Outlet Arena Morávia slaví 8. rok.
0: SFZ Tománek.
1: Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem 16. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními i 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavný slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD s speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravy. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever. Slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a u auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a i od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice, největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Dobré.
1: Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Dobré ráno, milá.
1: Outletmoravia.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
1: CZ.
2: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
3: Tak do...
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak...
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho neviděla.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte
4: už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie?
4: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a...

0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Tam, kde designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí nábalem na trhu? Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jeho. Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko. Volte! Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design! Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
1: Na stěny
0: design žaluzie. www.jackodesign.cz
1: Na stěny lidé
0: malují. www.jackodesign.cz
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: www.jackodesign.cz
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes
0: jackodesign.cz
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes
0: CZ
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malí pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těračice malování čeká trochu víc. Malíři na těračice.cz vám odtáhnou a zakryjí čeká trochu víc. Malíři na těračice.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Malíři na těračice.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí na těračice.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek. Po práci ukryjí a navíc zakryjí nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu. Cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 8.
2: Malíři na těrači.cz.
1: Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226
3: 800 226 226
1: na trhu. Volejte 800 226 226
3: 800 226 226
1: Malování nedělám. Volejte 800 226 226
3: 800 226 226
1: Malování neděláme divadlo.
3: 826
1: 226
3: 826
1: Malování neděláme divadlo.
3: 6 226 826
1: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava
1: 6
3: 826
1: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura
3: 226
1: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní
1: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží
1: Děláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
4: Káč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně od
4: Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj
5: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli.

0: 11. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
0: Otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná...
0: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce...
0: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Meduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava webu. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Bomba ceny v Argos Elektro.
1: Ostrava u Futura.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují.
1: Futura.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný. Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LM. Právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 6. Explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LM. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 A. Od OEZ nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun v Ampér od OEZ za skvělých 888 korun v za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj 888 korun včetně DPH. Tak si korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. A tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Dříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Vyber.cz. Argos pro elektrikáře. Vyber si ze široké káře. Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru. A zimní si ze široké nabídky Direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Nabídky Direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. Vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Ostrava. Výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Ostrava. Direkt. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Ostrava. Direktauto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Auto. Konečně férový autobazar.
3: Tak co jí koupíme?
2: Konečně férový autobazar.
3: Tak co jí koupíme?
2: Přálový autobazar.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: Bazar.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic...
3: Ne. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky asi něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
4: No, říkala, že nic nechce.

0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřeší.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřeší.
0: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme.
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
0: Tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už...
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat...
1: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte...
1: Vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
1: Zážitkem od Alegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v Supersport Alegrie.
3: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený.
2: Pro dva.
3: House running.
2: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou.
2: Sportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší
2: na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazaj.
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazaj.
2: Opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazajcz.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazajcz.
5: Ve vlaku
3: hledejte na
4: firmanazajcz.
5: Ve vlaku či
3: autobuse na
4: firmanazajcz.
5: Ve vlaku či autobusu
4: na zážitky.cz.
5: Ve vlaku či autobusu
3: v čekárně u CZ.
5: Ve vlaku či autobusu
3: v čekárně u lékaře.
5: Ve vlaku či autobusu
3: v čekárně u lékaře.
5: A nebo na vlaku či autobusu
3: v čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce autobusu
3: v čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude v čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete pně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat, že?
5: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník.
5: O, na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam...
5: Procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když...
5: V lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k...
3: I když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil.
3: Když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
3: Není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s
3: námi. Rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi. Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin
5: online.
3: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz. Denně na webu radioblaník.cz. Na webu radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: na čerstvém vzduchu.
1: I proto má...
0: Krásná procházka na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi pod...
0: Krásná procházka na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Krásná procházka na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádio Blaník na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádio Blaník vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádio Blaník.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádio Blaník.
1: Máme rádi podzim.
0: Rádio Blaník.
1: Podzim.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Libuško, jak pak se máš?
1: No dobře, dobře.
0: Vy to musíte probrat s holkama. Libuško, jak pak se máš?
1: No dobře, dobře.
0: Já pro tebe mám kvíz. Probrat s holkama. Libuško, jak pak se máš?
1: No dobře, dobře.
0: Já pro tebe mám kvízovou otázku. Libuško, jak pak se máš?
1: No dobře, dobře.
0: Já pro tebe mám kvízovou otázku.
1: Je. Yeah.
0: Libuško, jak pak se máš?
1: No dobře, dobře.
0: Já pro tebe mám kvízovou otázku.
1: Je. Yeah. No dobře, dobře.
0: Já pro tebe mám kvízovou otázku.
1: Je. Yeah.
0: Tak za jak dlouho si myslíš...
1: Dobře.
0: Já pro tebe mám kvízovou otázku.
1: Je. Yeah.
0: Tak za jak dlouho si myslíš, že se dá pěšky dojít... Já pro tebe mám kvízovou otázku.
1: Je. Yeah.
0: Tak za jak dlouho si myslíš, že se dá pěšky dojít...
1: Je. Yeah.
0: Tak za jak dlouho si myslíš, že se dá pěšky dojít z Hodonína do Říma... Tak za jak dlouho si myslíš, že se dá pěšky dojít z Hodonína do Říma? Jak dlouho si myslíš, že se dá pěšky dojít z Hodonína do Říma? Víš, že se dá pěšky dojít z Hodonína do Říma. A pěšky dojít z Hodonína do Říma. Dojít z Hodonína do Říma. No, do Říma. No,
1: z Hodonína do Říma.
0: No, povídej.
1: Z Hodonína do Říma, jo.
0: No, povídej.
1: Z Hodonína do Říma, jo.
0: No, povídej.
1: Z Hodonína do Říma, jo. No, tak počkej, tak to máme.
0: No, povídej.
1: Z Hodonína do Říma, jo. No, tak počkej, tak to máme. No, z Hodonína do Říma, jo. No, tak počkej, tak to máme. No, Hodonína do Říma, jo. No, tak počkej, tak to máme. No. Pěšky, jo. Já tak počkej, tak to máme, no, pěšky,
0: tak za
1: týden. Já tak počkej, tak to máme, no, pěšky,
0: tak za týden.
1: Za týden. To máme, no, pěšky,
0: tak za týden. Za týden.
1: No, pěšky, tak za týden.
0: Za týden myslíš.
1: Pěšky, tak za týden.
0: Za týden myslíš, jo.
1: No.
0: No já jsem...
1: Týden.
0: Za týden myslíš, jo.
1: No.
0: No já jsem chtěl paní Kristýnu Kotázkovou... Za týden myslíš, jo.
1: No.
0: No já jsem chtěl paní Kristýnu Kotázkovou, které je 20...
1: No.
0: No já jsem chtěl paní Kristýnu Kotázkovou, které je 20 let. No já jsem chtěl paní Kristýnu Kotázkovou, které je 20 let. Strašně. Já jsem chtěl paní Kristýnu Kotázkovou, které je 20 let. Strašně pochválit. Paní Kristýnu Kotázkovou, které je 20 let. Strašně pochválit. Kristýnu Kotázkovou, které je 20 let. Strašně pochválit. Protože těch 2000, které je 20 let. Strašně pochválit. Protože těch 2200 kilometrů let. Strašně pochválit. Protože těch 2200 kilometrů. Strašně pochválit. Protože těch 2200 kilometrů ušla za 3 měsíce pochválit, protože těch 2200 kilometrů ušla za 3 měsíce, jo. Protože těch 2200 kilometrů ušla za 3 měsíce, jo. Aha. Ale 1200 kilometrů ušla za 3 měsíce, jo. Aha. Ale podle tebe teda kilometrů ušla za 3 měsíce, jo. Aha. Ale podle tebe teda...
1: Pardon.
0: Ušla za 3 měsíce, jo. Aha. Ale podle tebe teda...
1: Pardon.
0: Se flákala za 3 měsíce, jo. Aha. Ale podle tebe teda...
1: Pardon.
0: Se flákala, jo. Aha. Ale podle tebe teda...
1: Pardon.
0: Se flákala.
1: Omlouvám, paní.
0: Ale podle tebe teda...
1: Pardon.
0: Se flákala.
1: Omlouvám, paní Kristýně.
0: Podle teda...
1: Pardon.
0: Se flákala.
1: Omlouvám, paní Kristýně. Ne, já...
0: Pardon. Se flákala.
1: Omlouvám, paní Kristýně. Ne, já...
0: Se flákala.
1: Omlouvám, paní Kristýně. Ne, já, hele, na tohle já jsem... Omlouvám, paní Kristýně. Ne, já, hele, na tohle... Omlouvám, paní Kristýně. Ne, já, hele, na tohle já jsem jako opravdu... Ne, to takový... Paní Kristýně. Ne, já, hele, na tohle já jsem jako opravdu... Ne, to takovýhle otázky já nemůžu dostat. Ne, já, hele, na tohle já jsem jako opravdu... Ne, to takovýhle otázky já nemůžu dostávat. Ne, já, hele, na tohle já jsem jako opravdu, ne, to takovýhle otázky já nemůžu dostávat, jo, protože na tohle já jsem jako opravdu, ne, to takovýhle otázky já nemůžu dostávat, jo, protože mě nikdy nešla, já jsem jako opravdu, ne, to takovýhle otázky já nemůžu dostávat, jo, protože mě nikdy nešla matematika, já si opravdu, ne, to takovýhle otázky já nemůžu dostávat, jo, protože mě nikdy nešla matematika, já si neumím představit takovýhle otázky.

0: Já nemůžu dostávat, jo, protože mě nikdy nešla matematika, já si neumím představit. Já nemůžu dostávat, jo, protože mě nikdy nešla matematika, já si neumím představit tu vzdálenost. Jo, protože mě nikdy nešla matematika, já si neumím představit tu vzdálenost. Ty čísla, nikdy nešla matematika, já si neumím představit tu vzdálenost. Ty čísla, nějak si to jako tyká, já si neumím představit tu vzdálenost. Ty čísla, nějak si to jako rychle přepočítat, umím představit tu vzdálenost. Ty čísla, nějak si to jako rychle přepočítat, tu vzdálenost. Ty čísla, nějak si to jako rychle přepočítat, tohle já neumím.
1: Já taky.
0: Ty čísla, nějak si to jako rychle přepočítat, tohle já neumím.
1: Já taky nevěděl, člověče.
0: Ale tak já bych ty čísla, nějak si to jako rychle přepočítat, tohle já neumím.
1: Já taky nevěděl, člověče.
0: Ale tak já bych to možná nějak si to jako rychle přepočítat, tohle já neumím.
1: Já taky nevěděl, člověče.
0: Ale tak já bych to možná šla, rychle přepočítat, tohle já neumím.
1: Já taky nevěděl, člověče.
0: Ale tak já bych to možná šla, tohle já neumím.
1: Já taky nevěděl, člověče.
0: Ale tak já bych to možná šla, abych to šla asi 10 let.
1: Já taky nevěděl, člověče.
0: Ale tak já bych to možná šla, abych to šla asi 10 let, protože... Ale tak já bych to možná šla, abych to šla asi 10 let, protože... Možná šla, abych to šla asi 10 let, protože... Ne, já bych to nešla, abych to šla asi 10 let, protože... Ne, já bych to nešla, takhle, já bych... Abych to šla asi 10 let, protože... Ne, já bych to nešla, takhle, já bych to nešla a hlavně... Protože... Ne, já bych to nešla, takhle, já bych to nešla a hlavně já už bych na začátku začala řvát, že... Ne, já bych to nešla, takhle, já bych to nešla a hlavně já už bych na začátku začala řvát... Šla, takhle, já bych to nešla a hlavně já už bych na začátku začala řvát, že mě bolej nohy.
1: Já jsem teď...
0: Abych to nešla a hlavně já už bych na začátku začala řvát, že mě bolej nohy.
1: Já jsem teď chtěl říct, že bys to šla...
0: A hlavně já už bych na začátku začala řvát, že mě bolej nohy.
1: Já jsem teď chtěl říct, že bys to šla do Vánoc...
0: A už bych na začátku začala řvát, že mě bolej nohy.
1: Já jsem teď chtěl říct, že bys to šla do Vánoc, ale to bys byla...
0: Začala řvát, že mě bolej nohy.
1: Já jsem teď chtěl říct, že bys to šla do Vánoc, ale to bys byla rychlejší než Kristýna.
0: Bolej nohy.
1: Já jsem teď chtěl říct, že bys to šla do Vánoc, ale to bys byla rychlejší než Kristýna. To si nemyslím, že bys to šla do Vánoc, ale to bys byla rychlejší než Kristýna. To si nemyslím, ty bys šla tak do Vánoc, ale to bys byla rychlejší než Kristýna. To si nemyslím, ty bys šla tak do to bys byla rychlejší než Kristýna. To si nemyslím, ty bys šla tak do než Kristýna. To si nemyslím, ty bys šla tak do to si nemyslím, ty bys šla tak do do Silvestra, no.
0: Já bych ti říkám, do
1: Silvestra, no.
0: Já bych ti říkám, já bych nešla.
1: Tak do Silvestra, no.
0: Já bych ti říkám, já bych nešla. Já obdivuju všechny...
1: Do Silvestra, no.
0: Já bych ti říkám, já bych nešla. Já obdivuju všechny...
1: Do Silvestra, no.
0: Já bych ti říkám, já bych nešla. Já obdivuju všechny lidi, kteří mají tu...
1: Stranu.
0: Já bych ti říkám, já bych nešla. Já obdivuju všechny lidi, kteří mají tu vůli. Já bych ti říkám, já bych nešla. Já obdivuju všechny lidi, kteří mají tu vůli. A to odhodlání nešla. Já obdivuju všechny lidi, kteří mají tu vůli. A to odhodlání a tu výdrž. A já obdivuju všechny lidi, kteří mají tu vůli. A to odhodlání a tu výdrž. A to sebe za všechny lidi, kteří mají tu vůli. A to odhodlání a tu výdrž. A to sebezapření mají tu vůli. A to odhodlání a tu výdrž a to sebezapření.
1: No ale zase
0: ani a tu výdrž a to sebezapření.
1: No ale zase si představte tu Ivu v těch podpatcích, s tím kašmírem na sobě, jak jde do toho Říma. Paráda. A potom zpátky s těma igelitkama. Já musím vysvětlit, proč tam ta 20letá Kristýnka šla. Ona tam šla do toho Říma pěš. A denně urazila přes 30 kilometrů. Protože chtěla upozornit na zvířecí útulek.

urazila přes 30 kilometrů, protože chtěla upozornit na zvířecí útulek Pet Heroes v Lanškrouně.

0: můžu, tak bych měla pomáhat celý svět, no, tak já myslím, že já vždycky říkám, když můžu, tak bych měla pomáhat.
1: Tak, no.
0: No, tak já myslím, že já vždycky říkám, když můžu, tak bych měla pomáhat.
1: Tak, no.
0: Já myslím, že já vždycky říkám, když můžu, tak bych měla pomáhat.
1: Tak, no. Ivuško, tak...
0: Já vždycky říkám, když můžu, tak bych měla pomáhat.
1: Tak, no. Ivuško, tak děkuju, že pomáháš mě...
0: Bych měla pomáhat.
1: Tak, no. Ivuško, tak děkuju, že pomáháš mě se krásně... Tak, no. Ivuško, tak děkuju, že pomáháš mě se krásně... Ivuško, tak děkuju, že pomáháš mě se krásně a zdravíme do Loňčkroško. Tak děkuju, že pomáháš mě se krásně a zdravíme do Loňčkrou na teda Pet Heroes, kde děkuju, že pomáháš mě se krásně a zdravíme do Loňčkrou na teda Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci mě se krásně a zdravíme do Loňčkrou na teda Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci a zdravíme do Loňčkrou na teda Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci, můžete jim přispět a zdravíme do Loňčkrou na teda Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci, můžete jim přispět, budeme rádi. A do Loňčkrou na teda Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci, můžete jim přispět, budeme rádi. A na Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci, můžete jim přispět, budeme rádi. A slibuju vám Karla Zicha, kde potřebují rekonstrukci, můžete jim přispět, budeme rádi. A slibuju vám Karla Zicha, Alenku v rekonstrukci, můžete jim přispět, budeme rádi. A slibuju vám Karla Zicha, Alenku v říši divů, můžete jim přispět, budeme rádi. A slibuju vám Karla Zicha, Alenku v říši divů, mějte se krásně, jsme rádi. A slibuju vám Karla Zicha, Alenku v říši divů, mějte se krásně s Ivou Leckou. A slibuju vám Karla Zicha, Alenku v říši divů, mějte se krásně s Ivou Leckou. Karla Zicha, Alenku v říši divů, mějte se krásně s Ivou Leckou. Petr Placha, Alenku v říši divů, mějte se krásně s Ivou Leckou.
2: Petr platí vaše...
1: V říši divů, mějte se krásně s Ivou Leckou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Krásně s Ivou Leckou.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra.
1: Leckou.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které...
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám...
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno...
2: Vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme z... Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do pe... Hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky. Peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Takže
3: vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Takže
5: Michal David.
3: Každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Takže
5: Michal David.
3: Vracíme zpátky do peněženky.
4: Takže
5: Michal David. Já jsem strašně rád,
3: Zpátky do peněženky.
4: Takže
5: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
3: Peněženky.
4: Takže
5: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak Michal David.
5: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem strašně rád, že to víte.
2: Zaplatíme.
5: 1599 korun. Tak zaplatíme, Zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.

0: což Iva Lecká evidentně je. Což Iva Lecká evidentně je. Což Iva Lecká evidentně je. Což Iva Lecká evidentně je. Jsem tady hulák. Což Iva Lecká evidentně je. Jsem tady hulák, ale Ivo, Ivo evidentně je. Jsem tady hulák, ale Ivo, Ivo. Jsem tady hulák, ale Ivo, Ivo.
1: To já jsem si povídala v redakci.
0: Jsem tady hulák, ale Ivo, Ivo.
1: To já jsem si povídala v redakci.
0: Jsem tady hulák, ale Ivo, Ivo.
1: To já jsem si povídala v redakci, prosím.
0: Hulák, ale Ivo, Ivo.
1: To já jsem si povídala v redakci, prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila.
0: Ivo, Ivo.
1: To já jsem si povídala v redakci, prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila kašmírový svetry.
0: No.
1: To já jsem si povídala v redakci, prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila kašmírový svetry.
0: No to je.
1: To já jsem si povídala v redakci, prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila kašmírový svetry.
0: No to je jasný.
1: Povídala v redakci, prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila kašmírový svetry.
0: No to je jasný, to musíte probrat s holkama.
1: Si prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila kašmírový svetry.
0: No to je jasný, to musíte probrat s holkama.
1: Kama, já jsem řešila kašmírový svetry.
0: No to je jasný, to musíte probrat s holkama. Ivuško, jak pak se má?
1: Kašmírový svetry.
0: No to je jasný, to musíte probrat s holkama. Ivuško, jak pak se má?
1: No dobře. Svetry.
0: No to je jasný, to musíte probrat s holkama.

0: 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. Posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SM. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603108 jste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603108 platit. A pošlete nám to v SMS na 603118 108. A pošlete nám to v SMS na 603118 118. Pošlete nám to v SMS na 603118 118. SMS na 603118 118.
2: A pak už jen
1: na 603118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník.
1: 318 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník.
1: 18 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno
1: 18.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce. Pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé. Poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé. Poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr Ladí Vašek.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr Ladí Vaše účty.
2: Všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr Ladí Vaše účty.
2: Krátce po sedmé.
3: Petr Ladí Vaše účty.
2: Po sedmé.
3: Petr Ladí Vaše účty. Petr Ladí Vaše účty. Ladí Vaše účty.

0: nás měli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři sem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstev dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně, tak to je to, že se developeri začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt, on developeri začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu. Nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu. Důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu. Další. Je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete
0: tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na rádi
0: ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz
0: že jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz Další díly najdete na radia.cz Další

0: co navíc.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebak a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebaka tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebaka psičky pro kočky drůbeží výběr 70 Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebaka psičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se přídny na nákupy. Nyní šebaka psičky pro kočky drůbeží výběr 72. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 700. Psičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. Procent za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
1: 5 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady...
1: Allegro Days jen do 18. října.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady... Allegro
1: Days jen do 18. října.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plast...
1: 18. října.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: Kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
3: No
2: třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
3: No jak se má
2: sty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
3: No jak se má si dostat plast?
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?
2: Normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, jezdí žlutej kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej
3: si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila ze recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako...
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev. Ať je to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svědět, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že stěla z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dej
3: tohle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dej
3: ta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci.
3: To svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život.
3: Že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to
3: plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
3: Při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz.
5: Šafránové wellness pro vaše
4: odpadu.cz.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz. Účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz. Dandyrace. www.capilan.cz.
6: Právě
5: www.capilan.cz.
6: Právě teď v plan
5: v

0: Jak Rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich... Chytrý jak Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme...
0: Chytrý jak Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě...
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení...
0: Lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování...
0: Běhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČS a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou, z se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka
1: s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součást.
1: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celku.
1: S Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního. Je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideálka, který bychom si každý z

0: Jak rádio.
1: Když uvidíte
0: alia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: v sekci Chytrý jak rádio.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: Chytrý jak rádio.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: levio.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti. Kilo za týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti. Kilo za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti. Kilo za 74,90. A řepková Krkovice bez kosti. Kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona bez kosti. Kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert na litr s apkou pouze za 25,90. Albert dle s apkou pouze za 25,90. Albert dle srovná pouze za 25,90. Albert dle srovnání k 30.9.90. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9.
2: Šéfe!
1: Albert dle srovnání k 30.9.
2: Šéfe, došel matro!
1: Dle srovnání k 30.9.
2: Šéfe, došel matroš!
1: K 30.9.
2: Šéfe, došel matroš!
1: Abytému devátý.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šla
2: Šéfe, došel matroš!

0: kapelan.cz.
1: Právě teď v Planéu?
0: CZ.
1: Právě teď v Planéu? Ušetříte spr... Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémy od dne... Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémy od dne až 35%. Právě teď v Planéu? Ušetříte z prémy od dne až 35%. Teď v Planéu? Ušetříte z prémy od dne až 35%. Jednoduše rezervujte o... Ušetříte z prémy od dne až 35%. Jednoduše rezervujte online. Z prémy od dne až 35%. Jednoduše rezervujte online a dopadne až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na... Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Buďte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vyzvedněte na prodejně. Planéo. Na prodejně. Planéo. Planéo.
2: Zdraví. Zdravíčko, Zdravíčko, sousede. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl pro... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom... Sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no. Proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si...
2: Žijí v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční...
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více...
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ. U nás. Komerční banka. Více na KBCZ. Komerční banka. Více na KBCZ.
4: A co vám?
3: Více na KBCZ.
4: A co vaše úspory v penzi?
3: Více na KBCZ.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělá... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzík
4: v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď.
4: Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď.
4: Spí? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růst. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3 NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za... Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pou... Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNC. Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NNCZ.

0: 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Jinu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Jde jednoduše z
0: nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli z
0: NN. Na vás záleží.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energii
0: NN. Na vás záleží.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte
0: Na vás záleží.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně. Jde
1: jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně, z MND to jde.
1: Jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte je neplatíte zbytečně moc.
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma zbytečně moc.
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 804.
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 405.
2: Jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou.
2: MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřina 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elekt pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu. Znou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Tati.
1: MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Tati, to bylo chytrý koup.
1: Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu
1: Dodavatel elektřiny a plynu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
1: Plynu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo.
3: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý.
3: Chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý. Schytrá.
3: Tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý.
3: Schytrártu.
2: Přímo by chytralý. Schytrártem jsme ušetřili. Přímo by chytralý. Schytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
2: Kdy chytralý. Schytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
2: Kdyby lí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
2: Kdyby se s nachytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
2: Kdyby se s nachytřile jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
2: Kdyby se s nachytřile jako já, tak víš.
3: A co je chytrárt?
2: Kdyby se s nachytřile jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se s nachytřile jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo.
2: Kdyby se s nachytřile jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Chytřile jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej.
2: A tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
1: Nízké ceny.
2: Nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
1: Nízké ceny. To je chytrárt.
2: Ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
1: Nízké ceny. To je chytrárt.
3: Nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
1: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
3: Tračí. Úplnej Einstein.
1: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
4: Stavebniny Dek.
3: Úplnej Einstein.
1: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
3: Stein.
1: Nízké ceny. To je chytrárt. Datart.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Datart.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90. Nopová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90. Je Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za 8 mm.

DPH za metr čtvereční. Nepilých 25,90 Kč haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavě 90 Kč haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách dek platí 60 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách dek platí do DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte proční. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii dek. Akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii dek dren za super. Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii dek dren za super cenu. Více do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii dek dren za super cenu. Více na října. Tak si přijďte pro nopovou folii dek dren za super cenu. Více na dek.cz. Pro nopovou folii dek dren za super cenu. Více na dek.cz. Dek dren za super cenu. Více na dek.cz.

řekli, odmítli můj telegram. A řekli, poslatli můj telegram. A řekli, poslatej můj telegram. A řekli, poslatej není kam. Telegram. A řekli, poslatej není kam. A řekli, poslatej není kam. A řekli,

Sadrasus. Telegram, Sadrasusit. Telegram, Sadrasusit. Telegram, Sadrasusit. Píšu, Sadrasusit. Píšu v něm pět líbných vět. Sadrasusit.

0: Tomáše Kluse s Vírou.
1: I když je těžký,
0: Magnetickou bouři.

0: celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod pro rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky Myslivec Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky Myslivecká kynologie, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky Myslivecká kynologie, sokolnictví Jarm středních škol, ukázky lesní techniky Myslivecká kynologie, sokolnictví Jarmark řemesel, ukázky lesní techniky Myslivecká kynologie, sokolnictví Jarmark řemesel a vystoupení kapely techniky Myslivecká kynologie, sokolnictví Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Myslivecká kynologie, sokolnictví Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Je sokolnictví Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Sokolnictví Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva sobota vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva sobota 10. října od 11. Flerec. Festival dřeva sobota 10. října od 11. Festival dřeva sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Přijdou. Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
2: Přijdou vhod je.
0: Vstup zdarma.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
2: Přijdou vhod Jacko Design.
0: Ma.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
2: Přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní. Tam, kde slunce do očí bije,
2: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie slunce do očí bije,
2: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie s novým čibie,
2: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie s novým designem,
2: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem
2: Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým designem
1: a nejmenším nábalem na trhu.
2: Jacko Design.
1: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu.
2: Jacko Design.
1: Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu.
2: Jacko Design. CZ.
3: Staví.
1: Designem a nejmenším nábalem na trhu.
2: Jacko Design. CZ.
3: Stavíte a potřebujete.
1: Nejmenším nábalem na trhu.
2: Jacko Design. CZ.
3: Stavíte a potřebujete dobrý.
1: Nábalem na trhu.
2: Jacko Design. CZ.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín.
1: Jacko Design CZ.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
1: Komíny Z.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
1: Komíny Zeman.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
1: Komíny Zeman Litoměřice.
3: Doprava zdarma.
1: A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
3: Komíny Zeman Litoměřice.
1: Dopravte
3: dobrý komín za dobrou cenu?
1: Komíny Zeman Litoměřice.
3: Doprava zdarma po celé České republice.
1: Za dobrou cenu?
3: Komíny Zeman Litoměřice.
1: Doprava zdarma po celé České republice.
3: Za dobrou cenu?
1: Komíny Zeman Litoměřice.
3: Doprava zdarma po celé České republice.
1: Komíny Zeman Litoměřice.
3: Doprava zdarma po celé České republice.
1: www.levnekomíny.cz.
3: Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. České republice. www.levnekomíny.cz.
4: Ford.
3: www.levnekomíny.cz.
4: Ford.
5: Ford malý a velký.
3: levnekomíny.cz.
4: Ford.
5: Ford malý a velký.
3: Ford.cz.

sonaj, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde, už se dávno neznáme, snad adresu najde, poselství neznáme, snad adresu najde, poselství známe, snad adresu najde, poselství, snad adresu najde, poselství, snad adresu najde, poselství. Až najde poselství, až poselství, a šel bych cestou prašnou poselství, a šel bych cestou prašnou poselství.

0: Karel Zich a Alenka.
1: Alenka v říši divů.
0: Karel Zich a Alenka v říši.
1: Říši divů.
0: Karel Zich a Alenka v říši divů.
1: Říši divů.
0: Karel Zich a Alenka v říši divů. Posledního
1: divů.
0: Karel Zich a Alenka v říši divů. Poslední hodina v hodině. Karel Zich a Alenka v říši divů. Poslední hodina v hodině.
2: Poslední
0: a Alenka v říši divů. Poslední hodina v hodině.
2: Poslední písnička v
0: říši divů. Poslední hodina v hodině.
2: Poslední písnička v hodině český.
0: Poslední hodina v hodině.
2: Poslední písnička v hodině český.
0: Hodina v hodině.
2: Poslední písnička v hodině český.
0: Se mi to nějak ne.
2: Poslední písnička v hodině český.
0: Se mi to nějak zamotalo.
2: Poslední písnička v hodině český.
0: Se mi to nějak zamotalo. Přátelé,
2: tečka v hodině český.
0: Se mi to nějak zamotalo. Přátelé, 13.
2: hodinský.
0: Se mi to nějak zamotalo. Přátelé, 13. Se mi to nějak zamotalo. Přátelé, 13. hodina to bude za 8 minut. Se mi to nějak zamotalo. Přátelé, 13. hodina to bude za 8 minut. Nějak zamotalo. Přátelé, 13. hodina to bude za 8 minut. Za chviličku tady odstartujeme. Přátelé, 13. hodina to bude za 8 minut. Za chviličku tady odstartujeme. 13. hodina to bude za 8 minut. Za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání. To bude za 8 minut. Za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání a dáme si třeba Dana 8 minut. Za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání a dáme si třeba za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání a dáme si třeba Dana Landu.
3: Touha je žít. Za
0: chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání a dáme si třeba Dana Landu.
3: Touha je žít.
0: Na odpolední vysílání a dáme si třeba Dana Landu.
3: Touha je žít. Zůstat
0: a vysílání a dáme si třeba Dana Landu.
3: Touha je žít. Zůstat a
0: dáme si třeba Dana Landu.
3: Touha je žít. Zůstat a neodejít. Touha
0: Dana Landu.
3: Touha je...

0: Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině. Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině. Tak zůstaňte. Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině. Tak zůstaňte naladěni. Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině. Tak zůstaňte naladěni. Za chvilku zpátky na Blaníku i po 13. hodině. Tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky i po 13. hodině. Tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky před tím 13. hodině. Tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky před tím počasí. Tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky před tím počasí doprava a další. Zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky před tím počasí doprava a další. Za chvilku jsme zpátky před tím počasí doprava a další zprávy. Chvilku jsme zpátky před tím počasí doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Před tím počasí doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Počasí doprava a další zprávy. Rádio Blaník. Doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Překáží vám
0: právě.
2: Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužil.
2: Rádio Blaník.
1: Překáží vám.
2: Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřeby.
2: Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Užilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnerce? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. www. Červené kontejnery.cz. Červené kontejnery.cz. Kontejnery.cz.
3: Festival Z. Festival dřeva. To je. Festival dřeva. To je den v lese. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábav. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělské. To je den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Den v lese. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportu.

0: my Ostrava Vítkovice. Na Fordy jsme tu my Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my Ostrava Vítkovice a Opava. Ty jsme tu my Ostrava Vítkovice a Opava. Tu my Ostrava Vítkovice a Opava. My Ostrava Vítkovice a Opava. Vítkovice a Opava. Opava.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat. Vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 a na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolí. Se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem 7. Pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem 7. Zítra ráno a dopoledne mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem 7. Zítra ráno a dopoledne 14 až 10 stupni v údolích kolem 7. Zítra ráno a dopoledne ještě jasno polojasno 10 stupni v údolích kolem 7. Zítra ráno a dopoledne ještě jasno polojasno postupně v údolích kolem 7. Zítra ráno dopoledne ještě jasno polojasno postupně kolem 7. Zítra ráno dopoledne ještě jasno polojasno postupně oblačno až zataženo s občasným. Zítra ráno dopoledne ještě jasno polojasno postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm. Dopoledne ještě jasno polojasno postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Jasno polojasno postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Naměříme postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Naměříme 20 až no až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Naměříme 20 až 24 no s občasným deštěm nebo přeháňkami. Naměříme 20 až 24 deštěm nebo přeháňkami. Naměříme 20 až 24
3: mami
2: přeháňkami. Naměříme 20 až 24
3: mami proč
2: naměříme 20 až 24
3: mami, proč máme všechno od konce?
2: 20 až 24.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej.
2: Až 24.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej.
2: 20.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: Všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na
3: konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
4: Tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
5: Chytře. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.

0: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Blaníno pro život.
1: Blaník. Blaník za... Blaník za volantem.
2: Pozor, dejte na...
1: Blaník za volantem.
2: Pozor, dejte na Karvinsku v Havíře. Pozor, dejte na Karvinsku v Havířově na Dlouhé třídě, kde policie vyšetřuje srážku. Pozor, dejte na Karvinsku v Havířově na Dlouhé třídě, kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. V Havířově na Dlouhé třídě, kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. Provoz je Dlouhé třídě, kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. Provoz je omezený, ale kolona. Kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. Provoz je omezený, ale kolona se netvoří. Vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. Provoz je omezený, ale kolona se netvoří. Osobního auta s nákladním. Provoz je omezený, ale kolona se netvoří. Osobní auto s nákladním. Provoz je omezený, ale kolona se netvoří. Osobní auto s nákladním se srazilo. Provoz je omezený, ale kolona se netvoří. Osobní auto s nákladním se srazilo také omezený, ale kolona se netvoří. Osobní auto s nákladním se srazilo také na zlý, ale kolona se netvoří. Osobní auto s nákladním se srazilo také na Zlínsku na výjezdu z Tvoří. Osobní auto s nákladním se srazilo také na Zlínsku na výjezdu z Frišt. Osobní auto s nákladním se srazilo také na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov. Auto s nákladním se srazilo také na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov. Tady si postojíte. Se srazilo také na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov. Tady si postojíte v kratší koloně. Na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov. Tady si postojíte v kratší koloně. Výjezdu z Frištáku na Lukov, tady si postojíte v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici Frištáku na Lukov, tady si postojíte v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledně Lukov, tady si postojíte v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D1, stojíte v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D1, kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D1 na 290. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D1 na 298. Auto přímo na dálnici nepřehledněte na D1 na 298. a půltém kilometru. Nepřehledněte na D1 na 298. a půltém kilometru ve směru. Hledněte na D1 na 298. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. D1 na 298. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Na 298. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Tam 8. a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Přejeme vám šťastnou a půltém kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Přejeme vám šťastnou cestu ve směru z Ostravy do Olomouce. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte Ostravy do Olomouce. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte Olomouce. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď jsou tu. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď jsou tu. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď jsou tu další zprávy, které připravila. Cestu hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď jsou tu další zprávy, které připravila. Odpoledne. Teď jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
3: Šťastnou cestu.
2: Teď jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za.
2: Zprávy, které připravila Eliška.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
2: Připravila Eliška.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ.

0: www.matracezahubičku.cz Správy cez zahubičku.cz Správy Rádia Blaník CZ Správy Rádia Blaník Správy Rádia Blaník
1: Stručně
0: Správy Rádia Blaník
1: Stručně
0: Správy Rádia Blaník
1: Stručně, jasně, přehledně
0: Rádia Blaník
1: Stručně, jasně, přehledně
2: Voličský průkaz
1: Stručně, jasně, přehledně
2: Voličský průkaz platí
1: Stručně, jasně, přehledně
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu
1: Stručně, přehledně
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu
1: Ně.
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu Ministerský průkaz platí jen u voleb do Senátu. Ministr Metnar odmítá kritiku voleb do Senátu. Ministr Metnar odmítá kritiku první dámy. Ministr Metnar odmítá kritiku první dámy. Ministr Metnar odmítá kritiku první dámy. Evropu kvůli palivům a ropě čekají odmítá kritiku první dámy. Evropu kvůli palivům a ropě čekají na dámy. Evropu kvůli palivům a ropě čekají náročné měsíce. Evropu kvůli palivům a ropě čekají náročné měsíce. Kvůli palivům a ropě čekají náročné měsíce. Čekají náročné měsíce.

0: Taky Václava Neckáře.
1: Zůstat a neodejít, touha je padnout.
0: Taky Václava Neckáře.
1: Zůstat a neodejít, touha je padnout.
0: Taky Václava Neckáře.
1: Odejít, touha je padnout.
0: Taky Václava Neckáře.
2: Mám trochu trému už teď.
0: Taky Václava Neckáře.

0: Kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.
2: Robert.

0: Fico. V Bratislavě to řekl slovenský premiér Robert Fico. Řešení očekává od nadcházejícího
1: Dobrý den.

0: Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V komunálních volbách odpoledne přeje Eliška Votrubová. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí Votrubová. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí, hlasovat může. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí, hlasovat můžete jen v komunálních volbách voličský průkaz neplatí, hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé voličský průkaz neplatí, hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volbách průkaz neplatí, hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami? Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler. Volbami do Senátu vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
1: Na voličský průkaz je však možné hlasovat.
0: Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
1: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách
0: do vnitra Adam Rezler.
1: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu.
0: Rezler.
1: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště v Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal. Který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, dal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby, může hlasovat kde.

cíl, který jsi vymyslil. Který jsi vymyslil. Který jsi vymyslil. Který jsi vymyslil. Je to, jak se si vymyslil. Je to, jak jsem co rlil. Je to, jak jsem co ráno rozpustil. Je to, jak jsem co ráno rozpustil.

přání, aby ses nepokusil, volej k nebi přání, pokusil, volej k nebi přání, a všechno, volej k nebi přání, a všechno bude k mání, volej k nebi přání, a všechno bude k mání, přání. Všechno bude k mání. A všechno bude k mání. Touha. A všechno bude k mání. Touha je zázrak. A všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo. A všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo.

0: Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové
1: Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové České.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové České rádio.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové České rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
2: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.
3: I'm the scat man.

0: se na státní památky za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni se na státní památky vydali asi čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni se na státní památky vydali asi 3 miliony roku. Stejně jako loni se na státní památky vydali asi 3 miliony a osm jako loni se na státní památky vydali asi 3 miliony a 800 tisíc lidí se na státní památky vydali asi 3 miliony a 800 tisíc lidí. Památky vydali asi 3 miliony a 800 tisíc lidí. Jak je na tom vydali asi 3 miliony a 800 tisíc lidí? Jak je na tom národní památky 3 miliony a 800 tisíc lidí? Jak je na tom národní památkový ústav a 800 tisíc lidí? Jak je na tom národní památkový ústav se svými 800 tisíc lidí? Jak je na tom národní památkový ústav se svými pracovníky lidí? Jak je na tom národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám poví jeho generální. Jak je na tom národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám poví jeho generální ředitelka. Národní památkový ústav se svými pracovníky? To nám poví jeho generální ředitelka. Ústav se svými pracovníky, to nám poví jeho generální ředitelka Naděžda Goričková. Svými pracovníky, to nám poví jeho generální ředitelka Naděžda Goričková.
1: Rozhodně jsme.
0: To nám poví jeho generální ředitelka Naděžda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu.
0: Co jeho generální ředitelka Naděžda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových
0: ředitelka Naděžda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak
0: Naděžda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě
0: Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici. Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše národ. Tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky. Jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně neho zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten person cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten... Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Že by nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci v jaké navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci v jaké jsou. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci v jaké jsou. A já prostě veřejné výdaje jsou v situaci v jaké jsou. A já budu velmi veřejné výdaje jsou v situaci v jaké jsou. A já budu velmi ráda, když se nedotkne výdaje jsou v situaci, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne národního jsou v situaci, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne národního památkového ústavu, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne národního památkového ústavu žádné jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne národního památkového ústavu žádné snižování, protože budu velmi ráda, když se nedotkne národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu, když se nedotkne národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál víc národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál více ve ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál více.
0: No a hlavně je to
1: snižování, protože opravdu té práce je čím dál více.
0: No a hlavně je to
1: protože opravdu té práce je čím dál více.
0: No a hlavně je to
1: opravdu té práce je čím dál více.
0: No a hlavně je to potom vidět. Já ještě dodám, že pro
1: práci je čím dál více.
0: No a hlavně je to potom vidět. Já ještě dodám, že pro příští rok
1: dál více.
0: No a hlavně je to potom vidět. Já ještě dodám, že pro příští

No a hlavně je to potom vidět. Já ještě dodám, že pro příští rok se nebude potom vidět. Já ještě dodám, že pro příští rok se nebude zvyšovat vstupné. No tak. Já ještě dodám, že pro příští rok se nebude zvyšovat vstupné. No tak. Že pro příští rok se nebude zvyšovat vstupné. No tak. Třikrát hurá. A teď už zase zpátky k písničkám. Xindl X, Mirka Miškechová a Cudzinka v tvoje zemi. Zpátky k písničkám. Xindl X, Mirka Miškechová a Cudzinka v tvoje zemi. Mám Xindl X, Mirka Miškechová a Cudzinka v tvoje zemi. Pohodový poslech. X, Mirka Miškechová a Cudzinka v tvoje zemi. Pohodový poslech. A Miškechová a Cudzinka v tvoje zemi. Pohodový poslech. A Cudzinka v tvoje zemi. Pohodový poslech. Mirka v tvoje zemi. Pohodový poslech. Pohodový poslech. Pohodový poslech.

Tak tohle byl Scatman John. Tak tohle byl Scatman John a Scatman. Tak tohle byl Scatman John a Scatman a... Tak tohle byl Scatman John a Scatman. Tak tohle byl Scatman John a Scatman. A teď už ty naše avizované... Tohle byl Scatman John a Scatman. A teď už ty naše avizované památky. Hrad John a Scatman. A teď už ty naše avizované památky. Hradům zám... A Scatman. A teď už ty naše avizované památky. Hradům zámkům a klášterům. A teď už ty naše avizované památky. Hradům zámkům a klášterům. Teď už ty naše avizované památky. Hradům, zámkům a klášterům na avizované památky. Hradům, zámkům a klášterům návštěvnost nijak neklesá. Památky. Hradům, zámkům a klášterům návštěvnost nijak neklesá. Ukazují to. Hradům, zámkům a klášterům návštěvnost nijak neklesá. Ukazují to data za první. Zámkům a klášterům návštěvnost nijak neklesá. Ukazují to data za první tři čtvrtletí. Návštěvnost nijak neklesá. Ukazují to data za první tři čtvrtletí letošní návštěvnost nijak neklesá. Ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku neklesá. Ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni. Ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni se nabíjí to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevý kusy hýčkáme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlíme češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká taky Samiru?
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká co se...
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Ta vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý vysvětlitelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý všední den podelné.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Proč se říká co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník. A co se říká?
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Říká.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Každý všední den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Každý den po desáté.
1: Na rádiu Blaník.
0: Po desáté.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

0: zítřka do neděle na Olomouckém výstavišti. No a u nás na Blaníku za chvilku na Olomouckém výstavišti. No a u nás na Blaníku za chvilku Václav Neckář a nebo Tkem výstavišti. No a u nás na Blaníku za chvilku Václav Neckář a nebo Tomáš Klus a Věra Pti. No a u nás na Blaníku za chvilku Václav Neckář a nebo Tomáš Klus a Věra Marteckář a nebo Tomáš Klus a Věra Martinová. A nebo Tomáš Klus a Věra Martinová.
1: Dobré ráno,
0: a Věra Martinová.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Víš, co má
0: Martinová?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Víš, co má společného Harry Potter s Rak?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Víš, co má společného Harry Potter s Rak a Chobotnice? Víš, co má společného Harry Potter s Rak a Chobotnice?
3: No minimálně to, že se slaví.
2: Má společného Harry Potter s Rak a Chobotnice?
3: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
2: A
3: no minimálně to, že se slaví ve stejný den.
2: A to už je zítra.
3: Zítra nás taky čeká plně to, že se slaví ve stejný den.
2: A to už je zítra.
3: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek. Další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
2: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těšíme.
3: Slavě bude ranní host na telefonu.
2: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku
3: host na telefonu.
2: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petříme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
2: Takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
4: Rádio Blaník.
2: Na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
4: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
2: Už v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
4: Rádio Blaník.
1: Pohodové
2: ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Malac.
4: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
3: A Adéla Malac.
4: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
4: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
4: Blaník.
1: Pohodové ráno. Pohodové ráno.
5: Luxusní chleba.
1: Pohodové ráno.
5: Luxusní chleba. Luxusní chlebičky a obložené. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás, catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů, takme vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů, takne i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam. Hej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
6: Tak co?
5: CZ. Mňam, mňam, mňam.
6: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze nás...
5: Mňam, mňam, mňam.
6: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze...
5: Mňam.
6: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze nás skla EU najdeš ochrana... Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze nás skla EU najdeš ochrana skla... Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrze nás skla EU najdeš ochrana skla od 59 a nic svůj telefon. Na tvrze nás skla EU najdeš ochrana skla od 59 a obaly od 70. Na tvrze nás skla EU najdeš ochrana skla od 59 a obaly od 79. Na skla EU najdeš ochrana skla od 59 a obaly od 70. Najdeš ochrana skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držák 59 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravek. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můženství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskem Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Michel
1: Que delícia, hein? Ai, se eu tiver
0: Michel
1: Que delícia, hein? Ai, se eu tiver
0: Michel Teló
1: Ai, se eu tiver
0: Michel Teló Na Blaníku
1: Ai, se eu tiver
0: Michel Teló Na Blaníku za 10 Michel Teló Na Blaníku za 10 minut bude Michel Teló Na Blaníku za 10 minut bude půl druhé. Krát Michel Teló Na Blaníku za 10 minut bude půl druhé. Krása Teló Na Blaníku za 10 minut bude půl druhé. Krása bohatých tých květinových aranžmá, prvotřídní ovoce a zelenina od českých pěstitelů a 4 dny aranžmá, prvotřídní ovoce a zelenina od českých pěstitelů a 4 dny plné prvotřídní ovoce a zelenina od českých pěstitelů a 4 dny plné inspirační ovoce a zelenina od českých pěstitelů a 4 dny plné inspirační od českých pěstitelů a 4 dny plné inspirace přednášek soutěží českých pěstitelů a 4 dny plné inspirace přednášek soutěží pěstitelů a 4 dny plné inspirace přednášek soutěží kulinářských a 4 dny plné inspirace přednášek soutěží kulinářských a floristických show plné inspirace přednášek soutěží kulinářských a floristických show k tomu soutěží kulinářských a floristických show k tomu nabitý doprovodný program pro malářských a floristických show. K tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké festivalistických show. K tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké festival gastronomie. Show. K tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké festival gastronomie. K tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké festival gastronomie. Zahradní doprovodný program pro malé i velké festival gastronomie. Zahradnické tam pro malé i velké festival gastronomie. Zahradnické trhy a mezinárodní i velké festival gastronomie. Zahradnické trhy a mezinárodní včelařská výstava gastronomie. Zahradnické trhy a mezinárodní včelařská výstava. Zahradnické trhy a mezinárodní včelařská výstava. Zahradnické trhy a mezinárodní včelařská výstava. Vrací se Flora Olomouc. Mezinárodní včelařská výstava. Vrací se Flora Olomouc. Tak přátel Včelařská výstava. Vrací se Flora Olomouc, tak přátelé od zítřka vrací se Flora Olomouc, tak přátelé od zítřka do neděle na Olomouc. Flora Olomouc, tak přátelé od zítřka do neděle na Olomouckém výstavišti. No a u nás Olomouc, tak přátelé od zítřka do neděle na Olomouckém výstavišti. No a u nás na Blaníku zítřka od zítřka do neděle na Olomouckém výstavišti. No a u nás na Blaníku za chvilku vás

0: programu Škoda Plus. Více najdete na Karireálské spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireál.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireál.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireál.cz. Škoda Plus. Více najdete na karireál.cz.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Více najdete na karireál.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: na karireál.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne
0: karireál.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nová, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotasu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare.cz.
2: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta CZ. Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Na pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. Tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy jdeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková. Báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy. Já chci jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne jasně vidět. Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne Proto využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních sportovních Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních sportovních dioptrických brýlí, která mi nabídne velký výběr slunečních sportovních dioptrických brýlí a nezapomene na velký výběr slunečních sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na slunečních sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na optických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. Bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh. Podzim vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz. Vidět. Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
3: Jura Hotel Čep.
2: Optika Hadamčíková Opava. www.optikavh.cz.
3: Jura Hotel Čeladná.
2: Ková Opava. www.optikavh.cz.
3: Jura Hotel Čeladná.
2: www.optikavh.cz.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá.
2: Optikavh.cz.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén
2: s CZ.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minila. Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery, rautové.

0: snídaně a večeře. Uny, mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýč. Mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Jura snídaně a večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád večeře. Budeme vás hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš, po vás hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Hýčka. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. CZ.
1: Aho.
0: Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. CZ. Musíš, pořád musíš. Jura Hotel. CZ.
1: Aho.
0: Pořád musíš. Jura Hotel. CZ.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Jura Hotel. CZ.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Jura Hotel. CZ.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal.
0: Z.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl... Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo... Mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
2: Já mu říkám.
1: Ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
2: Já mu říkám.
1: Protože neděláme nic jiného. Proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás.
2: Já mu říkám.
1: Protože neděláme nic jiného. Jen měl vyměnit autosklo právě u nás.
2: Já mu říkám.
1: Protože neděláme nic jiného.
2: Právě u nás.
1: Já mu říkám.
2: Protože neděláme nic jiného. Jen měníme a opravujeme autoskla.
1: A dělá.
2: Já mu říkám.
1: Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla.
2: A děláme to rádi a fakt.
1: Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla.
2: A děláme to rádi a fakt dobře.
1: Nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla.
2: A děláme to rádi a fakt dobře.
1: Stačí jen zajít,
2: jen měníme a opravujeme autoskla.
1: A děláme to rádi a fakt dobře.
2: Stačí jen zajít na Carglass,
1: opravujeme autoskla.
2: A děláme to rádi a fakt dobře.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: A děláme to rádi a fakt dobře.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.

0: elektrikáře.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Na vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnic zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival do komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to vše 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
0: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama.
1: Hortikomplex.
0: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celo reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celo rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám po TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Plánujete stavbu nebo
0: podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Plánujete stavbu nebo
0: firem na radiohouse.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
0: českohouse.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme českopolská
0: staveb.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme českopolská staveb. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme českopolská stavební společnost. Malé a velké konstrukci? Jsme českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejvelké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší konstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejkvalitnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od konstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od konstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více 30% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská.
2: Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská.
2: Na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek. Rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek.

Šálek obyčejné kávy může pomoct. Jsem horská gorila z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale gorila z Ugandy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská kávy pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila z Ugandy. Pomůže vám i horským gorilám. Jsem horská gorila z Ugandy. Čím i horským gorilám. Jsem horská gorila z Ugandy. Česká značka. Jsem horská gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushka gorila z Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do Ugandy. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 kojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských gorilů Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičku z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a ní věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. www.bushman.cz. Vyber si ze širokmen.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimníku. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimníku. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každé nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Já zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Konečně férový autobazar. Je férový autobazar. Autobazar.

české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní na... Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí... Kombi v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od O nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 ampér od ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte 88 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Je DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argo. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektriky. Pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Z. Argos pro elektrikáře.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11.
0: Pro

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
1: Hezky.
0: Česky.
2: Prý se to takhle říká po každý.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Pohodové. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Blaník. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: takzvanou plzeňskou tedy na dálnici D5. Přátelé, pnou na takzvanou plzeňskou tedy na dálnici D5. Přátelé, na dálnici se totiž pnou plzeňskou tedy na dálnici D5. Přátelé, na dálnici se totiž nekou tedy na dálnici D5. Přátelé, na dálnici se totiž nekontrolují na dálnici D5. Přátelé, na dálnici se totiž nekontrolují jenom dálniční známky D5. Přátelé, na dálnici se totiž nekontrolují jenom dálniční 5. Přátelé, na dálnici se totiž nekontrolují jenom dálniční známky, ale také třeba při dálnici se totiž nekontrolují jenom dálniční známky, ale také třeba přeprava totiž nekontrolují jenom dálniční známky, ale také třeba přeprava nekontrolují jenom dálniční známky, ale také třeba přeprava nebezpečných látek jenom dálniční známky, ale také třeba přeprava nebezpečných látek. No a více nám k tomu známky, ale také třeba přeprava nebezpečných látek. No a více nám k tomu poví nebezpečných látek. No a více nám k tomu poví odborný poradce inspekce silničních látek. No a více nám k tomu poví odborný poradce inspekce silniční dopratek. No a více nám k tomu poví odborný poradce inspekce silniční dopravy. Nám k tomu poví odborný poradce inspekce silniční dopravy. Poví odborný poradce inspekce silniční dopravy pan Josef Matěj. Odborný poradce inspekce silniční dopravy pan Josef Matěj. Inspekce silniční dopravy pan Josef Matěj. Inspekce silniční dopravy pan Josef Matěj.
1: Pro nás je stěžejním ukazatelem takzvaná
0: silniční dopravy pan Josef Matěj.
1: Pro nás je stěžejním ukazatelem takzvaná oranžová tabulka
0: pan Josef Matěj.
1: Pro nás je stěžejním ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, která značí. Pro nás je stěžejním ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Pro nás je stěžejním ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Stěžejním ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Jsou to i látky, které běžně oranžová tabulka, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Jsou to i látky, které běžně používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Jsou to i látky, které běžně používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích, nějaké převáží nebezpečný náklad. Jsou to i látky, které běžně používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích, nějaké prostředky uklidu náklad. Jsou to i látky, které běžně používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích, nějaké prostředky uklidové, jsou používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích, nějaké prostředky uklidové, jsou ve své podstatě žíraviny. Jenom v jiných množstvích, nějaké prostředky uklidové, jsou ve své podstatě žíraviny. Kapaliny do ostřikova, nějaké prostředky uklidové, jsou ve své podstatě žíraviny. Kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převážně prostředky uklidové, jsou ve své podstatě žíraviny. Kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou přiklidové, jsou ve své podstatě žíraviny. Kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které jsou ve své podstatě žíraviny. Kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které u žíraviny. Kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Nebezpečů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převáženy v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převážet klidně v osobním autě, ani v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převážet klidně v osobním autě, typicky, které už podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převážet klidně v osobním autě, typicky, když se podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převážet klidně v osobním autě, typicky, když se setkáme s nebezpečné věci můžete převážet klidně v osobním autě, typicky, když se setkáme s kontrolou radioaktivního můžete převážet klidně v osobním autě, typicky, když se setkáme s kontrolou radioaktivního klidně v osobním autě, typicky, když se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, typicky, když se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radioaktivní, když se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, ne se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu, léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu.
0: No, tak
1: se radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu.
0: No, tak snad tam těch,
1: nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu.
0: No, tak snad tam těch pochyb,
1: to můžou být nějaké detekční

0: Části rentgenu.
1: No, tak snad tam těch pochybení bude...
0: Nějaké detekční součásti rentgenu.
1: No, tak snad tam těch pochybení bude co nejméně, pokud právě...
0: Součásti rentgenu.
1: No, tak snad tam těch pochybení bude co nejméně, pokud právě teď někam míří... No, tak snad tam těch pochybení bude co nejméně, pokud právě teď někam míříte, tak vám... Tak snad tam těch pochybení bude co nejméně, pokud právě teď někam míříte, tak vám přeju. Samozřejmě těch pochybení bude co nejméně, pokud právě teď někam míříte, tak vám přeju. Samozřejmě bude co nejméně. Pokud právě teď někam míříte, tak vám přeju. Samozřejmě méně. Pokud právě teď někam míříte, tak vám přeju. Samozřejmě šťastnou cestu. A my zase právě teď někam míříte, tak vám přeju. Samozřejmě šťastnou cestu. A my zase někam míříte, tak vám přeju. Samozřejmě šťastnou cestu. A my zase tak vám přeju. Samozřejmě šťastnou cestu. A my zase míříme spát. Samozřejmě šťastnou cestu. A my zase míříme zpátky k písničkám. Víc. Šťastnou cestu. A my zase míříme zpátky k písničkám.
2: Víc nebo míň.
1: A my zase míříme zpátky k písničkám.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát
1: míříme zpátky k písničkám.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme
1: zpátky k písničkám.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát
1: písničkám.

0: šlapala, musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Lítat. A aby to lítalo, je tu stavma. Spočítáme, naložíme. A aby to lítalo, je tu stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Lítalo, je tu stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se tu stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Ne, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Sami na nejbližší prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Prodejně stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Kaufland Card Extra.
0: Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské.
0: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Kaufland Card Extra.
0: Držíme zakázky v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní
0: zakázky v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedno. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland.
1: Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland
1: a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch.
1: Získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch.
1: Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card

0: 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Více 9 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvá korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní moment děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvlášť 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 5 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Slyšíte?
0: Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Slyšíte? To je seznam.
0: V prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Slyšíte? To je seznam, když
0: Kik. Víc než si myslíte.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste...
0: Víc než si myslíte.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
0: Te.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčujte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď na nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové spa. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmej. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dva nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internet. Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako dí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svět to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a pátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákovným. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Náš
1: užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Náš výkup.
1: Parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Náš výkup je teď.
1: Seznam najdu tam, co neznám.
2: Náš výkup je teď
1: to. Jdu tam, co neznám.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: To neznám.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
2: Je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme
2: totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a
2: hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto, jdeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na a. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na a u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na a auto.cz. Dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.

0: Máme poukaz na 3000 korun na nákup. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy. Máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České pražírny na 3000 korun na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit 3000 korun na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak.
0: Kup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak, hodně.
0: Od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak, hodně štěstí.
0: Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak, hodně štěstí.
2: Víc
0: nebude. Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak, hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
0: Z Posázaví.
1: Tak, hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé vše
2: tak hodně štěstí. Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne
2: hodně štěstí. Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne
2: víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás
2: nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na
2: mí.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí.
1: Všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí.
1: V 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí.
1: 100 chutí. U nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
1: Pražíme. U nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého.
1: Na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávoj.cz. Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávoj.cz. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávoj.cz. Káva pražená v Posázaví. Kávoj.cz. Kávoj.cz.

0: Více na aaaauto.cz nebo volejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 o trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Právě teď
0: Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Právě teď v Planeu
0: Z nebo volejte 800 110 800.
1: Právě teď v Planeu ušetří
0: nebo volejte 800 110 800.
1: Právě teď v Planeu ušetří
0: 800 110 800.
1: Právě teď v Planeu ušetříte s prémií od
0: 110 800.
1: Právě teď v Planeu ušetříte s prémií od dny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte s prémií od dny až 35%. Planeu ušetříte s prémií od dny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen s prémií od dny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo prémií od dny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo.
2: Tak co jsou
0: Planeo.
2: Tak co jsou sedem? Tak co, sousede, už máš zimní gumy? Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový...
2: Co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No ne... Už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen Happy?
3: Že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou...
3: A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu.
3: S nimi Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu.
2: S nimi extra...
4: Citroen Happy Days jsou tu.
2: S nimi extra ceny až 8...
4: Citroen Happy Days jsou tu.
2: S nimi extra ceny až 8 let záruka.
4: Happy Days jsou tu.
2: S nimi extra ceny až 8 let záruka a zim
4: jsou tu.
2: S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvoz.
4: S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma.
2: Ceny až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma.
4: Jen do 23.
2: až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma.
4: Jen do 23. října.
2: Ruka a zimní pneu kvozu zdarma.
4: Jen do 23. října.
2: Zimní pneu kvozu zdarma.
4: Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence
2: kvozu zdarma.
4: Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroence.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Je teraz
4: Citroen.cz.
5: Je teraz Koguras a Lukáš dostal. Je teraz Koguras a Lukáš dostal. Co tady v kau? Je teraz Koguras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají? Je teraz Koguras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží
5: a Koguras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby Puky pomáhal.
5: A Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby Puky pomáhali. Aby Puky pomáhali. I letos mezi malého

Leonel Richie na Blaníku a my se teď podíváme na zásadní dopravní tepny. Leonel Richie na Blaníku a my se teď podíváme na zásadní dopravní tepnu na takzvanou Plzeňskou, tedy na dálnici D5, přátelé, dopravní tepnu.

0: Kejsty rozdělíme 11,5 milionů. Pomáhali. I letos mezi malého Kejsty rozdělíme 11,5 milionů. I letos mezi malého Kejsty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300 mezi malého Kejsty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte pukty, rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlas 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Kaufland, puky pomáhají.
1: Chytrý jak rádio.
0: Kaufland, puky pomáhají.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní
0: pomáhají.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro
1: unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě
1: podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení
1: chytrými a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánu
1: jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování a o tom pro. Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Bydlení chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. O tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný platí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. S Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete
2: z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na rádia
2: OB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz.
2: Příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz. Další díly najdete na radia.cz v sekci. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Přijďte si do Benu pro léky.cz v sekci Chytrý jak rádio. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu v sekci Chytrý jak rádio. Přijďte si do Benu pro léky i Chytrý jak rádio. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou
3: Benu doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž
3: prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z 1000 léků nebo se sníženým doplatkem na recept.

0: nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 40 ml, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90, nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Vytvořeno s
0: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: 50 až do 13. října. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo
0: až do 13. října. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v
0: 10. října. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladní.
0: Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak
1: s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dám.
1: AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pul. Bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 a provedeních od 200

0: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách sníženým doplatkem na recept. Benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradí v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Stavebně nejde přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatečkou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma.
1: Mega akce ve stavebninách Tech platí za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Víctého října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dekce. Komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Nissany s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
2: Nissan Days zdarma.
1: Více na dek.cz.
2: Nissan Days jsou tady.
1: Na dek.cz.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodloužením. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou. Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimní, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Na prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodeji 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. S mým hlasem mi pomohla AI. S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když... S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když... Hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíčka AI. No jo, když mazlíček onemocní člověk... No jo, když mazlíček onemocní člověk by musel... No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl...

0: Chefe! Chefe, došel... Šéfe, došel matroš!
1: Aby stavba...
0: Šéfe, došel matroš!
1: Aby stavba šlapala!
0: Šéfe, došel matroš!
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
0: Došel matroš!
1: Aby stavba

No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

Když nemůžeš, vždy dojde dech. Když nemůžeš,

Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Áno, dáme si ho hrať na... Áno, dáme si ho hrať na startu příští hodiny. Áno, dáme si ho hrať na startu příští... Ano, dáme si ho hrát na startu příští hodiny. Tak jela i Slabonita. Ano, dáme si ho hrát na startu příští hodiny. Tak jela i Slabonita Ilona. Ano, dáme si ho hrát na startu příští hodiny. Tak jela i Slabonita Ilona Čáková. Dáme si ho hrát na startu příští hodiny. Tak jela i Slabonita Ilona Čáková. Tu příští hodiny. Tak jela i Slabonita Ilona Čáková. Tak jela i Slabonita Ilona Čáková. Slabonita Ilona Čáková.

0: nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí 20, nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí o třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
1: Máš doma
0: bordelkovový. www.centrumakademie.cz.
1: Máš doma bordelkovový.
0: www.centrumakademie.cz.
1: Máš doma bordelkovový. Odvez ho do
0: centrumakademie.cz.
1: Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny
0: .cz.
1: Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty. Máš doma bordelkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Elkovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašce u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Festival.
1: Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Festival dřeva.
1: To je a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Festival dřeva.
3: To je den v
1: lese. Hned. Drdašrot.cz.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese.
1: Plný. Drdašrot.cz.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou.
1: CZ.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu.
3: Desát.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu.
3: Desátého.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu.
3: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě.
3: V lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod s celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sport 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersína v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports Dřevěná akademie lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports Dřevěná akademie středních škol v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports Dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky od sportovních dřevorubců Timbersports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecků Timbersports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fler. Myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. Vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 5. října.

11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Stavíte a od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Stavíte a potřebujete dobrý v Bělském lese. Vstup zdarma. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou. Vstup zdarma. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Zdarma. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zbujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Celé České republice. www.levnekominy.cz. www.levnekominy.cz. www.levnekominy.cz. Komíny CZ.

0: Namícháno to mám. Namícháno to. Namícháno to máme moc hezky. Namícháno to máme moc hezky, tak zůstaňte na ladění. Namícháno to máme moc hezky, tak zůstaňte na ladění za 6. Namícháno to máme moc hezky, tak zůstaňte na ladění za 6 minut bude 14 hodin. Namícháno to máme moc hezky, tak zůstaňte na ladění za 6 minut bude 14 hodin. Moc hezky, tak zůstaňte na ladění za 6 minut bude 14 hodin. Tak zůstaňte na ladění za 6 minut bude 14 hodin. Zůstaňte na ladění za 6 minut bude 14 hodin. Radio Blaník. Za 6 minut bude 14 hodin. Radio Blaník. 14 hodin. Radio Blaník.
1: Poslouchá hodin.
2: Radio Blaník.
1: Posloucháte
2: Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio
2: Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio. Rádio.

0: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
0: Za každého počasí. Pohody
1: a nejvíc českých písniček.
0: Za každého počasí.
1: Nejvíc českých písniček.
0: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
0: Za každého počasí.
1: Ček.
0: Za každého počasí. Za každého počasí. Počasí.

0: Hegerland a Mike Oldfield na Blaníku. Anita Hegerland a Mike Oldfield na Blaníku a 14. Anita Hegerland a Mike Oldfield na Blaníku a 14. hodina už je před námi. Hegerland a Mike Oldfield na Blaníku a 14. hodina už je před námi. Mike Oldfield na Blaníku a 14. hodina už je před námi. Za chviličku pokračovat na Blaníku a 14. hodina už je před námi. Za chviličku pokračujeme, hezky čeku a 14. hodina už je před námi. Za chviličku pokračujeme, hezká hodina už je před námi. Za chviličku pokračujeme, hezky česky, což takhle před námi. Za chviličku pokračujeme, hezky česky, což takhle. Za chviličku pokračujeme, hezky česky, což takhle. Dát si, pokračujeme, hezky česky, což takhle. Dát si špenát. Česky, česky, což takhle. Dát si špenát.
1: Což takhle dát si.
0: Což takhle. Dát si špenát.
1: Což takhle dát si
0: špenát. Takhle dát si špenát.
1: Což takhle dát si špenát.
0: Dát si špenát.
1: Což takhle dát si
0: špenát. Mňa špenát.
1: Což takhle dát si špenát.
0: Mňam.
1: Což takhle dát si špenát.
0: Mňam.
1: Dát si špenát.
0: Mňam.
1: Špenát.
0: Mňam. Ano.
1: Mňam.
0: Ano, dáme si ho. Mňam.

0: dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Blaník.
1: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Let každý den. Každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Loni se
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Loni se v Česku vypilo.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Loni se v Česku vypilo nejméně.
1: Jasně, přehledně.
2: Loni se v Česku vypilo nejméně piva v historii.
1: Přehledně.
2: Loni se v Česku vypilo nejméně piva v historii. Pardubice. Loni se v Česku vypilo nejméně piva v historii. Pardubice se chystají. Loni se v Česku vypilo nejméně piva v historii. Pardubice se chystají na slavnou stýplčku. Vypilo nejméně piva v historii. Pardubice se chystají na slavnou stýplčku. Nejméně piva v historii. Pardubice se chystají na slavnou steeplechase. Story. Pardubice se chystají na slavnou steeplechase. Ten. Pardubice se chystají na slavnou steeplechase. Tenista Macháč ukončil. Pardubice se chystají na slavnou steeplechase. Tenista Macháč chystají na slavnou steeplechase. Tenista Macháč ukončil čekání na výhru. Steeplechase. Tenista Macháč ukončil čekání na výhru. Tenista Macháč ukončil čekání na výhru. Tenista Macháč ukončil čekání na výhru. Macháč ukončil čekání na výhru. Ukončil čekání na výhru.

0: Blaník za volantem.
1: Na Karvinsku v Havířově.
0: Blaník za volantem.
1: Na Karvinsku v Havířově na dlouhé.
0: Blaník za volantem.
1: Na Karvinsku v Havířově na dlouhé třídě
0: Blaník za volantem.
1: Na Karvinsku v Havířově na dlouhé třídě policisté vyšetřují.
0: Za volantem.
1: Na Karvinsku v Havířově na dlouhé třídě policisté vyšetřují srážku osobní. Na Karvinsku v Havířově na dlouhé třídě policisté vyšetřují srážku osobního auta s na Karvinsku v Havířově na dlouhé třídě policisté vyšetřují srážku osobního auta s nákladním. Havířově na dlouhé třídě policisté vyšetřují srážku osobního auta s nákladním provoz. Na třídě policisté vyšetřují srážku osobního auta s nákladním provoz je tam omezený. Policisté vyšetřují srážku osobního auta s nákladním provoz je tam omezený, ale kolona se netvoří. Vyšetřují srážku osobního auta s nákladním provoz je tam omezený, ale kolona se osobního auta s nákladním provoz je tam omezený, ale kolona se netvoří. Ta s nákladním provoz je tam omezený, ale kolona se netvoří. Na Zlínsku na provoz je tam omezený, ale kolona se netvoří. Na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov omezený, ale kolona se netvoří. Na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov se srazilo osobní se netvoří. Na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov se srazilo osobní s nákladním. Na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov se srazilo osobní s nákladním, i tady počítejte. Na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov se srazilo osobní s nákladním, i tady počítejte. Na výjezdu z Frištáku na Lukov se srazilo osobní s nákladním, i tady počítejte s menším omezením. Táku na Lukov se srazilo osobní s nákladním, i tady počítejte s menším omezením. Na osobní s nákladním, i tady počítejte s menším omezením. Na dálnici D55 ním i tady počítejte s menším omezením. Na dálnici D55 mezi kilometry 30 počítejte s menším omezením. Na dálnici D55 mezi kilometry 35 až 20 omezením. Na dálnici D55 mezi kilometry 35 až 29. Na dálnici D55 mezi kilometry 35 až 29 směrem o dálnici D55 mezi kilometry 35 až 29 směrem 55 mezi kilometry 35 až 29 směrem od Uherského hradiště na Otrokovice. Kilometry 35 až 29 směrem od Uherského hradiště na Otrokovice pracují. 5 až 29 směrem od Uherského hradiště na Otrokovice pracují. 9 směrem od Uherského hradiště na Otrokovice pracují v levém jízdním pruhu silničkářem od Uherského hradiště na Otrokovice pracují v levém jízdním pruhu silničkářeho hradiště na Otrokovice pracují v levém jízdním pruhu silničáři budou tu do na Otrokovice pracují v levém jízdním pruhu silničáři budou tu do 4 hodin odpoledne pracují v levém jízdním pruhu silničáři budou tu do 4 hodin odpoledne v levém jízdním pruhu silničáři budou tu do 4 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu silničáři, budou tu do 4 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně, budou tu do 4 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a tu do 4 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy. Cestu hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy. Bez nehod a v případných kolonách pevné nervy.
0: Dopravní zpravodajství
1: v případných kolonách pevné nervy.
0: Dopravní zpravodajství rádia
1: pevné nervy.
0: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník, hezké odpoledne vám.
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník, hezké odpoledne vám přeje.
0: Počasí. Rádio Blaník,
1: hezké odpoledne vám přeje Renata. Rádio Blaník, hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka, de student. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka, de studená fronta. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka, de studená fronta se srážkami. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová do Česka, de studená fronta se srážkami na Moravě. Renata Anna Pechová do Česka, de studená fronta se srážkami na Moravě ve Slezsku. Zítra do Česka, de studená fronta se srážkami na Moravě ve Slezsku. Zítra čekáme ráno ještě, de studená fronta se srážkami na Moravě ve Slezsku. Zítra čekáme ráno ještě polojasno. Na fronta se srážkami na Moravě ve Slezsku. Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Se srážkami na Moravě ve Slezsku. Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Na Moravě ve Slezsku. Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Postupně ale oblačno a sku. Zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Postupně ale oblačno až zítra čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Postupně ale oblačno až zataženo. Později odpoledne ráno ještě polojasno až jasno, postupně ale oblačno až zataženo, později odpoledne večer přehasno až jasno, postupně ale oblačno až zataženo, později odpoledne večer přehánky nebo déšť výjimečně, postupně ale oblačno až zataženo, později odpoledne večer přehánky nebo déšť výjimečně i bouřky, ale oblačno až zataženo, později odpoledne večer přehánky nebo déšť výjimečně i bouřky, zataženo, později odpoledne večer přehánky nebo déšť výjimečně i bouřky, v odpoledních maximech na měří odpoledne večer přehánky nebo déšť výjimečně i bouřky. V odpoledních maximech naměříme večer přehánky nebo déšť výjimečně i bouřky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 24 nebo déšť výjimečně i bouřky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 24 stupňů. Výjimečně i bouřky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Rádio
1: V odpoledních maximech naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Rádio Blaník.
1: V odpoledních maximech naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: 20 až 24 stupňů.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: A nej...
1: Až 24 stupňů.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: A nejvíc český. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček. Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každé

0: průměru Evropské unie. Za pokus 21 litrů na obyvatele je totiž téměř dvojnásobek průměru Evropské unie. Za poklesem jsou měnící se nálady. Lidé chodí k průměru Evropské unie. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivě si vybírají. Mladší pak místo tradičního ležáku zkoušejí ochucená nealkoholická vybírají, co budou pít. Blíží se jeden z největších dostihů nealkoholická anebo řemeslná piva. Blíží se jeden z největších dostihových svátků v Česku.
1: My doporučujeme jako pořadatelé využít i alternativní lomeno 37 ve směru na Chrudim. Kivadlová městská hromadná

Hledáte místo na školení? Hledáte místo na školení nebo seminář? Hledáte místo na školení nebo seminář? Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 2. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200. Posto na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Ať je vás 20

0: pro vás využít i alternativní způsoby dopravy, což je především kivadlová městská hromadná doprava, anebo také vlaky českých drah.
1: Tolik zpráv hlavní soutěže turnaje ATP.

0: Tour od květnového Roland Garros. Tolik zprávy, pokračuje i turnaje ATP Tour od květnového Roland Garros. Tolik zprávy, pokračuje Iva. Tour od květnového Roland Garros. Tolik zprávy, pokračuje Iva. Květnového Roland Garros. Tolik zprávy, pokračuje Iva. Roland Garros. Tolik zprávy, pokračuje Iva. Tolik zprávy, pokračuje Iva. Zprávy, pokračuje Iva. Pokračuje Iva.
1: Iva Lecká na Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
1: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
1: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: Hola hola.
1: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: Hola.
1: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: Hola hola přátelé, přeji vám krásné
2: na rádiu Blaník.
0: Hola hola přátelé, přeji vám krásné odpoledne.
2: Rádiu Blaník.
0: Hola hola přátelé, přeji vám krásné odpoledne. Za chvilku navštíví.
2: Blaník.
0: Hola hola přátelé, přeji vám krásné odpoledne. Za chvilku navštívíme. Hola hola přátelé, přeji vám krásné odpoledne. Za chvilku navštívíme chráněnou krajinnou oblast Brd. Přátelé, přeji vám krásné odpoledne. Za chvilku navštívíme chráněnou krajinnou oblast. Přeji vám krásné odpoledne. Za chvilku navštívíme chráněnou krajinnou oblast Brdy. Odpoledne za chvilku navštívíme chráněnou krajinnou oblast Brdy. Přidáme i dobrou zprávu. Za chvilku navštívíme chráněnou krajinnou oblast Brdy. Přidáme i dobrou zprávu, pitná voda v hlavním městě, chráněnou krajinou oblast Brdy. Přidáme i dobrou zprávu, pitná voda v hlavním městě, chráněnou krajinou oblast Brdy. Přidáme i dobrou zprávu, pitná voda v hlavním městě má další oblast Brdy. Přidáme i dobrou zprávu, pitná voda v hlavním městě má další bez. Přidáme i dobrou zprávu, pitná voda v hlavním městě má další bezpečnostní pojistku. A mrkneme, pitná voda v hlavním městě má další bezpečnostní pojistku. A mrkneme na voda v hlavním městě má další bezpečnostní pojistku. A mrkneme na počasí v městě má další bezpečnostní pojistku. A mrkneme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou má další bezpečnostní pojistku. A mrkneme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou bezpečnostní pojistku. A mrkneme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou nebude zatím tak horké. Ní pojistku. A mrkneme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou nebude zatím tak horké. A mrkneme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou nebude zatím tak horké. No, nebo jsme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou nebude zatím tak horké. No, nebo spíš studené. To vypadá to, že to s tou zimou nebude zatím tak horké. No, nebo spíš studené. To zní tou zimou nebude zatím tak horké. No, nebo spíš studené. To zní asi lépe, že Češi bude zatím tak horké. No, nebo spíš studené. To zní asi lépe, že čeština je prostě horké. No, nebo spíš studené. To zní asi lépe, že čeština je prostě krásná. Nebo spíš studené. To zní asi lépe, že čeština je prostě krásná. Startujeme studené. To zní asi lépe, že čeština je prostě krásná. To zní asi lépe, že čeština je prostě krásná. Startujeme další odpoledne. Lépe, že čeština je prostě krásná. Startujeme další odpolední. Čeština je prostě krásná. Startujeme další odpolední 60-minutovku. Je krásná. Startujeme další odpolední 60-minutovku. Startujeme další odpolední 60-minutovku. Máte knedlík? Startujeme další odpolední 60-minutovku. Máte knedlík, protože... Další odpolední 60-minutovku. Máte knedlík, protože... Odpolední 60-minutovku. Máte knedlík, protože... 60-minutovku. Máte knedlík, protože... Máte knedlík, protože... Máte knedlík, protože... Protože...

Hezké odpoledne přeje Eliška. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Češi. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Češi loni vypili nejméně piva. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Češi loni vypili nejméně. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Nicméně i tak zůstáváme. Nepřeje Eliška Votrubová. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Nicméně i tak zůstává Eliška Votrubová. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Nicméně i tak Češi loni vypili nejméně piva v historii. Nicméně i tak zůstáváme evropskými rekordmany. Loni nejméně piva v historii. Nicméně i tak zůstáváme evropskými rekordmany v historii. Nicméně i tak zůstáváme evropskými rekordmany. Loňských 121 litrů na obyvatele i tak zůstáváme evropskými rekordmany. Loňských 121 litrů na obyvatele zůstáváme evropskými rekordmany. Loňských 121 litrů na obyvatele je totiž téměř evropskými rekordmany. Loňských 121 litrů na obyvatele je totiž téměř dvojnásobek průměru. Loňských 121 litrů na obyvatele je totiž téměř dvojnásobek průměru evropských 121 litrů na obyvatele je totiž téměř dvojnásobek průměru.

Radio Blaník. Dio. Radio Blaník. Radio Blaník. Radio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Pohodové.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Rádio
1: Blaník. Pohodové české rádio.
2: Blaník.
1: Pohodové české rádio.
2: Blaník.
1: Pohodové české rádio.
2: Blaník.

0: Tak jsme si zatančili. Tak jsme si zatančili hříšný tanec. Tak jsme si zatančili hříšný tanec na Blaníku. Tak jsme si zatančili hříšný tanec na Blaníku. Tak jsme si zatančili hříšný tanec na Blaníku 9 minut po 14. hodině. Zatančili hříšný tanec na Blaníku 9 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne. Tanec na Blaníku 9 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne. A teď na Blaníku 9 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne. A teď hurá do brd. Blaníku 9 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne. A teď hurá do brd. Po 14. hodině. Krásné odpoledne a teď hurá do brd. Letos je to 10 hodině krásné odpoledne a teď hurá do brd. Letos je to 10 let, přátelé, co odpoledne a teď hurá do brd. Letos je to 10 let, přátelé, co se a teď hurá do brd. Letos je to 10 let, přátelé, co se brdy hurá do brd. Letos je to 10 let, přátelé, co se brdy otevřely. Letos je to 10 let, přátelé, co se brdy otevřely veřejnosti. Letos je to 10 let, přátelé, co se brdy otevřely veřejnosti. No a pozor, se 10 let, přátelé, co se brdy otevřely veřejnosti. No a pozor, se současnou návštěvou, co se brdy otevřely veřejnosti. No a pozor, se současnou návštěvností brdy otevřely veřejnosti. No a pozor, se současnou návštěvností 100 000 otevřely veřejnosti. No a pozor, se současnou návštěvností 100 000 lidí z veřejnosti. No a pozor, se současnou návštěvností 100 000. No a pozor, se současnou návštěvností 100 000 lidí za rok. Už to prý se současnou návštěvností 100 000 lidí za rok. Už to prý dál současnou návštěvností 100 000 lidí za rok. Už to prý dál ani jítností 100 000 lidí za rok. Už to prý dál ani jít asi nejde. 100 000 lidí za rok. Už to prý dál ani jít asi nejde. Lidí za rok. Už to prý dál ani jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf rok. Už to prý dál ani jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf. Už to prý dál ani jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf muzea středních dál ani jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf muzea středních brtvé stašicí jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf muzea středních brtvé stašicích Tomáš asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf muzea středních brtvé stašicích Tomáš Makaj. Alespoň to tvrdí šéf muzea středních brtvé stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče
0: šéf muzea středních brtvé stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že
0: středních brtvé stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli
0: ve stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli
0: Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima. No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je co se turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické, je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci držet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to struktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na max nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum. A znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je

0: Na maximum a v současné době se otevřelo právě to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum a v současné době se otevřelo právě několik cí, tak to je na maximum a v současné době se otevřelo právě několik menších penzí na maximum a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, který uspokojí. V době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalšího. Právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: No paráda, tak
0: menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: No paráda, tak zdravíme do
0: penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: No paráda, tak zdravíme do chráněné,
0: které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: No paráda, tak zdravíme do chráněné krajinné,
0: uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: No paráda, tak zdravíme do chráněné krajinné oblasti Brdy,
0: dalších turistů.
1: No paráda, tak zdravíme do chráněné krajinné oblasti Brdy a chráněné krajinné oblasti Brdy. No a přátelé, Ilona Čáková právě teď.

0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den.
0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin do...
0: Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
0: Rádia Blaník.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Všední den v 9 hodin dopoledne. V 9 hodin dopoledne.

definitivní teploty asi o 8 stupňů a přinese šedivou oblohu definitivní konec příjemného podzimu, to ale prý podle meteor šedivou oblohu definitivní konec příjemného podzimu, to ale prý podle meteorologů neznamená definitivní konec příjemného podzimu, to ale prý podle meteorologů neznamená definitivní konec příjemného podzimu, to ale prý podle meteorologů neznamená sezónní konec příjemného podzimu, to ale prý podle meteorologů neznamená sezónního podzimu, to ale prý podle meteorologů neznamená sezónní modely ukazují, že prý podle meteorologů neznamená sezónní modely ukazují, že říjen jako meteorologů neznamená sezónní modely ukazují, že říjen jako celek znamená sezónní modely ukazují, že říjen jako celek zůstane teplotně nadprůměrný. Po mimořádně teplém začátku října tak může ochlazení průměrný. Po mimořádně teplém začátku října tak může ochlazení působit trochu dramaticky. Po mimořádně teplém začátku října tak může ochlazení působit trochu dramaticky. Teplém začátku října tak může ochlazení působit trochu dramatičtěji, než je může ochlazení působit trochu dramatičtěji, než jaké skutečně ochlazení působit trochu dramatičtěji, než jaké skutečně bude. Další vývoj působit trochu dramatičtěji, než jaké skutečně bude. Další vývoj než jaké skutečně bude. Další vývoj zatím příjemnějšímu podzimu dveře, jaké skutečně bude. Další vývoj zatím příjemnějšímu podzimu dveře. Další vývoj zatím příjemnějšímu podzimu dveře tedy nezavírá. A to je, myslím si, dobrá zpráva. Podzimu dveře tedy nezavírá. A to je, myslím si, dobrá zpráva. Co říkáte? No a z dveře tedy nezavírá. A to je, myslím si, dobrá zpráva. Co říkáte? No a s další dobrou zprávou zavírá. A to je, myslím si, dobrá zpráva. Co říkáte? No a s další dobrou zprávou tu za chvilku bude, myslím si, dobrá zpráva. Co říkáte? No a s další dobrou zprávou tu za chvilku bude Sára Dvořáková. A tekáte. No a s další dobrou zprávou tu za chvilku bude Sára Dvořáková. A tentokrát to bude s další dobrou zprávou tu za chvilku bude Sára Dvořáková. A tentokrát to bude dobrá zprávou tu za chvilku bude Sára Dvořáková. A tentokrát to bude dobrá zpráva. Spoku bude Sára Dvořáková. A tentokrát to bude dobrá zpráva z Prahy. Dvořáková. A tentokrát to bude dobrá zpráva z Prahy. Tentokrát to bude dobrá zpráva z Prahy. Dobrá zpráva z Prahy. Zpráva

Po celý nadcházející víkend vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc. Budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky.

0: vůz a využijte zvýhodnění až hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Auto si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizujte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodej 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Katrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu na
0: Ostravě a Karviné.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin
0: v Karviné.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to či nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. V blízkosti zříceniny hradu Hukva pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. V blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodz. A to vše v krásné přírodě Beskyd. V blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. V přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. V blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4.
1: Dnes hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo
1: 4. Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4.
1: Se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna Profis 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profináře tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profináře za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fire, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovna-renta, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovna-rental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ryčnik vedle Firentu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot, auto do www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte CZ. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace aut. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bas. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky vraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryč Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběr. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny

0: Tak to byla Joan
1: Osborne.
0: Tak to byla Joan Osborne. Tak to byla Joan Osborne na Blaníku, přátelé. Tak to byla Joan Osborne na Blaníku, přátelé, prudké ochlazení. Tak to byla Joan Osborne na Blaníku, přátelé, prudké ochlazení. Tak to byla Joan Osborne na Blaníku, přátelé, prudké ochlazení zimu nepla. Joan Osborne na Blaníku, přátelé, prudké ochlazení zimu nepřinese. Na Blaníku, přátelé, prudké ochlazení zimu nepřinese. Přechod studené Blaníku, přátelé, prudké ochlazení zimu nepřinese. Přechod studené fronty, prudké ochlazení zimu nepřinese. Přechod studené fronty sice v námu nepřinese. Přechod studené fronty sice v následujících dnech srazí teploty. Přechod studené fronty sice v následujících dnech srazí teploty. Studené fronty sice v následujících dnech srazí teploty asi o 8 stupňů. Aby sice v následujících dnech srazí teploty asi o 8 stupňů. A při následujících dnech srazí teploty asi o 8 stupňů. A přinese šedivou oblohu. Definitivně srazí teploty asi o 8 stupňů a přinese šedivou oblohu.

0: Kovošrot www.vašezběrna.cz www.vašezběrna.cz www.vašezběrna.cz
1: Pořídit si vůz
0: Škoda.cz
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akční. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala. Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalický verzi. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických. Vyberte si z akčních modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. Modelů Fabia Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou Scala, Kamiq nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodloužk nebo Karoq. Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen z... Nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5000 zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda placeným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. 1400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás.
1: Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo.
1: Jednoduše pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek
1: pro vás.
2: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný pro... Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku. Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku. Stek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně. Prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně. Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně. Nasmi ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Na stěny lidé malují.
2: Ku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
3: Na stěny lidé
2: malují. Ostravě a Českém Těšíně.
3: Na stěny lidé malují od pravěku.
2: Dnes. Českém Těšíně.
3: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalová. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři věku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám od... Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Ukryjí na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Ukryjí a navíc CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Ukryjí a navíc garantují. Odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači CZ. Zdarma cenu i vy, malíři na těrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte o nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. 800 226.

Blaník. Máme pro vás další s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Pro vás další výjimečný dárek. Další výjimečný dárek.

0: Zmalování neděláme divadlo.
1: Mega sekáč Ostrava.
0: Zmalování neděláme divadlo.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží.
0: Neděláme divadlo.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10.
0: Divadlo.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
1: Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno.
1: Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Je zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Jeden od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás.
2: Října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
2: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
2: neutečeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
2: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce.
2: Října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava, sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrabuku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Vyber si ze široké nabídky
1: u Futura.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimníku. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. V Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. I v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni?
3: Autobazar.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaši máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme X kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem publice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 8.

listopadu to bude... 10. listopadu to bude 5 let. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky... 10. listopadu to bude 5 let. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my na Blaníku nemůžeme. To bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my na Blaníku nemůžeme nechat je. Co nás Meky opustil. A to my na Blaníku nemůžeme nechat je.

Počkejte. Počkejte, vy mi chcete říct... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 000?

800 metrů XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější v našem studiu.

skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem A skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a vyberte s bohatou výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte výbavou a i hned k odběru. Vyberte si svůj

0: nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou u čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XX. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.nější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.kuchyně.cz. To jsou XXL kuchyně. Více na XXL.kuchyně.cz.
1: V dnešním
0: XXL kuchyně. Více na XXL.kuchyně.cz.
1: V dnešním světě je fajn.
0: Více na XXL.kuchyně.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se
0: L.kuchyně.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.
0: Kuchyně.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota.
0: Z.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, pozim. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, pozimně jaro, po světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, pozimně jaro, po září říjen se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, pozimně jaro, po září říjen a že každé spolehnout. Že po pátku přijde sobota, pozimně jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde, pozimně jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete sporo, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a tele. Každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od Nášnet. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od Nášnet.org. Se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od Nášnet.org. Na novo jíčnout na internet, televizi a telefon od Nášnet.org. Na Novojičínsk televizi a telefon od Nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku spon od Nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní Nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť Připojka.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. A Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje. Jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. Rychlý internet, televize a telefon.
2: Broze. Více než čtvrt století.
1: Net, televize a telefon.
2: Broze. Více než čtvrt století v
1: České a telefon.
2: Broze, více než čtvrt století v České republice. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. Denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě vají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největší po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největší. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Právě proto je pro nás největším.

0: Oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již s největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujem kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za to již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky až 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější. Dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
1: Zažijte ten.
0: Broze. Společně silnější.
1: Zažijte taky, co dokáže.
0: Silnější.
1: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1 000 000. 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1 500 000 včetně dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1 500 000 včetně DPH kilometrů. A cena? Už od 1 500 000 včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Cena? Už od 1 500 000 včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar od 1 500 000 včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autor včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů. Rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
2: Ve vlaku či...
0: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
2: Ve vlaku či autobusu.
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
2: Ve vlaku či autobusu.
0: Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně.
0: Volvo.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo... Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo... Na kuči autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo... Na procházce.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo... Na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat.
2: A nebo... Na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník.
2: O, na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna...
2: Procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna...
2: Se.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické... Všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám...
3: Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
3: I když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
3: Zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
3: Buď klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
3: Buďte rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi. Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Domů mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 20

0: anebo notebook. Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně.
0: Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio
0: Blanka. S námi online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník C.
0: Online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 4 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. Denně na webu Rádio Blaník CZ. Na webu Rádio Blaník CZ. Rádio Blaník CZ. Blaník CZ.

Hrajeme vám hezky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio. Vám hezky česky. Rádio. Blanky česky.

0: Ročně zpracují vytržitě kontrolují vodu z pražské vodovodní sítě. Ty ročně zpracují více než 50 lují vodu z pražské vodovodní sítě. Ty ročně zpracují více než 50 tisíc vzorků pražské vodovodní sítě. Ty ročně zpracují více než 50 tisíc vzorků a sledují sítě. Ty ročně zpracují více než 50 tisíc vzorků a sledují stovky tisíc jedno. Ty ročně zpracují více než 50 tisíc vzorků a sledují stovky tisíc více než 50 tisíc vzorků a sledují stovky tisíc jednotlivých parametrů. 50 tisíc vzorků a sledují stovky tisíc jednotlivých parametrů. Jak tisíc vzorků a sledují stovky tisíc jednotlivých parametrů. Jak nové technologie pomáhají a sledují stovky tisíc jednotlivých parametrů. Jak nové technologie pomáhají s stovky tisíc jednotlivých parametrů. Jak nové technologie pomáhají s odhalením případných jednotlivých parametrů. Jak nové technologie pomáhají s odhalením případných parametrů. Jak nové technologie pomáhají s odhalením případných problémů. Popisuje mluvčí. Jak nové technologie pomáhají s odhalením případných problémů. Popisuje mluvčí pražské technologie pomáhají s odhalením případných problémů. Popisuje mluvčí pražského pomáhají s odhalením případných problémů. Popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
1: Nové labor.
0: Odhalením případných problémů. Popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Problémů. Popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
1: Nové laboratoře
0: popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
1: Nové laboratoře umožňují kombinovat
0: mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
1: Nové laboratoře umožňují kombinovat klasické metody
0: magistrátu Vít Hofman.
1: Nové laboratoře umožňují kombinovat klasické metody kontroly vody z
0: Vít Hofman.
1: Nové laboratoře umožňují kombinovat klasické metody kontroly vody s moderními
0: Hofman.
1: Nové laboratoře umožňují kombinovat klasické metody kontroly vody s moderními technologiemi. Laboratoře umožňují kombinovat klasické metody kontroly vody s moderními technologiemi. Rutině se tu například umožňují kombinovat klasické metody kontroly vody s moderními technologiemi. Rutině se tu například vědecké metody kontroly vody s moderními technologiemi. Rutině se tu například využívá metoda PCR vody s moderními technologiemi. Rutině se tu například využívá metoda PCR, která rukami technologiemi. Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle. Se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle. Využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou intelektnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají. Využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velkou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
0: Rychlejší odhalení závady může v praxi znamenat třeba rychlejší reakci
1: vody.
0: Rychlejší odhalení závady může v praxi znamenat třeba rychlejší reakci na mikroby. Odhalení závady může v praxi znamenat třeba rychlejší reakci na závady může v praxi znamenat třeba rychlejší reakci na mikrobiologické znečištění. V praxi znamenat třeba rychlejší reakci na mikrobiologické znečištění. Cílem je třeba rychlejší reakci na mikrobiologické znečištění. Cílem je tedy zachytit problém co nejší reakci na mikrobiologické znečištění. Cílem je tedy zachytit problém co na mikrobiologické znečištění. Cílem je tedy zachytit problém co nejdříve biologické znečištění. Cílem je tedy zachytit problém co nejdříve a zabránit tomu znečištění. Cílem je tedy zachytit problém co nejdříve a zabránit tomu, aby se cílem je tedy zachytit problém co nejdříve a zabránit tomu, aby se dál šířil tedy zachytit problém co nejdříve a zabránit tomu, aby se dál šířil vodovodní sítí. Zachytit problém co nejdříve a zabránit tomu, aby se dál šířil vodovodní sítí. Pražané tak nejdříve a zabránit tomu, aby se dál šířil

0: Jsme Rádio Blaník.
1: Někdy padá na město.
0: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Někdy padá na městín.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Někdy padá na městín.
0: Blaník.

0: vodovodní sítí. Pražané tak mají a zabránit tomu, aby se dál šířil vodovodní sítí. Pražané tak mají další vrstvu tomu, aby se dál šířil vodovodní sítí. Pražané tak mají další vrstvu kontroly nad vodou, která míří do jejich domácností.
1: No tak ale to je skvělá zpráva.
0: Míří do jejich domácností.
1: No tak ale to je skvělá zpráva. Zase můžeme být
0: jejich domácností.
1: No tak ale to je skvělá zpráva. Zase můžeme být. No tak ale to je skvělá zpráva, zase můžeme být o něco klidnější.
0: Ano.
1: Tak ale to je skvělá zpráva, zase můžeme být o něco klidnější.
0: Ano.
1: Záro, moc děkuji. Skvělá zpráva, zase můžeme být o něco klidnější.
0: Ano.
1: Záro, moc děkujeme. Zase můžeme být o něco klidnější.
0: Ano.
1: Záro, moc děkuji. Můžeme být o něco klidnější.
0: Ano.
1: Záro, moc děkujeme za tuhle pražskou dobrou zprávu. O něco klidnější.
0: Ano.
1: Záro, moc děkujeme za tuhle pražskou dobrou zprávu a těšíme se klidnější.
0: Ano.
1: Záro, moc děkujeme za tuhle pražskou dobrou zprávu a těšíme se zase zítra.
0: Ano.
1: Záro, moc děkujeme za tuhle pražskou dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se, moc děkujeme za tuhle pražskou dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se za tuhle pražskou dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
0: Vy všichni také.
1: Pražskou dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
0: Vy všichni také, pa.
1: Dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
0: Vy všichni také, pa.
1: Ahoj.
0: Vy všichni také, pa.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio
0: Kepa.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Nejen do... Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Nejen dobrý hulk Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Nejen dobrý hulk.
3: Ale Rádio dobrých zpráv.
2: Nejen dobrý hulk.
3: Ale i Blaník dobrých zpráv.
2: Nejen dobrý hulk.
3: Ale i Blaník zpráv.
2: Nejen dobrý hulk.
3: Ale i blanické účtenky.
2: Nejen dobrý hulk.
3: Ale i blanické účtenky se vrací.
2: Hulk.
3: Ale i blanické účtenky se vrací.
4: Účtenky, které zaplatíme.
3: Ale i blanické účtenky se vrací.
4: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Blanické účtenky se vrací.
4: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Účtenky se vrací.
4: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to se vrací.
4: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
4: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to
4: za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaš
2: to stojí. Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaš.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
2: Ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na rádiu Blaník po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na rádiu Blaník.
3: Účty.
2: Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.
5: Značko. Značkové. Značkové slevy. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Kapkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor i v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor i klasik, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor i potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor i klasik nebo kuřecí za dvě rodinu. Například Snackit. Cabanos Favor i klasik nebo kuřecí za 20. Příklad Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané Kit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané

0: Opět a Radeček a všechno je v pořádku.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A se středeční dobrou zprávou.
2: Ty ročně zpracují, které nepřetržitě kontrolují vodu z pražské vodovodní sítě.

0: Ovocný čaj, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Super. Žák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Super. 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání.
0: 90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmě.
0: 13. října. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM
0: Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment v akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstává DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšeným. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba ment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex, zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly zvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopek ani 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopek 150 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopek 150 ml. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopek 150 ml. Jen za 9 Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopek 150 ml. Jen zubní pastu Kelly's Protection Duopek 150 ml. Jen za 99 Kč. Kelly's Protection Duopek 150 ml. Jen za 99 korun. Super Duopek 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. 50 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. Jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Doktor Max.
1: Ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Doktor Max o vás pečuje u...
1: DM vždy výhodně.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
1: DM vždy výhodně.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
1: Ně.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října, ale... Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň z... O vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun. Je už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun. 5 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun. A získejte kód Kregi... Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže poň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elek 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo kejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo pouk registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na mě... soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu, elektrokola, chytré hodinky, nebo poukazy na měření cholesterolu. Chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soukazy na měření cholesterolu.

0: cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Ření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Více na dermax.cz/soutěž. Více na dermax.cz/soutěž. Vezmi svůj .cz/soutěž. Vezmi svůj osud do .soutěž. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj soutěž. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony. Osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnohotních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobno korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegroce. A mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz. Cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Allegro.cz/smart/soutěž. Allegro.cz/smart/soutěž. Soutěž.
1: Ne.
2: Každý. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jiný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Pare si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za strý účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RBT za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RBT.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RBT.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RBT.cz.
3: Kaufland Card Extra.
2: Možností. Raiffeisenbank. Více na RBT.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské.
2: Raiffeisenbank. Více na RBT.cz.
3: Kaufland Card Extra.
2: Více na RBT.cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské.
2: .cz.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland.
3: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra.
3: Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch.
3: Máte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za
3: výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card.

0: Nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 4 ml, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49 nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. 90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Prodáváte auto.
0: 90 až do 13. října. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc.
0: Na Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc.
2: Pak přijeďte do auto.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do Auto S.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do Auto S.
1: Vaše auto zdarma. Dáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do Auto S.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme to a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do Auto S.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc.
1: Nejvíc?
2: Pak přijeďte do Auto S.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc přijeďte do Auto S.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší.
1: Víme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám.
2: Pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme.
2: Nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a.
2: Výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti. Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti. Kdo prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde?
1: Od lesa prodá. Vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti. Kdo na to jde?
2: Od lesa prodá auto u ESA.
1: A to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: V hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: A co vy?
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: A co vaše
2: jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: A co vaše úspory?
2: Prodá auto u ESA.
1: A co vaše úspory v benzínku?
2: Auto u ESA.
1: A co vaše úspory v benzínku? Vydělá. A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše úspory v benzínku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko v
1: praku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď.
1: Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho ke...
1: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový... Vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na N na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás za pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží.
4: Přemýšlíte o nové

0: koupelně nebo kuchyni?
1: Vás záleží.
0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje jen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje jen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje jen Siko nebo na web Siko.cz, nebo kuchyni? Zamište do prodeje jen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová. Zamište do prodeje jen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně Andy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž tak. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc o kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všech sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylovář. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
0: Také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže...
0: Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme...
0: CZ.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli. No.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komedia.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: No.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského.
3: Jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a...
3: Omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Měli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Baka, Benk.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Baka, Benka.
4: Komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Baka, Benka.
4: Z vězeňského seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Baka, Benka.
4: Z vězeňského prostředí a Petra Kolečka.
5: Baka, Benka.
4: Z vězeňského prostředí. Petra Kolečka.
5: Baka, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech.
5: Baka, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Od deva.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Od deva.
6: Všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Od 9. října.
6: Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Od 9. října. Pouze na van.
6: More.
4: Oddíl B. Od 9. října. Pouze na OnePlay. Oddíl B. Od 9. října. Pouze na OnePlay. B. Od 9. října. Pouze na OnePlay.

0: Udělejte si radost
1: od 9. října pouze na OnePlay.
0: Udělejte si radost s novými kousky přírody.
1: Hozína pouze na OnePlay.
0: Udělejte si radost s novými kousky přírody. S novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromy kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat, má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat se sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví Spomyšl. Vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví Spomyšl.cz. Objednejte na našich stránkách zahradnictví Spomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste. Na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: U nás v Bile rozhodně.
0: Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: U nás v Bile rozhodně.
0: Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně.
0: Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně.
0: Kvalita, která roste.
2: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro. Napečete výhodně. Skočte si pro. Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus. Skočte si pro. Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,90 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Byla to při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Byla to dobré začíná u nás. Dvou kusů za 13,95 za kus. Byla to dobré začíná u nás. Za 13,95 za kus. Byla to dobré začíná u nás.
3: Další básník.
2: Pět za kus. Byla to dobré začíná u nás.
3: Další básníci přichází.
2: Byla to dobré začíná u nás.
3: Další básníci přicházejí na televizi Seznam.
2: Dobré začíná u nás.
3: Další básníci přicházejí na televizi Seznam.
2: Nás.
3: Další básníci přicházejí na televizi Seznam. Štěpánovi dávají. Další básníci přicházejí na televizi Seznam. Štěpánovi dávají studia zabrat. Ci přicházejí na televizi Seznam. Štěpánovi dávají studia zabrat a vlastně na televizi Seznam. Štěpánovi dávají studia zabrat a vlastně nejen studia Seznam. Štěpánovi dávají studia zabrat a vlastně nejen studia. Štěpánovi dávají studia zabrat a vlastně nejen studia. Co ho vydávají studia zabrat a vlastně nejen studia. Co ho potrápí studia zabrat a vlastně nejen studia. Co ho potrápí a jak se pílat a vlastně nejen studia. Co ho potrápí a jak se píle odrazí nejen studia. Co ho potrápí a jak se píle odrazí na jeho studijních výstudia. Co ho potrápí a jak se píle odrazí na jeho studijních výsledcích? Co ho potrápí a jak se píle odrazí na jeho studijních výsledcích? To vše. A jak se píle odrazí na jeho studijních výsledcích? To všechno se dozvíte už. A jak se píle odrazí na jeho studijních výsledcích? To všechno se dozvíte už. Píle odrazí na jeho studijních výsledcích? To všechno se dozvíte už dnes večer ve filmu na jeho studijních výsledcích? To všechno se dozvíte už dnes večer ve filmu Jak výsledcích? To všechno se dozvíte už dnes večer ve filmu Jak básníci přicházejí? To všechno se dozvíte už dnes večer ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze? To všechno se dozvíte už dnes večer ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze? Začínáme už dnes večer ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze? Začínáme večer ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze?

Začínáme ve 20 hodin mu, jak básníci přicházejí o iluze. Začínáme ve 20 hodin a 10 minut, básníci přicházejí o iluze. Začínáme ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam. Začínáme ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam. 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam. A 10 minut na televizi Seznam. Minut na televizi Seznam. Televizi Seznam.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové České rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
2: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
2: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Samantha Fox. On to byl svýho času velký idol.
1: No a jaké písničky budou nám odbije 15. hodina, já vám přeju pohodové odpoledne. No a jaké písničky je 15. hodina, já vám přeju pohodové odpoledne. No a jaké písničky budou hrát v příští hodina, já vám přeju pohodové odpoledne. No a jaké písničky budou hrát v příští hodině, přeju pohodové odpoledne. No a jaké písničky budou hrát v příští hodině?
2: Pohodové České rádio.

0: nový... Já nový plot mám, nový... Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám, nový plot od firmy... Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sou... Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, prodat od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, prodáváme i mokrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď tětice ukromně sousedé. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď tětice ukromně říže. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď tětice ukromně říže. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď tětice ukromně říže. Ploty Dobrý, CZ. Montujeme. Ploty Dobrý, teď tětice ukromně říže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všech. Ploty Dobrý, teď tětice ukromně říže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Tětice ukromně říže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jura Hotel
0: ukromně říže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jura
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrý.
0: Všechno dobrý.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba.
0: Všechno dobrý.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba. Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně. Sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčit. Minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Co zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. CZ. Pořád musíš. Jura Hotel. CZ.
2: Počkej.
1: Musíš. Jura Hotel. CZ.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct.
1: Jura Hotel. CZ.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na nový
1: Hotel. CZ.
2: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda. Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu. Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až. Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocestě, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocestě, Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá, můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výp tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia. V autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia

Fabia i Kodiaq. Skladem z bohatých vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou výbavou. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Auto. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 10 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně od Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Hlučíně, Ostravě a Karvině. Ostravě a Karvině. Karvině.

0: oblačno, zataženo a déšť, naměříme 20 až 24.
1: Mami, proč máme...
0: No a déšť, naměříme 20 až 24.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu...
0: 24.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého...
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i...
1: Od konceptu.
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na...
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
3: Chytrinka. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšlený.
3: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: U každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.

0: ulici dvě auta v sobě, tady je ale zdržení minimální. Kříži v Pavlákově ulici dvě auta v sobě, tady je ale zdržení minimální. Přejeme vám šťastnou cestu. Pavlákově ulici dvě auta v sobě, tady je ale zdržení minimální. Přejeme vám šťastnou cestu. Dvě auta v sobě, tady je ale zdržení minimální. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak je, tady je ale zdržení minimální. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak krásné odpoledne, zdržení minimální. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak krásné odpoledne, teď už jsou minimální. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak krásné odpoledne, teď už jsou tu další zprávy. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak krásné odpoledne, teď už jsou tu další zprávy s Eliškou. Šťastnou cestu, hlavně bez neho, tak krásné odpoledne, teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
1: Šťastnou cestu,
0: neho, tak krásné odpoledne, teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Šťastné odpoledne, teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace zahubit.
0: Teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace zahubit.
0: Tu další zprávy s Eliškou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace zahubičku CZ.
0: S Eliškou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace zahubičku CZ. Kvalitní české. Šťastnou cestu domů přejí matrace zahubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace zahubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace. Přejí matrace zahubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše zahubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace zahubičku ke ortopedické

0: Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty, kterou denně určuje Star. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty, kterou denně určuje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Maximální cena nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Litr bude stát maximální cena nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Litr bude stát nejvýše 40 nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Litr bude stát nejvýše 47 korun a 23 haléřů. U benzínu se pak cena nezmění, pumpy ho budou mít 7 korun a 23 haléřů. Cenové stropy určuje rezort financí za 640 korun a 7 haléřů.
1: Epidemiologické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat.

Samantha Fox. No to byl... Samantha Fox. No to byl svýho času. Samantha Fox. No to byl svýho času velký... Samantha Fox. No to byl svýho času velký idol.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Uherskohradí.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uherskohradí.
0: Blaník za volantem.
1: Na Uherskohradisku v Uherském Brodu v
0: ulici za volantem.
1: Na Uherskohradisku v Uherském Brodu v ulici Podvaly vyšetřuje policie
0: za volantem.
1: Na Uherskohradisku v Uherském Brodu v ulici Podvaly vyšetřuje policie srážku. Na Uherskohradisku v Uherském Brodu v ulici Podvaly vyšetřuje policie srážku 3 osob. Uherskohradisku v Uherském Brodu v ulici Podvaly vyšetřuje policie srážku 3 osobních aut. Soudku v Uherském Brodu v ulici Podvaly vyšetřuje policie srážku 3 osobních aut. Soudu také v ulici Podvaly vyšetřuje policie srážku 3 osobních aut. Soudu také záchranáři Podvaly vyšetřuje policie srážku 3 osobních aut. Soudu také záchranáři a provozuje policie srážku 3 osobních aut, jsou tu také záchranáři a provoz je omezený. Srážku 3 osobních aut, jsou tu také záchranáři a provoz je omezený. Na osobních aut jsou tu také záchranáři a provoz je omezený. Na Novojičínsku jsou tu také záchranáři a provoz je omezený. Na Novojičínsku ve Velkých Albrechtech záchranáři a provoz je omezený. Na Novojičínsku ve Velkých Albrechtice a provoz je omezený. Na Novojičínsku ve Velkých Albrechtic provoz je omezený. Na Novojičínsku ve Velkých Albrechticích srazilo osobní auto. Na Novojičínsku ve Velkých Albrechticích srazilo osobní automotor. Na Novojičínsku ve Velkých Albrechticích srazilo osobní automotorkáře. Postku ve Velkých Albrechticích srazilo osobní automotorkáře. Postojíte si v kratší koloně. Albrechticích srazilo osobní automotorkáře. Postojíte si v kratší koloně. Tích srazilo osobní automotorkáře. Postojíte si v kratší koloně a dodávka srazila osobní automotorkáře, postojíte si v kratší koloně a dodávka srazila motorkáře v automotorkáře, postojíte si v kratší koloně a dodávka srazila motorkáře v Ostravě, postojíte si v kratší koloně a dodávka srazila motorkáře v Ostravě ve výšce v kratší koloně a dodávka srazila motorkáře v Ostravě ve Výškovické koloně a dodávka srazila motorkáře v Ostravě ve Výškovické ulici na křižovatce a dodávka srazila motorkáře v Ostravě ve Výškovické ulici na křižovatce se Srbskou. Srazila motorkáře v Ostravě ve Výškovické ulici na křižovatce se Srbskou. Motorkáře v Ostravě ve Výškovické ulici na křižovatce se Srbskou. V Kroměříži ve Výškovické ulici na křižovatce se Srbskou. V Kroměříži v Páškovické ulici na křižovatce se Srbskou. V Kroměříži v ulici na křižovatce se Srbskou. V Kroměříži v Pavlákově ulici 2 auta v křižovatce se Srbskou. V Kroměříži v Pavlákově ulici 2 auta v sobě Srbskou. V Kroměříži v Pavlákově ulici 2 auta v sobě tady je ale zde. V Kroměříži v Pavlákově ulici 2 auta v sobě tady je ale zde. V Kroměříži v Pavlákově

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Hezké odpoledne.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje
0: Blaník, počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová.
0: Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě ve Slezsku. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě ve Slezsku se Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě ve Slezsku se teploty v noci budou. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 14. Přeje Renata Anna Pechová na Moravě ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat. Anna Pechová na Moravě ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupňů. Na Moravě ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem. V Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem 7 zítra. Ty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem 7 zítra nad pohybovat mezi 14 až 10 stupni v údolích kolem 7 zítra nad ránem se mohou lokálně až 10 stupni v údolích kolem 7 zítra nad ránem se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Stupni v údolích kolem 7 zítra nad ránem se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Jinak pak kolem 7 zítra nad ránem se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Jinak pak zítra nad ránem se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Jinak pak zpočátku ještě polojasno, jasno, postupně se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Jinak pak zpočátku ještě polojasno, jasno, postupně vyskytovat mlhy. Jinak pak zpočátku ještě polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a déšť. Mlhy. Jinak pak zpočátku ještě polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a déšť. Naměříme dvě. Jinak pak zpočátku ještě polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a déšť. Naměříme 20. Ještě polojasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a déšť naměříme 20 až 24. Jasno, jasno, postupně oblačno, zataženo a déšť naměříme 20 až 24. Postupně oblačno, zataženo a déšť naměříme 20 až 24.

Strategické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat a nastavit opatření.

0: Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ. Zprávy Rádia Blaníčku CZ. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cena.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cena nafty půjde o...
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cena nafty půjde opět dolů.
1: Jasně, přehledně.
2: Cena nafty půjde opět dolů.
1: Přehledně.
2: Cena nafty půjde opět dolů.
1: Ne.
2: Cena nafty půjde opět dolů. Hygienicista. Cena nafty půjde opět dolů. Hygienici stále řeší salmonafty půjde opět dolů. Hygienici stále řeší salmonelózu v dolů. Hygienici stále řeší salmonelózu v Praze. Hygienici stále řeší salmonelózu v Praze. Hygienici stále řeší salmonelózu v Praze. Na Moravě objevili nové. Hygienici stále řeší salmonelózu v Praze. Na Moravě objevili nové. Se stále řeší salmonelózu v Praze. Na Moravě objevili nové pavouky. Salmonelózu v Praze. Na Moravě objevili nové pavouky. V Praze. Na Moravě objevili nové pavouky. Na Moravě objevili nové pavouky. Na Moravě objevili nové pavouky. Objevili nové pavouky.

0: Plzeň a dvěru na Plzeň. Provoz je sveden na pravou půlku, kde se jezdí jedním pruhem na Plzeň a dvěma na Rozvadov. První polovina oprav potrvá do konce listopadu. Tolik zprávy a je tu oprav potrvá do konce listopadu, druhá pak od jara do léta.
1: Cílem bude jízdárna ve Světcích.

Světcích, budu pro vás mít bezpečnou cestu, cílem bude jízdárna ve Světcích, budu pro vás mít pozvánku cestu, cílem bude jízdárna ve Světcích, budu pro vás mít pozvánku na víkend, cílem bude jízdárna ve Světcích, budu pro vás mít pozvánku na víkend na Blaníku a přidárna ve Světcích, budu pro vás mít pozvánku na víkend na Blaníku a přidám i jedno Světcích, budu pro vás mít pozvánku na víkend na Blaníku a přidám i jedno varování. Budu pro vás mít pozvánku na víkend na Blaníku a přidám i jedno varování. Podfukáři pozvánku na víkend na Blaníku a přidám i jedno varování. Podfukáři mají na víkend na Blaníku a přidám i jedno varování. Podfukáři mají na Blaníku a přidám i jedno varování. Podfukáři mají nový trik, jak z vás dostat. Přidám i jedno varování. Podfukáři mají nový trik, jak z vás dostat vaše hesla. No, varování. Podfukáři mají nový trik, jak z vás dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu. Podfukáři mají nový trik, jak z vás dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu víc. Podfukáři mají nový trik, jak z vás dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu víc. No, nový trik, jak z vás dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu víc. No a teď už bude 15 do... jak z vás dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu víc. No a teď už bude 15 do dějin dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu víc. No a teď už bude 15 do dějin startujeme s kaba. Tak vám k tomu řeknu víc. No a teď už bude 15 do dějin startujeme s kabáty, tak dobrý. Vám k tomu řeknu víc. No a teď už bude 15 do dějin startujeme s kabáty, tak dobrý den. Víc. No a teď už bude 15 do dějin startujeme s kabáty, tak dobrý den. Teď už bude 15 do dějin startujeme s kabáty, tak dobrý den. Startujeme s kabáty, tak dobrý den. Kabáty, tak dobrý den. Dobrý den.

teď mo- bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košily, to jenom na chvíli, teď mojí starý košily, na chvíli, teď mojí starý košily, teď mojí starý košily, nosíš mi teď mojí starý.

Krásné... Rádio Blaník. Krásné... Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty. Krásné odpoledne...

spojení, oči se vlouží. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže. Někdy nám vázne spojení, oči se vlouže promění. Vázne spojení, oči se vlouže promění. Spojení, oči se vlouže promění. Oči se vlouže promění. A já tě hledám, se vlouže promění.

budem spolu. Už budem spolu navždy. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Už budem spolu navždycky. Hledat houby. Magický. Spolu navždycky.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Jako su... Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Jako suchý
0: Blaní.
1: Hezky česky.
2: Jako suchý starý strom.
1: Hezky česky.
2: Jako suchý starý strom. Jako
1: česky.
2: Jako suchý starý strom. Jako všichni.

0: všude dobře?
1: U nás.
0: Všude dobře?
1: U nás.
0: Všude dobře?
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Všude dobře?
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Všude dobře?
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách. Všude dobře?
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem. Všude dobře?
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Bře.
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem.
2: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
2: Nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
3: Už za chvíli.
0: S Blaníkem a Miroslavem Táborským.
3: Už za chvíli.
0: Na rádiu Blaníkem a Miroslavem Táborským.
3: Už za chvíli. Na rádiu Blaník.
0: A Miroslavem Táborským.
3: Už za chvíli. Na rádiu Blaník.
0: Táborským.
3: Už za chvíli. Na rádiu Blaník. Už za chvíli na rádiu Blaník. Chvíli na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

Visegrád. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Visegrád. Jízdárna je dodnes druhou největší ve. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majet dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině Visegrád druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině Visegrádců ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině Visegrádců zestátněn a pě. Po válce byl majetek rodině Visegrádců zestátněn a přestože byl po válce byl majetek rodině Visegrádců zestátněn a přestože byla jízdárna majetek rodině Visegrádců zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 a přestože byla jízdárna od roku 1951 pod památkovou ochranou, přestože byla jízdárna od roku 1951 pod památkovou ochranou, tak dárna od roku 1951 pod památkovou ochranou, tak bez 1951 pod památkovou ochranou, tak bez správce chátrala 51 pod památkovou ochranou, tak bez správce chátrala a památkovou pod památkovou ochranou, tak bez správce chátrala a památkovou ochranu státkovou ochranou, tak bez správce chátrala a památkovou ochranu ztratila, tak bez správce chátrala a památkovou ochranu ztratila. V roce 19 správce chátrala a památkovou ochranu ztratila. V roce 1985 se chátrala a památkovou ochranu ztratila. V roce 19 a památkovou ochranu ztratila. V roce 1985 na ní byl dokonce památkovou ochranu ztratila. V roce 1985 na ní byl dokonce ochranu ztratila. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán demolič. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. 1985 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí 85 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 19 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 1990 se vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 1997 demoliční výměr. Naštěstí v roce 1990 sní výměr. Naštěstí v roce 1997 získalo ruinu mě. Naštěstí v roce 1997 získalo ruinu štěstí v roce 1997 získalo ruinu město Tachov a začalo 1997 získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádněm získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádnou ruinu město Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou město Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou. Pocitlivčalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou. Pocitlivých rekonstrukčních mimořádně náročnou postupnou obnovou. Pocitlivých rekonstrukčních a restačnou postupnou obnovou. Pocitlivých rekonstrukčních a restaurátorských pracích obnovou. Pocitlivých rekonstrukčních a restaurátorských pracích trvajících. Pocitlivých rekonstrukčních a restaurátorských pracích trvajících dlouhých. Pocitlivých rekonstrukčních a restaurátorských pracích trvajících dlouhých 23 rekonstrukčních a restaurátorských pracích trvajících dlouhých 23 let a restaurátorských pracích trvajících dlouhých 23 let se světecké autorských pracích trvajících dlouhých 23 let se světecké jízdárně trvajících dlouhých 23 let se světecké jízdárně navrátila původcích dlouhých 23 let se světecké jízdárně navrátila původní krás 23 let se světecké jízdárně navrátila půd let se světecké jízdárně navrátila původní krása a doč se světecké jízdárně navrátila původní krása a dočkala se nového životké jízdárně navrátila původní krása a dočkala se

nového života. Navrátila původní krása a dočkala se nového života. Ještě v průběhu původní krása a dočkala se nového života. Ještě v průběhu oprav byla v krása a dočkala se nového života. Ještě v průběhu oprav byla v roce 2010 a dočkala se nového života. Ještě v průběhu oprav byla v roce 2010 nového života. Ještě v průběhu oprav byla v roce 2010 prohlášena národní. Ještě v průběhu oprav byla v roce 2010 prohlášena v průběhu oprav byla v roce 2010 prohlášena národní kulturní památka byla v roce 2010 prohlášena národní kulturní památkou a v roce 2010 prohlášena národní kulturní památkou a v roce 2024 kulturní památkou a v roce 2024 jí národní památkový ústav dokonce atkou a v roce 2024 jí Národní památkový ústav dokonce ocenil v roce 2024 jí Národní památkový ústav dokonce ocenil cenou 2024 jí Národní památkový ústav dokonce ocenil cenou 4 jí Národní památkový ústav dokonce ocenil cenou Patrimonium pro fut Národní památkový ústav dokonce ocenil cenou Patrimonium pro ústav dokonce ocenil cenou Patrimonium pro futuro, což znamená se ocenil cenou Patrimonium pro futuro, což znamená dědictví cenou Patrimonium pro futuro, což znamená dědictví Patrimonium pro futuro, což znamená dědictví pro budoucnost. Dnes slovo pro futuro, což znamená dědictví pro budoucnost. Dnes slouží jako pro, což znamená dědictví pro budoucnost. Dnes slouží jako multifunkční dědictví pro budoucnost. Dnes slouží jako multifunkční kulturní pro budoucnost. Dnes slouží jako multifunkční kulturní centrum. Dnes slouží jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě slouží jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám v interiéru restaurační kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám v interiéru restaurační centrum a samozřejmě k prohlídkám v interiéru restaurátoři perfektrum a samozřejmě k prohlídkám v interiéru restaurátoři perfektně obnovili samozřejmě k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu. Interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu i restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu i honosné perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety štukovou výzdobu iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety výzdobu iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety pro iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety propojení architektury malbu i honosné dřevěné stropní kazety propojení architektury z dekorativní dřevěné stropní kazety propojení architektury s dekorativními detaily stropní kazety propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé kazety propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé ve stájích tury s dekorativními detaily je dokonalé. Ve stájích vás čeká detaily je dokonalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kovů je dokonalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových konalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí doplněných o vzorky jezdcích. Vás čeká ukázka dobových kojí doplněných o vzorky jezdeckých sedel. Čeká ukázka dobových kojí doplněných o vzorky jezdeckých sedel a výstroj dobových kojí doplněných o vzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Kojí doplněných o vzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Doplněných o vzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se o vzorky.

0: Milk. Milk and toast. Milk and toast. Milk and toast and honey. Milk and toast and honey. Úžasný rock set. Milk and toast and honey. Úžasný rock set na Blaníku. A teď Milk and toast and honey. Úžasný rock set na Blaníku. A teď už náš Milk and toast and honey. Úžasný rock set na Blaníku. A teď už náš báječný Mirek Tábor. Honey. Úžasný rock set na Blaníku. A teď už náš báječný Mirek Táborský. Úžasný rock set na Blaníku. A teď už náš báječný Mirek Táborský. Set na Blaníku. A teď už náš báječný Mirek Táborský. Je tu další díl pořadu Blaníku. A teď už náš báječný Mirek Táborský. Je tu další díl pořadu na cestě. Teď už náš báječný Mirek Táborský. Je tu další díl pořadu na cestách. Miluječný Mirek Táborský. Je tu další díl pořadu na cestách.
1: Milujeme Česko.
0: Táborský. Je tu další díl pořadu na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestě.
0: Je tu další díl pořadu na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Díl pořadu na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do... Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do svědců u tahle. Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do svědců u Blaníci. Znovu se vracím do svědců u Tachova, do tamní jízdárny. Znovu se vracím do svědců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal. Se vracím do svědců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal. Do svědců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní, kníže Alfredárny, kterou nechal postavit velký milovník koní, kníže Alfred Vind, kterou nechal postavit velký milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Postavit velký milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna velký milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je dodnes milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je dodnes druhý kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je dodnes druhý kníže Alfred Windischgrätz.

Historky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy... Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouští. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouští. Jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl do suterénu. Příplný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz poklízení, kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel. Kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco zhora do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy se schazoval přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy se schazovalo seno, vůz, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy se schazovalo seno. Vážel, zatímco z hora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii, zatímco z hora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii, z hora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací tilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Další některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovalení se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty daro do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovali či získat zpět. Další dobové předměty darovali či zapět. Další dobové předměty darovali či zapůjčili místní. Jak ale darovali či zapůjčili místní? Jak ale pokoje skutečně vypadaly se zapůjčili místní? Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se místní? Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná... Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná... Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná fotodokumentace skutečně vypadaly se neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Vypadaly se neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete ví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i dokud se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i dokova fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny a se nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny a podkovárny, což byla. Nahlédnout můžete i do kovárny a podkovárny, což nahlédnout můžete i do kovárny a podkovárny, což byly důležité součástí jízdy i do kovárny a podkovárny, což byly důležité součástí jízdárny, kovárny a podkovárny, což byly důležité součástí jízdárny a protože a podkovárny, což byly důležité součástí jízdárny a protože byl kovárny, což byly důležité

0: Důležité součástí jízdárny, a protože byl kovář opizdárny, a protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. Byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. Opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích. Pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích ještě jednou.
1: Krátký je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideální pis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu. Užijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných. I vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. V Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. Ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách. Průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách. Málo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách. Na cestu cených, ale zajímavých míst. Více na stránkách. Na cestu CZ. Zajímavých míst. Více na stránkách. Na cestu CZ. Více na stránkách Na cestu CZ. Více na stránkách Na cestu CZ. Na cestu CZ.
2: Vaše cesta po Česku může
1: cestu CZ.
2: Vaše cesta po Česku. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno. Jenku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno. Jen nenudná. Dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Allegria. Romantická, adrenalinová. Prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Allegria. Firma na zážitky. Adrenalinová. Prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku. Prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku. Jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku. Nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku. Allegria, firma na zážitky po celém Česku. Firma na zážitky po celém Česku. Po celém Česku.

0: Rádio. Rádio Blaní. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové Česko.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové Česko.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Blaník.
1: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: podvodí, které jaksi používají k šíření podvodních, které jaksi používají k šíření podvodních podvodných e-mailů, jaksi používají k šíření podvodních podvodných e-mailů, které se tváří používají k šíření podvodních podvodných e-mailů, které se tváří jako systémová upozornění a samozřejmě obsahují nebezpečné přílohy. Systémová upozornění a samozřejmě obsahují nebezpečné přílohy. Možná to zní a samozřejmě obsahují nebezpečné přílohy. Možná to zní trochu kostrbatě, obsahují nebezpečné přílohy. Možná to zní trochu kostrbatě, obsahují nebezpečné přílohy. Možná to zní trochu kostrbatě, nicméně opačné přílohy. Možná to zní trochu kostrbatě, nicméně opět opakuju, nikam neklikejte, nic neotevírejte, Je to past a můžete na to nehezky doplatit.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika, Skincare, dermokosmetika, biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás.

0: Sarah Connor.
1: Skin on skin.
0: Sarah Connor, skin on skin.
1: Skin on skin.
0: Sarah Connor, skin on skin and na.
1: Skin on skin.
0: Sarah Connor, skin on skin and na blaníku.
1: Skin on skin.
0: Sarah Connor, skin on skin na blaníku. Přátelé, máme tu Sarah Connor, skin on skin na blaníku. Přátelé, máme tu další Connor, skin on skin na blaníku. Přátelé, máme tu další podvod. Na první skin on skin na blaníku. Přátelé, máme tu další podvod. Na první pohled na blaníku. Přátelé, máme tu další podvod. Na první pohled to vypadá. Přátelé, máme tu další podvod. Na první pohled to vypadá jako obyčejná automatické. Máme tu další podvod. Na první pohled to vypadá jako obyčejná automatické. Tu další podvod. Na první pohled to vypadá jako obyčejná automatické upozornění. Podvod. Na první pohled to vypadá jako obyčejná automatické upozornění na přepis hlasové. Na první pohled to vypadá jako obyčejná automatické upozornění na přepis hlasové zprávy. To vypadá jako obyčejná automatické upozornění na přepis hlasové zprávy. Automatické upozornění na přepis hlasové zprávy. Ve skutečnosti automatické upozornění na přepis hlasové zprávy. Ve skutečnosti upozornění na přepis hlasové zprávy. Ve skutečnosti ale může jít o past, jejímž cílem je prostřednictvím hlasovky získat vaše přihlašovací údaje. Je prostřednictvím hlasovky získat vaše přihlašovací údaje. Bezpečnostní exovky získat vaše přihlašovací údaje. Bezpečnostní experti získat vaše přihlašovací údaje. Bezpečnostní experti checkpointu. Bezpečnostní experti checkpointu odhalili rozsáhlou phishingovou kampaň. Bezpečnostní experti checkpointu odhalili rozsáhlou phishingovou kampaň. Kti checkpointu odhalili rozsáhlou phishingovou kampaň. Kyberzločinci checkpointu odhalili rozsáhlou phishingovou kampaň. Kyberzločinci využívají alily rozsáhlou phishingovou kampaň. Kyberzločinci využívají automatické přepáhlou phishingovou kampaň. Kyberzločinci využívají automatické přepisy hlasových kampaň. Kyberzločinci využívají automatické přepisy hlasových. Kyberzločinci využívají automatické přepisy hlasových zpráv. To je takové tenci využívají automatické přepisy hlasových zpráv. To je takové to, že vám přijde něco a vytopívají automatické přepisy hlasových zpráv. To je takové to, že vám přijde něco a vy to pustické přepisy hlasových zpráv. To je takové to, že vám přijde něco a vy to pustíte, a ono to jakože mluví. Ty hlasových zpráv. To je takové to, že vám přijde něco a vy to pustíte, a ono to jakože mluví. Zpráv. To je takové to, že vám přijde něco a vy to pustíte, a ono to jakože mluví. Které to, že vám přijde něco a vy to pustíte, a ono to jakože mluví. Které jak co a vy to pustíte, a ono to jakože mluví. Které jak si používají pustíte, ono to jakože mluví, které jak si používají mluví, které jak si používají k šíření podvodních.

0: Stačí jen zajít na CarGlass s nami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na CarGlass.cz.
1: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
2: Bomba ceny
1: opraví, CarGlass vymění.
2: Bomba ceny v Argos
1: vymění.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argo. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí. Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LE právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér. Kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argo pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře. Nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim patří.
2: Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim patří Flóře.
2: Od CZ. Argos pro elektrikáře.
3: Podzim patří Flóře. Od 8.
2: Argos pro elektrikáře.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstavu
2: elektrikáře.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóře. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc z patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to vše tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex. Květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex. Podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Hledáte elektro...
3: Všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
4: Hledáte elektrokolo, které...
3: Flóra Olomouc Horty Komplex.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Olomouc Horty Komplex.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravě.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské
4: bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světov... Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokolo a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet

0: naše testovací elektrokola. Jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte na sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike Kola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Tuto zimu.
0: Rozdíl. DD Bike CZ.
1: Tuto zimu.
0: CZ.
1: Tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo
1: tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už se do. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka. Pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah. Novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Obě palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii a bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dal pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr zaslouží Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem, letenky na Air a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem, letenky na Air Arabia destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem, letenky na airarabia.com a v Air Arabia, váš nový směr za sluncem, letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Váš nový směr za sluncem, letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluj sluncem, letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat. Katovice Airport, miluji létat.
3: Vyber si ze široké nabídky.
2: Port, miluji létat.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Asi. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. I gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostravu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Out Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto Ostrava.

0: Direkt.auto.cz. Direkt Auto. Konečně prava. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový auto. Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Za vaše
0: auto. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: To. Konečně férový autobazar.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
0: do férový autobazar.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítko
0: autobazar.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše
2: autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc.
2: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeď
2: kup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží.
3: Autohity.cz. Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží.
3: Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
4: Otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná
4: akce. Neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
4: 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč i nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To si koupíme. Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostaneš.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostaneš.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří.
6: Říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, nic nechce.
5: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřeší.
5: Říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos.
5: Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už ne.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
8: House running.
7: Darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
8: House running.
7: Jízdu v od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
8: House running.
7: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalin. Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
8: House running.
7: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitkou večeři.
7: Pobyt pro dva.
8: House running.
7: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek. Nebo
7: pobyt pro dva.
8: House running.
7: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek. Nebo zasloužený.
7: Dva.
8: House running.
7: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
7: Na. Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž. Žitek. Nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitek masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na.
7: Vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte.

0: CZ. Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Broze.
1: Hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Broze, více než
2: firmanazážitky.cz.
3: Broze, více než čtvrtstoletí
2: v
1: CZ.
3: Broze, více než čtvrtstoletí v České
1: CZ.
3: Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábí. Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Broze, více než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme než čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají. Čtvrtstoletí v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají. V České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. Komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. Užívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě pro miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života. Více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společnosti. Více než 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější.
4: Jsem horská gore.
3: Společně silnější.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejně silnější.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horský.
3: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská.
3: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka auto.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bush.
4: Gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Padesát se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Padesát do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu kávou.

Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Hortin Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvět korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkového balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomoc na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Horský goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla pijte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bilam. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Prodejnách

oblíbený. Ty nejoblíbenější, které

0: už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě
0: hosty a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny
0: a už dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hra... Užijte si u nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky. U nás na Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno o
1: Blaníku dvě hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni oddky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12.
0: No od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky.
1: Po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Od 12 do 1.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Rádio. Od 12 do 1.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Rádio.
0: Hezky česky. Na Blaníku.
1: Rádio. Blaník.
0: Na Blaníku.
1: Rádio. Blaník.
0: Na Blaníku.
1: Rádio.

Hezky česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Rádio Blaní. Hezky česky. Do Blaní. Hezky česky. Hezky česky.

0: moc rádi. A teď jsme si řekli, že bychom mu tedy věnovali celý víkend. Celý nadcházející víkend. No a navíc přihodíme na symfonickou noc v Pražském obecním domě.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou.

0: volbám.
1: Už tento pátek.
0: Česko míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si...
0: Česko míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme...
0: Opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové
0: zastupitele.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst. Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí. Tak a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
0: A k
1: tomu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
0: A k tomu
1: zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
0: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaní nové zastupitele měst a obcí.
0: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blanitele měst a obcí.
0: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři a obcí.
0: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě...
0: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho...
0: A třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho... Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
0: A vy se tak jako první dozvíte.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
0: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Mě u toho.
0: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby.
0: Vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2000.
0: První dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2002.
0: Te vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Na rádiu Blaník.
1: Komunální a senátní volby 2026.
0: Na rádiu.
1: A senátní volby 2026.
0: Na rádiu Blaník.
1: Senátní volby 2026.
0: Na rádiu Blaník.
1: 2026.
0: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
2: Značkové slevy v Kauf. Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová těší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Fura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 za 18,90. Olma Florian jogurt za 16,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnkosát. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. A Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo z gurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 296,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kau kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland 299,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Sada zimních kol
2: 9,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená
2: až do 13. října. Kaufland.
3: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka
2: 13. října. Kaufland.
3: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let?
2: Kaufland.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka.

0: Ladíte blaní. Ladíte blaník pohodové. Ladíte blaník pohodové odpoledne, přátelé. Ladíte blaník pohodové odpoledne, přátelé, věřím, že i o víkendu budete ladit blaník, budete poslouchat a možná o víkendu budete ladit blaník, budete poslouchat a možná třeba budete ladit blaník, budete poslouchat a možná třeba i něco blaník, budete poslouchat a možná třeba i něco získáte. Třeba i něco získáte.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: I něco získáte.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Máme pro vás další.
1: S Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Máme pro vás další výjimečný dár.
1: Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Máme pro vás další výjimečný dár. Máme pro vás další výjimečný dárek, bude to vlastně pět. Máme pro vás další výjimečný dárek, bude to vlastně pět let 10. listopadu. Dárek, bude to vlastně pět let 10. listopadu. Co nás? Bude to vlastně pět let 10. listopadu. Co nás Meky navždy opustil? To vlastně pět let 10. listopadu. Co nás Meky navždy opustil? Pět let 10. listopadu. Co nás Meky navždy opustil. No a my na blaníku z 10. listopadu, co nás Meky navždy opustil. No a my na blaníku samozřejmě my na paru, co nás Meky navždy opustil. No a my na blaníku samozřejmě my na něj vzpomínáme, Meky navždy opustil. No a my na blaníku samozřejmě my na něj vzpomínáme často a moc rád vždy opustil. No a my na blaníku samozřejmě my na něj vzpomínáme často a no a my na blaníku samozřejmě my na něj vzpomínáme často a moc rádi. A teď jsme si řekli, samozřejmě my na něj vzpomínáme často a moc rádi. A teď jsme si řekli, že bychom mu tady věnovali. My na něj vzpomínáme často a moc rádi. A teď jsme si řekli, že bychom mu tady věnovali často a moc rádi. A teď jsme si řekli, že bychom mu tady věnovali celý víkend.

0: na 5 let? Nissan Qashqai. Pro zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 5. Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 590 na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DEP. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. 1 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky a nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Pěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Zdravíčko, sousede.
0: Na Nissan.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte... Zdravíčko, sousede. Založíte... Zdravíčko, sousede. Založíte mě... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. A ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjč
1: loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději
1: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás.
1: A ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: Chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
1: No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
3: Sleva dv.
2: Banka. Více na KB.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová.
2: Více na KB.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka.
2: CZ.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šat.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně.
3: Sleva

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: 10%.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
0: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím
0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej
0: a vždycky něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej
0: i něco navíc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete
2: s použitím AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské
2: AI.
3: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry. Vám bylo teplej i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách. CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 240 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 249 korun a pro děti už od 199 korun víc pro každý den 49 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. Tak pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Tati.
3: A momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Tati. A promění
3: se v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Tati. A promění se vytříděná petlehe v
3: KIK. Víc než si myslíte.
4: Tati. A promění se vytříděná petlehe v
3: Víc než si myslíte.
4: Tati. A promění se vytříděná petlehe v novou s mým
3: Myslíte.
4: Tati. A promění se vytříděná petlehe v novou s mým oblíbeným džusíkem. Tati. A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem. Promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: S mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: A v par džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v to.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou
4: petky pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Ky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných
5: obál.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví.
4: Baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho.
5: Všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
5: Petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Jiných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
4: Tak já jdu.
6: Může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
6: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí.
6: Mnoho věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí.
6: Má to smysl. Cyťte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A.
6: Běž. Cyťte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A.
6: Běž už.
4: Ty. Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí. A.
6: Běž už.
4: Víc. Tu petlahe vytřídit. Tatí. A.
6: Běž už. Více na cesta odpadu C.
4: Třídit.

0: Bekaya. Bekaya se přátelé loučíme, protože za chviličku tady bude jiná hvězda, vlastně dvě. Pepa se přátelé loučíme, protože za chviličku tady bude jiná hvězda, vlastně dvě. Pepa Černý loučíme, protože za chviličku tady bude jiná hvězda, vlastně dvě. Pepa Černý, že za chviličku tady bude jiná hvězda, vlastně dvě. Pepa Černý a společku tady bude jiná hvězda, vlastně dvě. Pepa Černý a společně s ním Igor Tymko. A hvězda, vlastně dvě. Pepa Černý a společně s ním Igor Tymko. Pepa Černý a společně s ním Igor Tymko. Pepa Černý a společně s ním Igor Tymko. Igor dorazí co a společně s ním Igor Tymko. Igor dorazí co by Pepu v parťák a společně s ním Igor Tymko. Igor dorazí co by Pepu v parťák, tak poslouchej s ním Igor Tymko. Igor dorazí co by Pepu v parťák, tak Igor Tymko. Igor dorazí co by Pepu v parťák, tak poslouchejte po 16. hodině. Igor dorazí co by Pepu v parťák, tak poslouchejte po 16. hodině. Igor dorazí co by Pepu v parťák, tak poslouchejte po 16. hodině. Bude to stát za to. Igor je skvělý parťák, skvělý společník. Věřím, že se budete báječně bavit. No a my jsou skvělý parťák, skvělý společník. Věřím, že se budete báječně bavit. No a my se uslyšíme z 13. hodin.
1: Česko míří opět k volbám.
2: Už tento
1: Česko míří opět

0: Tati?
1: A?
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
0: Tati?
1: A?
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
0: A?
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz. Z.
4: Šafránové wellness pro vaše vlasy. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kap. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je kap. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i stres pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kap při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilanných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz Dandyrace. www.kapilan.cz www.kapilan.cz
5: Jde jedzet. Jde jednoduše zjistit, jestli za energii. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
6: No jasně, z MND.
5: Zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc.
6: No jasně, z MND, to jde.
5: Za energie neplatíte zbytečně moc.
6: No jasně, z MND, to jde.
5: Zavolejte nám zdarma, platíte zbytečně moc.
6: No jasně, z MND, to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 804 moc.
6: No jasně, z MND, to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 804 105.
6: No jasně, z MND, to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 804 100 500 pro nezávazné.
6: To jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 804 100 500 pro nezávaznou 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu. Set pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu. Závaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Soudny dobré.
5: MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Soudny dobré, lepší.
5: Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Soudny dobré, lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Soudny dobré, lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrický. A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky. Jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonic Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18 dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 kupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4890 Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18.9 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Přijďte si do Benu.
7: Allegro Days jen do 18. října.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: 18. října.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék?
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez dopadu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
9: Budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více.
9: Prosím.
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamerách.

0: doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách
0: se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. A podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradí. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. A Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci.
1: Benu, rádi vám poradíme.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1.
1: Rádi vám poradíme.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnujeme. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Ligno přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16 navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo. Stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz. 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz. Pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz. Ty na dřevo zdarma. Více na DEK.cz. Zdarma. Více na DEK.cz. DEK.cz.

0: receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova. Víc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká. Salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny. Polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny. Hrubá kilo za 7,90. Penny.
1: Honda přiváží
0: kilo za 7,90. Penny.
1: Honda přiváží akční nabídku.
0: Penny.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své
0: Penny.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až SUV nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědč a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Skříně, to se nám baru povedlo. Jako z katalogu i šatní skříně, to se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno
0: za... Skříně, to se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku.
0: To se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku.
0: Baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte.
0: Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro...
0: Z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Dokonce všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Dokonce října. Sačku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Dokonce října. Se slevou až do Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek.

Někdy. Někdy se vy. Někdy se ví, někdy se ví, co, někdy se ví, co, někdy se ví, co Bůh chystá, někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stát, někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechno, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ta, a že se nedají stihnout všechna místa, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobře, nedají stihnout všechna místa.

0: Jak rádio. Unikátní. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
0: Podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
0: A jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
0: Příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč. Máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradní povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali o bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSO a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSO. Tak se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. S Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly na
1: Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na
1: OB, tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz.
1: poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci chytrý. Další díly najdete na radia.cz v sekci. Další díly najdete na radia.cz v sekci chytrý jak rádio.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle Speny u stolu. A navíc okurka sal. Spousta voněvých

Teď už cítím, jak sprintuje čas. A teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě. A teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, jak sprintuje čas. Ještě.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Horký čaj.
0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Horký čaj a k tomu
0: co Bůh chystá.

můj dnešní host. Můj dnešní host tady na mě dělá posunky, že Olympik je dobře, že milion nebo pět. Můj dnešní host tady na mě dělá posunky, že Olympik nebo pět. Můj dnešní host tady na mě dělá posunky, že Olympik je dobře, že to jsem můj dnešní host tady na mě dělá posunky, že Olympik je dobře, že to jsem nezapomněl. Tady na mě dělá posunky, že Olympik je dobře, že to jsem nezapomněl. Václav Neckář a posunky, že Olympik je dobře, že to jsem nezapomněl. Václav Neckář, křídla iluzí. Olympik je dobře, že to jsem nezapomněl. Václav Neckář, křídla iluzí. Že to jsem nezapomněl. Václav Neckář, křídla iluzí. To jsem nezapomněl. Václav Neckář, křídla iluzí. Pomněl. Václav Neckář, křídla iluzí. Václav Neckář, křídla iluzí. Křídla iluzí. A i ten můj dnešní parťák zaspívá. A i ten můj dnešní parťák zaspívá. I ten můj dnešní parťák zaspívá.

0: Červené kontejnery CZ. Kontejnery CZ.
1: Východ
0: CZ.
1: Východ slunce nad Východ slunce nad Bali, noc plná svět. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé a Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příjem. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příjem. Světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vás asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 běh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 707. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korun. Vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korun. Tokio za letuška.cz. Bangkok za 10 771 korun. Tokio za 15. Bangkok za 10 771 korun. Tokio za 15. Bangkok za 10 771 korun. Tokio za 15 351 korun. Tokio za 15 354 koruny. 51 korun. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 54 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Léto je pryč.
1: Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Léto je pryč a je to
1: CZ. Jednička na trhu letenek.
2: Léto je pryč a je tu podzim.
1: Jednička na trhu letenek.
2: Léto je pryč a je tu podzim.
1: Zaska na trhu letenek.
2: Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barek. Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí. Léto je pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivuje. Pryč a je tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivuje. Tu podzim. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody. Zase ta záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. Záplava barevného listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné listí, kterou tak obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné park obdivujeme. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já. Naše cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Cesty do přírody nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využij služby nekončí. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb op. A ty báječné barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková. Barvy já chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy. Já chci jasně vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velmi vidět. Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne Proto využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních Dži Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních dioptrických brýlí z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních dioptrických brýlí, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních dioptrických brýlí a nezapomene velký výběr slunečních, sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na výběr slunečních, sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktních sportovních dioptrických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měřených dioptrických

0: optických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku optických brýlí a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez a nezapomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého pomene ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzimní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíkova. Měření zraku bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíkova. Bez dlouhého čekání. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíkova Opava. Já chci podzim vidět. Optika Hadamčíkova Opava. Chci podzim vidět. Optika Hadamčíkova Opava. www.optikavh.cz vidět. Optika Hadamčíkova Opava. www.optikavh.cz. Optika Hadamčíkova Opava. www.optikavh.cz.
1: Svět není jen
0: Hadamčíkova Opava. www.optikavh.cz.
1: Svět není jen samé
0: Opava. www.optikavh.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
0: www.optikavh.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
0: Optikavh.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Rozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz. Pneu.cz.
3: Rádio Vlad. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Rina.
3: Blaník. Počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pech.
3: Počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pech. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Zítra ráno ještě bude. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Zítra ráno ještě bude místy polojasno až skoro. Ne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Zítra ráno ještě bude místy polojasno až. Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Zítra ráno ještě bude místy polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku. Zítra ráno ještě bude místy polojasno až skoro jasno. Postupně ale čekejte oblač ve Slezsku. Zítra ráno ještě bude místy polojasno. Jasno až skoro jasno, postupně ale čekejte oblačno. Ráno ještě bude místy polojasno až skoro jasno, postupně ale čekejte oblačno. Bude místy polojasno až skoro jasno, postupně ale čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm. Jasno až skoro jasno, postupně ale čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Víme, jasno, postupně ale čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nezataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší odpoledne s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi dem nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 20 výjimečně i bouřkami.

0: bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupně i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů. Sem tam zafouká. Odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů. Sem tam zafouká silný vítr. Teploty vyšplhají mezi 20 až 24 stupňů. Sem tam zafouká silný vítr.
1: Kdy?
0: Mezi 20 až 24 stupňů. Sem tam zafouká silný vítr.
1: Kdy bude?
0: Až 24 stupňů. Sem tam zafouká silný vítr.
1: Kdy bude to správné?
0: Stupňů. Sem tam zafouká silný vítr.
1: Kdy bude to správné počasí na...
0: Sem tam zafouká silný vítr.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Fouká silný vítr.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a...
1: Bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a...
1: Dobré počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

0: Už je tady Igor Tymko, přátelé, za chvilku. Už je tady Igor Tymko, přátelé, za chvilku si začneme povídat. Už je tady Igor Tymko, přátelé, za chvilku si začneme povídat. Ale za chvilku si začneme povídat, tak zůstaňte s námi. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. Začneme povídat, tak zůstaňte s námi. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. A za 7,5 minuty. Tak zůstaňte s námi. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. A za 7,5 minuty už budou. Zůstaňte s námi. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. A za 7,5 minuty už budou 4 hodiny. Je před námi počasí, doprava, zprávy a za 7,5 minuty už budou 4 hodiny. Doprava, zprávy a za 7,5 minuty už budou 4 hodiny. Rádio Blaník. Zprávy a za 7,5 minuty už budou 4 hodiny. Rádio Blaník. Za 7,5 minuty už budou 4 hodiny. Rádio Blaník. Minuty už budou 4 hodiny. Rádio Blaník. 3 hodiny. Rádio
1: Blaník. Překáží vám do... Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro... Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červené... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz? Do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz.

0: Michal David na vlnách Rádia Blaník. Víte, jak se vždycky říkalo...
1: My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Olympik.

0: zdržením. Pozor, vla projedou v levém jízdním pruhu, musí zde počítat s 15-minutovým zdržením.
1: Pozor,
0: v levém jízdním pruhu musí zde počítat s 15-minutovým zdržením.
1: Pozor, dejte na
0: pruhu musí zde počítat s 15-minutovým zdržením.
1: Pozor, dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a víc
0: počítat s 15-minutovým zdržením.
1: Pozor, dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a
0: 15-minutovým zdržením.
1: Pozor, dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde srazilo auto
0: zdržením.
1: Pozor, dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde srazilo autocyklistu. Pozor, dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde srazilo autocyklistu. Jsou tu záchranáři. Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde srazilo autocyklistu. Jsou tu záchranáři. Mezi Stínavou a Vícovem, kde srazilo autocyklistu. Jsou tu záchranáři. Zdržíte a Vícovem, kde srazilo autocyklistu. Jsou tu záchranáři. Zdržíte se v koloně. Kde srazilo autocyklistu. Jsou tu záchranáři. Zdržíte se v koloně. Šťastnou cestu. Autocyklistu jsou tu záchranáři. Zdržíte se v koloně. Šťastnou cestu. Jsou tu záchranáři. Zdržíte se v koloně. Šťastnou cestu. Záchranáři. Zdržíte se v koloně. Šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodaj.
1: Zdržíte se v koloně. Šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství.
1: Šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.
2: Zprávy. Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Městům se nedaří obsadit
3: stručně, jasně, přehledně.
4: Městům se nedaří obsadit odborné pozice.
3: Jasně, přehledně.
4: Městům se nedaří obsadit odborné pozice na úřadech.
3: Ne, přehledně.
4: Městům se nedaří obsadit odborné pozice na úřadech.
3: Přehledně.
4: Městům se nedaří obsadit odborné pozice na úřadech. Pavel se. Městům se nedaří obsadit odborné pozice na úřadech. Pavel se nedaří obsadit odborné pozice na úřadech. Pavel se voleb zatím odborné pozice na úřadech. Pavel se voleb zatím neplánuje zúčastnit. Se na úřadech. Pavel se voleb zatím neplánuje zúčastnit. Pavel se voleb zatím neplánuje zúčastnit. Zemědělci ve Francii. Pavel se voleb zatím neplánuje zúčastnit. Zemědělci ve Francii pronajímají se voleb zatím neplánuje zúčastnit. Zemědělci ve Francii pronajímají krávy. Jim neplánuje zúčastnit. Zemědělci ve Francii pronajímají krávy. Zúčastnit. Zemědělci ve Francii pronajímají krávy. Zemědělci ve Francii pronajímají krávy. Zemědělci ve Francii pronajímají krávy. Mají krávy.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Městům chybí Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je nepřeje Eliška Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde třeba městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde třeba o místa na stavebních nebo i na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde třeba o místa na Někde je hledají i několik let. Jde třeba o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v hledají i několik let. Jde třeba o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o let. Jde třeba o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. O místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle rady na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnice o investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnice podle odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnice podle radnicou v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnice podle radnicou důvodem tabulkové péči o ohrožené děti. Podle radnice podle radnicou důvodem tabulkové platy kvalifikační požené děti. Podle radnice podle radnicou důvodem tabulkové platy kvalifikační požadavky podle radnice spojené s výkonem úřední práce. Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil spojené s výkonem úřední práce. Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se komunálních voleb.
1: Hlava státu minulý týden oznámila, že ve volbách kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. U Bohunického kampusu v Brně vznikne nový parkovací dům. Město už začalo hledat firmu, která ho postaví na místě současného.

0: Blaník. Blaník. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Nehoda vás...
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda vás přib...
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí před Klimkovickým tunelem.
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí před Klimkovickým tunelem. Podrobnosti...
0: Za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí před Klimkovickým tunelem. Podrobnosti má... Nehoda vás přibrzdí před Klimkovickým tunelem. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ředitelství. Nehoda vás přibrzdí před Klimkovickým tunelem. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ředitelství. Přibrzdí před Klimkovickým tunelem. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla se vyšetřuje.
1: Centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D.
1: Silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 vesměru.
1: Dálnic.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 vesměru na Ostravu nad. Dopravní nehoda nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 vesměru na Ostravu nad 304. Nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 vesměru na Ostravu nad 340. Vyšetřuje na dálnici D1 vesměru na Ostravu nad 344. kilometru. Dálnici D1 vesměru na Ostravu nad 340. čtvrtém kilometru před na vesměru na Ostravu na 344. kilometru před Klimkovickým tunelem. Ostravu na 344. kilometru před Klimkovickým tunelem. 344. kilometru před Klimkovickým tunelem. Policie provádí odklon 4. kilometru před Klimkovickým tunelem. Policie provádí odklon osobní tru před Klimkovickým tunelem. Policie provádí odklon osobní dopravy před Klimkovickým tunelem. Policie provádí odklon osobní dopravy přes obecním tunelem. Policie provádí odklon osobní dopravy přes obec Klimkovice na... Policie provádí odklon osobní dopravy přes obec Klimkovice. Nákladní vozidla provádí odklon osobní dopravy přes obec Klimkovice. Nákladní vozidla projedou v levém jízdním pruhu osobní dopravy přes obec Klimkovice. Nákladní vozidla projedou v levém jízdním pruhu dopravy přes obec Klimkovice. Nákladní vozidla projedou v levém jízdním pruhu Musinkovice. Nákladní vozidla projedou v levém jízdním pruhu, musí zde počítat s 15-minutovým zdržením. Nákladní vozidla projedou v levém jízdním pruhu, musí zde počítat s 15-minutovým zdržením.

0: firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště dům. Město už začalo hledat firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulice. Město už začalo hledat firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulicami Bý. Hledat firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulicami Bítežská a která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulicami Bítežská a Akademická. Na místě současného parkoviště mezi ulicami Bítežská a Akademická. Co všechno bude současného parkoviště mezi ulicami Bítežská a Akademická. Co všechno bude součástí parkoviště mezi ulicami Bítežská a Akademická. Co všechno bude součástí prací prozradí mezi ulicami Bítežská a Akademická. Co všechno bude součástí prací prozradí mluvčí magistra Bítežská a Akademická. Co všechno bude součástí prací prozradí mluvčí magistrátu Filip Akademická. Co všechno bude součástí prací prozradí mluvčí magistrátu Filip. Co všechno bude součástí prací prozradí mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek. Co bude součástí prací prozradí mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek.
1: Mimo samotnou stavbu
0: prací prozradí mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek.
1: Mimo samotnou stavbu bude
0: prozradí mluvčí magistrátu Filip Ponuchálek.
1: Mimo samotnou stavbu bude součástí
0: magistrátu Filip Ponuchálek.
1: Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také
0: Filip Ponuchálek.
1: Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také úprava
0: Alek.
1: Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také úprava okolních komunikací. Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také úprava okolních komunikací. Přibude stavbu bude součástí projektu také úprava okolních komunikací. Přibude zde bude součástí projektu také úprava okolních komunikací. Přibude zde zeleň, vznikne do projektu také úprava okolních komunikací. Přibude zde zeleň, úprava okolních komunikací. Přibude zde zeleň, vznikne nový parkovací systém okolních komunikací. Přibude zde zeleň, vznikne nový parkovací systém anebo výtah a komunikací. Přibude zde zeleň, vznikne nový parkovací systém anebo výtah a samotná zeleň, vznikne nový parkovací systém anebo výtah a samotná stavba by nový parkovací systém anebo výtah a samotná stavba by mohla začít příští rok systém anebo výtah a samotná stavba by mohla začít příští rok a dokončená by měla být výtah. A samotná stavba by mohla začít příští rok a dokončená by měla být v roce. A samotná stavba by mohla začít příští rok a dokončená by měla být v roce 2000. Stavba by mohla začít příští rok a dokončená by měla být v roce 2020. Mohla začít příští rok a dokončená by měla být v roce 2029. Příští rok a dokončená by měla být v roce 2029.
0: A já doplním.
1: A dokončená by měla být v roce 2029.
0: A já doplním, že nový prostor
1: by měla být v roce 2029.
0: A já doplním, že nový prostor nabídne
1: v roce 2029.
0: A já doplním, že nový prostor nabídne více než 600 míst.
1: 2029.
0: A já doplním, že nový prostor nabídne více než 600 míst. A já doplním, že nový prostor nabídne více než 600 míst. Farmáři ve doplním, že nový prostor nabídne více než 600 míst. Farmáři ve Francii přišli s nový prostor nabídne více než 600 míst. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak nabídne více než 600 míst. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit 600 míst. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet svému rozpočtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Počtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Tím letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Někteří zemědělci třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí jiné více utrácet za krmivo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí pronájem krav utrácet za krmivo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí pronájem kravo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží zemědělci proto místo koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční proto místo koupě.

0: Koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu. Koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat nájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy a držet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy a teď už je rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem. Můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem.
1: Je to tak, děkujeme.
0: Investovat do svých farem. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem.
1: Je to tak, děkujeme, Eliško.
0: Farem. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem.
1: Je to tak, děkujeme, Eliško.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem.
1: Je to tak, děkujeme, Eliško.
0: Teď už je tu Pepa s parťákem.
1: Je to tak, děkujeme, Eliško.
0: Pepa s parťákem.
1: Je to tak, děkujeme, Eliško. Je to tak, děkujeme, Eliško.
2: Pepovi parťáci. Pepovi parťáci
3: na rádiu.
2: Pepovi parťáci
3: na rádiu Blaník.
2: Pepovi parťáci
3: na rádiu Blaník.
1: Je to tak, přátelé.
2: Pepovi parťáci
3: na rádiu Blaník.
1: Je to tak, přátelé, posloucháte rádio.
2: Pepovi parťáci
3: na rádiu Blaník.
1: Je to tak, přátelé, posloucháte rádio Blaník
2: čtvrtáci.
3: Na rádiu Blaník.
1: Je to tak, přátelé, posloucháte rádio Blaník, čtvrtá hodina u sebe.
3: Na rádiu Blaník.
1: Je to tak, přátelé, posloucháte rádio Blaník, čtvrtá hodina u sebe.
3: Blaník.
1: Je to tak, přátelé, posloucháte rádio Blaník, čtvrtá hodina už se blíží a já tady mám parťáka. Je to tak, přátelé, posloucháte rádio Blaník, čtvrtá hodina už se blíží a já tady mám parťáka. Přátelé, posloucháte rádio Blaník, čtvrtá hodina už se blíží a já tady mám parťáka, kterého mám hrozně rád. Rádio Blaník, čtvrtá hodina už se blíží a já tady mám parťáka, kterého mám hrozně rád. Čtvrtá hodina už se blíží a já tady mám parťáka, kterého mám hrozně rád. Je s námi spojen, už se blíží a já tady mám parťáka, kterého mám hrozně rád. Je s námi spojen s Blaníkem a já tady mám parťáka, kterého mám hrozně rád, je s námi spojen s Blaníkem a je to kťáka, kterého mám hrozně rád, je s námi spojen s Blaníkem a je to kamarád ze Slovenska. Kterého mám hrozně rád, je s námi spojen s Blaníkem a je to kamarád ze Slovenska. Igor Tat je s námi spojen s Blaníkem a je to kamarád ze Slovenska. Igor Tymko je tady, Igore, ahoj. Spojen s Blaníkem a je to kamarád ze Slovenska. Igor Tymko je tady, Igore, ahoj, vítejkem a je to kamarád ze Slovenska. Igor Tymko je tady, Igore, ahoj, vítej.
4: Ďakujem, Pepo, krásne.
1: Je to kamarád ze Slovenska. Igor Tymko je tady, Igore, ahoj, vítej.
4: Ďakujem, Pepo, krásne popoludne. Čaute.
1: Kamarát ze Slovenska. Igor Tymko je tady, Igore, ahoj, vítej.
4: Ďakujem, Pepo, krásne popoludne. Čaute.
1: Vypadá Igor Tymko je tady, Igore, ahoj, vítej.
4: Ďakujem, Pepo, krásne popoludne. Čaute.
1: Vypadá tu, přátelé, že budeme dnes tady, Igore, ahoj, vítej.
4: Ďakujem, Pepo, krásne popoludne. Čaute.
1: Vypadá tu, přátelé, že budeme dnes.
4: Ďakujem, Pepo, krásne popoludne. Čaute.
1: Vypadá tu, přátelé, že budeme dneska hodne slaviť, pretože pokud sa
4: krásne popoludne. Čaute.
1: Vypadá tu, přátelé, že budeme dneska hodně slavit, protože pokud se nemýlím, tak
4: čaute.
1: Vypadá tu, přátelé, že budeme dneska hodně slavit, protože pokud se nemýlím. A tu, přátelé, že budeme dneska hodně slavit, protože pokud se nemýlím, tak v roce 1990 budeme dneska hodně slavit, protože pokud se nemýlím, tak v roce 1996 hodně slavit, protože pokud se nemýlím, tak v roce 1996 měli No Name první, protože pokud se nemýlím, tak v roce 1996 měli No Name první koncert, že? Pokud se nemýlím, tak v roce 1996 měli No Name první koncert, že? Tak v roce 1996 měli No Name první koncert, že?
4: Je to tak.
1: 1996 měli No Name první koncert, že?
4: Je to tak.
1: 96 měli No Name první koncert, že?
4: Je to tak. Je to krásná zpráva.
1: Měli No Name první koncert, že?
4: Je to tak, je to krásna správa, zároveň
1: No Name první koncert, že jo?
4: Je to tak, je to krásna správa, zároveň správa, ktorá hovorí.
1: Koncert, že jo?
4: Je to tak, je to krásna správa, zároveň správa, ktorá hovorí o tom, ako. Je to tak, je to krásna správa, zároveň správa, ktorá hovorí o tom, ako to dlho trvá. Je to krásna správa, zároveň správa, ktorá hovorí o tom, ako to dlho trvá. A zároveň

0: Igore, pánská volenka, jakou chceš písničku na úvod?
1: A je mi to úplně jedno.
0: Temko, Igore, pánská volenka, jakou chceš písničku na úvod?
1: A je mi to úplně jedno, dneska jsem zapar...
0: Pánská volenka, jakou chceš písničku na úvod?
1: A je mi to úplně jedno, dneska jsem zaparťák a ty si šéf.
0: A volenka, jakou chceš písničku na úvod?
1: A je mi to úplně jedno, dneska jsem zaparťák a ty si šéf.
0: Do písničku na úvod.
1: A je mi to úplně jedno, dneska jsem zaparťák a ty si šéf.
0: Dobře, tak...
1: A je mi to úplně jedno, dneska jsem zaparťák a ty si šéf.
0: Dobře, tak mě...
1: Úplně jedno, dneska jsem zaparťák a ty si šéf.
0: Dobře, tak mě alebo ano?
1: Ano, dneska jsem zaparťák a ty si šéf.
0: Dobře, tak mě alebo ano?
1: Ano.
0: Jdeme na ní.
1: Ťák a ty si šéf.
0: Dobře, tak mě alebo ano?
1: Ano.
0: Jdeme na ní. Dobře, tak mě alebo ano?
1: Ano.
0: Jdeme na ní. Tak mě alebo ano?
1: Ano.
0: Jdeme na ní. Mě alebo ano?
1: Ano.
0: Jdeme na ní. Ano?
1: Ano.
0: Jdeme na ní. Jdeme na ní.

0: Rádio Blaň. Rádio Blaň. Rádio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Rádio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaň.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky. Hezky.

odpustit, být za splatným člunem společnosti a od snah se oprostit, být za splatným člunem společnosti, než oprostit, být za

0: Igore, prosím tě, vy jste vznikli 26. Je to Igor Tymko ze skupiny No Name. Igore, prosím tě, vy jste vznikli 26. srpna ze skupiny No Name. Igore, prosím tě, vy jste vznikli 26. srpna 96. No Name. Igore, prosím tě, vy jste vznikli 26. srpna 96. Igore, prosím tě, vy jste vznikli 26. srpna 96.
1: Vznikli, to je také moc.
0: Vy jste vznikli 26. srpna 96.
1: Vznikli, to je také moc, by som povedal tak.
0: 26. srpna 96.
1: Vznikli, to je také moc, by som povedal také.
0: Srpna 96.
1: Vznikli, to je také moc, by som povedal také vznešené.
0: 96.
1: Vznikli, to je také moc, by som povedal také vznešené. Vznikli, to je také moc, by som povedal také vznešené. My sme prišli, to je také moc, by som povedal také vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obce moc, by som povedal také vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka. Také vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesli vznešené. My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si. My sme prišli na chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary. Chatu a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké a v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké Zlatá Jitka a donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu donesíme si nejaké nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva českého. Nástroje, nejaké kytary, nejaké bubny a basu piva českého. Čiže preto hovorím nejaké bubny a basu piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli nejaké bubny a basu piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme piva českého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každého. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že ps. Čiže preto hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že ps. Hovorím, či sme vznikli, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že ps. Tak ako to spravíme, neviem, ale otvorili sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že ps. Tak ako to spravíme, aby sme si každý tú svoju lahvinku a povedal, že ps. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo tak, povedal, že ps. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký bris. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing. Tak ako to spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo spravíme, aby sme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa storming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny. Vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že ako sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože. Raz. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme. Ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. Struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. Človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovali, ale si povedali, že akože raz budeme slávni. Človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to. Raz budeme slávni. Človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Jo, vro, vždycky, když se něco
1: slávni. Človeče, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Jo, vro, vždycky, když se něco zakládá s českým pivem, tak to.
1: Če, asi bolo to pivo české dobre. Zafungovalo to.
0: Jo, vro, vždycky, když se něco zakládá s českým pivem, tak to dobře dopadne.
1: Zafungovalo to.
0: Jo, vro, vždycky, když se něco zakládá s českým pivem, tak to dobře dopadne. Tři sestry by o tom mohly. Jo, vro, vždycky, když se něco zakládá s českým pivem, tak to dobře dopadne. Tři sestry by o tom mohly vyprávět.
1: To je mi jasné.
0: Vždycky, když se něco zakládá s českým pivem, tak to dobře dopadne. Tři sestry by o tom mohly vyprávět.
1: To je mi jasné.
0: Mimochodem tři s českým pivem, tak to dobře dopadne. Tři sestry by o tom mohly vyprávět.
1: To je mi jasné.
0: Mimochodem tři sestry ty dlouho bát, že dopadne. Tři sestry by o tom mohly

0: vyprávět.
1: To je mi jasné.
0: Mimochodem, tři sestry ty dlouho bádaly o tom. Tři sestry by o tom mohly vyprávět.
1: To je mi jasné.
0: Mimochodem, tři sestry ty dlouho bádaly o tom, jak se budou mohly vyprávět.
1: To je mi jasné.
0: Mimochodem, tři sestry ty dlouho bádaly o tom, jak se budou jmenovat, jo, a nakonec někdo napamatoval.
1: To je mi jasné.
0: Mimochodem, tři sestry ty dlouho bádaly o tom, jak se budou jmenovat, jo, a nakonec někdo na papírku našel. Mimochodem, tři sestry ty dlouho bádaly o tom, jak se budou jmenovat, jo, a nakonec někdo na papírku našel potom. Dlouho bádaly o tom, jak se budou jmenovat, jo, a nakonec někdo na papírku našel potom den potom co tom, jak se budou jmenovat, jo, a nakonec někdo na papírku našel potom den potom co to vymýšleli, tak jmenovat, jo, a nakonec někdo na papírku našel potom den potom co to vymýšleli takhle pečlivě, někdo na papírku našel potom den potom co to vymýšleli takhle pečlivě s českým pivem, našel potom den potom co to vymýšleli takhle pečlivě s českým pivem a zelenou, tak pečlivě s českým pivem a zelenou, tak našli nápis tři sestry a měli jasno. Pivem a zelenou, tak našli nápis tři sestry a měli jasno. Jak vznikl název No Name? Protože mě zelenou, tak našli nápis tři sestry a měli jasno. Jak vznikl název No Name? Protože mě připadá, no, tak našli nápis tři sestry a měli jasno. Jak vznikl název No Name? Protože mě připadá, nápis tři sestry a měli jasno. Jak vznikl název No Name? Protože mě připadá, že nad tím jste jasno. Jak vznikl název No Name? Protože mě připadá, že nad tím jste taky museli dumat.
1: Ano, my jsme se přihlásili onoho času do autorské pesničkové. A je to vlastně jediná slovenská súťaž už tohoto typu. Košický zlatý poklad, ten sme vyhrali. A nemali sme má názov.
2: Už vieš, že veľmi vzácne sa nás to niekto opýta po tých 30 rokoch, takže parťaku, díky.
0: To je hezky.

0: Vzácne sa nás tu niekto opýta po tých 30 rokoch, takže parťáku, díky.
1: To je hezký, že vám řeknu, nemá...
0: Vzácne sa nás tu niekto opýta po tých 30 rokoch, takže parťáku, díky.
1: To je hezký, že vám řeknu, nemá...
0: Pýta po tých 30 rokoch, takže parťáku, díky.
1: To je hezký, že vám řeknu, nemáte jméno, tak si ho dejte.
0: Rokoch, takže parťáku, díky.
1: To je hezký, že vám řeknu, nemáte jméno, tak si ho dejte a vyřeknete, no tak víte co, když nemáme jméno.
0: Parťáku, díky.
1: To je hezký, že vám řeknu, nemáte jméno, tak si ho dejte a vyřeknete, no tak víte co, když nemáme jméno, tak prostě ne. To je hezký, že vám řeknu, nemáte jméno, tak si ho dejte a vyřeknete, no tak víte co, když nemáme jméno, tak prostě nemáme jméno. Nemáte jméno, tak si ho dejte a vyřeknete, no tak víte co, když nemáme jméno, tak prostě nemáme jméno.
0: Jsou kapely,
1: tak si ho dejte a vyřeknete, no tak víte co, když nemáme jméno, tak prostě nemáme jméno.
0: Jsou kapely, které po rokoch
1: vyřeknete, no tak víte co, když nemáme jméno, tak prostě nemáme jméno.
0: Jsou kapely, které po rokoch změnili.
1: Co když nemáme jméno, tak prostě nemáme jméno.
0: Jsou kapely, které po rokoch změnili.
1: Jméno, tak prostě nemáme jméno.
0: Jsou kapely, které po rokoch změnili. A myslím si, že to obchodně.
1: Nemáme jméno.
0: Jsou kapely, které po rokoch změnili. A myslím si, že to obchodně, ale že jsou kapely, které po rokoch změnili. A myslím si, že to obchodně, ale že strašně. Kapely, které po rokoch změnili. A myslím si, že to obchodně, ale že strašně zle. Koch zmenili. A myslím si, že to obchodně, ale že strašně zle. Že
1: někoho
0: bombili. A myslím si, že to obchodně, ale že strašně zle. Že
1: někoho
0: bombuješ. A myslím si, že to obchodně, ale že strašně zle. Že
1: někoho
0: bombuješ obchodně, ale že strašně zle. Že
1: někoho
0: bombuješ pod svým jménem, asi pojdeš po 15 rokoch strašně zle. Že
1: někoho
0: bombuješ pod svým jménem, asi pojdeš po 15 rokoch, tak konečně si dá.
1: Že někoho
0: bombuješ pod svým jménem, asi pojdeš po 15 rokoch, tak konečně si dáme to meno. No podľa, bombuješ ho pod svojím menom, asi pojdeš po 15 rokoch, tak konečne si dáme to meno. No podľa mňa to samovražda. Pod svojím menom, asi pojdeš po 15 rokoch, tak konečne si dáme to meno. No podľa mňa to samovražda. Po 15 rokoch, tak konečne si dáme to meno. No podľa mňa to samovražda.
1: A ono navíc človek...
0: Tak konečne si dáme to meno. No podľa mňa to samovražda.
1: A ono navíc člověk nad tím moc dumá, když...
0: Konečně si dáme to jméno, no podle mě to samovražda.
1: A ono navíc člověk nad tím moc dumá, když se ho...
0: To jméno, no podle mě to samovražda.
1: A ono navíc člověk nad tím moc dumá, když se ho to týká. A ono navíc člověk nad tím moc dumá, když se ho to týká. Ale vem si třeba kabát, když člověk poprvé slyšel nad tím moc dumá, když se ho to týká. Ale vem si třeba kabát, když člověk poprvé slyšel kabát, tak dumá, když se ho to týká. Ale vem si třeba kabát, když člověk poprvé slyšel kabát, tak si říkal, to týká. Ale vem si třeba kabát, když člověk poprvé slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát? Ale vem si třeba kabát, když člověk poprvé slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát? A dneska třeba kabát, když člověk poprvé slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát? A dneska
0: je podzim, jasno.
1: Dneska, když člověk poprvé slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát? A dneska
0: je podzim, jasno.
1: Dneska, když jsem slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát? A dneska
0: je podzim, jasno.
1: Dneska, když jsem kabáti, tak a dneska
0: je podzim, jasno.
1: Dneska, když jsem kabáti, tak tedy řekneš Amerika, prostě to je značka.
0: Podzim, jasno.
1: Dneska, když jsem kabáti, tak tedy řekneš Amerika, prostě to je značka.
0: Jasno, jasno.
1: Jasný. Když jen kabáti, tak tedy řekneš Amerika, prostě to je značka.
0: Jasné, jasné, jasné. Já si to pamatám,
1: když tak tedy řekneš Amerika, prostě to je značka.
0: Jasné, jasné, jasné. Já si to pamatám, když žili boli.
1: Tedy řekneš Amerika, prostě to je značka.
0: Jasné, jasné, jasné. Já si to pamatám, když žili
1: Amerika, prostě to je značka.
0: Jasné, jasné, jasné. Já si to pamatám, když žili boli, nuvola velká pecka.
1: Prostě to je značka.
0: Jasné, jasné, jasné. Já si to pamatám, když žili boli, nuvola velká pecka. Jasné, jasné, jasné. Já si to pamatám, když žili boli, nuvola veľká pecka roku 2000 aj u vás. Jasné, ja si to pamätám, keď žili boli, nuvola veľká pecka roku 2000 aj u vás. 2001, pamätám, keď žili boli, nuvola veľká pecka roku 2000 aj u vás. 2001 u nás, tak každý žije. Žili boli, nuvola veľká pecka roku 2000 aj u vás. 2001 u nás, tak každý žije. Žili boli, pecka roku 2000 aj u vás. 2001 u nás, tak každý žije. Žili a dneska keď to hráš u vás. 2001 u nás, tak každý žije. Žili a dneska keď to hráš, už to nikomu nie. 2001 u nás, tak každý žije, ježiš, žili a dneska keď to hráš, už to nikomu nepríde, že to proste bolo. Každý žije, ježiš, žili a dneska keď to hráš, už to nikomu nepríde, že to proste bolo úplne preexponované. Ježiš, žili a dneska keď to hráš, už to nikomu nepríde, že to proste bolo úplne preexponované. Dneska keď to hráš, už to nikomu nepríde, že to proste bolo úplne preexponované. Takže a už to nikomu nepríde, že to proste bolo úplne preexponované. Takže a nepríde, že to proste bolo úplne preexponované. Takže asi ja sever, to proste bolo úplne preexponované. Takže asi ja sever, veľká kategória v tej kariére čas. Úplne preexponované. Takže asi ja sever, veľká kategória v tej

0: kariére čas.
1: A žili tedy.
0: Takže asi je velká kategorie v té kariére čas.
1: A žili to dobrá písnička.
0: Tiež som jeden zo spoluautorov, áno.
1: My sme si mohli dát písničku.
2: Tady jsou žily na Blaníku.

0: parťáci.
1: Áno, parťáci.
0: Pepovi parťáci.
1: Áno, parťáky na svém místě.
0: Pepovi parťáci.
1: Áno, parťáky na svém místě. Je to Igor Tymko ze skupiny No.
0: Pepovi parťáci.
1: Áno, parťáky na svém místě. Je to Igor Tymko ze skupiny No Name.
0: Parťáci.
1: Ano, parťáky na svém místě, je to Igor Tymko ze skupiny No Name. Igore, prosím tě, vy taky na svém místě, je to Igor Tymko ze skupiny No Name.

0: Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český.
1: Život.
0: Rádio Blaník. Hezký Český.
1: Život plyne dál. Život plyne dál. Nechci promarnit ho, život plyne dál. Nechci promarnit ho, to tak dál. Nechci promarnit ho, vystot. Nechci promarnit ho, vystoták. Nechci promarnit ho, vystoták.

0: všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu nepoznají, že to bude hit. Já jim to nevěřím.
1: Jsi moc chytrý.
2: Musíš hacknúť systém. Mm-hmm. To znamená, v podstate v akejkoľvek branži musíš hacknúť systém. Mm-hmm. To znamená,

než bych na břehu stál, než bych na břehu stál, radši stokrát bych se na dno sál, než bych na břehu stál, radši stokrát bych se na dno sál, stál, radši stokrát bych se na dno sál, radši stokrát bych se na dno sál.

0: okamžite každý tak podľa mňa aj na tej skúške s tou kapelou si okamžite každý začne aj na tej skúške s tou kapelou si okamžite každý začne všímať ten song s tou kapelou si okamžite každý začne všímať ten song samozapelou si okamžite každý začne všímať ten song samozrejme že úplne okamžite každý začne všímať ten song samozrejme že úplne predpokladať ako to dopadne každý začne všímať ten song samozrejme že úplne predpokladať ako to dopadne nevieš začne všímať ten song samozrejme že úplne predpokladať ako to dopadne nevieš ale že to mať ten song samozrejme že úplne predpokladať ako to dopadne nevieš ale že to pesnička samozrejme že úplne predpokladať ako to dopadne nevieš ale že to pesnička vytrč že úplne predpokladať ako to dopadne nevieš ale že to pesnička vytrča nad ostatnými pokladať ako to dopadne nevieš ale že to pesnička vytrča nad ostatnými to je evidentné dopadne nevieš ale že to pesnička vytrča nad ostatnými to je evidentné ale že to pesnička vytrča nad ostatnými to je evidentné
1: a si ešte takhle rekapituluješ
0: pesnička vytrča nad ostatnými to je evidentné
1: a si ešte takhle rekapituluješ
0: vytrča nad ostatnými to je evidentné
1: a si ešte takhle rekapituluješ vaše největší hity
0: ostatnými to je evidentné
1: a si ešte takhle rekapituluješ vaše největší hity tak oni jsou to opravdu větší hity tak oni jsou to opravdu zásadní témata jo
0: no jasné
1: a ty si vezmeš ty tak oni jsou to opravdu zásadní témata jo
0: no jasné
1: a ty si vezmeš ty pány jsou to opravdu zásadní témata jo
0: no jasné
1: a ty si vezmeš ty pány mistry opravdu textařiny jako opravdu zásadní témata jo
0: no jasné
1: a ty si vezmeš ty pány mistry opravdu textařiny jako témata jo
0: no jasné
1: a ty si vezmeš ty pány mistry opravdu textařiny jako byl Zdeněk Rytí
0: no jasné
1: a ty si vezmeš ty pány mistry opravdu textařiny jako byl Zdeněk Rytí a ty si vezmeš ty pány mistry opravdu textařiny jako byl Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec pány mistry opravdu textařiny jako byl Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec tak mistry opravdu textařiny jako byl Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec tak to byly velký příběhy jako byl Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec tak to byly velký příběhy z Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec tak to byly velký příběhy s velkým nebo Zdeněk Borovec tak to byly velký příběhy s velkým přesahem většinou spojintou a s hloubkou a dneska mi přijde že ty interpretou a s hloubkou a dneska mi přijde že ty interpreti zpívají hodně jenom osob s hloubkou a dneska mi přijde že ty interpreti zpívají hodně jenom o sobě čím myslíš že to je? A dneska mi přijde že ty interpreti zpívají hodně jenom o sobě čím myslíš že to je ty interpreti zpívají hodně jenom o sobě čím myslíš že to je
0: Myslím si, že
1: prechádzajú hodne jenom o sobě. Čím myslíš, že to je?
0: Myslím si, že prechádzajú s tak
1: jenom o sobě. Čím myslíš, že to je?
0: Myslím si, že prechádzajú s takzvanej
1: tobie. Čím myslíš, že to je?
0: Myslím si, že prechádzajú s takzvanej tvorivej
1: čím, že to je?
0: Myslím si, že prechádzajú s takzvanej tvorivej činnosť. Myslím si, že prechádzajú s takzvanej tvorivej činnosti na že prechádzajú z takzvanej tvorivej činnosti na správu prechádzajú z takzvanej tvorivej činnosti na správu vlastného úspechu z takzvanej tvorivej činnosti na správu vlastného úspechu tvorivej činnosti na správu vlastného úspechu tvorivej činnosti na správu vlastného úspechu To znamená, že už nemáš na správu vlastného úspechu. To znamená, že už nemáš ten bol správu vlastného úspechu. To znamená, že už nemáš ten bolehlav po večeroch. To znamená, že už nemáš ten bolehlav po večeroch písať a skúšať, ale urobíš klik kde, že už nemáš ten bolehlav po večeroch písať a skúšať, ale urobíš klik kde. Nemáš ten bolehlav po večeroch písať a skúšať, ale urobíš klik kde. Lehlav po večeroch písať a skúšať, ale urobíš klik, kde sám sa hladkáš, roh písať a skúšať, ale urobíš klik, kde sám sa hladkáš, potom plačeš a skúšať, ale urobíš klik, kde sám sa hladkáš, potom plačeš, potom s niekým niečo skúšať, ale urobíš klik, kde sám sa hladkáš, potom plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš, klik, kde sám sa hladkáš, potom plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej. Sám sa hladkáš, potom plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten smes sám sa hladkáš, potom

zpívat, večer pít víno, na nebe se dívat, víno na nebe se dívat, dokud budu nebe se dívat, dokud budu jenom trochu dívat, dokud budu jenom trochu vnít, dokud budu jenom trochu vnímat.

0: A dneska...
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: Pepovi parťáci.
1: A dneska... Jenom trochu vnímat.
0: Pepovi parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko všichni...
1: Vnímat.
0: Pepovi parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko všichni už to...
1: Má.
0: Pepovi parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povíte.
0: Pepovi parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povíte.
0: Parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazní. A dneska je mým parťákem Igor Tymko všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazněli žily. Igor Tymko všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazněli žily, taky nie, ale všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazněli žily, taky nie, alebo ano, a těch hitů, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazněli žily, taky nie, alebo ano, a těch hitů, jakou tu dobu už povídáme. Zazněli žily, taky nie, alebo ano, a těch hitů je strašná spousta. Igor dáme. Zazněli žily, taky nie, alebo ano, a těch hitů je strašná spousta. Zazněli žily, taky nie, alebo ano, a těch hitů je strašná spousta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládali, taky nie, alebo ano, a těch hitů je strašná spousta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládali, ano, a těch hitů je strašná spousta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu je strašná spousta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu nepoznají, že tu sta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu nepoznají, že to bude hit. Já jim, Igore, prosím tě, všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu nepoznají, že to bude hit.

0: ani nesadaj. Ak nemáš čo ľuďom povedať, tak za ten klavír ani nesadaj. Je to nekompromisné, čo ľuďom povedať, tak za ten klavír ani nesadaj. Je to nekompromisné, ale mysleť, tak za ten klavír ani nesadaj. Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme. A za ten klavír ani nesadaj. Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme. A zatiaľ ani nesadaj. Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme. A zatiaľ to funguje.
1: Igore, ty si
0: sadaj. Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme. A zatiaľ to funguje.
1: Igore, ty si.
0: Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme. A zatiaľ to funguje.
1: Igore, ty si přemýšlivý člověk.
0: A jasné, ale my sa tým riadíme. A zatiaľ to funguje.
1: Igore, ty si přemýšlivý člověk. A já vždycky, když
0: jsem... Ale my sa tým riadíme a zatiaľ to funguje.
1: Igore, ty jsi přemýšlivý člověk. A já vždycky, když jsem tě
0: potím a zatiaľ to funguje.
1: Igore, ty jsi přemýšlivý člověk. A já vždycky, když jsem tě
0: potkal, to funguje.
1: Igore, ty jsi přemýšlivý člověk. A já vždycky, když jsem tě potkal, tak jsi byl v dobré. Igore, ty jsi přemýšlivý člověk. A já vždycky, když jsem tě potkal, tak jsi byl v dobré náladě. Přemýšlivý člověk. A já vždycky, když jsem tě potkal, tak jsi byl v dobré náladě. Měl jsem na to štěstí. A já vždycky, když jsem tě potkal, tak jsi byl v dobré náladě. Jo. Měl jsem na to štěstí. A já říkám, vždycky, když jsem tě potkal, tak jsi byl v dobré náladě. Jo. Měl jsem na to štěstí. A já říkám si, když takhle hodně potkal, tak jsi byl v dobré náladě. Jo. Měl jsem na to štěstí. A já říkám si, v dobré náladě. Jo. Měl jsem na to štěstí. A já říkám si, když takhle hodně přemýšlíš a máš v hlavě to, co je. Jo. Měl jsem na to štěstí. A já říkám si, když takhle hodně přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš. Měl jsem na to štěstí. A já říkám si, když takhle hodně přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš. Seš tak. A já říkám si, když takhle hodně přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš. Seš taky trochu depresivní, když takhle hodně přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš. Seš taky trochu depresivní někdy. Přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš. Seš taky trochu depresivní někdy.
0: Depresivní.
1: Máš v hlavě to, co máš. Seš taky trochu depresivní někdy?
0: Depresivní asi nie.
1: Máš. Seš taky trochu depresivní někdy?
0: Depresivní asi nie.
1: Ne?
0: A hovorím
1: si... Seš taky trochu depresivní někdy?
0: Depresivní asi nie.
1: Ne?
0: A hovorím sem tam, že taky splín...
1: Depresivní někdy?
0: Depresivní asi nie.
1: Ne?
0: A hovorím sem tam, že taky splín, že sa ráno... Depresivní asi nie.
1: Ne?
0: A hovorím sem tam, že taký splín, že sa ráno zobudíš, že bože. A hovorím sem tam, že taký splín, že sa ráno zobudíš, že bože, však tie stromy sú zelenšie. Včera, ne? Lebo čo? Taký splín, že sa ráno zobudíš, že bože, však tie stromy sú zelenšie. Včera, ne? Lebo čo? Ale je to splín, že sa ráno zobudíš, že bože, však tie stromy sú zelenšie. Včera, ne? Lebo čo? Ale je to nastavenie. Zobudíš, že bože, však tie stromy sú zelenšie. Včera, ne? Lebo čo? Ale je to nastavenie. Bože, však tie stromy sú zelenšie. Včera, ne? Lebo čo? Ale je to o nastavení a ja mám rád práve. Stromy sú zelenšie. Včera, ne? Lebo čo? Ale je to o nastavení a ja mám rád práve. Včera, ne? Lebo čo? Ale je to o nastavení a ja mám rád prácu. To je vec, ja mám, ne? Lebo čo? Ale je to o nastavení a ja mám rád prácu. To je vec, ja mám rád. Je to o nastavení a ja mám rád prácu. To je vec, ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, nastavení a ja mám rád prácu. To je vec, ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, ja mám rád prácu. To je vec, ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy. To je vec, ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy. Košice, Praha, Karlovy. Ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy. Košice, Praha, Karlovary. Posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy. Košice, Praha, Karlovary, Michalovce. Tak to samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy. Košice, Praha, Karlovary, Michalovce. Tak to takové, keby s ním. Ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy. Košice, Praha, Karlovary, Michalovce. Tak to takové, keby s ním, čo vyhral milióny. Ťažké prejazdy. Košice, Praha, Karlovary, Michalovce, tak to takové, keby s ním, čo vyhral milión eur. Košice, Praha, Karlovary, Michalovce, tak to takové, keby s ním, čo vyhral milión eur. Tak asi sa na Karlovary, Michalovce, tak to takové, keby s ním, čo vyhral milión eur. Tak asi sa potešil Michalovce, tak to takové, keby s ním, čo vyhral milión eur. Tak asi sa potešil len čiastočne. To takové, keby s ním, čo vyhral milión eur. Tak asi sa potešil len čiastočne. Ale pod ním, čo vyhral milión eur, tak asi sa potešil len čiastočne, ale podľa môjho názoru milión eur, tak asi sa potešil len čiastočne, ale podľa môjho názoru my ne... tak asi sa potešil len čiastočne, ale podľa môjho názoru my nemáme šancu v tom slove, si sa potešil len čiastočne, ale podľa môjho názoru my nemáme šancu v tom čiastočne, ale podľa môjho názoru my nemáme šancu v tom Slovensku a Česku, jaká... Ale podľa môjho názoru my nemáme šancu v tom...

0: krásny album Čím to je, dokonca dva albumy. Mm-hmm. A Peter aj na Šupy natočili krásny album Čím to je, dokonca dva albumy. Mm-hmm. A Peter aj na Šupy pieseň Čím to je, dokonca dva albumy. Mm-hmm. A Peter aj na Šupy pieseň Čím to je, dokonca dva albumy. Mm-hmm. A Peter aj na Šupy pieseň Čím to je, považuje za albumy. Mm-hmm. A Peter aj na Šupy pieseň Čím to je, považuje za úplne autentický. A Peter aj na Šupy pieseň Čím to je, považuje za úplne aj našu pieseň Čím to je, považuje za úplne autentické pokračovanie jeho otázkov. Čím to je, považuje za úplne autentické pokračovanie jeho otázníkov. Ak mu je, považuje za úplne autentické pokračovanie jeho otázníkov. Považuje za úplne autentické pokračovanie jeho otázníkov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád. Autentické pokračovanie jeho otázníkov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád. Je pokračovanie jeho otázníkov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád, keď si zahráme jeho otázníkov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád, keď si zahráme otázníkov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád, keď si zahráme otázníky.
1: No Ježiš,
0: môže, ak to hrávate, budem rád, keď si zahráme otázníky.
1: No Ježiš Maria, rádi.
0: Tak zahráte, budem rád, keď si zahráme otázníky.
1: No Ježiš Maria, rádi. Tak za chvíľku,
0: keď si zahráme otázníky.
1: No Ježiš Maria, rádi. Tak za chvilku na přání Igora Tymka.
0: Keď si zahráme otazníky.
1: No Ježiš Maria, rádi. Tak za chvilku na přání Igora Tymka. Otazníky.
0: Otazníky.
1: No Ježiš Maria, rádi. Tak za chvilku na přání Igora Tymka. Otazníky. Posloucháte? No Ježiš Maria, rádi. Tak za chvilku na přání Igora Tymka. Otazníky. Posloucháte Blaník? Maria, rádi. Tak za chvilku na přání Igora Tymka. Otazníky. Posloucháte Blaník? Tak za chvilku na přání Igora Tymka. Otazníky. Posloucháte Blaník? Na přání Igora Tymka. Otazníky. Posloucháte Blaník? Igora Tymka. Otazníky. Posloucháte Blaník? Otazníky. Posloucháte Blaník?
2: Do Brna.
1: Posloucháte Blaník?
2: Do Brna. Do Prahy. Do Brna. Do Prahy.
3: Jeďte.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderní.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderní.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých
2: drah. Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah.
2: Do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce. Moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prah českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každoderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za... Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a... Každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně s... Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlak. Pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je takým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Ten.

České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky.

0: Hledáte místo na školení? Hledáte místo na školení nebo seminář? Hledáte místo na školení nebo seminář? Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba... Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200? Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od... Nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Ať je vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické set nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí ASK nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí ASK 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering? Považujeme vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering? Považujeme za samozřejmé. A do Z. Technické zázemí a skvělý catering? Považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering? Považujeme za samozřejmost.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy.
2: Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. 400 korun.
3: Navštivte nás. Autodružstvo Frýdek. Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Autodružstvo Frýdek Místek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostek, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a České. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Český. Prodejce vozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě.

0: a Českém Těšíně. Sebozů Škoda s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně. S pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
1: Maleda mnoho
0: ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě.
0: Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a
0: Českém Těšíně.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo
0: v Těšíně.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu po Ostravě má a čerstvé

0: Půjčovna profi stavebních strojů i profináře 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
1: Festival dřeva
0: na rental.cz. SFZ Tománek.
1: Festival dřeva.
2: To je den v
0: CZ. SFZ Tománek.
1: Festival dřeva.
2: To je
0: SFZ Tománek.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese
3: plný zábavy pro
0: Tománek.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese
3: plný zábavy pro celou.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese
3: plný zábavy pro celou rodinu.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese
3: plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělá.
2: To je den v lese
3: plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese.
3: Den v lese
1: plný zábavy pro celou rodinu.
3: 10. října v Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázka se závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní technik sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní technik Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerety myslivecká kynologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerety kynologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerety sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerety festival dřeva jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerety festival dřeva a vystoupení kapely Flerety festival dřeva sobota 10. kapely Flerety festival dřeva sobota 10. října od 11. hodin. Festival dřeva sobota 10. října od 11. Festival dřeva sobota 10. října od 11. hodin v Festival dřeva sobota 10. října od 11. hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11. hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11. hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
4: Ahoj, jsem Martin.
1: Od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
4: Ahoj,
1: hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Karglasu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Karglasu. Když vám praskne čelní... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Karglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Martin, mechanik z Karglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Mechanik z Karglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, Karglasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systém. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systém, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou zavolejte.

0: Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam. Tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co?
0: Smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co?
0: Probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš jak...
0: Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon?
0: Na... Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon?
0: Mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najde... Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Od... Víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky, obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv na 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě. Nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.novievostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. Pokud se ti nikam nechce,

0: sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu.
1: Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny.

0: nejkvalitnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. A nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o nejnižší rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké 10% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Mega sekáč Ostrava u
0: Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj
2: října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku.
2: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať
2: otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná
2: akce. 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega
2: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Po webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. V dnešní žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. V dnešním Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. V dnešním světě je fajn mít Ostrava.cz. Ostrava u Futura. V dnešním světě je fajn mít se na co CZ. Ostrava u Futura. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že Ostrava u Futura. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že Futura. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říct. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně ta, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičín na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a hranic televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete Čínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje co se. Jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje co se děje. Kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje co se děje. Náš net teční, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net tečka org, se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net tečka org, ať se děje, co se děje. Náš net tečka org, rychlý internet, televize a telefon, co se děje. Náš

0: net.org. Rýchly internet, televíze a telefón. Náš net.org. Rýchly internet, televíze a telefón. .org. Rýchly internet, televíze a telefón. .org. Rýchly internet, televíze a telefón.
1: Vyber
0: internet, televíze a telefón.
1: Vyber si ze široké
0: televíze a telefón.
1: Vyber si ze
0: telefón.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto. Direct Auto Ostrava. Direct Auto CZ. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: S chytrým oblečením
1: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: S chytrým oblečením Citizen.
1: Konečně férový autobazar.
2: S chytrým oblečením Citizen. Vás
1: férový autobazar.
2: S chytrým oblečením Citizen. Vás městská džungle.
1: Bazar.
2: S chytrým oblečením Citizen. Vás městská džungle nedostane. S chytrým oblečením Citizen. Vás městská džungle nedostane. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen oblečení městská džungle nedostane. Citizen oblečení, kterému můžete v džungle nedostane. Citizen oblečení, kterému můžete ne. Citizen oblečení, kterému můžete věřit. Oblečení, kterému můžete věřit. Kterému můžete věřit. Te věřit.

Koupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ plošenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek.

kolik mám ještě, kolik mám ještě dní, než...

proč jest člověčí, proč je zlato větší, proč je zlato drahý, proč je zlato drahý kov, proč je zlato drahý kov. A

ciebie ci. Poseczkę łaską ma. Poseczkę łaską.

0: 30 let.
1: Zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
0: Ne, u vás se bude jásat a slavit. 30 let no name, 12.2. bude jásat a slavit. 30 let no name, 12.12. v O2 aréně. Igorovit. 30 let no name, 12.12. v O2 aréně. Igore, měli bychom si dát ještě jednu, písničku. A já si myslím, že ten duet s Tereskou Maškovou je úplně ideální. Co myslíš?
1: Že si vid.
0: A já si myslím, že ten duet s Tereskou Maškovou je úplně ideální. Co myslíš?
1: Že si vizionár, Pepo.
0: Myslím, že ten duet s Tereskou Maškovou je úplně ideální. Co myslíš?
1: Že si vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za.
0: Tereskou Maškovou je úplně ideální. Co myslíš?
1: Že si vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči.
0: Je úplně ideální. Co myslíš?
1: Že si vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči.
0: Ideální. Co myslíš?
1: Že si vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči. Sám si vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči. Sám jsem napísal, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči. Sám jsem napísal, odkážem autorovi. Díky pekne, mě se těž páči. Sám jsem napísal, odkážem autorovi.
0: Přátelé,
1: pekne, mě se těž páči. Sám jsem napísal, odkážem autorovi.
0: Přátelé, podívejte se.
1: Sám jsem napísal, odkážem autorovi.
0: Přátelé, podívejte se na YouTube i na videoklip, protože
1: jsem napísal, odkážem autorovi.
0: Přátelé, podívejte se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy ze studia.
1: Odkážem autorovi.
0: Přátelé, podívejte se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy. Přátelé, podívejte se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy ze studia. Strašně rád. Podívejte se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy ze studia. Strašně rád, abyste tam se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy ze studia. Strašně rád, abyste tam hrozně autentický. Klip, protože já mám tady ty klipy ze studia. Strašně rád, abyste tam hrozně autentický.
1: Je to taky making,
0: že já mám tady ty klipy ze studia. Strašně rád, abyste tam hrozně autentický.
1: Je to taky making of.
0: Klipy ze studia. Strašně rád, abyste tam hrozně autentický.
1: Je to taky making of. My jsme plánovali nějaký.
0: Strašně rád, abyste tam hrozně autentický.
1: Je to taky making of, my jsme plánovali nějaký klip.
0: Rád, abyste tam hrozně autentický.
1: Je to taky making of, my jsme plánovali nějaký klip, ale keď jsem potom toto viděl.
0: Autentický.
1: Je to taky making of, my jsme plánovali nějaký klip, ale keď jsem potom toto viděl. Je to taky making of, my jsme plánovali nějaký klip, ale keď jsem potom toto viděl, co náš kamarád Dominik. Making of, my jsme plánovali nějaký klip, ale keď jsem potom toto viděl, co náš kamarád Dominik Šo nastrihal. Plánovali nějaký klip, ale keď jsem potom toto viděl, co náš kamarád Dominik Šo nastrihal. Si my hovoríme tak. Nejaký klip, ale keď sme potom toto videli, čo náš kamarát Dominik Šo nastrihal, si my hovoríme tak. Na čo budeš točiť klip? Presne tá atmosféra. Dominik Šo nastrihal, si my hovoríme tak.
0: Tereskou a bum, tam jdeme na to.

0: Že je to v jazyci.
1: Máme ľubivča. A to vám chýbi, kámo.
0: To je pravda. Takže je to v jazyce.
1: Ľubivča. A to vám chýbi, kámo.
0: To je pravda. Takže je to v jazyce a v temperamentu.
1: To vám chýbi, kámo.
0: To je pravda. Takže je to v jazyce a v temperamentu podľa teba.
1: No, áno, kámo.
0: To je pravda. Takže je to v jazyce a v temperamentu podľa teba.
1: No,
0: to je pravda. Takže je to v jazyce a v temperamentu podľa teba.
1: No, áno, kým vy sa hádate, u nás sa už...
0: Je to v jazyce a v temperamentu podľa teba.
1: No, áno, kým vy sa hádate, u nás sa už...
0: Jazyce a v temperamentu podľa teba.
1: No, áno, kým vy sa hádate, u nás sa už 5 dní perol.
0: Temperamentu podľa teba.
1: No, áno, kým vy sa hádate, u nás sa už 5 dní perol. Takže áno, tá iskra... No, áno, kým vy sa hádate, u nás sa už 5 dní perol. Takže áno, tá... Áno, kým vy sa hádate, u nás sa už 5 dní perol. Takže áno, tá iskra je tam tak niečo. Kým vy sa hádate, u nás sa už 5 dní perol. Takže áno, tá iskra je tam tak niečo iného.
0: Jasne,
1: u vás... Áno, tá iskra je tam tak niečo iného.
0: Jasne, u vás už sa rozbíjej po litre vo hlavu. Chystá sa teda...
1: Niečo iného.
0: Jasne, u vás už sa rozbíjej po litre vo hlavu. Chystá sa teda tá O2 Arena, my máme... Jasne, u vás už sa rozbíjej po litre vo hlavu. Chystá sa teda tá O2 Arena, my máme zase konopy... Vás už sa rozbíjej po litre vo hlavu. Chystá sa teda tá O2 Arena, my máme zase konopiště, to ty moc dobře víš, pro litry vo hlavu. Chystá se teda ta O2 Arena, my máme zase konopiště, to ty moc dobře víš, protože na konopiště... Chystá se teda ta O2 Arena, my máme zase konopiště, to ty moc dobře víš, protože na konopiště jste pečený. Teda ta O2 Arena, my máme zase konopiště, to ty moc dobře víš, protože na konopiště jste pečený, vařený jste taková. My máme zase konopiště, to ty moc dobře víš, protože na konopiště jste pečený, vařený jste konopiště, to ty moc dobře víš, protože na konopiště jste pečený, vařený jste taková naše stálice.
1: Je to velmi
0: dobře víš, protože na konopišti jste pečený, vařený, jste taková naše stálice.
1: Je to velmi oblíbená destinace.
0: Protože na konopišti jste pečený, vařený, jste taková naše stálice.
1: Je to velmi oblíbená destinace u nás.
0: Konopišti jste pečený, vařený, jste taková naše stálice.
1: Je to velmi oblíbená destinace u nás. Děkujeme.
0: Letos jste tam, jste taková naše stálice.
1: Je to velmi oblíbená destinace u nás. Děkujeme.
0: Letos jste tam hráli a stálice.
1: Je to velmi oblíbená destinace u nás. Děkujeme.
0: Letos jste tam hráli a já jsem střihal
1: velmi oblíbená destinace u nás. Ďakujeme.
0: Letos ste tam hráli a ja som strihal
1: obľúbená destinácia u nás. Ďakujeme.
0: Letos ste tam hráli a ja som strihal ukázky
1: z nás. Ďakujeme.
0: Letos ste tam hráli a ja som strihal ukázky z toho vašeho živého vystoupení. Letos ste tam hráli a ja som strihal ukázky z toho vašeho živého vystoupení. A ja som strihal ukázky z toho vašeho živého vystoupení. A môžu ti říct, že ukázky z toho vašeho živého vystoupení. A můžu ti říct, že u vás se dalo hrábnout úplně vašeho živého vystoupení. A můžu ti říct, že u vás se dalo hrábnout úplně kamkoliv vystoupení. A můžu ti říct, že u vás se dalo hrábnout úplně kamkoliv. A byla tam energie. Můžu ti říct, že u vás se dalo hrábnout úplně kamkoliv. A byla tam energie, emoce. U vás se dalo hrábnout úplně kamkoliv. A byla tam energie, emoce a se dalo hrábnout úplně kamkoliv. A byla tam energie, emoce a hlavně to hrábnout úplně kamkoliv. A byla tam energie, emoce a hlavně to hrálo jako Spartesu kamkoliv. A byla tam energie, emoce a hlavně to hrálo jako Spartesu. A byla tam energie, emoce a hlavně to hrálo jako Spartesu. Zařez energie, emoce a hlavně to hrálo jako Spartesu. Zařezávalo to a intonace a hlavně to hrálo jako Spartesu. Zařezávalo to a intonačně všechno dokonalý. Hlavně to hrálo jako Spartesu. Zařezávalo to a intonačně všechno dokonalý. Nikdo nehrálo jako Spartesu. Zařezávalo to a intonačně všechno dokonalý. Nikdo nehrál. Zařezávalo to a intonačně všechno dokonalý. Nikdo nehrál vedle za celý koncert. Zařezávalo to a intonačně všechno dokonalý. Nikdo nehrál vedle za celý koncert. A hrálo to a intonačně všechno dokonalý. Nikdo nehráb vedle za celý koncert. A navíc značně všechno dokonalý. Nikdo nehráb vedle za celý koncert. A navíc vy to hrajete všechno dokonalý. Nikdo nehráb vedle za celý koncert. A navíc vy to hrajete ještě trošku jinak. Nikdo nehráb vedle za celý koncert. A navíc vy to hrajete ještě trošku jinak, než tak, jak je to na desce. Hráb vedle za celý koncert. A navíc vy to hrajete ještě trošku jinak, než tak, jak je to na deskách za celý koncert. A navíc vy to hrajete ještě trošku jinak, než tak, jak je to na deskách, což je vždycky obrovská výzva. Víc vy to hrajete ještě trošku jinak, než tak, jak je to na deskách, což je vždycky obrovská výhoda. Ještě trošku jinak, než tak, jak je to na deskách, což je vždycky obrovská výhoda. Člověk vlastně přemýšlí občas jinak, než tak.

0: Je to na deskách, což je vždycky obrovská výhoda. Člověk vlastně přemýšlí občas u nějakých kapel,
1: To je také pragmatické. Ano, priznávam. A samozrejme, že s Danom Rumpíkom a s ostatnými dejatelmi,
0: Měl bys pozvánku pro naše posluchače do O2 Areny, teda pokud jsou ještě lístky.
1: Ale teším sa, že aj vďaka Rádiu Blaník je tá situácia okolo nás tak intenzívna, emotívna a verím, že ako

0: Pepovi parťáci.
1: Dneska v parťácích slavíme.
0: Pepovi parťáci.
1: Dneska v parťácích slavíme 30.
0: Pepovi parťáci.
1: Dneska v parťácích slavíme 30 let skupiny
0: Pepovi parťáci.
1: Dneska v parťácích slavíme 30 let skupiny No Name.
0: Pepovi parťáci.
1: Dneska v parťácích slavíme 30 let skupiny No Name. Dneska v parťácích slavíme 30 let skupiny No Name. To z parťácích slavíme 30 let skupiny No Name. To znamená, že No Name jsou vlastně slavíme 30 let skupiny No Name. To znamená, že No Name jsou vlastně o 3 roky starší 30 let skupiny No Name. To znamená, že No Name jsou vlastně o 3 roky starší než Rádio Blaník. No Name. To znamená, že No Name jsou vlastně o 3 roky starší než Rádio Blaník. Pamatuješ si, když si poprvé... Znamená, že No Name jsou vlastně o 3 roky starší než Rádio Blaník. Pamatuješ si, když si poprvé Igore... Pamatuješ si, když si poprvé Igore slyšel o Blaníku?

0: onem tak intenzívna, emotívna a verím, že ako by povedal Petr Janda Zoli, emotívna a verím, že ako by povedal Petr Janda z Olympiku 30 let, to ste iba na počátku.
1: Přesně tak. Sejdeme se tady za 30 a oslavíme 60.
0: 30 let, to ste iba na počátku.
1: Přesně tak. Sejdeme se tady za 30 a oslavíme 60.
0: na počátku.
1: Přesně tak. Sejdeme se tady za 30 a oslavíme 60. No name. Měj se krásně, ahoj.
0: Ďakujem.
1: Přesně tak. Sejdeme se tady za 30 a oslavíme 60. No name. Měj se krásně, ahoj.
0: Ďakujem za priestor, parťák.
1: Tady za 30 a oslavíme 60. No name. Měj se krásně, ahoj.
0: Ďakujem za priestor, parťák.
1: A oslavíme 60. No name. Měj se krásně, ahoj.
0: Ďakujem za priestor, parťák. Čau.
1: Takové ahoj.
0: Ďakujem za priestor, parťák. Čau.
1: Takové to dneska bylo, přátelé, byl tady Igor Tymko a vy posloucháte. Rádska bylo, přátelé, byl tady Igor Tymko a vy posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, byl tady Igor Tymko a vy posloucháte Rádio Blaník. Igor Tymko a vy posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník.
2: Chytrý jak
1: Blaník.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní.

0: Díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Kaufland na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Kaufland Card radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Kaufland Card X v sekci Chytrý jak rádio. Kaufland Card Extra v sekci Chytrý jak rádio. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost rádio. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden
0: skenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s
0: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra
0: mi extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch
0: extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15
0: výhody.
1: Tento týden

0: Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další.
0: Triak Rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu
0: bydlení a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytré
0: příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém plánování a ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníkem. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální podklad, Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak...

0: je iba šlapala. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. To lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Vybrat dovolenou.
0: Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Vybrat dovolenou nemusí být.
0: Držíme zakázky v pohybu.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška.
0: V pohybu.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do... Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně. Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si jiným letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší... Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last... Užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky... Vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách... Se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na... V ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedokce. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. Vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Finální výpr...
1: Přes 100 let. Čedok.
2: Finální výpr...
1: Čedok.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej znač... Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyber výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 200 obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 mu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportis už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Show.
2: Mimo. Život v pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: V pohybu.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku?
3: Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš.
3: Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš.

0: válku? Tak tady máš válku!
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
0: Chceš válku? Tak tady máš válku!
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
0: Chceš válku? Tak tady máš válku!
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou...
0: Chceš válku?
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard. Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu první.
2: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních
2: žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Platte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 49 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit. Platí se dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit. Platí měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit. Platí smluvní podmínky. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit. Platí smluvní podmínky.
3: Právě teď.
1: Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Právě teď v Planehu.
1: Končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Právě teď v Planehu. Ušetříte.
1: Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Právě teď v Planehu. Ušetříte z prémiodny. Právě teď v Planehu. Ušetříte z prémiodny až 35%. Planehu. Ušetříte z prémiodny až 35%. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Plánujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vyzvedněte na prodejně. Planeo. Na prodejně. Planeo.

0: Extra, Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup Extra, Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 4 Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49 mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Čup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která
0: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která
0: 90 až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Obě až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Objevte prodej 0. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Objevte pro Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší je, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr Ite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské spec a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vázně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při první. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite www.lavite.cz.
2: Šéfe, došel matroš.
0: www.lavite.cz.
2: Šéfe, došel matroš.
0: lavite.cz.
2: Šéfe, došel matroš. Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala. Musí to
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
2: Matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to aby stavba šlapala, musí to lítat.

0: Tak co, sousede?
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: ESA koupí auto od ESA.
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že...
1: Auto od ESA.
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že...
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
0: No ne gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
0: No nekecej.
2: A k ním nový Citroen?
0: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi... Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní... S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu. Až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Každý je naladěný. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% odměn. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc zpět za nákupy potravy. Raiffeisenbank. Více na potravy.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo za 34,90. Albert dle srovnání k 30. 9.

Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Nekupuj. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometr. Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto bez rizik je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa? Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koup bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: tebe dám. A my jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. Tebe dám, tebe dám. A my jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. A my jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. A my jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. A my jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. My jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. Hrajeme dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Překáží vám do
0: česky. Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné. Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřeby. Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Tak právě ty patří do... Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Žilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz
2: Ryčnikovošrot, auto doslouží. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo, nechte to... Ryčnikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologické. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace auto. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků. Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. To dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychlá likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologické autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a v pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrota. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. A Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběrna.cz ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběrna.cz bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
3: Dobrý den.
2: I v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
3: Dobrý den.
2: Šrot. www. Vaše sběrna.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce...
2: www.vašesběrna.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus...
2: vašesběrna.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier...
2: .cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit...
2: Z.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super? A přitom Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super? A přitom ušetřit až 500 000 Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Super? A přitom ušetřit až 500 000 Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a to ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Naše 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a to tovární záruku.

Martinová písnička Malý dům nad skálou teď na Věra Martinová písnička Malý dům nad skálou teď na Blaníku ve středu. Martinová písnička Malý dům nad skálou teď na Blaníku ve středu. 7. písnička Malý dům nad skálou teď na Blaníku ve středu. 7. října Malý dům nad skálou teď na Blaníku ve středu. 7. října, kdy skálou teď na Blaníku ve středu. 7. října, kdy hostem byl Igor Tim Blaníku ve středu. 7. října, kdy hostem byl Igor Timko z No Středu. 7. října, kdy hostem byl Igor Timko z No Name. No a října, kdy hostem byl Igor Timko z No Name. No a těšte se po 17. října, kdy hostem byl Igor Timko z No Name. No a těšte se po 17. hodině, kdy hostem byl Igor Timko z No Name. No a těšte se po 17. hodině na píl Igor Timko z No Name. No a těšte se po 17. hodině na písničku Heleny Vondráčkové to z No Name. No a těšte se po 17. hodině na písničku Heleny Vondráčkové to ještě. No a těšte se po 17. hodině na písničku Heleny Vondráčkové to je štěstí. Těšte se po 17. hodině na písničku Heleny Vondráčkové to je štěstí. 17. hodině na písničku Heleny Vondráčkové to je štěstí. Hodině na písničku Heleny Vondráčkové to je štěstí. Heleny Vondráčkové to je štěstí. Vondráčkové to je štěstí.

0: Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Měřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Reál. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal. Zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Více najdete na carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Najdete na carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
0: carireal.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.cz. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatuj Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc.
2: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
2: výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Tujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800-128. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800-128.
3: Svět není
1: do Ostravy Vítkovic. Volejte 800-128.
3: Svět není jen samé
1: Vítkovic. Volejte 800-128.
3: Svět není jen samé slunce a
1: volejte 800-128.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
1: 800-128.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
1: 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíjete zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Te hubu ani zadeště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
3: Deště.
4: Nejlevnější pneu.cz. Pneu.cz.
5: Blaník, Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník. Hezké odpoledne.
5: Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová.
5: Počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až na Pechová na Moravě a ve Slezsku se teploty

0: noci budou pohybovat mezi 14 až Moravě a ve Slezsku se teploty v noci budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni, v údolích kolem 7.
1: Blaník za volantem. Blaník za volantem.
0: Na trase mezi
1: Blaník za volantem.
0: Na trase mezi Valašským mezi
1: Blaník za volantem.
0: Na trase mezi Valašským mezi Říčím a Vsetím.
1: Blaník za volantem.
0: Na trase mezi Valašským mezi Říčím a Vsetínem.
1: Blaník za volantem.
0: Na trase mezi Valašským mezi Říčím a Vsetínem u Jablunky.
1: Za volantem.
0: Na trase mezi Valašským mezi Říčím a Vsetínem u Na trase mezi Valašským mezi Říčím a Vsetínem u Jablunky bourala dvě osobní auta. Na trase mezi Valašským mezi Říčím a Vsetínem u Jablunky bourala dvě osobní auta. Zasahují tam Valašským mezi Říčím a Vsetínem u Jablunky bourala dvě osobní auta. Zasahují tam a Vsetínem u Jablunky bourala dvě osobní auta. Zasahují tam záchranné složky. Dvě osobní auta. Zasahují tam záchranné složky a silnice na nezbytně nutnou dobu. Auta zasahují tam záchranné složky a silnice na nezbytně nutnou dobu zavřená. Stínavou a Vícovem, kde srazilo autocyklistu. I tady jsou záchranáři.

0: Probíhají Vipcovem, kde srazilo auto cyklistu, i tady jsou záchranáři. Probíhají vyprošťovací srazilo auto cyklistu, i tady jsou záchranáři. Probíhají vyprošťovací práce postojí cyklistu, i tady jsou záchranáři. Probíhají vyprošťovací práce postojíte si v kratší, i tady jsou záchranáři. Probíhají vyprošťovací práce postojíte si v kratší koloně. Záchranáři probíhají vyprošťovací práce postojíte si v kratší koloně. Probíhají vyprošťovací práce postojíte si v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici práce postojíte si v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na postojíte si v kratší koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na koloně. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D48. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D48 na 42. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D48 na 42. a půltém kilometru na dálnici nepřehledněte na D48 na 42. a půltém přehledněte na D48 na 42. a půltém kilometru ve směru na Nový na D48 na 42. a půltém kilometru ve směru na 48 na 42. a půltém kilometru ve směru na Nový Čín. Přejeme vám 42. a půltém kilometru ve směru na Nový Čín. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. 2. a půltém kilometru ve směru na Nový Čín. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Kilometru ve směru na Nový Čín. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Na Nový Čín. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace.
0: Čín. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C.
0: Vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matrace kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. www.matracezahubičku.cz. Matracezahubičku.cz. Zprávy rádia.cz. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehled.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehled.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně. Stručně, jasně, přehledně.
3: Na železnici zemřelo méně.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Na železnici zemřelo méně lidí.
2: Jasně, přehledně.
3: Na železnici zemřelo méně lidí.
2: Ne, přehledně.
3: Na železnici zemřelo méně lidí.
2: Přehledně.
3: Na železnici zemřelo méně lidí. Na Slapech pokračuje. Na železnici zemřelo méně lidí. Na Slapech pokračuje za železnici zemřelo méně lidí. Na Slapech pokračuje zemřelo méně lidí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Judistka zachová v Slapech pokračuje záchrana škeblí. Judistka zachová veze z Baku pro záchrana škeblí. Judistka zachová veze z Baku bronz. Škeblí. Judistka zachová veze z Baku bronz. Judistka zachová veze z Baku bronz. Judistka zachová veze z Baku bronz. Zachová veze z Baku bronz. Bronz.

Hezké odpoledne přeje Eliška. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních devět. Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních devět měsíců letošního roku. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo na odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo na české Eliška Votrubová. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo na české železnici 100. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Mezi nich devět měsíců letošního roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Meziročně je to 3 letošního roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Meziročně je to 33 méně. Roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Meziročně je to 33 méně. Většina české železnici 130 lidí. Meziročně je to 33 méně. Většina z nich 130 lidí. Meziročně je to 33 méně. Většina z nich 114 zemřelo 30 lidí. Meziročně je to 33 méně. Většina z nich 114 Meziročně je to 33 méně. Většina z nich 114 zemřelo při srážce s vlakem. O 33 méně. Většina z nich 114 zemřela při srážce s vlakem. Ubylo méně. Většina z nich 114 zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných. Většina z nich 114 zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí. 114 zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. 14 zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102 srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102, což je 8. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102, což je 7 méně. Mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102, což je 7 méně. Vyplývá to ze statistiky nástí na přejezdech. Těch bylo 102, což je 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu drážních. Těch bylo 102, což je 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu drážní inspekce. 102, což je 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu drážní inspekce. O 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu drážní inspekce. Ochránci přírody. Vyplývá to ze statistiky na webu drážní inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci. To ze statistiky na webu drážní inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují na webu drážní inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Do přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody polníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přeskují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo vody. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo více než 5 jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků 50 tisíc. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže. Zapojilo více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Stavebnictví v srpnu upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Stavebnictví v srpnu oslabilo nádrže kvůli hydrologickému suchu. Stavebnictví v srpnu oslabilo.

meteorologickému suchu. Stavebnictví v srpnu oslabilo, naopak. Průmyslová produkce v Česku rostla. Dneska o tom informoval Česk oslabilo. Naopak průmyslová produkce v Česku rostla.

0: vybojovala první světový cenu v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Kryzaovou a vybojovala první světový ceníkov.
1: Asi jsem si všímal. Jenom sám Bartošová.

0: Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Blaník.
0: Hezky česky.

České rádio. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Sebasta. Rádio Blaník. Pohodové České rádio. Sebasta. Pohodové České rádio. Sebasta. Pohodové České rádio. Sebasta. Pohodové České rádio.

0: zpěvák Eros Ramazzotti. Zpěvák Eros Ramazzotti. Právě teď. Zpěvák Eros Ramazzotti. Právě teď. Na Blaníku. Zpěvák Eros Ramazzotti. Právě teď. Na Blaníku. A já použiju. Zpěvák Eros Ramazzotti. Právě teď. Na Blaníku. A já použiju jednu. Ramazzotti. Právě teď. Na Blaníku. A já použiju jednu znělku. Právě teď. Na Blaníku. A já použiju jednu znělku. Vy budete přesně vědět. Právě teď. Na Blaníku. A já použiju jednu znělku. Vy budete přesně vědět, kam míří. Na Blaníku. A já použiju jednu znělku. Vy budete přesně vědět, kam míříme. Na Blaníku. A já použiju jednu znělku. Vy budete přesně vědět, kam míříme. A já použiju jednu znělku. Vy budete přesně vědět, kam míříme.
1: Rádio.
0: Použiju jednu znělku. Vy budete přesně vědět, kam míříme.
1: Rádio Blaník.
0: Znělku. Vy budete přesně vědět, kam míříme.
1: Rádio Blaník. Tajemný.
0: Přesně vědět, kam míříme.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Kam míříme.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok. Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Ano, jasně, budu.
1: Rádio Blaník. Tajemný rok.
0: Ano, jasně, budu povídat.
1: Tajemný rok.
0: Ano, jasně, budu povídat o našem krásném pořadu.
1: Rok.
0: Ano, jasně, budu povídat o našem krásném pořadu každý všední den po deva. Ano, jasně, budu povídat o našem krásném pořadu každý všední den. Jasně, budu povídat o našem krásném pořadu každý všední den po deváté se vypravíme. Povídat o našem krásném pořadu každý všední den po deváté se vypravíme proti proudu. Krásném pořadu každý všední den po deváté se vypravíme proti proudu času. Pořadu každý všední den po deváté se vypravíme proti proudu času do jednoho konkrétního. Všední den po deváté se vypravíme proti proudu času do jednoho konkrétního. Deváté se vypravíme proti proudu času do jednoho konkrétního roku. Vypravíme proti proudu času do jednoho konkrétního roku. No a zítra půjde proti proudu času do jednoho konkrétního roku. No a zítra půjde o rok proti proudu času do jednoho konkrétního roku. No a zítra půjde o rok do jednoho konkrétního roku. No a zítra půjde o rok, kdy se stala konkrétního roku. No a zítra půjde o rok, kdy se stala celá řada zásadních. No a zítra půjde o rok, kdy se stala celá řada zásadních věcí. No a zítra půjde o rok, kdy se stala celá řada zásadních věcí. Půjde o rok, kdy se stala celá řada zásadních věcí a navíc měl kdy se stala celá řada zásadních věcí a navíc měl premiéru se stala celá řada zásadních věcí a navíc měl premiéru legendární celá řada zásadních věcí a navíc měl premiéru legendární povídkový zásadních věcí a navíc měl premiéru legendární povídkový film a navíc měl premiéru legendární povídkový film Petra Zelenky. Navíc měl premiéru legendární povídkový film Petra Zelenky. Poznáte? Premiéru legendární povídkový film Petra Zelenky. Poznáte, o co se jedná? Legendární povídkový film Petra Zelenky. Poznáte, o co se jedná? Legendární povídkový film Petra Zelenky. Poznáte, o co se jedná?
2: Metamolinac
0: film Petra Zelenky. Poznáte, o co se jedná?
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali?
0: Petra Zelenky. Poznáte, o co se jedná?
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě?
0: Zelenky. Poznáte, o co se jedná?
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
0: Poznáte, o co se jedná?
2: Mě tam mohli dát z fleku.
3: Proč mi tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
0: A... na.

0: Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
0: Tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
0: Náhodou, jednu věc umím.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
0: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněl, že tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
0: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lopatě, co ty umíš?
0: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat...
0: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No,
0: jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležité.
0: Jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je... Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
0: Prosím...
1: Zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
0: Prosím tě, tak mě ukaž...
1: Na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
0: Prosím tě, tak mě ukaž někoho.
1: No, to je pro nás hrozně důležitý.
0: Prosím tě, tak mě ukaž někoho.
1: Ukaž pro nás hrozně důležitý.
0: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo
1: je důležitý.
0: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi... Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. A koho? Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. A trefí plivance. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. A trefí plivancem lokomotivu. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. A trefí plivancem lokomotivu. Si lehne mezi koleje. A trefí plivancem lokomotivu. Přímo na vosmičku. Lehne mezi koleje. A trefí plivancem lokomotivu. Přímo na vosmičku. Koleje. A trefí plivancem lokomotivu. Přímo na vosmičku.
1: No.
0: A trefí plivancem lokomotivu přímo na vosmičku.
1: No.
0: Takový plivancem lokomotivu přímo na vosmičku.
1: No.
0: Takový lokomotivu přímo na vosmičku.
1: No.
0: Takový rychlost. Přímo na vosmičku.
1: No.
0: Takový rychlost.
1: No.
0: Takový rychlost.
2: Úplně úžasný herecký.
0: Takový rychlost.
2: Úplně úžasný herecký.
0: Takový rychlost.
2: Úplně úžasný herecký výkon. Tak už tušíte. Úplně úžasný herecký výkon. Tak už tušíte, do jakého roku se... Úplně úžasný herecký výkon. Tak už tušíte, do jakého roku se zítra vypraví. Úplně úžasný herecký výkon. Tak už tušíte, do jakého roku se zítra vypravíme. A navíc úžasný herecký výkon. Tak už tušíte, do jakého roku se zítra vypravíme. A navíc budeme výkon. Tak už tušíte, do jakého roku se zítra vypravíme. A navíc budeme si hrát zase jen a jen. Už tušíte, do jakého roku se zítra vypravíme. A navíc budeme si hrát zase jen a jen písničky z toho konkrétně, do jakého roku se zítra vypravíme. A navíc budeme si hrát zase jen a jen písničky z toho se zítra vypravíme. A navíc budeme si hrát zase jen a jen písničky z toho konkrétního roku. A jak jsem tak pravíme, a navíc budeme si hrát zase jen a jen písničky z toho konkrétního roku. A jak víc budeme si hrát zase jen a jen písničky z toho konkrétního roku. A jak jsem tak koukal, tak zítra to zase jen a jen písničky z toho konkrétního roku. A jak jsem tak koukal, tak zítra jen a jen písničky z toho konkrétního roku. A jak jsem tak koukal, tak zítra to bude opět stát z toho konkrétního roku. A jak jsem tak koukal, tak zítra to bude opět stát za to. Tak po konkrétního roku. A jak jsem tak koukal, tak zítra to bude opět stát. A jak jsem tak koukal, tak zítra to bude opět stát za to. Tak po deváté. Koukal, tak zítra to bude opět stát za to. Tak po deváté. Tajemný rok.
3: Rádio.
2: To bude opět stát za to. Tak po deváté. Tajemný rok.
3: Rádio Blaník.
2: Opět stát za to. Tak po deváté. Tajemný rok.
3: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok.
2: To. Tak po deváté. Tajemný rok.
3: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok.
2: Páté. Tajemný rok.
3: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok.
2: Tajemný rok. Tajemný rok.
3: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok.
5: Tajemný rok.
2: A teď?
3: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok.
5: Tajemný rok.
2: A teď?
3: Blaník.
4: Tajemný rok.
5: Tajemný rok.
2: A teď? Skupina Jelen a potěšíme.
4: Tajemný rok.
5: Tajemný rok.
2: A teď? Skupina Jelen a potěšíme hlavně Magdalénu.
5: Tajemný rok.
2: A teď? Skupina Jelen a potěšíme hlavně Magdalény pro...
5: Tajemný rok.
2: A teď? Skupina Jelen a...

0: Potěšíme hlavně Magdalény, protože je tady právě... A teď skupina Jelen a potěšíme hlavně Magdalény, protože je tady... Skupina Jelen a potěšíme hlavně Magdalény, protože je tady právě písnička Magdalena. Jelen a potěšíme hlavně Magdalény, protože je tady právě písnička Magdalena. A za chvíli potěšíme hlavně Magdalény, protože je tady právě písnička Magdalena. A za chvíli Helena Vondráčková. Magdalény, protože je tady právě písnička Magdalena. A za chvíli Helena Vondráčková. Protože je tady právě písnička Magdalena. A za chvíli Helena Vondráčková. Tak na Blaníku dá písnička Magdalena a za chvíli Helena Vondráčková. Tak na Blaníku dále na a za chvíli Helena Vondráčková. Tak na Blaníku dále hezky česky. Zapal ten oheň. Chvíli Helena Vondráčková. Tak na Blaníku dále hezky česky.
1: Zapal ten oheň ve mně.
0: Helena Vondráčková. Tak na Blaníku dále hezky česky.
1: Zapal ten oheň ve mně.
0: A tak na Blaníku dále hezky česky.
1: Zapal ten oheň ve mně.
0: Na Blaníku dále hezky česky.
1: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš.
0: Ale hezky česky.
1: Zapal ten

0: Pohodové České rádio.
1: Rádio Paní.
0: Pohodové České rádio.
1: Rádio Paní.
0: Pohodové České rádio.
1: Rádio Paní.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

Discover.

0: Radio Blaň.
1: Behind blue eyes.
0: Radio Blaň.
2: Hrajeme
1: Behind blue eyes.
0: Radio Blaň.
2: Hrajeme
1: blue eyes.
0: Radio Blaň.
2: Hrajeme vám hezký český.
0: Radio Blaň.
2: Hrajeme vám hezký český.
0: Radio Blaň.
2: Hrajeme vám hezký český.
0: Radio Blaň.
2: Hrajeme vám hezký český. Hrajeme vám hezký český.

0: 19 až 23 stupňů na Moravě, hlavně na té jižní až 25. 19 až 23 stupňů na Moravě, hlavně na té jižní až 25. 23 stupňů na Moravě, hlavně na té jižní až 25. Ale postupně od západu přijde právě to, na co čekáme, déšť, přeháňky. A konec babího léta. A konec babího léta. No a potom v pátek už pouze 10 až 15. Dardašrot.cz.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: Dardašrot.cz.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co? .cz.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo?
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
1: Někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? By sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí.

0: I vše, co potřebuje.
1: Všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Jdeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícení. Vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
2: Rodinný wellness.
0: Navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
0: Za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
0: Pohádková obora a zříceniná hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
0: A zříceniná hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
0: Na hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Radio.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Radio House.
2: Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Radio House 300 Cross Plus.
2: Těšíme se na vás.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama.
2: Na vás.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komplex, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.nanohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Ta pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Mrakodrape New Yorku.
3: Malých firem na radiohouse.cz.
4: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní
3: radiohouse.cz.
4: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky
3: u.cz.
4: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300 letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800 New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800 311 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška 2 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička. Miami za 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu 13 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek 839 korun. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek.
5: Vyber si
4: CZ. Jednička na trhu letenek.
5: Vyber si ze široké
4: jednička na trhu letenek.
5: Vyber si ze široké nabídky direkt
4: trhu letenek.
5: Vyber si ze široké nabídky direkt. Vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. A vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy máš široké nabídky direkt autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu direkt autobazaru.

0: a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez zaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar. CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Mega sekáč.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Mega sekáč Ostrava.
0: Konečně férový autobazar.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní
0: férový autobazar.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží
0: autobazar.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
1: Sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
1: Mimořádně u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Jediné zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Jediné od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás, ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Tak co jí koupí?
1: Kač Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Tak co jí koupíme?
1: CZ. Ostrava u Futura.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Ostrava u Futura.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: Futura.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No,
3: tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždy. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos.
3: Vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
3: Dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
3: A tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už
4: neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, daruj.
4: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat,
4: Vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v super zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v super sportu.
4: Adre.
5: Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House.

0: running,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zateckou večeři,
1: pobyt pro dva,
0: house running,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek,
1: pobyt pro dva,
0: house running,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek, house running,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masak,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž,
1: na Alegrii vyber sportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž,
1: na Alegrii vyberete dárek
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž,
1: na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každé
0: zážitek nebo zaslouženou masáž,
1: na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zaslouženou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledou masáž.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Du pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská.
0: Zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila.
0: Hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila sluga.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila sluga.
0: CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
3: A gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám. Vy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám. Neobyčejné kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Vám i horským gorilám.

Krásná písnička, to je štěstí a... Krásná písnička, to je štěstí a Helena Krásná písnička, to je štěstí a Helena Vondráčková u nás... Krásná písnička, to je štěstí a Helena Vondráčková u nás na Blaníku. Ano. Krásná písnička, to je štěstí a Helena Vondráčková u nás na Blaníku. Ano, zítra to má přijít ochlazení, ale bude to pozvolna, abychom se na to připravili. Babíle to bude skutečně přijít ochlazení, ale bude to pozvolna, abychom se na to připravili. Babíle to bude skutečně končit. Na to připravili. Babíle to bude skutečně končit. Zítra ještě ukazuje předpověď 19. Babíle to bude skutečně končit. Zítra ještě ukazuje předpověď 19 až skutečně končit. Zítra ještě ukazuje předpověď 19 až 23 stupňů na moři. Zítra ještě ukazuje předpověď 19 až 23 stupňů na moři. Zítra ještě ukazuje předpověď 19 až 23 stupňů na Moravě, hlavně na té jižní až ukazuje předpověď 19 až 23 stupňů na Moravě, hlavně na té jižní až předpověď 19.

0: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha.
0: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v
0: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu?
0: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na
0: Broučku, kudy jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky.
0: Jsi přiletěl?
1: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bez profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkovém domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravaří a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík. Prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping. 16. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciální. Čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. Plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a jsme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centra akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínsko. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Větší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Svolavě, více na Outlet Moravia CZ.

0: je to každý na outletmoravia.cz. Svolujeme to každý den a zase znova. CZ. Svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Jasně. Svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Jasně. Někdy je svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Jasně. Někdy je potřeba zajet do Svenka každý den a zase znova zážitek. Jasně. Někdy je potřeba zajet do Svenkár třeba a zase znova zážitek. Jasně. Někdy je potřeba zajet do Svenkár třeba na přezutí a zážitek. Jasně. Někdy je potřeba zajet do Svenkár třeba na přezutí. Taky spolehá zajet do Svenkár třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Kár třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Třeba na přezutí. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Taky spoléháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár.
1: Svenkár Ostrava.
0: Ve svém životě na profíky? Díky Svenkár.
1: Svenkár Ostrava. Autorizovaný.
0: Díky Svenkár.
1: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo.
0: Díky Svenkár.
1: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionál. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionál. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Svenkar.cz. Radio CZ.

0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vypij. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz. Na www.bushman.cz.
1: Je broučku kudy.
0: Bushman.cz.
1: Je broučku kudy si přiletěl?
2: Je.

0: Inspirující. Inspirující prostředí. Inspirující prostředí. Inspirující prostředí.
1: Kolegové.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A
1: na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si.
0: Šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a
0: jim je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně
0: pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci. Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve.
1: A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve.
1: Najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: Zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bez ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na naš region.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bez.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách.
1: Vše rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Rád.
1: A přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Radioblaník.cz. To je bezva práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Bezva
0: práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce. Bezva práce. Bezva práce.

prostě si rozumíš, nejen si. Si prostě si rozumíš, nejen snad ne a si prostě si rozumíš, nejen snad ne asi ví, prostě si rozumíš, nejen snad ne asi vím, si rozumíš, nejen snad ne asi vím, kudy blíž, kudy blíž.

který štěstím brečí tím, co je sem, co je smích, který štěstím brečí tím, co je sem, co je smích, který štěstím brečí.

ty si tím, co je šťastné si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

Největší láska letních lásek vím, že si má největší láska letních lásek jsem, že si má největší láska.

0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.

Pokým krásne svitá.

krásne si. Pokým krásne si tá. Pokým krásne si tá. Prosím.

včerejší povídání najdete na webu radioblaník.cz. Uzavírkou, no a celé včerejší povídání najdete na webu radioblaník.cz. A celé včerejší povídání najdete na webu radioblaník.cz v kategorii podcast. Povídání najdete na webu radioblaník.cz v kategorii podcasty. No a s Honzou na webu radioblaník.cz v kategorii podcasty. No a s Honzou radioblaník.cz v kategorii podcasty. No a s Honzou živě na Blaníku blaník.cz v kategorii podcasty. No a s Honzou živě na Blaníku zase v úterý pošet v kategorii podcasty. No a s Honzou živě na Blaníku zase v kategorii podcasty. No a s Honzou živě na Blaníku zase v úterý po 16. hodině. No a s Honzou živě na Blaníku zase v úterý po 16. hodině. Rádio. Živě na Blaníku zase v úterý po 16. hodině. Rádio Blaník. Zase v úterý po 16. hodině. Rádio Blaník. No a pokud je čas po 16. hodině. Rádio Blaník. No a pokud je čas 16. hodině. Rádio Blaník. No a pokud je čas na dobré kafe. Rádio Blaník. No a pokud je čas na dobré kafe, tak já si myslím. Rádio Blaník. No a pokud je čas na dobré kafe, tak já si myslím. No a pokud je čas na dobré kafe, tak já si myslím, že přišla. No a pokud je čas na dobré kafe, tak já si myslím, že přišla ta správná chvíle. Proto je čas na dobré kafe, tak já si myslím, že přišla ta správná chvíle. Myslím, že přišla ta správná chvíle, protože za chvíli vám k tomu zahrajeme ještě Lucku, že přišla ta správná chvíle, protože za chvíli vám k tomu zahrajeme ještě Lucku Bílou a právě správná chvíle, protože za chvíli vám k tomu zahrajeme ještě Lucku Bílou, ale protože za chvíli vám k tomu zahrajeme ještě Lucku Bílou a právě písničku, která se jmenuje úplně. Za chvíli vám k tomu zahrajeme ještě Lucku Bílou a právě písničku, která se jmenuje úplně stejně. K tomu zahrajeme ještě Lucku Bílou a právě písničku, která se jmenuje úplně stejně. Ještě Lucku Bílou a právě písničku, která se jmenuje úplně stejně. Víc nebo úplně stejně.

0: Simona Garfunkel a písnička Mrs. Robinson. Rádio Blaník s vámi ve středu krátce po půl šesté.
1: Liberec.

0: každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Posázaví. Kávuj.cz. Kávuj.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, kabačkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj, různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák, čaj, různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Paní ředitelko.
1: 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom
1: 10. Až do 13. října. Kaufland.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Do 13. října. Kaufland.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
1: Jina. Kaufland.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
1: Kaufland.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: A na chviličku.
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
4: Musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko? Je pro vás předvýběr a
2: rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Je to na
6: vašem
2: riziku. Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Je to na vašem riziku.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
2: Je to na vašem
6: riziku.
5: Přijmete to riziko?
2: Je to na vašem
7: riziku.
8: Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo mění nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním.

0: Rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až po městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědč a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jíte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 10 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Vezmi svůj osud do
0: Honda. The power of dreams.
1: Vezmi svůj osud.
0: Power of dreams.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
0: Za dreams.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti na milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/ dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/. Soutěž trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/. Soutěž. Listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/. Soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/ soutěž. Lech na allegro.cz/smart/ soutěž.
2: Bez navýšení.
0: Z/smart/ soutěž.
2: Bez navýšení.
0: / soutěž.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň, už to nejde. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň, už to nejde. V Ačkách teď bez navýšení a za 0%. Prostě míň, už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky čení a za 0%. Prostě míň, už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte 0%. Prostě míň, už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy. Prostě míň, už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus aštky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 máte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 8. A máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800 navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledat.
2: Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte
2: AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte.

0: Nebogýň.
1: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup
0: Nebogýň.
1: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České. Pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České Praží. Máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České pražírny Kofíl na 3000 korun na nákup kávy od České pražírny Kofíl 3000 korun na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví. Kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
0: Tak,
1: od České pražírny Coffee Limit z Posázaví.
0: Tak, hodně štěstí.
1: Pražírny Coffee Limit z Posázaví.
0: Tak, hodně štěstí.
2: Víc.
1: Limit z Posázaví.
0: Tak, hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Posázaví.
0: Tak, hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
0: Každý. Tak, hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
0: Každé. Hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 štěstí.
2: Víc nebo míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin.
2: Víc nebo míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin.
2: Míň.
0: Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás na Blaníku. Každé všední dopoledne v 10 hodin. U nás na Blaníku. Všední dopoledne v 10 hodin. U nás na Blaníku.
3: 100 lidí.
0: Ne v 10 hodin. U nás na Blaníku.
3: 100 lidí.
0: 100 chutí. U nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
0: U nás na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
0: Na Blaníku.
3: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
4: Pražíme pro každého.
3: Kofíl 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme.
4: Pražíme pro každého.
3: Kofíl Limit.
4: Od 100 chutí, nerozlišujeme.
3: Pražíme pro každého.
4: Kofíl Limit.
3: Od 100 chutí, nerozlišujeme.
4: Pražíme pro každého.
3: Kofíl Limit.
4: Octivá čerstvá káva,
3: pražíme.
4: Pražíme pro každého.
3: Kofíl Limit.
4: Octivá čerstvá káva, pražená v Posázaví.
3: Pražíme pro

0: nebo volejte 800 110 800.
1: Hledáte inspiraci na babí?
0: Volejte 800 110 800.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu
0: 110 800.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu. Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablko. Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty. Vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chuť. Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chuť. Desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recept. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za radost. S Penny kartou jen za 9,90. Penny kartou jen za 9,90. 9,90.
2: Máte příznat. Máte příznaky. Máte příznaky COVID-19. Máte příznaky COVID-19? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 60. Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 60. Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 60. Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronickou? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? 5 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestovali nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí. Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včas svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře testuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je včasná návštěva lékaře je důležitá. Návštěva lékaře je důležitá. Lékaře je důležitá. Důležitá.
3: Co vaše? A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Ne. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jen úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko praku.
3: Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď.
3: Předávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k...
3: Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
3: Jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko...

0: Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstov... Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špič právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte... Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získ NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu... Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. Nn korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Přemýšlíte?
0: NN.cz. NN. Na vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně?
0: NN. Na vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: NN. Na vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište...
0: Vás záleží.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspirativní? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a jen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější bo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trend.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž tak grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každý zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
1: Siko.cz.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste už...
1: CZ.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový
2: Já jsem nevinný.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál.
2: Nej.

0: jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Nový komediální seriál.
0: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Nový komediální seriál Jana Prušinovského.
0: Justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra.
0: Dlouho neměli.
1: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka. Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha, Benka.
1: Komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha, Benka.
1: Svězeňál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha, Benka.
1: Svězeňského Prušinovského a Petra Kolečka.
2: Bacha, Benka.
1: Svězeňského prostředí a Petra Kolečka.
2: Bacha, Benka.
1: Svězeňského prostředí.
3: Tady je všechno všech.
1: Kolečka.
2: Bacha, Benka.
1: Svězeňského prostředí.
3: Tady je všechno všech.
2: Benka.
1: Svězeňského prostředí.
3: Tady je všechno všech. Tady je kolko jastým.
1: Svězeňského prostředí.
3: Tady je všechno všech. Tady je kolko jastým more.
1: Od jeho prostředí.
3: Tady je všechno všech. Tady je kolko jastým more.
1: Oddíl B.
3: Tady je všechno všech. Tady je kolko jastým more.
1: Oddíl B.
3: Oddíl všechno všech. Tady je kolko jastým more.
1: Oddíl B. Od 9. října.
3: Tady kolko jasný more.
1: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Od 9. října pouze na OnePlay.
4: 2+1 zdarma na...
1: Od 9. října pouze na OnePlay.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku...
1: Zína pouze na OnePlay.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta...
1: Pouze na OnePlay.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta... Tak to se vy... 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette pleťovou kosmetiku v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus v drogerii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodej Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz. Vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz. Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie.cz. I na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Udělejte ze své zahrady balkon.
4: tetadrogerie.cz.
5: Udělejte ze své zahrady balkon.
4: CZ.
5: Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy. Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj. Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšlí. Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělý. Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmiti nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království hotový ráj. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Zahradnictví s pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete a dá se spomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete a dá se sníst, království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a druhů rostlin, co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte, co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte, zahradnictví a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte, zahradnictví spomyšl.cz, vše na kupte odist, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů.

0: www.spomysl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomysl. Skutečné zřet. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomysl. Skutečné zakupte online s doručením až domů. Zahradnictví Spomysl. Skutečné zahradnictví. Doručením až domů. Zahradnictví Spomysl. Skutečné zahradnictví.
1: Kaufland Card X.
0: Zahradnictví Spomysl. Skutečné zahradnictví. Zahradnictví Spomysl. Skutečné zahradnictví.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Skutečné zahradnictví.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch meč extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října 90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Října. Kaufland. Kaufland.
2: Pohodové české. Pohodové české rádio.

na čase být. Dle mincání, dostal do bývání, teď je na čase být. Dle dostal do bývání, teď je na čase být. Dlaník rád. Do bývání, teď je na čase být. Dlaník rádio. Čase být. Dlaník rádio. Dlaník rádio. Dlaník rádio. Rádio.

0: Blaníku dál hezky česky. Rádio Blaník. Ale hlavně na Blaníku dál hezky česky. Rádio Blaník. Na Blaníku dál hezky česky. Rádio Blaník. Dál hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohod. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Rádio.

bláznivým nápadům teď na Blaníku. Hej Bianku a písnička Sláva bláznivým nápadům teď na Blaníku. Hej Bianku a písnička Sláva bláznivým nápadům teď na Blaníku. Osku a písnička Sláva bláznivým nápadům teď na Blaníku. 18. hodina Sláva bláznivým nápadům teď na Blaníku. 18. hodina, ta se nám přiblíznivým nápadům teď na Blaníku. 18. hodina, ta se nám přiblížila nápadům teď na Blaníku. 18. hodina, ta se nám přiblížila a těšte se teď na Blaníku. 18. hodina, ta se nám přiblížila a těšte se taky na krásný duel. 18. hodina, ta se nám přiblížila a těšte se. 18. hodina, ta se nám přiblížila a těšte se taky na krásný duet. Marina, ta se nám přiblížila a těšte se taky na krásný duet. Marie přiblížila a těšte se taky na krásný duet. Marie Rotrové a Jiřího Bartoška a těšte se taky na krásný duet. Marie Rotrové a Jiřího Bartošky. Těšte se taky na krásný duet. Marie Rotrové a Jiřího Bartošky. Klíč pro štěstí. Marie Rotrové a Jiřího Bartošky. Klíč pro štěstí. A Jiřího Bartošky, klíč pro štěstí. A Jiřího Bartošky, klíč pro štěstí. Bartošky, klíč pro štěstí. Pro štěstí.

0: Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží.
2: Vítkovice a Opava.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty
2: Opava.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Ží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás.
1: Října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
1: Řádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče.
1: I v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná.
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce.
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostravu nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futuru. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Neváhejte.
0: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Neváhejte. Nakupujte na
0: CZ. Ostrava u Futura.
3: Neváhejte. Nakupujte na letuška.
0: Ostrava u Futura.
3: Neváhejte. Nakupujte na letuška.cz. Neváhejte. Nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Kupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr let. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpřenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz váš průvodce svět a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz váš průvodce svět, když ji potřebujete. Letuška.cz váš průvodce světem. Letujete. Letuška.cz váš průvodce světem. Letuška.cz Letuška.cz váš průvodce světem. Letuška.cz váš průvodce světem. Letuška.cz víc než jen letenka. Letuška.cz víc než jen letenka. Letuška.cz víc než jen letenka. CZ víc než jen letenka. Jen letenka.

0: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít...
1: Za každého počasí.

A ještě duet Standy Hloška. Kašlu i na městí. A ještě duet Standy Hloška Petra Kotva. I na městí. A ještě duet Standy Hloška Petra Kotva. A ještě duet Standy Hloška Petra Kotvalda. A ještě duet Standy Hloška Petra Kotvalda. A ještě duet Standy Hloška Petra Kotvalda. Standy Hloška Petra Kotvalda. Petra Kotvalda.

Dobrá volba. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové sauny. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové. Bazén, sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně. Taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš. Po snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš. Po budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel, Jura Hotel, jednou

0: Kolona má přes 2 kilometry. V Rudné ulici u křižovatky se Závodní pruh kolona má přes 2 kilometry. V Rudné ulici u křižovatky se Závodní se srazilo osobní auto má přes 2 kilometry. V Rudné ulici u křižovatky se Závodní se srazilo osobní auto se skútrem. V Rudné ulici u křižovatky se Závodní se srazilo osobní auto se skútrem. V Rudné ulici u křižovatky se Závodní se srazilo osobní auto se skútrem. Tady si postojíte v ulici u křižovatky se Závodní se srazilo osobní auto se skútrem, tady si postojíte v obou směrech. Se Závodní se srazilo osobní auto se skútrem, tady si postojíte v obou směrech. A srazilo osobní auto se skútrem, tady si postojíte v obou směrech. A pozor dejte na první auto se skútrem, tady si postojíte v obou směrech. A pozor dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Kútrem, tady si postojíte v obou směrech. A pozor dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Víci postojíte v obou směrech. A pozor dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde auto v obou směrech. A pozor dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem. A pozor dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde auto srazilo cyklistu. Přejeme vám. Pozor dejte na Prostějovsku mezi Stínavou a Vícovem, kde auto srazilo cyklistu. Přejeme vám šťastnou cestu mezi Stínavou a Vícovem, kde auto srazilo cyklistu. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez Stínavou a Vícovem, kde auto srazilo cyklistu. Přejeme vám šťastnou cestu hlavem, kde auto srazilo cyklistu. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný večer. Jsou tu dny, to srazilo cyklistu. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný večer. Jsou tu dnešní to. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný večer. Jsou tu dnešní poslední zprávy. Vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný večer. Jsou tu dnešní poslední zprávy. Cestu hlavně bez nehod a mějte krásný večer. Jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Šťastnou cestu
0: bez nehod a mějte krásný večer. Jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace.
0: Krásný večer, jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.
0: Poslední zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Kvalitní.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace. Domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá. Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu.
3: Jasně, přehledně.
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu.
3: Přehledně.
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu.
3: Přehledně.
2: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu. Rybáři na Pálavě. Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu. Rybáři na Pálavě soutěžící průkaz platí jen u voleb do Senátu. Rybáři na Pálavě soutěží v lovu kaprů. Platí jen u voleb do Senátu. Rybáři na Pálavě soutěží v lovu kaprů. Senátu. Rybáři na Pálavě soutěží v lovu kaprů. Rybáři na Pálavě soutěží v lovu kaprů. Další kolo extraligy. Rybáři na Pálavě soutěží v lovu kaprů. Další kolo extraligy nabídne soutěží v lovu kaprů.

Další kolo extraligy nabídne bitvu gigantů. Kaprů. Další kolo extraligy nabídne bitvu gigantů. Další kolo extraligy nabídne bitvu gigantů. Další kolo extraligy nabídne bitvu gigantů. Extraligy nabídne bitvu gigantů. Bitvu gigantů.

Ještě duet Richard Krajčo a Sima Martausová. A ještě duet Richard Krajčo a Sima Martausová. A ještě duet Richard Krajčo a Sima Martausová. Ještě duet Richard Krajčo a Sima Martausová. Richard Krajčo a Sima Martausová. Martausová. Ale hlavně... Ale hlavně na Blaníku dále hezky česky. Ale hlavně na

0: musíš. Jurahotel.cz.
1: Ford.
0: Pořád musíš. Jurahotel.cz.
1: Ford.
0: Pořád musíš. Jurahotel.cz.
1: Ford. Ford malý a...
0: Jurahotel.cz.
1: Ford.
0: Ford malý a... CZ.

0: Senátu.
1: Ve volební místnosti.
0: Jakkoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti.
0: České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti zároveň obdržíte.
0: Kde probíhají volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti zároveň obdržíte úplnou sadu hlasů.
0: Volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti zároveň obdržíte úplnou sadu hlasovaců. Ve volební místnosti zároveň obdržíte úplnou sadu hlasovacích lístků. Ve volební místnosti zároveň obdržíte úplnou sadu hlasovacích lístků. V Řehy Dolní Novomlýnské zároveň obdržíte úplnou sadu hlasovacích lístků. V Řehy Dolní Novomlýnské nádrže obdržíte úplnou sadu hlasovacích lístků. V Řehy Dolní Novomlýnské nádrže úplnou sadu hlasovacích lístků. V Řehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských hlasovacích lístků. V Řehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. V Řehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. V Řehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu Komlínské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kapře pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Tu obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 140 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají. Tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop 4 prů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Kromě 2 hodin a závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili non-stop 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale taky z Větnamu 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale taky z Větnamu denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale taky z Větnamu nebo Nového Zélandu. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale taky z Větnamu nebo Nového Zélandu. Jak napsali i rybáři z Polska, Slovenska, ale taky z Větnamu nebo Nového Zélandu. Jak napsali Novinky.cz. Polska, Slovenska, ale taky z Větnamu nebo Nového Zélandu. Jak napsali Novinky.cz. Nepál u Nového Zélandu. Jak napsali Novinky.cz. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní. Jak napsali Novinky.cz. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Novinky.cz. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nadále Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nadále dál zůstává pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nadále dál zůstává pohřešováno víc po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nadále dál zůstává pohřešováno víc než 5000 ničivých povodní z konce srpna. Nadále dál zůstává pohřešováno víc než 5200 lidí ze srpna. Nadále dál zůstává pohřešováno víc než 5200 lidí, mezi nimi i 100. Nadále dál zůstává pohřešováno víc než 5200 lidí, mezi dál zůstává pohřešováno víc než 5200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Pohřešováno víc než 5200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26 víc než 5200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26. srpna 200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26. srpna zasáhlí mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 i stovky cizinců. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 tisíc cizinců. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 tisíc lidí. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili 20. srpna zasáhly téměř 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně zasáhly téměř 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce až 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce domů tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce domů a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce domů. Hned dvě předehrávky načnou program zničili přibližně 7,5 tisíce domů. Hned dvě předehrávky načnou program 9. přibližně 7,5 tisíce domů.

0: Příjemný Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
1: Volby 2000.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
1: Volby 2.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
1: Volby 2026.
0: Večer přeje Eliška Votrubová.
1: Volby 2026.
0: Votrubová.
1: Volby 2026.
0: V komunálních volbách voličský
1: Volby 2026.
0: V komunálních volbách voličský průkaz neplatí
1: 2026.
0: V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete
1: 2026.
0: V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete
1: 2026.
0: V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami bydliště? Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? V volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlím. Mluvčí vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adams nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler. Jak je to s volbami do Senátu? Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
2: Na voličský průkaz.
0: Volbami do Senátu vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
2: Na voličský průkaz.
0: Vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
2: Na voličský průkaz je však možné hlasovat.
0: Rezortu vnitra Adam Rezler.
2: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu.
0: Ale Adam Rezler.
2: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště v volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém tu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebyl a volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, zastupitelský úřad může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu. Úřad může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu. Může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.

0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v...
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Karvin.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Karviné v Žižkově ulici na Kruhovém.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Karviné v Žižkově ulici na Kruhovém objezdu.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v Karviné v Žižkově ulici na Kruhovém objezdu, kde policie...
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte v Karviné v Žižkově ulici na Kruhovém objezdu, kde... Pozor, dejte v Karviné v Žižkově ulici na Kruhovém objezdu, kde policie vyšetřuje srážku dvou osob. V Karviné v Žižkově ulici na Kruhovém objezdu, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Na Žižkově ulici na Kruhovém objezdu, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Na D1 na Kruhovém objezdu, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Na D1 na objezdu, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Na D1 na 317 policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Na D1 na 317. kilometru ve směru srážku dvou osobních aut. Na D1 na 317. kilometru ve směru na Ostravu osobních aut. Na D1 na 317. kilometru ve směru na Ostravu v místě dopravní aut. Na D1 na 317. kilometru ve směru na Ostravu v místě dopravního omezení. Na 317. kilometru ve směru na Ostravu v místě dopravního omezení. 317. kilometru ve směru na Ostravu v místě dopravního omezení. Je nehoda blokem kilometru ve směru na Ostravu v místě dopravního omezení je nehoda blokovaný směru na Ostravu v místě dopravního omezení je nehoda blokovaný je jeden pruh kolona má přes místě dopravního omezení je nehoda blokovaný je jeden pruh kolona má přes 2 kilometry omezení je nehoda blokovaný je jeden pruh kolona má přes 2 kilometry v Rudné ulici je nehoda blokovaný je jeden pruh kolona má přes 2 kilometry v Rudné ulici blokovaný je jeden pruh.

0: my, Ostrava Vítkovic malý a velký, na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava, na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Mega
0: Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava. Jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Mega sekáč Ostrava
0: tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Mega

0: Hned dvě předehrávky načnou program 9. kola Hokej tisíce domů. Hned dvě předehrávky načnou program 9. kola. Hned dvě předehrávky načnou program 9. kola hokejové extraligy. Pražská Sparta změří síly s brněnskou kometou. Oba giganti se budou extraligy. Oba giganti se budou chtít po nepřesvědčivém vstupu do sezóny zlepšit chuť. Hrát se bude zítra v půl sedmé večere. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď už vám bude hrát Jirka.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
3: Jirka Frélich na rádiu Blaník. Budeme hrát a taky povídat. Tvůj muž jednou v budoucnu bude pod pantoflem?
0: Já doufám, že ne.
3: Tvůj muž jednou v budoucnu bude pod pantoflem? Já doufám, že ne. Tak za chvíli, co to bude pod pantoflem?
0: Já doufám, že ne. Tak za chvíli, co to je pod pantoflák? Kde se to vzalo?
3: Radio Blaník. Za pár vteřin.

0: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Krásný.
0: Rádio Blaník. Počasí.
1: Krásný podvečer vám.
0: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna.
0: Počasí. Rádio
1: Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pecho. Rádio Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová.

Za pár vteřin 18. hodina tady... Za pár vteřin 18. hodina tady je Bílá královna. Za pár vteřin 18. hodina tady je Bílá královna Standa Hloďka. Za pár vteřin 18. hodina tady je Bílá královna Standa Hložek Petr Kot. Za pár vteřin 18. hodina tady je Bílá královna Standa Hložek Petr Kotwald. Vteřin 18. hodina tady je Bílá královna Standa Hložek Petr Kotwald. A my vám hrajeme. Ta hodina tady je Bílá královna Standa Hložek Petr Kotwald. A my vám hrajeme z Blaníku. Tady je Bílá královna Standa Hložek Petr Kotwald. A my vám hrajeme z Blaníku. Hezky česky. Královna Standa Hložek Petr Kotwald a my vám hrajeme z Blaníku. Hezká Hložek Petr Kotwald a my vám hrajeme z Blaníku. Hezky česky. Kotwald a my vám hrajeme z Blaníku. Hezky česky. A my vám hrajeme z Blaníku. Hezky česky. Hrajeme z Blaníku. Hezky česky. Hezky česky.

Uherské rádio.

0: ovládat. Ale proč je symbolem domává se partnerkou nebo partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácínkou nebo partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pan partnerem ovládat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel ovládat? Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel? Existuje symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel? Existuje jedna taková stará krásná domácí nadvlády zrovna pantofel? Existuje jedna taková stará krásná legenda nadvlády zrovna pantofel? Existuje jedna taková stará krásná legenda už pantofel? Existuje jedna taková stará krásná legenda už český časopis? Existuje jedna taková stará krásná legenda už český časopis z roku 19? Jedna taková stará krásná legenda už český časopis z roku 1920? Stará krásná legenda už český časopis z roku 1926? Předná legenda už český časopis z roku 1926 přetiskl příběh už český časopis z roku 1926 přetiskl příběh orský časopis z roku 1926 přetiskl příběh o rytíři, který se měl z roku 1926 přetiskl příběh o rytíři 1926 přetiskl příběh o rytíři, který se měl účastnit jednoho 6 přetiskl příběh o rytíři, který se měl účastnit jednoho turnaje. Přetiskl příběh o rytíři, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíř běh o rytíři, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papež účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec na rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec napřil nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec napřilbu připevnil pan papeže nebo císaře, jenže on si nakonec napřilbu připevnil pantoflík nebo císaře, jenže on si nakonec napřilbu připevnil pantoflíček se, jenže on si nakonec napřilbu připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim před on si nakonec napřilbu připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Konec napřilbu připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptá pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali zda své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali zda mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali zda stojí pod papežskou berlou nebo cítím hrozila. Když se ho zeptali zda stojí pod papežskou berlou nebo císařila. Když se ho zeptali zda stojí pod papežskou berlou nebo císařským žezlem. Když se ho zeptali zda stojí pod papežskou berlou nebo císařským žezlem, měl odpovědět pod pantoflem. No a když turnaj vyhrál, císařova dcera mu udala pantoflem. No a když turnaj vyhrál, císařova dcera mu údajně řekla, že ho sice nikdo nedokáže přemoci, ale je přeci jen pod pantoflem.
1: Nicméně, jestli výraz skutečně vznikl kvůli rytíři s pantoflem na helmě, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná

0: míři s pantoflem na helmě, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná právě s pantoflem na helmě, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná právě proto torče na helmě, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná právě proto torčení přežilo, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná právě proto torčení přežilo. Ale představa je to krásná. A možná právě proto torčení přežilo dodnes, protože doba se změnila. Krásná. A možná právě proto torčení přežilo dodnes, protože doba se změnila. A možná právě proto torčení přežilo dodnes, protože doba se změnila. Rytíři zmizeli, proto torčení přežilo dodnes, protože doba se změnila. Rytíři zmizeli, ale pantoflí přežilo dodnes, protože doba se změnila. Rytíři zmizeli, ale pantofle, protože doba se změnila. Rytíři zmizeli, ale pantofle. Pantofle máme doma pořád. Doba se změnila, rytíři zmizeli, ale pantofle máme doma pořád. Změnila, rytíři zmizeli, ale pantofle máme doma pořád.
1: Tak to je pravda, díky.
0: Rytíři zmizeli, ale pantofle máme doma pořád.
1: Tak to je pravda, díky, Samiro.
0: Ale pantofle máme doma pořád.
1: Tak to je pravda, díky, Samiro.
2: Samira na
0: pantofle máme doma pořád.
1: Tak to je pravda, díky, Samiro.
2: Samira.
0: Pantofle máme doma pořád.
1: Tak to je pravda, díky, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
0: Doma pořád.
1: Tak to je pravda, díky, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se?
1: Tak to je pravda, díky, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se říká?
1: Díky, Samiro.

0: More Than Talking, You My Heart. More Than Talking, You My Heart, You My Soul. More Than Talking, You My Heart, You My Soul. Si moje srdce. More Than Talking, You My Heart, You My Soul. Si moje srdce, si moje duše. More Than Talking, You My Heart, You My Soul. Si moje srdce, si moje duše. Na rádiu Blaník. Talking, You My Heart, You My Soul. Si moje srdce, si moje duše. Na rádiu Blaník. You My Heart, You My Soul. Si moje srdce, si moje duše. Na rádiu Blaník. Pojďme, You My Soul. Si moje srdce, si moje duše. Na rádiu Blaník. Pojďme se podívat. Si moje srdce, si moje duše. Na rádiu Blaník. Pojďme se podívat na to, co si moje duše. Na rádiu Blaník. Pojďme se podívat na to, proč se říká duše. Na rádiu Blaník. Pojďme se podívat na to, proč se říká, že někdo. Rádiu Blaník. Pojďme se podívat na to, proč se říká, že někdo pod pantlík. Pojďme se podívat na to, proč se říká, že někdo pod pantoflem. Pojďme se podívat na to, proč se říká, že někdo pod pantoflem. Se podívat na to, proč se říká, že někdo pod pantoflem. To, proč se říká, že někdo pod pantoflem.
1: Proč se říká,
0: že někdo pod pantoflem.
1: Proč se říká, co se
0: říká, že někdo pod pantoflem.
1: Proč se říká, co se říká,
0: někdo pod pantoflem.
1: Proč se říká, co se říká,
2: na rádiu Blaník.
0: Toflem.
1: Proč se říká, co se říká,
2: na rádiu Blaník.
0: Samir.
1: Proč se říká, co se říká,
2: na rádiu Blaník.
0: Samira.
1: Proč se říká, co se říká,
2: na rádiu Blaník.
0: Samira.
1: Co se říká,
2: na rádiu Blaník.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
3: Kdy
1: říká,
2: na rádiu Blaník.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
2: Na rádiu Blaník.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
3: Když je někdo pod
2: rádiu Blaník.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
3: Když je někdo pod
2: pantoflem.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
3: Když je někdo pod pantoflem, znamená to.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
3: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma.
0: By nám to mohla vysvětlit.
3: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš.
0: Vysvětlit.
3: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš ne. Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem. O to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem ovládat. Nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem ovládat. Ale proč je symbolem a nechává se partnerkou nebo partnerem

0: se říká.
1: A Samira zase...
0: A ne, proč se říká, co se říká.
1: A Samira zase zítra...
0: Proč se říká, co se říká.
1: A Samira zase zítra...
0: Říká, co se říká.
1: A Samira zase zítra, buď po desáté...
0: Co se říká.
1: A Samira zase zítra, buď po desáté hodině dopolední, anebo právě...
0: Říká.
1: A Samira zase zítra, buď po desáté hodině do... A Samira zase zítra, buď po desáté hodině dopolední, anebo právě kolem osmnácté. Zase zítra, buď po desáté hodině dopolední, anebo právě kolem osmnácté. Buď po desáté hodině dopolední, anebo právě kolem osmnácté. A my si na Blaníku... ...té hodině dopolední, anebo právě kolem osmnácté. A my si na Blaníku teď polední, anebo právě kolem osmnácté. A my si na Blaníku teď hrajeme dál hezky česky, tady je... Nebo právě kolem osmnácté. A my si na Blaníku teď hrajeme dál hezky česky, tady je... Osmnácté. A my si na Blaníku teď hrajeme dál hezky česky, tady je Lucka Vondráčka. A my si na Blaníku teď hrajeme dál hezky česky, tady je Lucka Vondráčková a za chvíli. A my si na Blaníku teď hrajeme dál hezky česky, tady je Lucka Vondráčková a za chvíli i Věra Špinarová. Blaníku teď hrajeme dál hezky česky, tady je Lucka Vondráčková a za chvíli i Věra Špinarová. Dál hezky česky, tady je Lucka Vondráčková a za chvíli i Věra Špinarová. Tady je Lucka Vondráčková a za chvíli i Věra Špinarová.
2: Dešť.
1: Vondráčková a za chvíli i Věra Špinarová.
2: Dešť, když se spouští.
1: A za chvíli i Věra Špinarová.
2: Dešť, když se spouští zví.
1: I Věra Špinarová.
2: Dešť, když se spouští zví.
1: Špinarová.
2: Dešť, když se spouští z výšky mraků. Dešť, když se spouští z výšky mraků. A pak blouma.
3: Dešť, když se spouští.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Česky.
1: Rádio Blaní.

se doma v rodné Železné Rudě na Šumavě odehraje hned několik koncertů po sobě. V rodné Železné Rudě na Šumavě odehraje hned několik koncertů po sobě. A v Rudě na Šumavě odehraje hned několik koncertů po sobě. A vstupenky. Šumavě odehraje hned několik koncertů po sobě. A vstupenky. Už začne několik koncertů po sobě. A vstupenky. Už začne prodávat doslova a do písmen koncertů po sobě. A vstupenky. Už začne prodávat doslova a vstupenky. Už začne prodávat doslova a do písmene za pár minut. Tak si užijete vstupenky. Už začne prodávat doslova a do písmene za pár minut. Tak si užijete všechny ty krásné. Už začne prodávat doslova a do písmene za pár minut. Tak si užijete všechny ty krásné písničky. Prodávat doslova a do písmene za pár minut. Tak si užijete všechny ty krásné písničky. Slova a do písmene za pár minut. Tak si užijete všechny ty krásné písničky. Obuj si mi pár minut. Tak si užijete všechny ty krásné písničky. Obuj si mi boty. Tak si užijete všechny ty krásné písničky. Obuj si mi boty. Všechny ty krásné písničky. Obuj si mi boty. Jestli mě. A třeba krásné písničky. Obuj

listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na Blaníku nemůžeme, to bude 5 let, co nás Meky opustil.

0: Třeba právě tuto, která vznikla právě pro ten...
1: Podrobnosti o chystaném koncertu Marka Ztraceného za chvíli.

0: všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, tetětice ukromní sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, tetětice ukromně říže. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, tetětice ukromně říže. Ploty dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, tetětice ukromně říže. Ploty dobrý, cháme i montujeme. Ploty dobrý, tetětice ukromně říže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, ploty dobrý, tetětice ukromně říže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, tetětice ukromně říže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno do tetětice ukromně říže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Máš doma bože. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Máš doma bordel kovový. Rozběrnej drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Dovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot, teďce u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot, Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. A ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Tak co, už víš?
0: Drdašrot.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na
0: tvrzená skla.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Jdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky 59 a obaly od 79.

celý nadcházející víkend. Po celý nadcházející víkend vám proto bude. Po celý nadcházející víkend vám proto budeme roz. Po celý nadcházející.

Věra Špinarová. Věra Špinarová. Věra Špinarová, píseň svou. Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. No možná si říkáte, Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. No možná si říkáte, tenkrát Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. No možná si říkáte, ten svou mi tenkrát hrál. No možná si říkáte, tenkrát nám hrál Marek tenkrát hrál. No možná si říkáte, tenkrát nám hrál Marek Ztracený a bylo to na Pražskál. No možná si říkáte, tenkrát nám hrál Marek Ztracený a bylo to na Pražské. Tenkrát nám hrál Marek Ztracený a bylo to na Pražské letenské pláni. No a představte si, on hrál Marek Ztracený a bylo to na Pražské letenské pláni. No a představte si, ono uplyne pár Ztracený a bylo to na Pražské letenské pláni. No a představte si, ono uplyne pár měsíců a bylo to na Pražské letenské pláni. No a představte si, ono uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí na Pražské letenské pláni. No a představte si, ono uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí pláni. No a představte si, ono uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí pro změnu. Představte si, ono uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí pro změnu. Ono uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí pro změnu doma v rodné železné rudě. Uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí pro změnu doma v rodné železné rudě. A Marek Ztracený vystoupí pro změnu doma v rodné železné rudě. Naš Ztracený vystoupí pro změnu doma v rodné železné rudě. Na Šumavě odehraje hned pro změnu doma v rodné železné rudě. Na Šumavě odehraje hned několik

Rozdávat vstupenky na symfonickou noc sázející víkend vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském víkend vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecinky na symfonickou noc v pražském obecním domě. Symfonickou noc v pražském obecním domě. V pražském obecním domě. A v ním domě. Brva je ta. A přihodíme. Brva je ta. A přihodíme navíc ty. A přihodíme navíc ty nejhezčí mix. A přihodíme navíc ty nejhezčí mix. A přihodíme navíc ty nejhezčí mix. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme navíc

0: startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní pro Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od celními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever. Slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru na Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Den. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Za ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ.
1: Za vaše auto chce
0: Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ.
1: Za vaše auto chcete víc
0: na Outlet Moravia CZ.
1: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte
0: Moravia CZ.
1: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Auto. Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte, pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Autohity. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Autohity.cz. Do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz Vítkovic. www.autohity.cz
3: Počkej.
1: www.autohity.cz
3: Počkejte.
1: www.autohity.cz
3: Počkejte. Vy mi chcete říct
1: www.autohity.cz
3: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda
1: CZ.
3: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110. Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, chcete, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výběr 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá 10 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů.

Kodiaq. Skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 110 tisíc korun.

naší příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futurku, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futurku, další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenask.ostravskem.futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenask.eu. Kam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenask.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzenask. Můžeš nakoupit online na www.tvrzenask.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzenask. Online na www.tvrzenask.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzenask. EU. Tvrzenask.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzenask. EU. Největší e-shop z mobilní.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzenask. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím s dopravou zdarma. Jsme Tvrzenask. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím zdarma. Jsme Tvrzenask. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Tvrzenask. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Outlet EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Outlet Arena Moravia slaví největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Outlet Arena Moravia slaví mobilním příslušenstvím v Česku. Outlet Arena Moravia slaví osmý příslušenstvím v Česku. Outlet Arena Moravia slaví osmý roku. Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. A už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se spejí 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. Plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těší slev. V pátek startujeme

Blaník. Máme pro vás Jaroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Pro vás další výjimečný dárek. Výjimečný dárek.

0: programu Radio House 300 Cross Plus právě teď a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekolo.cz. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Brunta. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologická. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikova, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. Ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz stí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz Kovošrot. www.vašesběrna.cz www.vašesběrna.cz sběrna.cz

10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. 10.

nový plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává. Plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat.

Mám ploché nohy pod... Mám ploché nohy po tetě. Mám ploché nohy po tetě. Mám ploché nohy po tetě. A fanta... Mám ploché nohy po tetě. Mám ploché nohy po tetě. A fantazí po svém. Ploché nohy po tetě. A fantazí po svém strýci. Po tetě. A fantazí po svém strýci. A fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě. Zí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě. Tem strýci. Už dlouho šlapu po světě. Už dlouho šlapu po světě. A nevím, co mám o něm. Už dlouho šlapu po světě. A nevím, co mám o něm říci. O šlapu po světě. A nevím, co mám o něm říci. Světě. A nevím, co mám o něm říci. A nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval. A nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu. Co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu. Něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu. A pak se. Kdysi jsem sníval o Nilu. A pak se plavil po. Kdysi jsem sníval o Nilu. A pak se plavil po Vltavě. Jsem sníval o Nilu. A pak se plavil po Vltavě. O Nilu. A pak se plavil po Vltavě. A pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě. A pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů. Pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů. Po Vltavě. Já věřil spoustě omylů. Já věřil spoustě omylů. A dodnes nemám spoustě omylů. A dodnes nemám jasno v hlavě. Omylů. A dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno. A dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. A dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. V hlavě. Nemám jasno v hlavě. A nemám jasno v hlavě.

to nedohoním, to asi nedohoním, už to nedohoním, a honím, už to nedohoním, a nik, už to nedohoním, a nik, už to nedohoním, a nik, stáru a nik, to nedohoním.

já citově jsem založen, pane, já citově jsem založen, při smutku.

se s ironím, při smutných filmech se s ironím, a měl jsem taky málo, a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to ne. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Ty, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Jsme Blaník.
0: Blaník.

0: Sme Rádio Blaní. Sme Rádio Blaní.
1: Vaše pohodové.
0: Sme Rádio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Sme Rádio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Sme Rádio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio
0: Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Rádio Blaní.

Nevidí mi do hlavy. Nevidí mi do hlavy.

že může to být složitý, i když ty mi do duše, že může to být složitý, i když působí složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno f... I když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. I když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. Působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi to jednoduše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsoduše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy, všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví jak to. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví jak to mám. Za všemi těmi úsměvy, nikdo neví jak to mám. Ty úsměvy, nikdo neví jak to mám. Jak ze sebou by. Nikdo neví jak to mám. Jak ze sebou bojuju. Nikdo neví jak to mám. Jak ze sebou bojuju. Že problém to neví jak to mám. Jak ze sebou bojuju. Že to mám. Jak ze sebou bojuju. Že problém jsem já. Jak ze sebou bojuju. Že problém jsem já sám. Jak ze sebou bojuju. Že problém jsem já sám. Bojuju. Že problém jsem já sám. Troskota. Že problém jsem já sám. Troskota. Ví, že problém jsem já sám. Troskota. Víc než pluju jsem já sám. Troskota. Víc než pluju, jak těžký je rád. Troskota. Víc než pluju, jak těžký je ráno stát. Troskota. Víc než pluju, jak těžký je ráno stát. A nasadit. Víc než pluju, jak těžký je ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář. Pluju, jak těžký je ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář. Jak těžký je ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář. Vždyť ráno stát. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. A nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. Obuj si mi. Nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš. Obuj si mi. Tvář, vždyť to znáš.

0: vám hezky čest. Hrajeme vám hezky čest. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: písnička, která zazněla... Jde se ti líp. Písnička, která zazněla na pražské letenské... Písnička, která zazněla na pražské letenské pláně a všichni... Písnička, která zazněla na pražské letenské pláně a všichni zpívali společně s mačka, která zazněla na pražské letenské pláně a všichni zpívali společně... Zazněla... Na pražské letenské pláně všichni zpívali společně s Markem Ztraceným. Na pražské letenské pláně všichni zpívali společně s Markem Ztraceným. No a Marek z pražské letenské pláně všichni zpívali společně s Markem Ztraceným. No a Marek Ztracený ten sevenské pláně všichni zpívali společně s Markem Ztraceným. No a Marek Ztracený ten se všichni zpívali společně s Markem Ztraceným. No a Marek Ztracený ten se vrací domů v rodné společně s Markem Ztraceným. No a Marek Ztracený ten se vrací domů v rodné Železné Rudě na Ztraceným. No a Marek Ztracený ten se vrací domů v rodné Železné Rudě na Šumavě. No a Marek Ztracený ten se vrací domů v rodné Železné Rudě na Šumavě. Slíbil odehrát. Marek Ztracený ten se vrací domů v rodné Železné Rudě na Šumavě. Slíbil odehrát. Mezi se vrací domů v rodné Železné Rudě na Šumavě. Slíbil odehrát. Mezi 19. v rodné Železné Rudě na Šumavě. Slíbil odehrát. Mezi 19. v Železné Rudě na Šumavě. Slíbil odehrát. Mezi 19. v Šumavě slíbil odehrát mezi 19. červnem a 6. července. Byl odehrát mezi 19. červnem a 6. červencem. 19. červnem a 6. červencem příští rok. Série 7 koncertů pod červnem a 6. červencem příští rok. Série 7 koncertů pod širým nebem a 6. červencem příští rok. Série 7 koncertů pod širým červencem příští rok. Série 7 koncertů pod širým nebem. No a Marek Strak, série 7 koncertů pod širým nebem. No a Marek Ztracený, série 7 koncertů pod širým nebem. No a Marek Ztracený, tedy oznámil koncertů pod širým nebem. No a Marek Ztracený, tedy oznámil, že tu pod širým nebem. No a Marek Ztracený, tedy oznámil, že vstupem. No a Marek Ztracený, tedy oznámil, že vstupenky se začnou na ten. No a Marek Ztracený, tedy oznámil, že vstupenky se... Marek Ztracený, tedy oznámil, že vstupenky se začnou na tento koncert prodávat už dnes. Ztracený, tedy oznámil, že vstupenky se začnou na tento koncert prodávat už dnes. Tedy oznámil, že vstupenky se začnou na tento koncert prodávat už dnes.
1: Potí letenský pláně.
0: Oznámil, že vstupenky se začnou na tento koncert prodávat už dnes.
1: Potí letenský pláně a stadionu...
0: Vstupenky se začnou na tento koncert prodávat už dnes.
1: Potí letenský pláně a stadionu Eden
0: vyměním na tento koncert prodávat už dnes.
1: Potí letenský pláně a stadionu Eden vyměním desítky tisíc
0: koncert prodávat už dnes.
1: Potí letenský pláně a stadionu Eden vyměním desítky tisíc lidí a Potí letenský pláně a stadionu Eden vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za letenský pláně a stadionu Eden vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za stadionu Eden vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za louku naš. Vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za louku na Šumavě. Desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za louku na Šumavě. Říkal jsem si a obrovskou show a velký pódia za louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám velký pódia za louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtá louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli stereotyp. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli stereotyp. Tak jsem si říkal, že připravím, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli stereotyp. Tak jsem si říkal, že připravím něco se mnou nudili a měli stereotyp. Tak jsem si říkal, že připravím něco speciálního a protože jsem se narodil v Železné stereotyp, tak jsem si říkal, že připravím něco speciálního a protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, tak jsem si říkal, že připravím něco speciálního a protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem něco speciálního a protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem a protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem tam odsaď do velkého světa, protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem tam odsaď do velkého

0: Světa, plnit si v železné rudě na Šumavě, vyrazil jsem tam odsaď do velkého světa, plnit si sny a stále tam žiju. Tak jsem si říkal, že to udělám prostě.
1: Je to zajímavý, asi jsem se trefil reakci. Ani před týdnem, ani před

0: letenskou plání. Je to zajímavý, asi jsem se trefil prostě týdenem ani před letenskou plání. Je to zajímavý, asi jsem se trefil prostě fanouškům do vkusu. A chtějí být tak trochu blízko všichni pospolu a užít si.
1: Fanoušci Marka Ztraceného určitě jsou ve svém živlu, protože můžou kupovat vstupenky. Českovýří opět k volbám.

0: opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu.
0: Česko míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme.
0: Míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové.
0: K volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele. Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí. Tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí. A sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátu
1: si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou z obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vysednu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše po.
1: Reportéři budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše po.
1: Budou samozřejmě u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátorně u toho.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní.
2: A vy se tak jako první dozvíte vše posadné.
1: Komunální a senátní.
2: První dozvíte vše posadné.
1: Komunální a senátní volby.
2: Víte vše posadné.
1: Komunální a senátní volby 2026.
2: Ne.
1: Komunální a senátní volby 2026.
2: Na rádiu Blaní.
1: Komunální a senátní volby 2026.
2: Na rádiu Blaní.
1: Senátní volby 2026.
2: Na rádiu Blaní.
1: Volby 2026
2: na rádiu Blaník.
1: 2026
2: na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
3: Když u Blaník. Když uvidíte Albert. Když uvidíte Albert neporazitel. Když uvidíte Albert neporazitelné, levně. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřorazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo za 70. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová Krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze 4,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Máme ji.
3: Naš Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Máme ji.
5: Naši novou.
3: Dle srovnání k 30.9.
4: Máme ji.
5: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 30.9.
4: Máme ji.
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za
3: 709.
4: Máme ji.
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun. Máme ji.
5: Naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: Z baterií. Naši novou akuvrtačku.
4: Jen

0: nabíječkou v ceně a kuvertačku.
1: Jen za 799 korun.
0: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl na
0: čku.
1: Jen za 799 korun.
0: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl na 799 korun.
0: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. 99 korun.
0: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co o korun.
0: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád
0: a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
0: V Baumaxu a kuvrtačkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
0: V Baumaxu a kuvrtačka Assist.
1: Je pořád co objevovat.
0: V Baumaxu a kuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 709.
1: Co objevovat.
0: V Baumaxu a kuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799
1: korun.
0: V Baumaxu a kuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 790 kuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je
0: Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax.
0: Za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
0: 99 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která
1: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná.
1: Vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu
1: navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybíte ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské specie a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Ochutnat Itálii. www.lavite.cz www.lavite.cz
3: Ne, každý je naladěný na něco.
4: Ne.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného.
4: Ne.
3: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si
4: Ne,
3: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému
4: Ne,
3: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete
4: Ne,
3: každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za 500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální procent zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností.

0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Šafrán. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Šafránové velké. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Šafránové velké. Více na rb.cz. Šafránové wellness pro vaše vlasy a rb.cz. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při nové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i sušku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. Z úč Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendireo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendirase. Péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendirase. Mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendirase. www.capilan.cz suchých lupů. S účinnou látkou Dendirase. www.capilan.cz s účinnou látkou Dendirase. www.capilan.cz látkou Dendirase. www.capilan.cz www.capilan.cz www.capilan.cz
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
0: Capilan.cz
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady?
0: CZ
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak... Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plast... Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí...
2: To?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí... Tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí... Žlutý kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí... Žlutý kontejner?
2: No jak
1: plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí... Žlutý kontejner?
2: No jak se má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí... Žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat plasty?
1: Tobě přijde normální, že si tady jezdí... Žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Ani, že si tady jezdí žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Žlutý kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej kontejner?
2: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě
2: cementa. No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať to petkuji odpad do třídičky jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať to petkuji třídit, aby se jak recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať to petkuji třídit, aby se vrátila z recyklovaná.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať to petkuji třídit, aby se vrátila z recyklovaná.
1: Ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij, ať to petkuji třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tak. Radši dopij, ať to petkuji třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Petkuji třídit, aby se vrátila z recyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to si, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý klovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte
2: děl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
3: Dejte plastu šanci.
2: Který plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
2: Při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte od... Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Cítte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ. Se na cesta odpadu CZ.
4: Pohon
3: odpadu CZ.
4: Pohon všech. Pohon všech kol u nového X-Trail. Pohon všech kol.

0: X-Trailu z pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimní X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšná záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nebo na Nissan kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nebo na Nissan CZ během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky a Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ. Prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ. Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ. Podmínky akce na Nissan CZ.
1: Přemýšlíte o
0: akce na Nissan CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně
0: na Nissan CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni
0: CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete i nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová. Prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní Z, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický, najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh piraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a graf řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyňský návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všech sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupel. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 10% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak podlahy. Siko.

0: Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Jípelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Je teratko
0: ní a také podlah. Siko.cz.
1: Je teratko Gudas a Lukáš.cz. Je teratko Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu Gudas a Lukáš dostal? Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhali.
1: Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhali.
1: Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malého
1: Kauflandu dělají.
2: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malého
1: dělají.
2: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malého kejsty rozdělíme. Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malého kejsty rozdělíme 11,5, aby puky pomáhali. I letos mezi malého kejsty rozdělíme 11,5 milionů. I letos mezi malého kejsty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň mezi malého kejsty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte. Rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte. 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufla. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Ta až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Super ceny bez čekání.
2: Listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Super ceny bez čekání.
2: Kaufland. Puky pomáhají.
3: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmě.
2: Pomáhají.
3: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny plakání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nesamozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají tí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimum. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gelko. Zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil pre minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek více. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 220. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super 6 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. Dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 29 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Přijďte si do Benu pro léky.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Bez akce. DM vždy výhodně.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: DM vždy výhodně.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik bude?
5: Výhodně.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?

0: Penu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Má radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus...
1: Budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
1: Plácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků...
1: Prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým... Kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo... Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky 1000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách s sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Benu, rádi vám poradíme. Vám poradíme.

kdy jsme se rozešli. Jako přátelé. I na ráno, kdy jsme se rozešli. Jako přátelé. Na ráno, kdy jsme se rozešli. Jako přátelé. No, kdy jsme se rozešli. Jako přátelé. Přátelé se rozešli.

Tak ano, wspominam. Tak ano, wspominam. Tak ano, wspominam. Tak ano, wspominam. Wspominam no tu. Tak ano, wspominam. Wspominam no tu. Zvláštní. Tak ano, wspominam. Wspominam no tu. Zvláštní dívku nám. Wspominam no tu. Zvláštní dívku. Wspominam no tu. Zvláštní dívku. Která wspominam no tu. Zvláštní dívku. Která pam na tu zvláštní dívku, která proletěla mi zvláštní dívku, která proletěla mi dívku, která proletěla mi městem, která proletěla mi městem a mým životem, která proletěla mi městem a mým životem jako, která proletěla mi městem a mým životem jako létavice, letěla mým městem. A mým životem jako létavice, městem. A mým životem jako létavice. A mým životem jako létavice. Vzpomínám jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den. Vzpomínám na ten podivuhodný den. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ten podivuhodný den a noc. I na ráno den a noc. I na ráno, kdy jsme se a noc. Kdy jsme se rozešli a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. To je dobře, že si ráno zavolala. Já. To je dobře, že si ráno zavolala. Já. To je dobře, že si ráno zavolala. Já. Dobře, že si ráno zavolala. Já. Já jsem z toho ráno zavolala. Já. Já jsem z toho byl. Já jsem z toho byl bez sebe. Já jsem z toho byl bez sebe. Když si dám, já jsem z toho byl bez sebe. Když si řekla, že jsi tady, já jsem z toho byl bez sebe. Když si řekla, že jsi tady, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, a že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jedno. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl.

Všechna ta slova. Všechna ta slova. Všechna ta slova. Všechny ty kroky. Všechna ta slova. Všechny ty kroky. Všechna ta slova.

0: a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl žít, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct, zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě
0: v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí
0: stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.
0: Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.
0: Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí. A já že tě milujem.
0: Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí. A já že tě milujem.
0: Víc,
1: že tě to bolí.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

taky písničky na přání. Těšte se. E40 na Rádiu Blaník a 19. hodina se přiblížila a s ní taky písničky na přání. Těšte se na Na Rádiu Blaník a 19. hodina se přiblížila a s ní taky písničky na přání. Těšte se na Valdemara. A 19. hodina se přiblížila a s ní taky písničky na přání. Těšte se na Valdemara Matošku a 20. hodina se přiblížila a s ní taky písničky na přání. Těšte se na Valdemara Matošku a s Bohem lásko. Přiblížila a s ní taky písničky na přání. Těšte se na Valdemara Matošku a s Bohem lásko. Ní taky písničky na přání. Těšte se na Valdemara Matošku a s Bohem lásko. Přání, těšte se na Valdemara Matošku a s Bohem lásko. Se na Valdemara Matošku a s Bohem lásko.

0: Skodesign žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Je venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design ní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Počkej.
0: Jackodesign.cz.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na
0: CZ.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda mu Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až Kejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v Autocentrále právě probíhá ušetřit až 110 tisíc. Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej 10 tisíc. Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej tisíc. Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano, v Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia Kamiq. Autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia Kamiq Karoq. Právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia Kamiq Karoq Octavia i Kody. Obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia Kamiq Karoq Octavia i Kodiaq. I skladových vozů Škoda. Fabia Kamiq Karoq Octavia i Kodiaq. Skladem z vozů Škoda. Fabia Kamiq Karoq Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Fabia Kamiq Karoq Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru Kamiq Karoq Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentra. Svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. A využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
0: Plánujete
1: v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
0: Plánujete stavbu
1: Ostravě a Karviné.
0: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci
1: a Karviné.
0: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme České. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Máte stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Děláme nejkrásnější

0: bude klid.
1: A taky zazní Michal David.
0: Nech mě jít, bude klid.
1: A taky zazní Michal David, pár...
0: Nech mě jít, bude klid.
1: A taky zazní Michal David, pár přátel.
0: Nech mě jít, bude klid.
1: A taky zazní Michal David, pár přátel.
0: Jít, bude klid.
1: A taky zazní Michal David, pár přátel.
0: Bude klid.
1: A taky zazní Michal David, pár přátel.
2: Pár přátel stačí.
1: A taky zazní Michal David, pár přátel.
2: Pár přátel stačí.
1: Zazní Michal David, pár přátel.
2: Pár přátel stačí.
1: Pár přátel.

0: nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levní a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Rádio
0: Vlna. Rekonstrukce CZ. CZ.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Teď mě
1: Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Teď mě překvapil.
1: Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Teď mě překvapil.
3: Rádio Blaník.
2: Teď mě překvapilo to teplo na jihu Moravy. Teď mě překvapilo to teplo na jihu Moravy i na. Teď mě překvapilo to teplo na jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba. Teď mě překvapilo to teplo na jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba takový brod nad. Mě překvapilo to teplo na jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba takový brod nad Dyjí. Již překvapilo to teplo na jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba takový brod nad Dyjí. Jižně teplo na jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba takový brod nad Dyjí. Jižně od Brna. Jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba takový brod nad Dyjí. Jižně od Brna. 22,5 Čech. Třeba takový brod nad Dyjí. Jižně od Brna. 22 a takový brod nad Dyjí, jižně od Brna, 22,5 stupně Celsia teď, přesně nad Dyjí, jižně od Brna, 22,5 stupně Celsia teď, přesně v 19 hodin, jižně od Brna, 22,5 stupně Celsia teď, přesně v 19 hodin, a taky Česk, 22,5 stupně Celsia teď, přesně v 19 hodin, a taky 20,5 stupně Celsia teď, přesně v 19 hodin, a taky Česk, stupně Celsia teď, přesně v 19 hodin a taky Český Krumlov 20 stupňů naopak a teď přesně v 19 hodin a taky Český Krumlov 20 stupňů naopak na západ přesně v 19 hodin a taky Český Krumlov 20 stupňů naopak 19 hodin a taky Český Krumlov 20 stupňů naopak na západě poměrně chladno a taky Český Krumlov 20 stupňů naopak na západě poměrně chladno. Třeba se Krumlov 20 stupňů naopak na západě poměrně chladno. Třeba se podíváme do Kadaň 20 stupňů naopak na západě poměrně chladno. Třeba se podíváme do Kadaně naopak na západě poměrně chladno. Třeba se podíváme do Kadaně 14,5 stupňů na západě poměrně chladno. Třeba se podíváme do Kadaně 14,5 stupně Celsia poměrně chladno. Třeba se podíváme do Kadaně 14,5 stupně Celsia. Třeba se podíváme do Kadaně 14,5 stupně Celsia. V noci se ochladí na 10 až 5. Třeba se podíváme do Kadaně 14,5 stupně Celsia. V noci se ochladí na 10 až 5. Zítřeme do Kadaně 14,5 stupně Celsia. V noci se ochladí na 10 až 5. Zítřek už 14,5 stupně Celsia. V noci se ochladí na 10 až 5. Zítřek už bude oblačný 10,5 stupně Celsia. V noci se

0: ochladí na 10 až 5, zítřek už bude oblačný, zatažený, s teplzy a v noci se ochladí na 10 až 5, zítřek už bude oblačný, zatažený, s teplotami od 9 ochladí na 10 až 5, zítřek už bude oblačný, zatažený, s teplotami od 19 do 23, 10 až 5, zítřek už bude oblačný, zatažený, s teplotami od 19 do 23, zítřek už bude oblačný, zatažený, s teplotami od 19 do 23 a čekejte post, už bude oblačný, zatažený, s teplotami od 19 do 23 a čekejte postupně od západní, zatažený, s teplotami od 19 do 23 a čekejte postupně od západu, s teplotami od 19 do 23 a čekejte postupně od západu déšť nebo přehánky, 15 do 23 a čekejte postupně od západu déšť nebo přehánky, na 23 a čekejte postupně od západu déšť nebo přehánky, na jižní Moravě ještě zítři a čekejte postupně od západu déšť nebo přehánky, na jižní Moravě ještě postupně od západu déšť nebo přehánky, na jižní Moravě ještě zítra 25 stupňů. Od západu déšť nebo přehánky, na jižní Moravě ještě zítra 25 stupňů. Ještě nebo přehánky, na jižní Moravě ještě zítra 25 stupňů. Přehánky, na jižní Moravě ještě zítra 25 stupňů. Ještě zítra 25 stupňů. Zítra 25 stupňů.
1: Jirka Fred. 10 stupňů.

0: A nebo taky rád, když nemáš chuť se smát. A nebo taky tap tap. Když nemáš chuť se smát. A nebo taky tap tap a ředitel autobus. A nebo taky tap tap a ředitel autobusu. A nebo taky tap tap a ředitel autobusu.
1: Jsem ředitel.
0: A nebo taky tap tap a ředitel autobusu.
1: Jsem ředitel tohohle auto.
0: Tap tap a ředitel autobusu.
1: Jsem ředitel tohohle autobusu.
0: Ředitel autobusu.
1: Jsem

UB40 na rádiu. UB40 na rádiu Blaník a 19. UB40 na rádiu Blaník a 19. hodina se při... UB40 na rádiu Blaník a 19. hodina se přiblížila. UB40 na rádiu Blaník a 19. hodina se přiblížila a sní taky písně. UB40 na rádiu Blaník a 19. hodina se přiblížila a sní taky písně.

0: odvolávej se třeba k Bohu.
1: Na Blaníku dál hezky.
0: Odvolávej se třeba k Bohu.
1: Na Blaníku dál hezky česky, ale hezky česky, ale hlavně podle vás.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Tam, kde slunce do očí. Tam, kde slunce do očí bije. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším na.

0: Frerich
1: na rádiu Blaník.
0: Jirka Frerich
1: na rádiu Blaník.
0: Jirka Frerich
1: na rádiu Blaník.
0: Jirka Frerich
1: na rádiu Blaník.
2: A je to tady dneš...
0: Jirka Frerich
1: na rádiu Blaník.
2: A je to tady dnešní...
1: Na rádiu Blaník.
2: A je to tady dnešní stř...
1: Na rádiu Blaník.
2: A je to tady dnešní středeční písničky na přání, tak...
1: Blaník.
2: A je to tady dnešní středeční písničky na přání, tak mi dovolte... A je to tady dnešní středeční písničky na přání, tak mi dovolte, abych tu první písničku... To tady dnešní středeční písničky na přání, tak mi dovolte, abych tu první písničku na přání... Středeční písničky na přání, tak mi dovolte, abych tu první písničku na přání poslal všem... Středeční písničky na přání, tak mi dovolte, abych tu první písničku na přání poslal všem Justýnám. Tak mi dovolte, abych tu první písničku na přání poslal všem Justýnám, protože každé... Abych tu první písničku na přání poslal všem Justýnám. Justýnám, protože každá Justýna písničku na přání poslal všem Justýnám, protože každá Justýna dneska slaví poslal všem Justýnám, protože každá Justýna dneska slaví svůj slal všem Justýnám, protože každá Justýna dneska slaví svůj svátek, milé dátek, milé dámy, tady je skupina Slza. Tady je skupina Slza.
3: Písničky na přání.
2: Za.
3: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
3: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
3: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
3: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
3: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.

věd, co jsi vzala, žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co okem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět. Slov, co o nich chceš nevědět. Slov, co o nich chceš nevědět. Slov, co o nich chceš nevědět. Chceš nevědět. Nevědět.

reached. Jen pustě ven, dej si říct. Jen pustě ven, dej si říct. Pustě ven, dej si říct. Z paravanu dan, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a budu. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stej.

Slza a paravany Rádio Blaníka. Slza a paravany Rádio Blaníka, písničky na přání. Slza a paravany Rádio Blaníka, písničky na přání. Slza a paravany Rádio Blaníka, písničky na přání. 7:45, pojďme na první. Slza a paravany Rádio Blaníka, písničky na přání. 7:45, pojďme na první písničku. Paravany Rádio Blaníka, písničky na přání. 7:45, pojďme na první písničkové přání. Rádio Blaníka, písničky na přání. 7:45, pojďme na první písničkové přání. Napsala písničky na přání. 7:45, pojďme na první písničkové přání. Napsala nám naše 7:45, pojďme na první písničkové přání. Napsala nám naše posluchačka. 7:45, pojďme na první písničkové přání. Napsala nám naše posluchačka, abychom zahráli první písničkové přání. Napsala nám naše posluchačka, abychom zahráli Janí. Napsala nám naše posluchačka, abychom zahráli Janičce z Ostravy. Napsala nám naše posluchačka, abychom zahráli Janičce z Ostravice. Nám naše posluchačka, abychom zahráli Janičce z Ostravice. Je tady počka, abychom zahráli Janičce z Ostravice. Je tady zahráli Janičce z Ostravice. Je tady básnička, buď zdravá jako lvice. Janičce z Ostravice. Je tady básnička, buď zdravá jako lvice. Janičce z Ostravice. Je tady básnička, buď zdravá jako lvice. V bublinách to rozjedem Ostravice. Je tady básnička, buď zdravá jako lvice. V bublinách to rozjedem. Je tady básnička, buď zdravá jako lvice. V bublinách to rozjedem. Básnička, buď zdravá jako lvice. V bublinách to rozjedem. Na zdraví ti připijem. Ať máš zdravá jako lvice. V bublinách to rozjedem. Na zdraví ti připijem. Ať máš lvice. V bublinách to rozjedem. Na zdraví ti připijem. Ať máš štěstí, zdravý smích. Ať v bublinách to rozjedem. Na zdraví ti připijem. Ať máš štěstí, zdraví rozjedem. Na zdraví ti připijem. Ať máš štěstí, zdravý smích. Ať je život samý hřích. Na zdraví ti připijem. Ať máš štěstí, zdravý smích. Ať je život samý hřích. Přeji. Ať máš štěstí, zdravý smích. Ať je život samý hřích. Přeji dvě Ireny. Ať máš štěstí, zdravý smích. Ať je život samý hřích. Přeji dvě Ireny. Zdravý smích. Ať je život samý hřích. Přeji dvě Ireny. A taky rád. Ať je život samý hřích. Přeji dvě Ireny. A taky Rádio Blaník. Samý hřích. Přeji dvě Ireny. A taky Rádio Blaník. Přeji dvě Ireny. A taky Rádio Blaník. Dvě Ireny. A taky Rádio Blaník. Ireny. A taky Rádio Blaník. Písničky Rádio Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jani z Ostravy.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jani z Ostravy.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jani z Ostravice, tady je Michal.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jani z Ostravice, tady je Michal.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jani z Ostravice, tady je Michal David a pár přátel.
1: Blaník.
2: Jani z Ostravice, tady je Michal David a pár přátel. Jani z Ostravice, tady je Michal David a pár přátel. Jani z Ostravice, tady je Michal David a pár přátel. Ostravice, tady je Michal David a pár přátel.
3: I takové dny.
2: Michal David a pár přátel.
3: I takové dny jsou.
2: Michal David a pár přátel.
3: I takové dny jsou.
2: Přátel.

mít, zpívá Michal David na Blaníku v písničkách na přání. Pár přátel stačí mít, zpívá Michal David na Blaníku v písničkách na přání. Přátel stačí mít, zpívá Michal David na Blaníku v písničkách na přání a jiný Michal, Michal Hruza. Stačí mít, zpívá Michal David na Blaníku v písničkách na přání a jiný Michal, Michal Hruza bude zpívat. Zpívá Michal David na Blaníku v písničkách na přání a jiný Michal, Michal Hruza bude zpívat teď. David na Blaníku v písničkách na přání a jiný Michal, Michal Hruza bude zpívat teď. Z Prahy přišel Vzkazník v písničkách na přání a jiný Michal, Michal Hruza bude zpívat teď. Z Prahy přišel vzkaz a jiný Michal, Michal Hruza bude zpívat teď. Z Prahy přišel vzkaz, abychom zahráli. Michal, Michal Hruza bude zpívat teď. Z Prahy přišel vzkaz, abychom zahráli. Hruza bude zpívat teď. Z Prahy přišel vzkaz, abychom zahráli dodatečně písničku Cava a teď. Z Prahy přišel vzkaz, abychom zahráli dodatečně písničku Cava a k svátku. Z Prahy přišel vzkaz, abychom zahráli dodatečně písničku Cava a k svátku. Myškovi vzkaz, abychom zahráli dodatečně písničku Cava a k svátku. Myškovi se vzkazem zahráli dodatečně písničku Cava a k svátku. Myškovi se vzkazem milý Míšo dodatečně písničku Cava a k svátku. Myškovi se vzkazem milý Míšo všechno nejlepší Cava a k svátku. Myškovi se vzkazem milý Míšo všechno nejlepší k svátku. Myškovi se vzkazem milý Míšo všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně zdravíčka. Myškovi se vzkazem milý Míšo všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně se vzkazem milý Míšo všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka. Milý Míšo všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spoustu lásky, to přeje. Všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spoustu lásky, to přeje. Pří k svátku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spoustu lásky, to přeje přítelkyně. Mně hodně zdravíčka, štěstíčka, spoustu lásky, to přeje přítelkyně Míša, Klárka a Pavíčka, štěstíčka, spoustu lásky, to přeje přítelkyně Míša, spoustu lásky, to přeje přítelkyně Míša, Klárka a Pája, Martinka a Pavky, to přeje přítelkyně Míša, Klárka a Pája, Martinka a Pavel, babička Pavla, přeje přítelkyně Míša, Klárka a Pája, Martinka a Pavel, babička Pavla, Ilča a kyně Míša, Klárka a Pája, Martinka a Pavel, babička Pavla, Ilča a všechna, Klárka a Pája, Martinka a Pavel, babička Pavla, Ilča a všechna, naše zvíře Pája, Martinka a Pavel, babička Pavla, Ilča a všechna, naše zvířátka posílají. Martinka a Pavel, babička Pavla, Ilča a všechna, naše zvířátka posílají. Pavel, babička Pavla, Ilča a všechna, naše zvířátka posílají velkou pusu. Tady je ve vzkazu Pavla, Ilča a všechna, naše zvířátka posílají velkou pusu. Tady je ve vzkazu my všechna, naše zvířátka posílají velkou pusu, tady je ve vzkazu my z rádia Blaník. Naše zvířátka posílají velkou pusu, tady je ve vzkazu my z rádia Blaník. Posřádka posílají velkou pusu, tady je ve vzkazu my z rádia Blaník. Posíláme písničku velkou pusu, tady je ve vzkazu my z rádia Blaník. Posíláme písničku, tady je ve vzkazu my z rádia Blaník. Posíláme písničku, tady je Michal Hruza. My z rádia Blaník. Posíláme písničku, tady je Michal Hruza. My z rádia Blaník. Posíláme písničku, tady je Michal Hruza. Posíláme písničku, tady je Michal Hruza. Posíláme písničku, tady je Michal Hruza. Posíláme písničku, tady je Michal Hruza. Tady je Michal Hruza.

Teď už nejsem sám. Teď už nejsem sám. Okno zavírá. Teď už nejsem sám. Okno zavírá. Teď už nejsem sám, okno zavírám. Teď už

0: I někde někdy nejde vzít zpět. Kotě může udělat chybu, jen ji někde někdy nejde vzít zpět. Chybu jen ji někde někdy nejde vzít zpět. Mám tě moc rád. Jen ji někde někdy nejde vzít zpět. Mám tě moc ráda. Vzkazuje mám někde někdy nejde vzít zpět. Mám tě moc ráda. Vzkazuje maminka. Někdy nejde vzít zpět. Mám tě moc ráda. Vzkazuje maminka Marie jde vzít zpět. Mám tě moc ráda. Vzkazuje maminka Marie. Mám tě moc ráda. Vzkazuje maminka Marie a vybrala písničku od Valdemara Matušky. Moc ráda. Vzkazuje maminka Marie a vybrala písničku od Valdemara Matušky. Vzkazuje maminka Marie a vybrala písničku od Valdemara Matušky. S Bohem láska Marie a vybrala písničku od Valdemara Matušky. S Bohem lásko. Marie a vybrala písničku od Valdemara Matušky. S Bohem lásko. Pro svého brala písničku od Valdemara Matušky s Bohem lásko. Pro svého syna od Valdemara Matušky s Bohem lásko. Pro svého syna Davida od Valdemara Matušky s Bohem lásko. Pro svého syna Davida Mara Matušky s Bohem lásko. Pro svého syna Davida.
1: Ať byl
0: s Bohem lásko. Pro svého syna Davida.
1: Ať
0: lásko. Pro svého syna Davida.
1: Ať bylo mě i jí.
0: Pro svého syna Davida.
1: Ať bylo mě i jí. Takže
0: na Davida.
1: Ať bylo mě i jí. Takže
0: Davida.

Michal Hrůza pro Emu. Michal Hrůza pro Emu z Ivančic. Michal Hrůza pro Emu z Ivančic. Michal Hrůza pro Emu z Ivančic nám napsala naše... Michal Hrůza pro Emu z Ivančic nám napsala naše... Michal Hrůza pro Emu z Ivančic nám napsala naše posluchačka Marie. Michal Hrůza pro Emu z Ivančic nám napsala naše posluchačka Marie. Žecht pro Emu z Ivančic nám napsala naše posluchačka Marie. Žechtečka Marie. Že chce zahrát písničku synovi Davidovi, který teď prochází těžkým životním obdobím. Že chce zahrát písničku synovi Davidovi, který teď prochází těžkým životním obdobím a chce zahrát písničku synovi Davidovi, který teď prochází těžkým životním obdobím a chce, aby věděl písničku synovi Davidovi, který teď prochází těžkým životním obdobím a chce, aby věděl, který teď prochází těžkým životním obdobím a chce, aby věděl, že se na něj nezlobím a prochází těžkým životním obdobím a chce, aby věděl, že se na něj nezlobím a ho tím životním obdobím a chce, aby věděl, že se na něj nezlobím a ho moc ráda a chce, aby věděl, že se na něj nezlobím a ho moc ráda a každý chce, aby věděl, že se na něj nezlobí, má ho moc ráda a že se na něj nezlobí, má ho moc ráda a každý v životě může udělat chybu. Na něj nezlobí, má ho moc ráda a každý v životě může udělat chybu. Zlobí, má ho moc ráda a každý v životě může udělat chybu. Jen ji moc ráda a každý v životě může udělat chybu. Jen ji někde a každý v životě může udělat chybu. Jen ji někde. Někdy v životě může udělat chybu, jen

Já nevím, kde se to... Já nevím, kde se to v člověku berete. Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid. Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid. Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid. Co ho tahá? Kde se to v člověku bere ten neklid? Co ho tahá z místa? Kde se to v člověku bere ten neklid? Co ho tahá z místa na místo? Kde se to v člověku bere ten neklid? Co ho tahá z místa na místo? Ten neklid, co ho tahá z místa na místo? Co ho nenechá, aby byl... Co ho tahá z místa na místo? Co ho nenechá, aby byl sám se sebou? Co ho tahá z místa na místo? Co ho nenechá, aby byl sám se sebou? Místa na místo? Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený? Jako... Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený? Jako vě... Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Nechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Aby se u sebou spokojený, jako většina ostatních. Aby se usadil, jako většina ostatních. Aby se usadil, jako většina ostatních. Aby se usadil, aby dělal jen to, co ostatní. Aby se usadil, aby dělal jen to, co se má. Aby se usadil, aby dělal jen to, co se má. A říkal, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má. A říkal, co se od něj čeká. Usadil, aby dělal jen to, co se má. A říkal, co se od něj čeká. Aby dělal jen to, co se má. A říkal, co se od něj čeká. A dělal jen to, co se má. A říkal, co se od něj čeká. Co se má. A říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jedno. A říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt. Zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt. Prostě. Nemůžu, opravdu. Fakt. Nemůžu, opravdu.

0: A pokud si chcete nechat zahrát, si napsali do dnešních písniček na přání. A pokud si chcete nechat zahrát taky tu vaši, třeba dnešních písniček na přání. A pokud si chcete nechat zahrát taky tu vaši, třeba příště, ček na přání. A pokud si chcete nechat zahrát taky tu vaši, třeba příště, podívejte se na... A pokud si chcete nechat zahrát taky tu vaši, třeba příště, podívejte se na web Radio Blaník, si chcete nechat zahrát taky tu vaši, třeba příště, podívejte se na web Radio Blaník, třeba taky tu vaši, třeba příště, podívejte se na web radioblaník.cz, já to už tu vaši, třeba příště, podívejte se na web radioblaník.cz, já ještě, podívejte se na web radioblaník.cz, já to udělám spolu s vámi. Na web radioblaník.cz, já to udělám spolu s vámi. Je tam několik záložek. Klik blaník.cz, já to udělám spolu s vámi. Je tam několik záložek. Kliknete na CZ, já to udělám spolu s vámi. Je tam několik záložek. Kliknete na kontakt, to udělám spolu s vámi. Je tam několik záložek. Kliknete na kontakt, tam jsou písmy. Je tam několik záložek. Kliknete na kontakt, tam jsou písničky na přání. Je tam několik záložek, kliknete na kontakt, tam jsou písničky na přání. Jednoduchý záložek, kliknete na kontakt, tam jsou písničky na přání. Jednoduchý formulář, kliknete na kontakt, tam jsou písničky na přání. Jednoduchý formulář na webu, kontakt, tam jsou písničky na přání. Jednoduchý formulář na webu, vyplníte, tam jsou písničky na přání. Jednoduchý formulář na webu, vyplníte vaše jméno, přání. Jednoduchý formulář na webu. Vyplníte vaše jméno, komu hrajete, co hrajete. Jednoduchý formulář na webu. Vyplníte vaše jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to. Jednoduchý formulář na webu. Vyplníte vaše jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to na webu. Vyplníte vaše jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to chcete nechat zahrát. Vyplníte vaše jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to chcete nechat zahrát. A když nám jde vaše jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to chcete nechat zahrát, a když nám dáte jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to chcete nechat zahrát, a když nám dáte alespoň tři, co hrajete, kdy to chcete nechat zahrát, a když nám dáte alespoň tři pracovní dny předem, kdy to chcete nechat zahrát, a když nám dáte alespoň tři pracovní dny předem, tak se nechat zahrát, a když nám dáte alespoň tři pracovní dny předem, tak se na vás taky dostat, a když nám dáte alespoň tři pracovní dny předem, tak se na vás taky dostane. Když nám dáte alespoň tři pracovní dny předem, tak se na vás taky dostane. Alespoň tři pracovní dny předem, tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání
0: dny předem, tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník,
0: tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník. Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen...
1: K na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen...
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro
1: dobrou... Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte za...
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které...
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které...
2: Svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z...
2: Jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku...
2: Pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Píte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji.
2: Večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu
2: svoji. Od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách. Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz. Stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání.

přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Smluvní přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Smluvní přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Smluvní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za náct. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy. Kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou pomůcky se považují za vozíky pro invalidy. Pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi se považují za vozíky pro invalidy. Pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatý za vozíky pro invalidy. Pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné vozíky pro invalidy. Pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné, jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrze nás... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrze nás skla EU najdeš... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od... Už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obalit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kapraná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, drti a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Na od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravař 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. Taky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. Online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: S mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příští
1: příslušenstvím v Česku?
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádio. Tem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc jinak 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banerix. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět, přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionální digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akt vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. TV Nova i na regionálních akcích.

0: akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Rad musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House C. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí.
0: Radio House 300 Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do
0: 300 Cross Plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou
0: plus, právě teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jak
0: teď na Radio House CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design
0: CZ.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venku tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Na trhu. Jacko Design CZ. Design CZ.

a písničkáři... Tap, tap a písnička ředitel auto... Tap, tap a písnička ředitel autobusu... Narad... Tap, tap a písnička ředitel autobusu... Na rádiu Blaník... Tap, tap a písnička ředitel autobusu... Na rádiu Blaník v 19... A písnička ředitel autobusu... Na rádiu Blaník v 19 hodin 19 minut a ředitel autobusu. Na rádiu Blaník v 19 hodin 19 minut autobusu. Na rádiu Blaník v 19 hodin 19 minut a 19 vteřin. Na rádiu Blaník v 19 hodin 19 minut a 19 vteřin. Před námi rádiu Blaník v 19 hodin 19 minut a 19 vteřin. V 19 hodin 19 minut a 19 vteřin. Před námi taky Teresa Mašková, Marek. 19 minut a 19 vteřin. Před námi taky Teresa Mašková, Marek Lambora. Minut a 19 vteřin. Před námi taky Teresa Mašková, Marek Lambora. 19 vteřin. Před námi taky Teresa Mašková, Marek Lambora. Před námi taky Teresa Mašková, Marek Lambora. Před námi taky Teresa Mašková, Marek Lambora. Teresa Mašková, Marek Lambora. Marek Lambora. Nádherná písnička. Když vidím náš příběh, nádherná písnička, náš příběh. Nádherná písnička, náš příběh. Nádherná písnička, náš příběh. I o takovou jste si napsali do dnešních písniček na přání. Nádherná písnička, náš příběh. I o takovou jste si napsali do dnešních písniček na přání. A po náš příběh. I o takovou jste si napsali do dnešních písniček na přání. A pokud si chcete příběh, i o takovou jste si napsali do dnešních písniček na přání. A pokud o takovou jste si napsali do dnešních písniček na přání.

vzkaz. Radio Blaník. A 5 minut před 7:30 je tady vzkaz z Mostu. A 5 minut před 7:30 je tady vzkaz z Mostu. A přišel. A 5 minut před 7:30 je tady vzkaz z Mostu. A přišel nám. A 5 minut před 7:30 je tady vzkaz z Mostu. A přišel nám. Abychom před 7:30 je tady vzkaz z Mostu. A přišel nám. Abychom zahráli písničku tady vzkaz z Mostu. A přišel nám. Abychom zahráli písničku od Whitney Houston I Want z Mostu. A přišel nám. Abychom zahráli písničku od Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. A přišel nám. Abychom zahráli písničku od Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. Abychom zahráli písničku od Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. K 28. bychom zahráli písničku od Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. K 28. narozeninám pro od Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody. K 28. narozeninám pro Kačku. Všechno k 28. narozeninám pro Kačku. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Ať je stále tak 20. narozeninám pro Kačku. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Ať je stále tak veselá, usměvavá pro Kačku. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Ať je stále tak veselá, usměvavá. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Ať je stále tak veselá, usměvavá. Máme tě moc rádi. Nejlepší, hodně zdraví. Ať je stále tak veselá, usměvavá. Máme tě moc rádi, přeje mamka taťka. Hodně zdraví. Ať je stále tak veselá, usměvavá. Máme tě moc rádi, přeje mamka taťka. Usměvavá. Máme tě moc rádi, přeje mamka taťka. Myška. Fanda s Dominikem, zdravím Most. Máme tě moc rádi, přeje mamka taťka. Myška. Fanda s Dominikem, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, přeje mamka taťka. Myška. Fanda s Dominikem, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, bylo tam kra. Myška. Fanda s Dominikem, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, byla Fanda s Dominikem, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, bylo tam krásně nádherný výhled na Dominikem, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, bylo tam krásně nádherný výhled na Hněvín, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, bylo tam krásně nádherný výhled na Hněvín, takže do Most. Dneska jsem tam byl, bylo tam krásně nádherný výhled na Hněvín, takže do Mostu spousta pozdravů. Jsem tam byl, bylo tam krásně nádherný výhled na Hněvín, takže do Mostu spousta pozdravů a tady už je krásně nádherný výhled na Hněvín, takže do Mostu spousta pozdravů a tady už je Whitney Houston a spousta pozdravů a tady už je Whitney Houston a Kačce k 28. narozeninám přejeme taky všechno a tady už je Whitney Houston a Kačce k 28. narozeninám přejeme taky všechno nejlepší. Whitney Houston a Kačce k 28. narozeninám přejeme taky všechno nejlepší. A Kačce k 28. narozeninám přejeme taky všechno nejlepší. 28. narozeninám přejeme taky všechno nejlepší. Narozeninám přejeme taky všechno nejlepší. Taky všechno nejlepší.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: A písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pět minut před půl
0: na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pět minut před půl osm.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pět minut před půl osmou je tady v

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Písnička, která... No, most a míříme do Duchcova, to je kousek vedle. Tereza Mašková, Marek Lamchcová, to je kousek vedle. Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh přání, které... Kousek vedle. Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh přání, které přiletělo právě... Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh přání, které přiletělo právě z Duchcova. Marek Lambora, náš příběh přání, které přiletělo právě z Duchcova. A písnička Lambora, náš příběh přání, které přiletělo právě z Duchcova. A písnička Náš příběh přání, které přiletělo právě z Duchcova. A písnička bude přítelkyni Aničku Novákovou z České Lípy od Honzy. Vzkaz... Moje Aničku Novákovou z České Lípy od Honzy, vzkaz. Moje milovaná Beruško Aničkovou z České Lípy od Honzy, vzkaz. Moje milovaná Beruško Aničko popy od Honzy, vzkaz. Moje milovaná Beruško Aničko, posílám ti tuto písničku, vzkaz. Moje milovaná Beruško Aničko, posílám ti tuto písničku z lásky, vzkaz. Moje milovaná Beruško Aničko, posílám ti tuto písničku z lásky, miluji tě. Moje milovaná Beruško Aničko, posílám ti tuto písničku z lásky, miluji tě a těším se. Beruško Aničko, posílám ti tuto písničku z lásky, miluji tě a těším se na zítra, až se uvidíme. Aničko, posílám ti tuto písničku z lásky, miluji tě a těším se na zítra, až se uvidím ti tuto písničku z lásky, miluji tě a těším se na zítra, až se uvidíme. Hezky tě obejmu, Aničko z lásky, miluji tě a těším se na zítra, až se uvidíme. Hezky tě obejmu a políbím tě, mám tě moc rád. Miluji tě a těším se na zítra, až se uvidíme. Hezky tě obejmu a políbím tě, mám tě moc rád. Tvůj se na zítra, až se uvidíme. Hezky tě obejmu a políbím tě, mám tě moc rád. Tvůj brouček. Uvidíme. Hezky tě obejmu a políbím tě, mám tě moc rád. Tvůj brouček Honzík. No to je. Hezky tě obejmu a políbím tě, mám tě moc rád. Tvůj brouček Honzík. No to je parád. Tvůj brouček Honzík. No to je paráda a krásná písnička. Tereza Mašková, Marek Lambora, Uček Honzík. No to je paráda a krásná písnička. Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. Honzík. No to je paráda a krásná písnička. Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. No to je paráda a krásná písnička. Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
4: Právě vidím.
3: Hezky česky.
4: Právě vidím nás tak.
3: Hezky česky.
4: Právě

Přezdívka Kakaovi, ať se mu daří v životě. Péťovi, přezdívka Kakaovi, ať se mu daří v životě. Hodně štěstí, přezdívka Kakaovi, ať se mu daří v životě. Hodně štěstí, zdraví a Kakaovi, ať se mu daří v životě. Hodně štěstí, zdraví a pevných nervů, ať se mu daří v životě. Hodně štěstí, zdraví a pevných nervů, ať se mu daří v životě. Hodně štěstí, zdraví a pevných nervů s jeho drahou polovičkou v životě. Hodně štěstí, zdraví a pevných nervů s jeho drahou polovičkou přejí. Hodně štěstí, zdraví a pevných nervů s jeho drahou polovičkou přejí. A štěstí, zdraví a pevných nervů s jeho drahou polovičkou přejí. Adolfín a pevných nervů s jeho drahou polovičkou přejí. Adolfín a s jeho drahou polovičkou přejí. Adolfín a Eulálie drahou polovičkou přejí. Adolfín a Eulálie a polovičkou přejí. Adolfín a Eulálie. Ano, je to tak. Otáčím list. Adolfín a Eulálie. Ano, je to tak. Otáčím list. Adolfín a Eulálie. Ano, je to tak. Otáčím list. A bez Eulálie. Ano, je to tak. Otáčím list. A bez družice pozdravíme, napsala Dáša. Ano, je to tak. Otáčím list. A bez družice pozdravíme, napsala Dáša. Tak, otáčím list. A bez družice pozdravíme, napsala Dáša, abychom zahráli písničku manželovi Vladimírovi Kleinovi k jeho dnešním narozeninám a vzkazuje manželovi Vladimírovi Kleinovi k jeho dnešním narozeninám a vzkazuje miláčku dnešní Vladimírovi Kleinovi k jeho dnešním narozeninám a vzkazuje miláčku dnešní den patří jen narozeninám a vzkazuje miláčku dnešní den patří jen tobě a tak si ho užívej podle svých představ. Miláčku dnešní den patří jen tobě a tak si ho užívej podle svých představ. Zasku, dnešní den patří jen tobě a tak si ho užívej podle svých představ. Zase je ti o rok víc a tak si ho užívej podle svých představ. Zase je ti o rok víc, nedělej si z toho vůbec nic. Důležité je zdraví a proto ti přejeme ze srdce a ještě mnohem víc nic. Důležité je zdraví a proto ti přejeme ze srdce a ještě mnohem více. Důležité je zdraví a proto ti přejeme ze srdce a ještě mnohem více. Kapku štěstí k tomu a proto ti přejeme ze srdce a ještě mnohem více. Kapku štěstí k tomu. To vše přejeme ze srdce a ještě mnohem více. Kapku štěstí k tomu. To a ještě mnohem více. Kapku štěstí k tomu. To vše přeje manželka Dáša, syn Pepík, mnohem více. Kapku štěstí k tomu. To vše přeje manželka Dáša, syn Pepík. Kapku štěstí k tomu. To vše přeje manželka Dáša, syn Pepík a vzkazují mástí k tomu. To vše přeje manželka Dáša, syn Pepík a vzkazují máme tě. To vše přeje manželka Dáša, syn Pepík a vzkazují máme tě rádi. Takový krásný přeje manželka Dáša, syn Pepík a vzkazují máme tě rádi. Takový krásný vzkaz. Dáša, syn Pepík a vzkazují máme tě rádi. Takový krásný vzkaz. Tak pozpík a vzkazují máme tě rádi. Takový krásný vzkaz. Tak pozdravili jsme bez družice, máme tě rádi. Takový krásný vzkaz. Tak pozdravili jsme bez družice, taky znojmo, máme tě rádi. Takový krásný vzkaz. Tak pozdravili jsme bez družice, takový krásný vzkaz. Tak pozdravili jsme bez družice, taky znojmo. Pozdravili jsme bez družice, taky znojmo. A tady už je skupina Olympic. Družice, taky znojmo. A tady už je skupina Olympic. A tady už je skupina Olympic. Skupina Olympic.

0: Tereza Mašková.
1: Ještě dokud mám sílu.
0: Tereza Mašková, Marek Lambo.
1: Dokud mám sílu.
0: Tereza Mašková, Marek Lambora.
1: Sílu.
0: Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh. Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh. A teď pokračuje Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh. A teď pokračuje náš blanický příběh. Marek Lambora, náš příběh. A teď pokračuje náš blanický příběh. A dvě písničková přání, náš příběh. A teď pokračuje náš blanický příběh. A dvě písničková přání, skupina příběh. A teď pokračuje náš blanický příběh a dvě písničková přání skupina Olympic. A teď pokračuje náš blanický příběh a dvě písničková přání skupina Olympic. A jedno přání z blanický příběh a dvě písničková přání skupina Olympic. A jedno přání se Znojma na příběh a dvě písničková přání skupina Olympic. A jedno přání se Znojma a dvě písničková přání skupina Olympic. A jedno přání se Znojma natání skupina Olympic. A jedno přání se Znojma Natálka napsala, abychom zahráli na Olympic. A jedno přání se Znojma Natálka napsala, abychom zahráli skvělému Péťovi. A jedno přání se Znojma Natálka napsala, abychom zahráli skvělému Péťovi. Přezdívka se Znojma Natálka napsala, abychom zahráli skvělému Péťovi. Přezdívka Kakaovi. Natálka napsala, abychom zahráli skvělému Péťovi. Přezdívka Kakaovi. Abychom zahráli skvělému Péťovi. Přezdívka Kakaovi. Ať se mu daří v životě, skvělému Péťovi.

0: skupina Olympic. Skupina Olympic a písnička jako Skupina Olympic a písnička jako Skupina Olympic a písnička jako za mlada je tady vzkaz. Skupina Olympic a písnička jako za mlada je tady vzkaz, abychom zahrali. Skupina Olympic a písnička jako za mlada je tady vzkaz, abychom zahráli pro jednu konkrétní. Skupina Olympic a písnička jako za mlada je tady vzkaz, abychom zahráli pro jednu konkrétní. Olympic a písnička jako za mlada je tady vzkaz, abychom zahráli pro jednu konkrétní Justýnku. Tady vzkaz, abychom zahráli pro jednu konkrétní Justýnku k dnešnímu svátku. Hodně štěstí zhráli pro jednu konkrétní Justýnku k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a to z celého konkrétní Justýnku k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a Justýnku k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a to z celého srdce přeje milovaný tati dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a to z celého srdce přeje milovaný tatínek Tomáš. Maminku, hodně štěstí, zdraví a to z celého srdce přeje milovaný tatínek Tomáš. Maminka Zuzka, babička Jaru, zdraví a to z celého srdce přeje milovaný tatínek Tomáš. Maminka Zuzka, babička Jaruš, děda Pepa, teta Míša a to z celého srdce přeje milovaný tatínek Tomáš. Maminka Zuzka, babička Jaruš, děda Pepa, teta Míša. Přeje milovaný tatínek Tomáš, maminka Zuzka, babička Jaruš, děda Pepa, teta Míša, strejda Martin, bratrán, tatínek Tomáš, maminka Zuzka, babička Jaruš, děda Pepa, teta Míša, strejda Martin, bratránek a teta Míša, strejda Martin, bratránek Martínek a Milda a se vzkazem máme tě moc rádi, strejda Martin, bratránek Martínek a Milda a se vzkazem máme tě moc rádi, bratránek Martínek a Milda a se vzkazem máme tě moc rádi, zlatíčko naše, Martínek a Milda a se vzkazem máme tě moc rádi, zlatíčko naše. Vzkazem máme tě moc rádi, zlatíčko naše. Z Plzně přišlo přání, tě moc rádi, zlatíčko naše. Z Plzně přišlo přání a zároveň rádi, zlatíčko naše. Z Plzně přišlo přání a zároveň, abychom zahráli to naše. Z Plzně přišlo přání a zároveň, abychom zahráli Moniku. Z Plzně přišlo přání a zároveň, abychom zahráli Moniku Absolonovou a písničku přišlo přání a zároveň, abychom zahráli Moniku Absolonovou a písničku najednou. A zároveň, abychom zahráli Moniku Absolonovou a písničku najednou. Tak zároveň, abychom zahráli Moniku Absolonovou a písničku najednou. Tak tady je slibovaná, abychom zahráli Moniku Absolonovou a písničku najednou. Jednou, tak tady je slibovaná písnou, tak tady je slibovaná písnička.
1: Na vrcholcích.
0: Tady je slibovaná písnička.
1: Na vrcholcích noci panuje.
0: Slibovaná písnička.
1: Na vrcholcích noci
0: panuje.

vloček všech. Královnou jsem vloček všech. Už chvíli vnou jsem vloček všech. Už chvíli vítr vloček všech.

0: Hybridní modely. Vyberte si akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesně skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za 100 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power. Se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Když uvidíte
0: The power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně
0: of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Abské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panen 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo kou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertová kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.90. Albert dle srovnání k 30.9.
2: Přemýšlí
1: 60. Albert dle srovnání k 30.9.
2: Přemýšlíte o nové
1: Albert dle srovnání k 30.9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: Albert dle srovnání k 30.9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: srovnání k 30.9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
1: 30.9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Sikonet. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde na kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, styl Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější bo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupy, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafickění a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh

0: svůj.
1: Monika.
0: Chci žít v zimě bez konce život svůj.
1: Monika Absol.
0: Žít v zimě bez konce život svůj.
1: Monika Absolonová písnička.
0: Bez konce život svůj.
1: Monika Absolonová písnička najednou
0: jedna svůj.
1: Monika Absolonová písnička najednou jedna pohádka. Monika Absolonová písnička najednou jedna pohádková písnička za chvíli. Monika Absolonová písnička najednou jedna pohádková písnička za chvíli. Hana Zagorová. Absolonová písnička najednou jedna pohádková písnička za chvíli. Hana Zagorová.
2: Studa.
1: Písnička najednou jedna pohádková písnička za chvíli. Hana Zagorová.
2: Studa.
1: Jedna pohádková písnička za chvíli. Hana Zagorová.
2: Studa.
1: Za chvíli. Hana Zagorová.
2: Studa.

kuchyně a její... Nyní grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupel kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni.

0: taky třeba mandraže hrajeme. A taky třeba mandraže hrajeme dál podle vás. Hezky česky. A taky třeba mandraže hrajeme dál podle vás. Hezky česky. Třeba mandraže hrajeme dál podle vás. Hezky česky. Hrajeme dál podle vás. Hezky česky.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
0: Hezky česky.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady...
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Jako můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme víte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
1: Rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
3: vás předvýběr.
1: Rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás. Rozšíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Sobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: vás.
1: Ale je to na
4: vás.
5: Nejedno. Nejjednodušší rozhodnutí, které... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v... Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční...
5: Finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku...
5: George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
5: Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyber. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní...

0: bude dělat radost vaše růňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradníte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradníte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšl.cz nebo vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli zahradnictví. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli zahradnictví s pomyšl na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli zahradnictví s pomyšl vaše ohnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli zahradnictví s pomyšl vaše online zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli zahradnictví s pomyšl vaše online zahradnictví. Nebo přímo ve Spomyšli zahradnictví s pomyšl vaše online zahradnictví. Zahradnictví s pomyšl vaše online zahradnictví. S pomyšl vaše online zahradnictví.
1: Čekáte na nejvýhodnější
0: vaše online zahradnictví.
1: Čekáte na
0: online zahradnictví.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetí. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetí. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromítli.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak aby...
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto Esa máte záruku na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto Esa máte záruku čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a pit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i kali.
1: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného finku.
1: Výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6 a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů a nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v
2: Auto. Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě
2: financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně
2: financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od Lesa.
1: Ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde?
1: Z vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u
1: Auto Esa právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u
1: právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
4: Uvažujete
1: a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
4: Uvažujete o
3: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u Esa.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle.
3: Od Lesa. Koupí auto u Esa.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle.
3: Koupí auto u Esa.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
3: Auto USA.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou věky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich úrem. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý

0: na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu
0: Siko.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavit. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr na. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přenu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned k vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.prvnímsoustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chcete
1: přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný
1: www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý
1: www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví
1: CZ.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně. Sadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, brusle. Strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další. Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve. Čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost. Jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes,

0: Spolehlivý servis. Garantujeme osobně vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Máme pro vás tip na
0: zajímavý i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Máme pro vás tip
0: na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti
0: v se zvyklí. Proterm.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v
0: Proterm.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
0: CZ.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2+1.
1: Tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2+1 v Nové Peci u Prachatic.
1: Nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2+1 v Nové Peci u Prachatic.
1: Zasti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2+1 v Nové Peci u Prachatic za 3 miliony
1: MM Reality.
2: Byt 2+1 v Nové Peci u Prachatic za 3 miliony 650 tisíc. Byt 2+1 v Nové Peci u Prachatic za 3 miliony 650 tisíc korun. Rodinný dům u Prachatic za 3 miliony 650 tisíc korun. Rodinný dům v Nehvizdech na Praze za 3 miliony 650 tisíc korun. Rodinný dům v Nehvizdech na Praze Východ za 1 miliony 650 tisíc korun. Rodinný dům v Nehvizdech na Praze Východ za 11 miliard tisíc korun. Rodinný dům v Nehvizdech na Praze Východ za 11 milionů 400 korun. Rodinný dům v Nehvizdech na Praze Východ za 11 milionů 490 tisíc. Rodinný dům v Nehvizdech na Praze Východ za 11 milionů 490 tisíc. Garáž na Praze Východ za 11 milionů 490 tisíc. Garáž v Jihlavě za 709 za 11 milionů 490 tisíc. Garáž v Jihlavě za 7 milionů 490 tisíc. Garáž v Jihlavě za 799 tisíc 90 tisíc. Garáž v Jihlavě za 799 tisíc. Rodinný víc. Garáž v Jihlavě za 799 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově. Garáž v Jihlavě za 799 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově za 799 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 milionů 799 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 milionů 699 tisíc. Dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 milionů 699 tisíc. A rodinný dům v Maršově u Trutnova za 6 milionů 699 tisíc. A rodinný dům v Krásném Trutnova za 6 milionů 699 tisíc. A rodinný dům v Krásném Lese na Karlovarsku 699 tisíc. A rodinný dům v Krásném Lese na 99 tisíc. A rodinný dům v Krásném Lese na Karlovarsku za 5 milionů 800 tisíc korun. A rodinný dům v Krásném Lese na Karlovarsku za 5 milionů 800 tisíc korun. Rodinný dům v Krásném Lese na Karlovarsku za 5 milionů 800 tisíc korun. Krásném Lese na Karlovarsku za 5 milionů 800 tisíc korun.
1: Aktuální
2: na Karlovarsku za 5 milionů 800 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všechny
2: za 5 milionů 800 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
2: 800 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
2: 1000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Reality.cz.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
3: Lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování.
3: Příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč. Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu

0: Bydlení, chytrém plánování či povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. K lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou k chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkání a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSO. Proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak přijetí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly na
0: Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
1: Další díly
0: z ČSOB, tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na
0: OB, tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz.
0: Příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci. Další

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.
2: Z Litoměřic napsala Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matic. Z Litoměřic napsala Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matic. Z Litoměřic napsala Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matice. Z Litoměřic napsala Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matice. Litoměřic napsala Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matice. A z Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matice. A vzkazuje lásku mu zahráli Šrouby a Matice. A vzkazuje lásku Šrouby a Matice. A vzkazuje lásko moje Slávku můj. A vzkazuje lásko moje Slávku můj. A vzkazuje lásko moje Slávku můj. A vzkazuje lásko moje Slávku můj. Život s tebou je lásko moje Slávku můj. Život s tebou je Slávku můj. Život s tebou je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Život s tebou je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Život s tebou je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Život s tebou je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Ty jsi štěstí mého. Život s tebou je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Ty jsi štěstí mého. Je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Ty jsi štěstí mého života, já tě nejlepší, co mě mohlo potkat. Ty jsi štěstí mého života, já tě miluji, tvá opička. Potkat. Ty jsi štěstí mého života, já tě miluji, tvá opička. Ty jsi štěstí mého života, já tě miluji, tvá opička. Ty jsi štěstí mého života, já tě miluji, tvá opička. A tady už je písnička. Ty jsi štěstí mého života, já tě miluji, tvá opička. A tady už je písnička. Mezi zemí. Života, já tě miluji, tvá opička. A tady už je písnička. Mezi zemí a miluji, tvá opička. A tady už je písnička. Mezi zemí a nebem. Opička, a tady už je písnička. Mezi zemí a nebem. A tady už je písnička.
3: Mezi zemí a nebem.

Rádio. Značka radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Značkové slevy v CZ v sekci Chytrý jak rádio. Značkové slevy v Kauflandu, kteří chytrý jak rádio. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou jak rádio. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Klad Chodura, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florida, Bohemia Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt za 6,90. 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt za 6,90. Za 18,90. Olma Florian, jogurt za 6,90. A Jakobs 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 296,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. krema kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland za 299,90 až do 13. října Kaufland 299,90 až do 13. října Kaufland 13. října Kaufland.

Šrouby a matice. Šrouby a matice a mandraže na Blaníku a teď bude krásná písně. Šrouby a matice a mandraže na Blaníku a teď bude. Šrouby a matice a mandraže na Blaníku a teď bude krásná písnička. Šrouby a matice a mandraže na Blaníku a teď bude krásná písnička od Hany Zagorové, Studánko Stříbrna. Mandraže na Blaníku a teď bude krásná písnička od Hany Zagorové, Studánko Stříbrna. Písnička na Blaníku a teď bude krásná písnička od Hany Zagorové, Studánko Stříbrna. Písnička. Teď bude krásná písnička od Hany Zagorové, Studánko Stříbrna. Písnička. Písnička od Hany Zagorové, Studánko Stříbrna. Písnička. Manželce k jejím 50. Zagorové, Studánko Stříbrna. Písnička. Manželce k jejím 50. narozeninám, Studánko Stříbrna. Písnička. Manželce k jejím 50. narozeninám, ona písnička. Manželce k jejím 50. narozeninám od Miloše z Milevska. Manželce k jejím 50. narozeninám od Miloše z Milevska. Její manželce k jejím 50. narozeninám od Miloše z Milevska. Její manžel Miloš a milované 50. narozeninám od Miloše z Milevska. Její manžel Miloš a milované dcery Nela nám od Miloše z Milevska. Její manžel Miloš a milované dcery Nela a Sára od Miloše z Milevska. Její manžel Miloš a milované dcery Nela a Sára. Její manžel Miloš a milované dcery Nela a Sára. Zdraví právě maminky Nela a Sára. Zdraví právě maminku a manželku, paní, která a Sára. Zdraví právě maminku a manželku, paní, která dneska. Zdraví právě maminku a manželku, paní, která dneska slaví padesátiny. Paní, která dneska slaví padesátiny. My přejeme všechno nejlepší. Paní, která dneska slaví padesátiny. My přejeme všechno nejlepší. Dneska slaví padesátiny. My přejeme všechno nejlepší. A posíláme. Opravdu dá. Slaví padesátiny. My přejeme všechno nejlepší. A posíláme. Opravdu nádhernou písničku. My přejeme všechno nejlepší a posíláme opravdu nádhernou písničku. Hana všechno nejlepší a posíláme opravdu nádhernou písničku. Hana Zagorová stí a posíláme opravdu nádhernou písničku. Hana Zagorová Studánko a posíláme opravdu nádhernou písničku. Hana Zagorová Studánko Stříbrná. Máme opravdu nádhernou písničku. Hana Zagorová Studánko Stříbrná. A přejeme taky písničku. Hana Zagorová, Studánko Stříbrná. A přejeme taky hlavně všechno nejlepší. Zagorová, Studánko Stříbrná. A přejeme taky hlavně všechno nejlepší a zdravíme Milevsko. Studánko Stříbrná. A přejeme taky hlavně všechno nejlepší a zdravíme Milevsko. Stříbrná. A přejeme taky hlavně všechno nejlepší a zdravíme Milevsko. A přejeme taky hlavně všechno nejlepší a zdravíme Milevsko. Hlavně všechno nejlepší a zdravíme Milevsko. Všechno nejlepší a zdravíme Milevsko. A zdravíme Milevsko.

Studánko stříbrná. No. Studánko stříbrná. No a Studánko stříbrná. No a za chvíli už bude Studánko stříbrná. No a za chvíli už bude osmá Studánko stříbrná. No a za chvíli už bude osmá hodina večerní a stříbrná. No a za chvíli už bude osmá hodina večerní a po osmé hodině večerní třeba na. No a za chvíli už bude osmá hodina večerní a po osmé hodině večerní třeba činat. No a za chvíli už bude osmá hodina večerní a po osmé hodině večerní třeba činásky a každý chvíli už bude osmá hodina večerní a po osmé hodině večerní třeba činásky a každý ráno. Osmá hodina večerní a po osmé hodině večerní třeba činásky a každý ráno. Každý ráno. Na večerní a po osmé hodině večerní třeba činásky a každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu. Po osmé hodině večerní třeba činásky a každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu. Večerní třeba činásky a každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu. Činásky a každý ráno.

říjnových, kdo místo i ve dnech říjnových.

Na Blaníku dál budeme hrát podle vás. Rádio Blaník. Na Blaníku dál budeme hrát podle vás. Rádio Blaník. Na Blaníku dál budeme hrát podle vás. Rádio Blaník. Budeme hrát podle vás. Rádio Blaník.

0: Ještě tady, Broučku. Ještě tady, Broučku, vidíš? Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležitý...
0: Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: I Broučci věděli, jak...
0: Ještě tady, Broučku, vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku...
0: Tady, Broučku, vidíš?
1: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo... I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo... Věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamest utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes okna, protože teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Teplo musí zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna zůstat doma. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel okna. Zameste únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravaří. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oktel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupíkní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky
1: ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže.
1: Prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže.
1: 600 nebo na okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680
1: okna šupík.cz.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické 80 koní, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60, 810 km na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně dní připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenu a půl včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Půl včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Testovací jízdu rezervujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Kupujte na svenkár.cz. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. CZ. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
3: Hledáte elektrokolo.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.

0: Hledáte elektrokolo, které vás...
1: ...autorizovaný prodejce vozů Volvo.
0: Hledáte elektrokolo, které vás...
1: ...prodejce vozů Volvo.
0: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD...
0: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike...
0: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské...
0: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi...
0: Elektrokolo, které vás bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi... Špičku
0: bude bavit?
1: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi... Špičková elektrokola... Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi... Špičková elektrokola světových značek... DD Bike v Moravské Nové Vsi... Špičková elektrokola světových v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovat Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Ten rozdíl. DD Bike CZ. DD Bike CZ. Bike CZ.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počas. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: A zítra.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. A zítra má přijít
2: počasí. Rádio Blaník.
3: A zítra má přijít už to slibované ochlazování od západu se k nám přiženout. A zítra má přijít už to slibované ochlazování od západu se k nám přiženout. Už to slibované ochlazování od západu se k nám přiženou deště nebo přehánky, ale postupně během dne. Slibované ochlazování od západu se k nám přiženou deště nebo přehánky, ale postupně během dne. Od západu se k nám přiženou deště nebo přehánky, ale postupně během dne teploměr ještě zítra vys. Západu se k nám přiženou deště nebo přehánky, ale postupně během dne. Teploměr ještě zítra vystoupá na přiženou deště nebo přehánky, ale postupně během dne teploměr ještě zítra vystoupá na 19 až 3 nebo přehánky, ale postupně během dne teploměr ještě zítra vystoupá na 19 až 23 stupňů, ale postupně během dne teploměr ještě zítra vystoupá na 19 až 23 stupňů. Jižní moře postupně během dne teploměr ještě zítra vystoupá na 19 až 23 stupňů. Dne teploměr ještě zítra vystoupá na 19 až 23 stupňů. Jižní moře zítra vystoupá na 19 až 23 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 25 až 23 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 25. Právě na Jižní Moravě 20 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 25. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně. Jižní Morava se může těšit na 25. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně. Jižní Morava se může těšit na 25. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně nejtepleji 20 šit na 25. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně nejtepleji 20 stupňů ještě sud. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně nejtepleji 20 stupňů ještě sudoměřit. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně nejtepleji 20 stupňů ještě sudoměřit. Moravě je teď aktuálně nejtepleji 20 stupňů ještě sudoměřice, ale i tady teploty půjdou pomalu. Teď aktuálně nejtepleji 20 stupňů ještě sudoměřice, ale i tady teploty půjdou pomalu dolů, protože nejtepleji 20 stupňů ještě sudoměřice, ale i tady teploty půjdou pomalu dolů, protože v noci se 5 stupňů ještě sudoměřice, ale i tady teploty půjdou pomalu dolů, protože v noci se ochladí na 10 ještě sudoměřice, ale i tady teploty půjdou pomalu dolů, protože v noci se ochladí

Do dnešních písniček na... Do dnešních písniček na přání patří taky Michal... Do dnešních písniček na přání patří taky Michal David. Do dnešních písniček na přání patří taky Michal David a... Do dnešních písniček na přání patří taky Michal David a Karel Gott, to stárnutí zrad. Do dnešních písniček na přání patří taky Michal David a Karel Gott, to stárnutí zrádné. Do dnešních písniček na přání patří taky Michal David a Karel Gott, to stárnutí zrádné. Přání patří taky Michal David a Karel Gott, to stárnutí zrádné. David a Karel Gott, to stárnutí zrádné. Gott, to stárnutí zrádné. Stárnutí zrádné.

0: Chladí na 10 až 5, ale i tady teploty půjdou pomalu dolů, protože v noci se ochladí na 10 až 5. Jenom na Moravě může být v noci 14 až 10, tam bude i v noci teplej. No a co se týká Moravě, může být v noci 14 až 10, tam bude i v noci teplej. No a co se týká právě toho více 14 až 10, tam bude i v noci teplej. No a co se týká právě toho víkendu a pátku, tak 14 až 10, tam bude i v noci teplej. No a co se týká právě toho víkendu a pátku, tak tam bude i v noci teplej. No a co se týká právě toho víkendu a pátku, tak v pátek pouze teplej. No a co se týká právě toho víkendu a pátku, tak v pátek pouze 10 až 15. No a co se týká právě toho víkendu a pátku, tak v pátek pouze 10 až 15. Týká právě toho víkendu a pátku, tak v pátek pouze 10 až 15. Na víkendu a pátku, tak v pátek pouze 10 až 15. Na jižní Moravě 17, přes denku, tak v pátek pouze 10 až 15. Na jižní Moravě 17, přes den, no a pátek pouze 10 až 15. Na jižní Moravě 17, přes den, no a tak to bude i 10 až 15. Na jižní Moravě 17, přes den, no a tak to bude i v sobotu. Na jižní Moravě 17, přes den, no a tak to bude i v sobotu a v neděli. Občas na jižní Moravě 17, přes den, no a tak to bude i v sobotu a v neděli. Občas nás čeká 17, přes den, no a tak to bude i v sobotu a v neděli. Občas nás čeká déšť, ten, no a tak to bude i v sobotu a v neděli. Občas nás čeká déšť, občas a tak to bude i v sobotu a v neděli. Občas nás čeká déšť, občas nějaká sobotu a v neděli. Občas nás čeká déšť, občas nějaká přeháňka a babí léto. Občas nás čeká déšť, občas nějaká přeháňka a babí léto nám dává s Bohem. Občas nás čeká déšť, občas nějaká přeháňka a babí léto nám dává s Bohem. Déšť, občas nějaká přeháňka a babí léto nám dává s Bohem. Občas nějaká přeháňka a babí léto nám dává s Bohem. Přeháňka a babí léto nám dává s Bohem. Babí léto nám dává s Bohem.
1: Jirka Frerich
0: dává s Bohem.
1: Jirka Frerich. Jirka Frerich.
2: Na rádiu
1: Frerich.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ale Blaník tady bude dál a bude svítit naším
2: rádiu Blaník.
0: Ale Blaník tady bude dál a bude svítit naším blanickým sluníčkem, bude hrát české písničky. Ale Blaník tady bude dál a bude svítit naším blanickým sluníčkem, bude hrát české písničky. Blaník tady bude dál a bude svítit naším blanickým sluníčkem, bude hrát české písničky, a to i díky vašim. A bude svítit naším blanickým sluníčkem, bude hrát české písničky, a to i díky vašim přáním, protože naším blanickým sluníčkem bude hrát české písničky, a to i díky vašim přáním, protože koukám, třeba sluníčkem bude hrát české písničky, a to i díky vašim přáním, protože koukám, bude hrát české písničky, a to i díky vašim přáním, protože koukám, třeba z jižní Moravy konkrétně české písničky, a to i díky vašim přáním, protože koukám, třeba z jižní Moravy konky, a to i díky vašim přáním, protože koukám, třeba z jižní Moravy konkrétně ze Slavkova, díky vašim přáním, protože koukám, třeba z jižní Moravy konkrétně ze Slavkova u Brna přišel vzkaz o ním, protože koukám, třeba z jižní Moravy konkrétně ze Slavkova u Brna přišel vzkaz o Třeba z jižní Moravy konkrétně ze Slavkova u Brna přišel vzkaz od Leony, která chce z jižní Moravy konkrétně ze Slavkova u Brna přišel vzkaz od Leony, která chce nechat zahrát Rakajnu. Moravy konkrétně ze Slavkova u Brna přišel vzkaz od Leony, která chce nechat zahrát Rakajnu. Slavkova u Brna přišel vzkaz od Leony, která chce nechat zahrát Rakajny. Pro manžela Brna přišel vzkaz od Leony, která chce nechat zahrát Rakajny. Pro manžela tato vzkaz od Leony, která chce nechat zahrát Rakajny. Pro manžela tatínka Leony, která chce nechat zahrát Rakajny. Pro manžela tatínka Kamila Rezler chce nechat zahrát Rakajny. Pro manžela tatínka Kamila Rezlera zhodějat Rakajny. Pro manžela tatínka

0: Kamila Rezlera z Hodějic, který pro manžela tatínka
1: Rádio Blaník.

Na Blaníku dál budeme hrát. Na Blaníku dál budeme hrát podle vás. Na Blaníku dál budeme hrát podle vás.

0: A tým narozeninám a vzkazuje vítr do plachet pro Kačenku z Adamova k 21. narozeninám a vzkazuje milá Kačenko. Plachet pro Kačenku z Adamova k 21. narozeninám a vzkazuje milá Kačenko. Kus Adamova k 21. narozeninám a vzkazuje milá Kačenko. Ať jsou tvé k 21. narozeninám a vzkazuje milá Kačenko. Ať jsou tvé 21. narozeninám a vzkazuje milá Kačenko. Ať jsou tvé 21. narozeniny začátkem nám a vzkazuje milá Kačenko. Ať jsou tvé 21. narozeniny začátkem nádherného období Kačenko. Ať jsou tvé 21. narozeniny začátkem nádherného období plné. Ať jsou tvé 21. narozeniny začátkem nádherného období plného lásky. 20. narozeniny začátkem nádherného období plného lásky. Narozeniny začátkem nádherného období plného lásky, radosti, štěstí a splněných přání. Začátkem nádherného období plného lásky, radosti, štěstí a splněných přání. Nádherného období plného lásky, radosti, štěstí a splněných přání. Ať máš kolem sebe plného lásky, radosti, štěstí a splněných přání. Ať máš kolem sebe skvělé lidi, radosti, štěstí a splněných přání. Ať máš kolem sebe skvělé lidi, spoustu důvodů k úsměvu a splněných přání. Ať máš kolem sebe skvělé lidi, spoustu důvodů k úsměvu, přání. Ať máš kolem sebe skvělé lidi, spoustu důvodů k úsměvu, odvahu jít za tím, co si opravdu, odvahu jít za tím, co si opravdu přeješ a krásné narozeniny přejí Havlí. Odvahu jít za tím, co si opravdu přeješ a krásné narozeniny přejí Havlí. Tím, co si opravdu přeješ a krásné narozeniny přejí Havlíčci. A opravdu přeješ a krásné narozeniny přejí Havlíčci. A my tady máme krásné narozeniny přejí Havlíčci. A my tady máme taky ještě jeden vzkaz. Narozeniny přejí Havlíčci. A my tady máme taky ještě jeden vzkaz. A přejí Havlíčci. A my tady máme taky ještě jeden vzkaz. A přání Omarka z Havlíčci. A my tady máme taky ještě jeden vzkaz. A přání Omarka ztraceného. A my tady máme taky ještě jeden vzkaz. A přání Omarka ztraceného od Tomáše z Rohatce, který píše. Máme taky ještě jeden vzkaz. A přání Omarka ztraceného od Tomáše z Rohatce, který píše, že chce. A přání Omarka ztraceného od Tomáše z Rohatce, který píše, že chce písničku ztraceného od Tomáše z Rohatce, který píše, že chce písničku nechat zahrát. Pro kamaráda Tomáše z Rohatce, který píše, že chce písničku nechat zahrát. Pro kamaráda Mhatce, který píše, že chce písničku nechat zahrát. Pro kamaráda Martina píše, že chce písničku nechat zahrát. Pro kamaráda Martina Jarábka chce písničku nechat zahrát. Pro kamaráda Martina Jarábka Tome zahrát. Pro kamaráda Martina Jarábka Tome splníme přání. Pro kamaráda Martina Jarábka Tome splníme přání právě teď. Kamaráda Martina Jarábka Tome splníme přání právě teď. A Jarábka Tome, splníme přání právě teď. Radio Blaník. Tome, splníme přání právě teď. Radio
1: Blaník. Písničky na
0: plníme přání právě teď.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.
0: Právě teď.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání. Písničky na přání. Písničky na přání. Na přání.

Aleš Brichta. Aleš Brichta. Aleš Brichta. A dívka s perlami. Aleš Brichta. A dívka s perlami ve vlasech. Aleš Brichta. A dívka s perlami ve vlasech tady nebyla, byla tady Brichta. A dívka s perlami ve vlasech tady nebyla, byla tady slečna sa. A dívka s perlami ve vlasech tady nebyla, byla tady slečna závist. Ano. A dívka s perlami ve vlasech tady nebyla, byla tady slečna závist. Ano, napsali jste si. Perlami ve vlasech tady nebyla, byla tady slečna závist. Ano, napsali jste si. Vlasech tady nebyla, byla tady slečna závist. Ano, napsali jste si. Právě o takové nebyla, byla tady slečna závist. Ano, napsali jste si. Právě o takovou písničku slečna závist. Ano, napsali jste si. Právě o takovou písničku a Marek Ztracený tady bude teď. Ano, napsali jste si. Právě o takovou písničku a Marek Ztracený tady bude teď. Jste si právě o takovou písničku a Marek Ztracený tady bude teď. Písnička Vítr do plachet. Právě o takovou písničku a Marek Ztracený tady bude teď. Písnička Vítr do plachet s Adamku a Marek Ztracený tady bude teď. Písnička Vítr do plachet s Adamova napsala naše. Ztracený tady bude teď. Písnička Vítr do plachet s Adamova napsala naše posluchačka, abychom zahrali. Písnička Vítr do plachet s Adamova napsala naše posluchačka, abychom zahráli Marka. Vítr do plachet s Adamova napsala naše posluchačka, abychom zahráli Marka. S Adamova napsala naše posluchačka, abychom zahráli Marka Ztraceného. Vítr do plachet napsala naše posluchačka, abychom zahráli Marka Ztraceného. Vítr do plachet pro Kačenku napsala naše posluchačka, abychom zahráli Marka Ztraceného. Vítr do plachet pro Kačenku s Adamova, abychom zahráli Marka Ztraceného. Vítr do plachet pro Kačenku s Adamova k 21. narození Ztraceného. Vítr do plachet pro Kačenku s Adamova k 21.

0: nedojde den. To byl Marek Ztracený a teď...
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: Rádia Blaník.
1: Každý

plachet. Až půjdeš za přeju ti vítr do plachet. Až půjdeš za svým vítr do plachet. Až půjdeš za svým snem plachet. Až půjdeš za svým snem. Až půjdeš za svým snem. Až půjdeš za svým.

písničku slovenské skupiny Elán. Dorazil z Brna a my posíláme písničku slovenské skupiny Elán. Brna a my posíláme písničku slovenské skupiny Elán. Posíláme písničku slovenské skupiny Elán. Písničku slovenské skupiny Elán. Slovenské skupiny Elán. Skupiny Elán.

Činaskypy. Činaskypy písnička každý. Činaskypy písnička každý ráno pro pár. Činaskypy písnička každý ráno pro partnerku. Činaskypy písnička každý ráno pro partnerku Jarku. Činaskypy písnička každý ráno pro partnerku Jarku teď posílá. Činaskypy písnička každý ráno pro partnerku Jarku teď posílá písničku taky Marek. Činaskypy písnička každý ráno pro partnerku Jarku teď posílá písničku taky Marek se vzkazem, že jí má. Každý ráno pro partnerku Jarku teď posílá písničku taky Marek se vzkazem, že jí má. Pro partnerku Jarku teď posílá písničku taky Marek se vzkazem, že jí má. Partnerku Jarku teď posílá písničku taky Marek se vzkazem, že jí má rád a že všechno společně zvládnou. Teď posílá písničku taky Marek se vzkazem, že jí má rád a že všechno společně zvládnou. Vzkazničku taky Marek se vzkazem, že jí má rád a že všechno společně zvládnou. Vzkaz dorazil z Brna se vzkazem, že jí má rád a že všechno společně zvládnou. Vzkaz dorazil z Brna a mi posílá rád a že všechno společně zvládnou. Vzkaz dorazil z Brna a my posíláme písničku všechno společně zvládnou. Vzkaz dorazil z Brna a my posíláme písničku společně zvládnou. Vzkaz dorazil z Brna a my posíláme písničku slovenské skupiny Elnou. Vzkaz dorazil z Brna a my posíláme písničku.

Slovenská skupina Elán a teď... Slovenská skupina Elán a teď budeme hrát Ivetu Bartošovou. Slovenská skupina Elán a teď budeme hrát Ivetu Bartošovou. Slovenská skupina Elán a teď budeme hrát Ivetu Bartošovou, protože napsal... Slovenská skupina Elán a teď budeme hrát Ivetu Bartošovou, protože napsal nám Rudolf. Na Elán a teď budeme hrát Ivetu Bartošovou, protože napsal nám Rudolf. A teď budeme hrát Ivetu Bartošovou, protože napsal nám Rudolf. A napsal nám... Budeme hrát Ivetu Bartošovou, protože napsal nám Rudolf. A napsal Ivetu Bartošovou, protože napsal nám Rudolf. A napsal nám takový, asi bych řekl smutnou, protože napsal nám Rudolf. A napsal nám takový, asi bych řekl smutný, vzkázal nám Rudolf. A napsal nám takový, asi bych řekl smutný vzkaz, abychom zahrali. A napsal nám takový, asi bych řekl smutný vzkaz, abychom zahráli pro... A napsal nám takový, asi bych řekl smutný vzkaz, abychom zahráli pro syna Rudolfa. Nám takový, asi bych řekl smutný vzkaz, abychom zahráli pro syna Rudolfa Koldu. Asi bych řekl smutný vzkaz, abychom zahráli pro syna Rudolfa Koldu a kamarády. Bych řekl smutný vzkaz, abychom zahráli pro syna Rudolfa Koldu a kamarády. Vzkaz, abychom zahráli pro syna Rudolfa Koldu a kamaráda se vzkazem. Bychom zahráli pro syna Rudolfa Koldu a kamaráda se vzkazem držte se kluci táta pro syna Rudolfa Koldu a kamaráda se vzkazem držte se kluci táta máma syna Rudolfa Koldu a kamaráda se vzkazem držte se kluci táta máma Koldu a kamaráda se vzkazem držte se kluci táta máma celá rodina a kamaráda se vzkazem držte se kluci táta máma celá rodina vzkazují se vzkazem držte se kluci táta máma celá rodina vzkazují chybíš nám držte se kluci táta máma celá rodina vzkazují chybíš nám synku táta máma celá rodina vzkazují chybíš nám synku vybrali máma celá rodina vzkazují chybíš nám synku vybrali Ivetu Bartošovou a septá rodina vzkazují chybíš nám synku vybrali Ivetu Bartošovou a September Lady vzkazují chybíš nám synku vybrali Ivetu Bartošovou a September Lady chybíš nám synku vybrali Ivetu Bartošovou a September Lady nám synku vybrali Ivetu Bartošovou a September Lady vybrali Ivetu Bartošovou a September Lady. Ivetu Bartošovou a September Lady. A September Lady. Písničky na... Lady.

0: Evelinka, Vilémek, Světlana, Mlád, to přeje Bob, Magda, Evelinka, Vilémek, Světlana a celá tvoje Bob, Magda, Evelinka, Vilémek, Světlana a celá tvoje rodina. A taky Evelinka, Vilémek, Světlana a celá tvoje rodina. A taky my z Rádia Blaník. A Vilémek, Světlana a celá tvoje rodina. A taky my z Remek, Světlana a celá tvoje rodina. A taky my z Rádia Blaník. Světlana a celá tvoje rodina. A taky my z Rádia Blaník. Celá tvoje rodina. A taky my z Rádia Blaník.
1: Ještě častěji.
0: Rodina. A taky my z Rádia Blaník.
1: Ještě častěji vít.
0: Taky my z Rádia Blaník.
1: Ještě častěji vítám.
0: Rádia Blaník.

Lady, Iveta Bartošová. September Lady, Iveta Bartošová, písničky na přání. September Lady, Iveta Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník. September Lady, Iveta Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník. A September Lady, Iveta Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník. A budeme hrát Karla Gotta. September Lady, Iveta Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník. A budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí z... Iveta Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník. A budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí... Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník. A budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí zrádné. Písnička Smich... Na přání na rádiu Blaník. A budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí zrádné. Písnička s Michalem Davidem. Rádiu Blaník. A budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí zrádné, písnička s Michalem Davidem. A budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí zrádné, písnička s Michalem Davidem. Jedné konkrétní mamince Karla Gotta, to stárnutí zrádné, písnička s Michalem Davidem. Jedné konkrétní mamince z Lukav, stárnutí zrádné, písnička s Michalem Davidem. Jedné konkrétní mamince z Lukavce, všechno nejlepší k narozeninám, písnička s Michalem Davidem. Jedné konkrétní mamince z Lukavce, všechno nejlepší k narozeninám. Jedné konkrétní mamince z Lukavce, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje dcera. Jedné konkrétní mamince z Lukavce, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou. Mamince z Lukavce, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou, syn Míra z Přítavce, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou, syn Míra z přítelky. Nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou, syn Míra z přítelkyní. A pařeninám hlavně hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou, syn Míra s přítelkyní. A pak ještě hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou, syn Míra s přítelkyní. A pak ještě bychom Marie s rodinou, syn Míra s přítelkyní. A pak ještě bychom se podívali na vzkaz s rodinou, syn Míra s přítelkyní. A pak ještě bychom se podívali na vzkaz od Boba, Míra s přítelkyní. A pak ještě bychom se podívali na vzkaz od Boba, přítelkyní. A pak ještě bychom se podívali na vzkaz od Boba, je tady. A pak ještě bychom se podívali na vzkaz od Boba, je tady. Tento vzkaz ještě bychom se podívali na vzkaz od Boba, je tady. Tento vzkaz tak Jaroušku, bychom se podívali na vzkaz od Boba, je tady. Tento vzkaz tak Jaroušku, buď stále na vzkaz od Boba, je tady. Tento vzkaz tak Jaroušku, buď Boba, je tady. Tento vzkaz tak Jaroušku, buď stále mlád, to přeje Bob, Magda, Evel. Je tady. Tento vzkaz tak Jaroušku, buď stále mlád, to přeje Bob, Magda, vzkaz tak Jaroušku, buď stále mlád, to přeje Bob, Magda, Evelinka, Vilémek, ku. Buď stále mlád, to přeje Bob, Magda, Evelinka, Vilémek, Světl. Buď stále mlád, to přeje Bob, Magda, Evelinka.

0: Protože i takovou písničku jste si přáli. Protože i takovou písničku jste si přáli. Na Blaníku zase. Protože i takovou písničku jste si přáli. Na Blaníku. Protože i takovou písničku jste si přáli. Na Blaníku zase dál. Protože i takovou písničku jste si přáli. Na Blaníku zase dál. Hezky česky. Protože i takovou písničku jste si přáli. Na Blaníku zase dál. Hezky česky.
1: Písničky na přání.
0: Písničku jste si přáli. Na Blaníku zase dál. Hezky česky.
1: Písničky na přání.
0: Přáli. Na Blaníku zase dál. Hezky česky.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Na
0: Blaníku zase dál. Hezky česky.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku,
1: ne... Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo...
1: Přání. Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak...
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechť Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm,
2: narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi.
2: Svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku.
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaník.
2: Pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z
2: náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer
1: zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání.
2: Od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách
2: hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Ani
1: na rádiu Blaník.

Velmi oblíbená v písničkách na přání Karel Gott, Velmi oblíbená v písničkách na přání Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Velmi oblíbená v písničkách na přání Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Velmi oblíbená v písničkách na přání Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Před námi taky holky. Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Před námi taky holky nebo Eva Farná. Michal David, to stárnutí zrádné. Před námi taky holky nebo Eva Farná. A taky jedna dovolená. Stárnutí zrádné. Před námi taky holky nebo Eva Farná. A taky jedna dovolená. Aleš u námi taky holky nebo Eva Farná. A taky jedna dovolená Aleš Ulm nebo Eva Farná a taky jedna dovolená Aleš Ulm a taky jedna dovolená Aleš Ulm a taky jedna dovolená Aleš Ulm dovolená Aleš Ulm

0: i na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jedno...
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jednoduchý vzkaz.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jednoduchý
0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jednoduchý vzkaz Adélko a Zuzko.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jednoduchý vzkaz Adélko a Zuzko.
1: Blaník.
2: Jednoduchý vzkaz Adélko a Zuzko, užijte si dovolen. Jednoduchý vzkaz Adélko a Zuzko, užijte si dovolenou. Vzkaz, který nám jednoduchý vzkaz Adélko a Zuzko, užijte si dovolenou. Vzkaz, který nám dorazil. Adélko a Zuzko, užijte si dovolenou. Vzkaz, který nám dorazil do dnešní. A Zuzko, užijte si dovolenou. Vzkaz, který nám dorazil do dnešních písniček na přání. Užijte si dovolenou. Vzkaz, který nám dorazil do dnešních písniček na přání. Si dovolenou. Vzkaz, který nám dorazil do dnešních písniček na přání. Vzkaz, který nám dorazil do dnešních písniček na přání. A nám dorazil do dnešních písniček na přání. A písničkové přání o Aleše Ulma. Do dnešních písniček na přání. A písničkové přání o Aleše Ulma. Dnešních písniček na přání a písničkové přání o Aleše Ulma. Písniček na přání a písničkové přání o Aleše Ulma. A písničkové přání o Aleše Ulma. Písničkové přání o Aleše Ulma. Aleše Ulma.

0: statečně zvládá. Nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. A ty to všechno statečně zvládáš. Aniž bys nevím, proč jsem brečela. A ty to všechno statečně zvládáš. Aniž bys mě někam poslala brečela. A ty to všechno statečně zvládáš. Aniž bys mě někam poslala. A ty to všechno statečně zvládáš. Aniž bys mě někam poslala hodně daleko. Statečně zvládáš. Aniž bys mě někam poslala hodně daleko. Za to máš podle mě zvládáš. Aniž bys mě někam poslala hodně daleko. Za to máš podle mě, Za to máš podle mě minimálně medaily za staté někam poslala hodně daleko. Za to máš podle mě minimálně medaily za statečnost poslala hodně daleko. Za to máš podle mě minimálně medaily za statečnost píše naše posluchačka.
1: Pravnoučata Eliška Daniel a taky Samuel.

Aleš O. Aleš Um a písnička. Aleš Um a písnička Dovolená. Aleš Um a písnička Dovolená, písničkové Aleš Um a písnička Dovolená, písničkové přání další Aleš Um a písnička Dovolená, písničkové přání další splněno. Um a písnička Dovolená, písničkové přání další splněno. Očkrtávám a písnička Dovolená, písničkové přání další splněno. Očkrtávám a vybírám na písničkové přání další splněno. Očkrtávám a vybírám další dvě přání další splněno. Očkrtávám a vybírám další dvě splněno. Očkrtávám a vybírám další dvě písničková přání pro. Očkrtávám a vybírám další dvě písničková přání, protože holky pro další dvě písničková přání, protože holky pro mámu, to je velmi oblíbená písnička. Písničková přání, protože holky pro mámu, to je velmi oblíbená písnička. Tak je tady jedno přání z Karlových Varů pro maminku a ten vzkaz zní takto. Maminko, přání z Karlových Varů pro maminku a ten vzkaz zní takto. Maminko, z celého srdce Varů pro maminku a ten vzkaz zní takto. Maminko, z celého srdce děkuji za vše, co pro mě děláš, za tvoji lásku potom. Maminko, z celého srdce děkuji za vše, co pro mě děláš, za tvoji lásku, podporu, trpělivost. Z celého srdce děkuji za vše, co pro mě děláš, za tvoji lásku, podporu, trpělivost. Děkuji za vše, co pro mě děláš, za tvoji lásku, podporu, trpělivost a hlavně za to, že jsem vše, co pro mě děláš, za tvoji lásku, podporu, trpělivost a hlavně za to, že se mnou dáš, za tvoji lásku, podporu, trpělivost a hlavně za to, že se mnou teď během těhotenství, tvoji lásku, podporu, trpělivost a hlavně za to, že se mnou teď během těhotenství, podporu, trpělivost a hlavně za to, že se mnou teď během těhotenství přežíváš moje host a hlavně za to, že se mnou teď během těhotenství přežíváš moje hormonální rodeo, to, že se mnou teď během těhotenství přežíváš moje hormonální rodeo. Teď během těhotenství přežíváš moje hormonální rodeo. Jednou brečím těhotenství přežíváš moje hormonální rodeo. Jednou brečím za pět minut přežíváš moje hormonální rodeo. Jednou brečím za pět minut se směju, pak mě něco hormonální rodeo. Jednou brečím za pět minut se směju, pak mě něco naštve následně rodeo. Jednou brečím, za pět minut se směju, pak mě něco naštve, následně mám hlad. Jednou brečím, za pět minut se směju, pak mě něco naštve, následně mám hlad. A nakonec vlastně brečím, za pět minut se směju, pak mě něco naštve, následně mám hlad. A nakonec vlastně ani nevím, proč jsem. Za pět minut se směju, pak mě něco naštve, následně mám hlad. A nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. Za pět minut se směju, pak mě něco naštve, následně mám hlad. A nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. Mě něco naštve, následně mám hlad. A nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. A tyto všechno statečně následně mám hlad a nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. A tyto všechno statečně zvládá hlad a nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. A tyto všechno statečně

0: Holky a písnička pro mámu. To jsou Holky a písnička pro mámu. A na Blaníku. To jsou Holky a písnička pro mámu. A na Blaníku. To jsou Holky a písnička pro mámu. A na Blaníku. Vezmeme další písničku. To jsou Holky a písnička pro mámu. A na Blaníku. Vezmeme další písničku a přání. Musíme to. A písnička pro mámu. A na Blaníku. Vezmeme další písničku a přání. Musíme to začít trošku. A na Blaníku. Vezmeme další písničku a přání. Musíme to začít trošku spojovat, protože jich je za Blaníku. Vezmeme další písničku a přání. Musíme to začít trošku spojovat, protože jich je zase. Vezmeme další písničku a přání. Musíme to začít trošku spojovat, protože jich je zase. Dneska nějak. Písničková přání, musíme to začít trošku spojovat, protože jich je zase. Dneska nějak moc. Musíme to začít trošku spojovat, protože jich je zase. Dneska nějak moc. Tak pojďme na to. Trošku spojovat, protože jich je zase. Dneska nějak moc. Tak pojďme na to. Dneska nějak moc. Tak pojďme na to. Tady bude písničkové přání splněno úplně. Tak pojďme na to. Tady bude písničkové přání splněno úplně přesně. Eva, pojďme na to. Tady bude písničkové přání splněno úplně přesně. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Tady bude písničkové přání splněno úplně přesně. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Zprostějová. Bude písničkové přání splněno úplně přesně. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Zprostějová, napsala Jarka. Přání splněno úplně přesně. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Zprostějová, napsala Jarka. Abychom úplně přesně. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Zprostějová, napsala Jarka. Abychom zahráli tuto. Farná, Miraj, vzpomeneš si. Zprostějová, napsala Jarka. Abychom zahráli tuto krásnou písničku. Vzpomeneš si. Zprostějová, napsala Jarka. Abychom zahráli tuto krásnou písničku od Evy Farné. Zprostějová, napsala Jarka. Abychom zahráli tuto krásnou písničku od Evy Farné. A Miraj navrátil Jarka. Abychom zahráli tuto krásnou písničku od Evy Farné. A Miraj navrátil. Abychom zahráli tuto krásnou písničku od Evy Farné. A Miraj navrátil. Tuto krásnou písničku od Evy Farné. A Miraj navrátila pro paní Ivanu z Prostějova písničku od Evy Farné. A Miraj navrátila pro paní Ivanu z Prostějova se vzkazem Farné. A Miraj navrátila pro paní Ivanu z Prostějova se vzkazem každým dnem na tebe. Pro paní Ivanu z Prostějova se vzkazem každým dnem na tebe myslím víc a víc. Ivanu z Prostějova se vzkazem každým dnem na tebe myslím víc a víc. Se vzkazem každým dnem na tebe myslím víc a víc. A pak tady připojíme každým dnem na tebe myslím víc a víc. A pak tady připojíme každým dnem na tebe myslím víc a víc. A pak tady připojíme přání Leony, tebe myslím víc a víc. A pak tady připojíme přání Leony, která chce pros víc a víc. A pak tady připojíme přání Leony, která chce pro synka kam víc. A pak tady připojíme přání Leony, která chce pro synka Kamče, kterým. A pak tady připojíme přání Leony, která chce pro synka Kamče, který má dneska do synka Kamče, který má dneska 12 let. Tuto básničku Kamilku Kamče, který má dneska 12 let. Tuto básničku Kamilku přejeme, má dneska 12 let. Tuto básničku Kamilku přejeme ti hodně zdraví, nebo 12 let. Tuto básničku Kamilku přejeme ti hodně zdraví, nebo tě vzácné. Tuto básničku Kamilku přejeme ti hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně. Tuto básničku Kamilku přejeme ti hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo. Kamilku přejeme ti hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné. Kamilku přejeme ti hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné. Hodně lásky, hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné. Hodně lásky, nebo tě jí má, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné. Hodně lásky, nebo tě jí málo, hodně štěstí, nebo tě krásné. Hodně lásky, nebo tě jí málo, štěstí, nebo tě krásné. Hodně lásky, nebo tě jí málo, hodně všeho, co by za to stálo, krásné. Hodně lásky, nebo tě jí málo, hodně všeho, co by za to stálo, mamka. Hodně lásky, nebo tě jí málo, hodně všeho, co by za to stálo, mamka Lea, mamka Lea, taťka Kamil z Hodějic a vzkazují, máme tě moc rádi.
1: Hrajeme vám hezký.
0: Taťka Kamil z Hodějic a vzkazují, máme tě moc rádi.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Z Hodějic a vzkazují, máme tě moc rádi.
1: Hrajeme vám hezký.

0: Hezky česky.
1: A vzkazují, máme tě moc rádi.
0: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky.

Jsme Rádio Blaník. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Blaník.

0: Je teď už škvor, síla starých vín, Midaj a písnička Vzpomeneš si teď už škvor, síla starých vín a písnička Vzpomeneš si teď už škvor, síla starých vín, Vzpomeneš si teď už škvor, síla starých vín a písnička je za každou chvíli strávenou s tebou, tady píše Kačenka z Ostravy, Bráško. My zdravíme Ostravu. My zdravíme Ostravu.
1: Podle nepsané
0: pravu.

0: spousta písničkových přání před námi, třeba Škvor a síla starých vín a spousta písničkových přání před námi, Škvor a síla starých vín a spousta písničkových přání před námi, třeba S láskou nám je líp, a spousta písničkových přání před námi, třeba S láskou nám je líp, písničkových přání před námi, třeba S láskou nám je líp, třeba S láskou nám je líp, láskou nám je líp. Nebo taky písnička z muzikálu Kleopatra, protože na Blaníku. Hlavně hezky česky.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.
2: Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní

0: najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz Itálie kuchyní a také podlah Siko.cz
1: Itálie, která
0: a také podlah Siko.cz
1: Itálie, která chutná
0: podlah Siko.cz
1: Itálie, která chutná objevte prodej
0: Siko.cz
1: Itálie, která chutná objevte prodejnu Lavite.cz Itálie, která chutná objevte prodejnu Lavite ve Zlíně Itálie, která chutná objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr Itálie chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, při které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. VV dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Jabloně?
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Jabloně? Máme. Třešně?
1: Nad Itálii. www.lavite.cz
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky?
1: www.lavite.cz
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme.
1: www.lavite.cz
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme.
1: švestky.cz
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Jabloně máme, třešně máme, meruňky máme, švestky máme, třešně máme, meruňky máme, švestky máme, všechno máme. Libovolné třešně máme, meruňky máme, švestky máme, všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, meruňky máme, švestky máme, všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů, švestky máme, všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů

Eva Farná, Miraj a písnička v... Eva Farná, Miraj a písnička Vzpomeneš si. Eva Farná, Miraj a písnička Vzpomeneš si, teď už škvor. Eva Farná, Miraj a písnička Vzpomeneš si.

0: i tisíce druhů máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. Máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, volné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví spomyšl. Máme vše. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví spomyšl. Máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte je mít výhodně i vy. Zahradnictví spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si vy. Zahradnictví spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet. Zahradnictví spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví spomyšl, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví spomyšl, aby se zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví spomyšl.cz. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví spomyšl.cz. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví spomyšl.cz. Výlet nebo nakupte online na zahradnictví spomyšl.cz. Kupte online na zahradnictví spomyšl.cz. Na zahradnictví spomyšl.cz.
1: Usnula.
0: Spomyšl.cz.
1: Usnula.
2: Asi jo.
1: Usnula.
2: Asi jo.
1: Usnula.
2: Asi jo.
1: Usnula.
2: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne.
1: Usnula.
2: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Usnula.
2: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Kdy? Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější.
3: Zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete.
3: Začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika.
2: A to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA?
2: Vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde?
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde?
3: Odles auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde?
3: Odika. Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
3: Auto ESA? Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
3: Ověřené vozy.
2: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
3: Kdo na to jde?
2: Od lesa? Koupí auto od ESA.
4: Šéfe,
2: to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
4: Šéfe, došel ma...
2: Koupí auto od ESA.
4: Šéfe, došel matroš.
2: Auto od ESA.
4: Šéfe, došel matroš.
2: ESA.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba...
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapa...
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí...
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
4: Došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo... Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přiveze.

0: Etu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Etu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně. Stáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Zeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavma. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavma. Stavma. Drží sami na nejbližší prodejně stavebnin. Stavma. Stavma. Držíme zakázky v prodejně stavebnin. Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Stavebnin. Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Uvažujete. Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Uvažujete o tepelném čerpadle? Stavma. Držíme zakázky v pohybu. Uvažujete o tepelném čerpadle? O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikáčku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichýho výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Term. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s naším provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i stabilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu. Zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na kterou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na kterou jste u nás i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Kaufní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz. Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kaufland Card Extra.
0: Jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Zvyklí. ProTerm.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost.
0: Term.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedno.
0: Z.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra.
1: Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
1: a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
1: Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za
1: výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland 49,90. Až do 13. října. Kaufland 90. Až do 13. října. Kaufland

až do 13. října. Kaufland. 13. října. Kaufland. Kaufland.

0: Eva Max. Eva Max na rádiu Blaník. Eva Max na rádiu Blaník a písničková přání. Eva Max na rádiu Blaník a písničková přání. Eva Max na rádiu Blaník a písničková přání, jdeme plnit dál. Eva Max na rádiu Blaník a písničková přání, jdeme plnit dál. Radka a Stan. Eva Max na rádiu Blaník a písničková přání, jdeme plnit dál. Radka a Standa chtějí nechat na rádiu Blaník a písničková přání, jdeme plnit dál. Radka a Standa chtějí nechat na rádiu Blaník a písničková přání, jdeme plnit dál. Radka a Standa chtějí nechat zahrát písničku. Písničková přání, jdeme plnit dál. Radka a Standa chtějí nechat zahrát písničku. Jdeme plnit dál. Radka a Standa chtějí nechat zahrát písničku. S láskou nám je líp. Dál. Radka a Standa chtějí nechat zahrát písničku. S láskou nám je líp. Písnička je... Radka a Standa chtějí nechat zahrát písničku. S láskou nám je líp. Písnička je k dnešní... Chtějí nechat zahrát písničku. S láskou nám je líp. Písnička je k dnešnímu výročí... Písničku. S láskou nám je líp. Písnička je k dnešnímu výročí svatby. S láskou nám je líp. Písnička je k dnešnímu výročí svatby. Radka a Standa poslali vzkaz. Písnička je k dnešnímu výročí svatby. Radka a Standa poslali vzkaz. My moc a moc dnešnímu výročí svatby. Radka a Standa poslali vzkaz. My moc a moc výročí svatby. Radka a Standa poslali vzkaz. My moc a moc blahopřejeme. Ať vám láby. Radka a Standa poslali vzkaz. My moc a moc blahopřejeme. Ať vám láska vydrží. A Standa poslali vzkaz. My moc a moc blahopřejeme. Ať vám láska vydrží. Vzkaz. My moc a moc blahopřejeme. Ať vám láska vydrží. A posíláme toto krásnou. My moc a moc blahopřejeme. Ať vám láska vydrží a posíláme toto krásnou českou písničku. A moc blahopřejeme, ať vám láska vydrží a posíláme toto krásnou. Blahopřejeme, ať vám láska vydrží a posíláme toto krásnou českou písničku. Ať vám láska vydrží a posíláme toto krásnou českou písničku. A posíláme toto krásnou českou písničku. Posíláme toto krásnou českou písničku.
1: Láska je kov.
0: Krásnou českou písničku.
1: Láska je kov. Ceně
0: písničku.

Lucka Vondráčková a Pepa Vágl. Lucka Vondráčková a Pepa Vágner s láskou. Lucka Vondráčková a Pepa Vágner s láskou nám je líp. Lucka Vondráčková a Pepa Vágner s láskou nám je líp ještě. Lucka Vondráčková a Pepa Vágner s láskou nám je líp, ještě stihneme do 9. Lucka Vondráčková a Pepa Vágner s láskou nám je líp, ještě stihneme do 9. hodiny. Vondráčková a Pepa Vágner s láskou nám je líp, ještě stihneme do 9. hodiny. Vágner s láskou nám je líp, ještě stihneme do 9. hodiny. Písničkové přání jedno a pak spoustu dalších. Nám je líp, ještě stihneme do 9. hodiny. Písničkové přání jedno a pak spoustu dalších. Ještě stihneme do 9. hodiny. Písničkové přání jedno a pak spoustu dalších, které jsou přijeme do 9. hodiny, písničkové přání jedno a pak spoustu dalších, které jsou před námi. Jirka z Plzně, písničkové přání jedno a pak spoustu dalších, které jsou před námi. Jirka z Plzně napsal přání jedno a pak spoustu dalších, které jsou před námi. Jirka z Plzně napsal a pak spoustu dalších, které jsou před námi. Jirka z Plzně napsal, abychom zahráli písničku pro něj, jsou dalších, které jsou před námi. Jirka z Plzně napsal, abychom zahráli písničku pro něj, které jsou před námi. Jirka z Plzně napsal, abychom zahráli písničku pro něj samotného, pro dobrou náladu. Námi Jirka z Plzně napsal, abychom zahráli písničku pro něj samotného, pro dobrou náladu. A z Plzně napsal, abychom zahráli písničku pro něj samotného, pro dobrou náladu. A abychom zahráli písničku pro něj samotného, pro dobrou náladu. A za zahrání předem děkuje. Pro něj samotného, pro dobrou náladu. A za zahrání předem děkuje. Jirko z Plzněho, pro dobrou náladu. A za zahrání předem děkuje. Jirko z Plzně. Pro dobrou náladu a za zahrání předem děkuje. Jirko z Plzně. Tady je písnička Lionel Richie. A za zahrání předem děkuje. Jirko z Plzně. Tady je písnička Lionel Richie. A za zahrání předem děkuje. Jirko z Plzně. Tady je písnička Lionel Richie. A předem děkuje. Jirko z Plzně. Tady je písnička Lionel Richie a Diana Ross. Jirko z Plzně. Tady je písnička Lionel Richie a Diana Ross. Z Plzně. Tady je písnička Lionel Richie a Diana Ross. Tady je písnička Lionel Richie a Diana Ross. Lionel Richie a Diana Ross.

0: štěstí. A dostane se taky na muzikálovou písničku. A dostane se taky na muzikálovou písničku. A dostane se taky na muzikálovou písničku Teď královnou jsem já. A dostane se taky na muzikálovou písničku Teď královnou jsem já. A dostane se taky na muzikálovou písničku Teď královnou jsem já. A dostane se taky na muzikálovou písničku Teď královnou jsem já. Taky na muzikálovou písničku Teď královnou jsem já. Královou písničku Teď královnou jsem já. Teď královnou jsem já. Ano, byl jsem já. Ano, Blaník dál. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky, ale hlavně. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky, ale hlavně pod. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky, ale hlavně podle vás. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky, ale hlavně podle vás. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky, ale hlavně podle vás. Dál bude hrát hezky česky, ale hlavně podle vás. Hezky česky, ale hlavně podle vás. Hlavně podle vás.
1: Tak co, už víš jak. Tak co, už víš jak ochránit svůj. Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrze nás. Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrze nás skla EU najdeš o. Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od. Už víš jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59. Ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a i telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kap U najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky 79 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství 79.

0: Lionel Richie. Lionel Richie. Lionel Richie. Diana Ross. Lionel Richie. Diana Ross. Lionel Richie. Diana Ross. Lionel Richie. Diana Ross. Lionel Richie. Diana Ross. Světozná Richie. Diana Ross. Světoznámý Diana Ross. Světoznámý duet, který mají spolu. No a za dvě minuty
1: bude 9, ale my dál budeme hrát pod
0: duet, který mají spolu.
1: No a za dvě minuty bude 9, ale my dál budeme hrát podle vás.
0: Mají spolu.
1: No a za dvě minuty bude 9, ale my dál budeme hrát podle vás. Ještě nám tady zůstala spolu. No a za dvě minuty bude 9, ale my dál budeme hrát podle vás. Ještě nám tady zůstala minuty bude 9, ale my dál budeme hrát podle vás. Ještě nám tady zůstala spousta přání třeba od Jakuba Smolíka, ale my dál budeme hrát podle vás. Ještě nám tady zůstala spousta přání třeba od Jakuba Smolíka, budeme hrát podle vás. Ještě nám tady zůstala spousta přání třeba od Jakuba Smolíka. Ještě nám tady zůstala spousta přání třeba od Jakuba Smolíka. Ještě nám tady zůstala spousta přání třeba od Jakuba Smolíka. Zůstala spousta přání třeba od Jakuba Smolíka. Ta přání třeba od Jakuba Smolíka. Od Jakuba Smolíka.

0: v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete...
0: Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit... Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem... Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a... Prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom už Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Na 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Jsme CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda CariReal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto
1: Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
1: na carireal.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
1: .cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší
2: auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup.
2: Víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě
2: Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto
3: Vítkovic. Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše
3: autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.
3: Výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Volejte 800, 120, 800. 120, 800. 800.
4: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Blaník. Zatímco některé

0: Zatímco některé obce na jižní Moravě dokonce i na Zlínsku, třeba taková Bystřice.
1: Ale to mě zítra vystoupá na 19 až 23 na Moravě.

0: ještě 25, Pána 19 až 23, na Moravě ještě 25, ale to je definitivní konec. Až 23, na Moravě ještě 25, ale to je definitivní konec babí 20, na Moravě ještě 25, ale to je definitivní konec babího léta, od pátku ještě 25, ale to je definitivní konec babího léta, od pátku ještě bude výracet, ale to je definitivní konec babího léta, od pátku ještě bude výrazně chladněji přes den, ale to je definitivní konec babího léta, od pátku ještě bude výrazně chladněji přes den, maximálně definitivní konec babího léta, od pátku ještě bude výrazně chladněji přes den, maximálně 10 až 15 z babího léta, od pátku ještě bude výrazně chladněji přes den, maximálně 10 až 15, ta od pátku ještě bude výrazně chladněji přes den, maximálně 10 až 15, na Moravě okolo 17 ještě bude výrazně chladněji přes den, maximálně 10 až 15, na Moravě okolo 17 stupňů chladněji přes den, maximálně 10 až 15, na Moravě okolo 17 stupňů a nezmění se to přes den, maximálně 10 až 15, na Moravě okolo 17 stupňů a nezmění se to ani o 10 až 15, na Moravě okolo 17 stupňů a nezmění se to ani o víkendu. Na Moravě okolo 17 stupňů a nezmění se to ani o víkendu. Na Moravě okolo 17 stupňů a nezmění se to ani o víkendu. 17 stupňů a nezmění se to ani o víkendu. 17 stupňů a nezmění se to ani o víkendu. Nezmění se to ani o víkendu.
1: Jirka Fr.
0: To ani o víkendu.
1: Jirka Fredu. Jirka Frélich.
2: Nara.
1: Jirka Frélich.
2: Nara.
1: Jirka Frélich.
2: Na rádiu Blaník.
1: Jirka Frélich.
2: Na rádiu Blaník.
1: Jirka Frélich.
2: Na rádiu Blaník.
1: Jirka Frélich.
2: Na rádiu Blaník.
0: Počasí už znáte.
1: Frélich.
2: Na rádiu Blaník.
0: Počasí už znáte a teď
2: na rádiu Blaník.
0: Počasí už znáte a teď poznáte další
2: Blaník.
0: Počasí už znáte a teď poznáte další písničkové. Počasí už znáte a teď poznáte další písničkové přání zde. Počasí už znáte a teď poznáte další písničkové přání. Zdeněk napsal. Počasí už znáte a teď poznáte další písničkové přání. Zdeněk napsal, abychom zahráli písničku. Už znáte a teď poznáte další písničkové přání. Zdeněk napsal, abychom zahráli. Poznáte další písničkové přání. Zdeněk napsal, abychom zahráli písničku pro sestru. Písničkové přání. Zdeněk napsal, abychom zahráli písničku pro sestru. Snachy Dan přání. Zdeněk napsal, abychom zahráli písničku pro sestru. Snachy Danču. Zdeněk napsal, abychom zahráli písničku pro sestru Snachy Danču, která oslaví, abychom zahráli písničku pro sestru Snachy Danču, která oslaví 9. písničku pro sestru Snachy Danču, která oslaví 9. října, tedy za sestru Snachy Danču, která oslaví 9. října, tedy za 2 dny narozeniny. Snachy Danču, která oslaví 9. října, tedy za 2 dny narozeniny. Danču, která oslaví 9. října, tedy za 2 dny narozeniny. A společně oslaví 9. října, tedy za 2 dny narozeniny. A společně se všemi blízkými 9. října, tedy za 2 dny narozeniny. A společně se všemi blízkými přeje všechno nejlepší, tedy za 2 dny narozeniny. A společně se všemi blízkými přeje všechno nejlepší narozeniny. A společně se všemi blízkými přeje všechno nejlepší. A společně se všemi blízkými přeje všechno nejlepší. Umí prý výborně vyhledat. Společně se všemi blízkými přeje všechno nejlepší. Umí prý výborně vyhledat originální. Na všemi blízkými přeje všechno nejlepší. Umí prý výborně vyhledat originální nahrávku. Blízkými přeje všechno nejlepší. Umí prý výborně vyhledat originální nahrávku. Písničky, kterou potom všechno nejlepší, umí prý výborně vyhledat originální nahrávku písničky, kterou potom umí prý výborně vyhledat originální nahrávku písničky, kterou potom v pořadu písničky na přání na Blaníku výborně vyhledat originální nahrávku písničky, kterou potom v pořadu písničky na přání na Blaníku vyhledat originální nahrávku písničky, kterou potom v pořadu písničky na přání na Blaníku originální nahrávku písničky, kterou potom v pořadu písničky na přání na Blaníku.

0: Deníku zahrajeme v orní nahrávku písničky, kterou potom v pořadu písničky na přání na Blaníku zahrajeme.
1: Radio Blaník.

nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě. Nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A páky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš na kojenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.jich nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou z nikam nechce, můžeš na

0: Tvrzená skla EU. www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop z skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda.
0: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus.

Jaká Radka Docítová se vzkazem úžasňáku. Je mi s tebou strašně. Jaká Radka Docítová se vzkazem úžasňáku. Je mi s tebou strašně. Radka Docítová se vzkazem úžasňáku. Je mi s tebou strašně hezky. Miluju tě strašně. Docítová se vzkazem úžasňáku. Je mi s tebou strašně hezky. Miluju tě strašně moc. Vzkazem úžasňáku. Je mi s tebou strašně hezky. Miluju tě strašně moc. A děsňáku. Je mi s tebou strašně hezky. Miluju tě strašně moc. A děkuju, že jsi. Je mi s tebou strašně hezky. Miluju tě strašně moc. A děkuju, že jsi. Vzkazu strašně hezky. Miluju tě strašně moc. A děkuju, že jsi. Vzkazuje Petra. A vybrala. Miluju tě strašně moc. A děkuju, že jsi. Vzkazuje Petra. A vybrala písničku strašně moc. A děkuju, že jsi. Vzkazuje Petra. A vybrala písničku od Police. A děkuju, že jsi. Vzkazuje Petra. A vybrala písničku od Police. Děkuju, že jsi. Vzkazuje Petra. A vybrala písničku od Police. Every Brave You Take. Vzkazuje Petra. A vybrala písničku od Police. Every Brave You Take. Petra. A vybrala písničku od Police. Every Brave You Take. Vybrala písničku od Police. Every Brave You Take. Písničku od Police. Every Brave You Take. Every Brave You Take. Every Brave You Take.

Muzikálová písnička teď král. Muzikálová písnička teď královno. Muzikálová písnička teď královnou jsem já. Muzikálová písnička teď královnou jsem já. A teď. Muzikálová písnička teď královnou jsem já. A teď tady je vzkaz. Muzikálová písnička teď královnou jsem já. A teď tady je vzkaz od Muzikálová písnička teď královnou jsem já. A teď tady je vzkaz od Petry z České Skalice. Písnička teď královnou jsem já. A teď tady je vzkaz od Petry z České Skalice. Královnou jsem já. A teď tady je vzkaz od Petry z České Skalice. A teď tady je vzkaz od Petry z České Skalice. Hezký teď tady je vzkaz od Petry z České Skalice. Hezký středeční večer přeje všem a písnička. Tady je vzkaz od Petry z České Skalice. Hezký středeční večer přeje všem a písnička. Petry z České Skalice. Hezký středeční večer přeje všem a písničku bych chtěla zahrát pro úžasně České Skalice. Hezký středeční večer přeje všem a písničku bych chtěla zahrát pro úžas. Hezký středeční večer přeje všem a písničku bych chtěla zahrát pro úžasňáka Radka Docítka. Hezký středeční večer přeje všem a písničku bych chtěla zahrát pro úžasňáka Radka Docítka. Večer přeje všem a písničku bych chtěla zahrát pro úžasňáka Radka Docítova se vzkazem už a písničku bych chtěla zahrát pro úžasňáka Radka Docítova se vzkazem úžasňáku. Zahrát pro úžasňáka.

0: už Jakub Smolík a písnička Holka s bílou halenou, která zazní, protože nám napsal Dominik. Dominik chce nechat Jakuba Smolíka zahrát jako vzpomínku, protože nám napsal Dominik.
1: Trochu větší nos.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už Modern Talking Headland.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už Modern
1: Radio Blaník.
2: A teď už Modern Talking Atlantis is calling. A teď už Modern Talking Atlantis is calling. Písnička. A teď už Modern Talking Atlantis is calling. Písnička. A teď už Modern Talking Atlantis is calling. Písnička. Modern Talking Atlantis is calling. Písnička. Marušce Svobodové Atlantis is calling. Písnička. Marušce Svobodové do Jindřichova Atlantis is calling. Písnička. Marušce Svobodové do Jindřichova Hradce. Písnička. Marušce Svobodové do Jindřichova Hradce. Vše nejlepší. Písnička. Marušce Svobodové do Jindřichova Hradce. Vše nejlepší k 80. Marušce Svobodové do Jindřichova Hradce. Vše nejlepší k 89. Marušce Svobodové do Jindřichova Hradce. Vše nejlepší k 89. narozeninám. Do Jindřichova Hradce. Vše nejlepší k 89. narozeninám. A stále Hradce. Vše nejlepší k 89. narozeninám. A stále zdraví přejí. Vše nejlepší k 89. narozeninám. A stále zdraví přejí do Bešovy. K 89. narozeninám. A stále zdraví přejí do Bešovy. A taky 89. narozeninám. A stále zdraví přejí do Bešovy. A taky mi z rádia Blaník k narozeninám. A stále zdraví přejí do Bešovy. A taky mi z rádia Blaník. A tady už. A stále zdraví přejí do Bešovy. A taky mi z rádia Blaník. A tady už je písnička. Ale zdraví přejí do Bešovy. A taky mi z rádia Blaník. A tady už přejí do Bešovy. A taky mi z rádia Blaník. A tady už je písnička. A milá vy. A taky mi z rádia Blaník. A tady už je písnička. A milá Maruško Svobodová, taky mi z rádia Blaník, a tady už je písnička. A milá Maruško Svobodová z Jindřichova Blaník, a tady už je písnička. A milá Maruško Svobodová z Jindřichova Hradce, a tady už je písnička. A milá Maruško Svobodová z Jindřichova Hradce, užijte si. A milá Maruško Svobodová z Jindřichova Hradce, užijte si. A milá Maruško Svobodová z Jindřichova Hradce, užijte si. A Maruško Svobodová z Jindřichova Hradce, užijte si. Že Blaník právě v těchto minutách. Svobodová z Jindřichova Hradce, užijte si. Že Blaník právě v těchto minutách. Jindřichova Hradce, užijte si. Že Blaník právě v těchto minutách. Užijte si. Že Blaník právě v těchto minutách hraje jen si. Že Blaník právě v těchto minutách hraje jen a jen pro. Že Blaník právě v těchto minutách hraje jen a jen pro vás. Takové jsou písničky právě v těchto minutách hraje jen a jen pro vás. Takové jsou písničky na přání. Minutách hraje jen a jen pro vás. Takové jsou písničky na přání. Hraje jen a jen pro vás. Takové jsou písničky na přání. Jen a jen pro vás. Takové jsou písničky na přání.

0: teď už Karel Gott a písne... A teď už Karel Gott a písnička Jdi za štěstím je ta... A teď už Karel Gott a písnička Jdi za štěstím je... A teď už Karel Gott a písnička Jdi za štěstím je tady vzkaz o... A teď už Karel Gott a písnička Jdi za štěstím je tady vzkaz. A teď už Karel Gott a písnička Jdi za štěstím je tady vzkaz od Adélky, milý. Gott a písnička Jdi za štěstím je tady vzkaz od Adélky, milý tatíčku Ivánku, opočkaj Jdi za štěstím je tady vzkaz od Adélky, milý tatíčku Ivánku, opstím je tady vzkaz od Adélky, milý tatíčku Ivánku, opožděně vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí Adélky, milý tatíčku Ivánku, opožděně vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje. Milý tatíčku Ivánku, opožděně vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje. Ivánku, opožděně vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje. Adélka, opožděně vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje. Adélka. A další vzkaz, ten nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje. Adélka. A další vzkaz, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje. Adélka. A další vzkaz, ten dorazil od Tobiáše, mnoho lásky přeje. Adélka. A další vzkaz, ten dorazil od Tobiáše, taky přeje Adélka. A další vzkaz, ten dorazil od Tobiáše, taky Tobiáš, které... A další vzkaz, ten dorazil od Tobiáše, taky Tobiáš, kterému je 12. Další vzkaz, ten dorazil od Tobiáše, taky Tobiáš, kterému je 12 let, bych chtěl za... Ten dorazil od Tobiáše, taky Tobiáš, kterému je 12 let, bych chtěl zahrát víc Tobiáše, taky... Tobiáš, kterému je 12 let, bych chtěl zahrát písničku od Karla Gotta pro... Tobiáš, kterému je 12 let, bych chtěl zahrát písničku od Karla Gotta pro maminku. Tobiáš, kterému je 12 let, bych chtěl zahrát písničku od Karla Gotta pro maminku. Denisu Šídlovou je 12 let, bych chtěl zahrát písničku od Karla Gotta pro maminku. Denisu Šídlovou bych chtěl zahrát písničku od Karla Gotta pro maminku. Denisu Šídlovou do Hrzmanova písničku od Karla Gotta pro maminku. Denisu Šídlovou do Hrzmanova městce, ta pro maminku. Denisu Šídlovou do Hrzmanova městce, Tobiáši. Denisu Šídlovou do Hrzmanova městce, Tobiáši, i toto přání splníme. Denisu Šídlovou do Hrzmanova městce, Tobiáši, i toto přání splníme stejně jako Adélkou do Hrzmanova městce, Tobiáši, i toto přání splníme stejně jako Adélce, Karlova městce. Tobiáši, i toto přání splníme stejně jako Adélce, Karel Gott. Tobiáši, i toto přání splníme stejně jako Adélce, Karel Gott. Tobiáši, i toto přání splníme stejně jako Adélce, Karel Gott. I toto přání splníme stejně jako Adélce, Karel Gott.
1: Když ti jeden krát...
0: Splníme stejně jako Adélce, Karel Gott.
1: Když ti jeden krát...
0: Jako Adélce, Karel Gott.
1: Když ti jeden krát,
0: Karel Gott.
1: Když ti jeden krát ušel.

0: No, krásná písnička Karel. No, krásná písnička. No, krásná písnička Karel Gott, jdi za š... No, krásná písnička Karel Gott, jdi za štěstím a hned... No, krásná písnička Karel Gott, jdi za štěstím a hned dvě splněná... No, krásná písnička Karel Gott, jdi za štěstím a hned dvě... Krásná písnička Karel Gott, jdi za štěstím a hned dvě splněná písničková přání... Písnička Karel Gott, jdi za štěstím a hned dvě splněná písničková přání... Před námi ještě vzkaz... Jdi za štěstím a hned dvě splněná písničková přání... Před námi ještě vzkaz od Petra s štěstím a hned dvě splněná písničková přání... Před námi ještě vzkaz od Petra z Českých Budějovic... Hned dvě splněná písničková přání... Před námi ještě vzkaz od Petra z Českých Budějovic na písničková přání. Před námi ještě vzkaz od Petra z Českých Budějovic a k tomu písničkání. Před námi ještě vzkaz od Petra z Českých Budějovic a k tomu písnička a taky. Před námi ještě vzkaz od Petra z Českých Budějovic a k tomu písnička a taky z Karlovarska. Vzkaz od Petra z Českých Budějovic a k tomu písnička a taky z Karlovarska. Českých Budějovic a k tomu písnička a taky z Karlovarska. A k tomu písnička a taky z Karlovarska. Přání písnička a taky z Karlovarska. Přání o Martu a taky z Karlovarska. Přání o Martu Kubišovou a z Karlovarska. Přání o Martu Kubišovou a modlitbu z Karlovarska. Přání o Martu Kubišovou a modlitbu pro... Přání o Martu Kubišovou a modlitbu pro Martu. Tak. Přání o Martu Kubišovou a modlitbu pro Martu. Tak. I na to. Přání o Martu Kubišovou a modlitbu pro Martu. Tak. I na to. Martu Kubišovou a modlitbu pro Martu. Tak. Kubišovou a modlitbu pro Martu. Tak. I na to se za chvíli dostane tady u modlitbu pro Martu. Tak. I na to se za chvíli dostane tady u nás na Blaníku pro Martu. Tak. I na to se za chvíli dostane tady u nás na Blaníku pro... Tak. I na to se za chvíli dostane tady u nás na Blaníku, protože si dál budeme hrát. I na to se za chvíli dostane tady u nás na Blaníku, protože si dál budeme hrát hezky česky. Se za chvíli dostane tady u nás na Blaníku, protože si dál budeme hrát hezky česky. Dostane tady u nás na Blaníku, protože si dál budeme hrát hezky česky. Dobré. Blaníku, protože si dál budeme hrát hezky česky. Dobré ráno, rádio. Že si dál budeme hrát hezky česky. Dobré ráno, rádio Blaník. Hezky česky. Dobré ráno, rádio
1: Blaník. Víš co? Dobré ráno, rádio Blaník. Víš co má společného Harry Potter zrak? Dobré ráno, rádio Blaník. Víš co má společného Harry Potter zrak a chobot? Rádio Blaník. Víš, co má společného Harry Potter zrak a chobotnice?
2: No minimálně to, že se slaví.
1: Víš, co má společného Harry Potter zrak a chobotnice?
2: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
1: Víš, co má společného Harry Potter zrak a chobotnice?
2: No minimálně to, že se slaví
1: Harry Potter zrak a chobotnice.
2: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
1: Zrak a chobotnice.
2: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
3: A to už je zítra.
1: Nice.
2: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
3: A to už je zítra.
2: Zítra nás taky čeká proplácení. Minimálně to, že se slaví ve stejný den.
3: A to už je zítra.
2: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, slaví ve stejný den.
3: A to už je zítra.
2: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, další důvod k stejný den.
3: A to už je zítra.
2: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, další důvod k oslavě.
3: A to už je zítra.
2: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, další důvod k oslavě bude
3: zítra.
2: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
3: A vy

0: čeká proplácení účtenek, další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
1: A vypustíme kraj.
0: Proplácení účtenek, další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
1: A vypustíme kraj.
0: Účtenek, další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
1: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těším.
0: K oslavě bude ranní host na telefonu.
1: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těšíme už.
0: Ranní host na telefonu.
1: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva.
0: Telefonu.
1: A vypustíme krajánka. Takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva.
0: A Adéla.
1: Takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva.
0: A Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
1: Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva.
0: A Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Už v 6 ráno. Petr Slíva.
0: A Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Petr Slíva.
0: A Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: Adéla Malac.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.

Kéž by slova této písně vyplnila tvé poslední přání. Píček, Májinka a Klaudinka. Kéž by slova této písně vyplnila tvé poslední přání. Májinka a Klaudinka. Kéž by slova této písně vyplnila tvé poslední přání. PS. Kéž by slova této písně vyplnila tvé poslední přání. Kéž by slova této písně vyplnila tvé poslední přání. PS. Děda pořád zlobí. Písně vyplnila tvé poslední přání. PS. Děda pořád zlobí. Ale mi a tvé poslední přání. PS. Děda pořád zlobí, ale mi jeho taky. PS. Děda pořád zlobí, ale mi jeho taky. Děda pořád zlobí, ale mi jeho taky. Ale mi jeho taky. Ale mi jeho taky.

Kylie Minogue a písnička Locomotion na rádiu Blaník. Kylie Minogue a písnička Locomotion na rádiu Blaník. Kylie Minogue a písnička Locomotion na rádiu Blaník. A teď už je tady vzkaz a písnička Locomotion na rádiu Blaník. A teď už je tady vzkaz, který dorazil z Karlových Var. Locomotion na rádiu Blaník. A teď už je tady vzkaz, který dorazil z Karlových Varů. Na rádiu Blaník. A teď už je tady vzkaz, který dorazil z Karlových Varů. Blaník. A teď už je tady vzkaz, který dorazil z Karlových Varů. Milá babičko. A teď už je tady vzkaz, který dorazil z Karlových Varů. Milá babičko, k tvým vzkaz, který dorazil z Karlových Varů. Milá babičko, k tvým nedožitým jedna, který dorazil z Karlových Varů. Milá babičko, k tvým nedožitým 1.80. narozeninám z Karlových Varů. Milá babičko, k tvým nedožitým 1.80. narozeninám Varů. Milá babičko, k tvým nedožitým 1.80. narozeninám v tichu. Milá babičko, k tvým nedožitým 1.80. narozeninám v tichu. 1.80. narozeninám v tichosti našich srdcí posíláme vzpomínku obětí. 1.80. narozeninám v tichosti našich srdcí posíláme vzpomínku obětí a kus nás. V tichosti našich srdcí posíláme vzpomínku obětí a kus nás samotných. V tichosti našich srdcí posíláme vzpomínku obětí a kus nás samotných. S láskou srdcí posíláme vzpomínku obětí a kus nás samotných. S láskou vzpomínáme vzpomínku obětí a kus nás samotných. S láskou vzpomínají děda obětí a kus nás samotných. S láskou vzpomínají děda Pavel, pardon, a kus nás samotných. S láskou vzpomínají děda Pavel, pardon, Pavel samotných. S láskou vzpomínají děda Pavel, pardon, Pavla. S láskou vzpomínají děda Pavel, pardon, Pavla, Iva, Verča. Vzpomínají děda Pavel, pardon, Pavla, Iva, Verča, Péťa. Děda Pavel, pardon, Pavla, Iva, Verča, Péťa, Kačka, Honza. Pardon, Pavla, Iva, Verča, Péťa, Kačka, Honza a tvá pravnouva, Verča, Péťa, Kačka, Honza a tvá pravnoučátka Andulka, Kubíček, Májinka, Péťa, Kačka, Honza a tvá pravnoučátka Andulka, Kubíček, Májinka a Klaudinka, Kačka, Honza a tvá pravnoučátka Andulka, Kubíček, Májinka a Klaudinka a tvá pravnoučátka Andulka, Kubíček, Májinka a Klaudinka. Kéž by slova této tvá pravnoučátka Andulka, Kubíček, Májinka a Klaudinka. Kéž by slova této písně vypadulka, Kubíček, Májinka a Klaudinka.

A teď na... A teď... A teď na Blaníku poslední dnešní A teď na Blaníku poslední dnešní písničkové... A teď na Blaníku poslední dnešní písničkové přání napsal... A teď na Blaníku poslední dnešní písničkové přání napsal Petr z Českých Budějovic. A na Blaníku poslední dnešní písničkové přání napsal Petr z Českých Budějovic, abychom poslední dnešní písničkové přání napsal Petr z Českých Budějovic, abychom zahráli Secrets. Písničkové přání napsal Petr z Českých Budějovic, abychom zahráli Secret Service. Napsal Petr z Českých Budějovic, abychom zahráli Secret Service. Flash in the night. Českých Budějovic, abychom zahráli Secret Service. Flash in the night. A písničku chce nechce, abychom zahráli Secret Service. Flash in the night. A písničku chce nechat zahrát, hráli Secret Service. Flash in the night. A písničku chce nechat zahrát pro zlepšení servis. Flash in the night. A písničku chce nechat zahrát pro zlepšení nálady. Pro the night. A písničku chce nechat zahrát pro zlepšení nálady, prostě pro všechny Petře. A písničku chce nechat zahrát pro zlepšení nálady, prostě pro všechny Petře. Díky. Chce nechat zahrát pro zlepšení nálady, prostě pro všechny Petře. Díky za písničkové přání pro zlepšení nálady, prostě pro všechny Petře. Díky za písničkové přání. Přání a je tady Secret Service. A je tady Secret Service. Secret Service.

0: Radio Blaní. Jsme Radio Blaní.
1: Vaše pohodové
0: Jsme Radio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Jsme Radio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Radio Blaní.
0: Radio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Radio Blaní.
0: Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Radio Blaní.
1: Vaše pohodové rádio.
2: Radio Blaní.
1: Pohodové rádio.
2: Radio Blaní. Radio Blaní. Radio Blaní.

0: 3 pracovní dny, tak se dostane taky na vás. Na Blaníku za chvíli Honza Nedvěd. Oni 3 pracovní dny, tak se dostane taky na vás. Na Blaníku za chvíli Honza Nedvěd a písnička Podvodní dny, tak se dostane taky na vás. Na Blaníku za chvíli Honza Nedvěd a písnička Podvod a taky na vás. Na Blaníku za chvíli Honza Nedvěd a písnička Podvod a taky skupina Krištof. Na Blaníku za chvíli Honza Nedvěd a písnička Podvod a taky skupina Krištof. Za chvíli Honza Nedvěd a písnička Podvod a taky skupina Krištof.
1: Ani rychlej.
0: Honza Nedvěd a písnička Podvod a taky skupina Krištof.
1: Ani rychlej.
0: Písnička Podvod a taky skupina Krištof.
1: Ani rychlej šíby.
2: Ani.
0: A taky skupina Krištof.
1: Ani rychlej šíby.
2: Ani osamělá srdce.
0: Krištof.
1: Ani rychlej šíby.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu. Ani rychlej šíby.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají. Ani rychlej šíby.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají šíby.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších. V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Nejlepší.
2: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu Rádio.
2: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jedním.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z.
3: Vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro Blaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového.
2: Jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde ne.
2: Nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: Z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového. Co jinde nenajdete.
2: U Rádia Blaník. Rádia Blaník. A Blaník.
4: Slyšíte? To je seznam. Slyšíte? To je seznam. Slyšíte? To je seznam. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás víte, to je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu, tak šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Přemýšlí.
4: Parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: Najdu tam, co neznám.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
4: To neznám.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a jen Siko nebo na web siko.cz.

0: Psycho.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Psycho.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelnici, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafit a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu skyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Také zdarma.
1: Psycho.cz

Mackie. Mackie Sbírka Mur. Mackie Sbírka Mur našich lásk. Mackie Sbírka Mur našich lások. Písničky. Mackie Sbírka Mur našich lások. Písničky na přání skončily. Mackie Sbírka Mur našich lások. Písničky na přání skončily před chvílí. Mackie Sbírka Mur našich lások. Písničky na přání skončily před chvílí. Mackie Sbírka Mur našich lások. Písničky na přání skončily před chvílí. Pokud si chcete nechat Mur našich lások. Písničky na přání skončily před chvílí. Pokud si chcete nechat zahrát tak lások. Písničky na přání skončily před chvílí. Pokud si chcete nechat zahrát taky písničku podle vás. Přání skončily před chvílí. Pokud si chcete nechat zahrát taky písničku podle vás, je to jednoduché, je před chvílí. Pokud si chcete nechat zahrát taky písničku podle vás, je to jednoduché, jděte na web Rádio Blaník. Pokud si chcete nechat zahrát taky písničku podle vás, je to jednoduché, jděte na web Rádio Blaník CZ. Nechat zahrát taky písničku podle vás, je to jednoduché, jděte na web Rádio Blaník CZ. Záložka taky písničku podle vás, je to jednoduché, jděte na web Rádio Blaník CZ. Záložka kontakt podle vás, je to jednoduché, jděte na web Rádio Blaník CZ. Záložka kontakt jednoduché, jděte na web Rádio Blaník CZ. Záložka kontakt, kliknete na písničky na web Rádio Blaník CZ. Záložka kontakt, kliknete na písničky na přání Rádio Blaník CZ. Záložka kontakt, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi krátký. Záložka kontakt, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi krátký formulář. Kontakt, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi krátký formulář. A když nám dáte, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi krátký formulář. A když nám dáte alespoň písničky na přání, vyplníte velmi krátký formulář. A když nám dáte alespoň tři pracovní, vyplníte velmi krátký formulář. A když nám dáte alespoň tři pracovní dny, tak se dost. A když nám dáte alespoň tři pracovní dny, tak se dostane taky na vás. Na Blaníku te alespoň

0: Praze. Největší výběr. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Te prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybere ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Itně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Nad Itálii. www.lavite.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Vsaďte. www.lavite.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční.
0: www.lavite.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce
0: CZ.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepel. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla. Tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým. Výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a plné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i tou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý stění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
2: Nákupy v online.
1: Vstup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
2: Nákupy v online.
1: Kterou jste u nás zvyklí. Proterm CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online.
1: U nás zvyklí. Proterm CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady.
1: Proterm CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady.
1: Tisíc CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akční.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce.
2: Online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů. Tento týden v online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů. Tento týden v online. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů. Tento týden v online shop CZ. Akčních kupónů na tisíce produktů. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
3: Na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
3: Produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
3: Den v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. Cześć!

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: Hledáš ojeté... Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kupo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřený i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na ten stav? Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Itálie. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Itálie, která
0: to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Itálie, která chutná.
0: Koupí auto od ESA.
1: Itálie, která chutná.
0: Obě auto od ESA.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve
0: ESA.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr i chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze.

co jsem ti psal, je skoro půl, co jsem ti psal, je skoro půlnoc, je skoro půlnoc a z kostela je skoro půlnoc a z kostela.

Skupina Boty a písnička Tata. Skupina Boty a písnička Tata a my Skupina Boty a písnička Tata a my pokračujeme. Skupina Boty a písnička Tata a my pokračujeme dále i po desáté večerní provázky. Skupina Boty a písnička Tata a my pokračujeme dále i po desáté večerní pro vás máme Ty a písnička Tata a my pokračujeme dále i po desáté večerní pro vás máme krásné písnička Tata a my pokračujeme dále i po desáté večerní pro vás máme krásné písničky a my pokračujeme dále i po desáté večerní pro vás máme krásné písničky a navíc písničkujeme dále i po desáté večerní pro vás máme krásné písničky a navíc písničky z po desáté večerní pro vás máme krásné písničky a navíc písničky z lásky a budou pro vás máme krásné písničky a navíc písničky z lásky a budou hezky česky máme krásné písničky a navíc písničky z lásky a budou hezky česky jako třeba Lenka Filip písničky a navíc písničky z lásky a budou hezky česky jako třeba Lenka Filipová Karel Zich a navíc písničky z lásky a budou hezky česky jako třeba Lenka Filipová Karel Zich lásky a budou hezky česky jako třeba Lenka Filipová Karel Zich mosty znám, hezky česky jako třeba Lenka Filipová Karel Zich mosty znám, čas. Jako třeba Lenka Filipová Karel Zich mosty znám, Filipová Karel Zich mosty

0: Hezky česky na Blaníku. Hezky česky na Blaníku a navíc písničky z lásky. Hezky česky na Blaníku a navíc písničky z lásky. Hezky česky na Blaníku a navíc písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Hezky česky na Blaníku a navíc písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku a navíc písničky z lásky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: A navíc písničky z lásky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio.
0: Lásky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jistě to
1: Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jistě to víte, zítra na
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jistě to víte, zítra nastane zlom, už no
2: Rádio Blaník.
0: Jistě to víte, zítra nastane zlom, už noc Jistě to víte, zítra nastane zlom, už noc bude chladná 10 až Jistě to víte, zítra nastane zlom, už noc bude chladná 10 až 5. Jistě to víte, zítra nastane zlom, už noc bude chladná 10 až 5 stupňů. Víte, zítra nastane zlom, už noc bude chladná 10 až 5 stupňů. Zlom, už noc bude chladná 10 až 5 stupňů. No ale Morava ta bude mít od už noc bude chladná 10 až 5 stupňů. No ale Morava ta bude mít od 14 do 10 bude chladná 10 až 5 stupňů. No ale Morava ta bude mít od 14 do 10 zít až 5 stupňů. No ale Morava ta bude mít od 14 do 10 zítřek oblačný zatmění. No ale Morava ta bude mít od 14 do 10 zítřek oblačný zatažený postup. No ale Morava ta bude mít od 14 do 10 zítřek oblačný zatažený postava ta bude mít od 14 do 10 zítřek oblačný zatažený postupně od západu od 14 do 10 zítřek oblačný zatažený postupně od západu do 10 zítřek oblačný zatažený postupně od západu, ale ještě přes den hlavně zítřek oblačný zatažený postupně od západu, ale ještě přes den hlavně dopoledne se bude snažit oblačný zatažený postupně od západu, ale ještě přes den hlavně dopoledne se bude snažit sluníčko zatažený postupně od západu, ale ještě přes den hlavně dopoledne se bude snažit sluníčko a teploměr vyšplhá od západu, ale ještě přes den hlavně dopoledne se bude snažit sluníčko a teploměr vyšplhá na 19, ale ještě přes den hlavně dopoledne se bude snažit sluníčko a teploměr vyšplhá na 19 den, hlavně dopoledne se bude snažit sluníčko a teploměr vyšplhá na 19 až 23 dne se bude snažit sluníčko a teploměr vyšplhá na 19 až 23 najít sluníčko a teploměr vyšplhá na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 a teploměr vyšplhá na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 vyšplhá na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů, ale potom skutečně až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů, ale potom skutečně na jižní Moravě až na 25 stupňů, ale potom skutečně od západu na jižní Moravě až na 25 stupňů, ale potom skutečně od západu déšť na 25 stupňů, ale potom skutečně od západu déšť nebo přehánky stupňů, ale potom skutečně od západu déšť nebo přehánky a zase potom skutečně od západu déšť nebo přehánky a zásadně to změní skutečně od západu déšť nebo přehánky a zásadně to změní ráz počasí od západu déšť nebo přehánky a zásadně to změní ráz počasí od pátku už déšť nebo přehánky a zásadně to změní ráz počasí od pátku už se výrazně přehánky a zásadně to změní ráz počasí od pátku už se a zásadně to změní ráz počasí od pátku už se výrazně ochladí denní teplotně to změní ráz počasí od pátku už se výrazně ochladí denní teploty mají ráz počasí od pátku už se výrazně ochladí denní teploty maximální od pátku už se výrazně ochladí denní teploty maximální v pátek do 15 pátku už se výrazně ochladí denní teploty maximální v pátek do 15 výrazně ochladí denní teploty maximální v pátek do 15 stupňů na jižní Moravě ochladí denní teploty maximální v pátek do 15 stupňů na jižní Moravě do 7 teploty maximální v pátek do 15 stupňů na jižní Moravě do 17 ani v pátek do 15 stupňů

stupňů na jižní Moravě do 17. Do 15 stupňů na jižní Moravě do 17. 15 stupňů na jižní Moravě do 17. Fort stupňů na jižní Moravě do 17. Fort Moravě do 17. Fort 17.

0: radiohouse.cz. Nemáme ani moře, ani na radiohouse.cz. Nemáme ani moře, ani velehor.cz. Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho...
0: Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme...
0: Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco, co...
0: Nemáme ani moře, ani velehory.
1: Místo toho však máme něco...
0: Ani velehory.
1: Místo toho však máme něco, co nám závidí...
0: Velehory.
1: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět. Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět. Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
2: Zlaté české...
1: Něco, co nám závidí celý svět.
2: Zlaté české ručičky.
1: Co nám závidí celý svět.
2: Zlaté české ručičky.
1: Závidí celý svět.
2: Zlaté české ručičky.
3: Poslechněte si výjimečné příběhy...
1: Celý svět.
2: Zlaté české ručičky.
3: Poslechněte si výjimečné příběhy vý...
2: Zlaté české ručičky.
3: Poslechněte si výjimečné příběhy vý...
2: České ručičky.
3: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé
3: ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne.
3: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne.
3: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne.
3: Výjimečné příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne. Po 11. hodině.
3: Příběhy výjimečných lidí.
1: Každé všední dopoledne. Po 11. hodině.
2: Zlaté
1: hodině.
2: Zlaté české ručičky u nás
4: na Blaní.
2: Zlaté české ručičky u nás
4: na Blaní.
2: České ručičky u nás
4: na Blaní.
2: U nás
4: na Blaní.
2: Na Blaní.

0: my, Ostrava Vítkovice a
1: I na Fordy jsme tu my,
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Na Fordy jsme tu my,
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jsme tu my,
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Hledáte perfektní
1: tu my,
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin?
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin?
0: Vítkovice a Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní?
0: Opava.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo... Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hot perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný a to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těším kosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Radio.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Radio House
2: z hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Radio House 300
2: Krosplus. Těšíme se na vás.
3: Radio House 300 Krosplus. To je reklama.
2: Na vás.
3: Radio House 300 Krosplus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Krosplus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Krosplus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Krosplus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Inta Krosplus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka to je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční v rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám poslá TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední roční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná roční mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Nemáme ani moře
3: malých firem na

Nebo Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. Nebo Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. Nebo Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Nebo Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Nebo Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Hradišťan, miluju tě. Miluju tě.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Na rádiu. Písničky z lásky. Na rádiu Blaní. Písničky z lásky. Na rádiu Blaní. Písničky z lásky. Na rádiu Blaní. Písničky z lásky na rádiu Blaník.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
1: Rádio.
0: Na rádiu Blaník.
1: Rádio. Blaník.
0: Rádiu Blaník.
1: Rádio. Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: Tak co, už víš jak... Tak co, už víš jak ochránit svůj... Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon? Na tvr... Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla... Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš och... Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU. Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Víš jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. Tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky na skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a 79 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově. Kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. Čky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce. Mušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrz nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou z www.tvrzenasklad.eu. EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop za skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Když čtyři skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když čtyři cví,
0: největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když čtyři cví,
0: s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když čtyři cví,
0: než příslušenstvím v Česku.

0: Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. To dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologické autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna.cz a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna.cz v Ryčny Kovošrot. www. vaše sběrna.cz
1: hledá
0: Kovošrot. www. vaše sběrna.cz
1: hledáte elektrokolo
0: v vaše sběrna.cz
1: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: Obrna.cz
1: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte
1: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské
1: elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková
1: které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokolo a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Na testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den.
2: A poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal.
2: Ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů.
2: DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů.
2: DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carrera.
2: CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit pre... Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až se vozů Škoda Plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu plus z firmy Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu Carrera. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii

0: a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Panovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několika nástory a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz za tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner pro. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Osobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým dizí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenší Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Jem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Je broučkovým nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Je broučku kudisko design CZ. Je broučku kudy si přiletěl?
2: Je i vaše
1: CZ. Je broučku kudy si přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzor a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ.

0: programu Radio House 300 Cross Plus, pojďte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radio. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Blaník.
0: Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Blaník.
0: Plus 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Blaník.
2: To nejsou jen Plus
0: právě teď na radiohouse.cz.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky
0: na radiohouse.cz.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohod.cz.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový moderátor.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodový moderátor. Písničky a pohodový moderátoři.
3: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na a pohodový moderátoři.
3: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci. Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
3: Jednoduše.
2: Webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
3: Jednoduše, rychle.
2: Dávat smysl a přinášet radost.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: A přinášet radost.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva radost.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách rádio.
3: Rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách Rádio Blaník.
3: Rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách Rádio.
3: Přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva
2: práce. To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva
2: práce. Stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
2: Radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
2: Blaník.cz.
3: Bezva práce. Bezva práce.

Slyšíte tuhle reklamu? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte z nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu těch spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300.

Pohodové. Pohodové. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

každou noc. Každou noc ve spánku vítr. Každou noc ve spánku vítr pohe. Každou noc ve spánku vítr pohezmánku. Každou noc ve spánku vítr pohezmánku.

0: Stojím v dešti. Stojím v dešti. Stojím v dešti.
1: V oči.
0: Stojím v dešti.
1: V očích.
0: Stojím v dešti.
1: V očích pláč.
0: Stojím v dešti.
1: V očích pláč.
0: V dešti.
1: V očích pláč.
0: V očích pláč. Tich pláč. Mé neštěstí.

Москва. Живот.

0: východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teplota na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na zemí a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severochodě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 chodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekává nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekávání teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 3 a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Tolik 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Valkovská. Očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Valkovská. Rádio 19 až 23. Toliko počasí Ivana Valkovská. Rádio Blaník. 23. Toliko počasí Ivana Valkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Valkovská. Rádio Blaník. Počasí Ivana Valkovská. Rádio Blaník.
1: Zlato.
0: Valkovská. Rádio Blaník.
1: Zlato.
0: Rádio Blaník.
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A...
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si...
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký...
1: Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness?
1: To. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
1: Chtěla někam vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Vypadnout.
2: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Představovala nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Taky wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu
1: Hukvaldy? Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuje.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuje. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřízení hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina. Co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný velč.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těší.
2: Pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Fort Fort
3: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Fort Fort Fort malý a velký.
3: Těšíme se na vás.
4: Fort Fort Fort malý a velký.

0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: A Fordy jsme tu my.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Ty jsme tu my.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Inspirující prostředí.
1: Tu my.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové na
1: my.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové na
0: Vítkovice a Opava.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: Opava.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šetřetí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost. A najděte.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost. A najděte si.
2: Kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost. A najděte si konečně.
2: Dost pracovat.
3: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva. Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci. Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajít.
3: A najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek.
3: Najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: Zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: Nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce v všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách. Rádi.
3: Rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník.
3: Přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ. To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
3: Bezva
2: práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
3: Bezva práce.
2: Na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
3: Bezva práce.
2: Rádio Blaník CZ.
3: Bezva práce.
2: Rádio Blaník CZ.
3: Bezva práce.
2: CZ.
3: Bezva práce. Bezva práce. Práce.

Ja tu smutne stojím. Ja tu smutne stojím za vzorbám. Ja tu smutne stojím za vzor básni.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasný.
0: Počasí.
1: Momentálně máme polojasno.
0: Počasí.
1: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Není. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místo teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině. Obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Jasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskyt přehánkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě. A večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle. Západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Postupně vyskytnou na celém území.

marnie z nim blomam, marnie z nim, marnie z nim.

0: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Písničky z lásky na rádiu Blaník.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Lásky na rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Na rádiu Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádiu Blaník.
1: Rádio.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Jo Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já učím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím zátratí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím zátratí. Tak co tedy, čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím zátratí. Tak co tedy mi zbí, tím víc já trpím zátratí. Tak co tedy mi zbývá, tím víc já trpím zátratí. Tak co tedy mi zbývá si přát, trpím zátratí. Tak co tedy mi zbývá si přát, trpím, tak co tedy mi zbývá.

chvíli, když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní, tak co tedy mi zbývá? Když náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní, tak co tedy mi zbývá? Dlaň chvíli něžně do dlaní, tak co tedy mi zbývá? Si přáli něžně do dlaní, tak co tedy mi zbývá? Si přáli do dlaní.

0: Hledáte perfektní místo pro osobní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukzenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to je pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný ceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Hledáte
0: Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Hledáte elektrokolo, které vás... Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objev...
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD...
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské...
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si... Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet... Jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a pozkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
2: DD Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
2: Bike CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus
2: CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několik historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

Asi bych ti říct, asi bych ti říct si měl, asi bych ti říct si měl.

cheesy stuff. Lepší přístav nenajdeš. Lepší přístav nenajdeš.

0: Máme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní. Máme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní. 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Toužíte i vy po zánovním? Toužíte i vy po zánovním? Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? A ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Svencar ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Svencar Ostrava pár vyzkoušel. Díky Svencar. Svencar Ostrava, autorizovaný prodejce. Díky Svencar. Svencar Ostrava, autorizovaný. Díky Svencar. Svencar Ostrava, autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů. Svencar Ostrava, autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Svencar Ostrava, autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.trava, autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar, autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar, prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si svých a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si svých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. CZ. Vyberte si své Volvo. Vyberte si své Volvo. Vyberte si své Volvo. Volvo.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálne máme polojasno nebo.
0: Počasí.
1: Momentálne máme polojasno nebo skoro.
0: Počasí.
1: Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5. Momentálne máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zataženo. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená. Noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená. Čekáme místy i polo 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená. Čekáme místy i polojasno. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech bude oblačná až zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm. Zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne bylo jasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky po Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně dne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinakky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme vyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 3 a západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 3 a 20. Toliko po 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 3 a 20. Toliko počasí stupňů. Jinak očekáváme

Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

pohledů. Já tě pak barev máš jak sbírka pohledů. Já tě pak mě kreslit barev máš jak sbírka pohledů. Já tě pak mě kreslit jak sbírka pohledů. Já tě pak mě kreslit dovedu pohledů. Já tě pak mě kreslit dovedu a blízko pohledů. Já tě

0: vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Radši budu stát, a když mě pustíš sednout. Radši budu stát, a když mě pustíš sednout. Radši budu stát, sednout. Radši budu stát, vždyť ještě pozdravím.

podívám, do zrcadla říkám si 5 let. Když se podívám, do zrcadla říkám si, asi jsem se splet. Když se podívám, do zrcadla říkám si, asi jsem se splet. Když se podívám, do zrcadla říkám si, asi jsem se splet. Tohle přívám, do zrcadla říkám si, asi jsem se splet. Tohle přece nej, do zrcadla říkám si,

tady je Rádio Blaník od mikrofonu. Krásné ráno, anebo taky dobrou noc, tady je Rádio Blaník od mikrofonu, zdraví Jirka Fréhl. Krásné ráno, anebo taky dobrou noc, tady je Rádio Blaník od mikrofonu, zdraví. A nebo taky dobrou noc, tady je Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října. Dobrou noc, tady je Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října a svátek Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října a svátek slaví od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října a svátek slaví Věra, milé zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října a svátek slaví Věra, milé. Dnes už máme 8. října a svátek slaví Věra, milé dámy, v Česku je vás přes. Už máme 8. října a svátek slaví Věra, milé dámy, v Česku je vás přes. Října a svátek slaví Věra, milé dámy, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak svátek slaví Věra, milé dámy, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak vám přeji Věra, milé dámy, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak vám přeji všechno dámy, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno 100 tisíc. A tak vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno původem tíc. A tak vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno původem slovanské. Vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno původem slovanské. A mimochodem nejlepší. Je to krásné jméno původem slovanské. A mimochodem od slova. Je to krásné jméno původem slovanské. A mimochodem od slova víra. Jméno původem slovanské. A mimochodem od slova víra. Proto bývá stoto původem slovanské. A mimochodem od slova víra. Proto bývá stotožňována slovanské. A mimochodem od slova víra. Proto bývá stotožňována věra s proto bývá stotožňována věra s křesťanskou světicí latinského jména. Stotožňována věra s křesťanskou světicí latinského jména Fides, s křesťanskou světicí latinského jména Fides, jejíž svátek připadá taky latinského jména Fides, jejíž svátek připadá taky na stejný den. Milého jména Fides, jejíž svátek připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věru Fides, jejíž svátek připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, jejíž svátek připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš. Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš. A my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš. A my vám posíláme. Přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš. A my vám posíláme. Abyste si užili dnešní den, protože je váš. A my vám posíláme zároveň písničku. Dnešní den, protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku. Protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku. A my vám posíláme zároveň písničku. A my vám posíláme zároveň písničku. Dáme zároveň písničku. Písničku.

Krásne ráno. Krásne ráno. Krásne ráno. A nebo taky dobrou noc. Krásne ráno. A nebo taky dobrou noc. Tady je Rádio Blaník. Krásne ráno. A nebo taky dobrou noc.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Hezky.

0: hezky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

Thank you.

řekl bych, někdy jsem ve své kůži, řekl bych, snad tu schází mě a snad tu schází lidi, nejspíš mi tu schází obojí mě a snad tu schází lidi, nejspíš mi tu schází obojí mě a schází lidi, nejspíš mi tu schází obojí mě. Spíš mi tu schází obojí. Spíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou chci schází obojí. S cizí ženskou cizí obojí. S cizí ženskou cizí pokoj. S cizí ženskou cizí pokoj. Proč s cizí ženskou cizí pokoj? Proč jsem před ně vůbec s cizí pokoj?

nebojí, měřil. Kdo se bojí a kdo nebojí. Kdo se bojí a kdo nebojí. Když je stři... Kdo se bojí a kdo nebojí. Když je cizí žena. A kdo nebojí. Když je cizí žena v cizí. Nebojí. Když je cizí žena v cizí. Když je cizí žena v cizí. Nebojí.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: 5 stupňů. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrtek máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná. Noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Během i polojasno a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a v západní polovině Čech ojedněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedněle srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedněle i bouřky vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojedněle i bouřky. Nejvyšší denní území a na východě a jihovýchodě ojedněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a na východě a jihovýchodě ojedněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 6 jihovýchodě ojedněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 ojedněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak ty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. To na severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio 19 až 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. 23. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Česká profesionální
0: Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Vermetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové,
1: pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové,
1: vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
1: CZ.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky B. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, ke obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za

0: obětavoubním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vašim pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společně zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny po práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil.
1: Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Buďte s námi online. 20. Tablet nebo notebook. Buďte s námi online. 24. Notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně.
1: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu rádio.
1: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu rádio.
1: Online.
2: 24 hodin denně na webu rádio. 24 hodin denně na webu Radio Blaník CZ. 24 hodin.

Hodin denně na webu radioblaník.cz. Hodin denně na webu radioblaník.cz. Na webu radioblaník.cz. radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teplota. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až

0: Rádio Blaník.
1: Bez tobě spát.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Bez tobě spát.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

Money.

Rádio Blaní. Rádio Blaník. Rádio Blaní. Blaník.

0: události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné. Krásné ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem start a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem startuje na třídě Václava přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované městské knihovny. Ve čtyři odpoledne začíná u Střelnice v Jindřichově Hradci. Komentovaná prohlídka historického jádra města, nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou města. Žáci deváté třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích dlažbou města. Žáci deváté třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích krokusy a to na žáci deváté třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích krokusy a to na pietní třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích krokusy a to na pietním místě u památníku zámeček v Pardubicích krokusy a to na pietním místě jako připomínáček v Pardubicích krokusy a to na pietním místě jako připomínku dětských obětí Holodubicích krokusy a to na pietním místě jako připomínku dětských obětí krokusy a to na pietním místě jako připomínku dětských obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičů holokaustu. Během dvou soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů. Tolik očekávané události. Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: To já.
0: Rádio Blaník. Očekávané. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.

0: Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Žiju vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Žiju
0: příběh česky.
1: Rádio Blaník.
2: Žiju příběh z Leporela.
1: Rádio Blaník.

Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

všichni život. Patří máme, co v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům. Máme, co v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům. Katům v nebi je tvůj důmou, duši, když život patří katům. Katům tvůj důmou, duši, když život patří katům. Katům mým, duši, když život patří katům. Katům mým, život patří katům.

0: jasno, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zataženo, nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, čeká noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, čekáme místy i polo 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, čekáme místy i pňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, čekáme místy i polojasno a v západní polovině čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle bude oblačná až zatažená, čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkou zatažená, čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami, čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne a večera a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne a večera se od západu srážky vině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území nebo přehánkami, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky nejvyšší vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky nejvyšší denní teploty území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky nejvyšší denní teploty na západě a severu na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 na východě ojediněle i bouřky nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů ojediněle i bouřky nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů jinak očekávají nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů jinak očekávají denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů jinak očekáváme 19 až 23 na západě a severu 16 až 20 stupňů jinak očekáváme 19 až 3 severu 16 až 20 stupňů jinak očekáváme 19 až 23 toliko počas 16 až 20 stupňů jinak očekáváme 19 až 23 toliko počasí Ivana stupňů jinak očekáváme 19 až 23 toliko počasí Ivana Balkovská rádio jinak očekáváme 19 až 23 toliko počasí Ivana Balkovská rádio Blaník 19 až 23 toliko počasí Ivana Balkovská rádio Blaník až 23 toliko počasí Ivana Balkovská rádio Blaník toliko počasí Ivana Balkovská rádio Blaník počasí Ivana Balkovská rádio Blaník Česká Balkovská rádio Blaník Česká profesionální rádio Blaník Česká profesionální kosmetika Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hot vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let kosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečuje i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové,
0: 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové,
0: o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové,
0: pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele
0: www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele
0: www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky
0: www.syncare.cz.

Jménem majitele modní značky Pánské obleky dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky nové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem. Jménem majitele modní značky Pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům. Majitele modní značky Pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky Pánské obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i obleky bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dali. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedo. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedobývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Ne ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako vy. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. Rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50. Výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas a 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. I my o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Obleky bandy.

0: 24 hodin denně
1: můžete poslouchat Rádio Blaník.
0: 24 hodin denně
1: 7 dnů v týdnu Rádio Blaník.
0: 24 hodin denně
1: 7 dnů v týdnu. 7 dnů v týdnu.
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
0: Nehledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
0: Hledejte rádio.
1: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu Rádio Blaníko.
1: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu Rádio Blaník.
1: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu Rádio Blaník.cz.
1: Alebo máte kdykoliv po ruce.
0: Na webu Rádio Blaník. CZ?
1: Alebo v aplikaci kdykoliv po ruce.
0: Na webu Rádio Blaník CZ.
1: Alebo v aplikaci ruce.
0: Na webu Rádio Blaník CZ.
1: Alebo v aplikaci Rádia.
0: Na webu Rádio Blaník CZ.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio. Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně mám.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně.
3: Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů nebo skoro

0: na svete. Na tab. Kdekoliv na svete.
1: Na tabletu.
0: Kdekoliv na svete.
1: Na tabletu, mobilním telefonu.
0: Kdekoliv na svete.
1: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo
0: kdekoliv na svete.
1: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na
0: kdekoliv na svete.
1: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači. Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači. Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady
1: mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude
1: telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat.
1: Anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat.
1: Na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
1: Na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete.